0: Sněmovny Okamury na summit NATO jet neměl. Tajsko zabavilo čtvrt tuny pašované slonoviny. Fotbalisté Slovácka se můžou výhrou nad Baníkem Ostrava vyhnout přímému sestupu. A čekáme oblačnost s přehánkami, těch bude později ubývat. Teploty nejčastěji do 12 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Prezident Petr Pavel by podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD neměl jet na červencový summit NATO v Ankaře. Řekl to po jednání koaliční rady s tím, že za zahraniční politiku je odpovědná jen vláda. Prezident má na ní podle Okamury navíc jiný názor než současný kabinet.
2: Lídr opozice, který prosazuje úplně opačné zahraničně politické názory, a ústava hovoří jasně, že zahraniční politiku má plně v gesci vláda, o nikom jiném v ústavě řečeno není. A já si teda za sebe říkám, že si neumím představit, že by pan prezident Pavel měl zastupovat naší vládu nebo zahraniční politiku prostě na tom summitu NATO.
0: O složení delegace bude vláda jednat na konci června. Prezident Pavel na své účasti na summitu dál trvá. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Sněmovní pracovní skupina ke změně financování médií veřejné služby vyzvala ke stažení zákona, který má zrušit poplatky za rozhlas a televizi. Ve skupině složené z politiků, zástupců obou médií nebo syndikátu novinářů, ale nejsou žádní koaliční poslanci. Mediální výbor je založil na jednání na konci dubna, kde měla kvůli omluvě několika koaličních politiků většinu opozice. Tehdy výbor přijal hlasy opozice podobné usnesení, s jakým dnes přišla pracovní skupina. Koalice avizovala, že takto přijatá rozhodnutí později zruší. Tajské úřady zabavily 250 kilogramů slonoviny pašované z Afriky, informovala o tom agentura AFP. Pro policii jde o největší zabavenou zásilku za posledních 10 let. Vyšetřovatelé zadrželi 9 lidí, kteří slonovinu v hodnotě odhadované v přepočtu na více než 6 milionů korun prodávali přes sociální síť Facebook. Tajské úřady se případem zabývaly několik měsíců. Praha nechá obnovit 8 soch ze staroměstského Orloje. První 4 v pondělí sundali technici a převezli je do restaurátorské dílny.
3: Až sundáme ty sochy, tak vlastně uvidíte ten detail, jak se ta barva loupe.
4: Říká jednatelka firmy Elheinz Mariana Nesnídalová, která má sundávání soch na starost.
3: Sochy jsou lipové a vlastně nevydrží tak dlouho ten nátěr na těch sochách.
4: K sundání soch museli technici využít výškovou plošinu, popisuje jeden z nich Pavel Novák.
5: Naší prací tady je vlastně jenom odsvakání sítě, aby jsme přizpůsobili sochy a potom vyhákli je ze zdi z oka, kde jsou kotvené, a bezpečně transportovali dolů.
4: První 4 sochy budou restaurátoři opravovat zhruba měsíc a půl, potom je vrátí a sundají a opraví zbylé 4. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
0: Fotbalisté Slovácka přivítají ve třetím kole prvoligové nadstavby o udržení ostravský Baník. Pokud domácí zvítězí, jistě se vyhnou poslednímu místu, a tedy přímému sestupu do druhé ligy. Při minulé výhře na hřišti Dukly Praha odehrálo Slovácko poprvé od začátku března zápas bez obdržené branky. A od toho se chce trenér Roman Skuhravý dál odrazit.
6: To, že jsme konečně odehráli zápas s nulou, je další jakoby benefit na té těžké cestě, kterou jdeme, a byl bych hrozně rád, aby jsme si tuhle tu zodpovědnost, kterou jsme ukázali, vlastně udrželi do zbytku sezóny.
0: Zápas začne v 17 hodin a 30 minut, stejně jako duel Zlína s Teplicemi a Mladé Boleslavy s Duklou. Od 20 hodin se ve skupině o titul utkají na pražské Letné Sparta s Viktorií Plzeň.
7: Omezení na D1 u Přerova a nehoda na Teplicku. Na dálnici D1 za Přerovem směr Brno stojí nákladní auto s defektem. Na kilometru 275 na krajnici. Silničáři v místě před chvílí zavřeli i pravý pruh. Jede se levým plynule. Dálnice bez nahlášených nehod. Místy zhoršuje dohlednost déšť. Na D46 se z Vyškova do Olomouce další odstavené nákladní nákladní auto. Za sjezdem na Vranovice Kelčice, 19. kilometru. A také tam mohou auta vybočovat. Vlevo na trase je úzká krajnice. A na Teplicku v Proboštově najelo osobní auto do Výmolu. Nehoda je v Proboštovské ulici vedle železniční zastávky. Projíždějte pomaleji, z auta vytekl na vozovku olej. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Čekáme proměnlivou přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách. Ve vyšších polohách můžou být i sněhové. Večer má srážek a místy i oblačnosti ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Jaké jsou největší chyby, které děláme ve vztahu k vlastní imunitě? Jaký vliv má třeba strava na to, jak se vyvíjí imunitní systém a jaké mýty v této oblasti přetrvávají? Můj dnešní host má jako hlavní odborný zájem poruchy imunity v dětském věku, kde vychází z dlouholetých zkušeností pediatričky. Věnuje se klinické imunologii a alergologii, působí jako primářka v ústavu imunologie ve fakultní nemocnici Motol a Homolka a mým dnešním hostem v hovorech je lékařka Markéta Bloomfield. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den.
8: Já jsem Michal Rosypal a přijde dobrý poslech.
1: Hovory.
8: Markéto, co děláte pro posilování vlastní imunity?
9: Jana, tak to je hned na začátek úplně podpásová otázka. Já jsem myslela, že se budeme bavit o ostatních lidech, o imunitě a tak dále.
8: No,
9: ale
8: mě zajímá, jestli jste kovářova kobila.
9: No úplně nejvíc. Úplně strašně moc jsem kovářova kobila, protože špatně spím, málo spím, špatně jím a takové ty klasické kliše, co všem pacientům říkáme, aby dodržovali, protože to jim posílí imunitu, o tom stresu, o té sebepéči. No těžko se mi to dodržuje. Těžko.
8: Tak to se omlouvám, že jsem vás tak nachytal, ale obecně. Mně to právě přijde, nebo já se na to ptám proto, že mám pocit, že se o té imunitě, o imunitním systému, o nějakém zdravém životním stylu v posledních letech víc mluví, různé doplňky stravy, vitamíny, sluníčko, vitamin D, otužování, spánek. Je to mýtus? Pletu se? A nebo i vy z vašich zkušeností lékařky vnímáte, že ve společnosti se možná víc těm tématům věnujeme?
9: Opět zajímavá otázka a já na ní vlastně mám dvě odpovědi, které můžou možná působit trošku protichůdně. Jednak bych chtěla říct, že stresů pro ten imunitní systém, který dnes my zažíváme a kterým vystavujeme naše těla, tak je hodně a do určité míry jsou jiná, než když se naše imunita budovala, když se vyvíjela s organismem, s vývojem organismu jako lidského těla a lidského člověka, tak se pravděpodobně nepočítalo s tím, že se budeme muset bránit situacím typu opravdu chronického mentálního stresu, ale naopak se daleko víc ta příroda dávala důraz na třeba ten fyzický stres, právě ty situace opravdu třeba nedostatku jídla nebo zima, změny teploty a tak dále. Nicméně na druhou stranu ta imunita se samozřejmě i dál vyvíjela a u nás v tuto chvíli ve společnosti si myslím, že panuje taková velká obava třeba v rámci dětské imunity, že je potřeba tu dětskou imunitu vlastně nějak posilovat. My všude slyšíme, když jdete do lékárny, tak tam vidíte ty obrovské ty skříně s těmi preparáty na imunitu, to jste si určitě nemohli nevšimnout. A já bych chtěla, aby hned tady na začátek znělo, že pokud máme vlastně zdravé dítě, které se pohybuje v dnešním světě, tak žádným způsobem nepotřebuje jako posilovat imunitu. To teď myslím farmakologicky doplňky stravy a tak dále. Tam to, ten běžný přirozený vývoj imunitního systému dítěte se buduje a to posilování se děje právě tou normálně správnou, zdravou stravou, spánkem, kontakty, normálními běžnými kontakty se vrstevníky, s infekcemi, se kterými se má ve správné době potkat a vlastně jejich proděláním a tím si buduje tu imunitu.
8: Mám někdy pocit, že i třeba ve vztahu k těm dětem jdeme tak trochu ode zdi ke zdi,
9: přesně.
8: Že je to přesně někdy velmi jako protektivní, na druhou stranu to může být zase jako nechte to dítě vystavit úplně všemu, což zase asi taky není úplně rozumné. Vnímáte to tak jako lékařka?
9: Jo, úplně přesně takhle, jak jste to řekl, máme pacienty, kteří opravdu přijdou, odpuste mi ten výraz, ale až jako zmasírovaní tím obchodem se strachem, že musíme nakoupit vitamin D, zinek a tamhle glukany, prostě co opravdu je k dostání v té lékárně, aby to moje dítě, které jde do školky, bylo už do té školky připravené a už mělo vlastně jako ten štít. A přitom je to třeba zdravé dítě, které tohle opravdu vůbec nepotřebuje. A na druhé straně pak máme úplné extrémy, kdy i třeba pacienti, kteří mají, nebo rodiče pacientů, jejichž děti mají i nějaké závažné onemocnění, ale byly třeba, já nevím, z nějakého důvodu zklamaní průběhem té léčby nebo úspěšností léčby toho onemocnění, tak jako trošičku třeba zanevřou na tu medicínu a vlastně se pustí do toho přírodna ve smyslu, necháme je dělat úplně všechno i opravdu jako potenciálně nebezpečné věci vzhledem ke stavu těch dětí. Necháme děti, které jsou náchylní k onemocnění, třeba plísním, si hrát s kompostem. To je prostě špatný nápad, ale může se to taky stát.
8: Taky jsem zažil nějakou situaci, kdy upadlo nějaké jídlo na zem a kamarádka, maminka toho dítěte to prostě normálně zvedla a dala to tomu dítěti sníst s tím, že to prostě nevadí, že mu to posílí aspoň imunitu, nemůže musí být odolný.
9: Jasně.
8: Co v takovémto případě?
9: Teď se rozmohlo se takové pravidlo 3 vteřin.
8: Ano, to jsem taky
9: znáte,
8: slyšel.
9: Něco spadne na zem, když se to vám to podaří zvednout do 3 vteřin, tak to můžete jako bezpečně.
8: To teda
9: bezpečně
8: dělám já, ano, ale vůbec
9: počítáte
8: nevím,
9: do 3,
8: jestli, no nepočítám, snažím se to vzít tak rychle.
9: Já se většinou do 3 vteřin ani neskloním, proto. A takhle, záleží na tom, kam to spadne, co to je.
8: Jasně.
9: A já jsem obecně zastáncem, relativně jako velkým zastáncem selského rozumu. A běžný imunitní systém z dítěte zase zdravého se s takovouhle situací vyrovná.
8: Vy jste zmínila ten selský rozum, nebo ten zdravý rozum. Já vím, jak to myslíte, ale vlastně nikdy se na něj úplně rád odvolávám, protože mám pocit, že se to dneska tak trošku jako zneužívá.
9: Ano,
8: ale obecně, a asi víte možná i na co narážím, ale obecně funguje to tak, že opravdu takové ty základní věci, které už jsme vlastně tady zmínili, jako dobrá vyvážená strava, kvalitní spánek, asi minimum nebo ideálně žádný alkohol, že pobyt na sluníčku, zdravé vztahy, že to jsou prostě ty věci, které tak nějak asi všichni víme. A pro tu imunitu jsou prostě nejpodstatnější. Ať už naši nebo tu dětskou.
9: Teď musíme rozlišit dvě situace, jestli máte zdravého člověka, anebo jestli ten člověk má nějaké jiné onemocnění. Protože téměř jakékoliv onemocnění jiné než v imunitním systému, nějakým způsobem ten imunitní systém a ty jeho funkce ovlivňuje. Takže když máme opravdu zdravého člověka, tak to, co jste řekl, platí téměř dokonale. Když máte zdravé dítě, vemte si, že pro nás je berná mince, to je taková klasická situace, kdy ke mně chodí hlavně rodiče dětí, které jsou často nemocné. Základní požadavek na imunologa je často nemocné dítě. A většinou je to otázka třeba, a takhle je to i na pediatra, velmi, to je hlavní, prostě denní chleba pediatru. A ta situace vypadá velmi stereotypně tak, že to je školkované dítě, které je léto zdravé, nic, žádné závažné infekce neprodělává, přijdou první dva týdny ve školce od září ještě v pořádku a třetí týden to začne. A co začne? Infekce dýchacích cest, pak nějaké střevní infekce, ale hlavně ty dýchací cesty. A ty děti v podstatě jsou třeba týden ve školce a infekce a 14 dní doma. A pak zase 3 dny ve školce a zase týden doma a zase a takhle. Takhle těch infektů probíhá několik a dřív nebo později ti rodiče prostě přivede otázka k lékaři, nejdřív k pediatrovi, jestli to dítě má v pořádku imunitu. A my máme takový úzus i s lékaři třeba s dětskými pneumology, to jsou ti, co se zabývají dětskými plícemi a respiračním systémem, že když je školkové dítě zhruba do 5 let nemocné v té jedné sezóně nebo v tom jednom roce až 8krát, ale jsou to relativně banální infekty, taková ta rýma, kašel,
8: horečka,
9: trochu teplota, nachlazení. Nic, ale vyřeší si to, vyleží si to a zase je úplně v pořádku. A tak pokud mezi těmi infekty dobře prospívá, jinak funguje dobře, tak je to obraz úplně zdravého dítěte.
8: Čili 8krát
9: 8krát.
8: V podstatě každý měsíc de facto.
9: Tak, a když si vezmete, že ještě ty infekce kumulují vlastně do podzimně zimní sezóny, takže téměř vlastně do půl roku, tak jsme v situaci, kdy to dítě opravdu je téměř každých 14 dní doma. Rodiče jsou pochopitelně zoufalí, protože nemůžou do práce, musí se někdo starat a doma mají nemocné dítě. A ta otázka dřív nebo později přijde, jestli to dítě je
8: na druhou stranu, a teď nevím, jestli proto máte dostatek dat i jakožto výzkumnice a vědkyně, ale klesá imunita v populaci? A teď nevím, samozřejmě zajímá mě i u dětí, i u dospělých, dá se to tak říct? Protože by se to mohlo zdát, jako že máme slabší tu imunitu, jako lidstvo, jako populace.
9: Já jsem tu otázku teďka asi před 10 minutami mě napadlo, jestli se na tohle zeptáte a co vám na to odpovím. Opravdu přesně tahle otázka. Tak my samozřejmě nemáme žádné dlouhodobé průřezové studie o tom, jak vypadal imunitní systém a funkce třeba lidí, já nevím, v 16. století, 17., 18., a jak vypadá teď. A takovéhle studie by se musely udělat na obrovské množství populace, takže ten vzorek by musel být opravdu velikánský. Takže tvrdá data na tohle nikdo nemá. Můžete usuzovat třeba z nějakých surogátních ukazatelů, jako nějakých markerů třeba přežití, infekcí a tak dále. Ale do toho my lidé v aktuální doby, moderní doby nesmírně zasahujeme. Očkováním, antibiotiky, možnostmi léčby všech jiných onemocnění, které imunitní systém oslabují, a také dobou přežití. Takže tohle se bohužel jako nedá jednoduše říct, protože na to nejsou data. A já si to úplně upřímně řečeno ani nemyslím.
8: Takové to, když jsme se bavili o těch dětech, že třeba 8krát tedy za rok nějaká ta běžná viróza nebo běžné nachlazení je vlastně normální. Funguje to podobně i u dospělých, nebo dospělý jedinec je odolnější? Protože taky někdo může říct, já jsem prostě náchylnější, já mám slabší imunitu, já se musím chránit, brát vitamíny. Jak jsme na tom my dospělí?
9: Tak já jsem zmiňovala tu frekvenci těch 8 infektů, tak to takhle používáme zhruba do těch 5-6 let věku, potom do 12 let věku už jsme takový přísnější, tam už bychom tolerovali třeba jenom 4 takovéhle infekty a nic z toho by neměly být ty závažné infekty typu třeba zápal plic nebo opravdu jako závažný zápal průdušek nebo něco, co potřebuje třeba hospitalizaci, to už by nás jako alarmovalo. Ale u dospělých si myslím, že se pohybujeme kolem takových zase 3-4 infektů, ale je pravda, že ta škála té schopnosti imunitního systému každého člověka i u dospělého je vlastně je různá. A taky se strašně je taky nesmírně ovlivnitelná vaším aktuálním stavem, vaší mírou stresu, vaším, jak jsme už se předtím, hlavně stres teda. Musím říct, že v dnešní době na dospělou imunitu si myslím, že u zdravého člověka opět bez jiného onemocnění skoro nejvíc negativně působí dlouhodobý chronický stres.
8: Markéta Bloomfield, lékařka, primářka Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka, je mým dnešním hostem v Hovorech.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Jaký vliv má strava na to, jak funguje náš imunitní systém? Protože zase člověk laicky by řekl, že všechno se to odehrává ve střevech a že tou stravou si můžu hodně uškodit a hodně pomoct. Pletu se?
9: No vůbec se nepletete, je to jeden z úplně stěžejních kamenů, který ovlivňuje nejen imunitní systém, ale celé naše tělo, náš mikrobiom způsobem nebo tím, co na základě naší stravy kolonizuje naše střeva a naše střeva, ty mikroby a mikrobní prostředí našeho střeva úplně zásadně ovlivňuje fungování imunitního systému. Dokonce existuje cosi, co se jmenuje gut-brain axis, to je anglicky vlastně osa střevomozek, kdy všemožné působky ze střeva ovlivňují naše chování, možná dokonce i myšlení, a to určitě do určité míry funguje i v nějaké souvislosti s imunitním systémem.
8: Fungují takové ty různé očišťovací metody očištění střev, 2 dny, 3 dny, nějaký detox, prostě různé nápoje, co člověk pije, pak se pročistí, funguje to?
9: Já naštěstí tohle u dětí a v dětské medicíně téměř vůbec nezažívám, protože tohle by prostě snad dítěti jako nikdo nedal.
8: Myslím u dospělého samozřejmě.
9: A u dospělého s tím osobní zkušenost teda jako žádnou nemám, ale obávám se, že vzhledem k tomu, jak je to všechno individuální, tak já mám totiž obecně problém s představou, že imunitu jednotlivce může třeba posílit nebo změnit nějakým úplně předvídatelným způsobem nějaký generický vyvíjí postup, nějaký buď to jako obecný nějaké obecné léčivo nebo nějaký obecný postup typu promytí střev. Každý člověk stran toho imunitního systému je takové individuum, jsme fakt každý naprosto jedinečný. A zatímco teď se hodně mluví o modulaci mikrobiomu ve vztahu k onemocněním, tak my v tuto chvíli stran toho střevního mikrobiomu třeba ani přesně nevíme, jaké má být to správné složení, aby to pro konkrétního člověka vlastně dobře fungovalo.
8: Ale zase není to nic proti ničemu si udělat buď nějaký detox nebo nějakou dietu, nebo prostě se opravdu trochu pročistit.
9: A myslíte detox jako aktivně si něco jako horem?
8: Ano. Horem se třeba něčeho napít a 2-3 dny to vydržet. A
9: takhle, zajímavý. Tak opravdu strašně záleží na tom, co byste si takhle jako přidal a co by to vlastně mělo udělat, protože jak říkám, nevím, o čem úplně přesně teďka mluvíme, záleží strašně na tom, co by to obsahovalo.
8: A taky mě zajímá, a to mi buď prosím vyvraťte, nebo potvrďte, že různých jako

0: astmatu. Myslím si, že teď poslední vlastně data budou velmi zajímavá, která dostaneme už z dalšího sběru na populační úrovni. Do roku 2016 to vlastně strmě stoupaly ty počty a od té doby, jako kdyby jsme se tak zastavili zhruba na tom, že každý třetí člověk má nějakou formu nějaké alergie. Shodou okolností to, co vy jste zmiňoval, tak ani celiakie, ani laktozová intolerance nejsou alergiemi.
1: Tak děkuju za opravení, omlouvám se ale za laický přístup.
0: To je úplně v pořádku, ale oboje dvoje jsou, nebo takhle jedno je porucha imunity, celiakie, netolerance lepku, ale není to alergická záležitost. Tím my často to diskutujeme s pacienty. V realitě to vlastně je pro toho pacienta jedno, protože prostě pokud má alergii třeba na pšenici nebo celiakii, což je intolerance lepku, tak prostě nemůže jíst pšenici a nebo lepkové obiloviny, ale je to jako jiný princip a léčí se to jiným způsobem. Zatímco u té laktozové intolerance, tak to je situace, ve které vám ve střevech chybí enzym, který štěpí mléčný cukr a ten způsobuje problémy jenom ve střevech. Zatímco třeba alergie na kravské mléko se často zaměňuje vlastně laktozová intolerance a alergie na bílkovinu kravského mléka. To jsou dvě rozdílné nemoci, jinak se léčí a jinak se řeší.
1: Vy jste před 3 lety, když jste dostala cenu Wernera von Siemense, řekla k tomu, a teď vás budu citovat, je zřejmé, že teprve když detailně porozumíme příčině vzniku nějaké nemoci, můžeme pacientům efektivněji pomoci navržením terapie cílící přímo na mechanismus jejího vzniku, nejen tlumit příznaky nemoci. Konec citace. Tak mě vlastně napadalo, jestli je to tak, že dneska máme širší spektrum možnosti určit tu diagnózu a jestli tím pádem se mně jako lajkovi může zdát, že tady máme víc alergií, intolerancí, poruch imunity a tak dále, ale dokážeme to potom ve finále léčit?
0: Máte pravdu určitě v té první části, že umíme čím dál tím lépe pracovat s takzvanou individualizovanou precizní medicínou na míru, to znamená hledat ty opravdu konkrétní třeba genetické vady, které jsou vzácné u některých pacientů. A to může vypadat tak, že ve skupině mnoha alergiků, kteří zároveň jsou třeba častěji infekčně náchylní, tak my umíme vytipovat a následně i opravdu potvrdit a najít třeba toho jedno dítě, u nějž ta alergie není jenom prach s prostou alergií, tak jak ji má třetina populace, ale je třeba způsobená nějakou konkrétní genetickou vadou, kterou je potřeba léčit jinak než tu obecnou alergii. Takže v tu chvíli vlastně většina populace je na alergii správně léčená tabletkami proti alergiím, antihistaminiky a fungují, anebo nějakými dalšími zákroky, jako třeba desenzibilizací, což taky dneska umíme léčit alergie. Pozor, to je krásná věc. Opravdu pilové alergie můžeme vyléčit, nejenom tlumit.
1: Tak to je dobrá zpráva.
0: No a to není novinka naštěstí, ale kdo jste alergici, ptejte se svých alergologů na možnost alergenových vakcín, protože tím se můžete zbavovat efektivně svých alergických projevů. Funguje to moc hezky. Takže většina alergiků, jak říkám, může potřebovat skutečně jenom tu úplně základní obyčejnou léčbu, ale pak tam bude ten jeden, dva pacienti, kteří budou potřebovat léčbu jinou, která nebude jenom potlačovat ty symptomy té alergie u toho dítěte, ale bude se skutečně věnovat podstatě toho jeho onemocnění a jsou dneska ve vývoji anebo už v klinických zkouškách anebo dokonce opravdu v biotechnologických firmách a institutech jsou v přípravě různé nové a nové léky, jejich nepřeberné množství, které právě cílí na konkrétní složky imunitního systému, které my můžeme buď to tlumit při jejich přílišné aktivitě anebo posilovat při jejich naopak k nedostatečné aktivitě. A to je něco, čemu říkáme vlastně individualizovaná péče, to je to, za co jsme byli s kolegyní oceněné v té soutěži Wernera von Siemense, za to, že jsme na souboru pacientů, které jsme takhle vytipovali klinicky, to znamená, že jsme si všimli, že se chovají nějakým způsobem jinak, odlišně od té ostatní velké skupiny pacientů, třeba s poruchami imunity, tak jsme vlastně u nich v spolupráci třeba s genetiky objevili nějakou možnou podstatu toho jejich onemocnění, která se lišila a na základě toho jsme potom třeba 2 roky zkoumali, co ten konkrétní gen a ten konkrétní protein u těch pacientů, který mají vlastně v nepořádku, tak co u nich způsobuje a jakým způsobem na to máme cílit jinak.
1: Vy jste se také věnovala, nebudu vymyslit pořád ještě věnovala.

0: věnujete takzvanému postcovidovému syndromu u dětí. Dokážete říct po těch vlastně 6 letech od toho, kdy tady začal řádit koronavirus a ty 2 roky nás tady vlastně paralyzoval, co už o tom víme a jak se to třeba právě na tom dětském zdraví i na dětské imunitě projevuje, nebo jestli třeba i ten průběh a ten postcovidový syndrom u dětí byl mnohem horší než u dospělých?
1: Tak to je taky strašně zajímavá kapitola, kterou jsme si vlastně úplně unikátně prožili v té naší nedávné nebo v té aktuální době, kdy se objevila vlastně jako smršť úplně nová nemoc, kterou my jsme vůbec neznali. A teď tím nemyslím COVID-19, ale ten postcovidový syndrom. To, jak ty děti stonaly, ty příznaky jednotlivé jsme znali, ale to, že jsou takovéhle jasné návaznosti na nějakou infekci, která vlastně spláchla celou planetu a opravdu ze všech zemí světa se tenhle ten syndrom hlásil, u těch dětí byl a byl často život ohrožující, tak je a pokračuje ten příběh v tom, že vlastně ten syndrom úplně zmizel. Jako kdyby z nějakého důvodu a těch příčin bylo zkoumáno mnoho a na nějaké indicie jsou, s čím by to mohlo souviset, ale jako kdyby ty konkrétní varianty, které s příchodem toho COVID-19 nějakým způsobem s tím imunitním systémem se prali tak, že ty děti skutečně byly v takovém silně zánětlivém stavu. On to nebyl ten COVID-19, co je ohrožoval v tom postcovidovém syndromu, ale byla to ta reakce toho imunitního systému právě na ten COVID-19. Že to bylo asi něco jako natolik nového a zároveň asi ohrožujícího, takže na molekulární a buněčné úrovni se asi odehrávala nějaká nejistota, jak moc vlastně reagovat v tuhle tu chvíli. A je zajímavé, že v posledních letech v podstatě si troufám říct, že několik let jsme jako v Čechách vlastně tenhle ten misce, ten postcovidový syndrom vlastně už neviděli.
0: Takže máme to nejhorší už za sebou?
1: A já ty děti? Myslím si, že ano, ještě dobrá zpráva je, že já některé ty děti, které prošly tím postcovidovým syndromem, ať už z Thomayerovy nemocnice nebo z fakultní nemocnice Motol a Homolka, tak je sleduji právě z tého zájmu, jak budou dál stonat, jestli mají nějaké, jestli nějaký jinak stonat, jestli jsou náchylnější k nějakým jiným komplikacím, jiných onemocnění a naštěstí to tam vůbec nevidím.
0: Já bych si s váma strašně rád povídal ještě dál, ale máme poslední minutu. Tak mě zajímá, když byste měla říct nějaký třeba mýtus ve veřejném prostoru, který vás rozčiluje, co se týče imunity, co třeba děláme a dělat bychom neměli, nebo něco, co se šíří a vy vždycky si u toho rvete vlasy a máte tendenci rozbít rozhlasový přijímač, když to slyšíte, nebo podcastovou aplikaci. Co to je? Co by to bylo?
1: No tak já se asi fakt vrátím zase na ten náš začátek. Bude toto posilování imunity u zdravých dětí. Chovejme se k ním prostě tak, jako se máme chovat k dětem. Venku, na čerstvý vzduch, jíst, spát, fungovat, hrát si, smát se a být s kamarády, chodit do těch kolektivů a neposilovat imunitu dětí těmi farmaky nebo doplňky stravy, to zbytečné.
0: Říká primářka Ústavu imunologie fakultní nemocnice Motol a Homolka, lékařka Markéta Bloomfield, která byla mým hostem v hovoru. A já jsem tomu moc rád a moc vám děkuju a doufám, že si to někdy zopakujeme.
1: Děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu Plusu se loučí dobrý poslech dalšího vysílání, ať už Českého rozhlasu Plus nebo našich pořadů ve všech podcastových aplikacích, přeje Michal Rosypal.
2: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví?
3: Vyprávěli o tom útoku, o tom bombardování.
4: Klimatická změna nebylo to hlavní téma pro voliče.
5: Mé informace jsou, že minimálně 1 nebo 2 lidé se už pokoušejí vypovídat.
6: Vyzvala k dalšímu referendu o skotské nezávislosti.
2: Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
7: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Šance na výskyt hantaviru v Česku je velmi nízká, uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují a informace předávají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi Hondius. Tři nakažení během cesty zemřeli. Zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárských ostrovech. Na palubě nebyl žádný Čech. I přesto jsou podle Vojtěcha české úřady v kontaktu s mezinárodními partnery a situaci sledují. Německo se nebude vměšovat do vnitrostátní české debaty o tom, jestli je Brno vhodným místem pro letošní sjezd sudetských Němců. Oznámilo to německé ministerstvo zahraničí. Podle Berlína má shromáždění přinést smíření mezi oběma zeměmi. Ministerstvo zdůraznilo, že Česko je pro Německo důležitým partnerem v Evropské unii. Kvůli rekonstrukci je uzavřená střední část americké třídy v centru Plzně. Omezení se dotýká veškeré dopravy, včetně hromadné. 11 denních a 9 nočních trolejbusových a autobusových linek bude následující 3 měsíce jezdit po objížďkách. Americká třída se změní na městský bulvár s užšími vozovkami a širšími chodníky a maximální povolenou 20-kilometrovou rychlostí. Přibudou i stromy a lavičky. Práce potrvají do 10. srpna. A v nové budově Pražského národního muzea začala fotografická výstava Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků. Z nich porota vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů, které zachycují klíčové události loňského roku. Soutěž vyhrál Lukáš Kaboň se snímkem práce horníků na dole ČSM Sever. Výstava potrvá až do konce listopadu. O trestech pro Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. A 4 zápasy dnes pokračuje nadstavba fotbalové šance ligy. Od 17 hodin a 30 minut se ve skupině o udržení utkají Mladá Boleslav s Duklou, Slovácko bude hostit Baník Ostrava a Teplice nastoupí ve Zlíně. Od 20 hodin se ve skupině o titul utkají Sparta Praha s Viktorií Plzeň.
9: Nehoda na D8 na Ústecku, další u Teplic. Na dálnici D8 u Ústí nad Labem směr Praha srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je za sjezdem do centra Ústí na 66. kilometru. Počítejte s překážkami, zdržením ne. Na dálnici D1 za Přerovem směr Brno stále omezuje průjezd nákladní auto s defektem. Na kilometru 275 je zavřená krajnice a tak také pravý pruh. Bliká tam šipka, kolem projedete bez zdržení levým. A na Teplicku v Proboštově havarovalo osobní auto v Proboštovské ulici u železniční zastávky, najelo do Výmolu. Chce toho pozornou jízdu. Úsek může být kluský, z auta na vozovku vytekl olej. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Čekáme proměnlivou přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami. Víc jich bude v Čechách. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Kde by premiér Babiš rozhodně neměl mít zpoždění? Nejlepším důchodovým připojištěním je vlastní byt. Co se stalo, anebo spíš nestalo, na přehlídce v Moskvě? A ještě paradoxním vítězem války v Iránu se jeví výrobci potrubí. To jsou titulky nebo témata komentářů pondělního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jehož studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
7: Názory a argumenty.
10: Na konci dubna premiér Andrej Babiš oznámil, že Česká republika letos závazek 2% HDP na obranu nesplní. Jenomže od té doby už zase opakovaně prohlásil, že snad přece jen ano. A do nové funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO vybral Jakuba Landovského, našeho bývalého velvyslance při Alianci. No a ve studiu je se mnou vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
11: Dobrý den.
10: Andrej Babiš rád vládne pomocí zmocněnců, teď tedy vymyslel dalšího. Co vlastně by měl pan Landovský mít za úkol?
11: Správně by neměl mít žádnou práci, protože zmocněnec pro dodržování závazků vůči Severoatlantické alianci by neměl existovat, protože by mělo být samozřejmostí, že i Česká republika tyto závazky plnit bude. Neděje se tak, nedělo se tomu tak asi ani v nedávné minulosti. Je to dáno tím, že Česká republika, respektive její představitelé, stále ještě nenašli dostatek chuti k tomu, aby při sestavování státního rozpočtu dali do kapitoly obrany tolik peněz, aby splňovali to kritérium minimálně 2% hrubého domácího produktu a nemuseli to číslo dohánět tím, že do výdajů na obranu chtějí započítávat i jiné, které jsou v jiných rozpočtových kapitolách, a pak samozřejmě záleží na tom, zda Severoatlantická aliance tyto výdaje uzná, a pokud je neuzná, tak se Česká republika dostane do situace, že zkrátka závazky neplní. Takže podle mého názoru jmenování Jakuba Landovského přinese to, že on jako člověk, který má zkušenosti s fungováním Severoatlantické aliance, protože tam působil jako velvyslanec České republiky, patrně bude zkoumat různé výdaje, které by se daly zahrnout do výdajů na obranu, aby ta celková suma překročila 2% a aby to uznala Severoatlantická aliance. To si myslím, že bude hlavní úkol, protože lze si těžko představit, že přijde na vládu, řekne, dáváte málo peněz, musíte dát více. Ostatně o víkendu v médiích se Alena Schillerová, ministryně financí, vyjádřila, že těžko sežene někde 20 miliard do letošního rozpočtu ministerstva obrany, aby ten závazek byl splněn.
10: Což se přitom vlastně nezdá jako taková ultrahorentní suma. Vypadalo to například, že ten záměr premiéra na vybudování velké nemocnice v Letňanech, ale že by to byla vojenská nemocnice, by právě mohl být tímhletím příkladem, čili zahrnutí té stavby do těch výdajů.
11: Tak byla to jedna z úvah a je otázka, samozřejmě nemocnice se ještě ani nezačala stavět. Za druhé je otázka, zda by tyto výdaje byly přijímuty jako výdaje na zajištění obrany schopnosti země ze strany Severoatlantické aliance. Mimo jiné, když chcete něco vydávat za vojenskou nemocnici, tak to znamená, že i lékaři by museli být příslušníci armády. Tak je otázka, zda by vůbec k tomu došlo. Pak je otázka, že původní záměr vybudovat novou nemocnici pro hlavní město a nejenom pro něj spočíval v tom, že tam budou různá oddělení, která by asi patrně šla vydávat za součást nějakých vojenských výdajů, dětská nemocnice a tak dále. Takže je to složité a myslím si, že to není úplně ta nejlepší cesta, ale uvidíme, jak si Jakub Landovský v této funkci bude počínat, jak zmapuje ty různé výdaje a jak se mu podaří například poradit právě premiérovi, které výdaje by tedy mohly být zahrnuty, aby to v Severoatlantické alianci prošlo.
10: Ale nicméně ten tlak ze strany aliance na Českou republiku, aby splnila ten závazek už letos, zřejmě je a nikoli malý. To bylo vidět i z té návštěvy generálního tajemníka NATO nedávné v Praze, která přitom vlastně vznikla ze dne na den prakticky.
11: Ano, a to se projevuje i do výroku Andreje Babiše, který hovoří o tom, že si je vědom toho, že Česká republika má plnit určité závazky a že je plnit chce. Je otázka, zda to dokáže v letošním roce. Možná, že v příštím roce by ta situace pro vládu mohla být jednodušší také z toho důvodu, že vláda chce velmi rozvolnit rozpočtová pravidla, aby mohla zvyšovat, zjednodušeně řečeno, schodek státního rozpočtu, takže tam by mohla nalézt dostatek prostředků k tomu, aby Česká republika i bez těch dalších různých výdajů mimo rozpočet ministerstva obrany ten závazek plnila. Mimochodem, není to závazek jenom daný Severoatlantické alianci, ale i máme zákon, který de facto nakazuje vládě, že by měla vydávat minimálně 2% hrubého domácího produktu na obranu, a to plněno není a není to jediná věc, kdy politici nedodržují zákony této země.
10: To byl Petr Hartmann, díky mnohokrát.
11: Naslyšenou.
10: No a u tématu předcházejícího rozhovoru ještě volně zůstaneme. Pokud premiér myslí vážně odhodlání dostat závazku vydávat na obranu 2% HDP, pak to bude velmi dobrá zpráva, kterou vítá šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
12: Pokud završí premiér Andrej Babiš své aktuální odhodlání dostát závazku v NATO vydávat na obranu 2% HDP ještě letos, bude to velmi dobrá zpráva. Česko si mohlo odpustit výmluvy, že na obranu nemá peníze, že priority jsou jinde, že to přece Donaldu Trumpovi vysvětlí. Rozhodující bude výsledek. Premiérova otočka, dotažená do konce, tedy do změny rozpočtu ještě na rok 2026, bude v první řadě důležitá pro obranyschopnost Česka ve světě, který nebyl takto nebezpečný desítky let. Nebezpečný i pro nás. Když se nad slunce jasně ukázalo, že letošní výdaje na obranu znamenají jen 1,78% HDP na místo 2%, premiér Babiš to uznal a ministryně financí Alena Schillerová pak šéfovi přitakala. Určitě uděláme všechno proto, abychom naše závazky splnili. Žádné rozpory mezi mnou a premiérem v tomto nejsou. Konec citátu. Škoda, že jasno nebylo před pár měsíci. Je však třeba upozornit na 4 souvislosti. Věrohodnou garancí naplnit letos 2% HDP na obranné výdaje si Babiš a Česká republika ušetří trapné vysvětlování, na které se chystal premiér na summitu NATO. A tak americký prezident Donald Trump naštěstí neuslyší, že za ním Babišovi ministři vždy stáli, že v minulosti Česko výdaje na obranu zvyšovalo a že také každá země má jiný hrubý domácí produkt. Ano, to je pravda, proto Česko vydalo na obranu v roce 2025 jen 7,8 miliardy dolarů. Za to Trumpovi Spojené státy 980 miliard. Je také znovu třeba odmítnout nesmyslné představy, že Česko investuje do obrany proto, aby se nezlobil hlavně Trump nebo aby se naplnila přání šéfa NATO Marka Rutteho. Ne, úplně přesně to řekl americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na nedávné konferenci o bezpečnosti, kde především ostře odmítl všechny vládní výmluvy. Nejde o americký požadavek, je to dohoda suverénních spojenců, z nich každý spoléhá na ty ostatní, bez výjimky, řekl Merrick a vysvětlil, že neplněním závazku Česko riskuje nesplnění vlastních, jím samotným definovaných cílů v obraně. Dále, bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský, nově v roli vládního zmocněnce pro plnění závazku v Alianci, může debatu plnou hloupostí převést na věcnou rovinu. Ale pozor, zmocněnec nezajistí plnění závazku Česka vůči NATO. To zvládne jen politická reprezentace, nejprve odpovědným navýšením rozpočtu na rok 2026 zhruba o 20 miliard korun. Je to jeden z mála výdajů, pro který by se dalo akceptovat zvýšení už tak vysokého schodku rozpočtu na rok 2026. A ještě jednou pozor, na chystaném summitu NATO v Ankaře nikdo nebude chválit země, které se dohrabaly v investicích do obrany na 2% HDP. V loni v Hágu se totiž členové NATO zavázali zvýšit výdaje do roku 2035 na 5%, z toho 3,5% na tvrdou vojenskou sílu a 1,5% na infrastrukturu. A Mark Rutte řekl jasně, co se od účastníků v Turecku čeká. Že spojenci na summitu NATO v Ankaře ukážou, že jsou na jasné a důvěryhodné cestě k dosažení 5% cíle. Konec citátu. S tím, nikoli jen s doháněnými 2%, by tam měla Česká republika sebevědomně vystoupit. V tomto případě by se neměl premiér Andrej Babiš v žádném případě opozdit.
10: To byl šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. Důchodový věk ve výši 65 let, ke kterému se hodlá vrátit Babišova vláda, vůbec nezaručí, že následující penze bude k přežití. Jak říká Julie Hrstková z Hospodářských novin, nejlepším připojištěním pak bude vlastní byt.
13: Důchodová kalkulačka neboli online služba České správy sociálního zabezpečení nabízí lidem informace, kdy půjdou do důchodu a jaká bude jeho orientační výše. Nutno dodat, že kalkulačka vychází ze stávajících informací a legislativy a že vypočtená penze je pouze orientační. I tento velmi zjednodušený odhad může dotyčného uvést do hlubokých chmur. Podle analýzy investiční platformy Portu člověk s průměrnou mzdou přichází při odchodu do penze v čistých příjmech zhruba o 17 000 korun měsíčně. Není od věci dodat, že 2/3 zaměstnanců má méně než je průměrný příjem a že s nižší mzdou či platem klesá rozdíl mezi příjmem a penzí. Naopak při vyšším příjmu se rozdíly zvyšují. Každopádně platí, že je průměrný vyplácený důchod výrazně nižší, než kolik by lidé považovali za přiměřené pro zachování své životní úrovně. S tím, jak se prohlubuje deficit veřejných financí a současně výrazně roste podíl seniorů vůči zbytku populace, nelze očekávat, že by se situace zlepšila. Spíš naopak. Co s tím? Už teď v sociálně přívětivém Česku prvních 6 měsíců po přiznání starobního důchodu pracuje 27,5% lidí. Průměr Evropské unie je zhruba poloviční, a to 13%. Věk odchodu do důchodu byl do roku 2024 stanovený na 65 let. Důchodová reforma z dílny minulé vlády jej prodloužila na 67 let. Současná vláda Andreje Babiše se chce vrátit k penzijnímu věku 65 let bez ohledu na to, jaký to bude mít vliv na rozpočet, jehož schodky se prohlubují každý rok. A stárnutí populace bude tento trend ještě posilovat. Důchodový věk ve výši 65 let tak vůbec nezaručí, že následující důchod bude k přežití. Natož důstojnému. A tady už se ocitáme na tenkém ledě. Pojištění na penzi, státem štědře dotovaný finanční produkt, mělo loni necelé 4 miliony lidí a jeho obliba pomalu klesá s tím, jak se mění legislativa, kterou podle ministryně Aleny Schillerové čeká další revoluce. Současně platí, že lidé začínají spořit pozdě až kolem 40 let věku. A i když stoupá průměrná měsíční úložka, stále platí, že nejvíc lidé žádají jednorázovou výplatu naspořených prostředků. 219 tisíc především více vydělávajících lidí vsadilo na tzv. Dlouhodobý investiční produkt. Pozitivní zprávou ovšem je, že jenom na důchod se v Česku plně spoléhají pouze 4% lidí. Tvrdí to aspoň ekonom a dlouhodobý specialista na penzijní systémy Vladimír Bezděk, který do zabezpečení na stáří počítá i vlastnické bydlení. Stále platí, že skoro 80% populace v Česku bydlí ve vlastním. Problém je, že pro mladé lidi je pořízení bydlení podstatně obtížnější než pro předchozí generace. Co tedy lze reálně očekávat? Bez ohledu na to, kolikrát budou politici zavádět a rušit penzijní reformy, se dá očekávat, že významná část populace bude pracovat podstatně déle než do 65 let věku. Prostě proto, že poměr mezi mzdou, platem a penzí se bude navyšovat s tím, v jakých problémech budou státní finance. Prodloužení pracovního věku nebude otázkou volby, ale přežití. Současně totiž porostou náklady na nutnou péči, a to jak zdravotní, tak i sociální. A to i v případě, že nějaká budoucí vláda zavede povinnou daň na péči ve stáří, případně zvýší odvody na zdravotní a důchodové pojištění. Každopádně pokud je nyní příjemce průměrného platu nepříjemně překvapen vyšší penze, v budoucnosti to bude rovnou šok. A bude stále víc platit, že tu hlavní pomoc člověk nenajde u státu, ale u sebe.
10: To byla ekonomická komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
7: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Následující minuty věnujeme dění ve světě. V sobotu 9. května se v Moskvě konaly oslavy 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem, kterých se jako jediný lídr z Evropské unie zúčastnil slovenský premiér Robert Fico. Sešel se s Vladimírem Putinem a údajně mu předal vzkaz od Volodymyra Zelenského. O svátečním víkendu, kdy mělo platit, ale v zásadě neplatilo třídenní příměří, pak budili pozornost hlavně výroky ostře sledovaných politiků a více už specialista na země bývalého Sovětského svazu Libor Dvořák.
14: Bomby, rakety či drony nedopadly 9. května ani na Rudé náměstí v Moskvě, kde se konala hodně okleštěná a časově sotva poloviční vojenská přehlídka, než je zvykem, ani na Kijevsko-Pečorskou lávru, ani na další pamětihodnosti, jako je třeba slavný Michajlovský chrám v centru ukrajinské metropole. A tak se podívejme spíš na to, co se odehrávalo kolem. O své zásluhy při zjednávání poněkud chromého třídenního příměří, které dnes končí, se rychle přihlásil Donald Trump, který podle vlastního tvrzení obě strany zmítané už týdny předem pohrůžkami, co jedna druhé o hlavním ruském svátku roku způsobí, ke klidu zbraní vybídl. To ostatně Kyjev i Moskva následně potvrdili. Iniciativa Donalda Trumpa je přitom pochopitelná. Ač se poslední dobou o ukrajinský konflikt kvůli vlastní válce v Iránu okázale nezajímá, tohle byla cenná příležitost, jak získat laciné body mírotvorce, který tolik stojí o Nobelovku. Konflikt v Iránu, který sám vyvolal, mu totiž nic takového neslibuje. Asi si myslí, že nové čistě rétorické angažmá v ukrajinských záležitostech by plody přinést mohlo. Velký rozruch, ale ještě spíše rozhořčení, či naopak prskavý posměch, vzbudil prezidentský dekret Volodymyra Zelenského, který následoval krátce po Trumpově apelu. Ukrajinský prezident v něm doslova povolil přehlídku na Rudém náměstí. Doslova se v něm praví na dobu konání přehlídky v Moskvě vyloučit centrum ruské metropole jakožto cíl ukrajinských zbraní. A je tu výrok třetí, citujeme. Myslím, že tato záležitost se chýlí ke konci, řekl ruský prezident Putin novinářům o válce na Ukrajině. Putin hovořil v Kremlu poté, co Rusko uspořádalo oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Připustil dokonce, že by se mohl se svým ukrajinským protějškem přímo setkat, ale hned k tomu dodal, že on takovou schůzku iniciovat nebude a přistoupí na ní teprve tehdy, až bude dosaženo spolehlivého mírového urovnání. To ovšem znamená, že Zelenský přistoupí na všechny jeho požadavky, tedy zejména na odevzdání Donbasu Rusku. To je ovšem pro Kyjev naprosto nemyslitelné. A tak zvažme sami, zda je k míru na Ukrajině daleko či blízko.
15: Hovořil komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Konflikt v Perském zálivu nevyhnutelně poškodil trasy, kterými byly exportovány suroviny z této části světa. Už teď tamní vlády řeší otázku, jak z šlamastiky ven, a logická odpověď zní obejít úzké hrdlo Hormuzu po zemi. Více zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a náš redakční kolega Jan Fingerland.
16: Vývoz ropy, plynu a dalších komodit pomocí obřích tankerů po vodě byla dosud až nejlevnější a nejlogičtější cesta. Nebyla bez rizika, ale i pozemní transport má svá nebezpečí a nepochybně vyšší náklady. Otázku zablokovaného Hormuzu řeší i Irán. Objevily se kolony cisteren, ale i motocyklů ověšených kanistry, jak míří do Pákistánu. Problém je to ale i pro arabské země. Zatímco Kuvajt, Irák, Bahrajn a Katar jsou závislé na svobodné plavbě Hormuzem, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty využívají potrubí, které mají k dispozici. To v prvním případě vede 1200 kilometrů přes celý arabský poloostrov do Rudého moře. V druhém případě emiráťané obcházejí Hormuz kratší oklikou, ale o to zranitelnější jejich trasa je. Ani do budoucna není jasné, jak bude vypadat provoz Hormuzu, například zda nebude chtít Irán vybírat mýtné. Pro producenty a přepravce to i tak může být nakonec nejlevnější varianta. Objevila se totiž současně obava, že ohrožena je nyní plavba i kolem Jemenu, naproti Džibutsku a Eritreji. A také v jiných částech světa se spekuluje o rostoucí chuti některých zemí napodobit Irán. Řešením je tedy postavit nové ropovody, plynovody, ale i železnice a tedy i přístavy a překladiště. I ty je samozřejmě v éře naváděných střel a dronů možné ohrozit. Přesto je jasné, že do budoucna se arabské země spolehnou právě na tuto cestu a budou investovat velké prostředky do produktovodů. Částečně to posílí postavení Egypta, ale především Turecka, protože většina tras povede právě přes něj. Týká se to nejen ropovodů ze Saúdské Arábie nebo Emirátů, ale i plynovodů, ať už z Kataru nebo ze Střední Asie přes Kaspické moře směrem na západ. V rovině úvah zůstává ropovod, který by vedl do Izraele, kdysi skutečně existovalo potrubí z Iráku až do Haify. Vznikla by otázka, zda by takový projekt urychlil integraci Izraele do regionálního systému, anebo zda by jim byl podmíněn. Tras, které existovaly a mohly být obnoveny, je víc. Vše záleží na tom, jak rychle by mohly být postaveny, kolik by stály a jak by byly bezpečné. A zda k takovému potrubí vůbec existuje dostatečně silná produkční kapacita, aby se vyplatilo. Nad tím, s čím se znáší i jiné otázky. Jedna je, jestli se celkově dlouhodobě nesníží role ropy a plynu z oblasti Perského zálivu. To se už částečně stalo. Těží z toho producenti v jiných částech světa, třeba ze Střední Asie, Afriky, Norska a obou Amerik. A také zda v důsledku současného dění nakonec neklesne dlouhodobá důvěra velkých spotřebitelů ve fosilní paliva. S postupným úpadkem ropy a plynu se na Blízkém východě počítalo, ale je možné, že přijde dřív, než se čekalo.
15: To byl Jan Fingerland. A ještě je tu samozřejmě pravidelná pondělní glosa spisovatele sci-fi, publicisty a mimo jiné i vydavatele prvého internetového deníku u nás s titulem Neviditelný pes, Ondřeje Nefa, a tentokrát k jedné podle něho nejhorší reklamě roku.
17: Pokud se moje spřátelená umělá inteligence Grok nemýlí, nemáme u nás žádnou anticenu v reklamě, pokud nebudu počítat sexistické prasátečko. V ní jde o sexismus. Mě zajímá stupidita. Reklamy je kolem nás všude plno a kandidátů by se tedy našlo hodně, i když hned na začátku odbočím. Před mnoha lety jsem měl jednání se šéfkou reklamy velkého provozovatele mobilních telefonů. Pochválil jsem jejich reklamu a poznamenal, že ta konkurenční je otřesně hloupá. Smutně pokývala hlavou. Je hloupá, souhlasila, ale má pětkrát větší úspěšnost než ta naše chytrá. Nicméně jsou reklamy očividně stupidní a v danou sezónu se s nimi roztrhne pytel. Tak třeba každou chvíli narazíte na slib, že vás někdo nebo něco naučí za měsíc anglicky, německy nebo třeba čínsky mluvit. To je nesmysl. Geniální objevitel starobylé Troje, Heinrich Schliemann, uměl 20 jazyků a byl schopen se naučit nový za 6 neděl, tedy tvrdil to on. Nad tím ale jen krčím rameny. Dráždí mě jiný pitomý druh reklamy. Je vám 60, máte pupek, do měsíce budete mít břicho, podobné pekáči Buchet. Bývá u toho fotka nebo video a dotyčný pán skutečně má břicho jako Arnold Schwarzenegger po 8letém pobytu v posilovně. To vše je zastřešeno pojmem tai chi. Nuže, tai chi je čínský druh cvičení a v krajním případě druh bojového umění z kořeny snad až do 12. století. U nás ve Zvoli máme oddíl tai chi už dlouho, já v něm jsem 7 let. O zhubnutí a ocelovém břichu nemá smysl v souvislosti s mou osobní zkušeností mluvit. Něco jiného ale je bolavá záda a pohyblivost. O tom totiž tohle cvičení koordinace dechu a pomalých pohybů je. Jedna ze základních figur se jmenuje plující oblaka. Stojíte rozkročmo a když vás někdo bude pozorovat, bude si myslet, že obojruč odháníte roj pomaličku letících motýlů. Dech a plynulost. Musíte být jako když teče voda, říká naše patronka paní Hua z rodiny Jai. Nemusí vám být 60, abyste se měli zajímat o tai chi. Čím dřív se s tím začne, tím líp. A benefity začnete sbírat, no, čím vám bude víc, tím větší budou. Je to hodně pomalý běh na dlouhatánskou vzdálenost. Přestanete se smát, pověstem o tajemné síle čchy a opravdu zjistíte, že proti nervozitě a nespavosti funguje figura plující oblaka líp než prášky. Za měsíc to nečekejte, to opravdu ne. Takže to, co jsem tu předvedl, je vlastně taky reklama. Jenže já z vás netahám žádné peníze, jen nabízím něco, co je zadarmo a vyžaduje to aspoň nějaké úsilí a hodně času. Takže sečteno, v podstatě je to taky aspirant na titul nejhorší reklama roku.
15: Spisovatel Ondřej Nev uzavřel Názory a argumenty. pondělní vydání publicistického pořadu Českého rozhlasu Plus a za redakční kolegy a samozřejmě i autory všech příspěvků se ze studia loučí Ondřej Konrad.
7: 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na stropu penzijního věku na 65 letech. Ministři zahraničí států Evropské unie dali zelenou novým sankcím proti násilným židovským osadníkům na západním břehu Jordánu. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyzvou ve skupině o udržení pražskou Duklu. A čekáme oblačnost přeháňkami, těch bude později ubývat. Teploty nejčastěji do 12 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Odbory žádají dřívější zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Po jednání tripartity to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS prosadila postupný růst věku odchodu do důchodu na 67 let. Nový kabinet ANO, SPD a motoristů plánuje věk vrátit na 65 let od roku 2028. Podle Středuly je to ale pozdě.
18: Myslíme si, že nic nebrání tomu, aby právě snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let se již odehrálo v té první etapě. S těmi otázkami valorizace, náhradem a podobně nemáme problém, souhlasíme.
8: Se zastropováním důchodového věku na 65 letech naopak nesouhlasí prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Podle něj by to pro stát bylo příliš finančně nákladné. Evropská unie přijme nové sankce proti násilným židovským osadníkům na západním břehu Jordánu. V Bruselu se na tom předběžně dohodli ministři zahraničí států 27. Sankce dosud blokovala bývalá maďarská vláda Viktora Orbána. Změna vedení země tak umožnila průlom ve vyjednávání.
19: Radikální osadníci podnikli o uplynulém víkendu další vlnu nájezdů na palestinské vesnice. Dohoda na sankcích podle Kalasové dokládá, že násilí a extremismus mají své důsledky. Kdo konkrétně se dostane na unijní sankční listinu, zatím není jasné. Švédsko, Francie či Nizozemsko prosazují, aby Evropská unie zašla ještě dál a uvalila cla na obchod se zbožím z nelegálních osad na západním břehu Jordánu. Na tom ale zatím mezi členskými státy není shoda. Ministři zahraničí států Evropské unie se také dohodli na uvalení dalších sankcí na představitele hnutí Hamás. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
8: Začal týden rané péče o světové kampaně na pomoc rodinám postižených dětí. K tématu jsou po celé zemi výstavy, přednášky a další akce. Na koho je kampaň zaměřená, popisuje ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Jitka Barlová.
20: Raná péče znamená, že se staráme o rodiny, do kterých se narodilo dítě s postižením a doprovázíme tu rodinu a pomáháme jim řešit jejich životní situace, které jsou spojeny s tím narozením dítěte s postižením.
8: Ve třetím kole nadstavby šance ligy o udržení nastoupí fotbalisté Mladé Boleslavy proti Dukle Praha. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut. Zatímco domácí už mají jistotu účasti také v příštím ročníku nejvyšší soutěže, Pražané ještě o udržení bojují. Co od zápasu očekává, říká mladoboleslavský trenér Aleš Majer.
21: Tak zase se musíme připravit poctivě, čeká nás těžký utkání, protože Dukla určitě do toho zápasu půjde zase, jak se říká, o všechno a my v něm prostě chceme uspět. To jsou zápasy, které nás můžou hrozně posunout i do té další sezóny, takže připravíme se, samozřejmě krátký čas, spíš to bude o regeneraci a jenom krátký přípravy, ale připravíme se tak, aby jsme uspěli.
8: V 17.30 začnou i další dva zápasy ve skupině o udržení. Slovácko bude hostit Baník Ostrava a Teplice nastoupí ve Zlíně. Od 20 hodin se ve skupině o titul utkají na pražské Letné Sparta s Viktorií Plzeň.
9: Na D8 na Ústecku nehoda a také omezení. Na dálnici D8 kolem Ústí nad Labem směr Praha srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je za sjezdem do centra Ústí 66. kilometru. Provoz nezdržuje. Dálnice aktuálně bez kolon. Na D8 poblíž bude ještě dnes omezení. Mezi sjezdy na Velemín a Teplice v prackovických tunelech kilometry 58 až 60 se jezdí jen v tubusech Čech do Prahy. Obousměrně a plynule. A na dálnici D1 za Přerovem směr Brno na kilometru 275 opravili defekt u nákladního auta. Už odjelo, jsou tam znovu průjezdné všechny jízdní pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Noc je zatažená a na většině území i deštivá, na Moravě a ve Slezsku taky čekáme bouřky. Ochladilo se na 9 až 4 stupně Celsia, na západě Čech až na 2. A přes den pak čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami. Víc jich bude v Čechách. Ve vyšších polohách můžou být i sněhové. Večer má srážek a místy i oblačnosti ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Prezident Edvard Beneš sliboval velmocem, že Československo může být ve střední Evropě novým Švýcarskem. Nebylo tomu tak. Nová ústava sice jednoznačně lpěla na právech občana, nehovořila však o národnostních právech. A reálný výkon národnostní politiky byl přinejmenším v prvních 10 letech politikou československé či české hegemonie. Ať šlo o osidlování německých oblastí, katastrální rozšiřování německých měst o české obce, aby převážil český živel, jako v Jihlavě či Olomouci, nebo o rozdělování konfiskované půdy z pozemkové reformy převážně do českých rukou. Švýcarsko se prostě nekonalo.
1: Píší historici Michal Stehlík a Martin Groman v knize Přepište dějiny. S poměry, především pak těmi mezi národy a národnostmi v tehdejší první republice československé, souvisí také otázka, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Volby do československého parlamentu v roce 1935 nebyly před zvěstí Mnichova. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Proč bylo vůbec pro Edvarda Beneše právě Švýcarsko s ohledem na uspořádání občanů různých národností vzorem? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jaroslava Šepka.
2: Beneš a Masaryk se především inspirovali švýcarským modelem demokracie. Musíme si ale uvědomit, že Československo v roce 1918 muselo se vyrovnat se situací, kdy například právě Němci i Maďaři se ocitli v tomto státě víceméně nedobrovolně a dávali to poměrně dost jasně najevo. Na rozdíl od Švýcarska, kde ta koexistence byla přirozená a kontinuální.
1: Přesto právě proto, že se ocitlo několik milionů lidí na území státu nedobrovolně, nebyl to důvod, nebyla to výzva k tomu brát jejich občanské představy vážně a snažit se najít nějakou společnou řeč?
2: Já bych se chtěl tady zastat těch státníků první republiky v tom, že ta snaha tady byla. Mnozí dávali najevo snahu po integraci, takže já si nemyslím, že tady a priori ta vůle nebyla, ale přece jenom poměry se vyvinuly nakonec tak, že v okamžiku, kdy přišla krize, a to je to důležité, tak se postavili proti tomuto státu.
3: Podobně jako druhé sousední státy, také Československo, bylo za krize nuceno uchýlit se k nouzovému zákonodárství. Vztahovalo se však jen na hospodářskou oblast. Bylo silněji vázáno na parlamentní souhlas a platilo jen dočasně. 2 roky. Demokratický provoz fungoval však normálně. Na rok 1935 byly vypsány parlamentní volby, v Československu však svobodné, v nichž manipulace na způsob sousedních, autoritárních a fašistických režimů nepřicházely v úvahu. Tím spíš se jim přikládal velký význam a nechyběli ani ti, kteří od nich očekávali podobné změny jako v sousedství.
1: Textem historika Jana Křena z jeho knihy 2 století střední Evropy jsme vstoupili do 30. let a krize, o které hovořil, byla velká hospodářská krize, která začala v roce 1929 ve Spojených státech amerických, ale do Československa přišla s několika letým zpožděním. A historik Jan Křen pokračuje.
3: Předvolební napětí a hospodářské těžkosti, umocňované sílícím napětím mezinárodním, navíc komplikovala osobní krize ve vedení státu. Jako v sousedních zemích i v Československu byla zakladatelská generace na odchodu ze života. U 80letého Masaryka se přes jeho obdivuhodnou formu začal projevovat věk, nemoci a úbytek sil. Ačkoliv v Československu žádný prezidentský režim nebyl, Masaryk byl po léta klíčovou autoritou státu, což problému nástupnictví dodávalo mimořádnou váhu.
2: Dá se říct, že Československo před volbami v roce 1935 nebylo v úplně dobré kondici. Sice demokracie fungovala, ale byly tady velké dopady hospodářské krize, které zvýšily sociální napětí.
1: Projevilo se také nějak, že Československo od svého vzniku v roce 1918 mělo téměř každého tři čtvrtě roku, pokud bychom to zprůměrovali, novou vládu, včetně úřednických. Byl to prvek nestability tohoto mladého demokratického státu?
2: No, to souviselo s tím, že se velmi obtížně skládaly koalice, protože tady mimo jiné neexistovala 5% klauzule pro vstup do parlamentu.
1: A jakou roli se hrálo, když se dostali do vládních funkcí, do ministerských funkcí němečtí představitelé některých politických stran? Bylo to velkorysé, vstřícné, uklidňující gesto právě vzhledem k národnostním poměrům?
2: Myslím si, že to byla snaha tu situaci uklidnit. Mimo jiné i německý sociální demokrat Ludwig Čech byl ministrem sociálních věcí, takže měl tyto záležitosti na starost, ale obecně tady bylo mnoho faktorů, které tu situaci komplikovaly, například to, že Němci nebyli v úřednických funkcích a podobně.
1: A nebyly to jen úřednické funkce, byly to i jiné další státní podniky. Proč tam nebyly?
2: Často byly považováni za státně nespolehlivé a samozřejmě tam byly velké i národnostní rivality. Němci se cítili být více ekonomicky postižení dopady krize, protože skutečně velké problémy měl exportní průmysl, který byl právě orientován v těch německy osídlených oblastech.
1: A tak očekávali, že jejich pozici a postavení mohou změnit parlamentní volby v roce 1935. Dva roky předtím, bylo to 1. října roku 1933, založil chebský učitel Konrad Henlein hnutí nazvané Sudetoněmecká vlastenecká fronta. A právě ona se definovala jako sjednocující politická síla sudeckých Němců. Nechejme pokračovat historika Jana Křena a jeho knihu Dvě století střední Evropy.
3: Pro liberální a kompromisní československou demokracii bylo příznačné, že tolerovala vznik nového nacionálně politického hnutí Sudetoněmecké vlastenecké fronty. Už sám název a forma hnutí, nikoli strana, signalizoval, že jde o útvar cizí principu politického stranictví, na němž je demokracie založena. Sám iniciátor tohoto novotvaru, Konrad Henlein, hlavní vychovatel nacionalistické tělovýchovné organizace Turnverband, byl sice členem zakázané strany DSNAP, ale k tvrdému nacistickému jádru nepatřil.
1: Nebylo alarmující, že hnutí vzniklo z podnětu zakázaných nacistů, jak psal historik Křen?
2: Rozhodně alarmující to bylo, ale Henlein dával hned od počátku najevo, že je pro Československo a že se neinspiruje Hitlerovými myšlenkami.
1: Věřili mu?
2: Zpočátku mu věřili jak němečtí, tak i českoslovenští politici a sám Henlein se hlásil hlavně k myšlenkám rakouského filozofa Otmara Spana.
1: Vídeňský profesor byl takovou autoritou pro chebského učitele?
2: Ano, protože on hlásal ideu, že nejdůležitější nejsou politické strany, abych to zjednodušil, ale v podstatě stav. To znamená, on hlásal takzvanou stavovskou demokracii.
1: To jsou vlastně principy fašistického řízení státu?
2: Přesně tak. On, Spán, sám se hlásil k myšlenkám italského fašismu.
1: Kdybychom to zjednodušili, znamená to, že každý rezort si zvolí toho svého odborníka či manažera, který bude řídit jistý úsek fungování státu.
2: Především to znamená, že tady budou zbourány ty stranické ideové přehrady.
1: Takže pryč s politickými stranami budou nám vládnout odborníci. Z jakého důvodu z hnutí vzniká v roce 1935 Sudetoněmecká strana?
2: Je to z toho důvodu, že hnutí by nebylo připuštěno k parlamentním volbám, proto se rozhodl Henlein vytvořit Sudetoněmeckou stranu.
1: A tam už můžeme nalézt principy inspirované právě ze sousedního Hitlerova nacistického Německa?
2: Přímo ještě Hitlerem ne, ale jsou tam myšlenky, které jsou velmi blízké i nacistickému pojetí a je to takzvaný princip národního společenství, německy Volksgemeinschaft.
1: V čem spočíval?
2: To znamenalo právě vytvořit společenství všech Němců v Československu bez ohledu na to, k jaké ideové příslušnosti se hlásí.
1: A co s tím zbytkem obyvatel, který tam neměl být účasten?
2: Hnutí fungovalo na vůdcovském principu, takže rozhodoval tedy vůdce Konrad Henlein a samozřejmě někteří lidé dostali stopku z rasových důvodů, což byli Židé, a pak samozřejmě ti, kteří byli odpůrci těch nedemokratických praktik.
1: Sudetoněmecká strana začala samozřejmě vzbuzovat u řady lidí obavy. Dokladem je například text z deníku Rudé právo z 20. května roku 1935.
4: Víc a víc se přetřásá otázka, co počít s Henleinovou Heimatfrontou. Zdali ji registrovat či neregistrovat, bude-li na to vydán zákon, nebo zdali rozpustit či nerozpustit. Mínění je posud rozděleno. Jedna část našich politiků, ta, která je víc napravo, se pokouší ještě vyřešit věc smírně a prostředkovat. Druhá část, levější, se kloní pod dojmem přitěžujících zpráv z německých oblastí k rozpuštění.
2: Dá se říct, že pravicové strany chtěly nějakou dohodu s Henleinovou Heimatfrontou, zatímco ty levé měly strach právě proto, že levicové strany byly silně pronásledovány v Německu. Ale ještě bych dodal, že pro zachování byl z důvodu demokratické plurality i prezident Masaryk.

0: Jasným signálem počátku chmurných let pro masarykovsko-benešovskou podobu republiky se staly výsledky čtvrtých parlamentních voleb v roce 1935, které přinesly nemalé překvapení hlasů. Vítězem voleb na celostátní úrovni se stala sudetoněmecká strana, která získala 15,2% hlasů. Volilo ji celkem 1 249 530 voličů, to jest zhruba o 73 000 voličů více než nejsilnější vládní stranu.
1: Zhrnují výsledky parlamentních voleb historici Michal Stehlík, Andrej Tóth a Lukáš Novotný v knize Národnostní menšiny v Československu v letech 1918 až 1938. Tak jsme to slyšeli. Henleinova sudetoněmecká strana jednoznačným vítězem. Co ona voličům slibovala?
2: No, ona slibovala výrazné zlepšení jejich sociální situace, národnostní situace a v podstatě řekla, my vás ochráníme před národnostním a sociálním propadem.
1: Kdo měl být viníkem tohoto propadu? Byli to českoslovenští politici? Bylo to vedení státu?
2: No, bylo to v podstatě vedení státu, ano. Československé vedení státu, ale také ty německé strany, které to neudělali předtím.
1: Takže můžeme říci, že německá menšina 3milionová nebyla zcela jednotná.
2: No, nebyla, ale dá se říct, že ty demokratické síly byly ve výrazné menšině.
1: V Lidových novinách 21. května téhož roku reagoval na výsledky voleb publicista a spisovatel Eduard Bass.
3: Nebyl by žádný div, kdyby se byla nálada voličstva zradikalizovala takovým způsobem, že by ohrozila dominující državu koalice. To se však nestalo. Především proto, že krajní opozice, nejpravější i nejlevější, postupovali tak, že zřejmě byl ve hře sám demokratický ráz naší republiky. Přes všechnu nespokojenost zůstaly vrstvy českého a slovenského voličstva ve svých kádrech věrny stoupencům demokratických stran.
1: Eduard Bass v tom tedy žádný chmurný signál neviděl. Byla to naivita, důvěřivost, zaslepenost či spíše touha chtít to vidět přesně takto?
2: Já bych řekl, že to byl třeba i nedostatek informací, protože Henleinova strana se skutečně hlásila k tomu, že bude podporovat Československo, že bude podporovat dokonce i demokratický systém, i když to pak neudělala.
1: A začali demokratičtí politici například zpytovat svědomí, zda tomu také nějak oni nepomohli, zda by nemohli udělat, řekněme, vstřícný krok a tím tu radikální část lehce

0: vývoje.
1: Zcela opačně než Eduard Bass hodnotili výsledky těchto parlamentních voleb v roce 1935 v Rudém právu, tiskovém orgánu československých komunistů. Otištěn tam byl následující text.
2: Volby posílily tábor komunismu. Volební zápas zanesl myšlenku jednotné protifašistické fronty do nejširších dělnických mas. Volby však také posílily reakční síly a ukázaly celé dělnické třídě hrozící fašistické nebezpečí. Proto tyto volby znamenají zostření třídních poměrů v Československu a staví proletariát Československa okamžitě před rozhodující zápasy.
1: Jak se podívat na fakta, která v tomto článku zazněla?
0: No, komunisti viděli v duchu své ideologie fašismus i v jiných stranách, například i v části agrární strany.
1: To znamená, že oni byli jediní spravedliví?
0: Oni se stylizovali do role toho předvoje dělnické třídy a vůbec státu.
1: Do jaké míry jim záleželo na Československu, když víme, že komunistická strana Československa, stejně jako další komunistické strany, byla striktně řízena kominternou z Moskvy?
0: No, ona se řídila právě tehdejšími pravidly kominterny, která začala hovořit o tom, že je potřeba spolupracovat i s těmi sociálními demokraty, které předtím nazývala sociálfašisty.
1: To znamená, že jim záleželo či nezáleželo na osudu Československa, na osudu republiky.
0: Důležitější byla určitě ideologie než demokratický pluralismus, ale i mezi komunisty byla celá řada opravdových vlastenců.
1: 22. května roku 1935, tedy pár dnů po parlamentních volbách, píše ministr zahraničních věcí Edvard Beneš cirkulační telegram pro československé diplomaty. Uvedeno v něm bylo:
3: Sudetendeutsche Partei je tak neorganickým konglomerátem, že ji udržíme v opozici. Sama se rozpadne a Henleinovi zůstane věrných ze 44 poslanců snad jen 25.
1: Vezmeme-li v úvahu, že Edvard Beneš považoval politiku za vědu, tak tento jeho úsudek se zcela míjel na základě dalších událostí.
0: Popis situace byl ale přesný. Skutečně to byl konglomerát různých proudů, ale nerozpadl se.
1: Víme, že silná menšina na Slovensku byla také maďarská, také jsme měli menšinu rusínskou, také byly problémy s českopolskými vztahy a polskou menšinou. Přidali se k ním někteří představitelé národů či národnostních menšin žijících na území republiky?
0: Maďarská menšina také začala vyslovat svoje požadavky na zlepšení národnostní situace, takže dá se říct, že v tomhletom směru tady vznikal velmi silný tlak. Je teda zajímavé, že i samozřejmě Slovenská lidová strana začala vystupovat více i s těmi požadavky autonomie.
1: Neměli tehdy českoslovenští politikové citlivěji vnímat právě tyto názory a postoje, poněvadž pokud spočítáme počet obyvatel Československa, alespoň když bychom vyšli podle, řekněme, jednoduchých nějakých statistických ukazatelů, plus třeba to, jak volili, aby udrželi tento stát pohromadě?
0: Ta reakce směrem ke zlepšení situace přišla až velmi pozdě.
1: Dobový kontext nám přibližuje publicista Ferdinand Peroutka. Napsal stať nazvanou Nebezpečí, v němž jsme.
4: Někteří lidé si myslí, že Hitlerův duch nedá se ukojit vůbec ničím jiným než válkou. A že povede válku jen proto, aby ji vedl. Že si ve válce v zabíjení a mrzačení libuje tak jako pyroman v ohni, že touží brodit se v krvi, že je to něco jako vlkodlak, jako Nero. Netřeba si dělat iluze o dnešním Německu, ale přece můžeme věřit, že by Hitler, kdyby byl takový, seděl spíše v blázinci, než na prvním místě říše.
0: V roce 1936, kdy ten text vznikl, už Hitler velmi jasně prosazuje svoji vůli i v rámci té Henleinovy sudetoněmecké strany, protože tam vítězí právě ten nacistický směr.
1: Když Peroutka píše po výčtu všech těch kritizovaných kroků, které Adolf Hitler jako kancléř Německa udělal, tak vnímáme to, že by podle Peroutky patřil do blázince jako jakousi ironii, nadsázku, a nebo to byl prvek uchlácholení veřejnosti, že ten Hitler přece nemůže být tak hrozný.

0: protože jinak by byl v tom blázinci.
1: Pravděpodobně si Peroutka myslel, že není možné, aby Hitler něco takového udělal. Ale i třeba u Stalina po roce 1945 si mnozí mysleli, že se nebude chovat tak, jak se pak choval.
0: To se leckdy v historii stává, že řešení se hledá, nachází až 5 minut po té pomyslné 12. Do jaké míry je to naivita, bohorovnost a zaslepenost demokratů, kteří vůbec nepředpokládají, že by byly ve společnosti síly, které by chtěly vyskočit z onoho demokratického půdorysu, rozkymácet či přímo zlikvidovat demokratický systém po jednotlivých pilířích.
1: Demokratické strany by měly sledovat nálady ve společnosti a hledat řešení těch konfliktních situací.
0: Jedno z řešení nabízel také v roce 1936 už dnes citovaný publicista Ferdinand Peroutka.
2: Ve světě, jaký dosud je, nemá diplomacie mnoha váhy, není-li za ní silná armáda. Vážnost, již státy vzbuzují, lze vypočítat úměrně k tomu, jaké nepříjemnosti by mohly způsobit.
0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, volby do československého parlamentu v roce 1935 nebyly předzvěstí Mníchova? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jaroslava Šepka.
1: Podle mého názoru část kolejí, po níž jel vlak Československa do Mnichovského tunelu, už byla v roce 1935 položena.
0: Historie se sice přímo neopakuje, ale principy událostí, příčiny, důsledky jsou častokrát velmi podobné. Sudetoněmecká strana Henleinova byla také stranou, kterou můžeme nazvat antisystémovou.
1: V počátku to tak nebylo. Postupně se ovšem stávala výrazně antisystémovou a navíc protistátní.
0: V čem spočívá ona přitažlivost autoritářských vůdců, kteří reprezentují obvykle tyto antisystémové strany?
1: Je to určitě jednoduchost a rychlost řešení, které nabízejí.
0: Osvědčilo se to v historii?
1: Bohužel tenhle princip funguje.
0: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví a naslyšenou se těší Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: hosti, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv dnes klesnou. Pumpaři budou moct litr benzínu prodávat maximálně za 44 korun a 3 haléře. To je o 39 haléřů míň než v pondělí. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. Litr nafty pak dnes bude čerpacích stanicích stát maximálně 42 korun a 84 haléřů. Řidiči tak natankují o korunu a 31 haléřů levněji. Resort maximální ceny vypočítává střídenního průměru velkoobchodních cen. Dobrovolná zkouška, která by měla zvýšit prestiž a kvalitu řemesel. To si od mistrovských zkoušek slibuje vláda. Rozhodla o jejich zavedení. Ke zkoušce by se od ledna 2027 mohl přihlásit každý, kdo má vzdělání v oboru a alespoň 3 roky praxe. Mistry se budou moct stát truhláři, pokrývači nebo třeba čalouníci, kadeřníci a včelaři. Celkem bude možné zvýšit si vzdělání ve 48 oborech. Pro získání ověření o praxi na nejvyšší úrovni budou muset řemeslníci napsat teoretický test z oboru a základní ekonomie a složit praktickou zkoušku. A Švédsko zadrželo 2 muže, kteří obcházením sankcí údajně pomáhali Rusku získávat pokročilou techniku. Moskva ji pak mohla využít ve válce proti Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na švédskou bezpečnostní službu SEPO. Jeden z podezřelých je občan Švédska, druhý Turecka. Podle soudních dokumentů byly sankce porušované od loňského června až do letošního května. A hudební ceny Apollo vyhrála plzeňská formace Aida The Young s deskou Tell Me When You Pass The Sun. Nejlepším singlem je pak Daniel, rapperů Jamese Cola a Idei. Ceny Apollo se udílejí od roku 2011. O trestech pro Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slavii hrozí peněžitá pokuta do výše až 10 milionů korun, kontumace zápasu v její neprospěch i uzavření části nebo celého stadionu. Mimořádné zasedání začne ve 12 hodin, komise může tresty i zkombinovat.
2: Nehoda na D2 za Brnem a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy havarovalo nákladní auto. Za sjezdem k Olympii na 8. kilometru narazilo do dopravního značení. Dejte v místě pozor, policie hlásí, že následky nehody zasahují minimálně do části jízdního pruhu. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni nepřehlédněte odstavený kamion. Stojí u sjezdu nebo za sjezdem na Barandov 16. kilometru na Krajnici. A na D46 z Vyškova do Olomouce je hlášeno odstavené nákladní auto za sjezdem na Vranovice Kelčice 19. kilometru. Na trase je úzká Krajnice, raději čekejte vlevo vybočující vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách. Ve vyšších polohách můžou být i sněhové. Večer má srážek a místy i oblačnosti ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Poslanci se chystají schválit klíčovou legislativu, novelu stavebního zákona. Upravenou koaliční předlohu, která se vyhnula standardnímu připomínkovému řízení, už doporučili příslušné sněmovní výbory. Vláda si od nového zákona slibuje, že výrazně usnadní stavební řízení. Podle části opozice ale hrozí, že bude oslabena ochrana orné půdy. Přispěje nový stavební zákon k větší dostupnosti bydlení, nebo kvůli němu jen přibude skladů na těch nejúrodnějších pozemcích?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Na Našimi hosty jsou na dálku prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A tady ve studiu právník zaměřující se na otázky životního prostředí Petr Svoboda z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den i vám.
5: Dobrý den.
3: Pane Rafaj, co přinese ta novela stavebního zákona po tom pozměňovacím návrhu, který prošel?
4: Jednotné povolovací řízení, to znamená koncentrované řízení, kdy doposavat investor musel zajistit, nebo ten developer, nebo kdokoliv se podílel na té činnosti a stavbě, tak musel zajistit několika dílčích krocích všechny podklady pro to, aby ta stavba samotná probíhala řádně a včas. Tuto chvíli by mělo dojít, pokud všechno projde tak, jak má, ke koncentraci toho řízení, rozhodování na jednom místě a vyhodnocování na jednom místě. To vůbec v žádném případě neubírá na možnosti všech případných znesení argumentů a námitek všech dotčených subjektů. Je to, chtěl bych zdůraznit, je to opatření, ke kterému vyzývá i Evropská unie ve svých posledních i dokumentech, jako například Clean Industrial Deal a další dokumenty. A je to proces a systém, který je obvyklý v zemích kolem nás, který tu přírodu a krajinu chrání daleko víc ještě než Česká republika.
3: Na úvod to úplně stačí, pane Rafaji, děkuju vám. Pane Svobodo, co přinese ta novela stavebního zákona, pokud skutečně projde a vejde v platnost podle vás?
5: Já bych především popřel, co řekl pan Rafaj, že Evropská unie tenhle zákon nějak doporučuje, ten naprostý nesmysl, není to pravda. Tenhle ten zákon převrací na ruby současnou podobu stavebního zákona, kterou schválila poslanecká sněmovna napříč všemi politickými stranami, včetně hnutí ANO a SPD. V roce 2023 je to podoba zákona, která je účinná jenom 1,5 roku a vlastně zavádí něco úplně nového, co vlastně včetně hnutí ANO a SPD zrušili v roce 2023, a to je stavební řízení na obecních a krajských úřadech a velmi dobrý model jednotného environmentálního stanoviska. Takže zkrátka dobře, to, co poslanci obrovskou většinou schválili před 3 lety, tak obrací v současné době vzhůru nohama. A to tou podloubnou cestou pozměňovacího komplexního návrhu.
3: Pane Rafaji, z jakého důvodu po tak krátké době, co prošla poslední novela stavebního zákona, je potřeba prosazovat změnu novou a ještě větší, a vyhovuje to biznisu, že se takhle často mění pravidla?
4: Já se musím v prvé řadě ohradit. Pokud nemám pravdu, tak Evropská komise nařídí České republice zrušit takovýhle předpis, pokud by byl v rozporu s jejich záměry. Ale uvidíte, že Evropská komise proti tomuhle předpisu nebude mít žádné výhrady, protože takovýhle postup je zcela obvyklý například v Rakousku nebo v Německu. Známe ho z mnoha jiných dalších opatření. Prostě výrazně zrychluje to řízení a koncentruje do centra. Navíc si musíme uvědomit, že ten komplexní problém České republiky je i v tom, že na rozdíl od mnoha většiny zemí Evropské unie máme obrovské množství jednotlivých obcí a
3: ano, o tom se často hovoří, že ta síť obcí v Česku je značná, a rozumím tomu, že jste se musel vymezit. Teď k té mojí otázce, prosím, pane Rafaj.
4: Kdy nám tady trvalo schvalování staveb 10 až 15 let v běžném případě a poškozovali jsme zdraví občanů, například obchvat, já mohl bych vám tady dokonce pořadu jmenovat všechny ty případy, kde jsme zdržovali tyhle ty procesy a škodilo to zdraví občanů i nakonec v přírodě jako takové.
3: Hned se na to zeptám, na ta zdlouhavá stavební řízení pana Svobody, ale pane Rafaj, teď prosím k té mojí otázce. Zda biznisu vyhovuje, že tady máme stávající stavební zákon, který v této podobě platí necelé 2 roky a už se prosazuje další změna?
4: Já bych připomenul, že to byla fialová vláda, kterou já jsem za panem premiérem tehdy byl a ještě než se stal premiérem a žádal jsem ho, ať tehdy přijat tou novelu, kterou navrhlo hnutí ANO na konci svého období předchozího, kdy byl premiérem Andrej Babiš, které bylo rovněž mělo podporu tehdy, širokou podporu, ať ji nemění, ale pod politickým tlakem ji nakonec změnili právě při nástupu do své funkce a sami věděli, že ji paralyzovali. A sám pan premiér.
6: Dobře, a teď je tedy změna podle vás potřeba další. Pane Rafaj, prosím k té mojí otázce.
4: Že to nebylo správné. Ano, tahle ta novela je nezbytná a je správně. Co se týče procesu, mám k němu výhrady, nemělo by to být tímto způsobem, mělo by to projít řádným připomínkovým řízením.
6: Pane Svobodo, ten argument, který jsme tady slyšeli, je ostatně jedním z hlavních argumentů i vládní koalice, že je potřeba prosadit tu změnu stavebního zákona z toho důvodu, jak zdlouhavé v Česku bývá stavební řízení. Co vy na to?
5: Lidi to nemají vůbec ničím podložené.
6: Stavební řízení v Česku není zdlouhavé?
5: Ne, nemají to vůbec ničím podložené. Největší developer v Praze, pan Kunovský, v prosinci 2025 oznámil, že pozastavuje výstavbu bytových projektů podle pravomocných stavebních povolení, které má k dispozici o jeden rok, z prostého důvodu, že je přehrátý stavební trh, že je natolik intenzivní stavební výstavba, že to vede k předražení stavebních výrobků a prací.
6: Takže podle když vás, máte... promiňte, není důvod tedy zjednodušovat celý ten proces, celé stavební řízení
5: ale
6: v Česku?
5: Ale teď byl zjednodušen před těmi třemi lety, což odsouhlasilo hnutí ANO i Babiš a je to teďka v současné době účinné 1,5 roku. To byl maximální kompromis, schválili to v podstatě celá sněmovna, schválili to 160 poslanců z 200. Je to prostě kompromis mezi usnadněním a urychlením stavebních povolovacích procesů a ochranou životního prostředí. Ten kompromis má podobu jednotného environmentálního stanoviska a drží model dopravního energetického státního stavebního úřadu pro ty velké stavby, infrastrukturní a stavební úřady na obcích a krajích a jako nejvyšší stavební úřad Ministerstvo pro místní rozvoj. Tenhle model je rozumný kompromis, na kterém se shodla celá politická reprezentace. Nikdo nemá žádný seriózní podklad, že jsou u nás povolovací řízení nějak zdlouhavá. Prostě často ty stavebníci i státní stavebníci předkládají špatné projekty, neúplné a to je v individuálních případech důvodem zdlouhavost.
6: Pane Rafaj, připustil byste, že v poslední době možná i díky té poslední novele stavebního zákona se délka stavebních řízení zkracuje a ostatně v současnosti už se hovoří o něčem na způsob stavebního boomu, tak nedosvědčuje to tomu?
4: Já plně souhlasím s tím, že poslední novela výrazně zrychlila a je to moc dobře, ale jak tady zaznělo, v České republice často uděláme kompromis, který nás zastaví někde uprostřed té cesty, která ve finále je jenom částečným krokem a zpozdíve. Jestli tady mám slyšet opakovaně, že u nás stavby netrvají dlouho, tak to je do nebe volající a panu docentovi pošlu statistiky, jak se staví v Česku, jak se staví v ostatních evropských zemí, kdy to není možný. Obchvat Fejtku místku 15 let zdržení, D35, jednoduchý námitka, podáváme námitku neziskové organizace a s dozvědkem, až budeme mít čas, tak vám napíšeme důvody, proč podáváme námitky. To, co se dneska navrhuje, nijak nezamezuje znést veškeré námitky, řádně vypořádat. A pokud by řádně nebyly vypořádány, pak půjdou ke správnímu soudu, který bude posuzovat, zda byly řádně vypořádány. Tady se neupírá jakékoliv právo uplatnit všechny řádné připomínky, jenom se snaží ten systém, aby se tady vytvořil systém odborných rozhodování, centralizovaného rozhodování a ne rozhodování na nižších úřadech, které nejsou nebo obcí, které nejsou schopny ani zajistit tu kvalitu.
6: Pane Svobodo, dvě jasné otázky na vás. Připustil byste, že v některých jiných evropských zemích, často se skloňuje Polsko, se staví rychleji a stavební řízení bývá rychlejší. A potom opravdu je na místě kritika, že pokud projde tato novela stavebního zákona, tak nebude možné podávat námitky třeba na ochranu životního prostředí nebo na ochranu půdy?
5: Tak té první otázce, polskou cestou rozhodně jít nechceme, protože Polsko skutečně změnilo zákonnou úpravu na extrémní úkor ochranu vlastnických práv a životního prostředí. A myslím, že je shoda i v naší politické reprezentaci, že cestou Polska nepůjdeme, podobně jako třeba se zákazem interrupcí. A k té vaší druhé otázce, promiňte, připomeňte mi to teď.
6: Ta moje druhá otázka zněla v návaznosti na to, co vám navítal pan Rafaj, že dál bude možné vznášet námitky vůči konkrétním stavebním projektům. Že to zjednodušení nebude až zas tak značné, že by nebylo možné zastavit třeba nějaký pro životní prostředí nebezpečný projekt.
5: Nejde o to, jestli budou moct účastníci vznášet námitky, to je samozřejmě budou moct vznášet námitky. Jde o to, že Ministerstvo životního prostředí přijde o rozsáhlý rezort v podstatě polovině toho rezortu životního prostředí. O to přijde, o tuto působnost Ministerstvo životního prostředí přijde a ta bude převedena na stavební úřady. Takže stavební úřady nám budou v souvislosti s povolováním staveb chránit přírodu, chránit vodu, chránit zemědělský půdní fond a tak dále. A to je obrovské vytunelování ochrany životního prostředí v České republice.
6: Hned se na to zaměříme. Ještě předtím připomenu, že našimi hosty zůstávají právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Petr Svoboda a prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
7: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Pane Rafaj, po tom, co jste teď slyšel od pana Svobody, není to tak, že ta novela stavebního řízení, pokud projde v této podobě, tak zjednoduší stavební řízení na úkor ochrany životního prostředí?
4: A když jsme to tady slyšeli, tady se říká, že se vytunuje Ministerstvo pro životní prostředí a že nikdo jiný nebude schopen posuzovat ochranu krajiny a dalších nezbytných položek a tak dál, přírody. To přece vůbec neznamená, že k tomu nastane. Tady jsme strašení něčím, co vůbec nemusí nastat. Znovu říkám, pokud by ten zákon měl vést k zásadnímu narušení tohoto rovnováhy, tak to bude posuzovat Evropská komise, která je na tohle velmi přísná. Já se vůbec nechci srovnávat.
6: Ale promiňte, víte, jak to někdy s tímhle posuzováním je, že to nepřijde hned?
4: Bavíme se například o rakouských legislativách a tak dál, nebo Německu, v západní Evropě. To přece neznamená, že když něco přesunu z jednoho úředníka na druhého, že ten druhý úředník je a priori proti přírodě. To je přece o kompetenci, kterou musíme přenést a naučit toho úředníka.
6: Pane Svobodo, tak nemůžou i pod stavebními úřady působit skutečně kompetentní odborníci na ochranu životního prostředí?
5: Podívejte, otázky životního prostředí by zkrátka a dobře mělo posuzovat Ministerstvo životního prostředí a jemu podřízené odbory životního prostředí na krajských a obecních úřadech.
6: A promiňte, ti úředníci na stavebních úřadech tuto práci zastat nemůžou,
5: no,
6: to vylučujete.
5: Oni zastat formálně můžou jako nějací glumové. Ale
6: to nám asi vysvětlete, co tím myslíte.
5: Tím myslím, že budou v technokratickém prostředí stavebních úřadů a zatímco ty odbory životního prostředí na krajských a obecních úřadech a ministerstvo životního prostředí budou prostě chránit ty jednotlivé složky životního prostředí, budou zpracovávat různé koncepční dokumenty, tak potom vlastně jiní úředníci v úplně jiné soustavě úřadů, a to stavebních úřadů, budou o těch složkách životního prostředí, které oni chrání, tak budou rozhodovat v souvislosti s povolováním staveb. Takže zkrátka dobře dvě úplně odlišné ruce, které budou šéfovat úplně odlišné hlavy, nám budou rozhodovat nezávisle na sobě, o vodě, o zemědělské půdě, o přírodě, o vzduší, o odpadech a tak dále. Jo, čili to je schizofrenní dvoukolejný model, který zkrátka dobře, jako velmi obtížně může fungovat.
6: Pane Rafaj, není to pochopitelné, že úředníci působící na Ministerstvu životního prostředí jsou loajální vůči tomuto úřadu a na mysli mají hlavně ochranu životního prostředí? Zatímco, když tato jejich práce přejde plně pod stavební úřady, tak tito úředníci zase budou sledovat otázku na prvním místě týkající se stavění?
4: Tak ještě jedno, já jsem tady, jak vy říkali, vidění. Přece ten úředník, jeho úkolem bude vypořádat a zkoncentrovat to řízení. To znamená, on bude pracovat se všemi vstupy z Ministerstva životního prostředí, on bude vypořádávat všechny tyto připomínky a bude pod tím kontrolou toho, že v případě, že nevypořádá řádně, tak ten správní soud potom to bude vracet zpátky právě z toho důvodu, že nevypořádal správně. Já pořád nerozumím tomu.
6: Takže proč, promiňte, takže ta poslední kontrolka bude až správní soud, bude to muset zajít až k soudu.
4: Ale to je v případě, že ten úředník to správně nevypořádá. Ale proč by to dělal? Prostě by vznikaly komplikace a to řízení potom dál narušoval. Jako přece tady se snažíme vytvořit systém, kdy ten, kdo je odpovědný za celkové to povolení té stavby, tak to má pod sebou jako jeden konkrétní úředník, který odpovídá za to, že se na jednom místě vypořádají všechny připomínky, včetně těch připomínek toho Ministerstva pro životní prostředí, které tam vkládá všechny svoje studie, strategie, vize a politiky jako takové a ten úředník je musí vypořádat. A proč bychom měli, mě teda uráží, že tady někdo dělá z úředníka rovnou glumy.
6: Pane Svobodo, nebude to výhodou toho nového systému, který prosazuje ta novela stavebního zákona, že všechny připomínky se sejdou na jednom místě?
5: No, bude to určitě výhodou pro developery a bude to určitě výhodou pro zájmové podnikatelské svazy, jako třeba ten, který šéfuje pan Rafaj, ale určitě to nebude výhodou pro ochranu životního prostředí a to nemusíte mít ani dokončenou základní školu, abyste si uvědomili, že zkrátka dobře stavební úřady budou chránit přírodu a ostatní složky životního prostředí mnohem hůře než ministerstvo životního prostředí a specializované odbory životního prostředí, které se zkrátka dobře koncepčně zabývají ochranou životního prostředí a mají to ve své působnosti. No a potom jako spoléhat se na správní soudy, že ty jako potom budou v České republice hlídat ochranu životního prostředí, no to je, abych tady vrátil kolegovi, to je opravdu Jiříkovo vidění, jo, protože správní soudy za prvé rozhodují jenom, když někdo podá žalobu. Když někdo žalobu nepodá, tak nerozhodují. A za druhé přezkoumávají celý ten proces a celý ten akt jenom z hlediska zákonnosti, ne z hlediska věcné správnosti a odborné správnosti, jo, či přezkoumá jenom podmnožinu těch otázek.
6: A ještě k tomu, zda jste se náhodou nedotkl českých úředníků tím svým komentářem o glumech?
5: Ne, já jsem se jich nedotkl, protože oni zatím zaplať pánbu jsou na ministerstvu životního prostředí a na krajských a obecních úřadech a uvidíme, jak si podlehnou tomu tlaku a přejdou do toho technokratického prostředí stavebních úřadů a tam budou skvěle v uvozovkách chránit přírodu.
6: Pane Rafaji, není ta novela stavebního zákona šitá na míru velkým developerům?
4: Tolik urážek dneska tady, podívejte se, není, je to, znovu říkám, jestli někdo zpochybňuje, že Rakousko, Německo, západní Evropa umí chránit svoji přírodu, pak mě to překvapuje, byl jsem tam o víkendu, myslím, že jsou dál než my a přitom jsou schopni používat obdobný systém, jako se tady navrhuje. To znamená, že já pořád nerozumím tomu, zároveň tady zaznělo, že správní soud nebude posuzovat
6: věcnou správnost, ale posuzuje zákonnost.
4: Samozřejmě, že posuzuje správní soud i vypořádání argumentů a důkazů, jak s tím vypořádal ten subjekt nebo nevypořádal. Takže a ten, kdo se nejčastěji obvolává, byly právě ty neziskové organizace, které to natahovaly. Tady se nic na tom procesu nezmění. Bude tady pouze úředník, který bude koncentrovat to řízení a bude brát podklad všechny informace. Ano, zrychlí to ty stavby, je to v našem zájmu, protože jsme viděli tady druhý extrém, že se úmyslně natahovaly stavby, obchvaty měst, dálnice, cesty a tak dále, k ničemu to nevedlo. A jestli tady někdo vytrhl z kontextu jednoho konkrétního developera v Praze, to, že jsou v Praze drahé byty a tak drahé byty, má jediný konkrétní důvod, že jich není dostatek, že se jich nestaví dostatek a přitom projekty tam jsou. Já bych vám mohl tady jmenovat několik developerů, kterým schvalování trvalo ne kvůli jejich špatné přípravě, ale 10 plus let.
6: To je příslib vládní koalice a to je i její zdůvodnění, proč tolik spěchá s prosazením novely stavebního zákona, že až vejde v platnost, tak, tvrdí vláda, se začne rychleji stavět a to zlepší situaci na trhu s bydlením. Pane Svobodo, co vy na to?
5: No tak pokud má největší pražský developer Dušan Kunovský spoustu stavebních povolení v šuplíku, ale rok odkládá výstavbu, no tak nepotřebuje nic urychlovat.
6: Ale je to jeden příklad, který jste vybral.
5: Je to jeden velmi důležitý příklad a developeři s oblibou se točí na tom, že jako mají pomalé povolovací řízení, ale potom nestaví a šetří a suší si ty stavební povolení. Zkrátka dobře, aby ty ceny zůstaly vysoké. A tohle já tady můžu jenom ještě citovat pana docenta Hlaváčka, který nedávno pro, myslím, Seznam něco podobného právě řekl, že zkrátka dobře, developeři zdržují výstavbu, ač mají pravomocná stavební povolení.
6: Pane Rafaj, to se podle vás vůbec neděje, toto, co teď popsal pan Svoboda, ta praxe?
8: Já neumím vyloučit jeden konkrétní příklad. Podívejte se na tempo růstu, podívejte se na počet schválených projektů. Vždyť to je jednoduchý, to jsou statistiky. My máme počet schválených projektů, které zcela neodpovídají poptávkám a podívejte se na délku. Rostlý projekt trval 13 let, developer ho nezdržoval. A takhle si pojďme o tom povídat dál a dál. Teď přece to, co tady slyším, je opravdu mimo naprostou realitu.
6: Pane Svobodo, prosím, jenom ve stručnosti.
5: Když chtějí developeři stavět v atraktivních lokalitách, přírodních lokalitách, kde obtěžují sousedy, no tak se musí jako potom připravit na to, že budou mít námitky v povolovacích řízeních. A to je právě účelem téhleté novely, aby deregulovala a umožnila výstavbu na hezkých místech.
6: V souvislosti s tím zaznívá i ze strany části opozice výtka vůči této novele stavebního zákona, že povede k tomu, že ve velkém budou růst sklady a obchody i na té nejúrodnější půdě. Co na to říkáte, pane Rafaj? Je potřeba stavět i na nejúrodnější půdě v Česku?
8: Já k tomu nevidím důvod a myslím si, že v tomto smyslu se nemá nic změnit. Přece ministerstvo životního prostředí znovu nastaví záměry pro jednotlivá území.
6: Ano, promiňte, ale ta pravidla do jednoho kilometru od komunikací se rozvolní i pro tu nejúrodnější půdu.
8: V pořádku, nemyslím si, že je to neobvyklé, nicméně pokud tam bude důvod, proč by nemělo být rozvolnění pro tuhle námitku a pro nutnost jejího vypořádání, zůstane opět prostor, nic se na tom nezmění oproti tomu, co tady máme. Nic se na tom nezmění. Ten argument tam znovu vznikne a bude se muset znovu vyhodnotit, pokud ho někdo vznese.
6: Pane Svobodo, tak není ta obava, že se tady zastaví orná půda nebo ta nejúrodnější půda přehnaná?
5: No není, že jo, protože je to jeden z největších problémů České republiky, že stavíme sklady a obchodní centra na té nejkvalitnější zemědělské půdě první a druhé třídy ochrany. A právě proto Poslanecká sněmovna zase prakticky všemi hlasy hnutí ANO v roce 2024 schválila novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a zakázala stavby obchodních a skladovacích projektů na té první a druhé třídě ochrany.
6: A teď se to tady zase
5: se to
6: trochu rozvolňuje.
5: Teď se zase má stanovit výjimka, že to do jednoho kilometru od dálnic, silnic první třídy.
6: Právě, do jednoho kilometru. Jo, jestli to není dostatečná záruka.
5: No není, protože budete mít, že zase okolo těch dálnic, což je obrovský zásah do krajiny, budete, máte nové dálnice, že D3 ve volné krajině a podél toho zase budou sklady a obchodní centra, že jo? To je prostě mor české krajiny.
6: Tolik právník Petr Svoboda diskutoval s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem. Pánové, oběma vám děkuju.
8: Naschledanou.
5: Děkujem, naschledanou.
6: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
7: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
9: Alan Pinkerton byl zakladatel slavné detektivní agentury, která udržovala těsné styky se šerify Spojených států, spolupracovala se Scotland Yardem a francouzskou Sûreté.
10: Pinkerton se narodil v roce 1820 ve skotském městě Glasgow. Vyučil se bednářem, zapojil se do dělnického hnutí. V roce 1841 spolu s manželkou utekli před úřady do Kanady. Během cesty ale ztroskotali a ztratili skoro vše, co měli. Poslední peníze použili na přepravu do Spojených států. Útočiště našli v Chicagu.
9: Na dráhu detektiva se vydal poté, co se mu podařilo vyřešit případ vyhořelého domu stojícího nedaleko jeho bydliště. Na základě jeho poznatků byl odhalen nejen žhář, ale byla dopadena také i banda padělatelů peněz. Za tomu bylo nabídnuto místo u policie.
10: Pinkerton měl pověst muže vytrvalého, nepodplatitelného, se smyslem pro spravedlnost. V roce 1850 založil vlastní soukromou detektivní kancelář Pinkerton National Detective Agency.
9: Pinkerton využíval ve své detektivní činnosti nejrůznějších metod. Se šerifovým souhlasem se stával členem zločineckých band a pomáhal je zneškodňovat. V roce 1861 dokázal odhalit připravované spiknutí proti Abrahamu Lincolnovi a na poslední chvíli prezidenta zachránil před kulkou vraha.
10: Na základě toho Pinkertonových služeb využívala i vláda. Kvůli srdeční chorobě musel Pinkerton omezit své aktivity. Přesto agenturu úspěšně řídil až do své smrti, do 1. června 1884.
9: Agentura dál pokračovala v činnosti. Její význam ale postupně klesal i v důsledku zkvalitňování práce státní policie. V roce 1983 po 132 letech ukončila Pinkertonova agentura svou činnost.
7: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Českem se prohnaly silné bouřky, dnež může ve vyšších polohách i sněžit. Muž obviněný z pokusu o atentát na Trumpa u soudu odmítl vinu. Zlínští fotbalisté přivítají v předposledním domácím utkání sezóny Teplice. A čekáme oblačnost přeháňkami, těch bude později ubývat. Teploty nejčastěji do 12 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Česko zasáhly silné bouřky. Největší problémy způsobily včera odpoledne a v noci na dnešek na Vysočině a na jihu Moravy, kde hasiči hlásili desítky výjezdů, nejčastěji k zaplaveným sklepům a popadaným stromům na silnicích. Drážní hasiči večer evakuovali i cestující z vlaku v Brně Černovicích. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky sběrač vlaku zasáhl blesk. Nikomu v soupravě se nic nestalo. Výstraha skončí dnes v 6 hodin ráno. Přesto se bouřky můžou během dne ještě objevovat, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
11: Nepočítáme s tím, že by měly být nějaké silné, protože se citelně ochladí a čekáme, že nad 800 metry nad mořem by mohlo i sněžit, můžou se objevit sněhové přehánky na západě Čech ráno, to může být i o něco níže a teploty budou jen mezi 7 až 12 stupni, na jižní Moravě může být až 14 stupňů.
1: Ministerstva zdravotnictví a zemědělství chtějí zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Reagují tak na kauzu s toxínem ceroulit v umělém kojeneckém mléku. Ze strany některých rodičů nebo lékařů totiž úřady čelily kritice, že o možném nebezpečí informovali s velkou prodlevou. V Česku je podle ministerstva zdravotnictví podezření na otravu u 23 dětí. Dosud žádnou, ale testy nepotvrdily. Muž obviněný z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa odmítl vinu. Federálnímu soudu ve Washingtonu to dnes řekl jeho obhájce. Cole Allen z Kalifornie se podle vyšetřovatelů na konci dubna při novinářské galavečeři ve Washingtonu pokusil dostat přes bezpečnostní kontroly do sálu, kde byl Trump i další členové jeho administrativy. Na agenta tajné služby přitom podle obvinění vystřelil z brokovnice. Muž by měl být před soudem na konci června, hrozí mu až do životě. Vězení. Moravskoslezští záchranáři mají nové výcvikové středisko. Vzniklo v Ostravě a učí se tam i studenti záchranářství. Lektoři mají k dispozici větší prostory. Simulovat tak můžou přímo zásah v uzamčeném bytě, kde někdo volá o pomoc, nebo zásah u překotného porodu, říká vedoucí střediska Petra Jašo.
12: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci policie České republiky, hasičského záchranného sboru a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství lékařské fakulty Ostravské univerzity.
1: Fotbalisté Zlína nastoupí v Šancelize ve třetím kole nadstavové skupiny o udržení doma proti Teplicím. Zatímco Severočeši ještě musí bojovat o udržení, Ševci už mají setrvání mezi elitou jisté. Trenér Zlína Bronislav Červenka přesto zdůrazňuje, že motivaci mají stejnou jako soupeři.
13: My nehrajeme, jakože je to v klidu, já prostě nechci prohrávat a ani kluci nechcou prohrávat, takže do těch všech zápasů půjdeme tak, kdyby to bylo, byla hra o záchranu a vůbec to nebereme tak, že jsme zachráněni a tak. Nechci to takhle, aby to dopadlo ten konec sezóny, že nějak jenom dohráváme, chci bodovat a zatím půjdeme vlastně poslední ty tři zápasy.
1: Zápas Zlína proti Teplicím začne v 17 hodin a 30 minut, stejně jako další dvě utkání ve skupině o udržení. Slovácko bude hostit Baník Ostrava a Dukla nastoupí v Mladé Boleslavi. Od 20 hodin se pak ve skupině o titul utká Sparta Praha s Viktorií Plzeň.
2: Nehoda na D2 za Brnem a omezení na dálnici D1 na Vysočině. Na dálnici D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy narazilo nákladní auto do značení. Nehoda je za sjezdem k Olympii na 8. kilometru. Podle kamer poblíž nehody je úsek průjezdný, kolona se tam teď netvoří. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Měřín stojí nákladní auto. Na exitu 134 blokuje konec připojovacího pruhu na dálnici. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni je další odstavené nákladní auto. Je to kamion, stojí za sjezdem na Barandov na 16. kilometru na Krajnici a pozor, není nijak označený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách. Ve vyšších polohách můžou být i sněhové. Večer má srážek a místy i oblačnosti ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Karl Renner byl po první světové válce prvním kancléřem Rakouské republiky a po druhé světové válce prvním spolkovým prezidentem takzvané druhé Rakouské republiky. Rodáka z Dolních Dunajovic na Břeclavsku připomene v následující hodině repríza pořadu Portréty, který připravil Petr Duhan. A potom už vás Karel Tejkal pozve do rozhlasového archivu za nahrávkami některých našich slavných cestovatelů.
7: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty. Dámy a pánové, pozdní večer patří opět cyklu Portréty. Při sledování dalšího z pořadů vám jeho průvodce Petr Duhan přeje ničím nerušený poslech. Konec první světové války dává zapravdu všem, kteří před jejím vypuknutím varovali. V roce 1914, v týdnech bezprostředně před válkou, britští, ale také němečtí bankéři své vlády varují. Válka je hazard, evropské ekonomiky jsou přeci stabilizovány, válka bude znamenat jejich rozvrat s následným chaosem sociálním. Vítězové i poražení budou trpět stejnou mírou. Z chaosu povstanou extrémní síly. Jenomže rozhodnutí politiků vzdor varováním národohospodářů je nevratné. První světová válka se stává realitou. Po skončení války Winston Churchill varuje před rozpadem Rakousko-Uherska. Jako jeden z mála evropských politiků jasnozřivě pochopil jeho důsledky. Jako jeden z mála přehlédl krátkodechost ideí wilsonismu a pacifismu. Pochopil, že právo na sebeurčení národů přestává být právem, když nebude uplatňováno stejnou mírou pro vítěze a stejnou mírou pro poražené. V Paříži, ve Versailles na mírové konferenci, vítězové války předělávají mapu Evropy. Po rakousko-uherské monarchii vznikají nástupnické státy. Na zeleném jednacím stole se tak naplňuje právo na sebeurčení národů. Nové mapě Evropy, zejména té střední, nepřekáží, že 9,5 milionů Němců, 3 miliony Maďarů a asi milion Rakušanů zůstane vně hranic nových národních států. Je to jenom mapa. Škrtem pera vítězů tak právo na sebeurčení vzalo za své. Naopak stalo se nepříjemným problémem,
15: jenž byl jednou z příčin války následující, která byla motivována také touhou po odvetě. Touha po odvetě byla příliš silná na to, aby pod jejím náporem vydrželi křehké ideje wilsonismu a pacifismu. Vzali za své rovněž jako sebeurčovací právo národů. Konec jedné války tak znamenal začátek druhé. Evropa je nepoučitelná, neřešme její problémy místo ní. Tak nějak zní poselství Kongresu Spojených států amerických, když prezidentu Wilsonovi bylo kongresem sděleno ne účasti Spojených států ve společnosti národů. Byla to špatná zpráva pro společnost národů, byla to špatná zpráva pro Evropu. Dodejme ještě, že ani idea pověstného cordon sanitaire, společenství států v prostoru bývalého Rakouska-Uherska, jež by plnili funkci bývalého mocnářství a tvořili tak bezpečnostní pojistku oddělením, separováním Německa a Ruska, ani tato idea se mírovým plánovačům z Paříže nepovedla. Byly to právě tyto státy, nástupnické státy po bývalém Rakousko-Uhersku, jež se staly prvními obětmi plánovačů z Berlína, plánovačů války. Varování Winstona Churchilla před rozpadem monarchie se tak již v roce 1918 stalo proroctvím. A jak to už v Evropě bývá, ke svým prorokům se hlásí, až když je pozdě. V minulém díle portrétu jsme se pokusili nastínit trpký osud prvního premiéra a prozatímního prezidenta nově vzniklé Maďarské republiky, hraběte Mihály Károlyiho. Jeho tragika spočívá v nesprávném odhadu situace po válce. Přisahal na ideu wilsonismu a pacifismu, v důsledném uplatňování práva na sebeurčení národů spatřoval garanta příštího mírového uspořádání národních států v Evropě na principu rovnosti, vzájemného respektu a demokracie. Jenomže doba poválečná, doba tak pragmatická, doba rozdělená na vítěze a poražené, nepotřebovala idealistické vůdce. Od poražených zemích a jejich politické reprezentace se idealismus ani neočekával. Spíše byl na obtíž. Hrabě Károlyi v roce 1919 ze svých funkcí abdikoval, uchýlil se do emigrace a nešťastné Maďarsko pak zažívá období rudého teroru, jenž je posléze vystřídán terorem bílým. Hledání nové národní identity bylo pro Maďary bolestnou zkušeností. Svým způsobem štěstí v neštěstí mělo Rakousko, či přesněji Rakouská republika. Její nové území rozsahem odpovídalo středověkému Rakousku, tedy území, jež bylo na mapách vyznačeno před 650 lety. Rakušané stáli před vážným psychologickým problémem. Akceptovat novou územní realitu, stotožnit se s novými hranicemi, hledat novou státní identitu a novou identitu národní. Jenomže jak na to, když poražený národ ztratil sebevědomí. Osud je však Rakušanům o něco vlídnější, než byl k Maďarům. Dopřeje jim muže, jenž s jistou přirozenou lehkostí, jako první kancléř, vezme na sebe břímě zakladatele moderního rakouského státu. Muže, jenž na rozdíl od hraběte Károlyiho, především koná, byť se pragmatickými činy často vzdaluje svému přesvědčení a svým ideálům. Je tak pro Rakušany štěstím v jejich neštěstí. Jeho jméno je Karl Renner. Dámy a pánové, dnešní pořad cyklu Portréty je věnován právě Karlu Rennerovi. Ještě jednou nerušený poslech přeje Petr Duhan.
16: Odpoledne dne 12. listopadu 1918 kolem 15:30 se shromáždilo před parlamentem na vídeňské Ringstraße neuvěřitelně velké množství lidí. Odhady se rozcházejí a nejvyšší čísla hovoří o 500 000. V hlavním městě se nepracovalo. Dělníci přišli s rudou a studenti s černo-rudo-zlatou vlajkou a všichni čekali na to, co se stane. Asi 2000 sociálních demokratů zajišťovalo pořádkovou službu a na rampě před parlamentem tvořili špalír vojáci socialistické lidové obrany. Ač bylo cítit jisté napětí, panoval klid. V plenárním sále se sešlo na své třetí schůzi provizorní národní shromáždění a probíhala debata o chystaném zákoně o ustavení a formě německého Rakouska. Příspěvek přednášel Karl Renner. Za 12 dnů od 30. října se díky svým postojům v kabinetu stal z obyčejného vedoucího úředníka státní kanceláře šéfem vlády. Původně byl jen náhradníkem ve státní radě a pouhý pomocný úředník státního prezidia. Najednou stál sebevědomě v čele, jako kdyby nikdy nic jiného nedělal. Z intelektuála teoretika se stal střízlivý praktik. Z posledního monarchisty přesvědčivý protagonista republikánského hnutí. Z přívržence mnohonárodnostní říše zastánce Velkého Německa. Z opozičního sociálního demokrata státník.
17: Jím přednášený návrh zákona o založení státu a jeho formě vznikal pod tlakem a v nouzi, jak řekl. A nový stát po katastrofě, která potkala bývalou říši, musí být postaven na autoritě vycházející z lidu a jeho zástupců. Po velkém potlesku vyzval všechny k budování nového státu. Prohlásil, že v německém Rakousku budou všeobecné a rovné volby pro všechny muže a ženy a ti si budou sami o sobě rozhodovat v každé lokalitě. Právě konstituovaný prozatímní parlament dostal za úkol vypracovat ústavu. Naprosto jasně, jako nikdy předtím, se zakladatelé Rakouska přihlásili k připojení k Německu, které od 9. listopadu bylo pod vedením Friedricha Eberta a Filipa Scheidmana demokratické. Karl Renner řekl, jsme jeden kmen a společnost spojená tím samým osudem. Předneseným patosem přesvědčil o své myšlence snad všechny poslance.
16: Tuto postavu jsme do našeho seriálu vybrali proto, že Karl Renner nebyl jen zakladatel státu v roce 1918, ale i nového Rakouska v roce 1945 a pro Rakousko představuje doopravdy legendu, s kterou se 5. ledna 1951 rozloučila celá země. Renner na sebe ve světě upozornil i jako vedoucí mírové delegace v Saint-Germain po konci první světové války. Podílel se na založení bank, pracoval jako poslanec jak ve starém, tak i v novém Rakousku, byl prvním prezidentem parlamentu. V zahraničí je nezřídka považován za jednoho z největších politiků první půlky minulého století. Kromě státních funkcí s velkým nasazením psal prózu, věnoval se vědě a filozofii, v mládí psal verše.
17: Kromě toho se ale také vždycky nad jeho osobností vynořovaly otazníky. Jako mladý zažil finanční kolaps rodiny a záhy se jako intelektuál připojil k dělnickému hnutí. Po celou dobu svého života se projevoval jako mistr lsti a schopnosti se přizpůsobit právě panujícím poměrům, napsal o něm jeho životopisce historik Walter Rauscher. Za Rakouska-Uherska se sice pro říši angažoval, ale zároveň neúnavně pod pseudonymem psal do nejrůznějších periodik o nutnosti změn v podunajské monarchii. Navenek se choval Renner podle ústavy a plnil příkazy stranického vedení. Proto v posledních letech monarchie mohl být poslancem v Říšské radě. Byl rovněž loajální ke stranické linii a obhajoval jako spravedlivou a obranou válku v letech 1914 až 1918.
16: Díky své teoretické a publicistické činnosti, kterou prováděl pod pseudonymem, byl velmi dobře na říjen 1918 připraven a proto ve svých vystoupeních byl tak přesvědčivý. V době mezi válkami, jak už jsme řekli, patřil k příznivcům připojení k Německu. Až příliš dlouho, jak opět napsal jeho životopisec, dalo by se říci, že vydržel až do doby nástupu fašistů. Dokonce ještě v roce 1938 vystoupil ve prospěch připojení k říši. Teprve na konci roku zařval z pouště a postavil se proti oficiální politice stranického předsednictva a Otto Bauerovi. V době skutečného připojení k Německé říši se stáhl do ústraní. S odbojem neměl nic společného a ze strany nových mocipánů byl trpěn. Žil ve svém domě v Glognitz. Na konci války mu bylo skoro 75, když se pustil do budování takzvané druhé republiky. Nejprve v roli kancléře a pak prezidenta.
17: Nyní se můžeme vrátit na konec roku 1918, kdy všechna práva, která patřila dříve králi a císaři, do doby, než bude schválena nová ústava, byla převedena na státní radu. Císařská ministerstva byla rozpuštěna a jejich pravomoci přešly na státní úřady. Rovněž všechny zákony a předpisy, které byly nařízeny Habsburským domem, byly zrušeny. Úředníci, důstojníci a vojáci už nepodléhali císařské přísaze. Rovněž byla zrušena politická privilegia.
16: Před parlamentem bylo 12. listopadu ještě večer hodně lidí. Když na sebe upozornila skupina bolševiků, která vytrhla z rakouské červeno-bílo-červené vlajky bílý pruh a někteří její protagonisté se snažili vyšplhat po sloupech k oknům do prvního patra. Padly výstřely a lidé v panice začali utíkat. Při úprku zahynuli dva muži, byli ušlapáni. A tiskový šéf státní rady byl postřelen, přišel o jedno oko. Bezpečnost parlamentu byla před bolševiky uchráněna. Jak se později ukázalo, bolševici se mylně domnívali, že uvnitř jsou zbraně a chtěli se jich zmocnit.
17: Ten týžden se rudí povstalci snažili obsadit redakci Neuen Freien Presse. Ale to se jim díky masovému zásahu policie rovněž nepodařilo. První bolševický puč byl úspěšně zneškodněn. Později k 12. listopadu Karl Renner napsal: I my jsme jistým způsobem se toho dne dopustili zrady. Zrady dokonce státní, tedy té nejvyšší. Totiž na bývalé monarchii. A pak k tomu dodal. Ne všichni lidé mohou tak klidně a odevzdaně přijmout změnu. Takovéto historické proměny nemůže člověk posuzovat jako soudce, ale jenom jako historik. Navíc těch, co se nechali vyhecovat, bylo jen několik set. A navíc byli mladí. Proto jsme je později osvobodili amnestií. 12. listopad byl vyhlášen státním svátkem.
16: V historických knihách se většinou píše, že zatímco sociální demokraté pod vedením Rennera si budovali imidž tvůrců a ochránců republiky, konzervativní křídlo společnosti bylo smutné z konce velké císařské monarchie. Pro jedny byl 12. listopad dnem převratu a svržení legálního vládnoucího systému, pro druhé vykročením do nového a moderního světa. Běžné obyvatelstvo ale mělo úplně jiné starosti. Po čtyřleté válce toužilo hlavně po míru, pořádku, pravidelné práci a zajištěném zásobování. Způsob státního zřízení je zajímal až v druhé řadě, za což mohlo už i dlouhodobé ochlazení

0: Jeho rodina ho chránila a nejspíš i proto byl tak emocionálně vyrovnaný. Kabinet pod jeho vedením zasedal na počátku každý druhý den v sále prezidia bývalé ministerské rady v ulici Herngasse 7 ve Vídni, kde byla zřízena i státní kancelář. Proti komunistickému puči byla budova chráněna strojními puškami umístěnými v oknech a armáda byla připravená k obraně ve dvoře. Současně panoval strach i ze strany monarchistů, neboť znejistění důstojníci mohli být lehce zneužití.
1: Zvláště když si uvědomíme, že ve Vídni poté, co Československo a Maďarsko zakázalo vývoz potravy na vypukly mrazy, byla situace velice svízelná. Ve městě chybělo nejen maso, ale i mléko, ovoce, vajíčka. Vídeň byla vždy závislá na dovozu a ten přestal fungovat. Úrodná Morava i roviny východně od Vídně zůstaly v nově vzniklých státech. Tehdy Renner prohlásil známou větu. Je jasné, že republikánská svoboda a samospráva může být jen tehdy úspěšná, když ten, kdo využívá svobodu, se sám podřídí nutné disciplíně. Bohužel to se nestalo. Zemské vlády a jim podřízené okrsky si dělají, co chtějí. Takhle to dál nejde. A právě v tento moment se zrodil konflikt, který v Rakousku trvá dodnes, mezi křesťanskými demokraty a jejich federalistickým modelem a sociálně demokratickým sklonem k centralismu.
0: Karl Renner, původem z Moravy, z Výsky unter Tanovic, kde se narodil 14. prosince 1870, při tvorbě ústavy narazil na jeden základní problém. Jak se vypořádat s územími v Československu, která byla obývána německy mluvícími obyvateli, ke kterým se on sám počítal. Šlo mu o české Němce, tedy lidi v Sudetech, Českém lese a na Jižní Moravě, a o německy mluvící ostrůvky v Brně, Jihlavě a Olomouci. Dne 14. listopadu se rozhodl a v Národním shromáždění pronesl řeč, v které na územní nároky či jakoukoliv společnou správu německých území rezignoval a přenechal ji státnímu uspořádání nově vzniklého Československa. Zdůvodnil to politickou a vojenskou situací v Evropě. Požadoval od nás jen ochranu nacionálních práv a kulturních zvyklostí.
1: Nikdo jiný údajně nedokázal tak přesvědčivě od sebe oddělit stranickou politiku a vládní úřadování, řekl jednou Sir Thomas Montgomery Cunningham. Tento britský zmocněnec ve Vídni Rennera ostatně považoval spíše za sentimentálního liberála se silnými konzervativními sklony, než za ortodoxního sociálního demokrata.
0: Jeho životopisec Rauscher tvrdí, že Renner již v roce 1918 představoval politika nového typu. Jeho názory na řízení státu byly velice pokrokové a jeho představy o sociální spravedlnosti byly moderní. Stál s nimi v menšině proti většině poslanců. To, co dělám, není v žádném případě to, co ode mne žádá strana. Já se snažím vypracovat takovou ústavu, která bude akceptována všemi stranami. V té době ho ale zaměstnávala hlavně obava z blížících se prvních voleb. Jak lidi přesvědčit, aby přišli k volbám? To považoval za životní úkol. Konzervativci, kteří se báli poslušných sociálních demokratů, navrhovali uzákonit volební povinnost. Sociální demokraté byli zásadně proti. Renner chtěl postavit volební kampaň velice jednoduše na mateřských instinktech, aby se lidé spíše dívali do budoucna než do minulosti.
1: Volební zákon prošel prozatímním parlamentem 8. prosince a znamenal přechod od většinového systému na poměrný, který vždy sociální demokraté prosazovali. Do volební kampaně, která byla zahájena 29. prosince 1918, šla sociální demokracie s jednoduchým programem. Požadovali sebeurčení německého lidu a prezentovali se jako jediný garant demokratické republiky. Byli proti militarismu, prosazovali lidovou armádu, v níž by byla krátká vojenská služba, bez drilu a privilegií. K tomu požadovali úplnou svobodu náboženskou a svobodu slova. Rovněž oddělení státu, škol a církve. Vyžadovali i znárodnění fabrikantů a připojení k Německu. Hovořili o připojení k socialismu. Naproti tomu křesťanští sociálové se báli bolševiků, socialismu a chtěli se starat o občanský systém. Skoro všechny strany byly antisemitské a hovořili o tom otevřeně. To platilo i o sociální demokracii, která měla ve svém vedení dva Židy. Karla Deutsche a Wilhelma Ellenbogna.
0: Volby se konaly 16. února 1919. Nikdo, ani Renner, si netroufl předpovědět jejich výsledek.

0: sociální demokraté zvítězili těsně, když získali 40,76% proti křesťanským sociálům, kteří dostali 35,93% hlasů. Němečtí nacionalisté měli jen 18,36%. Sociální demokraté v čele s Renerem využili svého vítězství k tomu, aby ho interpretovali jako odsouzení starého feudálního a kapitalistického pořádku.
1: Po volbách přišla pro Karla Renera velká chvíle. Byl to on, kdo byl ve své straně jediný ochotný ke kompromisům a ty, aby mohl být ustaven řádný stát, bylo potřeba uzavřít s křesťanskými sociály. Renner se raději vzdal jistých zásad, než aby jako pevný muž sociální demokratické víry usedl do opozičních lavic. Byl už takový, píše jeho životopisec, vždy převzal na sebe odpovědnost, ale své socialistické přesvědčení nově přizpůsobil okolnostem. Nikdy na ničem tvrdohlavě netrval. Moc dobře věděl, že politika je umění uzavírat kompromisy.
0: Vláda byla zvolena 15. března a v ní zasedla první velká koalice v dějinách Rakouska. Karl Renner byl v této vládě nejen kancléřem, ale i ministrem vnitra a školství. Ve svém prvním vládním prohlášení z téhož dne řekl, že tento druh kooperace ve vládě představuje pracovní uskupení a poslanci by se neměli cítit pod nějakým koaličním tlakem. Zároveň v prohlášení stálo, že vyhlášení Rakouské republiky nelze zrušit ani odvolat. Doslova řekl, každý, kdo se proti republice postaví, bude rozdrcen. Vyhlásil bilaterální jednání s Německem o připojení Rakouska. Křesťanští sociálové ale byli proti, neboť se báli socialisticky orientovaného souseda. Rakouská vyjednávání s Německem narazila velice záhy na značný odpor v Paříži a v Praze. Z Velkého Německa panoval strach a proto muselo Rakousko slíbit, že bude samostatné. A protože navíc potřebovalo od vítězných mocností hospodářskou pomoc, půjčku ve výši 30 milionů dolarů, měli velmoci páku, jak zabránit jejich dalším snahám o připojení. Později existovala ještě snaha připojit se ke Švýcarsku, ale od ní se celkem rychle upustilo.
1: Další žhavý problém pro nově se konstituující stát představovala přítomnost bývalého monarchy, císaře Karla v Rakousku. Hned na počátku roku 1919 ho Renner navštívil jeho vinlandství v Eckertsau v Mansfeldu, ale bývalý monarcha ho nepřijal. Tato událost je typická pro napětí, které mezi oběma politiky tehdy existovalo. Bývalý císař se díval na návštěvníka jako na revolucionáře, který zničil po 650 letech Habsburský dům. A pro Renera naopak představoval bývalý monarcha politické nebezpečí. Proto nechal císaři vzkázat, že by v zájmu své bezpečnosti a zdraví měl opustit Rakousko. Jakmile se stal Renner oficiálním kancléřem, tedy předsedou vlády, dal bývalému monarchovi ultimátum. Karel opustil Rakousko zvláštním vlakem, který směřoval do Švýcarska 24. března 1919.
0: Pod vlivem republiky Rad Béli Kuna v Maďarsku a vyhlášení diktatury proletariátu v Mnichově se o pár dní později uskutečnila ve Vídni 17. dubna demonstrace před parlamentem a došlo k násilí, při němž byli napadeni jak vojáci, tak ochranka budovy. Vojáci se bránili, začali střílet a demonstrace byla rozehnána. Výsledkem bylo 6 mrtvých, 50 těžce zraněných a potlačení druhého puče. Renner a sociální demokraté se ostře postavili proti pučistům. Sám kancléř prohlásil, že pistole a požáry nejsou pro něho prostředky, kterými je možné vybudovat socialismus. Této myšlence zůstal Karl Renner věrný i při třetím komunistickém puči 15. června 1919, který byl rovněž potlačen. Zahynulo při něm 20 demonstrantů a 60 bylo těžce zraněno. Po návratu z mírové konference v Saint-Germain, kde v době třetího puče zrovna byl, prohlásil. Vždy zůstane jisté reziduum zločinců, fanatiků nebo ideologických nadšenců, které nikdo nepřesvědčí. Proti těmto lidem je potřeba používat násilí.
2: Vídeňský společenský život se odjakživa odehrával v kavárnách. Kdyby Karl Renner První rakouský poválečný kancléř neudělal pro Rakousko a Vídeň nic jiného, jenom to, že obyvatelé Vídně si po měsících revolučního napětí mohli opět v klidu sednout v kavárnách ke své kávě, se šlehačkou, číst vídeňský tisk, pokužovat doutníky a vášnivě debatovat, udělal by dost. Nejenom pro Vídeň, pro Rakousko, ale pro celou Evropu. Vídeňská kavárna Grünstiedl se záhy po první světové válce stává nejslavnější kavárnou celé tehdejší poválečné Evropy. Jejími stálými hosty jsou třeba tito pánové. Stefan Zweig, Robert Musil, Sigmund Freud, Karl Kraus, Oskar Kokoška, Arthur Schnitzler, Hermann Bahr, Peter Altenberg, Hugo von Hofmannsthal, Johannes Brahms, Elias Canetti, Hugo Wolf či Martin Buber, György Lukács a jiní. Evropská a rakouská intelektuální elita se schází ve Vídni, v hlavním městě poraženého Rakouska. Není to krásný paradox? Žádá se říct, Paris is Paris, Wien bleibt Wien. Inu i tyto důsledky přineslo Vídni a celé Evropě politické působení Karla Renera, prvního poválečného kancléře Rakouské republiky. Měřeno tímto úhlem pohledu, není to pro Renera tak špatná bilance. I když nutno dodat, že ekonomika mladé Rakouské republiky, její zahraničně politická orientace a hledání národní identity, tedy pověstného rakušanství, definitivně odděleného od němectví, byly problémy, jež se museli řešit s mnoha peripetiemi až v následujících desetiletích. Dodejme také, že Karl Renner se stává kancléřem v době pro rakouský národ nejtěžší, v době, kdy si jako národ nevěřil. I proto je dobré, a lze to považovat za přízeň osudu, že měl k dispozici politika, jenž věřil v něj. Před chvílí v našem pořadu zaznělo, že Karl Renner se narodil na Moravě, ve vesnici Untertanovic. Leží stále poblíž Břeclavi, anebo jak se u nás ve střední Evropě říká, by Lindenburg, a najdete ji pod názvem Dolní Dunajovice. Inu, taková byla a je a bude naše střední Evropa. V rodném domku Karla Renera v Dolních Dunajovicích je dnes jeho muzeum. Dámy a pánové, v rámci programového cyklu Portréty jste poslouchali pořad věnovaný prvnímu kancléři Rakouské republiky Karlu Renerovi. Jeho portrét pro vás připravili Karel Hvížďala, Jaroslava Tvrzníková, Jan Sedmidubský, Ivana Braunerová a Petr Duhan, jenž vás s ním také provázel. Děkuji za pozornost a naslyšenou někdy příště.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
4: Po výpravě Petra Duhana do moderních dějin Rakouska vás teď Karel Tejkal pozve do zvukového archivu Českého rozhlasu, a to za našimi jednak slavnými, jednak možná i některými neznámými cestovateli. Pořad měl premiéru v roce 2007.
5: To rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jak živ slyšel?
6: Radoval se v roce 1932 hudební skladatel Josef Suk. Do rádia na kolečkách zvukových válečků, voskových fólií, desek a pásků vás teď zve Karel Tejkal, abyste i vy slyšeli.
7: Nejprve přednáška radiožurnálu. Promluví univerzitní profesor dr. Bedřich Hrozný. Trénování koní před 4000 let.
8: Dámy a pánové, dnes seznámíme se s hlavními zásadami Kikulova systému trénování koní. Systému to, který byl prastarými národy indoevropskými, užíván již ve druhém tisíciletí před Kristem ve Starém Orientě. Čekali bychom zajisté, že Kikuliš dá koním ježeti v prvých dnech pouze na vzdálenosti malé a že bude ponenáhlu vzdálenosti tyto zvětšovat. Než Kikuliš dá koním nováčkům uraziti právě prvého dne vzdálenosti veliké. 30 km v klusu mimochodovém a 1860 metrů ve cvalu. Za to ve dnech následujících vzdálenosti tyto stále zmenšuje. Vysvětlení je zcela jednoduché. Tyto počáteční jehy mají velmi zajímavou obdobu ve zvyku dnešních anglických trenérů dát běžeti koním hned v prvé době v trénování na vzdálenosti veliké za tím účelem, aby se zjistilo, kteří z koní se hodí svou vytrvalostí nejlépe k trénování a naopak, které koně je nutno z dalšího trénování vyloučit. Takovým během na zkoušku je patrně i o něch 30 kilometrů uražených kikulovými koňmi již prvého dne trénování v klusu a téměř 2 kilometry uražené jimi téhož dne ve cvalu.
9: Profesor Bedřich Hrozný, syn evangelického faráře z Lysé nad Labem, světově proslulý vědec, vynikající orientalista, muž, který rozluštil chetický klínopis, mluvil do rádia v roce 1932. Z jeho vystoupení zůstalo torzo, v půli věty přerušené. Ale navedlo mě na stopu a našel jsem z téhož roku vyprávění jiného českého vědce světového formátu, indologa Vincence Lesného a do třetice v jednom roce sugestivní vzpomínku smíchovského učitele Josefa Kořenského o výpravě na Šírou Rus. Je tomu už více než 100 let, co podnikl i cestu kolem světa. Na rozdíl od vědců Hrozného a Lesného nebádal, neskoumal, ale kochal se a potom doma vyprávěl. A mě napadlo hledat v našem zvukovém archivu, v našem rádiu na kolečkách, jakousi pozdější ozvěnu ke každému z těchto 75 let starých záznamů. Co jsem objevil, vám předkládám. Možná budete udiveni jako já. Nejprve tedy Rus Kořenského a Sovětský svaz inženýra Jiřího Hanzelky.
10: Cesty vykonané již po Evropě západní, severní, střední a jižní vzbuzovaly ve mně touhu, abych poznal také daleký východ ruský. Uviděl na vlastní oči lesnaté a rudonosné pohoří Urálu středního, plavil se po řece Obi do Tomska a zamířil povozem po kyrgyzské stepi západní Sibiře až k úpatí Belehor Altajských. Zbožné to přání se mi vyplnilo. Bude tomu brzy 50 let. Vědomí, že se vydává mezi veliký národ slovanský, posilovalo mne v odvaze, jakoli mi tam byla pořád na mysli slova vlasteneckého poety Naděždina, velebícího tehdejší svatou Rus těmito památnými slovy. Široká a rozlehlá ruská země. Nepřehlédneme ji ani za 33 let a ani 33 očima. Ale smíchovský učitel Kořenský měl pouze 2 oči. Směl se zdržeti na prázdninové cestě jen 10 neděl a vydati na svou výpravu pouze 1000 zlatých neboli 2000 korun. Již předem jsem vypočítal, že je z Prahy k Altajskému předhoří 8600 kilometrů a že pojedu po železnici a po řekách a nakonec 1200 kilometrů čtyřkolovým povozem neboli kibitkou. Na zpáteční cestě bylo třeba uraziti až do Prahy opět asi 8600 kilometrů, takže celá má cesta do Sibiře a zpět byla přes 17000 kilometrů dlouhá. Z té daleké pouti navrátil se smíchovský turista zdráv a osmahlý. Ze Sibiře do Nechanic přijede dnes černý panic. Na svatou Rus vydávali se tehdy pocestní bez veškerých obtíží. Rakouský pas byl v pohraničí ruským úřadem podepsán a vrácen majiteli do vlaku. A od té chvíle se v carství evropském a sibirském nikdo o cizince nestará.
11: My jsme po návratu z první cesty, a tedy už po únoru, měli příležitost bezpočtukrát hovořit s nejvyššími špičkami tohodle státu v jeho tehdejší formě. A drželi jsme se zásady, že jsme říkali všecko, co si myslíme, že to byly velice tvrdé kritické rozhovory a zpočátku jsme naivně doufali, že to k něčemu povede. Bohužel jsme se mýlili. Jednou jsme o tom před druhou cestou hovořili s akademikem Švarmem, předsedou Československé akademie věd, kterého jsme si velice vážili, a ten nám vysvětlil, že mluvené slovo nic neznamená, že pokud bychom chtěli vůbec získat nějakou naději, aby to posloužilo vývoji a aby to přispělo k návratu tohoto státu, k demokracii, že je třeba to zachytit na papír. A navrhoval formu zpráv, které jsme potom uskutečňovali. Jednak to byl přehled situace v těch zemích, vazby na Československo a z toho vyplývající závěry. Návrhy na řešení, včetně japonské, byly, řekněme, přijaty s velice ostražitou pozorností. František Šur nás upozornil, že když budeme psát ty zprávy a ty kritické připomínky, že to znamená značné riziko a že to za jistých okolností může znamenat i riziko života. Viděl hodně daleko. My jsme samozřejmě nepočítali s tím, že bychom psali pro Sověty takovouhle zprávu. I o Sovětském svazu jsme psali zprávu pro naše. Byla obsáhlá, měla v českém textu 106 stránek a potom v pozdějším ruském překladu 177 stránek. Když jsme byli při nějaké příležitosti v Moskvě, hovořili jsme s Brežněvem, a ten nám řekl, že ví o těch zprávách a že by si přál, abychom napsali pro něj zprávu o Sovětském svazu, tak jak jsme ho viděli my. Ujistili jsme ho, že ji budeme psát pro naše, ale že může dostat překlad, ovšem s jednou podmínkou, že ho předáme jemu osobně z ruky do ruky. Měl námitky, že to může jít přes vyslanectví, tak jsme mu řekli, že on nemá tušení, co v té zprávě bude. My, že to víme. A že víme, že když se to dostane do jiných rukou, takže to může znamenat velice značné nepříjemnosti po všech stránkách. Nakonec na to přistoupil, když jsme tu zprávu měli hotovou, dali jsme mu zprávu, zatelegrafovali jsme mu, a v 66. roce jsme se sešli tady v Praze. Bylo o Brežněvovi známo, že to nebyl pilný člověk a 177 stránek pro něj bylo moc, tak to svěřil nějakým svým adlátům, pomocníkům, no a posudek byl zdrcující. Posudek byl, že je to vůbec nejsurovější a nejnepřátelštější antisovětský pamflet, jaký kdy byl napsán. No samozřejmě z toho vznikly zejména po sovětské okupaci po 68. roce důsledky. Já jsem nedostal práci, žádnou práci, 13 let.

0: Varia Panina, slavný cikánský kontraalt, uzavřela první konfrontaci naší dnešní výpravy do rozhlasového archivu. Mimochodem, možná ji Josef Kořenský slyšel, zpívala právě v době jeho cesty, někdy dokonce i samotnému carovi. Teď bude Vincenc Lesný vzpomínat na Indii a profesor Josef Charvát, to už budou 60. léta minulého století, uvažovat o populační explozi a novinářském termínu mapa hladu. Neubráním se v této souvislosti osobní vzpomínce. V roce 1974 vyšla u nás knížka profesora Charváta nazvaná Člověk a jeho svět. Bylo nutné vybavit ji normalizační soudružskou předmluvou, v níž se pravilo: čtenář, důsledný marxista-leninista a tak dále, nebude bez pochyby šťasten s některými z autorových stanovisek a formulací. Profesor Charvát na následující stránce odpověděl: komu je vše jasné, má o starost méně. My ostatní potřebujeme si občas uspořádat myšlenky a pokusit se zodpovědět alespoň základní otázky. V té době docela slušná odvaha a také proto jsem Charvátovo vystoupení v rozhlasové besedě z roku 1960 objevil v archivu takrát.
1: Vesnice Šivgiri je typickou jihoindickou vesnicí, v domorodém státě Mysuru. Její chaty jsou rozložité a jsou stavěny značně pečlivěji než chaty chudých vesnic severní Indie. Chaty mývají dvě až tři místnosti a verandu, vedle obytného stavení bývá vzdušná stáň. Na hrazeném dvorku, pravidelně pečlivě zameteném, stává stoh slámy a nějaký strom. Chaty příslušníků nízké kasty jsou ovšem stísněné, jsou slepeny jen z hlíny a pokryty slamou nebo listím. Také nemývají hrazeného dvorku. Uprostřed vesnice je bazár a stranou jsou dvě umělé nádrže na vodu. Život ve vesnici se počíná s východem slunce. Ženy vycházejí pro vodu do blízké nádrže. Vodu nesou buď v nádobě na hlavě, nebo mají nádobu ladně opřenou o bok. V košíku nebo v klínu přinášejí květy, aby je sypali před sochou ochranného božstva. V každé domácnosti totiž je zasvěcen nějaký kout domácímu božstvu a je povinností ženinou, aby se starala o květy, které se každého rána před sochou sypou. Nutno ovšem připomenout, že ve většině indických zemí není zákonem stanovena povinná docházka školní, zejména nikoli pro dívky.

0: Nevím, jestli budu umět popsat mapu hladu, ale doporučuji jednoduchou matematiku. Lidstvo, jakožto lidstvo, trvá na Zemi zhruba 200 000 let. Kolem roku 1000 našeho letopočtu bylo na Zemi asi 300 milionů obyvatel. Roku 1830 už jich bylo 1 miliarda. A roku 1960 už je to víc než 3 miliardy. Jinak řečeno, za těch prvních asi 200 000 let přibývalo lidí ročně o 1500. Dneska jich přibývá o 63 miliony. Kdybyste porovnala to, že za posledních 30 let, přibylo víc lidí než předtím za 200 000 let, a kdybyste to chtěla porovnat s nějakým časovým příkladem, řekněme 200 000 let rovná se 1 hodina, pak těch 30 let rovná se půl vteřiny. Jestli se za půl vteřiny stane něco, k čemu bylo potřeba hodina, tak je to exploze. A stojíme před problémem, co s tím, protože nám populace přibývá víc, než o kolik narůstá výroba potravin, čili my teď stojíme před situací, populace přibývá, potravy ubývá. I kdybychom teď okamžitě dovedli celé lidstvo nakrmit a víc s tím nic neudělali, než jim dali jíst, tak za 30 let na tom budou o polovinu hůř, až nás bude dvakrát tolik. Nás je dneska něco přes 3 miliardy a kolem roku 2000 nás bude 6 až 7 miliard. A kdybychom byli přibývali tím tempem 2% ročně, co rosteme nyní, tak od začátku našeho letopočtu do dnes by to znamenalo, že by na jednom čtverečném metru stálo 300 lidí. Nestačíme při nejlepších technických znalostech tak rychle vyrábět, jak nám rychle narůstá populace. Není představitelné, aby na Zemi zůstal mír, bude-li někde pro mě za mě miliarda nebo dočista 2 miliardy lidí hladovět. To přece nemůže dobře dopadnout. Čili kdybychom neměli žádný jiný důvod než vysloveně sobecký, promiňte mi to slovo, tak se musíme postarat, aby ti to lidé nehladovili. My už máme důvody ještě jiné než sobecké. Ale dávám to za doklad toho, proč dnes všechny národy světa, i ty nejsobečtější, se snaží, aby lidé jinde nehladověli, panž vědí, k čemu to povede, jestli se tato situace nevyřeší.
1: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahaté v opice, brontosaurus válcovali silnice. Poletnému dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny.
2: Dosvědčí předpodobní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škéble, on chtěl pterodaktyla, cena kola vedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů
1: a 5 dinosaurů k tomu.
2: Všechno se mu zdálo málo,
1: kolo čím dál více stálo.
2: Až nakonec přišel na to,
1: že chce za to kolo zlato.
2: Za kulatý, za skulatý, tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze. Protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat.
3: Výstižný komentář poskytli pánové Ježek, Voskovec a Verich. Blížíme se k závěru dnešní výpravy do rádia Na kolečkách. A tím závěrem bude část jednoho z legendárních pásem Františka Gela, dnes o Bedřichu Hrozném, jehož líčení dnešní pořad uvedlo.

0: Klínové písmo bylo tedy začátkem tohoto století považováno za rozluštěné a věda si libovala. Ale vědě není souzeno dlouho si libovat, sice by nebyla vědou, neboť věda znamená pátrat a hledat dál a dál. A také nikdy o záhady nemá nouzi. V našem případě vyšel poplach kolem Klínového písma, zdánlivě rozluštěného, z této události.
1: Roku 1906 našla berlínská vědecká výprava v Malé Asii 145 km severně od Ankary zříceniny dávnověkého města. Z určitých důvodů měli vědci právem za to, že jde o trosky někdejšího města Chatatuš, jež bylo hlavním městem říše hetické, to je říše synů Hetových. V těchto zříceninách byl také nalezen archiv, hliněný archiv, skladiště hliněných listin popsaných Klínovým písmem, ale běda. Nikdo těm zápisům nerozuměl. Ukázalo se, že klínopisné znaky jsou správné, ale smysl, že to nedává.
2: Situace byla asi taková, jako kdyby nám někdo vtiskl do rukou knihu islandskou a řekl, čtěte. Mohli bychom číst, protože Islanďané píší latinkou. Mohli bychom to přečíst, ale nerozuměli bychom tomu.
1: Roku 1914 odjel doktor Hrozný, tenkrát už univerzitní profesor, do Cařihradu, kde byly uloženy záhadné tabulky s klínopisem, který nedával smysl. Texty byly nesporně psány babylonskou hláskovou abecedou, klínovou abecedou ovšem. A tu a tam se ukázal takzvaný ideogram. Idea v tomto smyslu znamená představa. Gram znamená znak. Ideogram je tedy jakýsi obrázek znázorňující nějaký předmět. Obrázek ovšem znamená ve všech řečích totéž a proto profesor Hrozný upěl svou pozornost k takzvaným ideogramům v písmu, jež jinak nedávalo smysl. O tom, jak Hrozný přemýšlel a postupoval, je mnoho zkazek. Strohá skutečnost však je, že se soustředil na hetickou větu, v níž se vyskytoval ideogram, to je obrázek, znamenající chléb. Po babylonsku ninda.
0: Pro zajímavost jsme tu větu zkráceně vypsali z knihy o profesoru Hrozném. Věta zněla.
3: Ninda an ezateny vadarma ekuteny.
2: Dnes, kdy víme, jak to Hrozný tenkrát přečetl, se nám to zdá být načisto jasné a samozřejmé. Což je pochopitelné, neboť všechno geniální je jasné a samozřejmé, jakmile nám to ten genius vysvětlí. Věta tedy zněla. Ninda an, to je chléb, tedy chléb ezateny vadarma ekuteny. Veliké vědomosti z oboru srovnávacího jazykospitu Hroznému umožnili tento předpoklad. Hetický kmen Ez, ve slově ezateny, kmen Ez by mohl být spřízněný s latinským edere a s českým slovesem, jehož rozkazovací způsob je jes, jeste. Ez by tedy mohlo být jísti. Chléb jísti, to znělo logicky. Tak tedy ninda an ezateny, chléb jes.
0: Později se ukázalo, že ezateny je čas budoucí.
2: Ninda an ezateny, tedy je chléb jísti budete.
0: Další část věty zněla vadarma ekuteny. Vadarma. Co by mohlo být vadarma? Žertem se kdysi říkalo, že ve srovnávacím jazykospitu souhlásky znamenají málo a samohlásky nic. Neznamenají-li samohlásky a nic, co znamenají souhlásky v d ve slově badarma? Mohla by to být voda. A byla to voda.
1: Celá věta tedy zněla. Chléb jísti budete a vodu budete píti. První věta záhadného neznámého jazyka, jímž se mluvilo před 3-4 tisíciletími, byla rozluštěna.
4: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Život k nezaplacení. Které domácnosti nejvíce ohrožuje příjmová chudoba? Jak se zvýšily výdaje na bydlení? Které společenské skupiny nezvládají splácet hypotéku? Odpovědi hledá unikátní projekt Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu v reportážích, rozhovorech a diskuzích. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Pět hodin.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Koalice zpřísní pravidla pro migraci. Novelu předloží v polovině května. Americký prezident Donald Trump chce ve Spojených státech zrušit daň z benzínu. Fotbalisté Slovácka se můžou vyhnout přímému sestupu, pokud porazí Baník. A bude proměnlivá oblačnost s lokálními přeháňkami od vyšších poloh sněžení a teploty většinou do 12 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května.
8: Budeme zpřísňovat i takzvané dočasné ochrany pro Ukrajince, budeme zpřísňovat i další podmínky pro pobyt cizinců v České republice. Mimo jiné se to bude týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně.
7: Koaliční rada měla původně řešit taky zavedení celostátního referenda v Česku. Návrh zákona ale projednat nestihla. Vrátit by se k němu měla na příštím jednání. Bílý dům chce dočasně zrušit daň z benzínu. Ceny pohonných hmot ve Spojených státech od začátku války s Íránem vyskočily o víc než polovinu. Prezident Donald Trump teď hledá způsob, jak Američanům od drahých paliv ulevit. Ke změně ale potřebuje souhlas Kongresu.
9: Americký prezident svůj plán na zrušení daně z pohonných hmot sdělil reportérce televize CBS v telefonátu. Řekl jí, že to považuje za skvělý nápad a že to snížení bude dočasné do chvíle, než ceny ropy zase spadnou. Zrušení daně by stálo federální rozpočet zhruba $500 miliardy týdně. Krok proto musí schválit Kongres. Republikánský senátor Hawley a poslankyně Lunová už ale podání návrhu ohlásili. Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než o 50%. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: V mateřských a základních školách v Trutnově je možné nově přivolat pomoc speciálními tlačítky. Mají modrou barvu a po jejich stisknutí dostane okamžitě upozornění městská policie a na místo vyšle hlídku. Systém je napojený na pult centrální ochrany, který strážníci obsluhují nepřetržitě. Oproti běžnému volání na tísňovou linku odpadá časová prodleva a strážníci přesně ví, kam vyjet, vysvětluje velitel městské policie Radek Svoboda.
10: Určitě nám jde o bezpečnost dětí. Reagovali jsme nejenom na události v posledních měsících, letech. Ruku v ruce s tím došlo i k proškolení strážníků, aby uměli okamžitě a efektivně zasáhnout na místě.
7: Fotbalisté Slovácka přivítají v Šancelize ve skupině o udržení ostravský Baník. Pokud domácí zvítězí, jistě se vyhnou poslednímu místu, a tedy přímému sestupu do druhé ligy. Při minulé výhře na hřišti Dukly Praha odehrálo Slovácko poprvé od začátku března zápas bez inkasované branky. Od toho se chce trenér Roman Skuhravý dál odrazit.
11: To, že jsme konečně odehráli zápas s nulou, je další jakoby benefit na té těžké cestě, kterou jdeme, a byl bych hrozně rád, aby jsme si tuto zodpovědnost, kterou jsme ukázali, vlastně udrželi do zbytku sezóny.
7: Zápas začne odpoledne v 17:30, stejně jako duel Zlína s Teplicemi a Mladé Boleslavy s Duklou. Od 8 večer se ve skupině o titul utkají na pražské Letné Sparta s Viktorií Plzeň.
5: Nehoda na D2 za Brnem, další v Praze. Dálnice D1 v Ostravě už průjezdná v opravovaném úseku mezi exity 361 centrum a 354 Poruba projížděl nadměrný náklad. Už je pryč, provoz stál na Polsko i Brno. Kolony se vcelku rychle rozjeli. Na dálnici D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy před více než hodinou narazilo nákladní auto do značení. Nehodu šetří za sjezdem k Olympii na 8. kilometru. Místo je teď plynule průjezdné. Na D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Měřín překáží nákladní auto. Pozorně najíždějte na exit 134. Auto blokuje konec připojovacího pruhu na dálnici. A v Praze ve Vodstářově ulici narazilo osobní auto do značky. Nehodu, taky omezený průjezd, čekejte u Libeňských Doků. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami. Častější budou v Čechách a od vyšších poloh sněhové. Na východě pak čekáme slabý déšť, sněžit tamá na hřebenech hor. Večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. A teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4, v Krošných horách 0. Foukat má mírný, přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Maďarsko bude mít brzy novou vládu. O víkendu na ustavující schůzi parlamentu poslanci zvolili nového premiéra, kterým poprvé po 16 letech není Viktor Orbán, ale Peter Maďar. Maďarsku nechce vládnout, ale sloužit a slibuje obrovskou transformaci země. Jaké jsou jeho konkrétní plány a může skutečně zbavit státní aparát od veškerých vazeb na Fides? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
6: Interview Plus.
12: A naším dnešním hostem je reportér týdeníku Reflex Oliver Adámek. Dobrý den.
13: Dobrý den i vám a i divákům.
12: Posluchačům. V našem případě.
13: I divákům vlastně.
12: Peter Maďar opakovaně vyzval prezidenta Tamáše Šujoka k rezignaci do konce tohoto měsíce. Je možné, že mu prezident vyhoví?
13: Nejspíš mu nevyhoví a dopadne to spíš tak, že po 31. květnu bude prezident Šujok odvolán, k čemuž ústavní většina stačí. Není to vlastně žádný problém v tom maďarském systému a zdá se, že prezident vlastně chce zůstat v úřadu, až dokud nebude odstaven tou novou vládnoucí většinou.
12: Myslíte si, že je to nutné odvolat i prezidenta, udělat tak razantní kroky?
13: Si upřímně myslím, že to úplně nutné nebylo, protože prezident Šujok by té nové vládě nijak nepřekážel. Je to spíš další symbolický krok v tom, že Peter Maďar slíbil odstavit ještě několik dalších lidí spojených s tím Orbánovým vládnutím od moci. Je to třeba i nejvyšší státní zástupce, předseda ústavního soudu. Je to o trochu ještě razantnější přístup, než volil Orbán po roce 2010, kdy u většiny těchto funkcí se vlastně počkalo, než doběhla funkční období těm lidem, kteří tam byli. Čili to působí na někoho jako až trochu agresivní přebírání moci, že se takhle rychle mění všechny vysoké pozice ve státě. Na druhou stranu prezident Šujok byl taková, nebo je taková úřednická postava, on nebyl nikdy moc výrazný a ve chvíli, kdy se stal prezidentem, tak ho většina Maďarů vůbec neznala. Čili myslím, že by mohl být Peter Maďar velkorysejší i v tom vyjadřování třeba k prezidentovi, ale jeho voličům to zřejmě vůbec nebude vadit, že se tohle stane.
12: No má vůbec ty se nějakou představu, kdo by mohl být tím novým prezidentem?
13: Mluví se o několika jménech. Tím asi nejvíc skloňovaným je protestantský duchovní Gábor Iváni, který byl dlouho kritikem Orbánovy vlády a byl vlastně trestně stíhaný v takovém případu, který podle mnohých je vlastně vykonstruovaný a připisuje se právě tomu, že byl kritik té předchozí vlády. Čili o něm se mluví zatím asi nejvíce a pak tam probleská ještě nějaká další jména, ale spíš to vypadá takhle, protože ono se vnímá jako určitá výhoda Gábora Iványiho, že jelikož je duchovní, je protestantský pastor, tak bude přijatelný pro konzervativní část maďarské společnosti, která je pořád velká a zřejmě část z konzervativních Maďarů volila i Tisu. Zároveň ale tím, že byl kritikem Orbánova režimu, tak bude, a vlastně jeden ze symbolů toho odporu proti němu, tak bude naprosto přijatelný i pro liberálnější část Maďarů.
14: Ono to může zatím i to přebírání moci působit v nadsázku v Maďarsku tak trochu i jako show. Tančí se před parlamentem, ozývají se skutečně megalomanské sliby. Hmm. Ale řekl byste, že má Peter Maďar skutečně všechno dobře promyšlené?
13: To budeme moct posoudit, až na ty kroky dojde, nicméně řekl bych, že ve většině věcí ano, protože měl mnoho času se na to připravit, zároveň zná maďarský stát zevnitř, což vyplývá samozřejmě z toho, že za Orbána byl dlouho ve vysokých státních pozicích. Tím pádem on má tu přípravu dobrou, nemluví o tom, že vlastně je vzděláním právník, takže on má podle mě celkem jako jasno o tom, co chce konkrétně dělat.
14: No ale ty plány jsou skutečně nevídané.
13: Jsou, nicméně v Maďarsku, když máte ústavní většinu, tak můžete skoro cokoliv. Takže tam druhá rovina toho bude, co všechno jako půjde uskutečnit. Třeba když se podíváme na to, na tu proměnu státu, tak s ústavní většinou můžete kohokoliv odvolat, ale druhá věc je, že oni třeba nejsou k dispozici v mnoha oblastech lidé, kteří by nebyli spojení s tou přechozí vládou, protože prostě 16 let všichni státní úředníci vlastně přicházeli do státu, který jako hodně sloužil ideologicky jedné straně, čili a často pocházeli z různých akademií placených Fidesem na výchovu státních úředníků, takže to byli fakt jako straničtí vojáci takový. No,
14: no my už známe to budoucí složení vládního kabinetu, zbývají pouze formální kroky. Nová vláda se chce definovat jako centristická, chce být pro bývalé voliče Fidesu, chce být pro liberály, chce být pro regiony i pro velká města. Může to všechno obsáhnout?
13: No, zní to téměř nemožně, ale uvidíme, protože momentálně to vypadá, že za stranou TISA je ještě větší společenská většina, než byla v momentu voleb, protože v preferencích ještě o trochu vyrostla. Ta vláda je taková, že promlouvá k různým částem společnosti různými lidmi, bych to tak řekl. K lidem z měst a liberálním lidem určitě třeba jména, jako je Anita Orbán, nová ministryně zahraničí, ale nebo i nová ministryně školství, která byla vlastně posledních 19 let šéfkou výzkumného institutu ve školství, zabývala se nerovnostmi ve vzdělávání, tak to je vlastně expertka, která se stane ministryní školství. A pak tam jsou osobnosti spíš možná určené pro to venkovské publikum, třeba ministr pro rozvoj venkova, čili i to, že je ministerstvo přímo pro rozvoj venkova, pak ministerstvo pro potravinovou ekonomiku, se bude jmenovat jenom pro zemědělství a potravinovou ekonomiku. Tak to jsou takové, řekl bych, vzkazy k tomu, že Maďar nechce zanedbat žádnou část společnosti z té velké koalice, co ho volila.
14: Ano, to složení parlamentu tedy skládá se dominantně ze strany TISA, z Fidesu a také z krajně pravicového hnutí Naše vlast. To znamená, že levicoví voliči své zastoupení nebudou mít.
13: To je pravda. Ono není to tak, že by v Maďarsku levice vůbec nebyla. Protože posledních 16 let vlastně levicové strany byly ty nejsilnější opoziční strany v Maďarsku. I daleko více levicové strany, než známe z parlamentu u nás. Prostě sociálně demokratické strany, liberální progresivní strany. A měly dohromady třeba kolem 30%. Nicméně jejich voliči všichni přijali tu šanci na změnu v podobě TISY, takže přešli k ní. Nicméně je vidět, že v Maďarsku jako jsou levicoví voliči, akorát aktuálně zvolili to menší zlo, kterým byla strana TISA. Ono ještě o tom vypovídá také to, že třeba když se podíváme na starosty velkých maďarských měst, tak z většiny jsou tvoření právě tou jakoby starou opozicí a většinou jde právě konkrétně o strany, jako třeba socialistická strana nebo třeba zelení, vlastně zelený je primátor Budapešti a podpořili ho další levicové strany. Takže není to tak, že by v Maďarsku neexistovala levice, akorát teď z pragmatických důvodů vlastně ustoupila.
14: Hostem Interview Plus je redaktor týdeníku Reflex Oliver Adámek.
15: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
14: Co se dělo v předešlých týdnech na státních úřadech a ministerstvech? Bylo to předání moci hladké?
13: Obecně bylo hladší asi, než se očekávalo, protože ten Orbánův režim vlastně nijak nic neobstruoval. Já říkám režim, protože i Orbán tomu říkal, že zavedl jiný režim, a ty zase Maďar říká, že udělá jiný režim, takže to není něco pejorativního. Nicméně objevovaly se spekulace třeba o tom, že na nějakých úřadech se skartují dokumenty, zatím o tom nejsou důkazy, prostě tvrdil to hlavně Péter Maďar sám, čili musíme to brát tak, že je to pořád prostě tvrzení politika, které může mít nějaké důvody. Jinak celkově to předání moci je vlastně poměrně rychlé, protože nový premiér je jmenován ani ne měsíc od voleb a nová vláda zřejmě kompletně bude jmenovaná do středy tohoto týdne, čili do 13. května, volby byly 12. dubna, takže je to vlastně celkem rychlost a já myslím, že Fidesz bude spoléhat na to, že bude schopen tu novou vládu obstruovat spíš těmi lidmi, co má ještě v těch úřadech, jako později v nějakých méně viditelných fázích.
14: No, Peter Maďar v projevu parlamentu prohlásil, že v minulých letech bylo ze státního majetku ukradeno 20 tisíc miliard forintů a že se odcházející garnitura snažila v posledních dnech ještě rozkrást, co se dalo. Má tedy proto nějaké důkazy?
13: No, bude muset s ním ještě přijít. Tam jsou některé případy, kdy je téměř jasné, že došlo k buď nějaké korupci nebo zneužívání veřejných peněz. Týká se to třeba kauzy kolem Maďarské národní banky, ze které bylo vyvedeno do různých jiných institucí vlastně řádově miliardy korun. Tam je otázka, jak to bude přesně Peter Maďar pojímat, protože je jasné, že velká část maďarské společnosti chce vyloženě jako pomstu tomu starému režimu a potrestání jeho zločinu, tak jak on to říká. Na druhou stranu jsou věci, které třeba můžeme brát jako kontroverzní nebo prostě špatné z toho důvodu, že docházelo k obohacování jako lidí navázaných na vládu ze státního majetku, ale ono to probíhalo třeba legálně, protože prostě stát třeba převedl nějaké majetky na nějaké oligarchy, ale bylo to v rámci tehdejší ústavního systému úplně legální. Pak jsou jiné věci, nějaké případy vyložené jako korupce nebo tunelování nějakých věcí, tak tam to byly věci, které byly zřejmě nelegální i v tom Orbánově systému a tam to bude snažší, tam bude jenom o to, že Peter Maďar v uvozovkách rozváže ruce těm orgánům, policii a státním zastupitelství a podobně. Nicméně bude třeba tady být ostražitý z hlediska toho, jestli se dodrží zásady právního státu, protože Peter Maďar ho slibuje obnovit, ale zároveň vlastně mluví o tom, že vyvlastní mnohé majetky, které vlastně byly legálně převedeny na ty nové vlastníky za té minulé vlády, třeba akcie nějakých státních firm a podobně. Takže tam bude jako hodně ošemetné, jak konkrétně se to bude všechno provádět.
14: A když Viktor Orbán říká, že je otevřený jakémukoliv vyšetřování, znamená to, že se tedy neobává toho, že by mu mohlo něco hrozit?
13: Já myslím, že tohle je linka, která se trochu přeceňovala v zahraničí, že Orbán by se mohl bát stíhání a že třeba uteče z Maďarska. Maďarsku se o tom trochu spekulovalo, ale vlastně se to úplně neočekávalo, že by Orbán zmizel. Myslím, že Orbán vždycky uměl ty věci dělat tak, aby byly vlastně z hlediska zákonů vždycky v pořádku. Což znamená, že například ono velmi okatě a viditelně bohatlo jeho nejbližší okolí, ať už jeho přátelé nebo přímo jeho rodina, ale netýkalo se to většinou přímo Orbána, jakože velký majetek, co se kolem zhromažďoval, tak nebyl jako přímo jeho. A za druhé, já si myslím, že pokud ono z části ty věci, co se budou dít, budou tak trochu na politické vůle, protože Peter Maďar vlastně říká, že ta vláda bude ten, kdo bude garantovat potrestání nějakých těch zločinů, tak já si vlastně myslím, že v zájmu nějakého společenského smíru a společenského klidu nebude chtít Peter Maďar, aby byl Viktor Orbán stíhán a souzen ve chvíli, kdy je to pořád až historická ikona pro miliony Maďarů.
14: Viktor Orbán se nezúčastnil té ustavující schůze jakožto odcházející premiér, což není zvykem, nestalo se to tak od 90. let, zároveň odmítl ten poslanecký mandát. Jak to vysvětlil svým voličům?
13: Vysvětlil jim to tak, že ten mandát patří té straně, nikoli jemu, a že on přijímá odpovědnost za ten volební výsledek tímto způsobem. že nepřevezme mandát. Zároveň vysvětloval to i tím, že chce pracovat na obnově té národní strany, jak on tomu říká, toho národního tábora celého, a že to nejlépe bude dělat mimo parlament. Což uvidíme, jak bude časem jeho voliči přijato. Ono kromě něj rezignovalo na mandát dokonce 25 dalších poslanců. Většina poslaneckého klubu, tak jak byl zvolený, tak vlastně odešla.
14: Takže teď tam jsou neznámí lidé za Fidesz.
13: Jsou tam z části neznámí lidé, ale z části i třeba relativně známí, kteří se akorát nedostali kvůli tomu špatnému výsledku. Takže je tam hodně jako mladších lidí, nových tváří, třeba kolem 30 let. Ten klub byl předtím jako dost starší. A odešli především ti právě nejstarší matadoři, protože v klubu Fidesu bylo několik poslanců, kteří byli od roku 1990, myslím, že jich bylo 6 a teď zbývá jenom jeden, to je Zsolt Németh, poslední poslanec, co zůstal celých 36 let, takový maďarský Marek Benda by se možná řeklo. A jinak skončili i mnozí ministři, vlastně nejvlivnější lidi z doby Orbánovy vlády. Čili je to velký otřes a tam uvidíme, jak moc se to Fidesu vyplatí. No, bylo to vlastně provedené autoritativně. Orbán řekl, že ten klub takhle, jak je, nemá smysl, že se musí předělat. A týden potom přišel vlastně nový předseda poslaneckého klubu s oznámením, kdo tady budou poslanci a kdo naopak rezignuje na mandát, což je dost zvláštní postup, ale tak se to prostě v Maďarsku děje.
14: No, on nabídl, Viktor Orbán nabídl, jakožto otec zakladatel, i svou funkci předsedy strany k dispozici. Řešit se to bude na sjezdu strany v červnu, tak je vůbec nějaká šance, že by Viktor Orbán nevedl Fidesz?
13: Šance tam je, nicméně nepředpokládá se to. Vyloženě kritika směrem k Orbánovi je zatím dost mírná. Z těch zvolených politiků vlastně nikdo žádnou kritiku neformuluje. Jenom třeba ze členů a kandidátů Fidesu, kteří se do parlamentu nedostali. A pak různé osobnosti, řekněme, orbánovských médií a neziskovek a podobně, které jsou jako navázané na něj, tam nějaká kritika zaznívá, ale jinak příliš ne. A já bych se velmi divil, kdyby nebyl zvolen předsedou Fidesu znova. I se v maďarských médiích převážně očekává, že bude zvolen znova, protože jednoduše řečeno, myslím, že ve Fidesu musí panovat strach z alternativy, strach z toho, že vlastně, když takhle velká osobnost, která byla tak naprosto centrální a dominantní, a kterou pořád volilo přes 2 miliony lidí, tak pokud by odešla, tak by to mohlo znamenat, že ta podpora té strany se zhroutí ještě mnohem víc.
14: No a nemyslitelně spjat je s Viktorem Orbánem také Peter Szijjártó, bývalý ministr zahraničí a také taková oficiální spojka Viktora Orbána s Kremlem. Tak co teď dělá on?
13: Peter Szijjártó je řadový poslanec. Ten se nevzdal mandátu, jeden z těch, kteří slíbili, že budou prostě bojovat za hodnoty Fidesu v opozici. U něj mluvil Péter Maďar před volbami o trochu expresivněji o tom, že bude potrestán za ty věci, které dělal. Vlastně Péter Maďar ho nazýval vlastizrádcem za ty hovory se Sergejem Lavrovem a další věci. Takže tam to bude možná o něco víc horké než u toho Orbána s nějakým vyvozováním důsledků. Nicméně zatím platí, že Peter Szijjártó, on je teda ještě do

0: že mnohokrát třeba soudy rozhodovaly v neprospěch Fidesu nebo v neprospěch Orbánových lidí. Čili ono pořád v Maďarsku je, kdo by mohl provést nějaký audit, ale já myslím, že je to vlastně ve stavu, kdy to všechno by vyžadovalo ideálně třeba jako nějaký mezinárodní pohled nebo mezinárodní konzultaci minimálně, což by ten Maďar zase chtít nebude, to bude chtít řešit jako všechno na domácí půdě. Nicméně podstatná věc je ještě to, že ten největší důvod, proč on všechny tyhle věci dělá, je kromě toho, že část lidí chce prostě potrestání těch zločinů, tak jsou evropské peníze. Z nichž většina vyprší na konci srpna. Na konci srpna vlastně ty dotační tituly budou propadlé v uvozovkách. A do té doby musí Péter Maďar Evropské komisi ukázat, že udělal dostatečné reformy a dostatečně prověřil vlastně bezkorupční fungování toho státu. A to je opravdu jako extrémně krátký termín. Vlastně jsme na začátku května, jsou na to necelé 4 měsíce, na to udělat opravdu hloubkové reformy, které přesvědčí Evropskou komisi. Čili tam bude požadovat určitě, bude určitě požadovaná i nějaká transparentnost po Maďarovi, aby ukázal vlastně, co konkrétně se stalo, jaké přesně reformy se uskutečnily a co přinesly.
1: No, ta vláda bude mít jinou strukturu, než ta předešla. Ta byla hodně centralizovaná. Jednotlivé rezorty dostanou svá ministerstva, například tedy vznikne znova ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví. Dohromady bude mít kabinet 16 ministerstev. Vy už jste říkal, že je vlastně docela problém najít spoustu lidí, kteří nejsou vázaní s tou předešlou garniturou a kteří můžou pracovat vlastně v těch státních aparátech. Petr Maďar chce skutečně udělat rozsáhlou čistku, nebo se bude muset smířit s tím, že třeba úředníci budou muset zůstat, protože 16 ministerstev, to je skutečně hodně.
0: Ono na mnoha místech budou moct zůstat z toho důvodu, že ono se tak trochu očekává, že ti lidé, kteří sice byli loajální Orbánovi, tak z části jakoby přepnou jenom na tu novou mocenskou situaci a budou rádi, že si budou moct zachovat třeba nějaké pozice výměnou za to, že nebudou komplikovat vlastně vládu té nové vládě a budou prostě profesionálně fungovat v té státní správě. Čili budou i čistky, ale zároveň v některých oblastech a momentech zůstanou třeba lidé spojení s tou bývalou vládou. A ještě bych možná krátce dodal k těm ministerstvům, že je to dané tím, že Orbánova vláda byla hodně specifická v tom, že ministerstev měla málo a ještě měla taková trochu neobvyklá ministerstva z našeho pohledu. Právě neexistovalo ministerstvo školství a zdravotnictví. Dlouho bylo v Maďarsku takzvané ministerstvo lidských zdrojů, pak právě věci jako školství a zdravotnictví přešly ještě pod ministerstvo vnitra, takže tam byla taková zvláštní struktura. Tohle je krok, který má jako symbolicky, ale i prakticky ukazovat, že hlavně z těchto dvou oblastí školství a zdravotnictví, že z nich bude opět priorita a i to, že na ně jsou nominovány silné osobnosti, hlavně na ministerstvu zdravotnictví, vlastně Jolt Hegedűs, nový ministr.
1: To je ten tanečník.
0: Ano, to je ten tanečník, svět ho zná jako tanečníka, nicméně on je v Maďarsku celkem dlouho známý, protože on byl jednak šéfem etické komise Maďarské lékařské komory, která se vyslovovala hodně proti Orbánově vládě už jako v mnoha minulých letech. Byly třeba i nějaké protesty a stávky lékařů. A druhá věc je, že Zsolt Hegedűs byl taky vlastně takovou jednou z tváří hnutí maďarských lékařů proti úplatkům. Čili on vlastně je jako symbolem nějaké očisty i toho zdravotnictví, nejenom zkvalitnění, ale vlastně i očištění od nějakých prostě takových jevů, jako je prostě korupce, úplatky a podobně.
1: No, vy říkáte, jsou tam silné osobnosti, ona je tam tedy řada lidí i se zahraničními zkušenostmi, jsou to odborníci, jsou to také někteří z nich lidé spjatí nějak minimálně s Fidesem, ale jsou to lidé, kteří nemají zkušenosti v exekutivě, tak nemůže to být problém.
0: Většinou je nemají, tam je to tak trochu půl na půl, že někteří ti lidé jsou vyloženě absolutně mimo politiku nepolíbení. Na druhou stranu třeba právě ministryně zahraničí Anita Orbán pracovala na ministerstvu zahraničí, pracovala v diplomacii. Pak ministr Ištván Kapitáň, ministr ekonomiky a energetiky, tak je to formulované. Tak to bylo dlouho globální manažer firmy Shell, byl vlastně viceprezident Shellu celosvětového, čili opravdu v top managementu velké firmy, čili je zřejmé, že jako manažerské zkušenosti má obrovské, možná větší než většina ministrů, co v Maďarsku kdy nastupovali. Pak jsou ale lidé, kteří poznali ten stát z nějakých trochu jiných pozic, třeba je to ministr

0: dopravy a investic David Vitézy, což byl předtím státní tajemník pro rozvoj Budapešti a také byl šéf dopravního podniku Budapešti. Stal se jim v 25 letech kdysi, takže to je člověk, který je v Maďarsku hodně respektovaná osoba právě přes rozvoj hlavního města především. Nicméně je to nesporně expert na dopravu a je to vlastně taky člověk, který poznal ten stát zevnitř. On pak právě on ve Fideszu nikdy nebyl, jenom pracoval pro vládu, pak z ní odešel, kandidoval jako nezávislý na primátora Budapešti. Teď je v budapešském zastupitelstvu, čili oni tam ty politické zkušenosti ještě u nějakých dalších lidí jsou, akorát to nebyli třeba ministři a podobně, ale trochu ten stát poznali z nějakých jiných rolí.
1: Ta podpora Tisi je teď obrovská, sám jste říkal, že po volbách ještě roste a tedy ty plány jsou skutečně obrovské a velmi ambiciozní. Co ale Peter Maďar bude muset určitě udělat, aby ta podpora zůstala, aby ho ti lidé neopustili?
0: Bude muset určitě teda dostat zpátky ty evropské peníze. To byl jeden jako úplně z principiálních slibů. Druhá věc je, že bude muset podle mě přesvědčit lidi, že ten nový stát bude skutečně jiný než předtím v tom, že bude vlastně sloužit celé společnosti a že nebude sloužit k obohacování nějaké malé vrstvy lidí, protože ta protikorupční retorika nebo retorika proti tomu, že stát slouží malé vrstvy lidí a té jedné straně, která vlastně ho ideologicky ovládá, tak to byl naprostý základ vlastně jeho úspěchu, to, že já jsem byl i na několik jeho mítincích a on velmi dlouhou dobu z těch mítinků věnoval tomu, že popisoval nějaké aktuální kauzy nebo nějaké nedávné korupční kauzy a vlastně sliboval, že tohle se změní, že takhle stát už fungovat nebude. Čili on bude, myslím, že třeba pokud by Maďarova vláda měla nějaké závažné korupční kauzy, tak to by byl velký problém, protože antikorupce byla vlastně naprostý základ jeho retoriky a předvolebního a pak i volebního úspěchu.
1: Co se týče zahraniční politiky, tak Peter Maďar slibuje i udržení pragmatických vztahů s Moskvou. Jak si to představujete?
0: Představuju si to jako méně proruský postoj a postup, než dělal Viktor Orbán, hlavně z hlediska hlasování o sankcích a podpoře Ukrajiny, protože Peter Maďar zřejmě nebude blokovat sankce ani podporu Ukrajiny, jako to dělal Orbán. V čem ale zůstane pragmatismus u těch ruských vazeb, tak tam to bude hlavně energetika, protože Maďar sice říká, že chce se odstřihnout od ruských energií, ale až od roku 2034. Respektive začíná na tom pracovat okamžitě, na té diverzifikaci, ale cílem je, aby Maďarsko nemělo ruské energie až za 8 let, čili až po dvou volebních obdobích vlastně. Jo? Takže to je podle mě asi to, co si nejvíce můžeme pod tím pragmatismem představit.
1: Že, do Moskvy vlastně jezdit nebude, si myslíte?
0: No, kdyby si měl vsadit, tak bych řekl, že klidně v příštích 4 letech tam nebude ani jednou.
1: Hostem Interview Plus byl reportér týdeníku Reflex Oliver Adámek. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuji moc za pozvání, mějte se hezky.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Kde by premiér Babiš rozhodně neměl mít zpoždění? Nejlepším důchodovým připojištěním je vlastní byt. Co se stalo, anebo spíš nestalo, na přehlídce v Moskvě? A ještě paradoxním vítězem války v Iránu se jeví výrobci potrubí. To jsou titulky nebo témata komentářů pondělního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jehož studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
3: Na konci dubna premiér Andrej Babiš oznámil, že Česká republika letos závazek 2% HDP na obranu nesplní. Jenomže od té doby už zase opakovaně prohlásil, že snad přece jen ano. A do nové funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO vybral Jakuba Landovského, našeho bývalého velvyslance při Alianci. No a ve studiu je se mnou vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
4: Dobrý den.
3: Andrej Babiš rád vládne pomocí zmocněnců, teď tedy vymyslel dalšího. Co vlastně by měl pan Landovský mít za úkol?
4: správně by neměl mít žádnou práci, protože zmocněnec pro dodržování závazků vůči Severoatlantické alianci by neměl existovat, protože by mělo být samozřejmostí, že Česká republika tyto závazky plnit bude. Neděje se tak, nedělo se tomu tak asi ani v nedávné minulosti. Je to dáno tím, že Česká republika, respektive její představitelé, stále ještě nenašli dostatek chuti k tomu, aby při sestavování státního rozpočtu dali do kapitoly obrany tolik peněz, aby splňovali to kritérium minimálně 2% hrubého domácího produktu a nemuseli to číslo dohánět tím, že do výdajů na obranu chtějí započítávat i jiné, které jsou v jiných rozpočtových kapitolách, a pak samozřejmě záleží na tom, zda Severoatlantická aliance tyto výdaje uzná, a pokud je neuzná, tak se Česká republika dostane do situace, že zkrátka závazky neplní. Takže podle mého názoru jmenování Jakuba Landovského přinese to, že on jako člověk, který má zkušenosti s fungováním Severoatlantické aliance, protože tam působil jako velvyslanec České republiky, patrně bude zkoumat různé výdaje, které by se daly zahrnout do výdajů na obranu, aby ta celková suma překročila 2% a aby to uznala Severoatlantická aliance. To si myslím, že bude hlavní úkol, protože lze si těžko představit, že přijde na vládu, řekne, dáváte málo peněz, musíte dát více. Ostatně o víkendu v médiích se Alena Schillerová, ministryně financí, vyjádřila, že těžko sežene někde 20 miliard do letošního rozpočtu ministerstva obrany, aby ten závazek byl splněn.
3: Což se přitom vlastně nezdá jako taková ultrahorentní suma. Vypadalo to například, že ten záměr premiéra na vybudování velké nemocnice v Letňanech, ale že by to byla vojenská nemocnice, by právě mohl být tímhletím příkladem, čili zahrnutí té stavby do těch výdajů.
4: Tak byla to jedna z úvah a je otázka, samozřejmě nemocnice se ještě ani nezačala stavět. Za druhé je otázka, zda by tyto výdaje byly přijímuty jako výdaje na zajištění obrany schopnosti země ze strany Severoatlantické aliance. Mimo jiné, když chcete něco vydávat za vojenskou nemocnici, tak to znamená, že i lékaři by museli být příslušníci armády. Tak je otázka, zda by vůbec k tomu došlo. Pak je otázka, že původní záměr vybudovat novou nemocnici pro hlavní město a nejenom pro něj spočíval v tom, že tam budou různá oddělení, která by asi patrně šla vydávat za součást nějakých vojenských výdajů, dětská nemocnice a tak dále. Takže je to složité a myslím si, že to není úplně ta nejlepší cesta, ale uvidíme, jak si Jakub Landovský v této funkci bude počínat, jak zmapuje ty různé výdaje a jak se mu podaří například poradit právě premiérovi, které výdaje by tedy mohly být zahrnuty, aby to v Severoatlantické alianci prošlo.
3: Ale nicméně ten tlak ze strany aliance na Českou republiku, aby splnila ten závazek už letos, zřejmě je a nikoli malý. To bylo vidět i z té návštěvy generálního tajemníka NATO nedávné v Praze, která přitom vlastně vznikla ze dne na den prakticky.
4: Ano, a to se projevuje i do výroku Andreje Babiše, který hovoří o tom, že si je vědom toho, že Česká republika má plnit určité závazky a že je plnit chce. Je otázka, zda to dokáže v letošním roce. Možná, že v příštím roce by ta situace pro vládu mohla být jednodušší také z toho důvodu, že vláda chce velmi rozvolnit rozpočtová pravidla, aby mohla zvyšovat, zjednodušeně řečeno, schodek státního rozpočtu, takže tam by mohla nalézt dostatek prostředků k tomu, aby Česká republika i bez těch dalších různých výdajů mimo rozpočet ministerstva obrany ten závazek plnila. Mimochodem, není to závazek jenom daný Severoatlantické alianci, ale i máme zákon, který de facto nakazuje vládě, že by měla vydávat minimálně 2% hrubého domácího produktu na obranu, a to plněno není a není to jediná věc, kdy politici nedodržují zákony této země.
3: To byl Petr Hartmann, díky mnohokrát.
4: Naslyšenou.
3: No a u tématu předcházejícího rozhovoru ještě volně zůstaneme. Pokud premiér myslí vážně odhodlání dostat závazku vydávat na obranu 2% HDP, pak to bude velmi dobrá zpráva, kterou vítá šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
5: Pokud završí premiér Andrej Babiš své aktuální odhodlání dostát závazku v NATO vydávat na obranu 2% HDP ještě letos, bude to velmi dobrá zpráva. Česko si mohlo odpustit výmluvy, že na obranu nemá peníze, že priority jsou jinde, že to přece Donaldu Trumpovi vysvětlí. Rozhodující bude výsledek. Premiérova otočka, dotažená do konce, tedy do změny rozpočtu ještě na rok 2026, bude v první řadě důležitá pro obranyschopnost Česka ve světě, který nebyl takto nebezpečný desítky let. Nebezpečný i pro nás. Když se nad slunce jasně ukázalo, že letošní výdaje na obranu znamenají jen 1,78% HDP na místo 2%, premiér Babiš to uznal a ministryně financí Alena Schillerová pak šéfovi přitakala. Určitě uděláme všechno proto, abychom naše závazky splnili. Žádné rozpory mezi mnou a premiérem v tomto nejsou. Konec citátu. Škoda, že jasno nebylo před pár měsíci. Je však třeba upozornit na 4 souvislosti. Věrohodnou garancí naplnit letos 2% HDP na obranné výdaje si Babiš a Česká republika ušetří trapné vysvětlování, na které se chystal premiér na summitu NATO. A tak americký prezident Donald Trump naštěstí neuslyší, že za ním Babišovi ministři vždy stáli, že v minulosti Česko výdaje na obranu zvyšovalo a že také každá země má jiný hrubý domácí produkt. Ano, to je pravda. Proto Česko vydalo na obranu v roce 2025 jen 7,8 miliardy dolarů. Za to Trumpovi Spojené státy 980 miliard. Je také znovu třeba odmítnout nesmyslné představy, že Česko investuje do obrany proto, aby se nezlobil hlavně Trump nebo aby se naplnila přání šéfa NATO Marka Rutteho. Ne, ne. Úplně přesně to řekl americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na nedávné konferenci o bezpečnosti, kde především ostře odmítl všechny vládní výmluvy. Nejde o americký požadavek, je to dohoda suverénních spojenců, z nich každý spoléhá na ty ostatní, bez výjimky. Řekl Merrick a vysvětlil, že neplněním závazku Česko riskuje nesplnění vlastních, jím samotným definovaných cílů v obraně. Dále, bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský, nově v roli vládního zmocněnce pro plnění závazku v Alianci, může debatu plnou hloupostí převést na věcnou rovinu. Ale pozor, zmocněnec nezajistí plnění závazku Česka vůči NATO. To zvládne jen politická reprezentace, nejprve odpovědným navýšením rozpočtu na rok 2026 zhruba o 20 miliard korun. Je to jeden z mála výdajů, pro který by se dalo akceptovat zvýšení už tak vysokého schodku rozpočtu na rok 2026. A ještě jednou pozor, na chystaném summitu NATO v Ankaře nikdo nebude chválit země, které se dohrabaly v investicích do obrany na 2% HDP. Vloni v Hágu se totiž členové NATO zavázali zvýšit výdaje do roku 2035 na 5%, z toho 3,5% na tvrdou vojenskou sílu a 1,5% na infrastrukturu. A Mark Rutte řekl jasně, co se od účastníků v Turecku čeká. Že spojenci na summitu NATO v Ankaře ukážou, že jsou na jasné a důvěryhodné cestě k dosažení 5% cíle. Konec citátu. S tím, nikoli jen s doháněnými 2%, by tam měla Česká republika sebevědomně vystoupit. V tomto případě by se neměl premiér Andrej Babiš v žádném případě opozdit.
3: To byl šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. Důchodový věk ve výši 65 let, ke kterému se hodlá vrátit Babišova vláda, vůbec nezaručí, že následující penze bude k přežití. Jak říká Julie Hrstková z Hospodářských novin, nejlepším připojištěním pak bude vlastní byt.
6: Důchodová kalkulačka neboli online služba České správy sociálního zabezpečení nabízí lidem informace, kdy půjdou do důchodu a jaká bude jeho orientační výše. Nutno dodat, že kalkulačka vychází ze stávajících informací a legislativy a že vypočtená penze je pouze orientační. I tento velmi zjednodušený odhad může dotyčného uvést do hlubokých chmur. Podle analýzy investiční platformy Portu člověk s průměrnou mzdou přichází při odchodu do penze v čistých příjmech zhruba o 17 000 korun měsíčně. Není od věci dodat, že 2/3 zaměstnanců má méně než je průměrný příjem a že s nižší mzdou či platem klesá rozdíl mezi příjmem a penzí. Naopak při vyšším příjmu se rozdíly zvyšují. Každopádně platí, že je průměrný vyplácený důchod výrazně nižší, než kolik by lidé považovali za přiměřené pro zachování své životní úrovně. S tím, jak se prohlubuje deficit veřejných financí a současně výrazně roste podíl seniorů vůči zbytku populace, nelze očekávat, že by se situace zlepšila. Spíš naopak. Co s tím? Už teď v sociálně přívětivém Česku prvních 6 měsíců po přiznání starobního důchodu pracuje 27,5% lidí. Průměr Evropské unie je zhruba poloviční, a to 13%. Věk odchodu do důchodu byl do roku 2024 stanovený na 65 let. Důchodová reforma z dílny minulé vlády jej prodloužila na 67 let. Současná vláda Andreje Babiše se chce vrátit k penzijnímu věku 65 let bez ohledu na to, jaký to bude mít vliv na rozpočet, jehož schodky se prohlubují každý rok a stárnutí populace bude tento trend ještě posilovat. Důchodový věk ve výši 65 let tak vůbec nezaručí, že následující důchod bude k přežití. Natož důstojnému. A tady už se ocitáme na tenkém ledě. Pojištění na penzi, státem štědře dotovaný finanční produkt, mělo loni necelé 4 miliony lidí a jeho obliba pomalu klesá s tím, jak se měnila legislativa, kterou podle ministryně Aleny Schillerové čeká další revoluce. Současně platí, že lidé začínají spořit pozdě až kolem 40 let věku. A i když stoupá průměrná měsíční úložka, stále platí, že nejvíc lidé žádají jednorázovou výplatu naspořených prostředků. 219 tisíc především více vydělávajících lidí vsadilo na tzv. Dlouhodobý investiční produkt. Pozitivní zprávou ovšem je, že jenom na důchod se v Česku plně spoléhají pouze 4% lidí. Tvrdí to aspoň ekonom a dlouhodobý specialista na penzijní systémy Vladimír Bezděk, který do zabezpečení na stáří počítá i vlastnické bydlení. Stále platí, že skoro 80% populace v Česku bydlí ve vlastním. Problém je, že pro mladé lidi je pořízení bydlení podstatně obtížnější než pro předchozí generace. Co tedy lze reálně očekávat? Bez ohledu na to, kolikrát budou politici zavádět a rušit penzijní reformy, se dá očekávat, že významná část populace bude pracovat podstatně déle než do 65 let věku. Prostě proto, že poměr mezi mzdou, platem a penzí se bude navyšovat s tím, v jakých problémech budou státní finance. Prodloužení pracovního věku nebude otázkou volby, ale přežití. Současně totiž porostou náklady na nutnou péči, a to jak zdravotní, tak i sociální. A to i v případě, že nějaká budoucí vláda zavede povinnou daň na péči ve stáří, případně zvýší odvody na zdravotní a důchodové pojištění. Každopádně pokud je nyní příjemce průměrného platu nepříjemně překvapen vyšší penze, v budoucnosti to bude rovnou šok. A bude stále víc platit, že tu hlavní pomoc člověk nenajde u státu, ale u sebe.
3: To byla ekonomická komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Následující minuty věnujeme dění ve světě. V sobotu 9. května se v Moskvě konaly oslavy 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem, kterých se jako jediný lídr z Evropské unie zúčastnil slovenský premiér Robert Fico. Sešel se s Vladimírem Putinem a údajně mu předal vzkaz od Volodymyra Zelenského. O svátečním víkendu, kdy mělo platit, ale v zásadě neplatilo, třídenní příměří, pak budili pozornost hlavně výroky ostře sledovaných politiků a více už specialista na země bývalého Sovětského svazu Libor Dvořák.
7: Bomby, rakety či drony nedopadly 9. května ani na Rudé náměstí v Moskvě, kde se konala hodně okleštěná a časově sotva poloviční vojenská přehlídka, než je zvykem, ani na Kyjevsko-Pečorskou lávru, ani na další pamětihodnosti, jako je třeba slavný Michajlovský chrám v centru ukrajinské metropole. A tak se podívejme spíš na to, co se odehrávalo kolem. O své zásluhy při zjednávání poněkud chromého třídenního příměří, které dnes končí, se rychle přihlásil Donald Trump, který podle vlastního tvrzení obě strany, zmítané už týdny předem pohrůžkami, co jedna druhé o hlavním ruském svátku roku způsobí, ke klidu zbraní vybídl. To ostatně Kyjev i Moskva následně potvrdili. Iniciativa Donalda Trumpa je přitom pochopitelná. Ač se poslední dobou o ukrajinský konflikt kvůli vlastní válce v Iránu okázale nezajímá, tohle byla cenná příležitost, jak získat laciné body mírotvorce, který tolik stojí o Nobelovku. Konflikt v Iránu, který sám vyvolal, mu totiž nic takového neslibuje. Asi si myslí, že nové čistě rétorické angažmá v ukrajinských záležitostech by plody přinést mohlo. Velký rozruch, ale ještě spíše rozhořčení, či naopak prskavý posměch, vzbudil prezidentský dekret Volodymyra Zelenského, který následoval krátce po Trumpově apelu. Ukrajinský prezident v něm doslova povolil přehlídku na Rudém náměstí. Doslova se v něm praví: na dobu konání přehlídky v Moskvě vyloučit centrum ruské metropole jakožto cíl ukrajinských zbraní. A je tu výrok třetí, citujeme: myslím, že tato záležitost se chýlí ke konci, řekl ruský prezident Putin novinářům o válce na Ukrajině. Putin hovořil v Kremlu poté, co Rusko uspořádalo oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Připustil dokonce, že by se mohl se svým ukrajinským protějškem přímo setkat, ale hned k tomu dodal, že on takovou schůzku iniciovat nebude a přistoupí na ní teprve tehdy, až bude dosaženo spolehlivého mírového urovnání. To ovšem znamená, že Zelenský přistoupí na všechny jeho požadavky, tedy zejména na odevzdání Donbasu Rusku. To je ovšem pro Kyjev naprosto nemyslitelné. A tak zvažme sami, zda je k míru na Ukrajině daleko či blízko.
8: Hovořil komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
3: Konflikt v Perském zálivu nevyhnutelně poškodil trasy, kterými byly exportovány suroviny z této části světa. Už teď tamní vlády řeší otázku, jak z šlamastiky ven, a logická odpověď zní obejít úzké hrdlo Hormuzu po zemi. Více zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a náš redakční kolega Jan Fingerland.
9: Vývoz ropy, plynu a dalších komodit pomocí obřích tankerů po vodě byla dosud až nejlevnější a nejlogičtější cesta. Nebyla bez rizika, ale i pozemní transport má svá nebezpečí a nepochybně vyšší náklady. Otázku zablokovaného Hormuzu řeší i Irán. Objevily se kolony cisterén, ale i motocyklů ověšených kanistry, jak míří do Pákistánu. Problém je to ale i pro arabské země. Zatímco Kuvajt, Irák, Bahrajn a Katar jsou závislé na svobodné plavbě Hormuzem, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty využívají potrubí, které mají k dispozici. To v prvním případě vede 1200 kilometrů přes celý arabský poloostrov do Rudého moře. V druhém případě Emiráťané obcházejí Hormuz kratší oklikou, ale o to zranitelnější jejich trasa je. Ani do budoucna není jasné, jak bude vypadat provoz Hormuzu, například zda nebude chtít Irán vybírat mýtné. Pro producenty a přepravce to i tak může být nakonec nejlevnější varianta. Objevila se totiž současně obava, že ohrožena je nyní plavba i kolem Jemenu, naproti Džibutsku a Eritreji. A také v jiných částech světa se spekuluje o rostoucí chuti některých zemí napodobit Irán. Řešením je tedy postavit nové ropovody, plynovody, ale i železnice, a tedy i přístavy a překladiště. I ty je samozřejmě v éře naváděných střel a dronů možné ohrozit. Přesto je jasné, že do budoucna se arabské země spolehnou právě na tuto cestu a budou investovat velké prostředky do produktovodů. Částečně to posílí postavení Egypta, ale především Turecka, protože většina tras povede právě přes něj. Týká se to nejen ropovodů ze Saudské Arábie nebo Emirátů, ale i plynovodů, ať už z Kataru nebo ze Střední Asie přes Kaspické moře směrem na západ. V rovině úvah zůstává ropovod, který by vedl do Izraele, kdysi skutečně existovalo potrubí z Iráku až do Haify. Vznikla by otázka, zda by takový projekt urychlil integraci Izraele do regionálního systému, anebo zda by jim byl podmíněn. Tras, které existovaly a mohly být obnoveny, je víc. Vše záleží na tom, jak rychle by mohly být postaveny, kolik by stály a jak by byly bezpečné. A zda k takovému potrubí vůbec existuje dostatečně silná produkční kapacita, aby se vyplatilo. Nad tím, s čím se znáší i jiné otázky. Jedna je, jestli se celkově dlouhodobě nesníží role ropy a plynu z oblasti Perského zálivu. To se už částečně stalo. Těží z toho producenti v jiných částech světa, třeba ze Střední Asie, Afriky, Norska a obou Amerik. A také zda v důsledku současného dění nakonec neklesne dlouhodobá důvěra velkých spotřebitelů ve fosilní paliva. S postupným úpadkem ropy a plynu se na Blízkém východě počítalo, ale je možné, že přijde dřív, než se čekalo.
8: To byl Jan Fingerland. A ještě je tu samozřejmě pravidelná pondělní glosa spisovatele sci-fi, publicisty a mimo jiné i vydavatele prvého internetového deníku u nás s titulem Neviditelný pes, Ondřeje Nefa, a tentokrát k jedné podle něho nejhorší reklamě roku.
10: Pokud se moje spřátelená umělá inteligence Grok nemýlí, nemáme u nás žádnou anticenu v reklamě, pokud nebudu počítat sexistické prasátečko. V ní jde o sexismus. Mě zajímá stupidita. Reklamy je kolem nás všude plno a kandidátů by se tedy našlo hodně, i když hned na začátku odbočím. Před mnoha lety jsem měl jednání se šéfkou reklamy velkého provozovatele mobilních telefonů. Pochválil jsem jejich reklamu a poznamenal, že ta konkurenční je otřesně hloupá. Smutně pokývala hlavou. Je hloupá, souhlasila, ale má pětkrát větší úspěšnost než ta naše chytrá. Nicméně jsou reklamy očividně stupidní a v danou sezónu se s nimi roztrhne pytel. Tak třeba každou chvíli narazíte na slib, že vás někdo nebo něco naučí za měsíc anglicky, německy nebo třeba čínsky mluvit. To je nesmysl. Geniální objevitel starobylé Tróje Heinrich Schliemann uměl 20 jazyků a byl schopen se naučit nový za 6 neděl, tedy tvrdil to on. Nad tím ale jen krčím rameny. Dráždí mě jiný pitomý druh reklamy. Je vám 60, máte pupek, do měsíce budete mít břecho, podobné pekáči Buchet. Bývá u toho fotka nebo video a dotyčný pán skutečně má břicho jako Arnold Schwarzenegger po 8letém pobytu v posilovně. To vše je zastřešeno pojmem tai chi. Nuže, tai chi je čínský druh cvičení a v krajním případě druh bojového umění z kořeny snad až do 12. století. U nás ve Zvoli máme oddíl tai chi už dlouho, já v něm jsem 7 let. O zhubnutí a ocelovém břichu nemá smysl v souvislosti s mou osobní zkušeností mluvit. Něco jiného ale je bolavá záda a pohyblivost. O tom totiž tohle cvičení koordinace dechu a pomalých pohybů je. Jedna ze základních figur se jmenuje plující oblaka. Stojíte rozkročmo a když vás někdo bude pozorovat, bude si myslet, že obojruč odháníte roj pomaličku letících motýlů. Dech a plynulost. Musíte být, jako když teče voda, říká naše patronka paní Chua z rodiny Jai. Nemusí vám být 60, abyste se měli zajímat o tai chi. Čím dřív se s tím začne, tím líp. A benefity začnete sbírat, no, čím vám bude víc, tím větší budou. Je to hodně pomalý běh na dlouhatánskou vzdálenost. Přestanete se smát, pověstem o tajemné síle čchy a opravdu zjistíte, že proti nervozitě a nespavosti funguje figura plující oblaka líp než prášky. Za měsíc to nečekejte, to opravdu ne. Takže to, co jsem tu předvedl, je vlastně taky reklama. Jenže já z vás netáhám žádné peníze, jen nabízím něco, co je zadarmo a vyžaduje to aspoň nějaké úsilí a hodně času. Takže sečteno, v podstatě je to taky aspirant na titul nejhorší reklama roku.
8: Spisovatel Ondřej Nev uzavřel Názory a argumenty. pondělní vydání publicistického pořadu Českého rozhlasu Plus a za redakční kolegy a samozřejmě i autory všech příspěvků se ze studia loučí Ondřej Konrád.
11: Jak měříme růst a velikost ekonomiky?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
11: Ekonomie má na toto hodnocení jeden zásadní ukazatel, hrubý domácí produkt neboli HDP. Ten ukazuje výkonnost ekonomiky a my podle jeho vývoje dokážeme hodnotit, jestli ekonomika roste, stagnuje anebo padá. Jak se v ekonomické teorii přesně definuje recese, vysvětluje ekonom Michal Skořepa.
12: Ta definice recese, konkrétně ta zajímá vždycky každého nejvíc samozřejmě, tak ta je opřená o čtvrtletní data, nikoli roční. Pokud máme dva kvartály za sebou, v nichž mezikvartální změna HDP je záporná, tak poté se mluví o recesi.
11: A naopak, pokud HDP dvě čtvrtletí za sebou roste, máme potvrzenou konjunkturu, neboli ekonomický růst. V praxi HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerého zboží a služeb, které v ekonomice za určité časové období, obvykle za kalendářní rok, vytvoří. V Česku tuto hodnotu měří a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad. Ve vztahu k HDP se pak hodnotí i řada dalších ekonomických ukazatelů, protože jejich hodnota má mnohem větší vypovídací hodnotu, když se vztáhne k velikosti ekonomiky, dodává Michal Skořepa. I proto je HDP tak důležité.
12: Tohle to se děje v řadě oblastí, ať už se třeba to týká zahraničního obchodu, protože samozřejmě zahraniční obchod Spojených států má úplně jiné objemy než náš zahraniční obchod sám o sobě. Může se to týkat třeba finančních ukazatelů, objem úvěrů v ekonomice, objem hypoték, jestli prostě ta ekonomika je hodně jaksi nasáklá dluhem nebo není. To taky potřebujeme k tomu prostě vědět, jak je ta ekonomika veliká, samotné miliardy sami o sobě těch úvěrů prostě nestačí k tomuhle tomu. Samozřejmě se to týká třeba i porovnávání zadlužení států. Prostě americký státní dluh je v úplně jiných řádech než je český, ale ve chvíli, kdy to srovnáme pomocí HDP, tak v Turánu už ta čísla jsou velmi dobře srovnatelná.
11: Každá vláda a každá firma si přeje, aby ekonomika rostla, protože v době konjunktury se všem lépe daří, lidem i firmám. Ekonomika se ale pravidelně pohybuje v hospodářských cyklech, během kterých se střídá konjunktura a recese. Každý stát se ale snaží, aby období ekonomických propadů bylo co nejkratší a abychom co nejdéle těžili z ekonomického růstu. A k tomu napomáhá několik základních věcí, říká Michal Skořepa.
12: Asi úplně nejdůležitější, že všeho je správné vzdělávání, správný vzdělávací systém, ale potom i stabilní soudnictví, dobře fungující státní správa. To jsou ty věci, které pořád slyšíme v těch veřejných debatách, co by stát měl a nedělá to. Takže to si myslím, že už nám mnozí z nás znají na spaměť, ale je to tak, prostě zejména to školství, státní správa, zákonodárství, to jsou ty klíčové věci.
13: Je 6 hodin úterý 12. května. Společnost vám dělá Ranní Plus s Tomášem Pavlíčkem
14: a Šárkou Fenechkovou.
2: Český rozhlas Plus.
14: A co jsme si pro vás připravili hned na úvod? Ustojí britský premiér Keir Starmer rostoucí tlak vlády i poslanců lejbristické strany na svoji rezignaci po prohraných místních volbách?
13: Měla by poslanecká sněmovna zaujímat postoj ke konání sudeto německého sjezdu, který bude poprvé v České republice?
14: A kdy se projedeme po prvním dřevobetonovém mostu, kompletně vytištěném na 3D tiskárně?
13: I to se dozvíte, ale nejdřív ještě zprávy Moniky Vrchotové.
15: Přeji klidné ráno. Tripartita se znovu neshodla na zastropování důchodového věku na 65 letech. Odbory chtějí, aby kabinet ANO, SPD a motoristů změnu urychlil. Naopak zaměstnavatelé jsou úplně proti. Podle reformy předešlé vlády má věk odchodu do důchodu postupně růst až na 67 let.
16: Současná vláda plánuje hranici 65 let vrátit od roku 2028. Podle šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je to ale pozdě.
17: Myslíme si, že nic nebrání tomu, aby právě snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let se již odehrálo v té první etapě.
16: Se zastropováním zásadně nesouhlasí zaměstnavatelé, kteří mimo jiné upozorňují na nedostatek pracovních sil. Podle prezidenta svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje musí být na změně v důchodech ve společnosti široká schoda, aby se podmínky neustále neměnily.
18: Bez komplexní dohody to nelze, vidíme to v celé západní Evropě.
16: Jednání budou pokračovat v červenci. Jana Čermáková, Český rozhlas.
15: Velká Británie a Francie budou hostit videosetkání více než 40 ministrů obrany. Jednat budou o vojenských plánech na obnovení obchodní dopravy v Hormuzském průlivu. Londýn a Paříž chtějí řešit konkrétní zapojení jednotlivých států. Obě země už k Hormuzskému průlivu vyslaly svá válečná plavidla. Írán pohrozil Francii a Británii útokem, pokud své lodě do úžiny umístí.
19: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Na španělském ostrově Tenerife skončila evakuace posledních cestujících z lodi zasažené Hantavirem. Výletní plavidlo MV Hondius už opustilo kanárský přístav a míří do nizozemského Rotterdamu. Na palubě zůstala jen část posádky.
20: Operaci jsme úspěšně dokončili. Za poslední dva dny jsme evakuovali 125 cestujících a členů posádky z 23 států. Ti už jsou buď doma, nebo na cestě do svých zemí.
21: Potvrdila španělská ministryně zdravotnictví Monika García Gomezová. Na palubě zůstalo 26 členů posádky a tělo jedné zemřelé cestující. Hantavirus se na lodi plující pod nizozemskou vlajkou rozšířil v dubnu. Tři cestující, nizozemský pár a německá žena zemřeli. Světová zdravotnická organizace zatím potvrdila nejméně 7 případů nákazy virem. U dalších minimálně 2 má podezření. Lucie Rýdlová, Český rozhlas.
15: Prezident Petr Pavel by podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD neměl jet na červencový summit NATO v Ankaře. Řekl to po jednání koaliční rady s tím, že za zahraniční politiku je odpovědná jen vláda. Prezident má na ni podle Okamury navíc jiný názor než současný kabinet.
22: Lídr opozice, který prosazuje úplně opačné zahraničně politické názory, a ústava hovoří jasně, že zahraniční politiku má plně v gesci vláda, o nikom jiném v ústavě řečeno není. A já si teda za sebe říkám, že si neumím představit, že by pan prezident Pavel měl zastupovat naší vládu nebo zahraniční politiku prostě na tom summitu NATO.
15: O složení delegace bude vláda jednat na konci června. Prezident Pavel na své účasti na summitu dál trvá. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Ministerstva zdravotnictví a zemědělství chtějí zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Reagují tak na kauzu s toxinem cereulit v umělém kojeneckém mléku. Ze strany některých rodičů nebo lékařů totiž úřady čelily kritice, že o možném nebezpečí informovali s velkou prodlevou. V Česku je podle ministerstva zdravotnictví podezření na otravu u 23 dětí. Dosud žádnou, ale testy nepotvrdili, pokračuje Martin Novotný z tiskového oddělení.
23: S ohledem na skutečnost, že došlo ke stažení kontaminovaných šarží z trhu v rámci celé Evropy, nelze předpokládat nárůst počtu pravděpodobných případů, které jsou skutečným ukazatelem vývoje situace v dané věci.
15: Tématu se budeme věnovat v dalším vysílání Ranního plusu. Obce u rozestavěného úseku D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi mají obavy z dopadů stavby dálnice. Vadí jim hlavně komplikace spojené s objízdnými trasami a zvýšenou dopravou. Starostové proto večer jednali se zástupci ředitelství silnic a dálnic i stavebních firem a představili jim své připomínky.
24: Sedá si ta silnice, je to rozpraskané, poklopy od kanalizací, ty má vystouplé. Druhá věc, to jsou nemovitosti podél komunikace, kde může docházet i ke škodám na majetku občanů.
25: Dobrá voda u Hořic už má zkušenosti s nedávnými objížďkami v souvislosti s navazujícím úsekem a nezávislá starostka Jana Němečková podotýká, že totéž čeká obec v dalších téměř 3 letech znovu. Podle mluvčí stavební firmy Štrabak Edity Novotné pomáhají podobné schůzky řadě problémů předejít.
26: Slyšíme napřímo obavy zástupců regionu a můžeme díky tomu připravit kvalitní návrh opatření.
25: Jednání starostů s investorem a stavebními firmami budou pokračovat. Stavba dálnice z Hořic do Úlibic už ale začala a hotovo má být za necelé 3 roky. Z Hořic Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
15: Za zdražení lístků na kulturní akce může podle některých prodejců spojení 3 firm, které je prodávají. Po sloučení si společnosti GoOut, Ticket Portal a Ticket Stream za každou vstupenku účtují poplatek 3,5% z jeho ceny. Společnost PLG Czech Republic, pod kterou všechny patří, se hájí, že jen sjednotila podmínky, říká to její generální ředitel Lukáš Jandač.
27: Jediné, co jsme udělali, je to, že jsme zprůměrovali ty hodnoty a vlastně jsme vypustili nový model, který je spravedlivější. Navíc si teda myslím, že to ozdravuje ten trh, protože konkurence, která tady jako mezi sebou byla, tak jsme rozdávali super nízký provize. Ten systém jako nebyl udržitelný dlouhodobě.
15: Jestli má spojení největších prodejců vstupenek nějaký dopad na menší kulturní akce, zjistíme v následujícím vysílání Ranního plusu. Jaká je situace na silnicích? Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov od kilometru 210 čekejte silnější provoz, pomaleji se jede za Holenku, zdržíte se zatím krátce. Na D1 z Brna do Prahy u nájezdu od Měřína stojí kamion v připojovacím pruhu a ten je tak výrazně kratší. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most pomalu hned za Barandovským mostem. V levotočivé zatáčce stojí auto, za ním policie, náhle se brzdí a vybočuje. V Českobrodské směrem do centra je ranní kolona před Běchovicemi na 10 minut a hustné také provoz na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Přejeme šťastnou cestu. Dnes nás bude provázet proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách a s výjimečnými bouřkami. Pozor, na horách v Čechách může i sněžit. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 7 až 12, na jižní Moravě až na 14 stupňů. Na horách bude kolem 4 stupňů, v Krušných horách pak kolem 0. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
0: Posloucháte Ranní Plus.
14: A teď máme 6 hodin a 8 minut, přejeme vám klidné vstávání. Osud britského premiéra Keira Starmera je na vážkách. K odchodu z funkce ho vyzvala část jeho vlastních ministrů a zdá se, že ztrácí důvěru i svých vlastních poslanců. Ještě včera ale předseda vlády odmítal, že byl důvod odejít. Víc už nám teď řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobrý den, Jakube.
1: Dobré ráno.
14: Kdo všechno vyzývá premiéra Keira Starmera k odchodu?
1: No, dalo by se to nazvat jako útok ze dvou stran a zdá se, že koordinovaný, tak o tom tady píše britský Guardian. Jednak ho k tomu vyzývají právě ti zmiňovaní vlastní ministři, včetně některých zkušených, Ivet Kuprová, Šabana Mahmudová, což jsou tedy ministerstva zahraničí a vnitra. Oni vyzvali na nějakém osobním jednání k Starmera k tomu, aby nějakým způsobem organizovaně, řízeně odešel z té funkce a hledalo se nějaké nástupnictví. Kvůli tady tomuhle tomu vlastně sporu odešla nebo bylo odvoláno několik politických poradců, kteří právě chtěli odchod Starmera. Část ministrů zase vyzývá premiéra, aby se trval. Zdá se podle těch zdrojů britských médií, že spíš většina ho zatím vyzývá k tomu, aby se trval, ale ta čísla nejsou úplně jasná. No a pak ta druhá strana, to jsou poslanci, zatím 72 z nich jich podepsalo takovou výzvu k odchodu. To je pro představu asi 1/4 libristických poslanců.
14: No ale připomeňme si, proč vlastně ty výzvy k odchodu?
1: No, britským libristům se v poslední době nedaří, a to by se dalo říct, že historicky ztratili skoro 1500 místních zastupitelů, kde jim ty hlasy ubírala jak Reform UK, tak Zelení, čili vlastně obě dvě nějaké strany. Poprvé za více než 100 let ztratili libristé většinu ve velšském parlamentu, což byla taková velká politická rána. No a historický neúspěch to byl taky ve Skotsku, v Holyroodu, ve skotském parlamentu. Mají teď jenom 17 zákonodárců ze 129. No a kritici říkají, že právě ti místní politici nesou vinu za rozhodnutí nynější libristické vlády, za to, že není schopná přesvědčit voliče a že voliči zjevně nepřijímají to, že by Starmer byl schopen dosáhnout těch změn, pro které lidi hlasovali v těch parlamentních volbách, ve které libristé vyhráli velkou až tehdy nečekanou převahou. A Starmer podle nich není schopen tu vládu vést do příštích voleb, protože tu důvěru voličů ztratil.
14: No ale navzdory tomu všemu premiér tedy, jak jsme slyšeli, zatím odmítá odstoupit.
1: Je to tak, on zatím zdá se chce bojovat ve včerejším projevu, předtím než se tedy odehrálo úplně všechno, tak řekl, že udělali ta jeho vláda chyby, ale že pořád je schopná dosáhnout výsledků. Voliči prý podle Starmera neodpustí ten chaos boje o trůn, když libristé mají tak silný mandát. Dnes bude zasedání vlády, takže tam se bude muset asi nějakým způsobem postavit i těm jeho ministrům, kteří by rádi, aby rezignoval, ale do voleb je ve Velké Británii ještě čas, volby budou nebo musí být nejpozději v srpnu 2029 a zastánci Starmera říkají, nenechejme se ovlivnit Nigelem Faragem, šéfem Reform UK, protože nám to ještě víc ublíží.
14: Tak a pokud by Keir Starmer ale nakonec odstoupil, tak co se bude v Británii dít dál?
1: No, bude to trochu záležet na tom, jakým způsobem by Starmer odešel, jak by vlastně nastavil nějaký ten plán. Proto většina těch, co ho vyzývá, chce, aby to bylo nějaké plánované, řízené, řízená výměna. Kdo si vzpomene na období Borise Johnsona a Liz Trussové, tak ví, že to může být chaotické. Bude se hledat nějaký nový labouristický premiér, to je jasné, který získá tu podporu, a vybírat se dá různými způsoby. Je to především nějaká vnitrostranická záležitost, jestli to budou zákonodárci nebo členové strany, ale už se vede tedy v politických kruzích debata, kdo by mohl Starmera nahradit.
3: Tak tolik pro tuhle chvíli Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Díky za shrnutí, hezký den.
1: Naslyšenou.
13: Je 6 hodin a 12 minut, posloucháte Ranní plus. Nebudeme se vměšovat do debaty o sjezdu sudetských Němců. Takový vzkaz posílá Berlín do Česka. Podle německého ministerstva zahraničí má plánované setkání v Brně přispět ke smíření Čechů a Němců. Sudetští Němci se mají v Česku sejít už příští týden, poprvé od konce druhé světové války. Je na to vhodný čas? I o tom večer mluvili vládní i opoziční poslanci u kulatého stolu Českého rozhlasu.
20: K debatě o postoji ke sjezdu sudetských Němců v Brně se už ve čtvrtek vrátí sněmovna. Mimořádnou schůzi vyvolala vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Ta chce vyzvat organizátory, aby od pořádání akce upustili. To, že se má sjezd odehrát v Česku, zkritizoval ve vysílání Českého rozhlasu i třeba poslanec SPD Josef Nerušil.
4: Kolem toho neproběhla žádná diskuze na úrovni vlády, tam by měla být přece zapojena diplomacie do toho, protože jedná se prostě o výsostně citlivé téma vztahu mezi Českem a Německem.
20: Nerušil navrhuje přesunutí sjezdu, třeba do Vídně nebo Varšavy. S tím ale nesouhlasí opoziční poslanec Petr Sokol z ODS.
5: To, jestli si to uspořádají tady nebo někde jinde, bych nechal na těch organizátorech. Já myslím, že občanská společnost je tady od toho, aby fungovala vedle státu, a ne aby my politici jsme rozhodovali, kdo se kde s kým má setkat.
20: Se zásahy do pořádání sjezdu nesouhlasí taky poslanec lidovců Hayato Okamura.
6: Byla by obrovská škoda to setkání nějakým způsobem negovat, prostě zničit tenhle pozitivní potenciál a aby zůstala po něm nějaká hořkost.
20: Sjezd je naplánovaný na příští víkend. Třeba poslanec koaličního hnutí ANO Václav Trojan upozorňuje na to, že vláda nemá nástroje, jak mu zabránit. Sněmovna může dát jen doporučení organizátorům akci nepořádat. Debaty o sjezdu podle Trojana ale česko-německé vztahy neovlivní.
7: Spolusoužití Čechů a Němců, Moravanů, Slezanů a vůbec tady v městě Brně, pokud se bavíme o tomto konkrétním místě, tak již desítky let fungují a rozvíjí se tím správným směrem, a tady tato věc tak tomu určitě ublížit nemůže.
20: Sudeto-německé krajanské sdružení mělo do roku 2016 ve svých stanovách požadavek na navrácení majetku odsunutým Němcům. Třeba lidovec Hayato Okamura se ale otevírání Benešových dekretů neobává.
6: Tady je zásadní, že ta vedoucí reprezentace sudetských Němců, zosobněna v panu Berndu Posseltovi, se jasně rozhodla, že tohle už je pase, že se tahle otázka otevírat nebude a že je definitivně uzavřená.
20: Organizátoři sjezdu sudetských Němců už oznámili, že se akce uskuteční, ať už hlasování českých poslanců dopadne jakkoliv. Na akci slíbil účast německý ministr vnitra Alexander Dobrindt nebo bavorský premiér Markus Söder. Česká vláda tam svého zástupce nevyšla. Hana Tvrzníková, Český rozhlas.
3: Díváme se na hodiny, je přesně čtvrt na sedm, jste na vlnách Ranního plusu. Zvýšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty, nejenom to si vedení ministerstva zdravotnictví slibuje od chystané reformy operací slinivky, jícnu a jater. Nově mají být tyto náročné výkony soustředěny pouze do specializovaných center ve velkých nemocnicích. Mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Ke změnám má výhrady Svaz pacientů.
8: Operace jater, jícnu a slinivky jsou náročné, popisuje mi Martin Loveček, zástupce přednosti chirurgické kliniky fakultní nemocnice Olomouc.
9: Časově jsou ty výkony v rámci jednotek hodin mezi třeba 4 a 6 hodinami, v závislosti na komplexnosti vlastně postižení té operované oblasti. A zároveň ty operace se často provádějí u nemocných v vyšším věku, které mají i určitý množství komorbidit, to znamená doprovodných nemocí.
8: Olomoučtí chirurgové ročně zvládnou více než 100 velkých výkonů na slinivce, kolem 60 na játrech a několik desítek pro onemocnění jícnu. Tyto počty podle Lovečka patří k nejvyšším v republice.
9: Se ukazuje, že pracoviště, které tyto výkony provádějí frekventně, nebo s vyšší frekvencí mají jak krátkodobé, tak dlouhodobé výsledky léčby lepší ve srovnání s těmi, kde se tyto výkony dělají méně často?
8: Výkony se tak mají od příštího roku soustředit pouze do vybraných velkých center, mimo jiné i sem do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta zdejší chirurgické kliniky Dušan Klos centralizaci chystanou ministerstvem zdravotnictví vítá.
2: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
8: Podle informací serveru zdravotnickýdeník.cz by o výkony na játrech měly přijít třeba nemocnice ve Vítkovicích a Valašském Meziříčí pod skupinou AGEL. Pokračovat by naopak měly v jiné nemocnici této společnosti v Novém Jičíně, pokračuje mluvčí Radka Miloševská.
10: Skupina AGEL tuto reformu vnímá jako krok správným směrem, protože koncentrace náročných výkonů do specializovaných center přináší vyšší kvalitu a bezpečnost péče pro pacienty.
8: Podle Luboše Oliára, prezidenta Svazu pacientů České republiky, je ovšem potřeba zařídit to, aby specializovaná centra nebyla kvůli centralizaci přeplněná.
11: Takže spíš máme dojem, že jde o pěknou myšlenku, ale nevidíme to jako života schopné v našem českém zdravotnictví a obáváme se spíš toho, že by mohli na to doplatit pak nakonec pacienti.
8: Ministerstvo chce změny zavádět postupně, aby nedošlo k omezení dostupnosti péče. Novinky podrobněji představí koncem května na odborné konferenci v Praze. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
13: 6 hodin a 18 minut se podíváme, co dalšího sledujeme nebo budeme sledovat. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmražením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Tématu se budeme věnovat po 8 hodině. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese verdikt nad Slavií, s níž po nedohraném derby se Spartou zahájila řízení kvůli závažnému porušení povinností pořadatele. A Spojené arabské emiráty podnikaly vojenské útoky na Irán, mimo jiné na rafinerii na ostrově Láván. V noci na dnešek o tom s odvoláním na své zdroje informoval deník Wall Street Journal.
3: No, teď od čtvrt už uplynuly právě v tuhle chvíli 4 minuty a my se můžeme podívat na to, co píší naši kolegové novináři v zahraničí a začneme německým týdeníkem Der Spiegel. Na jeho stránkách se píše, že přísnější migrační politika sama o sobě zřejmě nedokáže oslabit podporu krajní pravice. Jak dlouhodobě věřila část německých křesťanských demokratů, včetně kancléře Friedricha Merce. Počet žádostí o azyl v Německu letos v dubnu klesl na nejnižší úroveň od roku 2000. A to mimo jiné i v důsledku přísnější migrační politiky vládní koalice. Podpora opoziční krajině pravicové Alternativy pro Německo přesto dál roste, píše Spiegel.
13: AfD už v některých celostátních průzkumech předstihla Mercovu křesťansko-demokratickou unii a v zářijových zemských volbách v Sachsku-Anhaltsku by podle některých odhadů mohla usilovat i o absolutní většinu v zemském sněmu.
3: Podle Spiegelu přispěla k dnešnímu vzestupu AfD už uprchlická krize z roku 2015. Nešlo přitom jenom o samotný počet příchozích uprchlíků, ale také o pocit části veřejnosti, že vláda Angely Merkelové jejich obavy přehlíží nebo automaticky spojuje s xenofobií. AfD tehdy podle týdeníku působila jako jediná strana, která těmto voličům naslouchá. Současná Mercova vláda sice zvolila odlišný přístup, pro část voličů je ale podle Spiegelu už pozdě. Kdo přešel k AfD kvůli migraci, tak u ní pravděpodobně zůstal.
13: Týdeník Der Spiegel zároveň kritizuje způsob, jakým Friedrich Merz přísnější migrační politiku prosazuje. Připomíná například schvalování některých migračních opatření s podporou AfD. Takový postup podle týdeníku tuto stranu legitimizuje jako relevantního politického partnera. Politická stabilita v Německu proto podle Spiegelu závisí především na tom, jestli vládní strany dokážou voliče přesvědčit, že jsou schopné řešit problémy společně a věrohodně.
3: Tak teď přelistujeme nebo překlikáme na jiné médium, a to na britský deník Financial Times. V něm se píše, že amerického prezidenta Donalda Trumpa čeká tento týden po téměř 10 letech cesta do Pekingu. Dorazí ale do Číny, jak píší Financial Times, ve výrazně oslabené pozici. Trump čelí důsledkům pokračující války s Íránem i obchodní války s Čínou, zatímco čínský prezident Xi Jinping bude mít při jednáních v rukou silné karty, především především díky téměř monopolnímu postavení Číny v produkci vzácných zemin a kritických nerostů důležitých pro americký průmysl.
13: Financial Times připomíná, že Peking tuto strategickou výhodu využil už po zavedení vysokých amerických cel na čínské zboží. Čína tehdy omezila vývoz kritických surovin. Během několika týdnů narušilo výrobu v některých amerických továrnách a přispělo k následnému obchodnímu příměří mezi oběma zeměmi. Washington sice tvrdí, že dokážou závislost na čínských nerostných surovinách překonat během 2 let. Podle odborníků citovaných Financial Times ale může vytvářet dodavatelských řetězců trvat i déle než 10 let.
3: Ještě se podíváme na stránky španělského deníku El País. Oznámení náhlého zkráceného školního roku v Mexiku kvůli mistrovství světa ve fotbale vyvolalo vlnu kritiky vůči tamním úřadům. Mexický ministr školství Mario Delgado minulý týden oznámil, že prázdniny pro všechny mexické školáky začnou už 5. června na místo poloviny července. A to i přesto, že zápasy budou hostit pouze 3 mexická města.
13: Plánované prodloužení prázdnin o 40 dní zaskočilo miliony rodin, které se musí narychlo vypořádat se zajištěním péče o děti. Nejvíce by situace dopadla na matky pracující

0: Jasný signál o tom, jakou váhu pro ně vzdělání i fotbal skutečně mají. Uzavírá španělský list El País a s tím také odkládáme přehled zahraničního tisku.
1: A to 6,5 minuty před 6:30. Velké robotické rameno a místo filamentu beton. Vědci z brněnského VUT chtějí posunout možnosti 3D tisku ještě o krok dál a tisknout dřevobetonové mosty. Technologie by mohla výrazně zrychlit a zlevnit stavbu a zároveň omezit práci přímo na místě. Konstrukce, kterou dnes dělníci složitě montují a betonují v terénu za dlouhých dopravních omezení, by totiž mohla vzniknout ještě v hale a na místo se jen převést.
2: Jsme tady v jedné z hal na VUT. Leží tady dřevěné trámy.
3: Ty trámy jsou určené pro výrobu dřevobetonového mostu. Po 20 cm jsou na nich umístěné vždycky do protisměru dva spřežovací vruty.
2: Popisujeme je David Bečkovský z fakulty stavební VUT, laboratoř robotizace a 3D tisku. Dřevěné trámy leží na zemi a právě do nich robotické rameno postupně zavrtává ocelové kotvy, které budou spojovat dřevo s betonem. Materiálový inženýr Radek Herman mezitím na robota připevňuje speciální hlavu pro nanášení betonové směsi.
4: Ten beton bude následně, jak vidíme, různé ty kotvy, které tam jsou, ty budou dělat to spřažení mezi dřevem a samotným betonem. A vznikne jeřábem přenosná mostová lávka, která je výborná v tom, že si ji můžete připravit předem, přijedete na stavbu, vezmete jeřáb, položíte. Nemusíte dělat zábor silnice, nemusíte dělat další věci.
2: Jeden a ten samý robot tak zvládne několik různých úkonů. Nejdřív přesně navrtá spojovací vruty a pak začne nanášet beton. Stačí mu vyměnit takzvanou hlavu a upravit program. O to se stará stavební inženýr Vojtěch Vaněk, který robota ovládá u kontrolního panelu.
5: Dám to na automatiku. On si teďka vlastně najel a potom už jede po té naší trajektorii, kterou si mu já naprogramoval. Mezitím už tam kydá ten beton, který jsme si odladili zase na té rychlosti předtím.
2: Musí to být velice přesné, protože umístění toho materiálu je velmi důležité, kdyby to tam stříkalo někde náhodně, tak by nám ta mostní konstrukce asi moc nedržela.
5: Je to tak. A to nejenom mostní konstrukce, ale veškerý konstrukce z 3D tištěný.
2: Princip je podobný běžné 3D tiskárně, jen v mnohonásobně větším měřítku. Robot v prostoru 5x1,5x2,5 metru vrství speciální betonovou směs a dokáže tak vytvářet objekty od květináčů přes zdi až po celé mostní konstrukce, ukazuje Radek Herman.
4: Když se na to podíváme, tak ta tryska se pohybuje nad tou samotnou konstrukcí nějakých 20 mm. A ve chvíli, když projede celou tu první vrstvu, tak se na konci posune výš a začne kreslit další vrstvu. Je to, jako kdybychom si představili, když někdo dělá třeba šilhačku na mostu.
2: Podle Davida Bečkovského je hlavní rozdíl oproti běžné stavbě mostů v tom, že dnes se většina práce odehrává přímo na místě. Pracovníci ručně zavrtávají tisíce vrutů a beton se následně vylévá až na hotovou konstrukci. Tady ale chtějí tohle připravit dopředu v hale a most na místo jen převést.
3: Jde o maximální prefabrikaci toho mostu, který už tak je docela prefabrikován, ale tady ještě jdeme na hranu těch možností.
2: Takže dá se říct, že vy dokážete zefektivnit stavbu těch mostů, zrychlit a ušetřit.
3: My doufáme, že to takhle v budoucnu bude fungovat. Těch výzev tam je spousta. Nepotřebujeme tolik lešení, bednění a všech tady těle pomocných konstrukcí. A tu rutinní práci asi nikdo nechce celý den šroubovat vruty, kterých tam jsou jako tisíce, desetitisíce, mu to může přenést ten robot.
2: Vědci teď ladí hlavně složení betonové směsi a způsob jejího nanášení. Pokud se technologii podaří dotáhnout do praxe, mohly by se dřevobetonové mosty jednou vyrábět podobně jako auta na montážní lince. Rychleji, přesněji a levněji. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Krátce před 6:30 máme pro vás ještě jednu zprávu. Na koupání to teď rozhodně nevypadá. Meteorologové ode dneška s příchodem takzvaných ledových mužů hlásí ochlazení. Přesto už hygienici v Olomouckém kraji začali sledovat kvalitu vody u vybraných vodních ploch. Byli jsme u prvního odebírání vzorku vody z Plumlovské přehrady na Prostějovsku.
6: Do vody Plumlovské nádrže za chvíli zamíří Martin Halata ze zdravotního ústavu. Má na sobě už gumáky, takové ty rybářské, které jsou až těsně pod paže.
7: Mentálně si dezinfikuju ruce kvůli tomu, že budu odebírat vzorek na mikrobiologický rozbor.
6: Do vody je potřeba jít několik metrů od břehu a to několikrát po sobě. Součástí vybavení je i kulatá černobílá destička ve tvaru kruhu zavěšená na provázku. Slouží k měření průhlednosti vody, dodává Halata.
7: Ta průhlednost v současné době je 1,30 m, což je dobrý. Je vidět, že začátek sezóny a většinou začátku sezóny opravdu ten květ, ten červen, ještě i tady ta přehrada bývá v přijatelném stavu.

0: a většinou se to už pozná podle té průhlednosti.
1: Během léta podle Haleti bývá průhlednost třeba i jen půl metru. Zákazy koupání tu krajští hygienici vyhlašují opakovaně, dodává jejich mluvčí Markéta Koutná.
2: Hlavní příčinou bývá nadlimitní výskyt sinic a potom s tím související zvýšená koncentrace chlorofilu A a zároveň i snížená průhlednost vody.
1: Zákazy koupání by lidé podle Koutné měli respektovat. Sinice totiž můžou zejména citlivějším jedincům a dětem způsobit zdravotní problémy.
2: Ve smyslu, kdy můžeme mít bolesti hlavy, svědění kůže, vyrážku, zarudnutí kůže a sliznice. No ale dále se můžou objevit i problémy, jako je nevolnost, zvracení, průjmy a podobně.
1: Měření kvality vody v Plumlovské nádrži pravidelně pozoruje i pan František.
3: Tím, že rybařím tady na té pláži, tak vím, že jezdí s hygienisem a dost často s ním mluvím. Dívejte, čím je větší léto, tak tím vlastně ta voda dostává zabrat, že? Teplem, sinicema a tak dále, že? Ale jinak jako koupání je tady, pokud nejste moc choulostivý, tak koupání není špatný, jako.
1: Takže chodíváte se sem koupat,
3: no, jo? Jistě, že jo, chodíváme a s rodinou, s manželkou, bez problému.
1: Vzorky vody z Plumlovské nádrže i koupací oblasti Poděbrady na Olomoucku odborníci odvezli do laboratoře, výsledky měření hygienici zveřejní tento týden na svém webu. Z Plumlova Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Krátká ochutnávka našeho programu pro další půl hodinu. Vstupy do divadel a na koncerty v Česku zdražují, může za to spojování největších prodejců vstupenek a ohrožuje hlavně menší kulturní akce v Česku monopol.
5: Je 6:30 a zprávy má Monika Vrchotová.
6: Český rozhlas Plus.
7: Pěkné ráno. Muž obviněný z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa odmítl vinu. Federálnímu soudu ve Washingtonu to řekl jeho obhájcem. 30-letý Cole Allen z Kalifornie se podle vyšetřovatelů na konci dubna při novinářské gala večeři ve Washingtonu pokusil dostat přes bezpečnostní kontroly do sálu, kde byl Trump i další členové jeho administrativy. Na agenta tajné služby přitom podle obvinění vystřelil z brokovnice. Muž před soudem stane na konci června, hrozí mu až doživotní vězení. Kvůli nedávné kauze s kontaminovanými kojeneckými mléky chtějí ministerstva zdravotnictví a zemědělství zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Někteří rodiče a lékaři totiž české úřady kritizují, že na situaci zareagovali pozdě. V mlécích po celém světě se objevil toxin cereulit, který způsobuje zvracení nebo průjem. Podle ministerstva zdravotnictví je v Česku podezření na otravu u 23 dětí. Více se tomu budeme v Ranním plusu věnovat už za pár minut. Prezident Petr Pavel míří do Bratislavy. S prezidenty Rakouska a Slovenska tam bude jednat mimo jiné o umělé inteligenci ve vzdělávání. Součástí summitu bude i setkání s vysokoškoláky a prezentace jejich inovačních projektů. Z Česka to budou třeba brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší byla situace na jihu Moravě a na Vysočině. Hasiči tam vyjížděli k desítkám událostí. Nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí. Ve francouzském Cannes začíná 79. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Česko se do žádné z festivalových soutěžních kategorií nedostalo. Podílí se ale na španělském dokumentu Zkoušky na revoluci. Na plusu teď míříme na silnice, na dálnici D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Slavkov z kilometru 211. Čekejte silný provoz za Rohlenku. Následně se krátce popojíždí ještě před sjezdem na D2. Celý úsek je na 20 minut. V Praze v ulici 5. května na úrovni obě opravují středová svodidla. Uzavřené jsou v každém směru levé pruhy. Ve směru do centra je tam krátká kolona. V ulici k Barandovu směrem na Zlíchov pojedete krokem od čerpací stanice MOL do omezení u teras, zdržíte se 10 minut a nadále se plní ulice pod Krejcárkem směrem na Ohradu. Je tam omezení na mostě, zpoždění necelých 15 minut. Dobře, dojeďte. S ledovými muži dorazilo citelné ochlazení. Na horách dnes může i sněžit, jinak se čekají lokální přehánky, hlavně v Čechách, a výjimečně i bouřky. Večer má srážek i oblačnosti ubývat a teploty se dnes budou pohybovat mezi 7 a 12 stupni. Na jižní Moravě bude až 14. Na horách bude kolem 4 stupňů, ovšem v Krušných horách jen kolem nuly. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
6: Posloucháte Ranní Plus.
5: A posloucháte ho 3,5 minuty po 6:30. Dobré ráno vám stále přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. No a to je také čas, kdy se podíváme, co píšou kolegové novináři. Domácí tisk za nás pročetl komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobré ráno.
8: Dobrý den.
5: Tak předpokládám, že noviny jsou stále ještě plné reakcí na nedohrané derby mezi Spartou a Slaví. Je to tak?
8: Je to tak, od sobotního zápasu se řádění některých v uvozovkách slavistických fanoušků probírá v médiích. Do diskuse se zapojují také politici. Ostatně jeden z nich má sport de facto na starost. Jde o ministra pro sport a prevenci Borise Šťastného. O tom, co by chtěl změnit, názorně vypovídá titulek článku v deníku N. Zní: ministr chce větší bezpečí na fotbale.
5: A co by ho mělo podle ministra Šťastného konkrétně zajistit?
8: V deníku N se ministr Boris Šťastný diví, proč kluby nemohou využívat techniku, která by jim umožnila prosazovat zákazy vstupu na stadion konkrétním lidem. Například Slavia má kamerový systém a umělou inteligenci na rozpoznávání obličejů za několik desítek milionů, ale nemůže ji používat, protože tomu brání legislativa. Podle ministra by se to mělo změnit. K dalším změnám vyzval také premiér Andrej Babiš. Deník N cituje jeho slova: je to neuvěřitelné, nerozumím tomu. Konkrétně premiérovi není jasné, jak se na stadionu mohli dostat fanoušci se světlicemi. Už v současné době je totiž pyrotechnika na stadionech zakázaná. Každému, kdo světlici nebo dýmovnici na zápas přinese, hrozí pokuta 10 až 100 tisíc korun. Přesto k používání pyrotechniky opakovaně dochází, často v takovém rozsahu, že bez součinnosti s pořádajícím klubem ji nemohou fanoušci do hlediště dostat. Rovněž zahalování obličeje je zakázáno. Přesto je opakovaně tolerováno. Takže se názorně ukazuje, že důležitější než vymýšlet další pravidla, je potřeba důsledně dodržovat a stávající. Pokud by tomu tak bylo, těžko by se skandál v Praze v Edenu rozrostl do takových rozměrů, že v určitých momentech šlo o zdraví a také možná o život.
5: No, život může ohrozit i něco jiného než pouze návštěva ligového fotbalu. Nebezpečná může být rovněž plavba výletní lodí. Narážím tím na další tolik probírané téma, tedy nákazu hantavirem.
8: Řeší se konkrétně nákaza jeho americkou variantou tohoto nebezpečného viru na výletní lodi, který se přenáší z člověka na člověka. Existují i jiné formy, které nakazily lidi rovněž v České republice. Tvrdí to alespoň článek Mladé frontě Dnes. Cituji: hantaviry se objevují i v Česku, ale riziko je malé. Jak se píše v Mladé frontě Dnes, v Česku se léčí pacienti nakažení jinými typy hantavirů. V Evropě a Asii jsou to každý rok stovky pacientů s hantavirózou. V Česku jich loni bylo 11 a od roku 2018 do začátku letošního května celkem 73, alespoň to tvrdí pro Mladou frontu Dnes expertka na viry přenášené hlodavci Hana Zelená, a dodává, že podle typu hantaviru se smrtnost v Evropě pohybuje mezi 0,5% až 10%.
5: Tak to jsem ráda, že není potřeba propadat panice. Přesto je asi lepší předcházet tomu, aby se člověk nakazil. Je na to nějaký recept?
8: Podle Mladé fronty je poměrně jednoduchý. Je potřeba se vyhýbat prostředím, která jsou zamořena výměšky hlodavců. Například při úklidu sklepů, půd, kůlen a chat je třeba dbát na zvýšenou opatrnost. Místa s výskytem hlodavců je nutné před úklidem vyvětrat a také navlhčit. Zametání na sucho víří prach, což zvýší riziko nákazy. To je přesto v Česku velmi nízké.
5: No a na závěr jste pro nás, Petře, vybral nejvyšší vyplacený starobní důchod v České republice. Jaký je?
8: Píši o něm v deníku Právo. Titulek zní: čtvrt milionový důchod existuje, další už nevznikne. Takže pokud jste živili naději, že takovouto vysokou částku budete od státu v penzi pobírat i vy, máte smůlu. Na takovou penzi dnes už dosáhnout nelze. Ten, kdo ji pobírá, zaplatil podle práva do systému tak obrovské pojistné, že se mu takováto investice za celý důchodový věk stejně nevrátí. Příjemci takto mimořádných penzí bývají totiž vrcholoví manažeři nebo špičkoví odborníci s příjmy v řádu milionů až desítek milionů korun ročně po dlouhá desetiletí. Klíčovou roli přitom hrají příjmy zejména před rokem 2007, kdy ještě neplatilo zastropování vyměřovacího základu. Po tomto datu už se k podobným sumám dobrat prakticky nelze. Navíc takovýto člověk přispěl svým odvodem na ještě řadu jiných důchodů, ale může být klidný, protože mu zbylo dost peněz i pro něj.
5: Tak to jsme rádi i my, že přispěl i na další důchody, třeba i na nějaký náš budoucí budeli. Děkujeme za tento výběr, který jste pro nás udělal. Dnes pro nás tady pročetl České noviny Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
4: No já se těšil na ten čtvrtmilionový pro sebe a zase mám útrum, no co se dá dělat.
5: No a odvedl jsi tedy dvakrát tolik zatím minimálně?
4: No určitě.
5: Dobře.
4: Tak pojďme dál, teď máme 6 hodin a 39 minut, posloucháte Ranní plus, lepší a rychlejší komunikace. To slibují ministerstva zdravotnictví a zemědělství po kauze s nebezpečným toxinem cereulit v umělém kojeneckém mléku. Někteří lékaři a rodiče si totiž stěžovali, že informace o závadných výrobcích dostali s velkou prodlevou.
9: Ani tehdy jako doktorku nenapadlo, že by to mohlo být z toho.
10: Říká Zuzana z Prahy. Její dceři byly tehdy 2 měsíce a problémy po umělém kojeneckém mléku měla asi 2 týdny.
9: Začaly obrovský křeče, bolesti bříška, byla nafouklá a celkově byla hodně mrzutá.
10: Po vysazení mléka podle ní problémy odezněly. Že má doma balení z šarže, kterou se výrobce rozhodl preventivně stáhnout z prodeje, zjistila náhodou.
9: Když jsem ráno scrollovala na Facebooku, tak vyšel nějaký post právě od stránky, která se zabývá vadnými potravinami. A kdybych jako na to nenarazila, tak bych o tom ani nevěděla.
10: O tom, že je na trhu nebezpečná dětská výživa, se pediatr dozvěděl od ní a varoval další rodiče. Právě za pozdní varování rodičů a lékařů kritizuje ministerstvo zdravotnictví taky pirátská poslankyně Eva Šrámková.
11: Dětští lékaři dostali pokyn 7 týdnů poté, co se o tom vědělo, a začalo se stahovat výrobky, což znamená, že rodiče prostě chodili s novorozencem k lékařům a nevěděli, na co se ptát, a lékaři nevěděli vlastně, po čem se pátrat.
10: Ministerstvo zdravotnictví argumentuje tím, že dětskou výživu kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která spadá pod rezort zemědělství, a že od ní pak informace o závadných výrobcích dostávají další úřady. Ministerstvo zdravotnictví se ale kvůli situaci nechalo udělat interní audit. Ten podle Martina Novotného z tiskového oddělení rezortu ukázal, že je sice současný systém funkční, právě v komunikaci mezi ministerstvy, ale vidí prostor pro zlepšení.
12: V návaznosti na tato zjištění budou přijata opatření zaměřená na posílení mezirezortní spolupráce, nastavení efektivnějších komunikačních a rozhodovacích mechanismů a zpřesnění interních odpovědností.
10: Na varování o nebezpečných výrobcích, které do Česka dorazilo z ostatních evropských zemí, reagovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce neprodleně, říká její mluvčí Pavel Kopřiva.
13: Zároveň neprodleně dohlížela nad okamžitým stažením všech šarží, které výrobci nejprve sami označili za nevyhovující, a potom u těch šarží, které inspekce v rámci masivní kontrolní akce sama zjistila kontrolní činností.
10: Předávání informací lékařům by podle poslankyně Evy Šrámkové urychlilo právě třeba to, kdyby kojenecká výživa spadala jako léčivo pod rezort zdravotnictví a ne jako teď potravina pod rezort zemědělství. Tato změna ale není na stole, vysvětluje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
14: Klasifikace kojenecké a dětské výživy vychází z platné evropské i národní legislativy a případná změna tohoto režimu by představovala zásadní systémový zásah, který by musel být odsouhlasen na úrovni Evropské unie. Odborná diskuze se soustředí především na další zefektivnění výměny informací mezi dozorovými orgány a orgány ochrany veřejného zdraví.
10: Státní zemědělská a potravinářská inspekce od února zkontrolovala více než 200 šarží dětské výživy. Toxin cereulit zjistila ve 3 z nich. Do kontrol se následně zapojila i Státní veterinární správa, která na českém trhu koncem dubna zakázala prodávat 120 šarží od 12 výrobců z různých zemí Evropské unie. Mezi nevyhovujícími šaržemi byly i výrobky od firmy Danone. Ta upozorňuje na to, že výrobky sama stáhla už dřív preventivně. Pokračuje jí mluvčí Dominika Preška.
15: V poslednom verejnom sdělení dozorového orgánu zároveň neboli uvedené žiadne nové výrobky z nášho portfólia. Ide o rekapituláciu už komunikovaných a stiahnutých šarží.
10: Podobně se vyjádřily i další dotčené společnosti Nestlé nebo Solvent. V Česku je podezření na otravu u 23 dětí. U žádného je ale testy podle ministerstva zdravotnictví zatím nepotvrdili. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Necelé dvě minuty před 6:45 přidáme informace z ekonomiky. Úřady práce dnes veřejní údaje o dubnovém vývoji nezaměstnanosti. Analytici předpokládají, že se podíl nezaměstnaných sníží, a to z březnových 5% na 4,8%. Důvodem jsou hlavně sezónní práce ve stavebnictví a zemědělství. V meziročním srovnání by to znamenalo navýšení nezaměstnanosti o 0,5% bodu.
4: Letecká společnost Smartwings přes léto dočasně přeruší provoz linek z Prahy do Toulouse, Bukurešti a Bruselu a omezí i některé další spoje. Změny mají platit od června do konce srpna a firma je vysvětluje optimalizací kapacit a letových řádů. Cestujícím nabízí vrácení peněz anebo změnu letenky.
5: Státy Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko plánují investovat téměř 200 miliard eur v přepočtu téměř 5 bilionů korun do rozvoje celého ekosystému výroby elektroaut, tedy od výroby baterií a samostatných elektromobilů až po dobíjecí infrastrukturu. Evropa se tím snaží snížit závislost na Číně, která podle Mezinárodní agentury pro energii vyrobila minulý rok přes 80% všech baterií, a to nejen pro elektromobily.
4: Teď máme za půl minuty 6:45 a počítat budeme i nadále, a to nejenom minuty a hodiny, ale také vstupenky a ceny. Právě vstupenky do divadel na koncerty i festivaly v Česku za posledních 7 let zdražily zhruba o třetinu. Říká to například jejich pořadatel Viktor Palák ze společnosti Force. Přispěla k tomu vyšší sazba DPH i nárůst ceny energií a celkové inflace. A teď podle některých kritiků začíná kulturní akce zdražovat i ticketing, tedy zprostředkování prodeje lístků. Příčinu vidí ve spojení 3 velkých ticketingových společností GoOut, Ticketportal a Ticketstream pod hlavičkou estonské společnosti PLG. O tom budeme teď mluvit s Lucí Machartovou z domácí redakce. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
4: Způsobilo to spojení GoOutu, Ticketportalu a Ticketstreamu zdražení vstupenek na kulturní akce?
16: To je něco, co tvrdí menší hráči na trhu. Podle Oldřicha Brzobohatého, generálního ředitele menší ticketingové společnosti SMS Ticket, se zvýšily poplatky, které si velké společnosti z každého lístku berou.
17: Pro pořadatele je teďka běžný, že platí za provizi 8%. Pro návštěvníka se poplatek za nákup vstupenky vlastně zvýšil na 3,5%, skokově z nějakých 15 korun.
16: Rostoucí náklady a nižší příspěvky od Ministerstva kultury na kulturní akce podle něj neúnosně zvyšují tlak na pořadatele a ohrožují konání zejména menších klubových a lokálních akcí. Naopak Viktor Palák z promotérské společnosti Force žádný vážnější problém nevidí.
18: Myslím si, že s cenama vstupenek to a priorně ta fúze nedělá nic zásadního. Co se děje a v čem asi ty menší společnosti cítí nějaké ohrožení, je ten fakt, že tady najednou bude větší hráč, to znamená viditelnější hráč, třeba i s lepšími službami.
16: Ve spojení 3 větších ticketingových platform vidí pro svoji pořadatelskou společnost spíš výhodu, protože místo jedné firmy nabízejí lístky na akci hned 3 platformy.
4: Takže fúze 3 velkých hráčů vstupenky fanouškům nezdražila, nebo je to jinak?
16: Ceny některých lístků to určitě zvednout mohlo. Jak už zaznělo, PLG nově účtuje koncovému zákazníkovi plošný poplatek 3,5% z každého lístku. Podle generálního ředitele PLG Czech Republic Lukáše Jandače se tím ale jenom srovnaly podmínky. Nový model je podle něj spravedlivější.
19: Navíc si teda myslím, že to ozdravuje ten trh, protože konkurence, která tady jako mezi sebou byla, tak jsme rozdávali super nízký provize. Ten systém jako nebyl udržitelný dlouhodobě.
16: To byl taky podle Jandače důvod, proč bylo v posledních letech tolik českých ticketingových společností na prodej. Ostatně on sám patřil k zakladatelům platformy GoOut, která byla první akvizicí PLG v Česku.
4: No a je vznik jednoho silného hráče problém?
16: Například podle Tomáše Poprika, pořadatele festivalu Oberfest, spojování velkých hráčů škodí konkurenčnímu prostředí. Podle Oldřicha Brzobohatého to může snížit návštěvnost menších kulturních akcí a řadu z nich zlikvidovat. Z hlediska práva ale fúze ticketingových společností problém není a antimonopolní úřad se jí podle svého mluvčího Martina Švandy nezabýval.
20: Žádná z uvedených fúzí s největší pravděpodobností nedosahuje obratových kritérií stanovených zákonem o ochraně hospodářské soutěže, ale tedy jejich účastníci nebyli povinni tyto fúze nahlašovat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
16: Navíc samotná dominance podle Švandy nemusí trhu škodit. Co problém je a co ceny lístků pro koncové uživatele skutečně zvyšuje, jsou další skryté poplatky, popisuje Viktor Palák.
18: Prakticky to vypadá tak, že vy si kupujete vstupenku za 800 korun a než dojdete do toho finálního odbavení v tom nákupním systému, tak vám tam naskočí ještě dalších 20% jako servisní poplatek.
16: Ty si ovšem neúčtuje prodejce lístku, ale promotér.
4: Takový Lucie Machartová z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
16: Naslyšenou.
6: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
5: A také v pravidelném čase můžete poslouchat ranní komentář. Dnes ho pro nás napsal a namluvil politolog Lukáš Jelínek a zamýšlí se nad vztahem politiků k ústavnímu soudu.
21: První měsíce Babišovy vlády se ústavního soudu nějak nedotkly. Brzy se ale muži a ženy v talárech budou mít co ohánět. V minulém volebním období tomu nebylo jinak. V tomto ale nápor stížností směřujících z Prahy do Brna může zesílit. V míře větší než malé zatím vězí pokrytectví politiků. Na jedné straně často varují před aktivismem justice a před tendencí dělat z ústavního soudu třetí parlamentní komoru. Na straně druhé ale jakmile jim někdo šlápne na kuří oko, nebo když legislativní proces ve sněmovně, v senátu a na hradě nedopadne podle jejich přání, už se pisují podání. První dva zákony, které mohou doputovat k ústavnímu soudu, jsou už na obzoru. Předsedovi Starostů a nezávislých Vítu Rakušanovi vadí snaha rozvolnit zákon týkající se rozpočtové odpovědnosti. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel má zase spadeno na obnovující se elektronickou evidenci tržeb, do níž mají být zahrnuty i platby kartou. Byl by div, kdyby nepřibyly i další položky. Opozice bude například nepochybně pečlivě zkoumat nový zákon zaměřený na veřejnoprávní média a jejich financování. Tam, kde hrozí kolize s Ústavou České republiky nebo Listinou základních práv a svobod, jsou podobné kroky pochopitelné. O takové situace nemusí být nouze, zvlášť když mnozí vládní politici vidí protivníky v občanské společnosti, neziskovkách, médiích či akademickém prostředí. Jenže opozice, byť v ní pokaždé sedí někdo jiný, si také zvykla vnímat ústavní soud, co by jedno z mnoha bitevních polí, na nichž válčí s koaliční přesilou. Strany chtějí svým voličům ukázat, že to nevzdávají až do posledního okamžiku, zvlášť když vládní většina může mít sklon ulehčovat si legislativní proces i za cenu porušování jednacího řádu sněmovny. Kromě toho opozice cítí šanci prosadit skrze soudní korekci aspoň něco málo ze svých představ, když už s nimi neuspěla v parlamentu. Jen by si měla uvědomit, že zahlcením ústavního soudu banalitami může oddálit verdikty týkající se skutečně závažných kauz. A to ani nemluvě o tom, že se nakonec můžeme dočkat též oficiálního kompetenčního sporu prezidenta s vládou. Když šlo o nejmenování Filipa Turka ministrem, mohl se kabinet tímto způsobem bránit. K tomu se ale neměl ani premiér Andrej Babiš, ani předseda motoristů Petr Macinka. V této souvislosti z koalice zaznělo, že by soudci mohli jít prezidentovi Petru Pavlovi na ruku, což není v jejím zájmu. Teď je situace opačná. Vláda se chystá hlavě státu reprezentující zemi navenek bránit v účasti na letním summitu Severoatlantické aliance. Nedojde-li k dohodě, Pavel kompetenční žalobu nejspíš podá a ústavní právníci předpokládají, že by mohla mít šanci na úspěch. Také nám ale mohou z Brna vzkázat, že ústava je schválně napsána obecně a volně, aby ji šlo interpretovat na základě politických dohod a zvyklostí. Jinými slovy, je to na vás, milí politici, nikoli na paragrafech. Vzhledem k tomu, že napjaté vztahy mezi vládní většinou a prezidentem, ale i senátem budou pokračovat, mohou následovat i další pokusy přenést konfliktní témata k ústavnímu soudu. Pokud ale zrovna nepůjde o brutální ohýbání zákonů nebo o ignorování elementárních ústavních práv a svobod, měli by být politici zdrženliví. Jinak také mohou jejich voliči získat dojem, že si ulehčují práci a svoji lenost či neschopnost uzavírat kompromisy nahrazují přehazováním míče z politického na justiční hřiště.
5: Autorem dnešního komentáře byl politolog Lukáš Jelínek.
4: Teď máme za 7,5 minuty, 7 hodin. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se včera neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Na včerejší jednání tripartity se ještě před jejím začátkem zeptal moderátor Jan Pokorný, odborové právničky a místopředsedkyně výboru ČMK KOS pro rovné příležitosti Šárky Humphrey během natáčení nového dílu podcastu Chyba systému. V ukázce mluví i publicista David Klimeš a novinářka Apolena Rychlíková.
0: Celá řada témat, kterým já se profesně věnuju, se minimálně na toto jednání tripartity nedostalo a pevně věříme, že se dostanou na některá jednání příští. V tuhle tu chvíli my vnímáme jako odbory jako hodně problematické to, že vláda s námi některé ty své záměry či kroky dostatečně neprojednává nebo nekonzultuje nebo nám je nepředstaví předtím, než s nimi vyjde na světlo světa.
2: Jak se vlastně tvoří program tripartity, toho jejího trojčleného jednání? Vy něco navrhnete, vláda vám řekne, no tak tohle ne, navrhne něco jiného?
0: Tak to úplně není. Vychází to z toho, co se aktuálně projednává, co všechny tři strany považují v tu chvíli za důležité, zejména co se týče třeba legislativního procesu nebo některých termínů v souvislosti s přípravou státního rozpočtu a podobně.
2: Apoleno, Davide, jaký vy máte pocit z dosavadního fungování tripartity teď za vlády Andreje Babiše, motoristů a SPD?
22: No zatím celkem žádný, protože se mi zdá, že ta debata neprobíhá. Ona ale konec konců neprobíhá už delší dobu. My jsme ani v období vlády Petra Fialy neviděli úplnou součinnost vlády směrem k odborům. Opakovaně si na to vlastně staronový předseda ČMKOS Josef Středula stěžoval, že nejsou přizváni k těm jednáním a tudíž nemůžou vyhodnocovat dopady těch vládních kroků na široké oblasti, protože konec konců odbory zastupují v podstatě každou sféru pracovní, na kterou si vzpomeneme a jakákoliv změna, kterou ta vláda projednává a kterou schvaluje a kterou implementuje potom do toho běžného života našeho se prostě nás jako lidí dotýká, ať už pracujeme téměř kdekoliv. Takže současná vláda se úplně podle mě zabývá jinými věcmi, než je snaha o vytváření nějakého trialogu a toho regulérního vládnutí má očividně jiné starosti, především nějaké ty reputační, které musí neustále řešit.
2: Jak vypadá ten trialog očima Davida Klimeše?
23: No, tady už to bylo řečeno, teď tripartita v podstatě neexistuje z mého pohledu. Říkají mi to zaměstnavatele, že vlastně to, na co byli i zvyklí, že se utkají teda s těmi odbory, obě dvě strany, nebo respektive všechny tři strany si o těch dalších myslí něco nehezkého, ale je to ta platforma, kvůli čemu je to založeno. Já rozhodně nevolám potom, aby se vrátila ta síla tripartity. Někde jsem to jako metaforicky přenal nějaký třeba roky 2016, 17, 18, kdy jsem měl pocit, že pan Středula tady je faktický premiér a co přinese na tripartitu, tak ta vláda buď vedená ČSSD nebo potom Andrejem Babišem, když se přerodil z toho pravičáka do levičáka, tak je automaticky přijato, tak potom nevolám, ale aby to vůbec nefungovalo, to si myslím, že je problematické jednak sociálně a ekonomicky. Tohle je jakoby vlastně ten korporativismus, který je funkční, ale v tom demokratickém státu. Jo? Tady prostě je to nějaká platforma, kde se dá najít ten sociální smír a konsenzus. No a potom si teda myslím, a k tomu se asi ještě dostaneme, že je to problematické i politicky, protože když ty odbory, i když já asi tady budu nejméně z odborů nadšený z tohle osazenstva, tak když prostě selžou v té své roli, která je neodiskutovatelná, tak tu úlohu převezmou jiní, například Jindřich Reichl a další, kteří ty Václaváky taky umí zaplnit. Takže já si myslím, že tripartita by měla fungovat. Myslím si, že je chyba, že současná vláda to podceňuje a vlastně ruku v ruce to jde i s tím, že když ani ty vládní zákony nejdou přes vládu, ale jdou přes nějaké jednotlivé podivné poslance, tak jako předpokládat, že ještě bude fungovat ten závěrečný mezistupeň tripartity, je vlastně naivní.
4: Říká publicista David Klimeš v ukázce z nového dílu podcastu Chyba systému věnovanému odborům.
5: Záchranáři z Moravskoslezského kraje mají v Ostravě nové výcvikové středisko. Lepší zvládání reálních situací se tam učí profesionálové i studenti záchranářství. Trénují třeba to, jak co nejlépe zvládnout překotný porod.
1: Už nikam nepojedeme a miminko se narodí doma. Pomůžeme, všecko bude v pořádku, nebojte. Tak hlavička, vidíme, že se prořezává, můžeme vidět samozřejmě nějaké vlásky, můžeme mezi tím třeba odtékat i ta plodová voda.
3: Zkušená lektorka Věra ukazuje studentkám záchranářství, jak asistovat rodící ženě. Zdravotníci musí umět pomoct mamince i narozenému dítěti. Záchranáři se ale s porody mimo nemocnici nesetkávají často. V regionu jde maximálně o 20 případů ročně, říká ředitel krajské záchranky David Holeš.
7: Není to každodenní činnost a proto i ti zdravotníci, záchranáři a lékaři musí být na to připraveni. My máme nějaké základní vybavení, s kterým jsme to schopni zvládnout, ale je to stresující věc, protože k tomu se nedostávají běžně.
3: V budově vzniklo několik stanovišť. Jde o různá prostředí a třeba i tréninkové byty. V jednom takovém zrovna zachraňují studenti muže po pádu v koupelně.
8: Co se stalo?
3: Dříve se zdravotníci vzdělávali v učebnách na územních odborech. Šlo většinou o jednu nebo dvě místnosti. Teď mají záchranáři k dispozici dvoupatrový komplex, kde mohou simulovat i urgentní příjem nebo práci v noci, říká vedoucí výcvikového střediska Petr Jašo.
24: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek, a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci policie České republiky, hasičského záchranného sboru, a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství lékařské fakulty Ostravské univerzity.
3: Ve výcvikovém středisku aktuálně působí 68 školitelů. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
6: Pro a proti.
25: Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc chystá návrh, podle kterého by soudci první instance už nemohli být vázáni názorem odvolacího soudu. Kdyby takový paragraf platil už dnes, europoslankyně za hnutí ANO Jana Naďová by pravděpodobně minulý týden odešla od soudu v kauze Čapí hnízdo jako nevinná. Posílí taková změna nezávislost soudců nebo ohrozí nárok na spravedlivý proces a předvídatelnost práva? Zeptám se místopředsedy České advokátní komory Lukáše Trojana a advokáta Aleše Rozehnala.
6: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
4: Je 7 hodin v úterý 12. května, jste naladění na Ranní Plus a od mikrofonu vám příjemný start do nového dne přeji Šárka Fenková.
5: A Tomáš Pavlíček.
6: Český rozhlas Plus.
5: A na co se budeme ptát dál? Například, jaká je situace na Ukrajině po skončení několika denního příměří?
4: Podařilo se Řecku vyšetřit, jak se do jeho vod dostal námořní dron s výbušninami?
5: A co se dá očekávat od setkání prezidentů Česka, Slovenska a Rakouska v rámci takzvaného slavkovského formátu?
4: Nejdřív jsou tu zprávy s Monikou Vrchotovou.
26: Dobré ráno. Spojené státy zvyšují tlak na Irán. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vypsala odměnu v přepočtu 300 milionů korun za informace o financování iránských revolučních gard. Zároveň uvalila nové sankce na firmy a lidi, které podle ministerstva financí pomáhají vyvážet iránskou ropu do Číny. Stalo se to jen dva dny před plánovanou schůzkou amerického a čínského prezidenta.
27: Životnost měsíc starého příměří mezi Spojenými státy a Íránem se podle prezidenta Donalda Trumpa blíží ke konci. Íránský návrh na ukončení války označil za odpad a řekl, že ho ani nedočetl, protože by jen ztrácel čas. Rozhodl se proto pro finanční útoky na Írán. Ty mají za cíl vysušit jeho ekonomické tepny, a to den před odjezdem na návštěvu Číny. Situace v Íránu bude v Pekingu jedním z hlavních témat. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
26: Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit po jednání koaliční rady, to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května.
9: Budeme zpřísňovat i takzvané dočasné ochrany pro Ukrajince, budeme zpřísňovat i další podmínky pro pobyt cizinců v České republice. Mimo jiné se to bude týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně.
26: Koaliční rada měla původně řešit také zavedení celostátního referenda v Česku. Návrh zákona ale projednat nestihla, vrátit by se k němu měla na příštím jednání. Podle Okamury se ale koalice už dřív dohodla na tom, že k vyvolání referenda bude potřeba zhruba 300 tisíc podpisů. K přijetí ústavního zákona by kabinet ve sněmovně potřeboval ústavní většinu, tedy 120 hlasů. Koalice jich má 108. Kyjev jen několik hodin po skončení třídenního příměří čelil ruským dronovým útokům. Na Telegramu o tom informoval šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Podle něj trosky jednoho z bezpilotních letounů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Zatím nejsou žádné informace o případných zraněných nebo obětech. Situaci na Ukrajině rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách s naším zvláštním zpravodajem.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
26: Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují a informace předají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi Hondius. Ta vyrazila z Argentiny na začátku dubna a plula pod nizozemskou vlajkou. 3 nakažení lidé během cesty zemřeli. Zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárských ostrovech. Na palubě nebyl žádný Čech. I přesto jsou podle Vojtěcha české úřady v kontaktu s mezinárodními partnery a situaci sledují. Dopravu v Belgii dnes ochromí celostátní stávka a velké demonstrace. Odbory je vyhlásily kvůli plánovaným vládním reformám. Druhé největší belgické letiště Charleroi zrušilo veškeré lety, včetně několika pravidelných linek do Prahy. Velké dopravní komplikace očekává belgická policie i v hlavním městě.
11: Také hlavní letiště v Bruselu zrušilo velkou část odletů a příletů. Omezená bude veřejná doprava po celé zemi. Belgické odbory stávku vyhlásily na protest proti reformám, které připravuje vláda premiéra Barta de Vévra. Ty počítají se zpřísněním pravidel pro předčasný odchod do důchodu či s časovým omezením podpory v nezaměstnanosti. Vláda tvrdí, že bez změn by byl belgický sociální systém dlouhodobě neudržitelný. Podle odborů ale účet zaplatí hlavně zaměstnanci a důchodci. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
26: Posloucháte zprávy Plusu. Známý pražský léčitel Alan Jarkovský, který je obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů na luxusní sídlo. Tvrdil jim, že tam mohou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout, kde přesně chtěl léčitel své terapeutické centrum vybudovat a jaký trest mu hrozí, přiblíží v dalším vysílání Ranního Plusu náš investigativní report. Po rekordních úhynech z předchozí zimy přečkala tu uplynulou tuzemská včelstva lépe. Zimní úhyny klesly na 11%, což je návrat k obvyklým číslům. Vyplývá to z dat mezinárodního projektu, na kterém se podílejí přírodovědci Olomoucké univerzity Palackého. Objevily se ale i lokální extrémní úhyny, říká biochemik Jiří Danihlík.
12: V letošním roce jsme zaznamenali extrémní úhyny hlavně na Jesenicku, kde ty úhyny se přiblížily i 50%. Podobnou situaci vidíme třeba i na Karlovarsku, v některých částech jižní Moravy. V tom loňském roce tam šlo hlavně o varoázu. Tady si tím zatím nejsme úplně jistí, takže ponoříme se trošku hlouběji do dat a provedeme i detailnější analýzu.
26: Mezinárodní hudební festival Pražské jaro dnes odstartuje koncertem rozhlasových symfoniků. Pod taktovkou Petra Popelky zazní šestidílný cyklus Bedřicha Smetany Má vlast.
2: Samozřejmě, že to je tlak, že to, když je televize přímo do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
13: Přiznává šéf dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
2: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne. Takže máme v orchestru hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé.
13: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava anebo také na speciální projekci v pražských Riegrových sadech. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
26: Na Plusu máme teď v 7 hodin a 7 minut informace pro řidiče na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov. Počítejte s kolonou. Začíná na 213. kilometru, pomaleji se jede k Rohlence, fronta je na 10 až 15 minut. Z dálnice nesjíždějte, na souběžné silnici je dopravní omezení a stojí tam kolona před Rohlenkou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Průhonice od 6. kilometru se jede v koloně až do omezení v ulici 5. května. Před sjezdem na jižní spojku je uzavřený levý pruh, je to na 15:15. A v Liberecké směrem do centra u nájezdu z čerpací stanice MOL se srazila 3 auta, blokují pravý pruh. Kolona z Letňan je na 15 minut, v silném provozu se jede i dál až k tunelu Blanka. Přejeme klidnou jízdu. Úterý bude provázené proměnlivou, přechodně velkou oblačností s lokálními přeháňkami, četnější budou v Čechách, výjimečně se objeví i bouřky, na horách může sněžit a teploty dnes vystoupí na 7 až 12, na jižní Moravě až na 14 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
14: Posloucháte Ranní Plus.
15: Posloucháte ho 8 minut po 7 hodině. Dnes vás Ranním Plusem provází Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Mezi Ruskem a Ukrajinou skončilo o půlnoci třídenní příměří, které navrhl americký prezident Donald Trump. Klid zbraní to ale nepřineslo a dnes znovu útočilo Rusko i na Kyjev. Na Ukrajině je náš zvláštní zpravodaj Lubomír Smatana. Dobré ráno.
16: Dobré ráno z Ukrajiny.
15: Ano, jaká je aktuální situace a co přinesla dnešní noc?
16: No, to netrvalo ani hodinu po tom takzvaném třídenním příměří, kdy roje ruských dronů zaútočily na Ukrajinu. Protizdušná obrana sestřelila drony nad Kyjevem a tam ty pozůstatky těch dronů, ty střepiny a podobné věci spadly na nějaké domy, zapálily je, nějací lidé jsou zranění, to znamená, že okamžitě po tom příměří se stal terčem útoků i Kyjev. Když se dívám teď do mapy těch protivzdušných poplachů, tak v podstatě celá oblast nebo celá země od Kyjeva směrem na východ je, tam jsou ohlášené ty protiletecké poplachy, čili to vypadá, že se všechno vrací zpátky k tomu, jak to vypadalo před těmi 3 dny. Ono to příměří bylo takové jenom vachrlaté, neútočilo se, alespoň tedy z ruské strany, Rusové neútočili balistickými raketami, ani nevystřelovali letecké bomby, tak to bylo takové jediné jakoby zmenšení té válečné vřavy, jinak na frontě se bojovalo dál, teď to vypadá, že budou Rusové v té dronové kampani pokračovat.
15: No a ještě mě zajímá trochu jiná věc a to nové obvinění bývalého šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Andreje Jermaka kvůli korupci. Co o tom víš?
16: No tak na Jermak už má na krku vlastně druhé obvinění. To první se týkalo rozkrádání v energetickém sektoru, rozsáhlá korupce, kde létaly stovky milionů dolarů. Tohle to je o něco menší, v tom létají pouze v uvozovkách desítky milionů dolarů a jde o nějaké machinace s výstavbou luxusních objektů kolem Kyjeva. Včera večer specializovaná protikorupční policie za dozoru specializovaného prokurátora sdělila nějaké obvinění Jermakovi. My ještě nevíme přesně, jaké. Na sociálních sítích se objevily obrázky, jak Jermaka obstoupilo velké množství mužů, ale on nakonec odjel svým vozem, čili ho nezadrželi. Vůbec role Jermaka je v tuto chvíli dost taková zvláštní. Nikdo neví pořádně, co dělá on, když odstoupil z funkce šéfa prezidentské kanceláře, tak tvrdil, že vstoupí do armády, ale nic takového se nestalo. Občas se objevil na veřejnosti, když doprovázel nějakého významného třeba donora, který posílá na Ukrajinu peníze. Naposledy to byl syn miliardáře Warrena Buffetta, ze kterým byl na Donbase, ale co momentálně dělá, tak to vlastně se nedá nijak zjistit, ani to ukrajinská média neuvádí.
15: A ještě ukrajinský minister zahraničí Andrej Sibiha nastínil serveru Politico svůj nápad na větší zapojení Evropské unie do mírového procesu s Ruskem. Víš, čeho se týkal?
16: No tak to asi dobře nebo rádi slyší v Evropské unii. Evropská unie má snahu se zapojit a jde o to, že by se měl vytvořit nějaký klid zbraní, co se týká letišť. To znamená, že by Rusko a Ukrajina navzájem neútočili na svoje letiště. Ono to je spíš, řekl bych, vstřícnější nebo chytrý krok z ukrajinské strany, protože ukrajinské nebe uzavřené pro civilní létání už 4 roky, kdežto Ukrajinci dokážou omezovat ten provoz na těch ruských letištích, především v Moskvě a v Petrohradu. To moskevská letiště jsou uzavřená, hlavně Šeremetěvo mezinárodní, každou chvíli. Takže řekl bych, že to je dobrý krok z ukrajinské strany a Evropská unie to ráda přivítá, protože by se zapojila do toho vyjednávání, které zatím vedly především Spojené státy. Ale pořád platí to, co říká ruský prezident Putin, že my chceme Donbas, Ukrajinci by se ho měli vzdát, bez toho nejsou možná žádná mírová jednání, no ale Ukrajinci se dobrovolně Donbasu nikdy nevzdají, protože Rusové ho dobývají už nějakých 12 let od roku 2014 a pro Ukrajinu by to vlastně byl úplný nesmysl ze strategického a i z dalších jiných důvodů.
15: Aktuální situaci na Ukrajině sleduje náš zvláštní zpravodaj Lubomír Smatana. Díky za to, naslyšenou.
16: Příjemný den.
4: No a teď ten pohled na Ukrajinu ještě doplníme, aby ten předchozí rozhovor nebyl jenom takový štěk. Lubomír Smatana natáčel i v tamních školách. Ty obvykle vznikají tak, že se přebuduje a upraví kryt. Výjimkou je ovšem škola v Savinci východně od Charkova, kterou postavili přímo jako protiletecký kryt. Zcela nová podzemní stavba snese všechny bezpečnostní nároky, je ukrytá 6 metrů pod zemí a nad třídami leží ještě na metr tlustá železobetonová deska. Školu postavili za jeden rok a zatím do ní chodí 150 dětí.
0: Už jenom vstup do školy je impozantní. Školu tvoří dlouhá chodba, po každé straně je 10 tříd a já tady stojím s ředitelem školy jménem Gennadij.
17: Jak to se dla pobytu dětí zrobeno?
0: Všechno kvůli bezpečnosti.
17: Pult vyvedený v město Kyjev 3 sekundy od zpracování požární bezpeky.
0: Záložní zdroj vody.
17: 10 tun vody.
0: Pan ředitel mi ukazuje nejenom toalety, ale třeba i sprchy tady. V tom hlubokém podzemí jde celkem chladno, ale ve třídě už je teplej. Dáša má narozeniny.
18: Do війни життя було яскравішим, але коли
19: Я й сам се учила онлайн уж від першої тріди. Найдрів був ковід, потім válka, takže už asi 4 роки онлайн. Teď jsme konečně v normální škole a já jsem ráda. Vidím tu každý den své kamarádky.
18: Питаються спілкуватися.
0: 13-letá Arisa bydlí přímo ve městě se sestrou, маткою a бабичкою. Děda je v armádě.
19: Зараз нам краще. Když jsme жили ve vesnici během окупації, viděli jsme všechno na vlastní oči. Viděli jsme, jak chodili okupanti. Viděla jsem i dopady raket. Bylo to ošklivé a nepříjemné. Potom jsme odjeli do Dnipra. Bylo mi velmi smutno, protože část rodiny zůstala doma.
18: To je duže příjemné.
0: Mnohé děti ale do školy stále nechodí, rodiče nechtějí kvůli útokům do školy pouštět, říká náčelnice vojenské správy Světlana.
20: Dětem dodají vpevněnosti a spokoju.
21: Nejdůležitější pro nás ale je, že děti mohou být spolu, učit se a cítit se bezpečněji než doma. V regionu dnes máme 450 dětí a asi třetina chodí do školy. Doufám, že jich bude víc. Kdyby tady nebyly děti, nikdo by nám nedovolil investovat tak velké prostředky.
22: Na teritorii hromady.
0: Savinci mělo před válkou 5000 obyvatel. Na takhle malé městečko je podzemní škola rarita. Učitelka Lívia je na ně patřičně hrdá.
23: My tež dužo pošajeme se naša škola. To byla naša taká velká mrija.
28: Byl to náš velký sen. Naše děti si ale zaslouží žít nad zemí, ne pod zemí. I když je tahle škola nejkrásnější a nejmodernější široko daleko, chceme, aby děti vyrůstaly v rozkvetlých sadech své země, ne v podzemí. Chceme, aby byly šťastné, aby jim nikdo nebral jejich dětství.
23: I щоб ніхто не посягав на їхнє щастя, щоб вони були щасливі.
0: V podzemí není tělocvična ani jídelna a na válečnou frontu je to zhruba 50 kilometrů. Ze Savinci u Iziumu Lubomír Smatana, Český rozhlas.
15: 7:16 se podíváme na některé události, které sledujeme v Česku. Zástupci vlády, odboru a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmražením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě k diskuzi o aktuálních zahraničně politických otázkách, včetně energetické bezpečnosti. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání a výzvy a příležitosti, které digitální technologie přinášejí ve vztahu k mladé generaci. A disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes vynese verdikt nad Slaví, s níž po nedohraném derby se Spartou zahájila řízení kvůli závažnému porušení povinností pořadatele.
4: Máme 8:02, posloucháte Raň Plus. Řecká vláda vyšetřuje nález mořského bezpilotního plavidla s výbušninami. Podle řeckých vojenských expertů se jedná o ukrajinské vojenské plavidlo typu Magura V3, které před několika dny ztroskotalo u pobřeží ostrova Levkáda. Řecký minister zahraničí Jorgos Hierapetritis na včerejším zasedání vládní rady pro zahraniční věci uvedl, jde o velmi závažný případ, nedovolíme, aby se Středomoří stalo dějištěm vojenských operací. Podrobnosti přidá publicistka, překladatelka a spolupracovnice Českého rozhlasu v Řecku Soňa Dorňáková-Stamu, kterou zdravím do Aten. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Tak incident vyšetřují vojenští specialisté. Co už o něm zveřejnila řecká média?
1: Tak už se ví o tom, že tam byla zhruba 100 kila výbušnin, že ve chvíli, kdy rybáři našli v jaskyni ten dron, tak byl funkční, že se tam nacházely 3 elektrické rozbušky, které byly funkční, to znamená, že mohlo dojít k výbuchu. Dále bylo také zveřejněno, že tedy přes satelitní anténu tedy ten mořský dron komunikoval s operátorem. Technici už mají unikátní sériová čísla, které už u řecké úřady identifikovaly a díky tomu údajně tedy dojde k absolutní identifikaci původu toho mořského bezpilotního plavidla.
4: A podle toho, co se ví dosud, tak je velmi pravděpodobné, že jde o ukrajinské vojenské plavidlo Magura V?
1: Ano, říkají to experti, uveřejňuje se to i v řeckých novinách. Dokonce tam řečtí vojenští experti uvádějí, že Řecko v minulosti mělo zájem o nákup takových mořských plavidel, ale údajně ukrajinská strana tehdy nechtěla používat, nebo nechtěla, aby to použití bylo v Egejském moři. Deník TANEA uveřejnil dnes i informaci o tom, že pravděpodobný scénář je, že se jedná o útočný dron, jehož cílem byla kontrola nebo zničení takzvané ruské stínové flotily v Jonském moři, která údajně převáží ilegální ropu.
4: No a ukrajinská strana se už k tomu incidentu vyjádřila?
1: Zatím se nevyjádřila, stejně tak se čeká i na oficiální vyjádření generálního štábu národní obrany.
4: A jaké kroky hodlá podniknout řecká vláda?
1: Řecká vláda uvádí, že čeká na ty podrobnosti kolem technických údajů, které vyšetřují vojenští specialisté řeckého vojska, a tajemník ministra námořnictva Stefanos Gikas včera pro řecká média uvedl, že pokud se zjistí, že se takový incident může opakovat, tak se zpřísní bezpečnostní opatření a úroveň opatření tady v oblasti řeckých výsostných vod.
4: Tak tolik spolupracovnice Českého rozhlasu v Řecku Soňa Dorňáková-Stamu. Děkuji za čas i za vaše odpovědi. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
15: A z Řecka se vracíme do Česka a k tomu, co zjistil náš investigativní tým. Známý pražský léčitel Alan Jarkovský, který je obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů na luxusní sídlo. Tvrdil jim, že tam mohou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl možnost nahlédnout investigativní tým Radiožurnálu, a ze svědectví, která shromáždil. Více nám řekne reportér Martin Štorkán. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
15: Ještě než se dostaneme k tomu, na co peníze vybral, připomeň nám prosím, z čeho policie Jákovského viní?
3: Policie ho viní ze znásilnění 4 klientek, které ho vyhledali, když měli nějaký psychický problém nebo se nacházeli v těžké životní situaci. Další 3 ženy měl sexuálně napadnout. Jákovský měl využít situace, kdy mu klientky důvěřovaly během těch poskytovaných terapií. Ty často probíhaly s použitím psychedelických látek, například jim podával vývar z lysohlávek. Ženy tak vypověděli, že se nemohli bránit a za tyto sexuální trestné činy a nakládání s omamnými látkami mu hrozí v případě uznání viny až 10 let vězení, jak říká i mluvčí policie Richard Hrdina.
5: Poškozené za tímto mužem docházely na jeho adresu na pracoviště v Černínské ulici v Praze 1 Hradčanech, kde probíhaly terapie převážně přes noc, při kterých jim podával psychedelické látky. Poté využil jejich bezbrannosti a ve stavu výrazného omámení je sexuálně zneužil.
15: A teď pojďme k tomu, na co vybíral Alan Jákovský peníze, co přesně chtěl na Čáslavsku vybudovat.
3: Jákovský, který se vydával za psychoterapeuta, i když neměl potřebné vzdělání, zakoupil 2 staré mlýny na Kutnohorsku. Investorům tvrdil, že to mají být terapeutická centra. Některým svým klientům ale zase řekl, že v těch objektech přečkají konec světa. Celkem vybral asi 20 milionů korun, které obdržel ve sponzorských darech nebo ve formě sponzorských darů, což jsme vyčetli z policejního usnesení o zahájení trestního stíhání. Jeden ten mlýn, který byl ze 17. století a částečně zrekonstruovaný, nechal strhnout k zemi. V jeho blízkosti pak postavil 2 jurty, kde také probíhaly ty terapie. Ani jedna nemovitost mu už ale nepatří, protože se nechal od společníka 3 měsíce před obviněním vyplatit. Tyto 2 mlýny měly poskytnout nebo posloužit jako úkryt pro 33

0: koloniálu jim namíchal omamný nápoj, nechal je si lehnout na matraci, pustil jim hudbu a zakryl oči. A to byl právě ten moment, kdy lidé začali ztrácet kontrolu nad svým tělem a museli se plně spolehnout na terapeuta, který je tímto stavem po vzoru těch šamanských rituálů v Jižní Americe měl bezpečně provést. Některé klientky ale ještě předtím navedl na situace, které by měly v takovém stavu vidět. Tvrdil jim totiž, že byly v dětství zneužívané nějakým blízkým příbuzným a právě taková zkušenost může stát za jejich psychickými problémy. To byl i případ ženy, se kterou jsme měli možnost mluvit.
1: Prostě jednou, takhle v říjnu, tam přijdu, Alan si mě posadil a řekl prostě, hele, já už měl prostě fakt hrozně moc jako klientek, už jsem to viděl strašně moc krát a tvoje tělo, jako tak, jak se chová, prostě projevuje takový známky, že mi se prostě jako zdá, že jsi byla v dětství zneužívaná.
0: I když to například tato žena popřela, tak si měl Jarkovský trvat na svém s tím, že si to jenom nepamatuje. Žena poté začala zkoumat, zda to může být pravda. Prohlížela si třeba výrazy na fotografiích z dětství, dělala seznamy lidí, kdo ji mohl zneužít a rozhádala se i se svou rodinou. Poté, co se jí podařilo od toho léčitele odtrhnout, si v sobě uzavřela, že se nic takového nestalo. Kriminalisté si myslí, že si takovou informaci ženy k sobě chtěl připoutat a proto jim to říkal.
2: Další zajímavý případ sleduje investigativní tým Radiožurnálu, jmenovitě ve studiu byl s informacemi Martin Štorkán. Díky.
0: Díky, hezký den.
3: Třeba vznikne nějaký nový podcast, něco jako Stoupenci. Teď máme 7 hodin 25,5 minuty, jste na vlnách Ranního plusu. Kapající voda naruší i kámen. A proč by nemohla odstranit také nepotřebnou kůži? Řekli si odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd a teď vytváří metodu, která může zkrátit regeneraci například po onkologických operacích. Dosavadní výsledky na prasatech ukazují, že nápad je to dobrý. Základním principem je technologie vodního pulzujícího paprsku, která se zatím využívá především v průmyslu. V Ostravě se tomu věnují dlouhodobě.
4: Toto vlastně, co je na tom robotickém ramenu, je generátor pulzujícího vodního paprsku.
5: Říká Petr Hlaváček z oddělení kapalinového paprsku Ústavu geoniky Akademie věd. My jsme ale vešli do takové místnosti, která se krásně ozývá, jako kdybychom byli koupelně.
4: Tím, že tady vlastně pracujeme s vodou, tak máme celou tu místnost vykachličkovanou, aby nám ta voda nepoškodila stěny nebo ty prostory.
5: Nahoře ten válec, jak vidím, tak má průměr možná 5 cm. Zatímco dole ta tryska, ze které vlastně vychází ten vodní paprsek, tak to je záležitost několika milimetrů.
4: Tady ještě pustíme ovládací jednotku pro robota.
5: Teď už máme všechno nastaveno, je potřeba udělat tu nejpodstatnější věc, a to znamená zhasnout, abychom dobře věděli, a to už teď dělá Libor Sitek.
6: Potřebujeme velmi přesně nastavit parametry, což pro lékařství je naprosto zásadní, abychom nepoškodili lidskou tkáň. Takže my tady máme takovou destičku, na které uděláme dvě drážky. Jedna bude kontinuálním paprskem a druhá bude paprskem pulzujícím. Uvidíte potom jasně rozdíl.
4: Budeme pomaličky zvyšovat otáčky, pomaličky už se nám zvyšuje tlak, teď už máme 50 barů. Takže zkusíme nastavit na 200.
5: Petr Hlaváček přidává, ale myslím, že už je to i slyšet, že kolem nás je ten hluk trošku silnější.
4: Už se blížíme.
6: Je to paprsek plochý, který vypadá jako jakýsi vodní vějíř.
5: Zatím to tady vypadá jako jenom obrovský proud vody.
4: Zapínám pulzní generátor a vytvoříme pulzující vodní proud. Tak, vidíme, že ta struktura toho paprsku se změnila.
5: No, z mého pohledu je to jenom takové bělejší, ale nic víc.
4: Ano, ale když si na to posvítíme stroboskopem, tak uvidíme, jak nám vlastně z trysky vytéká ten proud vody.
5: Ano, že teď už to nevypadá to úplně vypadá. Souvislý proud jako před chvílí.
4: Přesně tak, je to takový přerušovaný proud z hluku vody. Proud vypneme.
5: Ty pulzy byly opravdu rychlé, pouhým okem neviditelné. Kolik jich bylo za vteřinu?
6: 40 tisíc.
5: My se teď půjdeme podívat zpátky dovnitř do té v uvozovkách koupelny.
6: Vidíte tady všude kolem tu mlhu. Není tady skoro vidět.
5: A to ten paprsek byl zapnutý možná kolik? Půl minuty?
6: No, to tak je, no. Naštěstí tady máme odsávání, takže to za chvilku bude pryč.
5: Libor si tak bere tu destičku, co vidíme?
6: Vidíte tady markantní rozdíl. Zatímco kontinuální paprsek lehce zmatnil povrch toho vzorku, tak tím pulzujícím jsme se dostali do hloubky 2-3 mm.
5: Tady je drážka, že to udělalo, teda když na to sáhnu, tak je vlastně ostrá.
6: Není to hladké, protože je to způsobeno tím mechanismem, kdy vlastně ty jednotlivé pulzy dopadají na materiál a jakoby je vytavují ven.
5: Těch pulzů bylo 40 tisíc za sekundu. A čím to je, že se tam díky tomu pulzu udělá takový žlábek?
6: Je to takovou cyklickou únavou. Ten materiál je zatěžovaný neustále, víceméně i při

0: tom pohybu na jednom místě a prostě tomu paprsku nakonec neodolá.
1: To je takové to klasické kapající voda i kámen rozdrtí.
0: To tak, ano, je to tak, přesně.
1: Takže tady, jak jsme teď viděli tu kovovou destičku, tak stejným způsobem by bylo možné odstranit lidskou kůži?
0: Na podobném principu. Samozřejmě nemůžeme používat tak vysoké tlaky. Zaměřujeme se aktuálně na oblast plastické chirurgie a onkochirurgie pomocí pulzujících vodních paprsků. Bylo by to pro pacienta mnohem méně zatěžující a bylo by to také rychlejší. Regenerace by se několikanásobně zkrátila, pacient by po pár dnech mohl odcházet domů.
1: Testy na prasatech byly úspěšné a tak teď odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd připravují mikrovodní trysky tak, aby splňovaly přísné zdravotnické standardy. Z Ostravy Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Přístup k informacím o mzdách nemá víc než polovina českých zaměstnanců. Ukázalo to vlastní šetření portálu Platy.cz, ve kterém odpovídalo skoro 2700 lidí. Na podrobnosti se zeptáme v příští půl hodině našeho vysílání, tedy Ranního plusu.
3: Teď je 7 hodin a 30 minut. Přístup k informacím zahraničním i domácím je naprosto otevřený. Zprávy má Monika Vrchotová.
4: Český rozhlas Plus.
5: Přeji pěkné ráno. Do Bratislavy míří prezidenti Česká, Rakouska a Slovenska. Petr Pavel, Alexandra van der Bellen a Peter Pellegrini budou jednat mimo jiné o umělé inteligenci ve vzdělávání. Součástí summitu bude i setkání s vysokoškoláky a prezentace jejich inovačních projektů. Setkání v takzvaném slavkovském formátu rozebereme v Ranním plusu po zprávách s ředitelkou pro výzkum v Asociaci pro mezinárodní otázky Pavlínou Janebovou. Ministři nové maďarské vlády Petra Maďara dnes složí sliby. Už včera své plány představovali poslancům v jednotlivých parlamentních výborech. Nového premiéra parlament potvrdil v sobotu. Maďar slíbil změnu stylu vládnutí, nápravu vztahu s Bruselem nebo obnovu nezávislosti veřejnoprávních médií. Nejsložitější lékařské zákroky by od příštího roku měly v Česku nově dělat jen vybrané nemocnice. Změnu připravuje ministerstvo zdravotnictví. Operace jícnu, jater nebo slinivky se mají přesunout do specializovaných center s největšími zkušenostmi. Podle rezortu má reforma pacientům zajistit bezpečnější péči a lepší výsledky léčby. Německo se nechce vměšovat do české debaty o tom, jestli je Brno vhodným místem pro letošní sjezd sudetských Němců. Oznámilo to německé ministerstvo zahraničí. Podle Berlína má shromáždění přinést smíření mezi oběma zeměmi. Ministerstvo zdůraznilo, že Česko je pro Německo důležitým partnerem v Evropské unii a taky sousedem. Dodalo, že chce s Prahou rozvíjet co nejužší politické, hospodářské i občanské vztahy. Trutnov nechal do všech mateřských a základních škol nainstalovat SOS tlačítko. Má sloužit k přivolání rychlé pomoci v nouzových situacích. Po stisknutí tlačítka dostane okamžitě upozornění městská policie a na místo vyšle hlídku. Oproti telefonické komunikaci by měl být systém rychlejší a strážníci přesně ví, kam vjet. O trestech pro fotbalovou Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Mimořádné zasedání začne ve 12 hodin. Slavii hrozí peněžitá pokuta do výše až 10 milionů korun, kontumace zápasu v její neprospěch i uzavření části nebo celého stadionu. Pohled na dopravu na D1, z Vyškova do Brna zpomalíte před sjezdem na Slavkov, na 212. kilometru pomaleji se jede za Rohlenku, zpoždění přes 10 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Chocerady, na 27. kilometru se dojíždí do Kolony kvůli omezení na mostě Šmejkalka, zpoždění 10 minut a dál potom od sjezdu na Pražský okruh od 10. kilometru počítejte s kolonou, pokračuje až k jižní spojce, dopravní omezení v ulici 5. května skončilo, i tak je to celé na téměř půl hodiny. Dobře, dojeďte. 12. květen přinese proměnlivou, přechodně velkou oblačnost, místy přeháňky v Čechách četnějším, na horách sněhové, výjimečně i bouřky a teploty od 7 do 12 stupňů, na jihu Moravy bude až 14. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
6: Posloucháte Ranní plus.
2: Dnes s Tomášem Pavlíčkem a Šárkou Fenikovou. Dobré ráno. Využití umělé inteligence ve vzdělávání a možnosti, které dávají digitální technologie mladé generaci. O tom budou diskutovat prezidenti Česka, Rakouska a Slovenska na summitu regionálního uskupení Slavkovský formát v Bratislavě. První schůzka na úrovni hlav států se konala loni ve Slavkově u Brna. Z Bratislavy pak prezident Petr Pavel zamíří se slovenským prezidentem Petrem Pellegrinim do Rumunska na setkání východních členů Severoatlantické aliance. Co bude náplní dnešního summitu Slavkovského formátu ve slovenské metropoli? Podrobnosti má náš zpravodaj Pavel Novák.
7: Tak prezidenti budou jednat o momentální bezpečnostní situaci ve světě, jednak o tom, jaký vliv má válka na Ukrajině a na Blízkém východě na region střední Evropy a také o vlivu na ceny energií. A hlavním tématem jsou perspektivy využití digitálních technologií mladou generací, tedy využití hlavně umělé inteligence ve vzdělávání. Každá země vyslala 3 kolektivy vysokoškoláků nebo středoškoláků, kteří tam předvedou své projekty, třeba Rakušané. Studenti Institutu pro předškolní vzdělávání z Amstettenu představí projekt, jak maňáskovým divadlem sdělovat malým dětem, jaká mají práva, jak se k ním mají dospělí a jiní chovat, co dělají, když je něco špatně. Školy ze Bratislavy představí takový program Andrema, což je tréninkový program pro pracovníky krizových center. Tam virtuální agent vytváří jakýsi situace, krizové situace a ti pracovníci těch krizových center se na to učí reagovat a dokonce ten virtuální agent může měnit i hlasy.
2: A s jakými projekty se prezidentu představí čeští vysokoškoláci?
7: Tak jeden projekt se jmenuje Hope to See, což je naděje vidění. Jsou to takové chytré brýle pro nevidomé, kde hlasem popisují, co jejich kamery vidí. Další projekt se jmenuje Mabelor. To je vývoj výzkumního dronu pro hasiče, který vidí, jak to vypadá na nějakých nebezpečných nebo zamořených prostorech, kde třeba hoří. A potom je to aplikace Workfinder, která vlastně vyhledává brigádníky. Není to pro studenty úplně, ale je to pro ty zaměstnavatele, kteří si podle toho, jak se zapsali ty brigádníci do určitého seznamu, tak se je potom oslovují a zaměstnávají je. No a z Bratislavy potom, tedy, jak už si říkal, poletí prezident Pavel a slovenský prezident Petr Pellegrini spolu do Bukurešti, kde ve středu začíná summit bukureštské devítky, což jsou noví členové NATO na východní hranici aliance. A to se koná vždycky před summitem celé Severoatlantické aliance, která letos bude mít svůj summit na začátku července v Ankaře v Turecku.
2: Tak z cesty se nám přihlásil zpravodaj Pavel Novák, který ji bude dál sledovat a my se budeme dál věnovat v našem vysílání tématu tady Slavkovskému formátu. Do vysílání zvu ředitelku pro výzkum v Asociaci pro mezinárodní otázky Pavlínu Janebovou. Dobrý den.
8: Krásné ráno.
2: Já jenom připomenu, že ten Slavkovský formát existuje už 11 let, ale teprve loni, když mu předsedala Česká republika, a taky už to zaznělo, se tedy z iniciativy českého prezidenta Petra Pavla potkali i prezidenti. Pravomoci prezidentů všech tří zemí jsou zhruba podobné. Ani rakouský prezident nevyužívá všechny, které mu teoreticky dává ústava. Může tedy jejich setkání znamenat i něco víc než jen formální stvrzení dobrých vztahů tří středoevropských zemí, případně tedy, jak jsme slyšeli, konkrétně nějakého propojení mladé generace a inovativních nápadů?
8: Já si myslím, že z toho regionálního hlediska, z hlediska těch regionálních politik všech tří zemí, je to důležité setkání, byť jak vy správně říkáte, tak prezidenti ty praktické pravomoci v těch oblastech, které budou řešit, které mohou být tématy vlastně té regionální spolupráce, tak mají spíše omezené. Ale určitě je to právě stvrzení toho, že všem těm zemím a těm prezidentům na těch regionálních vztazích záleží a že ty regionální vztahy fungují, byť tedy tady v tom formátu slavkovském, který často bývá takovým otloukánkem, řekněme, vedle vyšegrádské spolupráce. Ale určitě tohleto setkání svoji váhu má. Ta témata, kterým se prezidenti budou věnovat, potom mohou být dále rozpracována na pracovních úrovních a určitě z nich můžou přijít hmatatelné výsledky, které potom budou mít dopady na to spolužití v tomhle regionu.
2: Vy jste hezky řekla, že Slavkovský formát je takovým otloukánkem. Co tedy po těch 11 letech fungování představuje? Dá se třeba o něm mluvit jako o určitém doplňku V4?
8: Když vlastně Slavkovský formát vznikl v roce 2015, tehdy z iniciativy sociálně demokratických předsedů vlád všech těch tří zemí, tak se o něm mluvilo jako o nějaké pomyslné konkurenci vyšegrádské skupině, Přičemž tyto domněnky byly okamžitě, řekněme, rozptylovány od tvůrců té sladkovské spolupráce, kteří tvrdili, že ty dva formáty mají zkrátka nějakým způsobem fungovat vedle sebe. Přičemž Visegrádská skupina po celou tu dobu i za těch posledních několik let, ve kterých moc dobře nefunguje, tak si pořád drží tu velkou část pozornosti. Vlastně, když se člověk baví o regionální spolupráci ve střední Evropě, tak první věc, která ho napadne, je Visegrádská skupina. Ale myslím si, že v tomhle je vlastně hezky vidět, že slavkovská spolupráce jakkoliv může být třeba podceňována, protože se skutečně nezabývá těmi velkými zahraničně politickými strategickými tématy, tak je vlastně velmi rezilientní. Existuje už 11 let, navzdory vlastně očekáváním, která od ní nikdy nebyla vysoká, a existuje i přesto, že vlastně už po dlouhou dobu vlastně předsedové vlád už nejsou spojováni tou svojí stejnou stranickou příslušností, jak jsem řekla. Začínalo to jako sociálně demokratický nebo projekt sociálně demokratických premiérů. To už dávno neplatí, ale slavkovská spolupráce nadále funguje. Takže já bych rozhodně slavkovský formát vedle Vyšegrádu nepodceňovala. Myslím si, že oba dva mají nějaké svoje místo.
2: Největší obavu z narušení té spolupráce Vyšegrádu mělo tehdy Polsko. Jak se k němu po 11 letech staví?
8: Polsko samozřejmě se dívalo podezřívavě na to, že ve střední Evropě vzniká formát, kterého Polsko jako největší stát není součástí, ale já myslím, že se podařilo od té doby na jednu stranu Polsko nějakým způsobem přesvědčit o tom, že skutečně ten formát spolupráce mezi Českem, Slovenskem a Rakouskem dává smysl pro právě tyto tři země. Zároveň za těch 11 let existence slavkovského formátu i polská zahraniční politika se, řekněme, posunula. Můžeme v poslední době bezkratce říct, že se vlastně ze střední Evropy dívá spíše na sever. Co je ale zajímavé a na co teď můžeme být zvědaví, je, jak se bude ke slavkovskému formátu vedle Vyšegrádu vztahovat nová maďarská vláda, protože Peter Maďar už deklaroval, že i o spolupráci s Rakouskem má velký zájem. Takže by dávalo smysl, aby se snažil vztahy mezi Maďarskem a slavkovským formátem zúžit.
2: Český prezident Petr Pavel dlouhodobě tlačí na silnější obranu a vyšší výdaje na bezpečnost. Nakolik je právě otázka bezpečnosti pro tyto tři středoevropské státy pojítkem?
8: Rozhodně tam nejde říct, že by ty země měly stejný strategický náhled na tu aktuální bezpečnostní situaci v Evropě. Je potřeba tedy samozřejmě říct, že žádný z těch prezidentů jaksi neformuje tu zahraniční, nebo není tím hlavním hlavním hybatelem té zahraniční politiky té země. Byť třeba tedy Petr Pavel je v zahraniční politice velmi, velmi důležitým hráčem. Každopádně i navzdory těm vlastně různým politickým nebo strategickým východiskům existují témata, o kterých se tyto země spolu mohou bavit a která se jich vlastně týkají všech. Je to například připravenost na krize. Už při tom minulém prezidentském summitu se řešil například integrovaný záchranný systém, což je něco, co bez ohledu na nějaká politická východiska ty všechny tři země potřebují pro případ, že by došlo k nějaké krizi, tedy nejenom vojenského charakteru, ale i třeba nějakých přírodních pohrom a podobně.
2: Pavlína Janebová, ředitelka pro výzkum Asociace pro mezinárodní otázky, byla hostem Ranního plusu. Děkujeme za to, naslyšenou.
8: Naslyšenou.
9: A teď si můžeme krátce říct, co důležitého sledujeme ze světového a i domácího dění. Spojené arabské emiráty podnikaly vojenské útoky na Irán, mimo jiné na rafinerii na ostrově Láván. V noci na dnešek o tom s odvoláním na své zdroje informoval deník Wall Street Journal. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. A nejméně jednoho mrtvého a čtyři zraněné si v noci na dnešek vyžádali ruské útoky na ukrajinskou Dnipropetrovskou oblast, napsala agentura AFP. Dronovým útokům po skončení třídenního příměří čelila také metropole Kyjev. Přijímací řízení na střední školy vrcholí. Uchazeči o studium si budou moci v tomto týdnu už zobrazit získané body jednotlivých přijímacích testů z matematiky a češtiny. Definitivní výsledky prvního kola budou známé v pátek 15. května. Současně už se začíná řešit i to, jestli a jak by se měl systém do dalších let změnit. Ve hře je například obrácení pořadí celého procesu. Děti by nejdřív napsali státní testy na svých základních školách a teprve potom by si podle výsledků vybírali střední. Do toho se chystají změny v rámcových vzdělávacích programech. Jak současné nastavení jednotných přijímacích testů zapadá do dlouhodobé vzdělávací strategie a lze čekat další změny, to probereme s programovým ředitelem organizace Eduin Janem Mušutou. Dobré ráno.
10: Dobrý den.
9: Jakou roli vlastně ty jednotné přijímačky plní a shoduje se to s tím, co se při jejich zavádění říkalo?
10: Dá se říct, že ano, protože když se jednotné přijímací zkoušky zaváděly, tak měly dva explicitní cíle. Tím jedním bylo zjistit předpoklady uchazečů ke vzdělávání v maturitních oborech a tím druhým bylo rozřadit ty uchazeče tak, aby tam na těch školách, kde je převis poptávky, se mohli vybrat ty uchazeči s nejvyšším počtem bodů. A oba dva tyto cíle ty testy plní. Když se podíváme na to, jak souvisí výsledek v jednotných přijímacích zkouškách třeba s výsledky maturit, tak ty velmi korelují. To znamená, když jsem dobrý v jednotných přijímacích zkouškách, s velkou pravděpodobností udělám maturitní zkoušku, takže to ověřuje úroveň těch uchazečů a zároveň to až moc velmi dobře selektuje ty děti do jednotlivých škol, takže škola, která má velký převis, tak si může stanovit, tak si stanoví tu bodovou hranici pro přijetí poměrně vysoko a může takhle vybrat ty žáky na základě těch testů. Otázkou je, jestli tohle opravdu je ten cíl, který bychom měli mít, protože nástroj na to máme, nástroj funguje skvěle, ale otázka je, jestli teda vůbec ty cíle stanovíme správně.
9: Tak a v čem myslíte, že ty cíle nemusí být správně nastavené?
10: No, v českém systému právě hodně moc záleží na tomto jednom testu, protože máme velký nesoulad mezi poptávkou žáků, školu, jakou oni chtějí studovat, a nabídkou těch škol. To znamená, více žáků, než máme nabídku, chce studovat třeba gymnaziální obory a my musíme tedy selektovat, protože těch gymnaziálních oborů máme relativně málo. To je obecně, těch kapacit máme málo. Pak je problém na úrovni jednotlivých škol, kdy vlastně cyklicky, rok za rokem, jak taktizují žáci, kam si podat přihlášku, aby se dostali, tak vlastně vybírají podle předchozích let a když vidí, že na tu školu stačilo méně bodů, tak se na ní přihlásí a tím ten aktuální rok na tu školu je potřeba více bodů. Takže se třeba nedostanou. A rok zase potom, když žáci vidí, že na tu školu bylo potřeba hodně bodů, tak se na ní nepřihlásí a zase potřeba méně bodů. Takže ten systém teďka je hodně nepředvídatelný pro žáky. Musí taktizovat, protože mají jenom tři přihlášky a to také není úplně ideální, protože samozřejmě to nese velkou dávku stresu, je to velmi důležité rozhodnutí v životě.
9: Tak předtím byly třeba dvě, takže je to přece jenom posun k lepšímu, ale ministerstvo zvažuje, že by děti nejdřív napsali testy a školy by si vybírali až podle těch dosažených výsledků. Myslíte si, že by to pomohlo nebo by to ty hlavní problémy nevyřešilo?
10: Může to kosmeticky pomoci. Opravíme trošku neduhy toho současného systému, to znamená, žáci budou trochu lépe moc předvídat, kam se budou moc přihlásit, ale zůstane ten problém, jak jsem říkal. Například, když se otevře nově obor, třeba gymnaziální, co se dělo v minulých letech v Praze na nějakých středních odborných školách, tak se do něj přihlašovalo relativně málo žáků. Tudíž stačilo třeba menší hranice pro přijetí. Rok následující si žáci řekli, tak tady stačí malá hranice, tak se přihlásím sem a najednou potřebovali více bodů a nedostali se a byli z toho překvapení. A tento problém jako nepřestane existovat, i když předsuneme konání toho testu před podávání přihlášek, protože jestli ostatní žáci podali přihlášku na tu samou školu, se dozvíte až v momentě, kdy tu přihlášku podáte, kdy podají i ti ostatní žáci. Naštěstí máme velmi dobrý systém DIPSY, nejen v tom, že podáváme tu přihlášku elektronicky, ale on i dokáže vyhodnotit preference těch jednotlivých žáků, což je také velký posun z minulých let. Takže to trošku omezuje potřebu toho taktizování, protože já se dostanu na tu nejlepší školu, kterou jsem si identifikoval, že mám největší prioritu. Ale jelikož mám jenom tři volby, tak to velmi omezuje to, jak moc můžu být ambiciózní a jak moc musím taktizovat. Takže tím řešením, které by mělo doplnit to předsunutí těch zkoušek, je rozšířit na co největší počet možností těch přihlášek, které si můžu podat.
9: Aha, takže myslíte si, že tohle by pomohlo třeba víc než to budování těch nových kapacit, aby nakonec ta poptávka se nějak sladila s nabídkou?
10: To zase ne, nebo určitě by to pomohlo v tom taktizování, ale pořád by nám zůstal ten problém, že musíme vybírat žáky pro školy, což jako samo o sobě problém vždycky bude, protože budou školy, které mají výrazně větší poptávku, než mohou nabídnout. Ale těch škol je relativně málo, jich jako jednotky procent, většina systému nebo většina škol má vlastně více a v budoucnu bude mít i více kapacit, než má poptávku. Takže my řešíme vlastně tímhletím plošným opatřením menšinu škol, která má problém v tom, že má větší poptávku, tak to je jeden problém. A druhý problém je, že vlastně nechceme asi na základě jednoho testu, kdy jsou děti velmi nervózní, rozhodovat o tom, jestli vůbec mají studovat maturitní obor, jestli mají studovat všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání. To rozhodnutí by asi mělo být nějaké dlouhodobější, případně by měla být možnost změnit tu vzdělávací dráhu. Takže obecně by co nejvíce měli na sebe nasednout ta poptávka, je to i vlastně ústavní právo dětí, vzdělávat se na střední škole, tak ta jejich poptávka, té by co nejvíce měla odpovídat ta nabídka, to znamená ta paleta oborů, kterou nabízí školy v tom daném kraji. Tak to je základní. Ale když tomu tak není, tak to nejlepší, co můžeme krátkodobě udělat, protože budovat ty kapacity je poměrně náročné, trvá to mnoho let, tak to, co můžeme udělat třeba následující rok nebo rok potom, je rozšířit počet těch přihlášek. Má to také svoje technické problémy, ale myslím, že jsou všechny řešitelné.
9: Já jsem se dočetl, že výzkum PAQ Research ukazuje, že méně vzdělaní rodiče častěji podceňují šance svých dětí dostat se na maturitní obory. I když třeba mají podobné výsledky jako jiné děti. Čím to podle vás je?
10: Obecně menší orientací těch rodičů ve vzdělávací soustavě nebo v menším zájmu o vzdělávání těch dětí. Právě tomuhle by hodně pomohlo, což je součástí těch návrhů, že by jednotnou přijímací zkoušku konal celý populační ročník, nejen děti, které mají ambici studovat maturitní obor. A kdyby ji konali třeba v lednu, tak už se v lednu může vidět, že nějaké dítě, které samo o sobě by se nepřihlásilo, ale když už ten test dělat musí, tak ho udělá a bude mít lepší výsledek, než by samo dítě nebo jeho rodiče očekávali. A pak je to příležitost pro školu, kariérového poradce, s tím dítětem a rodinou pracovat a třeba je motivovat k tomu, aby nakonec tu přihlášku podali. Takže to může vlastně sloužit i jako nějaký screening skrytých talentů nebo skrytých potenciálů dětí, které nám teďka unikají, protože se vůbec vlastně do té jednotné přijímací zkoušky nepřihlásí.
9: Nové rámcové vzdělávací programy mají klást větší důraz na kompetence a méně na memorování, to už jsme slyšeli mnohokrát. Ale není tohle zrovna v rozporu s tím, že příprava na CERMAT testy často vede právě k tomu drillu a natrénování určitých typů úloh?
10: Ano, to je pravda a bohužel je to asi nepřekonatelný problém, protože jak jsem říkal, že ty testy plní vlastně zadání, které jim stát dal, tak ho plní právě proto, že jsou takhle memorovací do určité míry. Úloha těch testů je vlastně rozřazovací a ne ověřovací, jestli nabyl ten žák těch kompetencí, které má nabít v základní škole. Takže vlastně ani ty testy nelze použít jako nějaké ověření, jestli základní škola funguje tak, jak funguje, pro všechny žáky. A je třeba nefér kritika, že v jednotných přijímacích zkouškách je nějaká těžká úloha. Ona tam musí být, protože kdyby každý udělal ten test na 100%, tak nebude plnit tu svoji rozřazovací úlohu. Takže vlastně povahou těch testů moc nesedí na to, aby ověřovali získání kompetencí podle rámcového vzdělávacího programu. To znamená, což je zároveň škoda, že nemáme nástroj, který by toto plošně ověřoval. A měli bychom ho mít. Asi by to nemělo, nebo nejsem testolog, ale testologové říkají, že by to neměla být zároveň zkouška rozřazovací, to znamená jednotná přijímací zkouška. Mělo by to být samostatné ověření, patrně i nikdy dříve, než na konci toho vzdělávání v základní škole. Takže potřebujeme nástroj, ale ten nástroj by měl vypadat jinak, protože bude plnit jiné účely než jednotná přijímací zkouška.
9: Tak to byl programový ředitel organizace Eduin Jan Mušuta. Děkuji vám, naslyšenou.
10: Děkuji za pozvání, nashledanou.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: Víc než polovina lidí v Česku nemá ve své firmě žádný přístup k informacím o mzdách. A jen pětina zná rozmezí odměn za dané pozice. Ukázalo to vlastní šetření portálu Platy.cz, ve kterém odpovídalo skoro 2700 návštěvníků tohoto portálu. A to letos v březnu a dubnu. Firmy přitom už brzy budou muset dodržovat evropskou směrnici o transparentnosti odměňování, kterou Česko teď propisuje do vlastního zákona. Detaily probereme s manažerem portálu Platy.cz Miroslavem Draveckým. Dobré ráno.
11: Dobré ráno.
2: Čím si vysvětlujete, že zaměstnanci neví žádné informace o mzdách? Je to neochotou firm tyto informace sdílet, anebo se o to spíš zaměstnanci nezajímají?
11: Ja by som povedal, že v našich regiónoch Slovenska, Česka je to nejaká historická záležitosť, kde spoločnosti neboli nejakým spôsobom tlačené do toho, aby boli transparentné pri tvorbe svojich mzdových politik. Čiže proste nejako z minulosti preberajú to svoje správanie aj dneska, no ale už prichádzajú a sú nejaké lastovičky na trhu, kde samotné firmy sa chvália tým, že majú to odmeňovanie transparentné až do takej miery, že dokonca v tom kolektíve navzájom vedia, aké sú mzdy jednotlivcov. Samozrejme, to už je, dá sa povedať, iný extrém, ale ten tlak na to, aby minimálne tie politiky odmeňovania boli transparentné, je čoraz vyšší práve aj vďaka tej politike Európskej únie, ako ste naznačili v úvode.
2: Nicméně říkáte, firmy se si pochvalují, že mají transparentní mzdy nebo způsob odměňování, ale ta pravidla odměňování ve své firmě považuje za transparentní podle vašeho šetření jenom 29% lidí a skoro polovina odpověděla naopak záporně. Co to podle vás ukazuje o nastavení mest v Česku? Je to vypočítávání mzdy třeba složité příliš?
11: Ja si myslím, že treba rozlíšiť jednotlivé spoločnosti. Sú také, kde tie pravidlá sú pomerne jednoznačné. Väčšinou ide o spoločnosti, ktoré majú svoje materské firmy v zahraničí, na západe a preberajú tú mzdovú politiku vlastne aj do týchto regiónov, kde sú pomerne jasné pravidlá, za akých podmienok tí zamestnanci môžu si svoju mzdu zvýšiť, respektíve ako samotná mzda vznikla. No potom sú tu ale firmy, ktoré fungujú tak povediac na pankáča, kto si čo zapýta, to dostane a je to také naozaj nesúrodé. Väčšinou ide teda menšie spoločnosti. Každopádne aj ľudia sú čoraz viac odvážnejší sa o tej mzde rozprávať. Už viete, že vlastne neplatí nejaká povinná mlčanlivosť alebo zachovávanie mlčanlivosti o svojej výške mzdy. Takže aj z tejto strany sú už zamestnávatelia tlačení k tomu, aby tie pravidla nastavili, aby boli transparentné, aby tí zamestnanci fakt mali možnosť pochopiť, ako vlastne tá mzda vzniká, čo je základná mzda, za akých podmienok môže mať nejaký bonus, ako je tvorený ten bonus a podobne.
2: Vy jste mluvil o té mlčenlivosti, o té doložce, která je vlastně už od loňského června, nemá být v těch pracovních smlouvách. Z vaší zkušenosti dodržují to firmy?
11: Tak v podstatě nemají velmi jinou možnost. Fakt zákon hovorí jasně, prostě takáto doložka být v smlouvách nemůže. A v princípe, ak by aj bola, tak nie je platná, lebo je v rozpore so zákonom, tak musia to dodržiavať. Na Slovensku tú skúsenosť máme ešte dlhšie ako v Česku a myslím si, že s týmto až taký zásadný problém nie je. Pravdou ale aj je, keby som išiel do radov zamestnancov, že bojovať za svoje mzdy, nie každý má tú odvahu a stále je tu nejaká obava o nejakých odvetných opatreniach, ale aj nová smernica o transparentnom odmeňovaní, respektíve jej transpozícia, myslí na tieto veci a zamestnanci sa napríklad môžu obracať na nejaké inšpektoráty práce, aby v ich mene konali a zisťovali tú férovosť odmeňovaní.
2: No vy ste sa práve v tom šetrení zamierili taky na to, jestli zamestnanci hodnotí svou mzdu ako férovou. Jak to dopadlo?
11: No, treba povedať, že tí zamestnanci povedali, že za férovú mzdu tvrdí približne 31% zamestnancov, že je buď úplne férová, alebo skôr férová. A takmer 35% tvrdí, že je neférová a ostatní nevedia posúdiť.
2: A pokud říkají, že je neférová, tak uvádí nejaké dôvody?
11: No, tie dôvody môžu byť nejaké také subjektívne, kde vlastne si povedia, že tá ich mzda nezodpovedá cenám, ktoré vidia okolo seba. Potom to môže byť dôvod ten, že si myslia, že kolegovia, ktorí pracujú na podobných pozíciách, zarábajú viac ako oni sami a nezdá sa im to férové. Alebo dôležité je povedať, a predovšetkým hlavne vo firmách, kde to odmeňovanie nie je transparentné, alebo tá mzdová politika nie je transparentná, tak presne im vadí to, že vlastne nevedia, ako tá mzda vznikla, na základe čoho je tak zostrojená, ako je, ako to vyšlo. Takže toto môže byť tie dôvody.
2: Když mluvíme o té férovosti, zaměřovali ste sa také na rozdílné mzdy mužů a žen? Slaďuje sa to, protože legislativa hovorí jasne, měli by sa slaďovať, tedy výše, za stejnou práci by měli dostávať stejne muži i ženy?
11: Presne tak. No a výskum, tento prieskum ukázal, že ten pocit neférovosti je vo väčšej miere práve u žien. A môže to teda naozaj súvisieť s tým, že majú naozaj buď už opravnený alebo nejaký neopravnený dojem z toho, že zarábajú menej na rovnakej práci ako ich mužskí kolegovia.
2: Tak na tom bude ešte potreba asi zapracovať. Tolik tedy Miroslav Dravecký, manažer portálu Platy.cz. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
11: Pekný deň, dovidenia.
12: Interview Plus.
13: Premiér Andrej Babiš se přihlásil k závazku vydat minimálně 2% HDP na obranu. Vznikla i nová pozice vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Pomůže to k naší obrany schopnosti, nebo jde především o vykazování těch správných čísel? A na jakou válku se vlastně Česká republika připravuje? Pavlína Nečásková si pozvala Zdeňka Petráše z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně.
12: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
9: Ale teď je 8 hodin, posloucháte úterní Ranní Plus s datem 12. května, dnes s Tomášem Pavličkem
2: a Šárkou Fenikovou.
12: Český rozhlas Plus.
2: A čemu se budeme věnovat v dalších minutách? Zeptáme se například na to, proč se nepodařilo najít schodu mezi zaměstnavateli a odbory o dalších úpravách důchodové reformy.
9: Paříž a Londýn svolávali jednání ministrů obrany mezinárodní koalice, která chce zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem. Co má schůzka přinést?
2: A jak předcházet dětskému bezdomovectví?
9: Než se k tomu dostaneme, má slovo ještě Monika Vrchotová.
5: Přeji dobré ráno. Tripartita se neshodla na zastropování penzijního věku. Předchozí vláda zavedla postupný růst věku odchodu do důchodu na 67 let. Odbory ho chtějí snížit na 65 let. Vláda ANO, SPD a motoristů má stejný cíl. Dostat se k němu chce ale až v roce 2028. Jednání tripartity rozebereme v Ranním Plusu po zprávách s jejími účastníky, prezidentem Hospodářské komory a předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů. Bílý dům chce dočasně zrušit daně z benzinu. Ceny pohonných hmot ve Spojených státech od začátku války s Íránem vyskočily o více než polovinu. Americký prezident Donald Trump teď hledá způsob, jak Američanům od drahých paliv ulevit. Ke změně ale potřebuje souhlas Kongresu.
14: Americký prezident svůj plán na zrušení daně z pohonných hmot sdělil reportérce televize CBS v telefonátu. Řekl jí, že to považuje za skvělý nápad a že to snížení bude dočasné do chvíle, než ceny ropy zase spadnou. Zrušení daně by stálo federální rozpočet zhruba $500 miliardy týdně. Krok proto musí schválit Kongres. Republikánský senátor Hawley a poslankyně Lunová už ale podání návrhu ohlásili. Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než o 50%. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Doplním, že o vojenských plánech na obnovení obchodní dopravy v Hormuzském průlivu bude dnes jednat přes 40 ministrů obrany na videosetkání, které budou hostit Velká Británie a Francie. Londýn a Paříž chtějí řešit konkrétní zapojení jednotlivých států. Obě země už k Hormuzskému průlivu vyslali svá válečná plavidla. Írán pohrozil Francii a Británii útokem, pokud své lodě do úžiny umístí. I to bude téma našeho dalšího vysílání.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Lepší a rychlejší komunikaci slibují ministerstva zdravotnictví a zemědělství po kauze s toxinem cereulit v umělém kojeneckém mléku. Ze strany některých rodičů nebo lékařů totiž čelila kritice, že o možném nebezpečí informovala pozdě. Podle poslankyně Evy Šrámkové z Pirátů by varování urychlilo třeba to, kdyby dětská výživa začala spadat jako léčivo pod rezort zdravotnictví. Dosud ji jako potravinu vede právě rezort zemědělství. Taková změna se ale neplánuje, říká mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
15: Případná změna tohoto režimu by představovala zásadní systémový zásah, který by musel být odsouhlasen na úrovni Evropské unie. Odborná diskuze se soustředí především na další zefektivnění výměny informací mezi dozorovými orgány a orgány ochrany veřejného zdraví.
5: Tři prezidenti budou dnes v Bratislavě diskutovat o perspektivách využití umělé inteligence ve vzdělávání. Petr Pellegrini, Petr Pavel a Alexander van der Bellen se scházejí na druhé vrcholné schůzce slavkovského formátu, aby jednali také o příležitostech, které digitální technologie přinášejí mladé generaci.
16: Prezidenti Česka, Rakouska a Slovenska se nejdřív potkají na hradě Divín, aby uctili památku stovek obětí pokusu o přechod železné opony z komunistického Československa v místech, kde dnes mají tyto tři země společné hranice. V Bratislavě jim pak tři týmy vysokoškoláků z každého státu předvedou své inovační projekty. Z Česka to budou například brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Z Bratislavy zamíří Petr Pavel a Petr Pellegrini společně do Bukurešti na summit států východního křídla Severoatlantické aliance. Pavel Novák, Český rozhlas.
5: Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Mladí ve věku od 12 do 18 let se můžou na webových stránkách úřadu přihlásit do 18. května. Funkce dětského veřejného ochránce práv vznikla loni v červenci a zákon počítá právě i s vytvořením poradní skupiny mladých. Martin Beneš chce své nové poradce brát jako zástupce všech dětí v republice.
17: Poradní tým by měl mít asi 30 členů, měl by se setkávat čtyřikrát ročně. S dětmi budeme probírat otázky, které buď oni přinesou a které je zajímají a nějakým způsobem se jich dotýkají, eventuálně které my jim předložíme k diskuzi a budeme potom z toho společně dělat nějaké výstupy.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Počet lesních mateřských škol a klubů zapsaných ve školském rejstříku se za posledních 10 let v Česku téměř zpětinásobil. Nejvíc těchto zařízení funguje v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Vedle soukromých školek přibývají taky obecní a městské lesní mateřské školy. V Jihomoravském kraji zatím funguje jedna v Brně Bosonohách.
18: Startuje ranní rituál, který vede průvodkyně Ivona Špačková.
19: Podívejte se na něho, sluníčko.
18: Děti si postupně podávají plyšové slunce, dopoledne pak tráví venku. V celé republice je takových školek 72 a dalších 100 lesních klubů, popisuje předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.
20: Lesní školky hodně vznikají v místech, kde lidé cítí, že děti nemají dostatek kontaktu s přírodou.
18: Od příštího školního roku by měla přibýt lesní třída v základní a mateřské škole Jana Amose Komenského v brněnských Husovicích, která se má postupně proměnit v další městskou lesní školku. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Hudebníci, kolegové i veřejnost se dnes naposledy rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Obřad začne ve 13 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Autor hitů kapely Lucie Chci zas v tobě spát nebo Medvídek zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Veřejnost může do obřadní síně přijít bez omezení. Oskar Petr patřil k výrazným osobnostem české hudební scény. Působil ve skupinách Marcias, Pražský výběr nebo Jazz Quay. A jako autor spolupracoval také s Anetou Langerovou, Danem Bártou nebo skupinou BSP. Na Plusu teď máme aktuální dopravní zpravodajství na D1. Z Vyškova do Brna zpomalíte před sjezdem na Slavkov na 212. kilometru. Pomaleji pojedete za Rohlenku, a to 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Chocerady na 27. kilometru se dojíždí do Kolony kvůli omezení na mostě Šmejkalka, zpoždění 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Pražský okruh z 11. kilometru čekejte silný provoz a kolonu. K nájezdu na jižní spojku je to na celou půl hodinu a na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech od Vesce k Ořechu. Je to osobními auty na půl hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Dnes se musíme připravit na citelné ochlazení a na horách i na sněžení. V nížinách se místy objeví přeháňky, hlavně v Čechách, a výjimečně i bouřky. Převládat bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost a teploty se budou pohybovat jen mezi 7 a 12 stupni. Na jižní Moravě se dostanou až ke 14. Na horách bude kolem 4 stupňů, v Krušných horách ale jen kolem 0. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
21: Posloucháte Ranní Plus.
9: A teď máme 8 minut po 8 hodině. Plán kabinetu Andreje Babiše na zmrazení věku odchodu do důchodu, na kterém se kabinet rámcově shoduje s odbory, narazil během zasedání tripartity na odpor zaměstnavatelů. Podle nich můžou vládní výdaje ohledně penzí stát stovky miliard korun, což by prý vedlo ke zdražení dluhové služby a snížení ratingu Česka. Odbory ale spochybňují, že by systém nebyl ufinancovatelný. Tripartita se neshodla ani na tom, jak nastavit důchody pro náročné profese. Já zvu do vysílání prezidenta Hospodářské komory Zdeňka Zajíčka. Dobrý den.
0: Dobré ráno, dobrý den.
9: A předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu. Dobrý den i vám.
21: Dobrý den vám i posluchačům.
9: Tak pane Středulu, jak to včerejší jednání tripartity probíhalo? Nepodařilo se posunout vůbec v žádném z hlavních projednávaných bodů?
21: Bohužel musím konstatovat, že v těch hlavních, jak jste konstatoval na počátku, to znamená věk pro odchod do důchodu a dřívější odchod do důchodu pro náročné profese, tak žádný posun nebyl zaznamenán z naší strany. My trváme na tom, aby věk pro odchod do důchodu byl co nejdříve zkrácen. Byl to jeden z hlavních volebních taháků současné vládní koalice a hnutí ANO a není důvod jakýmkoliv způsobem čekat na toto rozhodnutí. Navíc je to programové prohlášení a je to věc, která naběhne za několik let. Co se týká náročných profesí, tak tam jsme ve shodě v tom slova smyslu, že je potřeba mít konečně data, to znamená z jednotného hlášení pro zaměstnavatele vědět, kolik lidí, v jakých věkových kohortách mají právě a jsou zařazeni do rizikových kategorií 3 a 4, tak aby se z toho dal následně vyvodit, jaké budou dopady a důsledky, ale neznamená to, že by mělo dojít k nějaké změně. My samozřejmě požadujeme, aby došlo k tomu, že se rozšíří možnost odchodu do důchodu z třetí skupiny na všechny kategorie rizika, to znamená z těch 4 stávajících na všech 13, protože nevidíme důvod, proč by měl být rozdíl mezi jednotlivými rizikovými faktory a na to ale bude ještě debata. Ale to hlavní, to znamená snížení věku pro odchod do důchodu, tak zatím jsme k dohodě nedošli, přestože vláda si to dala do programu prohlášení.
9: Jak byste tu schůzku charakterizoval vy, pane Zajíčku? Když třeba srovnáme programové prohlášení vlády a názory odboru, jak jsme vlastně i teď slyšeli, tak by to zvenčí mohlo vypadat, že ministři a zaměstnanci byli na jedné lodi. Bylo to tak během toho jednání?
0: Já pokud mohu komentovat to jednání včerejší, tak skutečně ze strany zaměstnavatelů zazněly připomínky k tomu, že hýbání s tím pevným datem věku odchodu do důchodu je potřeba vyčkat, že je potřeba vyčkat na data. A vláda v tuto chvíli mám pocit, že právě na ta data čeká, které by se měly objevit v rámci jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele a potom by případně tedy mělo padat odpovědné politické rozhodnutí.
9: To znamená, promiňte, že vás přeruším. Říkali... Můžu se zeptat na to, jestli tedy nejste úplně principiálně proti tomu zastropování odchodu do důchodu na 65 letech, ale čekáte jenom na ta data?
0: Ne. Tady já myslím, že v tuto chvíli ze strany zaměstnavatelů jednoznačně zaznělo to, že stanovení pevného datumu a snížení odchodu věku odchodu do důchodu v tuto chvíli spíš vnímají jako velké riziko z hlediska dlouhodobé udržitelnosti právě celého důchodového systému a že takový krok nedoporučují. Ale vláda říkala, že počká na data a já to považuji za odpovědné, aby si vláda ještě rozmyslela, jestli tyto kroky bude dělat, protože skutečně z dlouhodobého hlediska zvyšování nároku na ten důchodový systém, který v následujících letech pod obrovským tlakem, protože do důchodu budou odcházet věkové kohorty 70. ročníků a to samozřejmě nebude kompenzováno zase příchodem nových zaměstnanců, tedy těch, kteří budou zase ten průběžný důchodový systém plnit. A tohle to je riziko, které před námi stojí a nakonec to, když se tato operace nezvládne, když se politici nedohodnou na rozumném kritériu toho, jak by ten věk do důchodu měl vypadat, tak to může skončit podobně, jako to momentálně vypadá na Slovensku, kde skutečně výdaje na důchodový systém a sociální systém jsou v tak extrémní poloze, že dnes už se vážně mluví o tom, že Slovensko nastupuje řeckou cestu a to je přece to, co bychom si neměli přát ani v České republice.
9: Z jakých důvodů, pane Středulo, trváte na tom, že by se do penze mělo chodit na nejvýš v 65 letech a ne později? Není na místě se obávat toho, co říká pan Zajíček, tedy obrovského zatížení veřejných financí?
21: vůbec není čeho se obávat, protože i v tom nejhorším scénáři, který byl kdy namalován na ministerstvo práce, tak bychom se dostali maximálně na nějaký 12% HDP, to znamená platby na právě nároky vyplývající z důchodového účtu, což některé země mají už v dnešních dnech za prvé. Za druhé, český zaměstnanec ve srovnání s německým, co se týká délky pracovní doby, tak odchází v 74 letech, kdyby byla hranice věku pro odchod do důchodu 65 let. Proč to říkám? Že český zaměstnanec totiž pracuje mnohem déle, dokonce ročně je to asi o 400 hodin více než v průměru zaměstnanec v Německu a není důvod takto přetěžovat českého zaměstnance, obzvláště když drtivá většina zaměstnanců pracuje v průmyslu. Ten, kdo se cítí být zdrav a je v pořádku, může pracovat déle, v tomu nikdo nebrání, ani nemůže nikdo bránit. Ale tady se bavíme o tom, kdy získá důchodové nároky a z tohoto pohledu si myslíme, že není žádný důvod, ale opravdu žádný. A to, co se hovoří o nějakém strašení, tak já si dobře pamatuju, že před mnoha lety se hovořilo, že v současné době by byl v hlubokém deficitu ten takzvaný virtuální účet důchodového pojištění. A opak je pravdou, zpráva z dnešního dne říká, že jsme v přebytku výším 15 miliard korun. Takže tady toto strašení, já jsem na to velmi citlivý, protože to jsou argumenty, které nejsou fér.
9: Pane Zajíčku, nejsou ty obavy z propadu veřejných financí liché? Jak jsme slyšeli, tak i ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka uvedl, že Česko vydává na penze asi 9% HDP, při největší zátěži by to mělo být 12% a on uvádí, že některé západní země už takové či vyšší výdaje mají.
0: Víte, já myslím, že nikdo nemůže být prorokem toho, jak se bude vyvíjet třeba sociální systém v Německu a nakonec to, jak vypadá německá ekonomika a zatížení právě i těchto věcí, o kterých tady mluvíme, tak se může z dlouhodobého hlediska ukázat jako vážný problém. A ten vážný problém může nastat i v České republice. Prostě my bychom měli jako odpovědně dělat tu projekci až opravdu do roku 2050 a 2060 a říkat si především mladé generaci, která do toho důchodu půjde za opravdu desítky let, ale bude přispívat na důchody těch, kteří do toho důchodu budou odcházet. Prostě na tom je postaven průběžný systém financování důchodů. A proto, abyste mohli vypládat slušné důchody, a v tuto chvíli mluvíme o tom, že tady stát se chce zavázat k garantovaným důchodům, no tak potom na to musíte mít. A toho, čeho se bojí zaměstnavatele, čeho se bojí podnikatele v České republice, a nakonec měli by se toho bát i jejich zaměstnanci, že v nějakou chvíli tedy skutečně ten důchodový účet nebude vyrovnaný, že může být deficitní a v takovém případě nezbyde nic jiného státu, než prostě zvýšit, které budou zdražovat práci v České republice, ale to zase bude firmy znevýhodňovat, samozřejmě na tom tvrdém konkurenčním boji. Je to spolu spojené a není možné mluvit jenom o tom, že teď budeme mluvit o zvýšení věku odchodu do důchodu anebo jeho snížení, bez ohledu na to, aby jsme viděli i ty další makroekonomická čísla a samozřejmě i vývoj těch ostatních veřejných systémů, který je financován ze státního rozpočtu. Ať už je to oblast sociální, nebo zdravotnictví, a nebo nakonec je to i školství.
9: Vy jste, pane Středulo, na začátku řekl, že odbory chtějí, aby zastropování věku odchodu do důchodu nastalo co nejdříve, ale vláda, jak víme, tak tenhle krok odsunula spolu s dalšími přinejmenším o rok, takže co na to říkáte? Nemá pravdu, že je to dobré udělat v celém tom balíku a o něco později, protože zase není kam spěchat na druhou stranu, protože tyhle to zastropování by přišlo na řadu až, jak jste sám říkal, někdy ve 30. letech.
21: Použiju stejnou argumentaci, nic nebrání tomu a tento časový úsek není žádným problémem, aby rozhodnutí padlo již teď. Právě proto, že to nabíhá pozdějiš. Takže v tomto případě lidé to očekávají, zaměstnanci také. Je to velmi jasný signál toho, že sliby se plní, když se vyřknou ze strany politiků a pokud tak neučiní, tak sami zpochybní svá vlastní slova. To za prvé a za druhé. Jestliže se bavíme o zaměstnancích, což je největší daňový plátce v České republice, kterému se dále zvyšují daně, bohužel, tak tomu vysílat signál, že když on něco žádá, v tomto případě nižší věk pro odchod do důchodu, nebo právě otázku třeba náročných profesí, tak mu ukázat dlouhý nos je nejenom neslušné, ale myslím si, že u tohoto daňového poplatníka je to opravdu krajně nevhodné a myslím si, že zaměstnavatele prokázali už mnohokrát, že peněz mají dostatečné množství a v tomto případě si myslím, že právě důchody se dají vyřešit a jejich deficit poměrně jednoduše. jednoduše, a to je poměrně dynamickým růstem mezd zaměstnanců, protože propad mezi českým zaměstnancem a jinými zaměstnanci při srovnatelných cenách je opravdu už do nebe volající a těch 35 let stačilo bohatě na to, aby měli dostatečné zisky. Takže myslím si, že teď je jiná cesta. Ta cesta by měla jít formou zvyšování mezd, což je základ pro platbu do důchodového systému, pro jeho stabilizaci, a nikomu se opravdu vůbec nic nestane. A strašení z budoucích důchodových nároků, to je něco, co si myslím, že by měli vypustit všichni od zaměstnavatelů, včetně politiků, ze svého slovníku.
9: Krátká reakce Zdeňka Zajíčka.
0: No, já to naopak vidím tak, že je potřeba mluvit v těch širších souvislostech, a v případě dokonce, kdy se ukáže, že politické sliby není možné splnit, tak je prostě potřeba říct, že takový sliby je nezbytně nutné korigovat. A já v tuto chvíli vnímám to, že vláda říká, že se chce opřít od skutečná tvrdá data, prognózy, které bude mít k dispozici, a že se o tom dále bude jednat a že na to ten rok v tuhletu chvíli časuje. Ale v tuto chvíli si myslím, že srovnání například s Německem nebo s dalšími státy může trochu kulhat, protože samozřejmě můžeme se podívat na to, jestli ty důchody jsou v okolních státech například daněny. V našem případě to tak není, ten důchod není daněn v České republice, anebo jaký odvod zaměstnavatel za zaměstnance v České republice odvádí. On je totiž jiný, než je odvody za zaměstnance právě v okolních státech, které jsou kolem nás.
9: Děkuji.
0: Zaměstnanců.
9: Tolik Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory, a mluvili jsme také s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Oběma děkuji. Naslyšenou.
0: Mějte se hezky.
21: Naslyšenou. Hezký den.
2: V 8 hodin a téměř 20 minut pro vás máme další informace. Nejméně jednoho mrtvého a 4 zraněné si v noci na dnešek vyžádali ruské útoky na ukrajinskou Dnipropetrovskou oblast, napsala agentura AFP. Dronovým útokům po skončení třídenního příměří čelila také metropole Kyjev. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese dnes verdikt nad Slavií, s níž po nedohraném derby se Spartou zahájila řízení kvůli závažnému porušení povinností pořadatele. A Spojené arabské emiráty podnikaly vojenské útoky na Irán, mimo jiné na rafinérii na ostrově Láván. V noci na dnešek o tom s odvoláním na své zdroje informoval deník Wall Street Journal.
9: Francie a Velká Británie hostí jednání ministrů obrany mezinárodní koalice, která chce zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem. Paříž i Londýn vyslali ke klíčové úžině bojové lodě. Írán je varuje před okamžitou reakcí. Detaily má z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Hezké ráno, Martine.
1: Taky zdravím, hezké ráno.
9: Tak o čem přesně má být to dnešní jednání ministrů obrany mezinárodní koalice? A jak Paříž a Londýn reagují právě na ty zmíněné íránské hrozby?
1: Ministři obrany mezinárodní koalice, združující právě zhruba asi 40 zemí, mají jednat přes internet, bude to videokonference a řešit budou konkrétní vojenské příspěvky do té mise, jímž cílem je tedy zabezpečit tu plavbu touto klíčovou úžinou. Britský ministr obrany John Healey uvedl, že není cílem jen debata, ale schopnost skutečně jednat. To jednání bude řídit s francouzskou ministryní obrany, tedy s Catherine Vautrinovou. A pokud jde o ty reakce Londýna a Paříže na íránské hrozby, tak francouzský prezident Emmanuel Macron jasně teď na cestě do Afriky zdůraznil, že cílem této mezinárodní koalice není zapojení do konfliktu.
3: Nikdy jsme neuvažovali o nasazení sil ke znovu otevření Hormuzského průlivu. To nikdy nebyla varianta, kterou by Francie prosazovala. Vyzývám všechny ke klidu a zodpovědnosti. Myslím, že je tu příliš mnoho slovních eskalací, které vždy vedou k reálným eskalacím.
1: Jsme tady slyšeli francouzského prezidenta v Hormuzském průlivu, kudy před válkou proplouvala zhruba pětina celosvětových zásob ropy, tak uvázlo na 1500 lodí zhruba 20 000 členů posádky. To jsou tedy informace a čísla, která máme.
9: No a jaké úlohy tedy mají plnit francouzská a britská bojová plavidla poblíž Hormuzského průlivu?
1: My víme, že Francouzi k Hormuzskému průlivu vyslali letadlovou loď Charles de Gaulle. Pohybovat se by se teď měla někde u Rodého moře, Adenského zálivu. Na této válečné bojové lodi by výhledově mohlo být i vyletelství této mise k zabezpečení této klíčové úžiny. Na palubě jsou moderní stíhačky Rafale, taky průzkumná letadla, doprovází 3 fregaty, ponorka. Ono je to standard, Charles de Gaulle nikdy nevyráží nějakou misi, nějaký cíl sám. Letadlová loď má za sebou v uplynulých měsících dlouhou cestu. V únoru byla ještě na severu Evropy u břehu Norska, pak ji ale Macron poslal do Středozemního moře právě v reakci na konflikt mezi Íránem a Spojenými státy. Ta loď byla u břehu Kypru, který se stal terčem iránských útoků, a v posledních dnech tedy francouzská média zveřejnila zrychlené záběry, jak loď proplouvá Suezským průplavem. Pokud jde o to zapojení Britů, tak Britové zase do oblasti vysílají torpédoborec Dragon, ten může vlastně ze svého využít svého protiletadlového systému Sea Viper, chránit další lodě, další prostředky, taky může vlastně využít podpory vrtulníků Wildcat a je taky vybavený, ty vrtulníky jsou vybavené raketami, které taky dokáží zneškodnit drony, což se v této oblasti může hodit.
9: No ale přemýšlím trochu nahlas, když tedy teď Francie a Velká Británie vyslali svá bojová plavidla k Hormuzskému průlivu, tak navzdory tomu, co říkal Emmanuel Macron, tak nemění přece jenom mezinárodní koalice svůj dlouhodobý postoj nezapojovat se do toho konfliktu?
1: Francie a Velká Británie nadále tvrdí, že ta připravovaná mise je obraná, že jde o to skutečně zabezpečit plavbu Hormuzem, jakmile tady skončí ta horká

0: tisku. Ukrajinské antikorupční orgány obvinili někdejšího šéfa prezidentské kanceláře Andreje Jermaka z korupce při výstavbě luxusní vilové čtvrti nedaleko Kyjeva. Vyvolává to otázky, nakolik o korupci věděl sám prezident Volodymyr Zelenský. Ten zároveň oznámil reformu služby v armádě. Měla by umožnit demobilizaci vojáků, kteří slouží od počátku velké války v roce 2022. A ještě jedno téma, vojenský segment ukrajinské ekonomiky výrazně roste a hledá zkušené manažery, hlavně v IT oblasti. To jsou témata, které, jak už jsem říkala, pro ukrajinská média, která pročetl náš kolega, a také komentátor Ondřej Soukup. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Server NV informuje o obvinění někdejšího šéfa prezidentské kanceláře Andreje Jermaka z korupce. Kvůli čemu přesně je stíhaný a jak to může ohrozit postavení prezidenta Volodymyra Zelenského?
1: Tak to je pokračování toho skandálu okolo Timura Mindiče, což je člověk také blízký svého času prezidentu Zelenskému. Tam jde o to, že oni vlastně vyváděli peníze ze státní společnosti Energoatom, která spravuje všechny ukrajinské atomové elektrárny. Mindič uprchl do Izraele, jsou tam jiní, kteří jsou za mřížemi. No a teďka se, a už tehdy se vlastně spekulovalo, jestli Mindič je ten nejvyšší. A nyní se objevily další záznamy telefonických rozhovorů, na základě vlastně, kterých ten Andrej Jermak je obviněn. Jímu sice nedokázali asi, že by přímo byl zapleten do té korupce v Energoatomu, nicméně ti stejní lidé si začali stavět vilovou čtvrť jménem Dynastie, kde bylo prostě 5 absolutně luxusních vil právě pro ty klíčové postavy tady té zločinecké skupiny. No a shodou okolností jedna z nich patřila Andreji Jermakovi. Takže toho s tím letím spojuje a včera byl tedy obviněn z praní vlastně špinavých peněz.
0: No a může to nějak ovlivnit tedy prezidenta Volodymyra Zelenského?
1: Zatím na žádných těch zveřejněných odposleších jako jméno Zelenského přímo není, ale samozřejmě je to pro něj obrovská reputační škoda, protože Andrej Jermak byl skutečně jeho absolutně nejbližší spolupracovník. Oni dokonce, když začala velká válka a vlastně nocovali každý den v jiném místě, někde v nějakých podzemních bunkrech, tak oni prostě ty Spartaky ani lehátka měli vedle sebe, takže tohle je samozřejmě velká rána.
0: Ukrajinská pravda analyzuje snahu Kyjeva o reformu služby v armádě. Co ministerstvo obrany navrhuje a co ho ke změnám vede?
1: Vede ho k tomu samozřejmě velká nespokojenost v ukrajinské společnosti s tím, jak to funguje. Protože ti lidé, kteří se přihlásili dobrovolně nebo už v té armádě byli v únoru roku 2022, tak jsou přirozeně naprosto vyčerpaní. Říkají, podívejte se, my jsme tady jako už strávili 4 roky, my bychom taky chtěli vidět někdy vlastní děti. Stejně tak se nejde, nebo je velmi obtížné naplňovat nějaké ta mobilizační kvóty zhruba 30 tisíc lidí měsíčně, takže z toho vyplývají potom takové ty násilné odvody na ulicích, na sociálních sítích jsou prostě stovky videí o tom, jak prostě policisté s vojáky někde zadržují nějaké prostě mladé lidi a odváží je na vojenské správy a tak dále. No a ten systém by měl fungovat tak, že jednak se výrazně zvýší platy, tak, aby lidé ochotně vstupovali dobrovolně do armády. Za druhé, že prostě po nějaké době by bylo garantováno, že prostě mohou jít do civilu. To je vlastně v kostce. A teďka je otázka, kde na to sehnat peníze a kde potom teda sehnat lidi, když vy část těch lidí pustíte do civilu.
0: No, o té demobilizaci se začalo mluvit už asi po prvním roce války. Vzpomínám si na to, že jsme o tom často vysílali. Ještě k jednomu tématu. Server Ekonomičná pravda píše o vzestupu takzvaného Miltechu, tedy ukrajinských zbrojních společností, které vyrábějí především drony. Tyto firmy teď schánějí nové manažery, kde je hledají a proč?
1: Tak protože ono to opravdu připomíná startupy tak, jak to známe z toho IT prostředí. Tady znamená, že vy máte prostě partu nadšenců, kteří začínají vymyslí nějaký skvělý produkt, seženou nějaké investory a tak dále a potom

0: To začíná růst. No a ty ukrajinské firmy momentálně jsou přesně v té situaci, že oni už překročili ten práh, kdy jako vyráběli, já nevím, 200 dronů měsíčně. A teďka jich potřebují dělat měsíčně 10 tisíc a to už samozřejmě potřebujete mít celou logistiku, vůbec ten manažerské schopnosti úplně na jiné úrovni. A tím, jak vlastně oni jsou teďka integrováni do toho západního světa, dodávají třeba na ten Blízký východ a tak dále, tak opravdu potřebují profíky.
1: A více dočtete na serveru Ekonomičná pravda, pročetl také komentátor Ondřej Soukup. Díky za to.
0: Naslyšenou.
2: My jsme překročili práh 8:30, takže předáváme slovo Monice Vrchotové. Ona má krátké zprávy.
3: Český rozhlas Plus.
4: Hezké úterní ráno. Při ruských útocích na ukrajinskou Dnipropetrovskou oblast zemřel jeden člověk, další čtyři jsou zranění. Úderům bezpilotních letounů čelilo také hlavní město Kyjev, kde trosky jednoho z dronů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Informoval o tom šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Mezi Ruskem a Ukrajinou o půlnoci na dnešek skončilo třídenní příměří, které vyhlásil americký prezident Donald Trump. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany. Belgii dnes čeká celonárodní stávka. Druhé největší letiště v zemi Charleroi zrušilo všechny lety. Velkou část příletů a odletů zastavilo i hlavní bruselské letiště. Masivní protesty ale zasáhnou taky pozemní dopravu po celé zemi. Odbory stávkují proti plánovaným vládním reformám. Ty mají třeba zpřísnit pravidla pro předčasný odchod do důchodu. Lístky do divadla nebo na koncerty v Česku zdražily. Za posledních 7 let zhruba o třetinu. Ukazují to data pořadatelů, které oslovil Český rozhlas. Organizátorům kulturních akcí v poslední době kromě nákladů na produkci narostla taky částka, kterou z každé prodané vstupenky dostanou ticketingové platformy. V některých případech už jejich provize tvoří dohromady víc než desetinu celkové ceny za vstupenku. Téma pro další vysílání Ranního plusu. V Ostravě vzniklo nové výcvikové centrum pro moravskoslezské záchranáře. Ti si tam můžou natrénovat různé krizové situace, třeba zásah v zamčeném bytě nebo pomoc při překotném porodu. Nové zázemí budou využívat taky hasiči, policisti nebo studenti záchranářství. A v rakouské Vídni večer začíná první semifinále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Letos jí kvůli účasti Izraele několik zemí bojkotuje. Své zástupce do soutěže nevyšlo Slovinsko, Irsko, Španělsko, Nizozemsko ani Island. Česko bude na Eurovizi reprezentovat zpěvák a herec Daniel Žižka z písní Crossroads. Vystoupí ale až v rámci druhého semifinále ve čtvrtek. Pohled na silnice na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 215. Počítejte s kolonou, pomalu pojedete ke sjezdu na Svitavě, je to na 25 minut. Navíc v koloně na kilometru 212 stojí v levém pruhu porouchané auto. Na D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru pojedete pomalej, nesouvislá kolona pokračuje na 5. kilometr. Tam chystají odtah porouchaného auta. Nově je uzavřený levý průch a celý úsek pojedete 20 minut. Šťastnou cestu. Dnes nás bude provázet proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami, četnějšími v Čechách a s výjimečnými bouřkami. Na horách v Čechách může i sněžit. Nejvyšší teploty vystoupí na 7 až 12, na jižní Moravě až na 14 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní plus.
2: A teď máme skoro 4 minuty po 8:30. Dnes vás s tímto pořadem provází Šárka Feniková a Tomáš Pavlíček. Tripartita se neshodla na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají. Zaměstnavatelé soudí, že by mohl zatížit rozpočet 100 miliardovými náklady navíc. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky Česko vydává na penze asi 9% HDP. Při největší zátěži by to mělo být 12%. Některé západní země podle něj už takové či vyšší výdaje mají. Naším hostem je ekonom Petr Jánský z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Tak předseda odboru Josef Středula označil informace o tom, že zastropování věku odchodu do penze a valorizace se nedají ufinancovat. On to označil za pohádky, že na důchody podle něj bude vždy. Dá se to tedy ufinancovat a vidíte nějaký věrohodný plán, jak to udělat?
5: Jestli se dá ufinancovat to, že budeme vždy chodit do důchodu v 65 letech?
2: Ano, ano, také. A to například to změkčení, ano, a například i další plány vlády na změkčení valorizací důchodu a tak dále. Co všechno udělala ta předchozí vláda a tahle a to chce měnit?
5: Jasně. Já myslím, že si to moc nedokážu představit třeba za 100 let, kdy doufám, že se budou lidé dožívat výrazně delšího věku. A už teďka nás to dohání, že máme nízkou porodnost a dožíváme se delšího věku. To, že se dožíváme delšího věku, je vysloveně pozitivní. Jak chceme, aby se lidem žilo dobře a přejeme si navzájem co nejvyšší starobní důchody, abychom si to v stáří mohli mít vysokou životní úroveň. Ale ta demografická fakta jsou neúprosná. V roce 1975 tak se narodilo dvojnásobek dětí než v roce 1990. A teď, jak ta generace mimo jiné 70. let půjde v následujících letech, dekádách, blízkých letech do důchodu, tak ti narození v roce 1990 a kolem ní, včetně mě, tak budeme platit důchody těm velkým generacím. Takže bude to velmi náročné a musel by, abych vám odpověděl na tu otázku, musela by to vláda velmi upřednostnit před jinými cíly. Už teď jsme blízko 3% deficitu veřejných financí a i současná ministryně financí říká, že ten by měl být nepřekonatelný. A zrovna snad včera jsem četl prognozu České národní banky, že ten 3% cíl už bude za současného nastavení důchodového systému překonán v tomto nebo příštím roce. Takže je otázka, kdyby došlo k tomu zastropování na 65 let, tak bychom se museli výrazně zmenšit výdaje v ostatních prioritních oblastech. Včera jsem diskutoval v televizi výdaje na obranu. Tato vláda se rozhodla, že naplní ten minimální návazek na to na 2%. A taky se mě ptali, kde se na to vezme. Jindy diskutujeme o tom, kde se vezme na podporu vědy a výzkumu, jindy školství. A připadá mi, že opravdu těch priorit je hodně a všechno z dluhu nejsme schopni financovat. Takže bude to velmi náročné.
2: Tak to zastropování věku odchodu do penze na 65 letech vláda odsunula do druhé vlny změn. Nespěchá na ní tak jako odbory. Jak vy tomu odkladu rozumíte?
5: No, já tomu rozumím tak, že i uvnitř vlády na tom nejspíše v tom nemají jasno, a což nehodnotím nějak negativně, ale rozumím tomu tak, že nejspíše i ve vládě tak vidí to, co říkám já, že nemůžou financovat všechny sliby, které naslibovali, jakkoliv s nimi jednotlivě můžeme souhlasit, že potřebujeme platit učitele více, potřebujeme dostavět železniční a jinou dopravní infrastrukturu a tak dále, jak tak dále, některé jsem už zmiňoval. Ale uvědomují si, že na všechno ty peníze nemáme. Takže to odložení o ten rok může znamenat to, že to vidí realisticky ten rozpočet. A já bych byl velmi otevřen tomu, abychom se bavili nejen o zastropování na 65 nebo 67 letech, ale například to, abychom navázali ten věk odchodu do důchodu na dobu dožití. To znamená, pokud se nám bude prodlužovat doba dožití, očekávaná doba dožití, tak bychom měli prodlužovat i ten odchod věku do důchodu, tak aby to odpovídalo nějaké realitě.
2: Tak myslím, že takhle nějak to nastavovala ta předchozí vláda. Ale ještě bych se zeptal na to, jak vlastně důležité pro veřejné finance jsou, kromě tedy zastropování toho věku odchodu do důchodu, další parametry systému. Protože pokud jsem to dobře sledoval, tak vláda premiéra Andreje Babiše nechává v platnosti mnohé části té předchozí reformy. Je to dobře? Omezí tím další tlak na rozpočet?
5: Spousta dobrých otázek od vás. Ještě se vrátím k té předchozí. Ano, i my dva jsme se spolu bavili před rokem, před dvěma, před třemi o tom, že by bylo dobré navázat ten odchod věku na důchodu na dobu dožití, ale ta vláda to v té důchodové reformě, ta minulá vláda, to nakonec udělala tak, že to zastropovala na 67 letech ve sněmovně. Takže oni to vzali zpět. Takže já říkám, to je dobrý nápad, je to nadstranické, dává to smysl, takže já osobně to podporuji. Pokud se zaměříme na ty veřejné finance, a já jsem tady jako zakladatel Centra veřejných financí a není to rozhodně v těch důchodech jediná věc, kterou bychom měli zohledňovat, jo? Přeji všem vysoké důchody, ale zároveň potřebujeme je financovat a z hlediska té udržitelnosti, tak je zásadní ten věk odchodu do důchodu. Zásadní je výše pojistného, která se jenom lehce zvyšovala za té předchozí vlády, především u osob samostatně výdělečně činných, takže to je parametr příjmy toho systému, s kterým se dá hýbat. A třetí základní parametr je výše těch důchodů. A došlo za minulé vlády v rámci té takzvané důchodové reformy, tak došlo k snížení očekávaných důchodů pro ty lidi, co teprve půjdou do důchodu. A toto snížení těch budoucích důchodů, jenom pro ty nově lidi, co budou, se stanou důchodci v budoucnu, tak to zatím ta současná vláda, vláda pod vedením ANO, ministra Juchelky a tak dále, tak tato změna tam zůstává. A ta má zásadní vliv na tu dlouhodobou udržitelnost. Takže za to já bych rád tuhle tu současnou vládu pochválil, že tuto změnu tam nechává. A znamená to zhruba o 1% bod snížení deficitu kolem roku 2050-2060, kdy dojde k největšímu prohloubení kvůli těm demografickým změnám, které jsme diskutovali.
2: A na závěr bych se vás zeptal, tak my zase nevíme vlastně, jak to nakonec všechno bude, teď se ta původní reforma nějak mění, tak jak ta nejistota o budoucnosti penzijního systému ovlivňuje třeba chování budoucích důchodců, penzijních společností a dalších aktérů?
5: Já bych si přál, aby ten systém, kromě jiného, byl hlavně důvěryhodný. To znamená, jo, a to podle mě odpovídá na tu vaši otázku, nejistota tomu nedělá dobře. Jo. Ideálně bychom chtěli širší politickou shodu, o tu se pokoušela ta minulá vláda. Uvidíme, o co se bude pokoušet. Tato současná vláda je asi chvályhodné, že se baví s experty, že se baví s tripartitou, se baví s dalšími okruhy. A příští týden budeme mít centrem veřejný.
2: Tak, vypadá to, že nám spojení vypadlo se ekonomem Petrem Jánským z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, ale v každém případě to důležité jsme se dozvěděli. Takže pokud nás nějakým způsobem poslouchá přes rádio pan Jánský i takhle, tak mu děkujeme za rozhovor.
1: Já mu děkuji za to, že se přiznal k tomu, že jako profesor bude vlastně vydělávat na naše platy.
2: Ano, já
1: tedy na naše platy, na naše důchody. Ano.
2: Přesně tak.
1: Tak my se tady posuneme v Ranním plusu k dalšímu tématu. 10 000 dětí v Česku vyrůstají v podmínkách bytové nouze. Podle dat ze sčítání, které loni zpracovala společnost Sociofaktor, žije u nás více než 160 000 lidí bez stabilního bydlení. Z toho přes 61 000 tvoří děti. To zásadně ovlivňuje jejich zdraví, vzdělávání i budoucnost. Na tento problém chce upozornit Národní konference armády spásy s názvem Nenecháme je do toho spadnout, která se uskuteční 21. května v Brně. Ve spojení jsme teď s národním ředitelem sociálních služeb armády spásy Janem Františkem Krupou. Dobré ráno.
6: Dobré ráno vám i posluchačům.
1: Jaké jsou ty nejčastější příčiny sociálního vyloučení a bezdomovectví u dětí a mládeže? Je to situace celých těch rodin?
6: Je to určitě situace rodin, ať už celých nebo právě necelých. Dost často to rodinné prostředí je vlastně klíčové, ať už to jsou nějaké ekonomické faktory, které dopadají na tu rodinu jako celek, například nestabilní bydlení, nedostatečná jako finanční zabezpečení, nezaměstnanost a tak dál, tak i rozpad těch rodin, který často vede k tomu jako ztrátě motivace, jo, ekonomicky to zpravidla taky znamená velký zásah pro jednotlivé členy té rodiny. Do toho všeho přichází samozřejmě a může to být i kombinace jako faktorů různé individuální problémy mladých lidí. Jak ta doba je taková jakože hektická, co se týče tlaku s informacemi a se vším všudy a tak dále, tak je to různé jako problémy, bez orientace se vlastně v té situaci, v tom novém světě, duševní onemocnění různá, onemocí, často závislosti, které s tím souvisí, různá traumata, šikana, násilí, to všechno sehrává roli v tom, že to dítě vlastně vypadává jakoby ze systému, ať už s celou rodinou, nebo třeba i samo.
1: Jak se dá předcházet bezdomovectví u dětí?
6: No, určitě je to komplexní záležitost. V podstatě je důležité, aby zaprvé fungovala dobrá podpora rodin, aby ty rodiny to bydlení nestrácely. To je to nejdůležitější. Včasná identifikace rizika, to znamená existence nějaké sítě, která zajistí, že si lidé budou moct, že si rodiny budou moct bydlení udržet. Mluvím o různých sociálních službách, ale mluvím taky o bezpečném systému nějakých jako sociálních dávek a také dostupném bydlení jako takovém. Samozřejmě do toho patří ještě oblast jako školství, zdravotnictví a celá řada dalších faktorů, ale ta primární věc je v té trojčlence bydlení, peníze a nějaká odborná podpora.
1: Tak samozřejmě také asi mluvíme o nějakých systémových opatřeních. Pomáhá zákon o podpoře bydlení?
6: No, my věříme, že pomáhat bude. On se zatím nerealizuje v praxi, jak víte, on zatím je byl nějak odložen z té své, řekněme, účinnosti. My mu věříme proto, že konečně přichází s nějakým uceleným systémem a to bych řekl ve třech hlavních faktorech. Jednak jasně vymezuje role, jak státu, tak obcí, pak zavádí nějaké stabilní financování a zajišťuje v podstatě nebo propojuje sociální práci a bydlení do jednoho rámce. Jo? V tom vidím jako plus. Samozřejmě on ten návrh toho zákona byl podroben celé řadě různých kompromisních zásahů, takže byl do jisté míry naředěn, ale i tak stojí za to tou implementací jako začít a postupně případně ten zákon rozšířit. Věřím tomu, že to je pro společnost velmi dobrá investice. Teď to na první dobrou vypadá, že to jsou nějaké miliardy navíc, ale ta prevence u těch rodin, těch dětí a vůbec u těch sociálně vyloučených, jako až bych řekl komunit, jako je velká výhoda, když se do toho investuje dopředu, než když se potom řeší ty důsledky a dopady.
1: A když se zaměříme teď konkrétně na Armádu spásy, jaké máte možnosti, jaké konkrétní služby nabízíte vy?
6: Armáda spásy pracuje s dětmi jak prostřednictvím služeb přímo na ně zaměřených, primárně v nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, kde se vytočí, řekněme, 13-14 dětí ročně v těch našich centrech, nebo postupně se tam jako zapojuje do těch různých aktivit, tak se zaměřením na rodiny. To znamená, ať už v té rovině, řekněme, preventivní, ambulantní, kde jsou to nějaké ty sociální aktivizační služby pro ní, kde pracujeme s těma rodinama v domácnostech, případně v nějakých poradnách a podobně, tak i domy pro rodiny s dětmi, azylové domy, ve kterých mohou tito lidé najít přechodné ubytování a možnost nějak se vrátit zpátky třeba do nějakého standardnějšího bydlení.
1: A může se nějak v té podpoře zapojit i veřejnost? Je možné podpořit nějaké konkrétní projekty nebo služby?
6: Určitě ano. Konečně název té konference, kterou jste zmínila, nenechme je do toho spadnout, je i název jedné z kampaní, kterou Armáda spásy v rovině fundraisingu dělá, čili je možnost podpořit tyto služby finančně, je možné se na webových stránkách podívat, protože Armáda spásy dělá celou řadu podpůrných aktivit i pro mladé, takže tam je možné se na to také zaměřit. Určitě vítáme i zapojení do dobrovolnictví, například v rovině nějakého volnočasových aktivit, doučování dětí a podobně. A v neposlední řadě jako je možné se zapojit i vlastně nějakým firemním způsobem, například nabídkou pracovních míst pro mladé. To jsou všechno věci, které uvítáme a ve kterých budeme rádi za jakoukoliv partnerskou pomoc.
1: Upřesňuje Národní ředitel sociálních služeb Armády spásy Jan František Krupa, který byl naším hostem. Děkujeme za váš čas. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
2: A teď je telegraficky úplně čerstvé a také předpokládané události. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem dohodli v souvislosti s návrhy nových velvyslanců na 4 změnách. Ty se staly, komentovat je nyní, ale nebude, řekl Petr Pavel. Hamas a další palestinské skupiny se dopustili systematického sexuálního násilí při útoku na Izrael i na rukojmích, uvádí izraelská komise podle agentury AFP. A disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese verdikt nad Slaví, s níž po nedohraném derby se Spartou zahájila řízení kvůli závažnému porušení povinností pořadatele.
1: Moderní léky proti obezitě chrání i srdce a cévy. Podle mezinárodní studie, na které se podíleli i čeští vědci, tak mohou z jejich užívání profitovat i pacienti po infarktu nebo mrtvici. Nejen o tomto tématu se baví lékaři na kongresu České kardiologické společnosti v Brně. Téma teď probereme s přednostou druhé interní kliniky, kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Alešem Linhartem. Dobré ráno.
7: Dobré ráno vám přeji.
1: Jak přelomová je tato studie? Změní se díky ní v budoucnu léčba pacientů po mrtvici nebo infarktu?
7: Je to velmi pravděpodobné, protože tato studie zařadila pacienty, kteří neměli diabetes, neměli cukrovku. A do té doby jsme měli léky proti obezitě otestovány právě u pacientů s cukrovkou. A tady se zařadili pacienti, kteří neměli cukrovku a byli po infarktu nebo po mrtvici. Většina z nich měla prodělaný infarkt za sebou. A léčba semaglutidem u nich snížila riziko opakování nějakého příhody o více než 20%. To je samozřejmě hodně a my bychom byli rádi, kdyby tato léčba byla postupně k dispozici i pro české pacienty.
1: A byly by ty léky vhodné i pro lidi po mrtvici nebo infarktu, kteří nemají kila navíc?
7: Je docela zajímavé, že do té studie byli zařazeni pacienti, kteří mají takzvaný body mass index už nad 27, čili nikoli obézní, ale jenom pacienti s nadváhou. Pro pacienty, kteří mají nadváhu, nemají kila navíc, zatím taková data nemáme, ale nelze to vyloučit. Nicméně my musíme se držet toho, co bylo zkoumáno, to znamená pacient s nadváhou nebo obezitou z toho profituje.
1: Jak je to v současnosti s úhradou těchto léků pojišťovnami? Hradí je stále jen diabetikům?
7: Pro pacienty s cukrovkou jsou tyto léky hrazeny jenom v nižších dávkách. Tady byly použity dávky, které jsou určeny právě pro redukci váhy a tyhle léky zatím úhradu vůbec nemají.
1: Na kongresu se bavíte i o vlivu cholesterolu na lidské zdraví. Jak je na tom aktuálně česká populace stran léčby vysokého cholesterolu? Setkáváte se stále s nevolí pacientů vůči statinům?
7: Je docela zajímavé, že poprvé vlastně v historii máme k dispozici cholesterolovou mapu České republiky. A nejenom, že ji máme aktuální, my se můžeme podívat i dozadu, což je opravdu obrovský pokrok v datech, která máme k dispozici díky Ústavu zdravotnických informací a statistiky. A zdá se, že se ta situace zlepšuje a zlepšuje se meziročně, dokonce i při pohledu několik let dozadu. A česká populace je docela proléčená statiny, což je uspokojivé. Ale na druhou stranu je pořád určitá skepse mezi pacienty a panuje spousta dezinformací. Je prostě jednoznačné, že tyto léky, pokud je pacient toleruje a toleruje je většina nemocných, tak významným způsobem redukují nejenom cholesterol, ale také riziko opakování kardiovaskulárních příhod a dokonce jejich vzniku. Takže jednoznačně data jsou pozitivní, ale my jsme v tomhle směru docela optimističtí.
1: Jste zmínil cholesterolovou mapu, to mě velmi zaujalo. Jak vzniká taková mapa? Je to na základě třeba preventivních prohlídek nebo jenom těch odborných lékařů, kterých se lidé léčí s cholesterolem?
7: Je to na základě toho, že laboratorní data jsou poprvé v historii dostupná plošně a můžeme je vidět i dokonce tam, kde byla ten cholesterol stanoven. Takže jsme schopni, řekl bych s nadsázkou, říct, jaká dědina má nejvyšší cholesterol v Česku a jaká má cholesterol nejnižší. To pokrytí je obrovské, více než 95% dat je dneska už k dispozici. Je to opravdu fantastický pokrok a my věříme, že tím to způsobem budeme schopni demaskovat, kde máme rezervy a napřít tam síly, aby se situace zlepšila i tam, kde jsou ta místa temná, to znamená s vysokým cholesterolem.
1: To by bylo něco zajímavého určitě i pro sociologii. Nicméně, když jste mluvil o tom fantastickém pokroku, tak na vysoký cholesterol fungují i moderní biologické léky. To je určitě taky pokrok, pro které pacienty je tato léčba určena.
7: Tato léčba, vzhledem k tomu, že je nákladná, tak je určena v současné době primárně pro pacienty, kteří zase už za sebou mají nějakou kardiovaskulární příhodu nebo mají těžší aterosklerózu a nebo pro pacienty, kteří mají vrozené poruchy metabolismu cholesterolu. Tahle ta léčba je pro ty pacienty v České republice hrazena, ale z větší části je limitována na takzvaná centra, která jsou autorizována k tomu, aby je předepisovala, aby se dostali k pacientům potřeba splnit celou řadu docela náročných administrativních kroků.
1: Říká přednosta druhé interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a místopředseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
7: Děkuji za pozvání, přeji krásný den.
2: A do 9. hodiny nám chybí zhruba 6 minut. Stále jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Vstupenky do divadel na koncerty i festivaly v Česku za posledních 7 let zdražily zhruba o třetinu. Říká to například jejich pořadatel Viktor Palák ze společnosti Force. Přispěla k tomu vyšší sazba DPH i nárůst ceny energií a celkové inflace. A teď podle některých kritiků začíná kulturní akce zdražovat i ticketing, tedy zprostředkování prodeje lístků. Příčinu vidí ve spojení tří velkých ticketingových společností Go Out, Ticket Portal, Ticket Stream pod hlavičkou estonské společnosti PLG. O tom budeme mluvit s Tomášem Jeníkem z domácí redakce. Dobré ráno.
8: Dobré ráno.
2: Tak způsobilo spojení Go Outu, Ticket Portalu a Ticket Streamu zdražení vstupenek na kulturní akce?
8: To je něco, co tvrdí menší hráči na trhu. Podle Oldřicha Brzobohatého, generálního ředitele menší ticketingové společnosti SMS Ticket, se zvýšily poplatky, které si velké společnosti z každého lístku berou.
9: Pro pořadatele je teďka běžný, že platí za provizi 8%. Pro návštěvníka se poplatek za nákup vstupenky vlastně zvýšil na 3,5% skokově z nějakých 15 korun.
8: Přitom jak rostou všechny ostatní náklady a kvůli nižším příspěvkům od Ministerstva kultury na kulturní akce, to podle něj neúnosně zvyšuje tlak na pořadatele a ohrožuje konání zejména menších klubových a lokálních akcí. Naopak Viktor Palák z promoterské společnosti Force žádný vážnější problém nevidí.
10: Myslím si, že s cenama vstupenek to a priorně ta fúze nedělá nic zásadního. Co se děje a v čem asi ty menší společnosti cítí nějaké ohrožení, je ten fakt, že tady najednou bude větší hráč, to znamená viditelnější hráč, třeba i s lepšími službami.
8: Ve spojení tří větších ticketingových platform vidí pro svoji pořadatelskou společnost spíš výhodu, protože místo jedné firmy nabízejí lístky na akci hned tři platformy.
2: Takže fúze tří velkých hráčů vstupenky fanouškům nezdražila?
8: To se úplně říct nedá, protože ceny některých lístků to určitě zvednout mohlo. Jak už zaznělo, PLG nově účtuje koncovému zákazníkovi plošný poplatek 3,5% z každého lístku. Podle generálního ředitele PLG Czech Republic Lukáše Jandače se tím ale jenom srovnaly podmínky a nový model je podle něj spravedlivější.
11: Navíc si teda myslím, že to ozdravuje ten trh, protože konkurence, která tady jako mezi sebou byla, tak jsme rozdávali super nízký provize. Ten systém jako nebyl udržitelný dlouhodobě.
8: To byl také podle Jandače důvod, proč bylo v posledních letech tolik českých ticketingových společností na prodej. Ostatně on sám patřil k zakladatelům platformy Go Out, která byla první akvizicí PLG v Česku.
2: No ale je tedy vznik jednoho silného hráče problém nebo není?
8: Například podle Tomáše Poprika, pořadatele festivalu Oberfest, spojování velkých hráčů škodí konkurenčnímu prostředí. Podle Oldřicha Brzobohatého to může snížit návštěvnost menších kulturních akcí a řadu z nich v podstatě zlikvidovat. Z hlediska práva ale fúze ticketingových společností problém není a antimonopolní úřad se jí podle svého mluvčího Martina Švandy nezabýval.
12: Žádná z uvedených fúzí s největší pravděpodobností nedosahuje obratových kritérií stanovených zákonem o ochraně hospodářské soutěže, ale tedy jejich účastníci nebyli povinni tyto fúze nahlašovat úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
8: Navíc samotná dominance podle Švandy nemusí trhu škodit. Co problém je a co ceny lístků pro koncové uživatele skutečně zvyšuje, jsou další skryté poplatky, popisuje Viktor Palák. Ty si ovšem neúčtuje prodejce lístků, ale promotér.
2: Tak omlouváme se za drobný technický nedostatek. Děkujeme pro tuhle chvíli Tomáši Jeníkovi z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
8: Naslyšenou.
3: Pro a proti. Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc chystá návrh, podle kterého by soudci první instance už nemohli být vázáni názorem odvolacího soudu. Kdyby takový paragraf platil už dnes, europoslankyně za hnutí ANO Jana Naďová by pravděpodobně minulý týden odešla od soudu v kauze Čapí hnízdo jako nevinná. Posílí taková změna nezávislost soudců nebo ohrozí nárok na spravedlivý proces a předvídatelnost práva? Zeptám se místopředsedy České advokátní komory Lukáše Trojana a advokáta Aleše Rozehnala.
13: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
14: Radioservis představuje
15: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho
13: Válečný pilot.
14: Čeká nás Aras.
13: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
14: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
13: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: A ještě před 9:00 pozvánka k naší mezinárodní konferenci, tedy naší jako Českého rozhlasu Plus. Jmenuje se Křehká bezpečnost. Dozvíte se na ní například, jak bude vypadat budoucnost Ukrajiny, až utichnou zbraně, a co to bude znamenat pro bezpečnost naší země i Evropy. Debatovat o tom budou hosté například tedy prezident Petr Pavel, bývalý velitel ukrajinské armády Valerij Zalužny nebo nositelka Nobelovy ceny míru Alexandra Matvičuková. Více se dozvíte na webu Plusu a vstupenky jsou stále v prodeji na webu Kulturního centra Vzhled, a možná to nejdůležitější, koná se to 20. května, což je příští středu.
2: Na hodinách je v tuhle chvíli 9, v kalendáři úterý 12. května, za mikrofony Šárka Feniková
1: a Tomáš Pavlíček.
2: A vy posloucháte Raň Plus.
13: Český rozhlas Plus.
1: A čím naplníme další minuty našeho vysílání? Proč se tvrdá jádra fanoušků fotbalových klubů potřebují vymezovat vůči soupeři?
2: Klinika infekčních nemocí dětské nemocnice v Brně se dočká slibované klimatizace. Jak to omezí provoz?
1: A dnes večer začíná v Cannes Mezinárodní filmový festival. Kdo všechno tam bude a jaké filmy přinese?
2: Zprávy teď přináší Monika Vrechotová.
4: Dobré ráno. Francie a Velká Británie pořádají jednání ministrů obrany mezinárodní koalice, která chce zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem. Plánují řešit konkrétní zapojení jednotlivých států. Francie a Velká Británie vyslali k Hormuzskému průlivu válečná plavidla. Írán je varoval před okamžitou reakcí.
15: Nikdy jsme neuvažovali o nasazení sil ke znovu otevření Hormuzského průlivu. To nikdy nebyla varianta, kterou by Francie prosazovala. Vyzývám všechny ke klidu a zodpovědnosti.
16: Popsal francouzský prezident Emmanuel Macron. Francie poslala k Hormuzskému průlivu letadlovou loď Charles de Gaulle. Na její palubě jsou stíhačky Rafale i průzkumné letouny. Doprovází fregaty a ponorka. Velká Británie do oblasti vyslala torpédoborec Dragon. Prezident Emmanuel Macron tvrdí, že cílem koalice zhruba 40 zemí je zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem v momentě, kdy skončí horká fáze bojů mezi USA a Íránem. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Prezident Petr Pavel by podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD neměl jet na červencový summit NATO v Ankaře. Řekl to o pojednání koaliční rady s tím, že za zahraniční politiku je odpovědná jen vláda. Prezident má na ní podle Okamury navíc jiný názor než současný kabinet.
17: Lídr opozice, který prosazuje úplně opačné zahraničně politické názory, a ústava hovoří jasně, že zahraniční politiku má plně v gesci vláda, o nikom jiném v ústavě řečeno není. A já si teda za sebe říkám, že si neumím představit, že by pan prezident Pavel měl zastupovat naší vládu nebo zahraniční politiku prostě na tom summitu NATO.
4: O složení delegace bude vláda jednat na konci června. Prezident Pavel na své účasti na summitu dál trvá. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ministerstva zdravotnictví a zemědělství chtějí zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Reagují tak na kauzu s toxinem cereulit v umělém kojeneckém mléku. Ze strany některých rodičů nebo lékařů totiž úřady čelily kritice, že o možném nebezpečí informovali s velkou prodlevou. V Česku je podle ministerstva zdravotnictví podezření na otravu u 23 dětí. Dosud žádnou, ale testy nepotvrdili, pokračuje Martin Novotný z tiskového oddělení.
18: S ohledem na skutečnost, že došlo ke stažení kontaminovaných šarží z trhu v rámci celé Evropy, nelze předpokládat nárůst počtu pravděpodobných případů, které jsou skutečným ukazatelem vývoje situace v dané věci.
4: Dopravu v Belgii dnes ochromí celostátní stávka a velké demonstrace. Odbory je vyhlásily kvůli plánovaným vládním reformám. Druhé největší belgické letiště Charleroi zrušilo veškeré lety, včetně několika pravidelných linek do Prahy. Velké dopravní komplikace očekává belgická policie i v hlavním městě.
19: Také hlavní letiště v Bruselu zrušilo velkou část odletů a příletů. Omezená bude veřejná doprava po celé zemi. Belgické odbory stávku vyhlásily na protest proti reformám, které připravuje vláda premiéra Barta de Vévra. Ty počítají se zpřísněním pravidel pro předčasný odchod do důchodu či s časovým omezením podpory v nezaměstnanosti. Vláda tvrdí, že beze změn by byl belgický sociální systém dlouhodobě neudržitelný. Podle odborů ale účet zaplatí hlavně zaměstnanci a důchodci. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Známý pražský léčitel Alan Jarkovský, obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů korun na luxusní sídlo. Tvrdil jim, že tam můžou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Za peníze chtěl zrekonstruovat 2 staré mlýny na Kutnohorsku. Ani jedna nemovitost už mu ale nepatří, protože se nechal od svého společníka 3 měsíce před obviněním vyplatit. Léčitel je ve vazbě a hrozí mu až 10 let vězení. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes rozhodne o trestu pro Slávii. Její fanoušci v sobotním derby se Spartou v závěru zápasu vtrhli na hřiště, napadli 3 hráče soupeře i sektor hostujících příznivců. Utkání se nedohrálo. Vedení Slávie spolupracuje s policií při hledání pachatelů. Podle předsedy představenstva Slávie Jaroslava Tvrdíka podrobí fanoušky tribuny Sever dvoufázovému prověřování. Klub po nich bude chtít čestné prohlášení a také budou muset ukázat, kde na tribuně seděli.
20: A pro fanoušky, kteří nebudou schopni prokázat, že byli na svém místě, tak my budeme vycházet z toho, že porušili návštěvní plán Eden Areny, tam je jasné, že fanoušek má být na svém místě po dobu zápasu. A v tomhle kontextu budeme vycházet z presumpce viny. Nebyli si na tribuně Sever na svém místě, tak si byl na ploše. A o takovéto fanoušky ty nepovažujeme za fanoušky a o takovéto takovéto lidi nebo vytržníky, tak v podstatě ve Slavě nestojíme.
4: Bezpečnost na stadionech bude tématem ranního Plusu už za chvíli. Teď je ovšem na řadě doprava na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 215. Zůstává kolona za Rohlenku osobními auty, je to na 15:15. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Popovice z 15. kilometru pojedete pomaleji. Před Prahou na 5. kilometru už sice odtáhli porouchané auto a jede se 3 pruhy. Kolona se rozjíždí, zatím se zdržíte 20 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech zpomalu. Maluje se kolem sjezdu na Jesenici na 81. kilometru. Osobními auty počítejte s 20 minutami navíc za sjezd na Ořech. Dobře dojeďte. Úterý bude provázené proměnlivou, přechodně velkou oblačností s lokálními přeháňkami, hlavně v Čechách. Výjimečně se objeví i bouřky. Na horách může sněžit a teploty vystoupí dnes pouze na 7 až 12, na jižní Moravě až na 14 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
13: Posloucháte Ranní Plus.
1: A posloucháte ho 7 minut po 9. hodině. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace má dnes na mimořádném jednání oznámit, jaké tresty padnou po nedělních výtržnostech při derby Slávie se Spartou. Slávia se zodpovídá ze závažného porušení povinností pořadatele, když fanoušci vtrhli během zápasu na trávník a mimo jiné napadli několik hostujících hráčů. Spartu pak komise prošetřuje kvůli nesportovnímu chování jejich fanoušků v sektoru hostů, zejména kvůli vhození pyrotechniky na trávník a poničení zařízení stadionu. Rozhodnout se má také o tom, zda na středeční utkání s Jabloncem budou moc slavističtí příznivci, popřípadě jestli bude derby kontumováno ve prospěch Sparty. Naším hostem je teď Dino Numerato, sociolog sportu z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
21: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
1: Vymezit se proti soupeři je asi přirozené, jde ale o míru a formu. Když budeme mluvit o fanouškovském jádru, je jejich podpora pro kluby důležitá, čili jistá míra verbální agresivity třeba i tolerovaná?
21: Tak já si myslím, že to je důležitý postřeh. Asi je důležité být opatrní, abychom byli opatrní v tom, jak rozdělujeme a označujeme jednotlivé skupiny fanoušků, protože samozřejmě ta samotná tribuna Sever je mimořádně různorodá a vy sama jste používala i to označení tvrdé jádro. V tom kotli samotném tam je prostě řada niancí a je důležité odlišovat mezi tím, kdo je součástí tvrdého jádra, kdo nikoliv. Samozřejmě pro kluby, abych se dostal k té vaší otázce, je mimořádně důležité, aby podporu měli, a to, jakým způsobem se fandí, je určitě i součástí výsledků nějakých dohod, vyjednávání a tak dále. Zároveň ale fanoušci mají svoji autonomii, na kterou jsou hrdí a kterou si snaží hájit.
1: A v tom fanouškovském jádru typově jací lidé tam tady jsou?
21: Pro mě to je složitá otázka, protože já se přiznám, že o celé té situaci mám jenom kusa informace z médií a to samotné jako složení fanoušků na tribuně Sever já neznám. To, co jsme mohli vidět z televizních záběrů, tak samozřejmě byla skupina výtržníků, kteří zcela nepřijatelně a v kuklách házeli světlice, k čemuž vlastně docházeli i obou straně, ale na té hrací ploše se mimo jiné objevila i řada fanoušků, kteří se nechali strhnout atmosférou, kteří možná ani nepochopili celou situaci. A když se bavíme o interpretaci celé té situace, tak já si myslím, že tam je důležité zohlednit i povahu jiných aktérů, kteří do celé situace byli zapojeni. A v tuhle tu chvíli, já to si myslím, že spíš musí být předmětem nějakého vyšetřování, které já nedokážu interpretovat, co by sociolog, ale je otázka, kdo může být a kdo může chtít jako jednat násilně.
1: Rozumím tomu, co říkáte. Když se teď ale diskutuje o tom, co se stalo o víkendu v Edenu, zaznamenala jsem i kritiku směrem k hráčům, že ta agresivita vlastně začíná už na hřišti. Tak vy jako sociolog, sociolog sportu, který to sleduje, jaký je váš názor?
21: Tak samozřejmě celá ta událost se stala při derby, které je mimořádně emocionálně vypjaté a řekněme, že určitá míra rivality k tomu derby patří. Je ale otázka, a to si myslím, že je zásadní, co se stane ve chvíli, kdy tato rivalita je za hranou, kdy sklouzne k agresi a nebo k nějakému násilí. Je jednoznačné, že ten kontext a to emoční vypětí derby tady k té agresi může velice snadno sklouznout, ale zase, jako bych se vrátil k tomu, asi prostě je otázka, jestli měl na vyprovokování tady toho násilí někdo nějaký zájem, jestli to byla nešťastná shoda okolností, ale i tak to musíme vidět jako výsledek nějakého procesu, který je dlouhodobý a který nesouvisí jen s fanoušky samotnými, ale který souvisí s tím, jak dochází k interakci mezi fanoušky a fotbalovým klubem. V té diskuzi tam často padala i, nebo ne často, a to je možná i problém, někdy se zmiňovala role takzvaných SLOs, Supporter Liaison Officerů, což jsou lidé, kteří vlastně mají na starosti ten vztah mezi klubem a fanoušky nějak zprostředkovávat a jejich role je ten vztah zprostředkovat nejen v nějaké situaci, v průběhu nějaké kritické situaci přímo v průběhu toho utkání, ale zároveň mu i předcházet mu dlouhodobě. A přinejmenším z těch mediálních vyjádření, které jsem měl možnost zaznamenat, se domnívám, a to je otázka spekulace, že ten potenciál tady těch support liaison officerů nebyl dostatečně využit. Jakkoliv, ale si nemyslím, že to je jenom otázka support liaison officerů. Samozřejmě tam je další otázka, která se týká vůbec zajištění bezpečnosti na stadionu, pořadatelská služba a tak dále.
1: Děkuji za vysvětlení. Tolik sociolog sportu z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Dino Numerato, který byl naším hostem. Naslyšenou.
21: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
2: A posloucháte překvapivě Ranní plus i v 9 hodin a 13 a půl minuty. Tripartita se včera neshodla na zastropování penzijního věku na 65 letech. Vláda a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ale ostře kritizují. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů pak nenašli shodu ani na řešení důchodu v náročných profesích. Prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček v Ranním plusu řekl, že ze strany zaměstnavatelů na tripartitě jednoznačně zaznělo, že stanovení pevného data a snížení věku odchodu do důchodu vnímají jako riziko udržitelnosti důchodového systému.
0: Dlouhodobého hlediska zvyšování nároku na ten důchodový systém, který v následujících letech pod obrovským tlakem, protože do důchodu budou odcházet věkové kohorty 70. ročníků a to samozřejmě nebude kompenzováno zase příchodem nových zaměstnanců, tedy těch, kteří budou zase ten průběžný důchodový systém plnit. A tohle to je riziko, které před námi stojí a nakonec to, když se tato operace nezvládne, když se politici nedohodnou na rozumném kritériu toho, jak by ten věk do důchodu měl vypadat, tak to může skončit podobně, jako to momentálně vypadá na Slovensku, kde skutečně výdaje na důchodový systém a sociální systém jsou v tak extrémní poloze, že dnes už se vážně mluví o tom, že Slovensko nastupuje řeckou cestu.
2: Řekl prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Na jeho slova pak reagoval také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
5: Vůbec není čeho se obávat, protože i v tom nejhorším scénáři, který byl kdy namalován na ministerstvu práce, tak bychom se dostali maximálně na nějaký 12% HDP, to znamená platby na právě nároky vyplývající z důchodového účtu, což některé země mají už v dnešních dnech za prvé. Za druhé, český zaměstnanec ve srovnání s německým, co se týká délky pracovní doby, tak odchází v 74 letech, kdyby byla hranice věku pro odchod do důchodu 65 let. Proč to říkám? Že český zaměstnanec totiž pracuje mnohem déle, dokonce ročně je to asi o 400 hodin více než v průměru zaměstnanec v Německu a není důvod takto přetěžovat českého zaměstnance, obzvláště když drtivá většina zaměstnanců pracuje v průmyslu. Ten, kdo se cítí být zdrav a je v pořádku, může pracovat déle, v tomu nikdo nebrání, ani nemůže nikdo bránit. Ale tady se bavíme o tom, kdy získá důchodové nároky.
2: Ekonoma Petra Janského z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy jsem se pak ptal na to, jak chápe to rozhodnutí vlády odložit zastropování věku odchodu do důchodu až do druhé vlny změn.
22: Rozumím tomu tak, že nejspíše i ve vládě tak vidí to, co říkám já, že nemůžou financovat všechny sliby, které naslibovali, jakkoliv s nimi jednotlivě můžeme souhlasit, jo, že potřebujeme platit učitele více, potřebujeme dostavit železniční a jinou dopravní infrastrukturu a tak dále, jak tak dále. Ale uvědomují si, že na všechno ty peníze nemáme. Takže to odložení o ten rok může znamenat to, že to vidí realisticky ten rozpočet. A já bych byl velmi otevřen tomu, abychom se bavili nejen o zastropování na 65 nebo 67 letech, ale například to, abychom navázali ten věk odchodu do důchodu na dobu dožití.
2: Dodal v našem vysílání Petr Jánský z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
1: Je 9 hodin, 17 minut, posloucháte Ranní plus. Děti na klinice infekčních nemocí dětské nemocnice v Brně se dočkají příjemnějšího prostředí, ve kterém musí nedobrovolně trávit čas. Pavilon S, kde klinika sídlí, čeká příští měsíce rozsáhlá rekonstrukce, včetně vzduchotechniky s klimatizací, kterou teď budova nemá. Před 2 lety na problém s horkem na pokojích upozornil otec jednoho z pacientů. Podrobnosti má reportérka Alena Hesová. Dobré ráno.
23: Dobrý den. Fakultní nemocnice Brno, pod kterou ta dětská nemocnice spadá, chce smlouvu se stavební firmou podepsat do měsíce. Půjde o kompletní rekonstrukci budovy, která stojí v Černopolní ulici. tedy naproti hlavnímu areálu dětské nemocnice. Dělníci zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Nové budou i rozvody a na střeše přibudou solární panely. Jak už zaznělo, součástí je taky nová vzduchotechnika s klimatizací.
1: No a tu, jak jsme zmínili, v současnosti budova nemá. To byl i důvod sporu otce jednoho z pacientů s vedením nemocnice. Je to tak?
23: Ano, v létě 2024 si Štěpán Neubauer, otec jednoho malého pacienta, na infekční oddělení přinesl vlastní mobilní klimatizaci. Chlapec trpí genetickou nemocí, kvůli které se nepotí, a pobyt na pokoji v parném létě pro něj byl o to nepříjemnější. S personálem kliniky se potom otec domluvil, že založí sbírku, aby se mobilní klimatizace mohly pořídit do všech pokojů. Vedení nemocnice ho ale nakonec vyzvalo, aby sbírku zrušil, protože už tehdy počítalo s rekonstrukcí. Nakonec se obě strany domluvily, že peníze využijí na nákup stropních ventilátorů. Po jejich instalaci jsme se loni Štěpána Neubauera ptali, jak celá věc dopadla.
6: Ptal jsem se sestřiček, jestli ty stropní ventilátory nějakým způsobem pomáhají, jestli plní tu funkci. Oni říkali, že ano, když je prostě vedro, tak je to lepší určitě než nic. Samozřejmě nenahradí to klasickou klimatizaci, takže se čeká na tu velkou rekonstrukci. Ale ty stropní ventilátory fungují.
23: Rekonstrukci pavilonu SB fakultní nemocnice chtěla dokončit do léta příštího roku.
1: Ale no a omezí práce nějak provoz dětské kliniky?
23: Ano, už tento měsíc se postupně musí přestěhovat třílůžková oddělení, tedy zhruba 50 dětí, do náhradních prostor na pediatrické klinice. Ambulantní provoz zůstane zachovaný, kvůli rekonstrukci ale podle nemocnice se může měnit.
1: S informacemi se do našeho vysílání přihlásila reportérka Alena Hesová. Děkujeme za to, naslyšenou.
23: Naslyšenou, hezký den.
2: Jenom v krátkosti, co důležitého se děje. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem dohodl v souvislosti s návrhy nových velvyslanců na čtyřech změnách. Komentovat je nyní ale nebude, řekl dnes novinářům prezident před odletem na samity slavkovského formátu a bukurešťské devítky. Izraelský parlament v noci na dnešek schválil zákon o ustavení zvláštního tribunálu, jež má soudit Palestince, kteří se 7. října 2023 účastnili útoku na Izrael vedeného teroristickým hnutím Hamas. A Rusko se rozhodlo ukončit částečné příměří, vyslalo v noci na Ukrajinu přes 200 dronů, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Úřady informují o několika zabitých.
1: Dnes večer doslova vypukne na jihu Francie 2 týdny dlouhý filmový svátek. Začíná totiž ostře sledovaná událost, 79. ročník filmového festivalu v Cannes. Promítne 22 filmů v hlavní soutěži a jeden z nich na konci odejde s nejvyšší cenou Zlatou palmou. Ještě před zahájením festivalu už jsou známí ale nositelé čestných Zlatých palem. Těmi letos jsou americká zpěvačka a herečka Barbara Streisandová a novozélandský filmový režisér Peter Jackson. Předsedou festivalové poroty, která bude 22 soutěžních snímků hodnotit, je jihokorejský tvůrce Pak Chang-uk. A do Cannes zdravíme naši kolegyni, editorku Českého rozhlasu Plus a filmovou publicistku Martinu Vackovou. Dobré ráno nebo dopoledne, Martino.
7: Dobré dopoledne, Cannes.
1: Jaké filmy z hlavní soutěže a jací filmaři s nimi spojení se letos v hlavním programu objeví?
7: Tak já bych řekla, že se očekávají opravdu velká jména a předpokládám, že velké filmy. Přijedou slavní režiséři soutěžních filmů a slavní herci v nich. Hodně fanoušků má třeba režisér, španělský režisér Pedro Almodovar, ten přivede film Hořké Vánoce. Nebo tady bude režisér, britský režisér polského původu Pavel Pavlikovský, ten přivede film Vlast. A tady je zase zajímavé, že v něm jednu z rolí hraje německá herečka Sandra Hillerová. A to je herečka, která jede neuvěřitelnou kariéru i popularitu. Ta, v jakém filmu se objeví, tak ten film získává opravdu velké ceny, ať už jde o Oscary nebo Zlaté palmy nebo Stříbrné medvědy z Berlína. Tou herečkou je Sandra Hillerová. Možná si někteří vybaví z filmu Volný pád, Zóna zájmu nebo letos Róze. Dalším velkým jménem, které přijede, je iránský režisér Asghar Farhadi. Ten natočil tentokrát ve Francii film Příběhy, paralelní příběhy s herečkou Isabel Ipérovou. No a ještě byl přidán do soutěže, když bych třeba se dostala i do americké kinematografie, film Papírový tygr, to je tedy americký film a v tomto filmu hraje Adam Driver a Scarlett Johanssonová. Takže je vidět, že máme před sebou velká jména a možná ty někteří ještě budou těšit na Johna Travoltu, Ten přijede v takové zvláštní roli letos na festival, bude mít mimo soutěžní film a ta jeho zvláštní role je v tom, že poprvé bude jako režisér tohoto filmu.
1: Stále se řeší účast také ruských filmů a tvůrců na mezinárodních kulturních akcích. Jak je to letos v Cannes? Stále platí na ně embargo?
7: Ano, embargo stále platí, když jsem se dívala do programu, tak žádné primárně ruské filmy napříč programem tady nikde nejsou, ale v soutěži je film režiséra, který se jmenuje Andrej Zjaginsev, to je ruský režisér, ale on už teď žije v exilu ve Francii. Ten film, který se bude v soutěži promítat, se jmenuje Minotaurus a je natočený v koprodukci zemí Francie, Lotyšsko a Německo. Podle popisku se tenhle ten film odehrává v Rusku roku 22, což je ten rok útoku na Ukrajinu. A jak tady napsal francouzský deník Le Monde, i když je známá režisérova kritika vůči Putinovi, mohla by jeho samotná přítomnost v Cannes vyvolat pobouření u některých ukrajinských spolků. Sám tento režisér v rozhovoru pro Le Monde uvedl, že jeho poselství je jasné, jeho film je pacifistický a který se staví naprosto proti válce na Ukrajině. Ještě možná připomenu, v Česku tenhle ten režisér je také známý, je to třeba režisér slavného filmu Leviatán, který vypráví nebo je nastaven proti korupci v Rusku a ten v Rusku neměl kvůli tématu vůbec dobré přijetí oproti dobrému přijetí jinde po celém světě. A když už mluvíme o té ruské nebo ukrajinské tematice, tak je zajímavé, že tady mimo soutěž je film, který se jmenuje Vesna, Jaro. Režisérem je litevský režisér Rostislav Kirpičenko a tento film se také odehrává na

0: český film?
1: No, jak bych to řekla diplomaticky, letos český film Velký zásah na festivalu Cannes mít nebude, tedy co se týče filmů, ale je český zástupce alespoň programu Producenti v pohybu a tam je právě producentka Dagmar Sedláčková, je to producentka právě toho filmu Karavan, který si zmínila. Jak jsi říkala, tento zastupoval českou kinematografii loni s velikou slávou i s úspěchem, to musím potvrdit. A ten Karavan byl třeba teď i zmíněný aktuálně na stránkách festivalu v souvislosti s tím, že film šel ve Francii v dubnu do celofrancouzské distribuce.
0: A všechno to bude sledovat editorka Českého rozhlasu Martina Vacková a bude nám o tom podávat zprávy. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: A Vlast trochu jinak, ne tedy film, ale to z hudební sféry, cyklem symfonických básní Bedřicha Smetany má Vlast dnes začne 81. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. V podání našich rozhlasových symfoniků půjde o historicky 11. provedení. Na zkoušku do studia asi jedna míříme ve druhém dílu našeho seriálu Milníky rozhlasových symfoniků.
3: Tak jaká je poslední příprava před zkouškou?
4: Cigareta rozhodně a pár věcí si člověk musí jako ujasnit, co projede, jak ten čas jako nejlíp využít, no.
3: Že byste si pročítal noty, to už ne.
4: Jo, samozřejmě, no jasně.
3: Berete noty, máte jich 6?
4: Všech 6 básní, teďka budeme probírat ty nejzásadnější věci prostě, no.
3: Petr Popelka míří ze své šatny do studia S1, kde už jsou připraveni všichni hudebníci, včetně houslistky Terezie Koskové.
5: Tak je to poprvé pro mě.
3: Takových hudebníků je tu víc, kteří si na zahajovacím koncertu Pražského jara zahrají v premiéře.
5: Myslím si, že vystihuje tu nádheru jako českých krajin. Je v ní spoustu motivů české hudby. Pro nás je tahle hudba symbolem nějaké hrdosti.
3: Teď budou zkoušet v smyčce, včetně prvního koncertního mistra skupiny prvních houslistek, Vlastimila Kobrleho. Ten mou Vlast hrál se Sočrem na zahájení Pražského jara už 3x, hned po svém nástupu v roce 2000 a naposledy před 19 lety.
6: Z té Vlasti se některé části hrajou častěji, než by to hrálo komplet. Třeba v Japonsku se hraje Vltava poměrně pravidelně, třeba na začátku koncertu a pak se hrajou jiná díla, ale si myslím, že hlavně to je pro nás jako fyzicky náročný, protože zahrát to v celku je prostě fakt jako, že si člověk vydá úplně jako do plnej.
7: Ahoj, ahoj, ahoj.
3: Petr Popelka se objímá s Vlastimilem Kobrlem, šéf-dirigent vítá i ostatní hudebníky, kteří ho teď zdraví klepáním smyčců o notové stojany. Než si vezme slovo a dirigentskou taktovku, předstupuje před orchestr inspicient Jan Köhler.
8: Páni Jane, jestli máte dořešený ty fraky všichni? Jo, už nový fraky, boty.
9: Tak jo,
10: vyměnit.
9: Dobré ráno, ještě jednou, dobré jitro. Tak vememe, rozhodně nebudeme dneska, že jo, přehrávat jenom prostě pár věcí, že jo, kritických, že jo, fugu, luhy, že jo, a podobné věci. Teďka začátek, první nástup ve Vyšehradu náš, to je tak číslo kolikátej, před 3, 2, tak ty...

0: I když jsme tomu věnovali spousta času tady tomu projektu, mý vlastní natáčení, tak stejně znovu a znovu prostě se k tomu budeme vracet, protože tam jsou opravdu, prostě se musí říct, nepříjemný místa.
1: A co prožíváte vy jako dirigent, když víte, že se blíží orchestr tady k tomu místu?
0: Jsou místa, které jsou těžký pro dirigenta, kde jako vy se musíte jako hrozně soustředit, kde vy prostě nesmíte udělat chybu, nebo když ji uděláte, tak rozhodíte ty lidi, jo. Takže to jsou místa, ze kterých jako vy máte, že jo, strach sám ze sebe.
1: Přiznává Petr Popelka. Poprvé rozhlasoví symfonikové na Pražském jaru vystoupili v roce 1948 s tehdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem. Dnešní provedení díky českým centrům uvidí diváci ve 24 zemích světa. Zahajovací koncert se bude z obecního domu přenášet i na velkoplošnou obrazovku v pražských Riegerových sadech, kde už odpoledne začne předfestivalový program. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Dobré dopoledne, je 9:30.
3: Český rozhlas Plus.

0: zprávy.
1: Prezident Petr Pavel zamířil do Bratislavy s prezidenty Rakouska a Slovenska. Tam bude jednat mimo jiné o umělé inteligenci ve vzdělávání. Součástí summitu bude i setkání s vysokoškoláky a prezentace jejich inovačních projektů. Z Česka to budou třeba brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Velká Británie a Francie budou hostit videosetkání více než 40 ministrů obrany. Jednat budou o vojenských plánech na obnovu obchodní dopravy v Hormuzském průlivu. Londýn a Paříž chtějí řešit konkrétní zapojení jednotlivých států. Obě země už k Hormuzskému průlivu vyslaly svá válečná plavidla. Irán pohrozil Francii a Británii útokem, pokud své lodě do úžiny umístí. Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují a informace předají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi Hondius, která vyrazila z Argentiny na začátku dubna. 3 nakažení lidé během cesty zemřeli, zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárských ostrovech. Na palubě nebyl žádný Čech. Ministři nové maďarské vlády Pétera Maďara dnes složí sliby. Už včera své plány představovali poslancům v jednotlivých parlamentních výborech. Nového premiéra parlament potvrdil v sobotu. Maďar slíbil změnu stylu vládnutí, nápravu vztahu s Bruselem nebo obnovu nezávislosti veřejnoprávních médií. Německo se nechce vměšovat do české debaty o tom, jestli je Brno vhodným místem pro letošní sjezd sudetských Němců. Oznámilo to německé ministerstvo zahraničí. Podle Berlína má shromáždění přinést smíření mezi oběma zeměmi. Ministerstvo zdůraznilo, že Česko je pro Německo důležitým partnerem v Evropské unii a taky sousedem. Dodalo, že chce s Prahou rozvíjet co nejužší politické, hospodářské i občanské vztahy. Spojením velkých ticketingových společností GoOut, Ticketportal a Ticketstream vznikla v Česku dominantní firma, která pořadatelům i zákazníkům zbytečně zvedla poplatky. Tvrdí to menší ticketingová společnost SMS Ticket, pokračuje její generální ředitel Oldřich Brzobohatý.
2: Pro pořadatele je teďka běžný, že platí za provizi 8%, pro návštěvníka se poplatek za nákup vstupenky vlastně zvýšil na 3,5%, skokově z nějakých 15 korun.
1: Firma PLG Czech Republic, které tři ticketingové společnosti patří, tvrdí, že poplatky pouze zprůměrovala a nový systém je spravedlivější. Další zvyšování poplatků letos neplánuje.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší byla situace na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči tam vyjížděli k desítkám událostí. Nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí. Moravskoslezští záchranáři mají nové výcvikové středisko. Vzniklo v Ostravě a učí se tam i studenti záchranářství. Lektoři mají k dispozici větší prostory. Simulovat tak můžou přímo zásah v uzamčeném bytě, kde někdo volá o pomoc, nebo příjem na urgentní příjem či zásah u překotného porodu, říká vedoucí střediska Petra Jašo.
3: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
1: Začíná filmový festival ve francouzském Cannes. Letos je ve hře o hlavní cenu Zlatou palmu, taky nový snímek režiséra Pedra Almodovara Navidad, tedy Hořké Vánoce. Na červeném koberci se objeví i John Travolta. V premiéře uvede svůj režisérský debut o chlapci, který poprvé cestuje letadlem. Festival v Cannes potrvá do 23. května. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Rousínov na kilometru 215 dojedete do kolony, pokračuje za Rohlenku a je pouze silným provozem. Osobními auty počítejte s 10 minutami navíc. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Silnější provoz čekejte před sjezdem na Jesenici ze 78. kilometru. Levý pruh jede výrazně rychleji. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanoví Nový Most. Pojedete od Černého mostu k Průmyslové půl hodiny. V Krči se ucpávají ulice Štúrova nebo u Krčského nádraží, a to kvůli uzavírce Sulické před železničním viaduktem. V té se dá projet pouze směrem do centra. No a v ulici 5. května do centra se jede pomalu od Pankrácké vozovny za Nuselský most. Zdržíte se 20 minut. Přejeme šťastnou cestu. S ledovými muži dorazilo citelné ochlazení. Na horách dnes může i sněžit, jinak se čekají lokální přeháňky, hlavně v Čechách, a výjimečně i bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 7 a 12 stupni, na jižní Moravě bude až 14, na horách bude kolem 4 stupňů, v Krušných horách kolem 0. Tolik zprávy, teď už Lukáš Matoška začíná Pro a proti.
4: Odvolací soudy by v budoucnu mohly přijít o možnost zavázat soudy nižší instance k tomu, aby přijali určité rozhodnutí. Počítá s tím novela trestního řádu, která vznikla pod ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za hnutí ANO. Jedná se o reakci na to, že vrchní soud před časem zavázal městský soud, aby uznal premiéra Andreje Babiše a europoslankyni hnutí ANO Janu Naďovou vinnými v kauze Čapí hnízdo? Nebo je potřeba za novelou ministra Tejce vidět principiální důvody?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty jsou na dálku místopředseda České advokátní komory Lukáš Trojan, který se podílel na přípravě novely trestního řádu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A tady ve studiu advokát Aleš Rozehnal. Dobrý den, i vás zdravím.
6: Dobrý den.
4: Pane Trojane, proč podle vás potřebujeme novelu, podle které by odvolací soud už nemohl zavázat soud nižší instance k tomu, aby přijal určité rozhodnutí?
5: Důvodem, pro který Česká advokátní komora v rámci výzvy, která přišla nejenom advokátní komoře, ale všem zainteresovaným institucím, jak to byly státní zástupci, akademická obec, soudy, ve vztahu k určitým dílčím úpravám trestního řádu, tak vybrala toto téma, jsou velmi jednoduché. Advokátní komora v rámci své trestní sekce se setkává s připomínkami, se kterými se advokáti potkávají ve své praxi, a v rámci těchto připomínek bylo zjištěno, že se stává poměrně frekventovanou praxí, kdy odvolací soudy v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2023 z zpravodaje pana profesora Fenika.
4: Prosím, ve stručnosti, pokud možno.
5: Začali masivně zavazovat ty nalezací soudy k tomu, aby rozhodovali o vině. Což je vlastně v rozporu s tím samotným nálezem i dalšími nálezy a konec konců je evropskou úpravou, a proto advokátní komora seznala, že jediná možnost, jak to upravit, je novela trestního řádu.
4: Na úvod vám děkuju, my to rozebereme v dalších 20 minutách. Pane Rozehnale, rozumíte těmto důvodům, které jste teď slyšel, k tomu, proč měnit trestní řád?
6: Já samozřejmě chápu, že je to do určité míry problematické, protože pokud odvolací soud zaváže ten prvostupňový, ten nalezací soud, jak má rozhodnout o vině, trošku se nám ztrácí ta dvojinstačnost soudního rozhodování. Nicméně je potřeba vidět, že pokud bychom to takto odstranili zcela z našeho právního řádu, respektive z trestního řádu, no tak v tom případě dojde k takové zablokování těch rozhodnutí a může to skutečně vést k nekonečnému prodlužování toho soudního řízení, toho trestního řízení v té procesní fázi, což samozřejmě nebude ku prospěchu těm obžalovaným vůbec. Ono totiž podobného účinku, jakého vlastně dosáhneme tím, že odvolací soud zaváže ten prvostupňový soud rozhodnutím o vině, dosáhneme i tím, pokud ten odvolací soud odejme to rozhodování po několika neúspěšných pokusech tomu prvostupňovému soudci dá ho někomu jinému. Akorát se nám to zase o několik let prodlouží.
4: Což taky ta novela, o které dnes diskutujeme, nějakým způsobem upravuje, taky se k tomu dostaneme. Pane Trojane, nedává to smysl, že soud vyšší instance může korigovat rozhodnutí soudu nižší instance, a to i tak, že tu nižší instanci zaváže k určitému názoru, k určitému posouzení? A není to pojistka proti tomu, aby ten ping-pong mezi jednotlivými instancemi trval dlouho?
5: Tady rozhodujeme nebo zvažujeme na vahách dva zájmy. První zájem je na zachování dvojinstančnosti trestního řízení, jak uvedl pan kolega, a druhým zájmem je takzvaná rychlost řízení. My hovoříme o velmi úzce vymezeném počtu případů. Jedná se totiž jenom o případy, kdy dojde rozhodnutí nalezacího soudu ke zprošťujícímu výroku. V žádném jiném případě tato situace nastat nemůže. Ten navrhovaná úprava trestního řádu se s tím poměrně jasně vypořádává a ano, může to být na úkor doby toho řízení, ale zároveň to prezentuje zachování základních práv toho obviněného, kterým je právo na spravedlivý proces, ale především respekt k prezumci neviny.
4: Předpokládám, že tady v této souvislosti narážíte i na zásadu zákazu zhoršení postavení obžalovaného, je to tak?
5: Ano, to je subsumováno v tom druhém odstavci.
4: Pane Rozehnale, není tou současnou praxí tato zásada ohrožena a nebyla vlastně nějakým způsobem prolomena, když před několika měsíci vrchní soud zavázal městský soud k tomu, aby Andreje Babiše a Janu Naďovou uznal vinnými?
6: No, ona prolomena nebyla, protože ten pokyn, respektive ten názor, že se oba dva obžalovaní dopustili trestného činu, vycházel z toho, že odvolací soud provedl důkazy, které už provedl ten nalezací soud a vyhodnotil jiným způsobem, než je vyhodnotil ten nalezací způsob. Čili on nerozhodoval o těch důkazech od stolu, ale provedl je sám a vyhodnotil je jiným způsobem. Vyhodnotil je tak, že tak, jak byly vyhodnoceny nalezacím způsobem, byly nelogické, byly vytržené z kontextu a vlastně nedávaly vůbec žádnou logiku. Proto si myslím, že měl vlastně dvě možnosti. Buď to tam říct, že skutečně došlo, že podle jeho názoru došlo ke spáchání trestného činu, nebo tento názor nevyslovit, vrátit to bez názoru, ale riskovat to, že to městský soud znova zprostí, znova dojde k odvolání, on to budou muset znova zrušit, ale tentokrát přikázat jinému soudci a celé to řízení se nám protáhne třeba o 3 roky.
4: Čím se zase vracíme k tomu vašemu argumentu, aby ta řízení netrvala tak dlouho, k čemuž už vy jste se, pane Trojane, vyjadřoval. Když jsme tady znovu vzpomenuli kauzu Čapí hnízdo, tak děje se ta změna trestního řádu, o které tady dnes hovoříme a na již přípravě vy jste se v pracovní skupině Ministerstva spravedlnosti, pane Trojane, podílel. Děje se právě kvůli této kauze Čapího hnízda, děje se tedy kvůli premiéru Andreji Babišovi a jeho bývalé spolupracovnici Janě Naďové?
5: Tak můžu ubezpečit vás i všechny posluchače, že v žádném případě. Tato kauza bohužel naopak poměrně významně škodí té odborné debatě, protože ji do určité míry posunuje do toho veřejného nebo politického prostoru. My jsme zcela schválně i v rámci toho našeho návrhu referovali odůvodnění úplně jiných kauz, kdy mám před sebou rozsudek nalezacího soudu z okresního soudu v Teplicích, kde soudce uvádí, že se dostal v odůvodnění toho rozsudku do vnitřního konfliktu se soudcovským slibem, tedy rozhoduje proti svému svědomí a vědomí při hrozbě kárného postihu. To znamená, tato praxe se nám bohužel rozvinula nikoli pouze v kauze pana premiéra Babiše, ale i v rovině nalezacích soudů v okresním stupni.
4: Dobře, rozumím tomu tak, že tedy problém. Rozumím tomu tak, že tedy zájmem České advokátní komory, kterou vy reprezentujete, není nějakým způsobem, když to řeknu laicky, pomoci Andreji Babišovi a Janě Naďové. Přesto tu novelu trestního řádu prosazuje ministr Jeroným Tejc za hnutí ANO. Tak nevyvolává to přinejmenším pochybnosti, že ta novela je prosazována v politickém zájmu Andreje Babiše?
5: Tak určitě ne ze strany advokacie. A já v tomto kontextu ještě si dovolím jednu drobnou poznámku. Mám před sebou absolutně čerstvý rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 30. dubna 2026 v slovenské kauze, kde tento nejvyšší evropský soud v uvozovkách rozhodl, že není možné postupovat tímto způsobem. To znamená, soud prvého stupně je povinný cituju z rozsudku, neuplatnit posouzení od

0: odvolacího soudu, pokud je v rozporu s prezumcí neviny. Čili rozhodnutí Mezinárodního soudu v tuto chvíli podporuje správnost toho návrhu novely.
1: Pane Rozhenale, co říkáte na tyto argumenty a uklidňuje vás, jak jsme teď slyšeli od pana Trojana, že ta změna při nejmenším z hlediska advokátní komory se neděje v zájmu Andreje Babiše?
2: No, já jsem si ani nemyslel, že by se to bylo takhle prvoplánově v zájmu Andreje Babiše, navíc už se o to asi týkat nebude, nicméně.
1: Nemohlo by se o to týkat hypoteticky, pokud by přišel o poslaneckou imunitu jednou?
2: Bude někdy za 4, možná 8 let, nicméně. Pokud se podíváme na souladnost s ústavou, tak ústavní soud vlastně posuzoval obdobný případ a řekl, že to souladné s ústavou je, to je první případ. To je první věc, která je důležitá. Druhá věc je ta, že pokud nějaký soudce prvního stupně říká, že rozhoduje v rozporu se svým vědomím a svědomím, tak si to nepřečetlo úplně celé, protože ono je to, že musí rozhodovat v souladu se svým vědomím a svědomím v rámci právního řádu. A součástí toho právního řádu je právě hierarchizace té justiční soustavy. Vlastně není to rozhodnutí jednotlivce, libovolné rozhodnutí jednotlivce, ale je to rozhodnutí celé justiční hierarchické uspořádané soustavy. Takže jeho vědomí a svědomí musí být korigováno tím názorem odvolacího soudu. A je to buď to i tím, že si ten odvolací soud jinak vyhodnotí důkazy, než je vyhodnotil on sám, anebo i to, že dospěje k jinému závěru o vině.
1: Pane Trojane, co říkáte na tento protiargument, že když soudce té nižší instance je zavázán tím, co mu, když to tak řeknu, nakáže soud vyšší instance, ten odvolací soud, tak to neznamená, že by nerozhodoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale znamená to, že se rozhoduje v rámci právního řádu a zadaných okolností vzhledem k tomu, jak ho zavázala vyšší instance.
0: No, v prvé řadě to znamená, že soudci to zjevně takto nevnímají, pokud to píšou do svých rozsudků. Ale na druhou stranu je třeba citovat i právě autora předmětného, respektive soudce zpravodaje, pana profesora Fenika, předmětného nálezu, kdy sám tento zpravodaj uvedl a cituji, že pokud v praxi je definován ten názor o vázanosti názorem odvolacího soudu, neznamená to, a teď cituji, že odvolací soud může běžně diktovat výsledek, odsoudit jako objednávku v restauraci. To znamená, že tady se právě pohybujeme ve výkladové rovině, velmi, velmi senzitivní a velmi citlivé. A pokud sám zpravodaj popírá v podstatě své vlastní rozhodnutí, respektive interpretuje, ono nepopírá, tak je na místě přistoupit k legislativní změně.
1: Byl to, pokud se nepletu, i případ soudce Šota, soudce městského soudu, který právě minulý týden vydal rozsudek nad Janou Naďovou, nad Andrejem Babišem nikoli, protože má poslaneckou imunitu, a pan soudce Šot konstatoval tuto rozepři mezi tím, že on na jedné straně nevnímá ten případ jiný a z jeho pohledu je Jana Naďová nevinná, nicméně musí uznat její vinu, protože byl zavázán stanoviskem vyšší instance odvolacího vrchního soudu v Praze. Tak nesvědčí toto o tom, pane Rozehnale, že to dilema v rámci toho soudcovského slibu tady je?
2: No, já tam to dilema nevidím, protože přece soudce nemůže rozhodovat jenom podle svého vědomí a svědomí, jenom si musí také rozhodovat podle zákona, podle právního řádu, podle zaběhané judikatury, podle nálezu ústavního soudu. A součástí toho našeho právního řádu je právě je hierarchizace rozhodování v rámci soudu. Nemůžeme přece dopustit tomu, aby docházelo například k excesu při vydání prvostupňového rozhodnutí, který by nebylo možno jakkoliv opravit, jakkoliv změnit, jakkoliv reparovat ten stav. A když se podíváme na to rozhodnutí, zrovna v tomto případě, které říkáte, tak ono skutečně bylo v podstatný částek natolik vadné, že musel ten odvolací soud přistoupit takovému to relativně brutálnímu zásahu.
1: Nicméně soudce Šot se nestotožnil s tím názorem, že by to jeho posouzení bylo vadné.
2: Ano, ale právě proto ta rozhodování justice není rozhodování jednotlivců, ale je to rozhodování celého systému.
1: To byste uznal, pane Trojane, že přece není naše justice takto individualizovaná, ale že v ní právě funguje určitá hierarchie soudu?
0: No, tomto konkrétním, obecně to samozřejmě platí, ale nikoli v tomto konkrétním případě, protože my se přece nebavíme o právním hodnocení, ale o hodnocení skutkovým a o hodnocení důkazů. A to je právě ta podstata, protože hodnocení důkazů a skutku primárně vždycky provádí nalezací soud, protože je vázán zásadou, trestní řízení je vázáno zásadou bezprostřednosti a ústnosti. Tedy ten nalézací soud, ten vidí všechny důkazy, on se s nimi bezprostředně seznamuje. A ano, pokud se jedná o nějaký dramaticky jednoduchý případ, jako v tom případě nálezu pana profesora Fenika, kdy šlo pouze o dvě osoby, které byly přítomny na místě činu a řešilo se, která z nich má pravdu, tak pak snad by bylo možné nějakým způsobem přezkoumat to hodnocení v rámci odvolací instance. Ale u komplikovaných soud je to z podstaty, kauz je to z podstaty věci nemožné.
1: Pane Rozenale, tak platí ta vaše argumentace i na tak komplikovaný případ, jako je kauza Čapího hnízda?
2: Jak už jsem říkal, ten odvolací soud nemůže vyhodnotit jiné důkazy, aniž by je sám provedl. A v tomto případě je sám provedl. Sám je provedl a dospěl k jejich jinému hodnocení. Takže myslím, že postupoval naprosto v souladu s trestním řádem. On samozřejmě nemůže vyhodnotit jiné důkazy od stolu, aniž by tam byla porušena ta zásada bezprostřednosti, ale v tomto případě k něčemu takovému nedošlo. On provedl dokazování relativně rozsáhle.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají advokát Aleš Rozehnal a místopředseda České advokátní komory Lukáš Trojan.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Trojane, ta novela, na jejímž vzniku jste se jakožto člen pracovní skupiny pod ministerstvem spravedlnosti podílel, počítá i s tím, že odvolacímu soudu by byla omezena pravomoc odebrat soudu nižší instance případ, pokud v něm tento soud pochybil. Jaký má smysl tahle změna?
0: Já se omlouvám, ale takto tedy ten návrh, který tady mám před sebou, nečtu. Naopak tam v zásadě se uvádí, že ta dosavadní praxe, to znamená v případě, že nalezací soud nerespektuje opakovaně závazný právní názor, eventuálně návrh na doplnění dokazování soudu odvolacího, v takovém případě může být odejmuta ta věc a přikázána jinému předsedovi senátu, případně senátu nebo dokonce jinému soudu. To je právě ta pojistka, aby věc přezkoumával jiný soudce, než který odmítá respektovat ten názor odvolacího soudu.
1: A pletu se, když řeknu, že ovšem takové odebrání případu konkrétnímu soudu ze strany vyšší instance bude, pakliže projde tato novela, složitější?
0: Ne, myslím si, že naopak, že ta novela tak, jak to vymezuje, zpřesňuje a zjednodušuje tento procesní postup.
1: Tak to děkujeme za tento pohled, protože doposavat se o té věci psalo v médiích, tak jak jsem teď se pokusil laicky reprodukovat. Pane Rozehnale, váš pohled na tuto změnu, k čemu povede?
2: No, pokud by to skutečně v praxi vedlo k tomu, že se zesložituje nebo že se znemožní vlastně odebrat případ jednotlivému soudci, tak nedojde.
1: Promiňte, ale podle pana Trojana tomu tak být nemá.
2: Ono, uvidíme, jak to dopadne nakonec ta novela a jak to bude v praxi fungovat. Ale pokud by tomu mělo dojít, tak v takovém případě nedojde k prodloužení těch soudních řízení, ale často dojde k úplnému zablokování těch trestních řízení. Takže pokud by to měl být výsledek té novely, no tak by to byla, myslím, že pro značnou část soudních řízení úplná katastrofa.
1: Nepovedou ty změny, na kterých jste se podílel, pane Trojane, k tomu, že soudní řízení v Česku se ještě budou protahovat?
0: Já se nedomnívám, že by taková situace v České republice nastala. Naopak domnívám se, že tyto změny v zásadě povedou k tomu, aby frustrace soudců prvoinstančních z toho, že se stávají automaty na razítkování a podepisování rozsudků vynesených odvolacími soudy, tak bude odstraněna a bude obnovena ta zásadní rovnováha a ochrana, která respektuje princip právního státu a prezumpci neviny.
1: A tato ochrana dnes není podle vás?
0: Tato ochrana není v případě, že citovaný nález ústavního soudu z roku 2023 je využíván, a zde si dovolím opět citovat pana profesora Fenika, tedy autora toho nálezu, tak, že odvolací soud má opravovat chyby a vady řízení, ne přepisovat rozsudek nalezacího soudu jen proto, že by sám rozhodl jinak, což je bohužel praxe, která se v poslední době množí a vůbec zde nehovoříme o kauze pana premiéra Babiše.
1: Opět jsme se vrátili k tomu 3 roky starému nálezu ústavního soudu, který tedy, nakolik tomu jako laik rozumím, připouští, že odvolací soud může za určitých okolností zavázat soud nižší instance k určitému závěru. Není ovšem tento nález, pane Rozehnale, jak si myslí pan Trojan, určitým způsobem nadužíván, ne-li zneužíván?
2: Já samozřejmě neznám tu statistiku, která by pro nadužívání hovořila. Samozřejmě tento nástroj by se měl používat na lékárnických vahách, ale ten nález nevznikl ve vzduchoprázdnu, on vznikl právě jako reakce na ten justiční ping-pong a na to, že se v některé případy uměle prodlužovány právě proto, že nalezací soud nechce přijmout tu argumentaci odvolacího soudu, nechce si uvědomit nebo nechce konstatovat a připustit, že v tom hodnocení důkazů provedl nějaké chyby.
1: Pane Trojane, chcete k tomu něco dodat, nějak zareagovat?
0: V tomto smyslu se s panem kolegou neshodnu, protože domnívám se, že podstata je v tom, že velmi často si odvolací soudy učiní na svůj vlastní názor na hodnocení důkazů a na hodnocení těch skutkových skutečností, tedy toho, co se vlastně stalo, což ovšem jim primárně nepřísluší. A tím pádem si vynucují na nalezacích soudech ten svůj pohled na věci. A teď to není můj názor, ale zde cituji právě pohled pana profesora Fenika.
1: Pánové, pokud dovolíte, na závěr by mě zajímal váš pohled na kauzu Čapí hnízdo. Připomínám, premiér Babiš označil rozsudek nad svojí bývalou spolupracovnicí, nad europoslankyní hnutí ANO, paní Naďovou, který by se ho jinak týkal, kdyby neměl poslaneckou imunitu, označil tento rozsudek za odsouzení na politickou objednávku. Jak vnímáte takové politické vzkazy, pane Rozehnale?
2: No, já si myslím, že jsou to relativně nebezpečné vzkazy, protože podle mojí důvěru veřejnosti v justici, protože pokud občan se řekne, že je možné ohnout nějaké rozhodnutí u tak vysoce exponovaného člověka, jako je premiér, tak jak potom může být ohnuto v případech osob, které jsou méně důležité, méně mocné, méně bohaté. Takže to si myslím, že je relativně zahrávání si s ohněm.
1: Předpokládám ale, že panu premiérovi se právě nelíbil ten postup vrchního soudu, který zavázal městský soud k tomu, aby přijal určité rozhodnutí a paní Naďovou de facto odsoudil.
2: Tak on se obdobným způsobem vyjadřoval už při tom prvním zrušení toho rozsudku, ve kterém žádný pokyn ještě nebyl. Takže si myslím, že mu ani tak nejde o tu proceduru, ale spíš jako ten výsledek.
1: Pane Trojane, jak vnímáte takové politické vzkazy, že tady je někdo odsuzován na politickou objednávku vy?
0: Za prvé neznám úplně detailně tu kauzu, ten spis, pouze z veřejných informací a z médií, nicméně rozdělil bych to na 2 části. Pokud hovoříme o vyjádření politickém, pak se plně ztotožňuji a podepisuju to, co pan kolega Rozehnal tuto chvíli uved. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že v tuto chvíli je pan premiér Babiš dvojí roli, to znamená jednak politika, kdy taková prohlášení jsou za mě zcela nepřípustná, ale jednak také obviněného a je potřeba konstatovat, že obviněný se může hájit v podstatě jakýmkoliv způsobem v České republice a to i na veřejnosti. Takže v tuto chvíli, pokud bych to vnímal jako slova obviněného, bych nad nimi pokrčil rukami. Tak, ale nikoliv jako politika.
1: Tolik místo předseda České advokátní komory Lukáš Trojan diskutoval s advokátem Alešem Rozehnalem. Pánové, oběma vám děkuju, že jste si udělali čas.
2: Naschledanou.
0: Děkuji. Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ruské noční údery na Ukrajinu mají nejméně jednu oběť a 4 zraněné. Prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska budou v Bratislavě jednat o využívání umělé inteligence ve školství. Koalice zpřísní pravidla pro migraci. Novelu předloží v polovině května. Klidné dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Při ruských útocích na ukrajinskou Dnipropetrovskou oblast zemřel jeden člověk, další 4 jsou zranění. Úderům bezpilotních letounů čelilo i hlavní město Kyjev, kde trosky jednoho z dronů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Informoval o tom šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Mezi Ruskem a Ukrajinou o půlnoci skončilo třídenní příměří, které vyhlásil americký prezident Donald Trump. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany. V Bratislavě se scházejí prezidenti Česka, Slovenska i Rakouska na druhé vrcholné schůzce takzvaného slavkovského formátu. Petr Pavel, Peter Pellegrini a Alexander van der Bellen budou diskutovat o zahraničně politických a bezpečnostních otázkách. Součástí summitu budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech 3 zemí. Podle prezidenta Pavla bude jedním z témat umělá inteligence.
5: Speciálním tématem bude jednání o tom, jak umělá inteligence a nové technologie přispívají vzdělávání, jakým způsobem ovlivňují, ať už pozitivním nebo negativním, mladou generaci. A tak jako loni budeme mít i prezentace studentů ze všech 3 zemí se svými inovativními projekty.
4: Za Česko studenti uvedou 3 projekty. Jedním z nich jsou brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května.
6: Budeme zpřísňovat i takzvané dočasné ochrany pro Ukrajince, budeme zpřísňovat i další podmínky pro pobyt cizinců v České republice. Mimo jiné se to bude týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně.
4: Koaliční rada měla původně řešit také zavedení celostátního referenda v Česku. Návrh zákona ale projednat nestihla. Vrátit by se k němu měla na příštím jednání. Na španělském ostrově Tenerife skončila evakuace posledních cestujících z lodi zasažené hantavirem. Výletní plavidlo MV Hondius už opustilo kanárský přístav a míří do nizozemského Rotterdamu. Na palubě zůstala jen část posádky.
7: Operaci jsme úspěšně dokončili. Za poslední 2 dny jsme evakuovali 125 cestujících a členů posádky z 23 států. Ti už jsou buď doma, nebo na cestě do svých zemí.
8: Potvrdila španělská ministryně zdravotnictví Monika García Gomezová. Na palubě zůstalo 26 členů posádky a tělo jedné zemřelé cestující. Hantavirus se na lodi plující pod nizozemskou vlajkou rozšířil v dubnu. 3 cestující, nizozemský pár a německá žena zemřeli. Světová zdravotnická organizace zatím potvrdila nejméně 7 případů nákazy virem. U dalších minimálně 2 má podezření. Lucie Rýdlová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Zprávy Plusu. Operace slinivky jater a jícnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Změnu připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Slibuje si od ní zvýšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty.
9: Ministerstvo zdravotnictví se při reformě rozhoduje mimo jiné i podle počtu operací v jednotlivých nemocnicích, pokračuje Hana Plačková z tiskového oddělení rezortu.
10: Obecně však platí, že pracoviště s vyšším počtem výkonů dosahují lepších klinických výsledků a nižšího rizika komplikací.
9: Výkony by se měly soustředit mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta tamní chirurgické kliniky Dušan Klost centralizaci vítá.
11: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
9: Ministerstvo změny podrobněji představí na odborné konferenci koncem května z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas.
4: A jak to vypadá na silnicích? Na dálnici D8 z Prahy do Ústí se tvoří kolona před sjezdem na Mělník na 16. kilometru. Důvodem je ucpaný sjezd na kilometru 18. Levý pruh jede rychleji. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Průhonice ze 6. kilometru čekejte silnější provoz. Pomaleji se jede do sjezdu do Spořilovské ulice. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most pojedete od Černého mostu k Průmyslové 25 minut. Kamiony se táhnou už z Novopatské, a v tunelu Blanka směrem na Barandovský most před výjezdem na

0: Břevnov zastavilo auto, blokuje prostřední pruh, dejte pozor. Dobře dojeďte. 12. květen přinese proměnlivou, přechodně velkou oblačnost, místy přehánky, v Čechách četnější, na horách sněhové, výjimečně i bouřky a teploty od 7 do 12 stupňů, na jihu Moravy bude až 14. Tolik zprávy a teď už začíná další díl podcastu Vinohradská 12.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Kreml zpřísňuje bezpečnost kolem prezidenta Vladimíra Putina.
3: O tom vypovídají i zprávy evropských tajných služeb poskytnuté médií.
4: Podle některých průzkumů zároveň klesá i Putinova popularita.
5: 45 minut, pěchota i nikakou techniky.
6: Přehlídka k výročí konce druhé světové války v Moskvě byla letos kratší a bez vojenské techniky.
7: Na Rudém náměstí přihlíželo přehlídce jen několik zahraničních politiků.
8: Putin má strach, skrývá se prý v bunkrech. Čeho se bojí víc? Ukrajinských dronů nebo vzpoury svého okolí? A co když nás všechny ve skutečnosti jen lakuje? Ptám se Daniely Kolenovské z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy. Dnes je úterý, 12. května. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: Krátce mluvil, poměrně krátce Vladimír Putin na moskevské přehlídce v rámci oslav Dne vítězství.
10: My vždy budeme pamatovat podvig sovětského národa.
8: Zmínil se o spravedlivém boji proti Ukrajincům, zmínil se o úspěších, které má ruská armáda, navzdory tomu, že stojí proti celé Severoatlantické alianci.
10: I nesmatřeně na to, naši heroji idut vpěrjot.
8: Nicméně, to trvalo jenom pár minut, k tomu chyběl ten doprovod, ta vojenská technika, která tam před lety bývala, která tam letos nebyla. Přišlo vám to celé takové ponurejší, kratší, ostrouhanější?
10: S dňom pobědy! Hurá!
9: Já bych neřekla ponurejší, určitě limitovanější, úspornější, také uděláno pro oko televizního diváka, protože ta zhruba 45-minutová estráda byla v televizi doprovázena vlastně umělými efekty. Stále více je to rituál. Ono by to bylo vlastně trochu i přirozené, protože, jak říkám, veteráni ze života odcházejí a ta aktuální válka s tou druhou světovou má hodně málo společného, takže to vyprázdnění válečných oslav a oslav hrdinů, kteří za nás ztratili život, určitě by bylo na místě, i pokud by jako Rusko z té oslavy neudělalo vrcholný rituál.
8: Jedno pojítko zmíním, totiž ta současná agrese proti Ukrajině trvá už déle než válka proti nacistickému Německu.
9: Ano.
8: Zároveň, když mluvíme o té ostrouhanosti, tak mnohem méně zahraničních hostů taky bylo na té vojenské přehlídce nebo na té přehlídce na Rudém náměstí. Vy jste zmínila ten vývoj počas let, ale letos byla taky přeci velká změna v tom, že se hodně debatovalo, jestli Vladimír Putin vůbec vystoupí.
9: No, tak je to muž, který má prostě obavy o svoje bezpečí. Ta ostuda, která by byla spojená s tím, pokud by ho museli nutně jako nějak evakuovat při ohrožení na té tribuně, by asi byla veliká, takže tady ty obavy asi odpovídají jeho postavení a situaci, v jaké se Rusko nachází. Vedou se spekulace o tom, nakolik je tohleto realita, nakolik je to vlastně úspěšná ukrajinská snaha Rusko vyvést z omylu, že tedy vede nějakou speciální vojenskou operaci a ve válce vlastně není. A nakolik je to nějaká zákulisní hra, která povede k tomu, že Putina utvrdí v tom, že tedy kolem něho může docházet k nějakému ohrožení, spiknutí, k nějakým hrozbám a že tedy má naslouchat jen těm nejvěrnějším a uzavřít se znovu do nějaké izolace.
8: Ale ta reálná hrozba, pardon, ta reálná hrozba tady přeci teoreticky být mohla, když ještě pár dní předtím, než ta přehlídka se udála na Rudém náměstí, tak jeden z ukrajinských dronů zasáhl výškovou budovu v Moskvě, jen pár kilometrů od Kremlu. Takže ta obava Rusů, že se něco takového může přihodit i na takto pro Rusy významný den, tu byla.
9: Určitě Riziko, pokud vedete válku, tak tady vždycky je. A Putin hodně tu válku stělesňuje, je s ním spojená jako s jeho rozhodnutími. Ruský režim se hodně koncentroval s rokem 2014 a potom definitivně s rokem 22 právě v jeho rukou, takže zasáhnout toho lídra by jistě nějakým způsobem dynamiku té války změnilo, takže to riziko tady určitě je. Je otázka, jestli je jak si teďka vyšší nebo nižší, protože úspěšné ukrajinské atentáty v Moskvě už jsme vlastně viděli jako zpátky několik let.
11: Zaznamenal jsem, že Ruská federální služba pro ochranu ústavních činitelů měla v poslední době významně zpřísnit ostrahu. Prezidenta Vladimíra Putina informovala o tom velká, nejenom západní média, s odvoláním na report jedné blíže nespecifikované evropské tajné služby. Jakou váhu těmhle informacím přikládáte?
9: Velmi podobnou jako těm obavám Putina nebo těm opatřením, tak ruské bezpečnostní složky tvoří několik organizací, ty mezi sebou soupeří. Tahleta FSO, tedy Federální služba ochrany, má nejrůznější pravomoce, které se střetávají s pravomocemi FSB. Taky aktuálně prožíváme už několik jako měsíců, bych řekla, vlastně neustále se opakující vyšetřování na ministerstvu obrany. Sergej Šojgu byl často zabírán během té přehlídky, takže se spekulovalo o tom, jestli tady tam je napětí, nebo jestli ho více sledují, nebo naopak, jestli to je jako zastalina, že musíte být vidět, aby bylo jasné, že vliv máte.
11: Rozhodně neseděl teda blízko Vladimíra Putina.
9: Ano, takže myslím, když se vrátím k tomu rozložení těch silových struktur v Rusku, tak určitě je na místě uvažovat i o tom, nakolik si tyhle ty služby konkurují a vlastně prosazují se směrem k Putinovi a získávají jeho důvěru právě tím, že dodají nějaké informace o tom, že by tu mohlo být ohrožení, on pak jim více naslouchá. Takže, jak říkám, je to prostě situace války, ten člověk ji vede, vyhlásil ji, nechce ji ukončit, rozhodně je ohrožený, ale jestli to je dneska víc, než to bylo před týdnem, nebo před měsícem, nebo před rokem, nejsem si tím úplně jistá.
11: Protože podle dané zprávy, proč se na to ptám? Prezident už nenavštěvuje své známé rezidence v Moskvě ani ve městě Valdaj, většinu času tráví v bunkrech, například v Krasnodarském kraji. Což jsou vlastně ty bunkry, o kterých ukrajinská rozvědka už někdy před 2 lety tvrdila, že ví, kde jsou. Skutečně se teď tak málo objevuje na veřejnosti, protože ta přehlídka, to je jeden příklad. Potom taky byl v Petrohradě teď nedávno, že jo?
9: No tak Navalný o Putinovi mluvil jako o dětkovi z bunkru, je mu to nějakým způsobem vlastní, teda skrývat se před tou veřejností ve chvíli, kdy má pocit, že by mu nemusela být nakloněna. Aktuální průzkumy veřejného mínění, pokud se jedná o výsledky z měst, z Moskvy, tak naznačují, že tu je určitý pokles jeho popularity. Ty výsledky, které sbírá ten státní moloch v CIOM, ten, který vychází více z odpovědí v regionech, tak ten přináší jako informace o tom, že jeho popularita neklesá. Já si skutečně myslím, že tady se jedná o nějaké informační uzavírání Putina mezi věrné, mezi ty, na které se tedy dokáže spolehnout, a jeho izolaci od nějakých jako jiných informačních kanálů. Takže popravdě ty zprávy, jakési zahraniční rozvědky, ty informace o tom, že mu klesá popularita, možná by někoho mohly vést jaksi k optimismu, ale ta zkušenost post-covidová, kdy Putin na základě mylných informací vyhlásil prostě speciální vojenskou operaci a myslel si, že za týden ho budou vítat v Kyjevě, tak mě vede k určité obezřetnosti i v tomhle případě. Není to v pořádku, že Putin nemá informace a že se tedy soustředí do okruhu věrných, který mu stabilně nepřináší správné informace, na základě kterých se rozhoduje člověk, který má kontrolu nad jadernými zbraněmi. Tak určitou obavu z toho, že nebude zas tak veselo, pokud se Putin absolutně izoluje a znovu se spolehne na jakési informace, tak ta je určitě, myslím, na místě.
11: Neizoluje se on sám, protože podle té dotyčné zprávy, kterou jsem tu zmiňoval, tak se izolují i bodyguardi nebo jeho kuchaři. Mají ve svých domovech nainstalované kamery, nemohou jezdit veřejnou dopravou. Mají Rusové nějaké náznaky, že by se někdo mohl pokusit o jeden z dalších atentátů na Vladimíra Putina?
9: Těžko můžu říct, jestli Rusové mají nebo nemají náznaky, to by bylo trochu věštění z křišťálové koule, ale možná si dovolím tady určitou historickou paralelu. I Stalin svůj poslední proces založil na tom, že se proti němu spikli jeho lékaři. Takže to, že tito lidé nabydou po čase své absolutní vlády obav i z těch, kteří pro ně vaří, uklízejí nebo je ošetřují, tak to asi je běžná věc a dá se to čekat i v tom případě Putinově.
11: A jsou tu tedy dvě varianty. Buď by teda takový potenciální atentát mohli spáchat ukrajinští agenti, anebo by mohlo jít teda o puč nějakých spiklenců v blízkosti Vladimíra Putina. Kdyby to byli ti ukrajinští agenti, mohl ve Vladimíru Putinovi ten strach nynější vyvolat ten útok, který to zavraždění v prosinci generála Fanila Sarvarova, který na ruském generálním štábu vedl oddělení operačního výcviku ozbrojených sil?
9: Myslím si, že Putina daleko víc vyděsila ta situace americko-izraelského útoku proti Iránu, protože se ukázalo, že s vámi Spojené státy americké mohou jednat, mohou si sedat s vámi za stůl a přesto to nemusí znamenat, že jste v bezpečí.
11: A pak jeden den vypálí pár raket.
9: Ano, takže tadyhle ta skutečnost určitě nebyla stranou pozornosti Putinově. Rusko má velké zájmy, velkou ekonomickou spolupráci, velké investice Rosatomu v Iránu, tak podezřívat Rusko z toho, že by si nevšimlo, jistě nejde. Takže tam si myslím, že ta aktivita amerického prezidenta v čele americké zahraniční politiky, americké armády je mnohem víc jakoby zdviženým prstem pro Putina z toho důvodu, že se Američané samozřejmě nemusí účastnit nějaké aktivity ukrajinské na území Ruska, ale už jejich zpravodajské informace a jejich možnosti, jak si informační jsme viděli, jakým způsobem fungují na té rusko-ukrajinské frontě, tak i toho se může Putin obávat.
11: Takže Putin se obává, že může skončit jako Chameny.
9: Neviděla jsem nikde takhle jasně řečený jako konstatování tohohle toho typu, ale dá se to předpokládat. Jo. Vidí prostě, jak končí diktátor v jiných zemí a může se na to připravovat. Stejně tak, jako
11: Maduro třeba.
9: Ano, stejně tak, jako se na to jistě musí připravovat i jeho okolí.
11: No a to okolí, kdyby nechtělo do budoucna, aby Putin jim vládl, jakože asi mezi těmi lidmi, kterými se obklopuje, takový mohou být, tak kdo by je mohl vést? Sergej Šojgu, už zmíněný?
9: V tuhle chvíli určitě
11: žádný
9: adept na moc nevystoupí. Jsme několik měsíců před volbami. Myslím si, že teď se vyplatí, pokud jde o vnitřní politiku ruskou, sledovat, s jakou agendou, kdo vstupuje do toho předvolebního boje. Zatím jsme viděli akorát odpovědi té klíčové strany Jednotné Rusko na případné otázky těch voličů potenciálních a to se postavilo za omezování internetu, vlastně za tu stávající Putinovu politiku, která vede k omezování toho společenského života, ale zatím jsem neviděla absolutně žádnou osobnost, která by tuhle tu politiku jaksi zpochybňovala nebo se vymezovala proti tomu, že tedy lidé nemají přístup k bankovnictví, k posílání SMS. Přitom to je ten způsob, jakým moderní stát funguje a jak asi se řada lidí, kteří nemůžou najít byt třeba v Moskvě, protože jsou prostě ty byty strašně drahé a odstěhovala se někam na venkov, odkud si mysleli, že budou jaksi po internetu pracovat, tak to jim reálně dělá velké potíže, že se na tu funkční síť nemůžou spolehnout. Takže to je určitě moment, kdyby mohla vystoupit nějaká osobnost a začít o tom mluvit, ale z nějakých reálných kandidátů myslím si, že zatím je neuvidíme. Jediný je ten Boris Naděždin, který nám tak jakoby zbyl po těch prezidentských volbách.
11: My jsme tady společně před lety mluvili.
9: Toho jsme probírali spolu. Tak ten se občas zjeví v nějakých jako protestních aktivitách, stále zůstává v rovině té akceptované opozice, tak jak i do těch voleb šel a myslím, že uvažovat o tom, že by on mohl vést z války ven, byť i tak to bylo formulováno v tom jeho programu, tak myslím, že je lichá, že se tam připravuje určitě nějaké řešení v rovině těch silových složek a jistě se připravuje řešení v rovině těch ekonomických složek, těch, kteří vládnou tedy těmi penězi toho režimu.
11: Zmínila jste ten internet, to je pochopitelně velmi ožehavé téma. V současném Rusku politickým elitám to tedy nevadí, to, že čím dál častěji dochází k odstávkám mobilního internetu v Rusku a Izoluje se tím ten stát ještě víc než doteď?
9: Tak ruské současné ruské elity, pokud jakoby můžu ty, kdo Rusku vládnou dneska takhle nazvat tímhletím slovem, tak ty jsou vlastně na deklarované cestě, kdy chtějí dosáhnout vlastně elektronické suverenity, řekněme, nebo internetové suverenity, budují si ten svůj Runet, ruskou síť, ruský net, nabízejí četovací aplikace a všechny ty možnosti, které internet nabízí v nějaké ruské verzi, která je ale zároveň velmi jako kontrolovaná ruským státem.
11: Rusy a Rusky tohle pochopitelně trápí, že se nemohou dostat na internet tak, jak by chtěli, protože v tuhle chvíli se konkrétně už ta válka, kterou vede Vladimír Putin, dotýká i jich samotných, zasahuje do jejich podílů.

0: vnikání do jejich životů. Vidíte, že by se zvedala teď nějaká vlna odporu proti ruskému prezidentovi mezi běžnými Rusy?
1: No, čekalo se na konci března, byl vyhlášen po sítích takový protest, že tedy lidé se mají někde zpřítomnit a demonstrovat svoji nespokojenost právě s těmi omezeními, které nepramení z čistě jako politických názorů, ale vlastně týkají se nějaké internetové svobody nebo elektronické svobody. No a na těch náměstích se nikdo jaksi neobjevoval. Po sítích jako kolují různá videa, jak jsou tam lidé sami, takže ten strach určitě převládá. Myslím si, že část je strach, část je určitě taky to, že po těch letech fungování stále se upevňující kontroly Ruska nad jeho obyvatelstvem, ti lidé mohou mít představu, že nemá smysl proti takhle silnému partnerovi možná v tuhle ještě chvíli vystupovat, zatěžovat se tím, že vás pak bude nějakým způsobem trestat, ukazovat mu, kde ještě jakoby mohl přitvrdit, že je lepší, tak jako to bylo prostě v 80. letech nebo 70. letech, zkrátka udělat, co režim požaduje a potom si dělat svoje. Prostě nevšímat si tolik toho, co ten režim chce, ale splnit ty jeho rituály a ty požadavky.
0: Takže vám nepřijde, že by u Rusů Putin přicházel o své kouzlo natolik, že by proti tomu vyjádřil nějaký kohlasitý nesouhlas?
1: Myslím, že to je určitě jako možné, ale skutečně ta data, sociologická data, nemůžeme v tuhle chvíli mít, protože řada těch průzkumů se dělá prostě telefonicky. A pokud vám někdo zavolá v tomhle režimu, jestli podporujete Putina, řeknete ano.
0: Prostě. Otázka je taky samozřejmě, jestli by se to k němu dostalo jako informace. Jestli není natolik odtržený už od toho lidmi, kteří jsou v jeho okolí, jestli by tohle dokázal vnímat.
1: No tak ten skandál kolem té módní blogerky Viktorie Boni, ten jak si teď provětral právě tuhletu rovinu.
0: Která si stěžovala na to, že Rusko nebo Kreml nereaguje na potřeby běžných lidí.
1: Ano, jinými slovy, car nás neslyší, úředníci jsou zlí, ale kdyby naše informace doputovaly k carovi, tak by u nás bylo všechno v pořádku a mnohem lépe. Takže to určitě jak si zní. Já si myslím, že právě ten den vítězství, ten 9. květen a ta obava toho režimu pustit lidi na náměstí, nezapomeňme, že vlastně se letos vůbec nepořádal ten tradiční pochod pluku nesmrtelných v Moskvě, teda, že by lidé vzali fotografii svých příbuzných a masově v milionech se pustili do ulic, tak tohle se v Moskvě neodehrálo. Takže ta obava z toho, že lidé by se mohli při tom zhromáždění nějak jako vymknout kontrole, tak to tady asi je, asi ji vnímá i ten režim, že jak se je nechce dávat takhle dohromady. Na druhou stranu, když jsem sledovala to nejen moskevské prostředí, a musím říct, že z toho mi běhal mráz po zádech, záběry z toho, jak se matky, které přišly v téhle aktuální válce o syny, teda oblékli do jejich uniform, měli modré šaty, tuším, že takové jako modrošedé, a přesto měli ty kabáty těch svých synů a pochodovali teda nějakým takovýmhle plukem nesmrtelných.
2: Ženy i mámy, herojev speciální vojenné operaci.
1: Nicméně zároveň to ukazovalo na ohromný rozdíl těch matek, které se zhromažďovaly kolem ruské války proti Gruzii nebo ruské války v Čečně, kdy ty matky protestovaly proti tomu, aby ta válka se vedla a aby synové umírali. Tady to byl jako sice velice jako dojemný a silný pochod, nicméně pochod v pluku nesmrtelných a pochod loajální.
2: Nízký poklon sémjem našich vojnov.
0: No a proto se musím zeptat, když Vladimír Putin naopak tvrdí, že se nic neděje, že vítězství na Ukrajině je blízko, do Moskvy za ním mimochodem přijel slovenský premiér se vzkazem od ukrajinského prezidenta ohledně dalších vyjednávání, Putin si jako novou spojku chce vybrat bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera, se kterým má dlouhodobě dobré vztahy, tak nelakuje nás, nemůže nás nakonec všechny převést, že si všichni budeme, jak jste říkala, že jste opatrná, nejste pozitivní, že si Západ bude myslet, schovávám se v bunkrech, všech se bojím. A já nakonec chystám něco, čím je všechny ještě jednou překvapím.
1: Souběžně s tou přehlídkou na Rudém náměstí se chystal a realizoval test jaderné zbraně, takže toho je asi potřeba se pořád obávat, jestli Putin stále ještě jak si ty jaderné zbraně kontroluje, to je to, co ho podle mého názoru mezinárodně drží na místě, kde je, protože

0: rámec Ruska, tak nebyl přítomen čínský zástupce.
1: Robert Fico tam taky nebyl teda na místě, oni se sešli.
0: Přesně tak. Robert mimo. Fico jako představitel země NATO, které byly vlastně přímo terčem toho Putinova projevu, tak také stál mimo, ale to je docela tradice. Myslím si, že už delší dobu ani velvyslanci v časech lepších vztahů se neúčastnili přímo té ceremonie na Rudém náměstí. A tak, že jak si tedy Fico jako nějaký zprostředkovatel, Schröder, ten má nejenom jako hezké vztahy s Putinem, ale také silné ekonomické zájmy dlouhodobě v Rusku, tak jestli bychom se dočkali nějakého řešení, tak jako jsme to viděli v těch americko-ruských vztazích, tedy Kiril Dmitrijev ze začátku vysmívaný a najednou klíčový vyjednavač vlastně změny toho kurzu amerického vůči Rusku a spíš symbol těch otevřených dveří, tak jestli tohle tady někde rozehráváme, nemyslím si. Myslím si, že tam bych se spíš bála asi, nebo předpokládám, že se můžou zhoršovat ty rusko-čínské vztahy, že ta nepřítomnost někoho z Číny na Rudém náměstí skutečně může něco znamenat.
1: Dobře, takže jinými slovy, abych to zaobalil, upozorňujete na to, že Putin může mít z dobrých důvodů strach, na druhou stranu to spíš vypadá, že se nic tak závažného zatím dít nebude, byť jsme mohli zejména na tom Rudém náměstí vidět, že k ostrouhání tradičních rituálů nějakým způsobem došlo. Může to být nějaký signál, ale taky vůbec nemusí.
0: Pokud jde o Putina jako člověka, ten rámec té války samozřejmě dává jaksi větší interpretační možnosti, protože prostě je to 140 milionů lidí ve válce a mezi nimi jistě jsou různé názory a Putin má svůj smysl, protože tu válku rozpoutal a zatím vypadá, že by mohli jí dál vést a nebo potom řešit nějaké její jako ukončení, ale ve chvíli, kdy se dostaneme ke konci nebo se uvidí, že to řešení jaksi nenachází, což může být důvod té jeho slábnoucí podpory, tak se může objevit někdo jiný, kdo ten mír dokáže uzavřít, kdo tu válku dokáže vyhrát a kdo dokáže Rusku nabídnout nějakou funkční rekonvalescenci po té válce.
1: Ale z vašich slov odezírám, že tam ještě nejsme v téhle.
0: Myslím si, že ne.
1: Tak jo, tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
0: Děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Daniela Kolenovská, politoložka, která působí na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ptal jsem se jí na Vladimíra Putina a na pravdivost zpráv o tom, že se začal ještě víc bát o svůj život. V souvislosti s dnešní epizodou se hodí připomenout, že Český rozhlas Plus pořádá příští týden konferenci Křehká bezpečnost. Do Pražského kulturního centra Vzlet dorazí spousta významných osobností, třeba nositelka Nobelovy ceny míru Alexandra Matvíčuková nebo bývalý šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore. Jste zváni i vy? Vstupenky najdete na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.
2: Interview Plus. Premiér Andrej Babiš se přihlásil k závazku vydat minimálně 2% HDP na obranu. Vznikla i nová pozice vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Pomůže to k naší obrany schopnosti, nebo jde především o vykazování těch správných čísel? A na jakou válku se vlastně Česká republika připravuje? Pavlína Nečásková si pozvala Zdeňka Petráše z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně.
3: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
4: Je 10:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla meziměsíčně o 0,1% bodu na 4,9%. Lidí bez práce ubylo zhruba o 8 tisíc. Úřady práce teď evidují přes 364 tisíc uchazečů. Zároveň mírně přibylo volných míst. Nejvyšší nezaměstnanost je dál v Ústeckém kraji, naopak nejnižší zůstává v Praze. Spojené státy zvyšují tlak na Irán. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vypsala odměnu v přepočtu 300 milionů korun za informace o financování iránských revolučních gard. Zároveň uvalila nový

0: Sankce na firmy a lidi, které podle ministerstva financí pomáhají vyvážet iránskou ropu do Číny. Stalo se to jen dva dny před plánovanou schůzkou amerického a čínského prezidenta. Teroristické hnutí Hamás a jeho spojenci se podle zveřejněné zprávy měli při útoku na Izrael 7. října 2023 dopustit systematického a rozsáhlého sexuálního násilí. Ozbrojenci ho měli páchat i později na rukojmích unesených do pásma Gazy. Zprávu zveřejnila civilní komise, která sama sebe popisuje jako nezávislou nevládní skupinu. Založila ji právnička Kochav Elkayam Leviová s cílem dokumentovat a uchovávat důkazy o útoku. Po kauze s kontaminovanými kojeneckými mléky chtějí ministerstva zdravotnictví a zemědělství zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Podle některých rodin i lékařů totiž české úřady zareagovaly na situaci pozdě. V mlécích po celém světě se objevil toxin cereulit, který způsobuje zvracení nebo průjem. Hygiena má podezření na otravu u 23 dětí, u žádného ji ale testy doteď nepotvrdili. Belgii dnes zasáhla celonárodní stávka. Druhé největší letiště v zemi Charleroi zrušilo všechny lety. Velkou část příletů a odletů zastavilo i hlavní bruselské letiště. Masivní protesty ale zasáhnou taky pozemní dopravu po celé zemi. Odbory stávkují proti plánovaným vládním reformám. Ty mají třeba zpřísnit pravidla pro předčasný odchod do důchodu. Hudebníci, kolegové i veřejnost se dnes naposledy rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Obřad začne ve 13 hodin ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Autor hitů kapely Lucie, Chci zas v tobě spát nebo Medvídek, zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Veřejnost může do obřadní síně přijít bez omezení. Sledují dopravní informace na D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Je plný sjezd na Mělník na 18. kilometru. Před sjezdem z dálnice popojíždí kilometrová kolona v pravém pruhu. Na Pražském okruhu ve směru na letiště od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru zůstává kolona kvůli regulaci provozu v tunelech, zpoždění kolem 15 minut. A v Novovysočanské směrem na Ohradu stojí kolona téměř odspojovací. Důvodem je omezení na Ohradě, zdržíte se 25 minut. Dobře dojeďte. Oproti včerejšku bude dnes citelně chladněji, teploty vystoupí na 10 až 14 stupňů na západě Čech, ale bude místy jen 7 až 10 stupňů a čeká se proměnlivá přechodně i velká oblačnost. Od západu v Čechách postupně na řadě míst s deštěm nebo přeháňkami i krupkovými a výjimečnými bouřkami. Na Moravě se srážky objeví jen ojediněle. No a na horách tam se čekají sněhové přeháňky a bude tam kolem 5 stupňů, v Krušných horách jen kolem 1. Tolik zprávy. Slovo už má Barbora Tachecí, je to Osobnost plus.
1: Oni nedělají politiku, oni dělají cirkus pro lidi, napsal na adresu české vlády můj dnešní host. Co jsme o dnešní vládě před 4 měsíci nevěděli a dnes už víme. Andrej Babiš členům své vlády spíš nadbíhá nebo je krotí? Je slabým nebo silným premiérem? Začíná Osobnost plus a mým hostem je politolog a novinář Vratislav Dostál. Vítám vás tady, Vráťo. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A hezký den z plusu přeje Barbora Stachecí.
3: Osobnost plus.
1: Kruciální otázka na začátek, je Andrej Babiš silným nebo slabým premiérem?
2: No tak, ta odpověď bude záviset na tom, ve vztahu k čemu to budeme hodnotit. Pokud bychom to hodnotili podle mě ve vztahu k opozici, tak mám silný dojem, že Andrej Babiš to má rozehraný tak, že bude premiérem ještě dalších 8 let, to znamená i po příštích volbách. Jinými slovy, Andrej Babiš v tomto kontextu je tak silný, jak slabá jeho konkurence. Ale pokud bychom to poměřovali situací uvnitř koalice ve vládě, tak mám dojem, že už bylo několik situací, několik momentů, kdy se ukázalo, že Andrej Babiš ustupuje svým koaličním partnerům. Naposledy například v otázce sjezdu sudeckých Němců v Brně. A v tomto ohledu bych skoro řekl, že je spíš slabší premiér.
1: No, když jste řekl, že je silný, pokud je o opozici, tak není to tak, že vy jste to naznačil, že to není síla Babiše, ale slabost opozice.
2: Je tak, to tak.
1: Čili celkově slabší premiér, si myslíte. A mimochodem, podle čeho to poznáte? Protože i ústup koaličním partnerům může být taktika nějaká, rozumíte?
2: Rozumím, tak víme to moc dobře. Andrej Babiš není žádný velký ideolog, nikdy neměl v tomto ohledu nějaké velké ambice. Jemu šlo vždycky především o sebe a o Agrofert. A samozřejmě udržet se co nejdále u moci. Ale na druhou stranu právě ta otázka, která se týká koaličních partnerů a témata, se kterými oni přicházejí, tak si myslím, že lze říct, že ty témata nejsou nová. Jo? Některý z nich se v české politice vyskytují dlouho, ale nikdy se nedostali takhle do centra. A to je zodpovědnost Andreje Babiše v tom slova smyslu, že ustoupil těm koaličním partnerům. A témata, která jsou okrajová nebo která řeší prostě pár procent lidí, tak se stávají ústředním politickou debatou.
1: Podle Reflexu, a já se pokusím to nečíst, ale jenom shrnout, podle Reflexu to, jak Andrej Babiš, který nemá sám osobně žádné důvody o tom se sekávat hlavy, pokud jde o Pražský hrad a prezidenta Pavla, tak jestli se nakonec opravdu přidá na stranu motoristů a bude tímhle způsobem ze svého pohledu zbytečně rezolutní směrem k prezidentovi, tak ukáže, jak v područí koaličních partnerů je. Taky si myslíte, že tohle bude ten zásadní bod?
2: No je to jeden z těch bodů, protože to nejmenování Filipa Turka a reakce motoristů, především jejich předsedy, je něčím, co jsme v české politice ještě nezažili. Že ten konflikt, který rozehrává Petr Macinka, je podle mě, nemá precedent.
1: No je to extrémní případ kohabitace.
2: Přesně tak, on sám to řekl, je to extrémní případ kohabitace. Ale zároveň je to především hra jako koaličům, jo? Pokud jste na začátku říkala, že ta vláda nevládne, ale spíš dělá jako cirkus pro voliče, tak tohle
1: to
2: je...
1: To jste říkal vy.
2: To, já vím, tak tohle to je jeden z těch, jedna z těch věcí, na kterých to lze ilustrovat. Jo? Prostě tady se už 4 měsíce řeší, kdo kam pojede, místo toho, aby se dělala politika.
1: Jasně. Nechci to hodnotit, ale jestliže jedno úvodní a velké naštvání na straně motoristů kvůli panu Turkovi se potáhne zbylý čas v tomto volebním období, tak se můžeme dočkat ještě čeho podle vás?
2: No, jsou to vlastně takový, jsou to takový naschvály a šprajci. Jo, vidíme to na jmenování velvyslanců, vidíme to na tom, kdo kam pojede, jaká bude sestava.
1: Mimochodem jsou schválení čerstvě 4 velvyslanci.
2: Jo, tak prostě nějakým způsobem tam, kde to ústava umožňuje a tam, kde si Petr Macinka bude myslet, že mu to přihraje nějaké politické body u jeho voličů nebo u části veřejnosti, tak tam bude prostě v tomhle z tom ohledu pokračovat. Ale já si myslím, že jako ten manévr, který podstoupil a ten konflikt, který otevřel s prezidentem, je dost riskantní, protože přece jenom v české tradici je, že velká část veřejnosti tu instituci, teď ani nejde o konkrétního prezidenta, ale tu instituci má poměrně v oblibě a v tomto ohledu se Petr Macinka pouští dost na tenký led.
1: Ale nejen to. Ono platí, že většina voličů motoristů
2: ještě navíc
1: Petra Pavla uznává, takže tam úplně ne. A nakonec jste říkal, jestli se mu to vyplatí. Ale vždyť už ukazuje, že se mu to nevyplácí. Už když se podíváte na ty preference a jejich pokles v době vládnutí motoristů, tak něco říká, že to není úplně dobře.
2: Já Petru Macinkovi do hlavy nevidím a myslím si, že on skutečně to pojal jako plán a jako způsob, jak se odlišit od svých koaličních partnerů, protože určitě moc dobře ví, že ti minulí koaliční partneři Andreje Babiše nedopadli zrovna dobře a myslím si, že prostě on bude chtít udělat maximum pro to, aby ten scénář, který potkal komunisty a sociální demokratie, aby nepotkal i motoristy.
1: Aby se prostě nenechal vcucnout takhle, jak to udělali voliči Andreje Babiše a ostatních stran po minulé vládě. Ale řekněte mi, to všechno, co jakoby Andrej Babiš jako premiér zkousává, a to nejsou jenom slova, to jsou i činy, úplně netradiční postupy prostě na ministerstvech, směrem k prezidentovi a tak dále. Nevysvětluje to, proč je vlastně působí ta vláda relativně stabilně? Rozumíte, protože jakoby Andrej Babiš už řekl, že zkousne všechno.
2: Ano, tak on skutečně ustoupil, nebo aspoň na veřejnosti to působí tak, že ustoupil. Ale já vám něco řeknu, takový příklad, jo.

0: Každé pondělí, ještě do nedávna, každé pondělí byla koaliční rada, po které navazovalo jednání vlády. A na tu koaliční radu chodil Tomio Okamura, který současně není ve vládě a vždycky využil té chvilky a předstoupil před novináře, zatímco ostatní šli prostě pokračovat v jednáních. A například tam oznámil poprvé ty mediální zákony. A myslím si, že třeba Andrej Babišovi v tomhle ohledu už trpělivost přece jenom došla. A nějakým způsobem se snaží toho Tomia Okamuru v tomto ohledu jakoby usměrnit.
1: Já vím, ale já mluvím o situaci, ne že budou různí členové té koalice na sebe vzájemně naštvaní, ale že by někoho byť vzdáleně napadlo, že je tady eventualita, že by tu koalici rozbil. Prostě v téhle sféře fungování té vlády ani zdaleka není, je to tak.
0: To si myslím taky, no, jak mají to rozhraný, takže budou ty menší koaliční strany k tomu nemají důvod. Andrej Babiš zdá se, zatím zkousne všechno. To znamená, že to je rozhraný, takže ta koalice vydrží celé 4 roky.
1: A taky já jenom parafrázuju to, co jste řekl, tak je to dané tím, že si vlastně každý dělá a říká, co chce, dokud není ohrožena moc premiéra. A ekonomika, to jsou věci, které hlídá, tak vlastně každý si může zvesele tančit volebním obdobím, že?
0: No, uvidíme. Například právě ty mediální zákony, to bude podle mě první velká zkouška, protože zas Andrej Babiš je pragmatik a umím si představit, že v situaci, kdyby měl v ulicích víc lidí, než by mu bylo příjemný, tak by zakročil. Ale to teprve se ukáže.
1: Ale mimochodem hnutí ANO mělo v předvolebním programu také konec koncesionářských poplatků.
0: To je pravda.
1: Takže tam, kdyby jakoby někdo měl protestovat, tak by to byli motoristé, kteří jako díky svému ministrovi Klempířovi se teď naprosto zásadně podílí na tom, aby ta nová vize médií veřejné služby financované z rozpočtu, tak aby vyšlo. Že jo?
0: Jo, ten jejich předvolební slib jim vydržel asi 2 týdny.
1: Je to tak?
0: Po volbách.
1: No, mimochodem, ale když jsme u toho tak oni pustili vlastně téměř všechny své předvolební sliby, závazky, programy a teď jakoby měli jedno jediné téma, to je rozklad institucí a být viděn.
0: Přesně tak. To jsme už říkali, tak jako ukazuje to, pokud jde o ten rozklad institucí, tak to zilustrovat na ministerstvu životního prostředí, o tom už máme svědectví, o propouštění úředníků a podobně. Pokud jde o ministerstvo kultury, což je další rozhod, který mají, tak toho jsme se už také dotkli, tam to myslím bude největší konflikt a největší risk, protože to může dopadnout čiliak. No a pak tam máme ministra, jak někdo poznamenal, chození do schodů a ten... Ten je sice mediálně vidět, ale...
1: Myslím Borise Šťastného,
0: ale tam pravděpodobně žádný problém nebude. Ale v tomto ohledu je to tak, jak říkáte. No?
1: Ještě před sestavením této vlády a nebo předtím, než dostala důvěru, tak tady hodně padalo slov o tom, nemyslím tady, ale obecně, že totiž tou radikální složkou té vlády bude SPD. A najednou SPD vypadá totálně ve stínu těch věcí, které dělají motoristé. Tak se ptám, překvapilo vás to, že SPD najednou bude méně vidět než oni?
0: Jo, z části mě to překvapilo. Jako já, na druhou stranu člověk, když se nad tím zpětně zamyslí, tak motoristé... Rozumíte, tak s SPD už nějakou zkušenost máme, přece jenom to bylo dlouhá roky opoziční strana, motoristé jsou nováček, ale když se to vezme kolem a kolem, tak vlastně zas tak překvapivé to není. No. Dostali se do sněmovny díky Filipu Turkovi, toho jim zároveň prezident odmítl jmenovat do vlády, Petr Matinka to moc dobře ví a teď prostě na to reaguje způsobem, jakým na to reaguje. A zároveň, to už jsem říkal, prostě ta hrozba, že dopadnou jako zelení, kteří také hned po té, co se dostali do sněmovny, vstoupili do vlády, tady existuje a on to moc dobře ví.
1: Co vy vlastně, co vidíte pod tím zatím radikalismem téhle partaje? Protože ona zároveň vypadá, že je ideologická, na rozdíl od zbylých koaličních partnerů. Zároveň dělají dojem někteří členové, že zcela neideologicky chtějí být hlavně vidět. Takže já se ptám, co vy za jako skutečně za tím radikalismem téhle strany vidíte?
0: Tak ono to taky souvisí s tím, jaká ministerstva mají v té vládě. Jo? To, že zrovna motoristé, jejíž odpor k čemukoliv, co by jenom náznakem připomínalo ochranu přírody a nebo prostě cokoliv, co se týká nějak životního prostředí, tak to, že oni dostali ten rezort, je vlastně tak trošku výsměch. Protože nemůžou mít jinou ambici a právě z ideologických důvodů, než de facto ten rezort zdestruovat. A tam se to ukazuje úplně nejvíc. No a pokud jde o ministerstvo zahraničních věcí, tak tam to není tak patrný, ale myslím si, že Petr Macinka se některak netají tím, že ani v tomto rezortu chtějí věci dělat jinak, než je dělala vláda Petra Fialy.
1: Petr Pavel se nechal slyšet, že fakticky jako ministr zahraničí pan Macinka není vůbec špatný ministr. A já teď nevím, jestli je to jenom vlastně připravená náruč k obejmutí, když to přeženu, prostě chceme mír a takhle vám nabízíme. A nebo je to, že vážně přesvědčen, a nejen on, tady musím říct, třeba Lenka Zlámalová taky psala o tom, že Macinka není špatný ministr. Co si myslíte vy?
0: Já si myslím, nevím přesně, v jakém kontextu nebo s jakou motivací to říkal pan prezident. Já si myslím, že v tomto, jakože pokud jde o ministerstvo zahraničních věcí, tak jako jistě, některé výroky už známe, některé jsou skandální víc, některé méně, ale třeba například to, co utrousil právě na adresu toho připravovaného sjezdu sudeckých Němců tento týden, myslím, zrovna šťastné nebylo. A já bych ještě jako počkal, myslím si, že ještě je docela brzo jako.
1: Jo, myslíte na to hodnotit?
0: Na to hodnocení, přesně.
1: No, ale na druhou stranu už toho zase předvedl docela dost, aby se dalo jako mnohé usoudit, ne?
0: Já mám pocit, že ale je to pořád podobný mustr, jako, že prostě provokuje a snaží se zaujmout určitou skupinu voličů, že vlastně ta motivace je stále jedna a táž. A pokud doma si dovolí víc než v zahraničí a je tam opatrnější, tak pro mě to není důvod, abych tvrdil, že ještě přece jenom je jak štrž dobrý minister zahraničních věcí.
1: S novou vládou tady dokonce v osobnosti, tak jste řekl před několika měsíci, s novou vládou nelze čekat systémové věci. Mm-hmm. Ale není to chyba? Myslím, tahle úvaha není chybná, protože ono se ukazuje teď bez ohledu na to, jak budeme různé systémové změny hodnotit. Bez ohledu na to prostě přišly systémové změny s neuvěřitelnou kadencí a jsou tady.
0: Ale dobře, tak možná by to platilo, pokud bychom za systémové opatření považovali tu destrukci. A pokud jako systémově například motoristé destruují rezort životního prostředí, tak v tom případě bych ten výrok poupravil. Ale na druhou stranu, když si vezmete, jakým způsobem například Otto Klempíř představil a vůbec se vyvíjel všechno okolo těch zákonů týkajících se veřejnoprávních médií, tak to přece není nic jiného než jedna velká improvizace. Já vím moc dobře, že 4 dny předtím, než ten zákon představil ve sněmovně, tak měl schůzku s řediteli Českého rozhlasu a České televize. A podle mých informací na té schůzce, která proběhla v pátek, neměl nic černé na bílém. Andrej Babiš se tehdy vrátil z dovolené v ten samý den nebo v sobotu. A Otto Klempíř v úterý vystoupil ve sněmovně a s tím zákonem takhle mával v ruce.
1: Jasně, ale teď proto jsem říkala, odmyšleme si obsah těch věcí, ale těch systémových změn byla celá a je a jsou v přípravě.
0: Jsou v přípravě.
1: Celá řada, že jo, nový služební zákon, nové EET, nový cizinecký zákon a tak dále, nový systém řízení státní správy. A já vím, že u každého z těch bodů vy byste ho mohl vzít a říct, ale tenhle problém, já to vím. Ale marná sláva s těmi systémovými změnami prostě přišly a roztrh se s nimi pytel.
0: Dobře, no tak ale v tom případě bych stejně ještě počkal, jakým způsobem ty změny projdou zákonodárným procesem. To je mimochodem také zajímavé a myslím si, že to možná to měli připravené, ale možná je to dílem taky improvizace, že spoustu těch zásadních věcí do sněmovny nedávají klasicky skrz vládu a její připomínková řízení. Jasně. Ale prostě jako poslanecké návrhy, protože se k tomu chtějí vyhnout.
1: připomínkovému řízení. Ano. Jenom. Jasně, to už jsme zjistili a tak, ale jinak přece není otázka, co jim projde ve sněmovně. Tam mají,
0: jasně, mají tam většinu. Tak. Ale přece jenom se kolem toho odehraje nějaká politická debata, určitě se ta témata budou objevovat v médiích a v různých diskuzích a tam se ukáže, jakým způsobem jsou připraveni a jakým způsobem ty věci budou hájit. A já na druhou stranu, jasně, Karel Havlíček to říkal, že mají připraveno docela dost věcí, říkal to už před Obama a sliboval to. Takže zase tak úplný překvapení to není.
1: Ale mimochodem, o jaké obhajobě tady mluvíte? Vždyť to vidíte na příkladu těch médií veřejné služby. Oni žádné obhajoby nepotřebují. Žádná jakoby relevantní obhajoba tohoto kroku nikdy nepřišla. Ale mají většinu, takže to projde. Takže já si myslím, a to se vás ptám, jestli se v tom mýlím nebo ne, že oni nic obhajovat nepotřebují.
0: Já jsem, tak dobře, já řeknu to takto, jsem na to zvědavý. To, že pokud jde o ta média veřejné služby, žádná debata neproběhla, to je pravda, ale tím bych právě potvrdil to, že Otto Klempíř improvizoval, že skutečně nic nepřipravoval, s nikým to nekonzultoval, nějakým způsobem na to dlouho nepracoval, ale prostě během pár dnů splodil něco, o čem pak mluvil, že to stejně není definitivní a že to ještě projde spoustou změn, protože se ještě o tom bude debatovat. Jo?
1: Takže jako širší otázka teď zní, jako jestli tahle vláda na vás víc dělá dojem chaosu, anebo velmi z jejich pohledu dobře zacílených změn, o kterých si řekli, že by bylo dobré za nimi jít.
0: No, tady bych odlišil dvě věci. Jedna věc je, jakým způsobem se snaží mediálně vystupovat a co řeší retoricky. To je typický příklad ten Petr Macinka, prostě tady ty jeho útoky, permanentní útoky a okopávání kotníků prezidentovi. A druhá věc je, co reálně dělají. V té druhé věci já si prostě myslím, že kosa na kámen teprve přijde, jakože prostě přece jenom mají většinu 108 poslanců, jasně, že si můžou všechno prohlasovat, ale to ještě neznamená, že některé ty věci jim projdou zase tak snadno.
1: No,
0: budou obstrukce ve sněmovně, budou blokády, budou prostě demonstrace v ulicích a tak dále.
1: Ale nemyslíte si, že by byli přeběhlíci, že by prostě...
0: Ne, to si nemyslím.
1: Takže o tom mluvím, že může se demonstrovat, obstruovat, všechno možné, ale nakonec rozhodne ten, kdo má většinu, samozřejmě.
0: Ale zase víme, že Andrej Babiš je pragmatik, prostě jemu nejsou příjemní ti lidé v těch ulicích a já si umím představit, že on v některých věcech, protože je pragmatik a protože do toho nejde s nějakou ideologickou výbavou a jasným plánem, takže v některých věcech bude schopen prostě vzít zpátečku, couvnout, ukázat vstřícnější tvář a podobně. Jako, a tuhle hru hrát bude.
1: Jasně, a tahle hra přichází v úvahu u jakých bodů? Tedy myslíte u médií veřejné služby a kde ještě?
0: Já si umím představit, že i ve vztahu k prezidentovi, jasně, za rok a půl jsou prezidentské volby, nevíme přesně, s čím vlastně ta nejsilnější vládní strana a nejsilnější strana v zemi, s čím do těch voleb půjde, ale umím si představit, že i ve vztahu prezidentovi prostě dokáže být pragmatičtější než Petr Macinka, kterému v tom prostě zatím vychází vstříc.
1: No, jasně, ale tak to uvidíme podle dopravního prostředku, kterým prezident Pavel poletí či pojede, či jak tady jeden z hostů řekl, se skočí parákem na té schůzce na tom summitu
0: v Ankaře.
1: Tak. Ale čili kdyby se jako měl chuť Andrej Babiš vymezit nějak nebo říct, já tady šéfuju, tak to řekne už asi v tomhle bodě, je to tak?
0: Je to tak, to je jakoby, to je, pokud je nějaké překvapení z vlády Andreje Babiše, tak pro mě to teda je, že zatím nedokázal ani v jedné situaci, která nastala, která mu k tomu skýtala prostor, se nějakým způsobem vymezit vůči těm koaličním partnerům. Že vlastně ve všem jim vyšel vstříc a ve všem jim ustoupil. Ten, jako, ten, a má mu to teda za zlý. Jo? V některých věcech vyloženě myslím si, že to škodí i naší pověsti v zahraničí. A netýká se to jenom prezidenta. Ale znova to zopakuju. V únoru byl na návštěvě v Mnichově, jednal tam s bavorským premiérem, když se ho pak novináři ptali na ten sjezd v Brně, který bude za 2 týdny sudeckých Němců, tak Andrej Babiš působil, že ho to nezajímá, že to jde kolem něj, že to není jeho téma, že vlastně říkal, že to prostě organizuje občanský spolek a že to vláda neřeší. Neuběhlo pár týdnů a máme ve sněmovně prostě cirkus, kolem usnesení, který tam byl minulý týden a bude pokračovat ještě tento týden.
1: Já tomu rozumím, ale ruku na srdce, není to zvenku tak podíváno se v komplexu na to, že prostě sraz sudeckých Němců v porovnání se zásadními změnami, které tady tahle vláda prosazuje a chce ještě prosadit, tak není tohle marginálie?
0: Myslíte v zahraniční politice nebo obecně?
1: Obecně. Jo, oni mají práci prostě, podívejte se teď na to soudnictví, že jo. Chtějí dát do latě a představme si pod tím cokoliv. Soudnictví, jo. Tak co je proti tomu nějaký prostě sraz sudeckých Němců?
0: No, ale na druhou stranu to, že názor nebo pozice extrémní radikální, kterou v této věci zastává jeho koaliční partner a Andrej Babiš tuto radikální nebo extrémní pozici legitimizuje svými prostě 80 poslanci, tak z tématu, které je možná marginální, jako nakonec bude velký poprask, protože nebýt tohoto jeho postoje, tak to usnesení, který projednává sněmovna, by se nikdy nedostalo na pořad schůze.
1: Já tomu rozumím, ale nebyla Babišova metoda spíše to dělat, že to není, než že by se nějak vymezoval, že prostě přehlížel tu situaci.
0: No to je podle mě, to platilo ještě v tom únoru, ale v momentě, kdy to prošlo na program té poslanecké sněmovny, když už to komentují prostě němečtí politici, nejenom bavorští, ale prostě z německé vlády. Jo. To je prostě věc, která může se hrát určitou roli ve vztazích česko-německých.
1: A teď mi řekněte, když vezmeme v úvahu postoje té vlády k čemukoliv, změny, které proběhly a které se chystají, vidíte tady něco, co si myslíte, že by téhle společnosti a téhle zemi pomohlo a zároveň něco, co si myslíte, že by jí výrazně nepomohlo?
0: Z toho, co se chystá?
1: Ano.
0: Tak pokud by, jako, no, na první otázku popravdě řečeno, odpověď mě nenapadá.
1: To znamená, nevíte, co by jí mohlo pomoct?
0: No, z těch, který oni připravují, jo. Andrej Babiš, víme to už z minulé jeho vlády, z té předešlé se sociální demokracií. Myslím si, že ta jeho úvaha ani nejde tímto směrem. Jo? To jestli on tam či onde ušetří pár desítek milionů a pak to prezentuje jako kroky, je to všechno mikromanagement, že prostě nakupuje na úřady méně toaletního papíru, nebo že tam se nerozdávají chlebíčky.
1: A taky zefektivní chod státní
0: správy. No jasně, tak on to takhle prezentuje. Ale že by přišel s nějakou jako systémovou reformou čehokoliv, to si myslím, že není jeho ambicí ani není jeho cílem. To takhle on neuvažuje a nelze to ani čekat. Tudíž nemám odpověď na to, jestli něco
1: může pomoci.
0: No,
1: a teď mi řekněte, kde jste si jist, že to uškodí.
0: Vrátím se zase k médiím veřejné služby. Já se obávám, že ta situace a jejich kondice vlastně už taky je složitá, že ten proces nezačal loni v listopadu nebo v prosinci, kdy tato vláda se ujala moci, ale že je dlouhodobý. Já nechci ani mluvit o Českém rozhlasu, ale tu situaci v České televizi sleduju dlouho a tam je to teda komplikovaný už několik let.
1: Politolog a novinář Vratislav Dostal. Děkuju moc.
0: Já také děkuju.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Pěkné dopoledne, je 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo více než 200 drony a na frontě schodilo přes 80 leteckých bomb. Na síti X o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po úderech jsou podle něj na Ukrajině zranění i mrtví. Zelenský napsal, že se tím Moskva rozhodla ukončit částečný klid zbraní, který trval 3 dny. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO dohodl na 4 změnách v nominacích velvyslanců. Komentovat je ale teď nebude, řekl to před odletem na samity slavkovského formátu a bukureštské devítky. Usnesení o vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil, pokračuje prezident Pavel.
4: Respektuji jeho snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na 4 změnách.
3: Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel dnes opakoval, že respektuje snahu vlády mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru. Výroba masa v Česku letos v prvním čtvrtletí meziročně opět stoupla. Zvýšila se o 3,5% na více než 119 tisíc tun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Výroba masa rostla díky větší produkci vepřového a drůbežího. U hovězího naopak výroba oproti loňsku klesla. Za hovězí a drůbeží si lidé připlatili. Vepřové maso a mléko naopak oproti loňskému roku zlevnili.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ve Vodařské ulici v Brně prasklo rameno jeřábu. Policie kvůli tomu uzavřela nejbližší okolí a pomáhá s evakuací lidí z dotčených domů. Informovala o tom na síti X. Policisté zároveň žádají, aby se lidé místu vyhnuli a taky počítali s komplikacemi v dopravě. 6 jednotek dobrovolných hasičů a pracovníci Národního parku z drony stále hlídají oblast nedávného požáru mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku. Značené turistické cesty jsou otevřené. Lidé by ale neměli chodit po lesních cestách přímo v místech, kde hořelo, protože to může být nebezpečné. V rakouské Vídni večer začíná první semifinále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Letos ji kvůli účasti Izraele několik zemí bojkotuje. Své zástupce do soutěže nevyšlou Slovinsko, Irsko, Španělsko, Nizozemsko ani Island. Česko bude na Eurovizi reprezentovat zpěvák a herec Daniel Žižka z písní Crossroads. Krátký pohled na dopravu na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem je plný sjezd na Mělník na 18. kilometru. Před sjezdem z dálnice popojíždí kilometrová kolona v pravém pruhu. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Zdiby je na minus prvním kilometru uzavřený levý pruh kvůli údržbě. Kolona začíná na 3. kilometru, zpoždění 15 minut. A na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Průhonice na 6,5. kilometru narazilo auto do kamionu, blokují pravý a částečně i prostřední pruh a začíná se tvořit kolona. Dobře dojeďte. Dnes bude pod mrakem v Čechách od západu na řadě míst s deštěm nebo přeháňkami, na horách sněhovými, výjimečně se objeví i bouřky, na Moravě se srážky čekají jen ojediněle a naměříme 10 až 14 stupňů, na západě Čech bude místy jen kolem 8. No, tolik zprávy a teď už nás čeká pořad nic osobního, prostě biznis.
5: Nic osobního.
6: Prostě biznis.
5: Jana Klímová.
6: Petr Šimůnek.
7: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
6: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska?
7: Jaké jsou největší ropné firmy světa? Komu patří a vydělávají na současných ropných šocích?
6: Jak je na tom petroliářská firma Total, s níž se nedávno spojil český miliardář Daniel Křetínský?
7: Akcie zbrojovky CSG Michala Strnada prožily zatím největší pád na burze. Byl příběh o novém Rheinmetallu střední Evropy jen pohádka, nebo se investoři pletou?
6: Ceny ropy jsou kvůli válce USA a Izraele proti Iránu už druhý měsíc o polovinu vyšší, zhruba než před zahájením konfliktu na konci února.
8: Ceny ropy dál výrazně rostou. Severomořský Brent si připisuje 7,5% a prodává se téměř za $120 za barel.
9: Trhy tím reagují na pokračující nejistotu v oblasti Perského zálivu.
8: Je to nejvíc od roku 2022, kdy začala válka na Ukrajině.
6: Někdy vyletí i výš, někdy trochu spadnou.
10: Ceny ropy aktuálně prudce klesají.
6: To záleží, co zrovna řekne americký prezident Donald Trump, tedy jestli válku vyhrál, nebo jestli se spíš zrovna chystá na další kolo útoku.
10: Trhy tak reagují i na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hlásí velký pokrok v mírových jednáních s Íránem.
6: Trhy jsou tak jako na houpačce, která ale stále visí tedy hodně vysoko, kolem $100 za barel. V posledních dnech to bylo i víc, někdy zase méně. Na nás to dopadá o třetinu vyššími cenami pohonných hmot u pump. Prodejci benzínu a nafty mají také vládou omezené marže a stát platí miliardu měsíčně za snížení spotřební daně z nafty. My tedy proděláváme, ale kdo vydělává? Tak samozřejmě to

0: jsou největší ropné firmy světa a jejich majitelé. Uvedu příklad, britská firma Shell s jejímiž akciemi se obchoduje na burzách, tak za první kvartál reportuje skoro o čtvrtinu vyšší zisk. Pro zajímavost to bylo 143 miliard korun v přepočtu za 3 měsíce. S tím, že Shell uvádí, že jí k tomu pomohl právě růst cen ropy a plynu. Petře, co ostatní ropné giganty, kdo za nimi stojí a jak na tom jsou, komu patří?
1: Jsou na tom dobře, ale je potřeba říct, že největší ropné firmy světa spatří spíš státům než jednotlivcům, akcionářům a miliardářům. My si to rozdělíme podle částí světa, ale u těch států jsou to většinou ty s jinými než demokratickými režimy. Hmm. To znamená, že ty ropné šoky jsou nejenom vidět v našich peněženkách, ale měly by se promítnout trochu i do naší mysli, protože jestli je někde argument pro Green Deal, tak je to teď v Hormuzském průlivu.
0: Třeba Saúdská Arábie je typický příklad asi.
1: Přesně tak, největší firma, ropná firma světa se jmenuje Aramco, ta právě patří Saudské Arábii. Další velká firma CNPC je čínská a taky Sinopec je čínský. Abu Dhabi má firmu ADNOC, Qatar, Qatar Energy a podobně. Tyhle státy prostě ovládají trh s ropou na světě. Pak tady máme ty giganty, ty jsi jednoho zmiňovala, to je Shell, jsou další firmy jako Chevron, Exxon nebo Total Energies, o téhle firmě, která je spojena s Danielem Křetinským, ještě bude dneska řeč. A tyhle firmy patří akcionářům, obchodují se na burzách, ale z velké části patří velkým fondům typu Vanguard, BlackRock nebo State Street.
0: Jasně, miliardáři každopádně se v některých firmách objevují. Já bych si typla, že třeba u amerických firm, tak tam předpokládám, že stát třeba nebude hlavní akcionář. Víme všichni, že běžní Američané doplácí na cenách benzínu a nafty, kterou mají asi o polovinu dražší než před tím konfliktem. Takže ty asi prodělávají, ale kdo teda v Americe, Petře, vydělává?
1: Teď řeknu pár jmen, které vám možná nic neřeknou, protože nejsou v Česku tak známá, ale jsou to všechno miliardáři, kteří mají majetky v hodnotách desítek miliard dolarů. Rodinu Kochů asi všichni známe, Charles Koch, Elany Marshall. To není přímo ropný biznis, ale mají rafinérie, mají energetický průmysl. Firma, která se jmenuje Lyndall Stephenson Grath, která má ropná pole v Texasu, dneska už patří v podspolečnost Endeavor Energy Resources, vydělává právě na tom, jak ropa jde nahoru. A tam na ně je zajímavé, že tuhle firmu dlouhá léta jako CEO vedla žena v tom ropném biznisu. Představ si Texas, Ewingovi a prostě...
0: No právě, tam bylo spousta, já se pamatuju, že jo, spousta
1: žen. No a žena jim vládne v tom klobouku. Ve Spojených státech je spoustu dalších men, která na těch ropných šocích vydělávají. Richard Kinder, Kinder Morgan, to jsou poplatky za distribuci. Harold Hamm, zakladatel Continental Resources, to je symbol takové té americké břidlicové revoluce, kde se ropa i zemní plyn těží povrchově téměř.
0: Díky tomu se vlastně USA staly velkými exportéry LNG, které proudí k nám do České republiky.
1: Přesně, každý dražší barel ropy znamená dražší zemní plyn a to jsou peníze tady pro ty novodobé Ewingy z Texasu.
0: No, jak to vypadá v těch zemích Blízkého východu, jak jsou na tom?
1: Jsou to velkými královskými rodinami ovládané státy a tím pádem i firmy. To platí i o Aramku. Teoreticky můžeš akcie Aramka přímo v Saudské Arábii koupit přes saudsko-arabského broukra, ale na trhu je jenom strašně malé procento, 97% vlastní státní fond, který Aramco kontroluje. Kdyby si bývala do těch akcí investovala, tak bys vydělala od začátku roku 14% a ještě 5% dividendu, takže nenajdeme tam nějakého jednoho miliardáře, samozřejmě princ Al-Walid bin Talal je ten nejviditelnější arabský miliardář, který má hodnotu majetku 20 miliard a víc dolarů, ale spíše to prostě všechno kontrolované státem, podobné je to v dalších státech kolem Perského zálivu.
0: Tak posuneme se dál. Další ropnou velmocí je, nebo bylo, ale já myslím, že pořád je Rusko. Kvůli válce, kterou rozpoutalo na Ukrajině na dovoz ropy z Ruska, ale uvalila Evropa embargo, až na pár výjimek. Sankce proti Rusku u ropy mají i Spojené státy. Každopádně odběratele ropy, ale Rusko pořád má a díky současné situaci také bohatné. I v Rusku je hodně stále států samozřejmě v tomhle odvětví, ale nejenom, Petře.
1: Přesně tak, tam ta situace je trochu komplikovanější, protože Rusko vydělává, samozřejmě díky tomu, že ropa stojí teď 100 dolarů místo 60, takže v březnu ruské příjmy z exportu ropy a ropných produktů se skoro zdvojnásobily z 10 miliard dolarů v únoru na 19 miliard dolarů v březnu, ale vlastně nevydělají na tom všechno, protože mají daleko dražší dopravu, kvůli těm sankcím mají daleko dražší pojištění, to všechno se promítá do toho, jak na tom vydělávají nebo nevydělávají. Samozřejmě stát tam hraje zase zásadní roli, ale jsou tam i soukromá jména. Asi číslo jedna je Vagit Alekperov z Lukoilu, to je bývalý šéf Lukoilu a podle Forbesu má majetek skoro 30 miliard dolarů. Leonid Mikkelson z firmy Novatek, Gennady Timčenko ze stejné firmy, kteří obchodují se zemním plynem a ti se mají taky dobře.
0: Já ještě navážu, je tam jedna obrovská firma a to je firma Rosneft, která má 40% podíl na ruské těžbě ropy a 30%, pokud jde o zpracování v rafinériích. Státní má víc než 50% podíl, ale zbytek se, myslím, že také obchoduje na burze. Jenom jak se téhleté firmě daří, nedávno teda zveřejnila zisky za rok 2025. Pro představu, při mírně nižších tržbách meziročních, tak vydělala o 70% míň, což teda v přepočtu je 73 miliard. A právě firma si tam stěžuje, protože ty výsledky zveřejňovala teďka v dubnu, takže už samozřejmě reflektovala i tu situaci na trhu, kde Rosneft varoval, že i přes tu cenově příznivou situaci, když to tak řeknu, v ropě teď, takže stejně ona z toho zas až tak těžit nebude právě kvůli těm obrovským rizikům, které má jednak kvůli sankcím, že jí vlastně obrovsky roste pojištění a má samozřejmě také problémy s vůbec profinancováním obchodu. A ještě mě tam zaujala jedna věc vlastně, kde Rosneft uvedla, že přepravní sazby z Baltského moře do Indie, což je její klíčové teritorium teďka po těch sankcích, takže vzrostly desetinásobně z 2 dolarů na 20 dolarů za barel. Takže je to znát.
1: Za to, že jsi z Ruska, no.
0: Přesně tak, jako. My už ruskou ropu nebereme, tak se vrátíme do Evropy. A kdo je kdo v Evropě, Petře, v Evropě?
1: Já neudělám úplný výčet toho, jak to vypadá na evropském trhu, to bychom tady byli strašně dlouho, ale vybral jsem pár jmen, která budou možná překvapivá a zajímavá. Já sám jsem nevěděl, že jedno z největších jmen v ropném průmyslu v Evropě je z Francie, je to rodina Perodo. Tahle firma se specializuje na to, že kupuje po celém světě skoro vytěžená ropná pole od těch velkých firm, které jsme jmenovali, a vytahá je úplně na dřeň. Ta rodina je strašně samozřejmě zajímavá v tom, že tím, že je z Francie, tak taky hodně ve Francii investuje, má spoustu nemovitostí v Paříži, zámky, vína v Chateau Margaux, investuje do umění, do londýnských nemovitostí a tak podobně, mají spoustu nemovitostí v Courchevelu. Jiné zajímavé evropské jméno je John Fredriksen, který má norský původ, ale sídlí na Kypru, jako spoustu dalších podobných firm. Je to tankerový magnát, má flotilu tankerů, offshore a lodní dopravu, která samozřejmě teď na tom geopolitickém mumraji a cirkusu vydělává podobně jako těžaři. No a pak je tady jedno jméno, které je nám notoricky známé, a to je Daniel Křetínský.
0: Tady se propracoval do Totalu. Je to
1: právě,
0: tak.
1: Jako mě pořád překvapuje, že tahle transakce v Česku vzbudila tak málo pozornosti. Myslím, že to je největší globální transakce Daniela Křetínského v historii. On dostal za 5 miliard euro podíl 4,1% v Totalu, stal se tak jedním z největších akcionářů Total Energies. A Total patří vedle BP a Shellu, které jsme jmenovali, k největším firmám globálně právě v tom ropném biznesu.
0: Já ještě připomenu jenom, že vlastně ten podíl v tom celém Totalu dostal
1: výměnou
0: vlastně, nebo bylo to součástí transakce, kdy on založil společný podnik s Totalem, Total Energies, kam vložil nějaký svůj majetek, respektive
1: a
0: jeho
1: EPH. A zase zajímavé pro Česko, kde pořád mluvíme o Green Dealu, on tam vložil především firmy, které jsou založeny na obnovitelných zdrojích. Protože to Total potřeboval.
0: Jasně, a Daniel Křetínský,
1: ano, Daniel Křetínský to měl a díky tomu se propracoval k tomuhle tomu podílu. A proč je to zajímavé teď, je to, že Total Energies vydělává na tom ropném šoku, hlavně na tradingu. Tyhle firmy nevydělávají jenom na samotném růstu ceny, ale na tom, že ta cena furt kolísá a jenom za první kvartál se odhaduje, že Total Energies vydělal přes miliardu dolarů jenom na těchto těch obchodech. Já jsem se nedávno bavil s finančním ředitelem EP Holding nebo celé té skupiny Pavlem Horským. On říkal, že to je hezké, protože akcie Totalu rostou o 37%, mám pocit, k dnešnímu dni, ale že na to úplně nesázejí, protože vidí, že ropa se příští rok už obchoduje zase za 60 a 70. Takže sice, že to je hezký zisk, ale je vlastně teoretický, ale je zajímavé, že tohle jméno...
0: Vítr.
1: Přesně tak. Tohle jméno, když si zadáš do Financial Times, tak Daniel Křetínský se objevuje mezi vítězi té ropné minikrize v Hormském zálivu.
0: Já bych dodala ještě přece jenom nějaké evropské firmy, které už jsme tady zmiňovali, že mají spoustu akcionářů, obchodují se na burze. Už jsem mluvila o Shellu, ale podobné úspěchy hlásí také třeba firma BP a její zisk za první kvartál letošního roku byl skoro dvojnásobný. Sama firma to komentovala s tím, že příspěvek z obchodování s ropou za první čtvrtletí byl výjimečný ve srovnání s průměrným výsledkem ve stejném období roku 2025. A pak mě ještě zaujala zmínka o plynu, kdy firma řekla, že výsledek z prodeje a obchodování s plynem byl průměrný ve srovnání se slabým výsledkem za stejné období předchozího roku. Tak aspoň něco.
1: Ale je to podobná pohádka jako u toho Total Energies.
0: Je to tak.
1: Ale Jano, mě vlastně zajímá, ty jsi říkala na začátku, že my to všechno platíme v cenách ropy. A kdo vlastně z pohledu Česka je mezi těmi firmami zajímavý? Kdo k nám teď vlastně ropu vozí?
0: Neřeknu ti konkrétní jméno firem, protože kontrakty na dovoz ropy pro české rafinérie má v rukou vlastník těch českých rafinérií, což je polský PKN Orlen. Ten domlouvá také nákupy ropy. Můžeme samozřejmě odhadovat ty firmy, když se podíváme na data Ministerstva průmyslu a obchodu, odkud ta ropa, která se dostává do Česka, pochází, jde k nám tedy přes státní ropovody MERO. Takže loni bylo 42% ropy z Azerbajdžánu, 21% z Norska, 18% bylo kazašské ropy a 11% ze Saúdské Arábie. Tak já bych začala tou norskou, tak tam asi víš, kdo je největší norská firma, věď?
1: Equinor znám.
0: Je to Equinor, je to státní kolos. Mimochodem to, že Norsko vydělává nejenom na ropě, ale samozřejmě i na plynu, kdy mimochodem plyn právě z Norska pokrývá velkou část výpadku bývalého ruského plynu v Evropě. Tak víš, že se to nelíbí našemu premiérovi Andreji Babišovi? Že,
1: to mě úplně nepřekvapuje, protože jak víme, jemu sice Agrofert nepatří, ale Agrofert vyrábí především hnojiva a hádej, co je pro výrobu hnojiv nejdůležitější?
0: To, asi to bude zemní plyn, bych si tipla.
1: Je to tak?
0: Tak
1: ho Norsko asi trochu rozčiluje.
0: No takže koncem dubna Andrej Babiš řekl, je to k nalezení u nás na serveru iRozhlas, že Norsko vydělalo stovky miliard eur, neboli biliony korun, neskutečné peníze od začátku války na Ukrajině a nezohlednili vůbec tu situaci v Evropě. Už nevědí, jakože Norsko, co s penězi a samozřejmě my všichni ostatní to platíme.
1: Kdyby býval měl Andrej Babiš podíl v nějaké ropné firmě, určitě by nám to prodával levněji.
0: No přesně tak.
1: No ale pojďme se o trochu zastat, protože on se vypravil na přelomu dubna a května kupovat ropu a zemní plyn do postsovětských republik, do Asie. Jak to tam dopadlo?
0: Začnu tedy Azerbajdžánem, o kterém jsem mluvila, který je opravdu klíčový pro dodávky.
1: To jsem vůbec netušil, že nejvíc ropy v Česku je z Azerbajdžánu.
0: Je z Azerbajdžánu, veď. Ale je to tak, Česká republika je pro Azerbajdžán po Itálii druhým největším odběratelem její ropy. Je to ropa Azeri Light. Mimochodem dívala jsem se na burzu, tak Azeri Light je ještě o trochu dražší než ropa Brent třeba.
1: Dokonce.
0: A zároveň tedy ropa je pro Azerbajdžán naprosto klíčová věc. Ropný sektor se podílí asi 41% na tvorbě HDP. No a v Azerbajdžánu je největší ropná firma, jak se jmenuje?
1: Sokar.
0: Je to Sokar a je plně státní, překvapivě. Když se řekne Sokar, na jméno firmy si vzpomněl a vzpomněl si ještě na něco jiného?
1: Já jsem se na to jméno vzpomněl přesně, protože jsem se vzpomněl na něco jiného a to něco jiného, to se teďka ponoříme hluboko do karibských vod, protože to je Viktor Kožený. Já jsem za ním byl několikrát na Bahamách a Sokar byl začátek jeho konce.
0: Je to tak?
1: On chtěl Sokar privatizovat, nasliboval americkým investorům hory doly, že právě...
0: Tak on Azerbajdžání připravoval, nějak se inspiroval
1: přesně
0: tady, ale to nevěděl, že existuje takzvaný Pirát z Prahy.
1: No věděl, jako on se na tom velice aktivně podílel, ale oni ho vlastně podvedli, chudáka Viktora Koženého, a naslibovali mu taky hory doly, on to nasliboval dál, koupil kvůli tomu dům v Aspenu, a pak ale musel říct, že naletěl v Azerbajdžánu, protože se to prostě nechali, protože by to privatizovali s nějakým Čechem z Karibiku. To ho uvěznilo na Bahamách, které je zajímavá ropná spojka na Bahamy.
0: Je to tak, tak doufáme, že na Piráta z Prahy už se tam snad zapomnělo.
1: Já myslím, že se nezapomnělo, že se mu smějou do dneška.
0: Protože teď tam tady vládní delegace v čele s Andrejem Babišem a ministrem

0: průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem předjednala dlouhodobý kontrakt na plyn.
1: Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka sice není kontrakt podepsaný, ale je přislíbený.
0: Jde o 2 miliardy kubíků plynu ročně, což je opravdu velké množství, když si vezme, že naše celková spotřeba, no necelých přes 7 miliard kubíků je teďka celá spotřeba česká. Akorát je tam teda jeden malý problém a to je, že Azerbajdžánci mají vyčerpanou kapacitu jak těžby, tedy tak těch cest, kterými by se ten plyn dal dostat do Evropy, ale plné rozšíření by snad mohlo naběhnout někdy po roce 2028, že Azerbajdžán logicky má samozřejmě zájem zvyšovat prodeje.
2: Takže vedle ropy budeme mít i azerbajdžánský plyn z takhle velkého. Možná. Obrovské překvapení pro mě, že Azerbajdžán je pro nás takhle důležitý partner, ale my se podíváme ještě dál po Asii do Kazachstánu, protože i tam měl premiér Babiš s tou vládní výpravou zajišťovat dodávky plynu a ropy.
0: Jednali s tamním prezidentem Tokájevem. Andrej Babiš řekl, že máme zájem o dodávky přímo surové ropy, ale podle Karla Havlíčka jde tedy spíš o produkty.
3: Nám jde v tuto chvíli spíše o ty ropné produkty. Ropy máme relativně dostatek, ale v současné nekledné době nikdy nevíme, čemu může dojít.
0: Což si myslím, že je asi spíš pravděpodobnější ty produkty, protože upřímně surovou ropu to by musel dojednat s Orlenem. Tady je i pravděpodobné to, že by to šlo dojednat přes stát, protože velký obchodník s pohonnými hmotami je, jak víme, státní Čepro. Ale to jsou moje spekulace, nic moc k tomu totiž ani Andrej Babiš, ani Karel Havlíček zatím nezdělil, takže uvidíme, co z toho bude. Každopádně, jak je to v Kazachstánu, tam těžbu, zpracování, obchod obstarává tamní státní ropná firma Kazmunajgaz, má 4 rafinérie v Kazachstánu a 2 v Rumunsku a vlastníci jsou z 97% stát a 3% jsou volně obchodované na kazašské burze.
2: Tak to je podobný model jako v tom zálivu.
0: Přesně tak, taky mě to zaujalo. Ten stát tam reprezentuje ze 2/3 fond, Samruk Kazina se jmenuje, a ten ovládá tedy nejenom ropu v Kazachstánu, ale taky další infrastrukturální, řekněme, věci, jako je pošta, železnice, aerolinky, anebo taky těžba uranu.
2: A to je pro nás zajímavé?
0: Je to pro nás zajímavé a mimochodem Kazachstán má opravdu obrovské zásoby uranu. Je to pro nás zajímavé z toho důvodu, že v loňském roce s ním podepsal dlouhodobou smlouvu na dodávky uranu ČES, což mě vlastně dost překvapilo, protože my sami uran nespracováváme, ale ČES ho tam nakupuje a dodává ho americkému Westinghouse, který z něj vyrábí palivo pro Temelín konkrétně a v tom mixu toho paliva do toho Temelína tak kazašský uran tvoří asi třetinu. A právě i o tom uranu se zmínil premiér Babiš, že o tom jednal, ale opět neřekl k tomu víc, ale fakt je, že stavíme další velké bloky a tak dále, takže budeme asi potřebovat víc uranu. Jinak taky, když se řekne Kazmunajgaz, vybaví se ti něco?
2: Ne, vůbec nic, ale já teda po dnešním dnu budu díky tobě daleko chytřejší a spojení Kazachstán, Azerbajdžán je pro mě fantastické, ale Kazmunajgaz mi neřeká vůbec nic.
0: Ale já jenom krátce mě, jo, protože si toho bohužel už hodně pamatuju, ale Kazmunajgaz byl před 20 lety jeden z vážných zájemců o koupi Unipetrolu, to jsou rafinérie a chemie v České republice a dokonce nabídl v prvním kole za Unipetrol o 5 miliard víc než pozdější vítěz, současný majitel polský PKN Orlen. Tehdejší vláda Vladimíra Špidly, která stála za tou privatizací, tak asi si vzpomene, že v té vládě seděl Stanislav Gross jako ministr vnitra, myslím, kamarád Andreje Babiše. Tehdy to byla veřejná věc. A ta vláda prostě ty Kazachy z tendru nějak vyřadila navzdory doporučení poradní komise. Vyhrál to tedy polský PKN Orlen, který měl shodou okolností smlouvu o pozdějším prodeji některých firm ze skupiny Unipetrol Agrofertu Andreje Babiše.
2: Což se nestalo.
0: Což se nestalo nakonec a byly z toho dlouhé arbitráže několik let. Tak ale je to historie a doufejme, že také Kazaši už třeba zapomněli.
2: A druhé téma, CSG přišla na burze v minulých týdnech až o polovinu hodnoty svých akcí. Minulý týden v pondělí spadly až na 15 euro, nejvýš byly přitom na 35 euro. CSG je pod velkým tlakem, ceny se střelila analýza společnosti Hunter Brook, která zpochybnila její obchodní model a především schopnost samostatné výroby munice.
0: Ty se věnuješ ekonomické žurnalistice.

0: vyrábět tolik, kolik tvrdili, ale pro mě teda to vysvětlení nebylo úplně jednoznačné a je tam trochu moc mlhy na můj vkus.
1: Na můj taky, musím říct, že bych očekávala nějakou jako razantnější reakci. Tahle mi vlastně přišla taková jako umírněná i ze strany CSG. Já jsem ještě narazila na zajímavou analýzu, kterou posílal analytik Timur Barotov z BHS a ten napsal, že pokud jsou repase munice pro CSG skutečně tak zásadní, tak když pomine to období akutní poptávky po munici, které teď samozřejmě prožíváme, tak pokud dojdou snadno dostupné zásoby té zastaralé munice, takže se může hospodaření CSG skutečně ostře zhoršit.
0: No, CSG tvrdí, že si svoji munici vyrobí, že na to má celý obchodní model, to uvidíme, ale já se vrátím k tomu Hunterbrooku, protože to je super zajímavá věc. Kromě toho, že vydávala tuhle analýzu, tak zároveň shortcelovala akcie CSG, to znamená, že tou analýzou si sama vlastně nahrávala do kapsy, protože sázela na to, že ceny akcí CSG poklesnou. Pro mě to je nepochopitelný konflikt zájmu, je to ale legální. Oni mají newsroom, který vyrábí ty analýzy a vedle toho mají brokerskou společnost, která shortceluje. To znamená, ty vytvoříš situaci, řekneš, tahle firma je mizerná, akcie spadnou. A pak ty akcie koupíš, rychle prodáš, aby si vydělala a koupíš je zpátky za nižší cenu. To je zajímavý model a je potřeba se na to dívat takhle. Jako tohle taky se mi nezdá úplně v pořádku.
1: Tak jo, tak jsme na konci. Chtěl jsem se tě zeptat ještě, co říkáš dění na Slavě.
2: Bíhají na trávník, ale pozor, ještě rozhodčí. Neodpískali konec zápasu.
3: No tak tohle může být velký průšvih.
2: No pozor.
1: Protože ty jsi velký fanoušek, jestli jsi tam náhodou třeba nebyl.
0: Krista pána, moje červeno-bílé srdce pláče, protože takovouhle ostudu jsem neviděl nikdy v životě a nikdo to neviděl.
3: Se nedokázali udržet a létají, pozor, světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které sledujeme.
0: Zajímavá věc, jen 3 dny předtím Ivana Tykač, manželka majitele Slávie.
1: Pavla Tykače. Hledala jsem, jestli se k tomu nějak nevyjádřila, ale zatím se myslím.
0: Ne, ale zveřejnila, že Slavia bude stavět nový stadion pro 45 tisíc lidí, tak tam doufám, že už se tohle nestane. Tohle byla prostě příšerná ostuda, mohli jsme slavit titul a teď prostě máme z ostudy červeno-bílý kabát. Je mi stydno, ale Slavii samozřejmě držím palce dál a budu jí fandit dál.
1: Možná se fanoušci rozhodli pomoct Ivaně Tykač zlikvidovat ten starý stadion.
0: Já myslím, že tyhle fanoušci nemají v hlavě mozek, aby tohle dokázali nějak domyslet. Ne, myslím si, že to je jenom čistá stupidita, to, co se stalo.
1: Tak dneska je to všechno.
0: Dnes je to všechno, další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis. Uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
1: A příští týden v tomto čase se uslyšíme spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
0: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
1: a Jana Klímová.
4: Je 11:30.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v pražské ústřední vojenské nemocnici. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí kriminalistu Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server odkryto.cz. Podle něj souvisí s podezřením sfalšování zdravotních posudků. Web píše také o tom, že mezi zadrženými je jeden z primářů nemocnice. Světová zdravotnická organizace už našla všechny pasažéry výletní lodě s Hantavirem. Zatím se potvrdilo 9 nakažených a u 2 dalších lidí je pravděpodobné, že se nemoc potvrdí. Rozsáhlé šíření hantaviru ale podle organizace není pravděpodobné. Ve Vodařské ulici v Brně prasklo rameno jeřábu. Policie kvůli tomu zavřela nejbližší okolí a pomáhá s evakuací lidí z okolních domů. Evakuovaných jsou desítky, včetně 61 dětí. Informovala o tom na síti X. Policisté zároveň žádají, aby se lidé místu vyhnuli. V místě je potřeba počítat s komplikacemi v dopravě. Při výbuchu na tržišti v pákistánské provincii Khajbar Pachtunchva zemřelo nejméně 9 lidí a další desítky jsou zraněné. Informovala o tom agentura Reuters. Na místě exploze zasahují záchranáři i hasiči.

0: Tamní nemocnice zatím přijala 37 pacientů, někteří z nich jsou v kritickém stavu. Je to už druhý útok v regionu za poslední 4 dny. O trestech pro fotbalovou Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Sejde se už za půl hodiny. Slavii hrozí peněžitá pokuta do výše až 10 milionů korun, kontumace zápasu v její neprospěch i uzavření části nebo celého stadionu. A ve francouzském Cannes začíná 79. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Česko se do žádné z festivalových soutěžních kategorií nedostalo, podílí se ale na španělském dokumentu Zkoušky na revoluci. Na řadě je doprava na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Průhonice. Na 6. kilometru odklízejí následky nehody. Průjezdný zůstal levý pruh, je tam kilometrová kolona na necelých 10 minut. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Zdiby je na minus prvním kilometru uzavřený levý pruh kvůli údržbě. Kolona začíná na 3. kilometru. Zdržíte se 15 minut. Šťastnou cestu. Odpoledne bude v Čechách od západu postupně na řadě míst pršet, výjimečně se objeví i bouřky, na horách má sněžit, na Moravě se srážky vyskytnou jen ojediněle a teploty dnes vystoupí na 10 až 14 stupňů, na západě Čech ale bude místy jen mezi 7 a 10 stupni. V noci na zítřek pak klesnou teploty na 4 stupně až 0, při uklidnění větru až na minus 2 stupně. Mráz může poškodit hlavně ve středních polohách kvetoucí ovocné stromy, přízemní mráz pak většinou zešlou zeleninu. Ze zprávy to vše, teď nás čeká Interview Plus.
1: Vláda Andreje Babiše se pokusí ještě v letošním roce dosáhnout na splnění závazku NATO ve výši 2% HDP. Potřebuje proto v rozpočtu najít 20 miliard. Kabinet také jmenoval zmocněnce pro plnění závazku Severoatlantické aliance Jakuba Landovského, který by měl koordinovat spolupráci mezi jednotlivými resorty. Posílí tak současná koalice výrazně obrany schopnost Česka nebo půjde opět o hru čísel. O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
1: A naším dnešním hostem je Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany, kterého zdravím do Brna. Dobrý den.
3: Dobrý den přeji všem posluchačům.
1: Vnímáte jmenování Jakuba Landovského, co by zmocněnce pro plnění závazku na to jako signál, že to vláda myslí vážně, i když někteří koaliční představitelé proti navyšování výdajů dlouhodobě vystupují?
3: Tak samozřejmě pozice vládního zmocněnce, tak jak je koncipovaná v současné době, může být užitečná pro zajištění koordinace a sjednocení přístupu jednotlivých rezortů, nejenom rezortu obrany z hlediska plánování a vytváření všeho potřebného pro zajištění obrany schopnosti a zajištění závazků směrem k alianci, ale jde i o to, že bude určitá garance toho, že to, co se započítává do výdajů, národních výdajů na obranu podle metodiky a instrukcí Severoatlantické aliance, bude jaksi zajištěno. V českém prostředí se totiž nebo dochází k tomu, že část relevantních výdajů se nachází mimo kapitolu Ministerstva obrany, jde například o výstavbu infrastruktury, zajištění kybernetické bezpečnosti, podpory obranného průmyslu a zmocněnec tak může pomoci vytvořit jednotný výklad pro to, jak zajistit lepší komunikaci mezi rezorty právě směrem k plánovacím orgánům Severoatlantické aliance a zajistit to, aby ty výdaje, se kterými počítáme, jakožto započteny do výdajů pro Severoatlantickou alianci, budou brány v potaz.
1: Ano, ty přepočty se také změnily, ale myslíte si, pane Petráši, že ta mezirezortní spolupráce doposud nefungovala dobře?
3: Tak dá se říct, že mezirezortní spolupráce fungovala na určité úrovni, ale nelze říci, že by fungovala směrem k tomu, že by výdaje na obranu pro započtení do výdajů v rámci Severoatlantické aliance byly plně zahrnuty. Je tady otázka zajištění národní obrany schopnosti podle národní legislativy a jsou tady otázky zajištění národních závazků směrem k Severoatlantické aliance. Ty procenta, jestli se jedná o 2%, 3% nebo 5%, jsou důležitá pro plánovací orgány v rámci Severoatlantické aliance pro výbor pro obranné plánování, ale je nutné si uvědomit, že nemají prakticky žádnou hodnotu, obrazně řečeno, pro vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě, jímže v současné době americký generál Grinčevič, který má zajistit v rámci svého prostoru zodpovědnosti obranu a bezpečnost. Pro plánovací orgány v rámci aliančního velitelství pro operace jsou důležité schopnosti, síly a prostředky, které jednotlivé země poskytují a mají naplnit ten rámec, který je nezbytně nutný pro zajištění této obrany. No a z tohoto titulu oni procenta a výdaje, které jsou plánovány z úrovně národních ministerstev obrany, mají svoji důležitost, ale co je daleko důležitější, je, jak se tyto prostředky, tyto finanční zdroje investují právě do zajištění těch požadovaných schopností.
1: No, i sám Jakub Landovský přiznává, že jeho funkce má spočívat i v komunikaci se zahraničními partnery, aby bylo jasné třeba, jakým způsobem vynakládají a přerozdělují výdaje na obranu oni. To doposud nikdo na úrovni ministerstva nebo českého zastoupení v NATO nedělal?
3: Tak dá se říct, že ty kontakty tam byly. Ale ty kontakty, jak vidno, nefungovaly do té míry, aby bylo jednoznačné už na konci fiskálního období, že tato částka bude započítána v rámci Severoatlantické aliance do výdajů na obranu a tato částka ne. Vládní zmocněnec, tak jak je v současné době postavena tato funkce, by měl zajišťovat právě toto. A měl by to zajišťovat, jak už jsem řekl, na úrovni Národního ministerstva obrany, jednotlivých rezortů, které jsou zainteresovány do zajištění obrany a bezpečnosti. No a samozřejmě i směrem k Severoatlantické alianci a k plánování toho, co se očekává od jednotlivých zemí. K tomu bych podotkl jednu věc. Otázkou je, nakolik se budeme dívat na zajištění našich závazků v oblasti obrany a bezpečnosti směrem k Evropské unii. I zde panují požadavky na rozvoj schopností, na zajištění schopností k naplnění ambicí Evropské unie v rámci její společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Takže v tomto se jaksi ta působnost národního vládního zmocněnce pro naplňování závazků směrem k alianci jaksi rozchází.
1: Jinými slovy, na tuto agendu, na kterou byl vybrán zmocněnec, podle vás nestačí ministr obrany?
3: Ministr obrany má plno dalších úkolů a já se domnívám, že vláda v tomto složení, v jakém je, naznala a řekl bych i logicky naznala, že je potřebné tuto záležitost poněkud posílit a zlepšit právě tu už několikrát zmiňovanou komunikaci. A tato směrem k plánovacím orgánům Severoatlantické aliance by měla být poměrně příznivá, protože, jak známo, Jakub Landovský byl nejenom po nějakou dobu náměstkem ministra obrany, ale působil i jako velvyslanec při našem zastoupení Severoatlantické aliance.
1: A očekáváte tedy, že bude Jakub Landovský hledat tedy způsob, jak posílit obranné schopnost Česka, nebo možná hledat způsob, jak nejefektivněji vykazovat čísla?
3: Já bych řekl, že vládní zmocněnec v osobě Jakuba Landovského bude především koordinátorem a řekl bych i takovým facilitátorem těch procesů, které probíhají na národní úrovni. To znamená především otázka obranného plánování, analýza, vyhodnocování schopností, které jsou požadovány ze strany aliance k směrem jednotlivým zemím a pochopitelně i k České republice, identifikací nedostatků v těchto schopnostech a způsobem, jak tyto nedostatky napravit, což je tedy dáno do vínku především složkám generálního štábu armády České republiky. No a o tom, jak vlastně s těmito návrhy, které jsou specifikovány ze strany vojáků, ze strany té vojenské části Ministerstva obrany, naloží civilní sekce a civilní část Ministerstva obrany. To už je o plánování rozpočtu, plánování financí, plánování akvizic a způsobů, jak tyto finance vynaložit. Takže na národní úrovni očekávám, že vládní zmocněnec bude se snažit především nějak zlepšit, harmonizovat tyto procesy. No a tyto procesy pochopitelně musí vyústit směrem k Severoatlantické alianci.
1: No v tuto chvíli činí čisté obrané výdaje Česka zhruba 1,78% HDP. Ministr obrany Jaromír Zuna říká, že tato vláda může být první, která dosáhne 2%, aniž by musela dělat nějaké úhybné manévry s platbami. To jsou jeho slova. Znamená to tedy, že když se těch 20 miliard navíc najde, může to být jasně viditelné i na stavu armády?
3: Podívejte, my tady hovoříme o nějakých nominálních částkách, o nějakých miliardách, ale to, co je klíčové a to, co je důležité, je, jak tato částka bude investována. Obrazně řečeno, a nechytejte mě prosím za slovo, pokud by byly nulové výdaje, ale armáda České republiky by byla schopna vytvořit takové schopnosti, které bude právě velitelství spojeneckých sil v Evropě potřebovat, tak nikdo neřekne prakticky vůbec nic. Na druhou stranu můžeme hovořit o velkých miliardách, o navýšení rozpočtu, tyto částky budou ale investovány jiným směrem, než aliance očekává, a v tomto případě ano, můžeme hovořit o tom, že vláda navýšila rozpočet, že překročila 2%, ale víceméně to bude k ničemu.
1: No, ministr obrany Zuna také říká, že právě hodnocení skrze výdaje na obranu nevypovídají nic o stavu armády, o obrany schopnosti země. Tak je naše armáda v dobrém stavu navzdory tomu, že se Česku nepodařilo plnit ty stanovené spojenecké závazky?
3: Tak předně je potřebné říct, že ministr Zuna v tomto případě má pravdu. O tom, v jakém stavu je armáda, jako jeden z atributů nezávislosti státu, o tom se dá těžko hovořit ve veřejném prostoru, protože pochopitelně informace, které jsou detailnějšího charakteru o tom, jak armáda je schopna plnit své závazky směrem k alianci, směrem k Evropské unii i zajištění vlastní obranné schopnosti, to jsou věci, které mají určitý stupeň utajení. Ale dá se říci, že obecně řečeno o tom, v jakém stavu armáda je a jak je schopna plnit svoje úkoly, to ukáže skutečně až opravdu pouze a jedině reálná situace.
1: To znamená, že v tuto chvíli nelze hodnotit to, jaká je obranná schopnost Česka.
3: Tak lze hodnotit, pochopitelně. Existuje způsob, existuje metodika, jak vyhodnocovat schopnosti, jak identifikovat nedostatky, způsob, jak specifikovat, jakým způsobem by tyto nedostatky mohly být napraveny, ale znovu opakují a potrhují, to jsou opravdu informace, které nelze šířit ve veřejném prostoru.
1: Hostem Interview Plus je Zdeněk Petráš z Univerzity obrany.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Lze už dnes zhodnotit, jestli se za současné vlády nějak výrazně změnila obranná strategie Česka?
3: Obranná strategie, pokud hovoříme o obranné bezpečnostní strategii, obranné strategii, ta vychází z toho z poslední vlastně edice, která byla vypracována na základě agrese Ruské federace proti Ukrajině i na základě posledního summitu Severoatlantické aliance. A tato strategie pochopitelně má a musí mít dlouhodobější charakter, protože nelze strategii a vývoj, jakým způsobem bude koncipována armáda, měnit ze dne na den. V současné době a podle posledních informací do konce května by měla být zpracována koncepce výstavby armády České republiky, která odráží právě závěry této strategie.
1: Do roku 2040.
3: Přesně tak. A z tohoto titulu pochopitelně bude vycházet i to, jakým způsobem se budou rozvíjet ozbrojené síly a armáda České republiky a ty požadavky, které budou na ozbrojené síly a na armádu České republiky kladeny. Takže vaše otázka, pokud se mění strategie, pokud má nějaký jiný směr, jinou orientaci, lze říci, že v duchu toho, že pro nás je Severoatlantická aliance klíčovým bodem pro zajištění obrany a bezpečnosti, vychází to pochopitelně z té nové strategické koncepce Severoatlantické aliance, která byla schválena v roce 2022 na summitu v Hágu. A v tomto duchu samozřejmě lze očekávat i to, že akviziční proces a pořizování zbraní, zbraňových systémů a vojenského materiálu do armády bude v duchu naplňování toho, co se od této strategie a od požadavků především směrem k alianci očekává.
1: No a co od té koncepce očekáváte vy, vzhledem k tomu, že když tato vláda nastoupila, tak mluvila o tom, že bude dávat nižší výdaje na obranu, teď tedy

0: Zase premiér Andrej Babiš tvrdí, že těch 2% lze dosáhnout ještě letos. Tak co z těchto signálů, co si vzít z těchto signálů?
1: Já osobně bych si z těchto signálů vzal to, že generální štáb a plánovací složky generálního štábu se budou snažit analyzovat to, co armáda bude potřebovat k naplnění toho, co jsem zmiňoval i z hlediska vlastně aliančního velitelství pro operace, které v podstatě má za úkol provádět a vést to, co je nutné k tomu, aby bylo zajištěno především, aby byla zajištěna obrana na východním křídle aliance. No a samozřejmě to, čeho se nebude dostávat, to se bude muset řešit právě v koordinaci mezi plánovacími složkami generálního štábu, koncepčními složkami ministerstva a civilními složkami ministerstva, především pak sekce majetková, sekce vyzbrojování a akvizic, sekce ekonomická, které mají co dočinění s plánováním rozpočtu a financování. A do toho samozřejmě bude zasahovat i vládní zmocněnec pro naplňování závazku směrem k alianci, který by měl vynaložit úsilí o to, aby tento proces proběhl co nejméně problémověji a tak, aby vlastně byly naplněny ty požadavky, které se očekávají od zajištění národní obranné schopnosti i toho, co očekává od České republiky aliance. Takže v tomto duchu nelze nějak předjímat a vyhodnocovat už teď, zdali to, co se děje z hlediska vytváření nové koncepce, z hlediska toho, co připravuje vláda, z hlediska navýšení rozpočtu či stabilizace rozpočtu pro obranu, zdali je to pozitivní či negativní. Na to je opravdu příliš brzo.
0: A je jasné, jakým způsobem, jaká vlastně, jak by se měla definovat česká obranyschopnost, česká armáda, vzhledem k tomu, že právě třeba, jak jste mluvil o tom, jsme součástí východního křídla aliance, směřujeme k tomu?
1: Tak toto je dáno pochopitelně i takzvanými regionálními plány obrany a regionálními obrannými plány, které připravuje a naplňuje právě ono zmiňované již několikrát velitelství Aliance pro operace a vrchní velitel ozbrojených sil v Evropě. A to tak, že jednotlivé členské země mají samozřejmě své geografické rozmístění, své geografické úkoly, armáda České republiky a pozice České republiky je taková, že tvoří především tranzitní zemi a připravuje tranzitní infrastrukturu pro zajištění obrany na východním křídle a z toho vyplývají i úkoly, které naplňuje Česká republika. Neříkám jen armáda České republiky, ale především Česká republika. No a to souvisí i s tím, že plní Česká republika, rezort obrany a armáda České republiky cíle výstavby sil, což jsou oni známí Capability Targets neboli CT, jak mnohokrát zmiňovala naše bývalá ministryně obrany. A to je to gro, to je to hlavní, co se očekává z hlediska realizace ze strany Severoatlantické aliance, nejenom od nás, ale de facto od všech členských zemí aliance.
0: Vláda přerušila projednávání unijní půjčky z programu SAFE, která měla být pro Česko zhruba ve výši více než 2 miliard eur. Jak zásadní jsou tyto peníze? A dodám jenom, že se nezapočítávají do těch výdajů závazků na to.
1: Tady mluvíme teď o projektu aktivitě Evropské unie.
0: Ano.
1: To, že vláda přerušila jednání, přerušila vlastně využití této unijní půjčky, nemusí jednoznačně znamenat strategickou chybu. Tento projekt představuje samozřejmě významný posun v evropské obranné politice, protože vytváří mechanismus pro zajištění společného evropského financování a společných evropských obranných investic prostřednictvím úvěru, který čítá, teď nevím přesně, snad 150 miliard euro. Nicméně z pohledu menších a středních států Evropské unie, do kterých samozřejmě započítáváme i Českou republiku, je otázka skutečných přínosů tohoto projektu podstatně složitější. Formálně má program podporovat určitou konsolidaci evropského obranného průmyslu. V praxi však existuje riziko, že hlavní benefity získají především velké státy s dominantním obranným sektorem, jako je ku příkladu Francie, Německo, Itálie, ale i Polsko. No a tyto země pochopitelně disponují rozsáhlou výrobní kapacitou, technologickou základnou i politickým vlivem, což nelze jaksi říct o České republice. Takže využití tohoto programu a využití této půjčky je poněkud diskutabilní.
0: Ministerstvo obrany rozhodlo minulý měsíc o zrušení sekce průmyslové spolupráce, která pomáhala soukromým zbrojním firmám s propojením na kontrakty. Nakonec si vláda převedla pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je to podle vás strategický krok?
1: Převod agendy průmyslové spolupráce na Ministerstvo průmyslu, řekl bych, lze z určitého úhlu pohledu považovat za logický krok. Obranný průmysl, náš národní obranný průmysl, dnes není pouze otázkou zajišťování na armádních zakázek, zakázek pro armádu České republiky, ale je to, řekl bych, aspekt průmyslové politiky, inovací, exportní podpory, technologického rozvoje. A rezort průmyslu obchodu má v těchto oblastech, pokud takhle hovoříme, přirozeně širší kompetence a může lépe koordinovat podporu domácích firem nebo zapojení českého obranného průmyslu do aliančních projektů. Takže tento krok lze vnímat opravdu jako takovou nějakou, jako je logické vyústění celé této problematiky. Na druhou stranu...
0: No ale kritici tohoto kroku říkají, že přece jenom k těm zajímavým kontraktům se skutečně dá dostat nejlépe skrze kontakty Ministerstva obrany, když to řeknu velmi nadneseně, skrze prostě vojenskou uniformu.
1: No a v tomto případě tady znovu se můžeme vrátit k roli vládního zmocněnce pro koordinaci nebo respektive pro naplňování závazků směrem k Severoatlantické alianci. Samozřejmě, co jste řekla, má svoje opodstatnění. Na druhou stranu je potřebné si uvědomit, že náš národní obranný průmysl nestojí pouze na armádních zakázkách, protože naše armáda, ať se na to díváme z jakéhokoliv úhlu pohledu, nemůže zajistit to, že by náš národní průmysl byl vázán rozsáhlými sériemi, rozsáhlou výrobou vojenského materiálu pro armádu, že by armáda tento materiál odebírala jej dlouhodobě. Ale musíme se dívat na náš obranný průmysl jako na element, jehož hlavní zaměření bude směrem ven. A v tomto případě řekl bych i ten projekt a projekty, které organizuje Evropská unie, mají své opodstatnění a po dlouhých letech, kdy de facto mezi Severoatlantickou aliancí a Evropskou unii neexistovala nějaký hmatatelný moment spolupráce, tak právě konsolidace evropského obranného průmyslu a technologické základy obranného průmyslu by měl být přínosem pro naplňování schopností materiálem, který by měl být k dispozici ze strany evropského zbrojního průmyslu. Takže vrátím se k vaší otázce. To posílení národního obranného průmyslu ze strany vlastně pohledu, že je potřebné být přímo na ministerstvu obrany a mít informace, které přímo vychází z ministerstva obrany, částečně ano, má to své opodstatnění, ale český obranný průmysl nebude žít jenom ze zakázek armády České republiky.
0: Hostem Interview Plus je Zdeněk Petráš z Univerzity obrany. Jak se daří navyšovat kapacitně armáda? To je dlouhodobý problém. Ministr obrany Zuna tvrdí, že letošní cíl se podařilo naplnit už v prvním čtvrtletí ze 2/3. To ale asi nebude stačit, předpokládám.
1: Tak pokud jde o personální naplnění armády, požadavku na početní stav armády, to je opravdu svízelná záležitost a otázka, na kterou se těžko hledají odpovědi. Pokud se na to podíváme šířeji, tak v debatě o armádě, a nejenom o naší armádě, na naší národní úrovni, často převažuje důraz na techniku, na proces akvizice, pořizování majetku, zatímco ta menší pozornost je skutečně věnována personální udržitelnosti a schopnosti armádu dlouhodobě personálně naplnit a stabilizovat. Dá se říci, že Česká armáda dnes čelí řadě strukturálních problémů a právě ony personální záležitosti jsou jedny z nejklíčovějších a takovými nejhmatatelnějšími. Konkurenci, když se podíváme na ty strukturální problémy, tak se můžeme

0: podívat na konkurenci civilního trhu práce, stárnutí populace, což jsou takové nějaké demografické aspekty, rostoucí pochopitelně požadavky na technickou kvalifikaci vojáků a otázka vlastně samotného početního naplňování armády a toho, co se očekává od těch početních stavů. Tady hraje důležitou demografickou roli fakt, že nevždy výhodná ekonomická situace ve společnosti vede k tomu, že kvalitní personál se hlásí do armády. Spíše je tomu naopak, že ta těžká ekonomická situace, těžká řada sociálních problémů, pokud existují, spíš nahrává tomu, že se do armády hlásí kvalitní personál a kvalitní lidé, kteří jsou schopni posílit armádu v tom duchu, jak armáda očekává.
1: No, to je dlouhodobý problém, řeší ho i řada okolních států. Přece jenom nemáte pocit, že ale se začátkem války na Ukrajině se zájem o armádu přinejmenším o vstup do aktivních záloh zvýšil?
0: Je to možné sledovat, je možné se na tuto skutečnost takhle dívat, takhle pohlížet. Já bych spíše ale řekl, že konflikt na Ukrajině, situace, která vlastně je v současné době z hlediska obrany a bezpečnosti v Evropě, spíše nahrává tomu, že se můžeme pozastavovat nad tím, do jaké míry je populace v Evropě, populace v jednotlivých zemích na takové výši, aby byla ochotna bránit svou zemi, bránit svou vlast, měla natolik kvalitní morální vlastnosti, které souvisí i s tím, jak je ochota bojovat a bránit svoji vlast, a z toho vyplývá i vlastně otázka, do jaké míry lze počítat s tím, že by v případě potřeby nastala situace, která by se dala připodobnit k tomu, co se stalo v roce 1938, když byla vyhlášena všeobecná mobilizace v tehdejším Československu a tehdejší vlastně populace se hlásila naprosto, naprosto bezproblémově a samostatně ke svým útvarům, a vlastně to nadšení a ten bojový étos a ta morálka byla na takové úrovni, že šlo hovořit o tom, že by byl tady potenciál pro to bránit hodnoty, na kterých tehdejší Československo stálo. Což může být otázkou do diskuze nejenom v rámci současné České republiky, ale de facto Evropy a světa jako takového.
1: Hostem Interview Plus byl Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií z Univerzity obrany. Děkujeme za to.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Fotbalová disciplinární komise rozhoduje o trestech za víkendové výtržnosti na stadionu Slavie.
4: Vnímáme všechno, co se děje v rámci tohoto, myslím si, že zcela bezprecedentního jednání těch fanoušků.
3: Policie zasahuje v pražské ústřední vojenské nemocnici kvůli podezření z falšování zdravotních posudků a přijímání úplatků.
5: Bylo zadrženo celkem 11 osob.
3: V širší nominaci fotbalové reprezentace na mistrovství světa jsou i chorý s Douděrou, které Slavia vyloučila z A týmu. V Praze ve Kbelské směrem z Hloubětína do Letňan blokuje pravý pruh před sjezdem na prosek nepojízdné vozidlo. A počasí bude proměnlivá oblačnost od západu postupně s deštěm nebo přeháňkami, na horách i sněžení a teploty do 14 stupňů. Je úterý 12. května, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Před pár minutami začalo mimořádné zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace kvůli jednomu z největších incidentů v historii soutěže. V závěru sobotního ligového zápasu Slavie se Spartou vtrhlo několik stovek domácích fanoušků na hřiště a zaútočilo na spartianské diváky i hráče. U sídla Ligové fotbalové asociace v pražské Libni je teď reportér Mikuláš Jáša.
6: Pozvání na mimořádné zasedání obdrželi i zástupci obou klubů a zástupci Sparty i Slávie na místo dorazili. Disciplinární komise může potrestat Slávii až 10milionovou pokutou uzavřením stadionu nebo jeho částí a taky kontumací výsledků derby se Spartou, respektive Sparta Slávia, která vedla 3-2. Vršovický klub hned den po utkání uzavřel z vlastní vůle takzvanou tribunu Sever, kam chodí nejaktivnější skupina domácích podporovatelů a pod kterou začali diváci vbíhat na hřiště. Užili přitom mimo jiné pyrotechniku, házeli ji do sektoru spartanských fanoušků a napadli 3 spartanské fotbalisty. Předseda představenstva Slavia Jaroslav Tvrdík oznámil, že klub výtržníky potrestá doživotním zákazem vstupu na stadion a bude po nich požadovat náhradu celé škody, včetně případné pokuty. O rozhodnutí disciplinární komise budeme ze sídla Ligové fotbalové asociace informovat. Z pražské Libně Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
3: Kriminalisti zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle státního zastupitelství pro Prahu 6 policisti zadrželi 11 lidí a podrobnosti má redaktor Marek Sedláček.
7: Proč policie ve vojenské nemocnici zasahuje, říká mluvčí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek.
8: Podezření ze spáchání trestného činu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, přečinu podplácení, přečinu přijetí úplatku, zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti a zločinu podvodu.
7: Ústřední vojenská nemocnice se k zásahu zatím nevyjádřila, její stanovisko zjišťujeme. Na razy upozornil server Odkryto, podle něj policie zatkla i jednoho z primářů. Státní zastupitelství s ohledem na pokračující trestní řízení nebude další informace poskytovat. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Spojené státy zvyšují tlak na Írán. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vypsala odměnu v přepočtu 300 milionů korun za informace o financování íránských revolučních gard. Zároveň uvalila nové sankce na firmy a lidi, které podle ministerstva financí pomáhají vyvážet íránskou ropu do Číny. Stalo se to jen 2 dny před plánovanou schůzkou amerického a čínského prezidenta.
9: Životnost měsíc starého příměří mezi Spojenými státy a Íránem se podle prezidenta Donalda Trumpa blíží ke konci. Íránský návrh na ukončení války označil za odpad a řekl, že ho ani nedočetl, protože by jen ztrácel čas. Rozhodl se proto pro finanční útoky na Írán. Ty mají za cíl vysušit jeho ekonomické tepny, a to den před odjezdem na návštěvu Číny. Situace v Íránu bude v Pekingu jedním z hlavních témat. Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Státy Evropské unie by měly podle šéfky unijní diplomacie zadávat mnohem víc společných obranných zakázek. Kaja Kalasová to řekla před jednáním unijních ministrů obrany v Bruselu. Teď mají jednotlivé země často rozdílné vybavení, což společnou obranu komplikuje.
10: Evropská unie se podle Kalasové může učit od Ukrajiny, zejména v inovacích v obranném průmyslu. Uvedla, že některé země mají na stole spoustu finančních prostředků, ale obranný průmysl přesto nezvyšuje výrobu. K urychlení investic do obrany vyzval před jednáním také litevský ministr obrany Roberta Skaunas. A uvedl, že Rusko dnes vyrábí zbraně 4x či 5x rychleji než celá Evropská unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: O využití umělé inteligence ve vzdělávání jednají v těchto chvílích v Bratislavě prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska. V rámci takzvaného slavkovského formátu je to teprve druhý summit těchto zemí. První byl loni ve Slavkově u Brna. Schůzku prezidentů sleduje v Bratislavě náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák.
11: Přímo na hraniční řece Dunaji prezidenti Pellegrini, Pavel a van der Bellen infrastruktury zemí o pozornosti vůči krizovým situacím, například dodávek.
3: Omlouváme se za špatné technické spojení. Policisté a hasiči zasahují v Brně kvůli poškozenému stavebnímu jeřábu. Stroj má prasklé rameno. Policie uzavřela okolí Vodařské ulice a evakuovala zhruba 100 lidí. Z místa se hlásí reportérka Alena Hesová.
12: Policejní páska zastavila mě i ostatní kolem jdoucí desítky metrů před tím poškozeným jeřábem. I z té vzdálenosti laickým okem vidím, jak se rameno naklání. Do toho tady poměrně intenzivně fouká. Policie čeká na specialistů z firmy, které stroj patří. Vyšetřovatelé pracují s variantou, že došlo na jeřábu k technické závadě nebo že za poškození může nesprávná manipulace se závažím. Policisté kvůli riziku pádu stroje evakuovali mimo jiné mateřskou školu s více než 60 dětmi a zaměstnanci. Rodiče si je postupně vyzvedávají ve sportovním centru. Ve Vodařské ulici jsou hlavně firmy a před zátarasem do oblasti stále parkuje připravený autobus dopravního podniku se svítícím nápisem evakuace. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
3: Večer začíná Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Letos ho otevírá koncert rozhlasových symfoniků. Pod taktovkou Petra Popelky zazní Smetanova Má vlast.
13: Samozřejmě, že to je tlak, že jo, že to, když je televize přímo, do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
14: Přiznává šéf dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
13: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne. Takže máme v orchestru hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé.
14: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava anebo také na speciální projekci v pražských Riegrových sadech. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
6: Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra jsou v širší nominaci české reprezentace na letní mistrovství světa. Na seznam 54 hráčů se dostali i přesto, že je Slávia po sobotním ligovém derby se Spartou vyloučila z týmu.
15: Oba jsou recidivisti, oba byli dopředu varováni a jako vedení klubu jsme neměli jinou možnost než konat.
16: Řekl v pondělí Radiožurnálu Sport šéf Slávie Jaroslav Tvrdík s tím, že by Tomáše Chorého a Davida Douděru vedení klubu z týmu vyloučilo, i kdyby se sobotní ligové derby se Spartou dohrálo. Chorý je v této sezóně nejlepším střelcem šance ligy. České reprezentaci pomohl k postupu na mistrovství světa po 20 letech v obou barážových zápasech proti Irsku i Dánsku. Douděra odehrál poslední utkání za národní tým loni v listopadu na závěr kvalifikace proti Gibraltaru. V konečné nominaci na mistrovství světa zůstane maximálně 26 hráčů. Češi do světového šampionátu vstoupí za měsíc s soubojem s Jižní Koreou. Ve skupině se pak utkají ještě s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. Mirko Vasič, Radiožurnál.
17: Na D8 kolona před Zdiby, v Praze pak v Novopatské. Na D8 před Prahou směrem z Ústí narůstá zdržení před omezením u Zdib. V levém pruhu pracují silničáři. Zpočátku jen nesouvislá fronta se sune z úrovně Odoleny vody z 5. kilometru. V Praze čekejte zdržení v Novopatské ve směru z Černého mostu. Pomaleji se jede od sjezdu na Satalice až ke Kbelské, v ní ve směru do Letňan. Před sjezdem na prosek překáželo v pravém pruhu nepojízdné vozidlo. Už se ho podařilo odtáhnout. Kolona by se tak mohla dát rychle do pohybu. A východní částí okruhu směrem z D10 do Štěrbohol popojíždí kamiony mezi Černým mostem a Běchovicemi. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost od západu, postupně s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami v polohách nad 800 metrů i sněžení. Večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů Celsia, v západní polovině Čech místy 7 až 10 stupňů a na horách většinou kolem 5. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
18: Jak by mohla vláda posílit zájem o důchodové spoření, tedy třetí pilíř důchodového systému? Jak hodnotí Světová zdravotnická organizace situaci s hantavirem po evakuaci výletní lodi s nakaženými na ostrově Tenerife? A jakou podobu má nový odborný program na poskytování první psychické pomoci na pracovištích? O tom všem budeme mluvit. Zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech, které slibuje vláda od roku 2028, se komplikuje. Jak ukázala tripartita, odboráři chtějí změny hned. Jak řekl v raním pořadu Českého rozhlasu Plus i předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
19: Myslíme si, že nic nebrání tomu, aby právě snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let se již odehrálo v té první etapě. S těmi otázkami valorizace, náhradem a podobně nemáme problém, souhlasíme.
18: Aktuálně má věk odchodu do důchodu postupně růst až na 67 let v roce 2057. A proti jakýmkoliv změnám jsou zaměstnavatelé. Podle prezidenta Hospodářské komory Zdeňka Zajíčka snížení věku odchodu do důchodu vnímají jako riziko udržitelnosti důchodového systému.
20: Z dlouhodobého hlediska zvyšování nároku na ten důchodový systém, který v následujících letech pod obrovským tlakem, protože do důchodu budou odcházet věkové kohorty 70. ročníků, a to samozřejmě nebude kompenzováno zase příchodem nových zaměstnanců, tedy těch, kteří budou zase ten průběžný důchodový systém plnit.
18: A ve vysílání je teď Filip Pertold z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA při CERGE. Dobrý den.
21: Dobrý den.
18: Tak podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafa je při sečtení všech vládních důchodových plánů výdaje na penze v roce 2040 budou činit 150 miliard korun navíc, v roce 2050 pak 250 miliard korun a o 10 let později 400 miliard. Máte stejné propočty?
21: Tak v zásadě podobné propočty dává samotné ministerstvo, teda ne úplně stejná čísla, nicméně bude to, záleží v jakých korunách, jestli současné hodnotě nebo budoucí hodnotě těch peněz. Myslím, že v současné hodnotě těch peněz to bude méně, než co pan Rafaj řekl, nicméně to bude v řádech kolem 1-1,5% HDP, což je skutečně přes 100 miliard.
18: No a když připomenu, že letos je rozpočtový schodek 310 miliard plánovaný, tak jak zásadní by takové navýšení byla pro státní rozpočet i při předpokládaném růstu ekonomiky?
21: No, bylo by to zásadní hlavně v kontextu toho, že nebudou růst pouze náklady na důchody, ale budou růst náklady i na zdravotnictví a na sociální služby. To si musíme říci předem, že to takové je, že stárnutí populace sebou nese v těchto dalších segmentech vysoké náklady a budou se tedy hledat zdroje jak na důchody, tak vlastně na zdravotnictví i sociální služby.
18: No, podle odborů a v podstatě i podle vlády se na důchody najdou peníze vždy, dá se na ně prostě víc procent ze státního rozpočtu. Teď je to podle vlády asi 9% a postupně by to bylo 12%. Tak dávají i ostatní evropské země podobný podíl HDP na důchody?
21: No, tak záleží, jaké. Některé ano, některé ne, ale důležité.
18: Takže to není neobvyklá částka, třeba 12% HDP.
21: No, úplně existují země, které na to tolik dávají a dostali se k tomu, řekněme, pozvolnější cestou, než kterou bychom se k tomu dostali my. To za prvé, takže byli schopni jako přizpůsobovat ten svůj daňový systém vůči tomu, ale za druhý, jako uvědomme si, že v Česku jsme zvyklí platit výrazně nižší daně než v západní Evropě. Pokud se podíváte na složenou daňovou kvótu v Česku, tak je výrazně nižší než je v Rakousku, Německu a podobných zemích, kde teda skutečně dávají na důchody výrazně větší procento, nebo ve Francii. Takže ono se to musí porovnávat vůči tomu, jaký politici nebo jakou politickou reprezentaci si zde volíme. A my si tady volíme politickou reprezentaci vždy, která slibuje buď to nezvyšovat daně, nebo dokonce snižovat.
18: No, podle ministryně financí z ANO Aleny Schillerové by měl taky v důchodech hrát postupně mnohem větší roli ten třetí pilíř, tedy důchodové spoření. To ale teď zažívá spíš odliv zájemců. Proč to tak je?
21: Tak zažívá odliv, jednak je tam nutně říci, že ten třetí pilíř je schopen doplnit ten první pilíř, ale není schopen ho zachraňovat, protože ty závazky v tom prvním pilíři tam zůstávají, bez ohledu na to, jaký třetí pilíř budeme mít, ale je pravda, že ten třetí pilíř je třeba zreformovat, je třeba ho změnit. V současné chvíli zažíval odliv, ale bylo to spíše dané opatřeními předchozí vlády, která vlastně omezila státní příspěvky pro lidi v penzijním věku do toho v tom třetím pilíři, že to bylo asi tak jako hlavní vysvětlení tohoto odlivu. Nicméně je třeba ho výrazně způsobem zefektivnit, zlevnit a zlepšit.
18: No a jak to tedy udělat ten třetí pilíř atraktivnější? Já vím, že Alena Schillerová chce třeba snížit poplatky u penzijních fondů.
21: Tak je to určitě jeden z kroků snížení poplatku. Ty poplatky jsou opravdu velmi vysoké v současné chvíli. Pokud máte dynamický fond, tak platíte až vyšší než 2% poplatky ročně. To ukrajuje opravdu hodně z těch úspor, ale je třeba zavést i další opatření. opatření jako vstup do strategie životního cyklu, který vám bude na začátku vašeho života investovat do vysoko výnosových aktiv, které mají větší riziko a potom to bude postupně zkonzervativňovat. Je třeba motivovat mladé pro včasný vstup, protože ten čas a ta doba těch doba spoření je klíčová pro to, aby vlastně i z relativně malých částech vznikl potom poměrně vysoký důchod.
0: No a jak to zatraktivnit pro mladé?
21: Atraktivních pro mladé lze různým způsobem, jde zvýšit státní příspěvek pro mladé, dát třeba sign-in bonus pro včasný vstup, kde lze omezit vliv toho investičního dotazníku, který automaticky lidi zařazuje do takových konzervativních strategií, které nejsou vhodné pro ten věk. Takže myslím si, že těch opatření tam lze udělat celou řadu.
0: Na trhu jsou dostupné třeba ty nízkonákladové ETF fondy, akciové, které operují až s 10x nižším poplatkem, než je poplatek u penzijního spoření. Tak v čem jsou tedy potom ty důchodové fondy v tuhle chvíli vlastně výhodnější?
21: V tuhle chvíli nejsou moc výhodnější, nebo je potřeba právě udělat tu reformu, aby byly výhodné a je potřeba právě snížit ty poplatky, zatraktivnit to a tak dále, aby lidé měli větší motivaci do toho vstoupit. V současné chvíli je pravda, že ta atraktivita je hlavně v tom státním příspěvku, vlastně ve všem ostatním to spíše ztrácí tu atraktivitu, takže potřeba to opravdu z pohledu státu výrazným způsobem zreformovat.
0: No, dívala jsem se na ty poplatky a ty teď, pokud mám správné informace, z výnosu odčerpávají podle typu, jestli jde o konzervativní fond nebo dynamický, 37-49%. To zní doslova hrozivě, když na Slovensku je to tuším asi 7%. Tak jak významně mě by šlo ty poplatky snížit, které jsou teď dané vlastně na maximum zákonem nebo jsou v souladu se zákonem?
21: Ten zákon se musí prostě změnit a změnit ty maximální poplatky na výrazně nižší poplatky. To na současné chvíli například u dynamických fondů je to 1% z aktiv plus 15% z výnosu, tak já si myslím, že by se to dalo snížit až na 0,6% z aktiv celkově, započteno i ten výnosový poplatek, takže by se to dalo, bych řekl, až na třetinu toho současného stavu by se to dalo snížit a stále by byly fondy ziskové.
0: Říká Filip Pertold z Institutu IDEA při CERGEI. Děkuji vám, naslyšenou.
21: Naslyšenou, děkuji.
0: Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se měl hantavirus víc rozšířit, řekl dnes ve Španělsku šéf Světové zdravotnické organizace Ghebreyesus. Zatím je potvrzeno 9 případů, ale vzhledem k dlouhé inkubační době je podle něj možné, že přibudou další. Večer na španělském ostrově Tenerife skončila evakuace cestujících a části posádky z lodě Hondius, kterou hantavirus zasáhl. Loď teď směřuje do nizozemského Rotterdamu. A ve vysílání vítám spolupracovnici Českého rozhlasu ve Španělsku Lubici Zlochovou. Dobrý den.
1: Příjemný dobrý den, prajem.
0: Tak společně se šéfem Světové zdravotnické organizace vystoupil dopoledne i španělský premiér Sanchez, co on celé k té situaci dodal. Já vím, že třeba regionální vládě na Kanárských ostrovech se moc nelíbilo, že ta loď přistála u Tenerife.
1: Musím povedať predovšetkým, že tie vystúpenia tak španielského premiéra, ako aj generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie boli veľmi emotívne a veľmi srdečné. Doktor Tedros ako šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie familiárne nazývajú, poďakoval Španielsku za excelentne zvládnutú evakuáciu 120 pasažierov lode z rôznych krajín. Poďakoval, že Španielsko nebolo egoistické, že sa celej operácie chytilo, neotočilo sa chrbtom a že malo odvahu technicky i sanitárne ísť do toho, ako sa ľudovo hovorí. Poďakoval Monike, Fernandovi a Angelovi, pretože so španielskou ministerkou zdravotníctva, ministrom vnútra i ministrom teritoriálnej politiky sa už takto familiárne oslovujú. Ostatne strávili spolu títo profesionáli dlhé momenty, aj napäté hodiny. Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie povedal, že nezabudne na španielské slova vamos, vamos, teda ideme, ideme, ktoré sa stále opakovali pri organizovaní evakuácie. A španielský premiér Pedro Sánchez zas poďakoval doktorovi Tedrosovi, že osobne prišiel na celý čas na ostrov Tenerife a takisto koordinoval s množstvom odborníkov túto operáciu, na ktorej sa zúčastnilo cirka 400 zdravotníkov, vojakov, inštitucionálnych pracovníkov a vďaka ktorej nezostalo tých 120 pasažierov opustených na lodi na mori, kto vie dokedy v karanténe a bez patričnej lekárskej starostlivosti. Tá otázka na ten pôvodný taký postoj odmietavý zo strany regionálneho šéfa kanárskej vlády sa spomenul, ale gro tohto vystúpenia spoločného v sídle španielskej vlády Pedra Sancheza a šéfa zdravotníckej organizácie sa sústredil na to pozitívne z tejto celej operácie, veľmi delikátnej, treba povedať.
0: A z jakých bezpečnostných opatření tedy nakonec probila ta evakuace lidí z lodi na Tenerife, která skončila právě včera večer?
1: No každá časť evakuácie mala svoje protokoly, existovali definované od začiatku. Sanitárny koridor bol veľmi dôležitý práve kvôli tomu, kvôli tým obavám aj miestnych teda Kanárčanov, konkrétne teda z ostrova Tenerife. A to sa aj dodržalo, aby sa úplne vyhlo kontaktu s miestnymi. Tak to aj prebiehalo, panuje s tým spokojnosť. A vlastne včera, keď už odletelo aj posledné lietadlo, aj odišla loď, tak od včerajšej noci v priebehu celej noci až do dnešného rána sa prístav Puerto de Granadilla dezinfikoval, celá tá oblasť, po

0: ktoré sa pohybovali, jednak či to boli tie člny, či to boli už tie autobusy, ktoré prevážali pasažierov na plochu letiska a celá proste tá oblasť.
1: No, Španělé z lodi byli evakuováni, tuším, do Madridu. Tak jaký je stav jednoho nakaženého a jak vypadá ta karanténa 13 dalších Španělů?
0: Áno, áno, Španieli sú vo vojenskej nemocnici v Madride v izolácii a pod dohľadom na špičkovom oddelení, ktoré sa zriadilo ešte keď tu boli prípady choroby Ebola pred 12 rokmi. Jeden z pasažierov lode, tak ako hovoríte, dostal túto noc horúčky, zhoršilo sa mu dýchanie a mal aj pozitívny PCR test. Na rozdiel tých ostatných, tí majú testy doposiaľ negatívne a sú asymptomatickí. Stav tohto pozitívneho pasažiera je momentálne stabilizovaný. Ostatným pasažierom budú robiť znovu testy o 7 dní a predbežne sú všetci v 40-dňovej karanténe pod dohľadom špičkových odborníkov, špecialistov na vírus.
1: A zveřejňují španělští vědci nebo úřady nějaké další informace k té konkrétní variantě hantaviru? Mají už další poznatky?
0: No, treba brať do úvahy to, že hantavírus nie je vírus, ktorý by sa v Španielsku bežne vyskytoval, alebo tu vznikal. Vlastne v tej epidemiologickej histórii Španielska tu nepoznáme žiaden prípad. Aj vlastne španielskí lekári nadobúdali vedomosti v zahraničí. Najmä teda tí, čo pracujú v Národnom mikrobiologickom centre alebo potom v tejto nemocnici Gómez Ulla, vojenskej nemocnici, kde sú práve v karanténe a hospitalizovaní aj tí 14 španělský pasažéry z lodě Hondius.
1: Říká Lubica Zlochová, spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španělsku. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Děkujeme a pěkný den ještě.
1: Víc než 70% zaměstnanců v Česku zažilo pracovní stres, který negativně poznamenal jejich kvalitu života. Vyplývá to z údajů organizace Nevypusť duši. Ukazují, že skoro u třetiny dotázaných tato míra stresu vedla k přímé pracovní neschopnosti. A podle Světové zdravotnické organizace jsou duševní onemocnění hlavní příčinou dlouhodobé pracovní neschopnosti až ve 40% případů. Národní ústav duševního zdraví a Liga za duševní zdraví dnes představili nový vzdělávací program, který vychází z osvědčeného australského projektu první psychické pomoci a měl by podporovat takzvaný well-being na pracovištích. My o tom budeme víc mluvit s Monikou Dvořákovou, výzkumnou pracovnicí Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak jaké bývají ty nejčastější příčiny duševních potíží v práci? Je to nadměrná zátěž nebo podmínky na pracovišti, vztahy s nadřízenými nebo kolegy?
2: No, my bychom vlastně neměli moc odlišovat ty příčiny duševních obtíží v práci od jiných oblastí fungování člověka. My bychom se měli na člověka dívat komplexně, tedy to, co se mi děje v mém osobním životě, se může propisovat do toho, jak já funguji v práci a naopak. Ta nejčastější rizika, se kterými se dnes na pracovištích setkáváme, ty nazýváme psychosociální rizika, a to nejsou abstraktní pojmy, ale to jsou konkrétní faktory v systému práce, které se u jednotlivých firem či organizací velmi liší, tohle oboru nebo povahy práce. My si to můžeme představit jako takové atributy pracovních podmínek, které vyplývají z té organizace práce a ty doopravdy mohou vést k úzkostem, vyhoření nebo depresím. To může být třeba nejistota zaměstnání, více úkolů, než kolik lze v pracovním době reálně stihnout, nebo takový ten neustálý přísun notifikací, e-mailů, nutnost okamžité reakce nebo taky nedostatečná podpora ze strany vedení či kolegů.
1: Jak tedy vypadá ten váš nový vzdělávací program, který by měl tedy přispět k tomu poskytování první psychické pomoci na pracovištích?
2: Ten kurz první pomoci pro duševní zdraví, ten neučí lidi, jak se stát psychologem, psychoterapeutem nebo psychiatrem, ale učí je, aby uměli pomoct člověku poskytnout podporu a navázat ho na odbornou službu. Ten program je etablován už řady let, je rozšířen v 50 zemích světa a my, naším cílem vlastně bylo převzít nějaký takový obdobný program, který pomůže člověku dovést ho do toho, nebo včasně intervenovat a dovést ho na tu odbornou službu, aby se ty potíže nerozvíjely.
1: Ono ale možná u nás už hodně lidí ví, že taková služba existuje a že by si měli říct o pomoc, ale nenarazí to spíš na ty problémy, že ta psychologická, psychiatrická péče prostě není teď v tuhle chvíli dostupná?
2: Může samozřejmě, ale primárně je to ne

0: pokud budou otevřeni komunikovat o tom duševním zdraví.
1: Můžete popsat, jak si to tedy představit? Ten program stojí pro jednoho účastníka 6500 korun. Tak co on, když ho absolvuje, potom konkrétně může na tom pracovišti dělat?
0: Stojí takhle, ale zároveň je to etablovaný program a je složen z takových tří atributů. První je manuál, komplexní manuál, kde vlastně člověk vidí přehled těch nejzávažnějších, nejběžnějších duševních obtíží a krizí s tím spojenými. Vlastně jsou tam také odkazy na aktualizované služby, které mohou poskytnout nějakou odbornější pomoc. Je tam řada užitečných zdrojů, jak vlastně s tím pracovat. Další součástí toho programu je e-learning, kde člověk, ten účastník vidí, jak ta duševní onemocnění a ty příznaky vypadají na reálných lidech a učí se, jak postupovat v té pomoci tomu člověku. A třetím takovým pilířem toho programu jsou dva webináře, kde vlastně s účastníky diskutujeme, co můžou dělat, co se vlastně objevuje na tom pracovišti, jak na to reagovat a co oni můžou pak dělat i pro sebe, když vlastně se jim někdo svěřuje s těmi obtížemi duševního charakteru.
1: Jak jsem pochopila, tak vy to máte nastavené tak, že by ten program toho vyškolení mohli platit zaměstnavatelé pro některé své zaměstnance, kteří by pak pomáhali. Máte už nějaké signály, že by o to byl zájem?
0: Jo, máme vlastně už tento program, jak je zahraniční, tak my ho vlastně ve spolupráci s Ligou za duševní zdraví, která je slovenská, přinášíme sem do České republiky, takže víme, že jsou firmy, které o tom mají zájem celosvětově a vlastně ty své dceřinky proškolují právě tady té první pomoci pro duševní zdraví. Ten program samozřejmě není jenom pro zaměstnavatele, ale je otevřen široké veřejnosti, ale ten klíčový přínos má právě pro ty zaměstnance napříč firmou. My v práci vlastně trávíme minimálně třetinu svého dne a díky té každodenní lidské interakci kolegů, kteří budou vyškoleni na poskytování první pomoci pro duševní zdraví, je možné včas podchytit ty rozvíjící se potíže.
1: A může nám být v práci lépe. Monika Dvořáková, výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví, byla s námi ve vysílání. Děkuji za to, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, naschledanou.
1: To byla polední publicistika, večerní to bude v 18:10. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem, Věra Štychrová přeje dobré odpoledne a dobré psychické a duševní zdraví.
2: Je 12:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v pražské ústřední vojenské nemocnici. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí kriminalistů Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server odkryto.cz. Podle něj souvisí s podezřením sfalšování zdravotních posudků. Web píše taky o tom, že mezi zadrženými je jeden z primářů nemocnice. Ve Vodařské ulici v Brně prasklo rameno jeřábu. Policie kvůli tomu uzavřela nejbližší okolí a pomáhá s evakuací lidí z dotčených domů. Informovala o tom na síti X. Policisté zároveň žádají, aby se lidé místu vyhnuli a taky počítali s komplikacemi v dopravě. Podrobnosti připravujeme. Státy Evropské unie by podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové měly zadávat mnohem víc společných obranných zakázek. Kalasová to prohlásila před jednáním unijních ministrů obrany v Bruselu. V současnosti podle ní jednotlivé země mají často rozdílné vybavení, což komplikuje vzájemnou spolupráci v obraně. Izrael vytvoří zvláštní soud pro pachatele teroristického útoku ze 7. října 2023. Obžalované usvědčené z genocidy může čekat trest smrti. Ozbrojenci Hamásu a dalších organizací vtrhli před více než 2 roky přes hraniční plot z pásma Gazy do jižního Izraele. Zabili přitom 12 izraelských civilistů a vojáků. Odvetná izraelská válka proti Gaze si vyžádala přes 70 tisíc životů. Hudebníci, kolegové i veřejnost se dnes naposledy rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Obřad začne ve 13 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Autor hitů kapely Lucie, Chci zas v tobě spát a nebo Medvídek zemřel 29. dubna. Bylo mu 73 let. Veřejnost může do obřadní síně přijít bez omezení. Petr patřil k výrazným osobnostem české hudební scény. Působil ve skupinách Marcias nebo Pražský výběr. Jako autor pak

0: spolupracoval taky s Anetou Langerovou, Danem Bártou nebo skupinou BSP. Tady je čerstvá doprava v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus 2,5 minuty po půl jedné na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy. Opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 5. kilometru se zastavíte. Kolona se táhne na 3. kilometr, tam řeší nehodu 2 nákladních aut. Je to v pravém pruhu, dál se potom popojíždí za sjezd na Zdiby, tam pracují silničáři v levém pruhu. Na D1 z Vyškova směrem do Brna pozor u sjezdu na Slavkov u Brna. Na 210. kilometru se zastavuje v obou pruzích. Následně budete popojíždět Krohlence na 207. kilometr. V Praze na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz už od východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové k Europarku. V opačném směru se popojíždí na jižní spojce od Lanového mostu. A v ulici pod Krejcárkem se táhne kolona před ohradou už od Novovysočanské, zdržení asi 20 minut. Dobře dojeďte. Bude proměnlivá, přechodně i velká oblačnost, od západu v Čechách postupně na řadě míst s deštěm anebo přeháňkami, teploty 10 až 14 stupňů, v západní polovině Čech 7 až 10 stupňů Celsia. To byly zprávy, na Plusu vysíláme úterní názory a argumenty.
1: Reakce na fotbalový skandál, politici a ústavní soud či vývoj v polské nacionalistické pravici. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím rušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
1: Skandální závěr utkání, které mělo být vyvrcholením první fotbalové ligy, derby mezi tradičními pražskými rivaly, prvním a druhým týmem ligové tabulky Slávií a Spartou. O tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
3: Dobrý den.
1: Na skandál už reagovali mnozí zástupci fotbalu, veřejnosti i politici. Jak tyto reakce hodnotíš?
3: Podle očekávání se objevují reakce, které vyjadřují překvapení, někdy zděšení, ale kdo dlouhodobě sleduje dění na fotbalových stadionech v České republice, tak úplně překvapen a zděšen být nemůže, protože věci týkající se například používání pyrotechniky i vůči jiným fanouškům na stadionech, tak toho už jsme svědky byli. Byli jsme svědky i dalších věcí, takže není pravda, že když nyní politici tvrdí, že se musí zásadně změnit legislativa, aby byla zajištěna bezpečnost na stadionech, takže je to nutné. Samozřejmě potřebné je to v té části, která se týká využívání kamer, systému umělé inteligence na rozpoznávání obličejů a vytváření určité databáze problémových fanoušků, tak aby jim bylo zamezeno ve vstupu na stadion, aby se zkrátka, když něco provedou závažného, už na stadion dlouhodobě nebo nikdy nepodívali, tak v tom případě je potřeba upravit legislativu, aby to bylo nutné, ale v těch ostatních věcech tomu tak zdaleka být nemusí. Týká se to například toho, že premiér této země vyjádřil překvapení, že na stadionech lze používat v takovémto měřítku pyrotechniku, tak k tomu lze dodat, že už nyní je to zakázané a kluby to tolerují a dokonce se dá tvrdit, že když vidíte, v jak masivním měřítku se pyrotechnika na stadionech někdy používá, tak to není možné, aby přes ty kontroly to ti jednotliví fanoušci dostali do hlediště, takže tam musí být určitá součinnost a kdyby pořadatelský klub tedy chtěl tomu zamezit, tak by určitě měl možnost, jak to učinit. Rovněž se objevují názory, že k té identifikaci je potřeba, aby lidé tedy na stadionu byli tak říkajíc normálně, to znamená, aby neměli zahalený obličej, ale i v současné době podle platných pravidel toto je zakázané a opět se to nějak nevymáhá. Nebyli jsme svědky toho, že by pořadatelská služba přišla k lidem, kteří si třeba nasadí kuklu a vyvedla je za stadionu. Takže je to určité pokrytectví, kdy opět, když dojde k něčemu zcela mimořádnému, tak všichni mají potřebu se vyjadřovat, chtějí s tím něco dělat, ale pak, když ten rozruch utichne, tak většinou k zásadnímu posunu nedojde a pokud tedy české fotbalové prostředí se bude chovat pokriticky, tak jak se chovalo v minulosti, tak žádná změna legislativy k tomu nepomůže. Ostatně nejde pouze o fotbalové prostředí. Když se podíváme na to, jak třeba politici přistupují k dodržování některých zákonů, tak také jsme svědky toho, že zákony máme, ale jsou porušovány nebo nedodržovány. Možná nejčerstvější příklad je ten, který se týkal sestavování státního rozpočtu a zákona o rozpočtové odpovědnosti, který také nebyl dodržen, byť tedy vláda přišla s tvrzením, že ho naopak dodržuje. Takže fotbal zkrátka v tomto není výjimečný a pokud nebude skutečná vůle řídit se platnými zákony, vymáhat je, tak se nic nezmění.
1: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
3: Naslyšenou.
1: Ústavní soud není od toho, aby politikům vyhrával jejich bitvy, varuje politolog Lukáš Jelínek. Více už v jeho komentáři.
4: První měsíce Babišovy vlády se ústavního soudu nějak nedotkly. Brzy se ale muži a ženy v talárech budou mít co ohánět. V minulém volebním období to bude nebylo jinak. V tomto ale nápor stížností směřujících z Prahy do Brna může zesílit. V míře větší než malé zatím vězí pokrytectví politiků. Na jedné straně často varují před aktivismem justice a před tendencí dělat z ústavního soudu třetí parlamentní komoru. Na straně druhé ale jakmile jim někdo šlápne na kuří oko, nebo když legislativní proces ve sněmovně, v senátu a na hradě nedopadne podle jejich přání, už se pisují podání. První dva zákony, které mohou doputovat k ústavnímu soudu, jsou už na obzoru. Předsedovi Starostů a nezávislých Vítu Rakušanovi vadí snaha rozvolnit zákon týkající se rozpočtové odpovědnosti. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel má zase spadeno na obnovující se elektronickou evidenci tržeb, do níž mají být zahrnuty i platby kartou. Byl by div, kdyby nepřibyly i další položky. Opozice bude například nepochybně pečlivě zkoumat nový zákon zaměřený na veřejnoprávní média a jejich financování. Tam, kde hrozí kolize s Ústavou České republiky nebo Listinou základních práv a svobod, jsou podobné kroky pochopitelné. O takové situace nemusí být nouze, zvlášť když mnozí vládní politici vidí protivníky v občanské společnosti, neziskovkách, médiích či akademickém prostředí. Jenže opozice, byť v ní pokaždé sedí někdo jiný, si také zvykla vnímat ústavní soud, co by jedno z mnoha bitevních polí, na nichž válčí s koaliční přesilou. Strany chtějí svým voličům ukázat, že to nevzdávají až do posledního okamžiku, zvlášť když vládní většina může mít sklon ulehčovat si legislativní proces i za cenu porušování jednacího řádu sněmovny. Kromě toho opozice cítí šanci prosadit skrze soudní korekci aspoň něco málo ze svých představ, když už s nimi neuspěla v parlamentu. Jen by si měla uvědomit, že zahlcením ústavního soudu banalitami může oddálit verdikty týkající se skutečně závažných kauz. A to ani nemluvě o tom, že se nakonec můžeme dočkat též oficiálního kompetenčního sporu prezidenta s vládou. Když šlo o nejmenování Filipa Turka ministrem, mohl se kabinet tímto způsobem bránit. K tomu se ale neměl ani premiér Andrej Babiš, ani předseda motoristů Petr Macinka. V této souvislosti z koalice zaznělo, že by soudci mohli jít prezidentovi Petru Pavlovi na ruku, což není v jejím zájmu. Teď je situace opačná. Vláda se chystá hlavě státu reprezentující zemi navenek bránit v účasti na letním summitu Severoatlantické aliance. Nedojde-li k dohodě, Pavel kompetenční žalobu nejspíš podá a ústavní právníci předpokládají, že by mohla mít šanci na úspěch. Také nám ale mohou z Brna vzkázat, že ústava je schválně napsána obecně a volně, aby ji šlo interpretovat na základě politických dohod a zvyklostí. Jinými slovy, je to na vás, milí politici, nikoli na paragrafech. Vzhledem k tomu, že napjaté vztahy mezi vládní většinou a prezidentem, ale i senátem budou pokračovat, mohou následovat i další pokusy přenést konfliktní témata k ústavnímu soudu. Pokud ale zrovna nepůjde o brutální ohýbání zákonů nebo o ignorování elementárních ústavních práv a svobod, měli by být politici zdrženliví. Jinak také mohou jejich voliči získat dojem, že si ulehčují práci a svoji lenost či neschopnost uzavírat kompromisy nahrazují přehazováním míče z politického na justiční hřiště.
1: Uzavřel politolog Lukáš Jelínek. Včerejší strach. Tak nazval svůj příspěvek k vyhrocené diskusi o sudetoněmeckém sjezdu u nás dramaturg Českého rozhlasu a autor pořadu o historii na naší stanici David Hertl.
5: Bylo to před více než 30 lety, v květnu 1995. S kolegyní Květou Tošnerovou jsme v okresních novinách publikovali rozsáhlé články o událostech v Postoloprtech v červnu 1945. Za asistence naší armády tam bylo bez rozsudku zastřeleno nebo umučeno na 2,5 tisíce německých civilistů ze Žatce, Postoloprt a okolí. V tom květnu 1995 to bylo poprvé, kdy se o masakru u nás tak obsáhle psalo. Reakce byly bouřlivé. Několik týdnů nám do redakce chodili anonymy s výhruškami, dopisy s nakreslenými šibenicemi a ráno co ráno bylo na záznamníku několik sprostých vzkazů od neznámých volajících. Ale právě na základě těch článků podal spisovatel Ludvík Vaculík trestní oznámení a případ byl nakonec detailně vyšetřen. Proč o tom mluvím? Mezi záplavou negativních reakcí byla jedna, na kterou jsem si vzpomněl v minulých dnech. Věta, kterou jsem zaregistroval v diskuzi k chystanému setkání vysídlených českých a moravských Němců v Brně, byla doslovně shodná s jednou z vět, které před více než 30 lety dorazily v těch anonymech. Nedopusťte revizi výsledků druhé světové války. Jenže jakých výsledků? Měli jsme tu po válce rozdělený Berlín a dvě Německa a máme zase jen jedno. Byl tady Sovětský svaz, ten neexistuje. Země, které okupoval, třeba ty pobaltské, jsou opět samostatné. Neexistuje Československo, neexistuje Jugoslávie a sovětští okupanti odtáhli v roce 1955 i z Rakouska. Co víc, s Německem, Rakouskem, pobaltskými státy i některými z nástupnických států Jugoslávie žijeme v jednom společném soustátí v Evropské unii. Tak nevím, o jaké výsledky druhé světové války těm, kteří tak trvají na jejich dodržení, vlastně jde. Publicista a vězeň komunistických lágrů Josef Škrábek napsal před lety knížku, ve které se, co by rodák z národnostně smíšené vesnice na Karlovarsku, důkladně vyrovnal s Čechy i Němci. Nikoho nešetřil, rozdával to na obě strany, ale ne ve zlém. Knížka byla tak úspěšná, že se od roku 2002 dočkala 3 vydání. Ke čtvrtému v němčině napsal předmluvu Václav Havel. Ta kniha má příznačný název, který by si odpůrci brněnského setkání mohli dát na transparenty. Včerejší strach. Ať už je skutečný nebo přiživovaný těmi, kterým se dnes hodí, je ten strach opravdu včerejší. Dnešní ne strach, ale spíš dnešní výzvy přicházejí z opačné světové strany.
1: Slyšeli jste komentář Davida Hertla.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Izraelský parlament schválil zákon, který ustavuje zvláštní tribunál pro pachatele útoku ze 7. října 2023. Autoři zákona mluví o unikátním rozsahu a závažnosti činů, kvůli kterým soud vzniká. A také nezvykle vysokém počtu možných pachatelů míst činu a obtížím při shromažďování důkazů. Jde tedy prý o bezprecedentní výzvu pro tamní soudní systém. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
6: Naposledy se podobný zvláštní soud konal před více než 60 lety s nacistickým zločincem Adolfem Eichmannem. S jehož procesem je nový tribunál srovnáván. Hamás pravděpodobně provedl svůj vpád tak, aby Izraelcům doby holokaustu připomněl a Izraelci celou věc také tak chápali. Zhruba ve stejnou dobu, jako byl přijat zmíněný zákon, byla zveřejněna zpráva občanské vyšetřovací komise o sexuálním násilí spáchaném 7. října. Podle jejich autorů byl vpád organizován tak, aby terorizoval nejen přímé oběti, ale i izraelskou veřejnost. Co se tribunálu týče, má před ně předstoupit až několik tisíc Palestinců, zatčených či zajatých během války v Gaze. Soudit je bude 15 soudců, vesměs lidí, kteří mají dostatečnou kvalifikaci, aby mohli sloužit u nejvyššího soudu, nebo jsou specialisté na specifické druhy práva. Zákon má 2 předkladatele, poslankyni za stranu Izrael náš domov Julii Malinovsky a ministra Becalela Smotriče za stranu náboženský sionismus. V prvním případě jde o sekulárně nacionalistickou stranu, v druhém o nábožensky nacionalistickou. Každý ale zdůrazňuje něco jiného, Malinovsky potřebu spravedlnosti a dodržení práva, Smotrič odplatu. Zákon ovšem získal podporu od poslanců vládní koalice i opozice a také nejvyšší státní zástupkyně, která je provládně orientovanými Izraelci považována za odpůrkyni premiéra Netanyahua. 7. říjen zanechal na izraelské společnosti velmi hluboké stopy nejen mírou a podobou násilí, ale i ztrátou pocitu bezpečnosti a také novou ztrátou důvěry vůči některým institucím. Ke kontroverzním stránkám zákona patří skutečnost, že počítá s trestem smrti pro pachatele. V Izraeli dosud trest smrti neexistoval. Podle nové úpravy může být uplatňován vůči palestinským pachatelům zvláště závažných útoků. Kritici zákona poukazují i na skutečnost, že absolutní trest se vztahuje jen na Palestince, nikoli na Izraelce. Obhájci zákona namítají, že tak byly konstruované i tresty ve zvláštních tribunálech, které po druhé světové válce ustavili spojenci, a také, že dosud měli palestinští pachatelé teroristických činů naději, že budou už po pár letech propuštěni, například výměnou za rukojmí, a jejich rodiny finančně odměňovány. Zatím není jisté, zda budou tyto tresty skutečně udělovány, případně vykonávány. Oponenti také kritizují skutečnost, že podezřelí čekali na soud 2,5 roku bez obvinění, že nebyl dostatečný dohled na podmínky jejich věznění. Zákon ve sněmovně kritizoval mimo jiné poslanec arabské strany Hadash Ta'al Ahmad Tibi, který hovořil k plénu v arabštině. Přerušovali ho výkřiky pozůstalých, kteří přišli sledovat debatu na tribunu, a obvinovali ho z podpory terorismu. Větší část pozůstalých, zorganizovaných do říjnové rady, se zaměřila na jiné téma, zejména požadavek zřízení státní vyšetřovací komise, která by prozkoumala selhání vedoucí k této katastrofě, a také zvážila odpovědnost politických představitelů, včetně premiéra. Na jednom se shodují takřka všichni. 7. říjen byl zásadním přelomem v izraelských dějinách a od společnosti i státu vyžaduje adekvátní odezvu.
1: U mikrofonu byl kolega Jan Fingerland. Slovenský premiér Robert Fico se jako jediný lídr členské země Evropské unie zúčastnil oslav konce druhé světové války v Moskvě. I když nešel na vojenskou přehlídku na Rudém náměstí, recepce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se zúčastnil a mezi oběma delegacemi proběhla bilaterální jednání. Slovo má editorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
7: Nebylo to poprvé, co byl slovenský premiér v Moskvě, ačkoliv ostatní západní státníci se jí od ruského vpádu na Ukrajinu vyhýbají. Reakce na Fica byla letos stejná jako loni. Jeho kolegové z řad ostatních evropských premiérů nevěřícně kroutili hlavou. K ním patřil třeba německý kancléř Friedrich Merz, který uvedl, že chce o tom se slovenským premiérem mluvit během své návštěvy Slovenska koncem května. Fico jako vždy vydával svou cestu do Moskvy jako něco, co se dělo ve vyšším zájmu. I tentokrát to odůvodňoval nutností zajistit dodávky energií Slovensku. Kromě toho ale také dodal, že měl údajně pro Putina vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který mohl tím pádem v Kremlu předat. Zelenský prý Putinovi vzkázal, že je ochotný se s ním setkat v jakémkoliv formátu. Negativní reakce ostatních evropských premiérů na Ficovu cestu do Moskvy byla očekávatelná, ale jak zareagují občané Slovenska, není jisté. Není vyloučeno, že právě oni byli ve skutečnosti hlavním adresátem premiérovy cesty. Podpora strany Smer podle průzkumu dlouhodobě klesá, občané na Slovensku začínají být stále více nespokojeni především s ekonomickou situací v zemi. Životní úroveň neroste, ceny v obchodech naopak stoupají. Průmyslová produkce je v útlumu, rating země se snížil na úroveň z roku 2002. Slovensko čekají letos na podzim komunální volby, příští rok především ty parlamentní. A pokud nechce Fico prohrát, musí si najít nové voliče. Ty hledá mezi těmi, kteří podporují zbližování Slovenska s Ruskem, naopak Západ a jeho hodnoty považují za něco nebezpečného. Teď Fico ztratil důležitého spojence v zahraničí, a sice v osobě někdejšího maďarského premiéra Viktora Orbána. Teoreticky získal nového a tím je český premiér Andrej Babiš. Jestli se Babiš s Ficem skutečně na všem shodnou, jak dávají najevo, se musí teprve ukázat. Ačkoliv Ficova strana v průzkumech ztrácí, stále to ještě neznamená, že skončí po příštích volbách mimo vládu. Co jí ale silně nahrává, je nejednotnost slovenské opozice. Ta zatím nenašla dost důvodů k tomu, aby vytvořila něco jako velkou protificovskou koalici a shodla se aspoň na základních parametrech spolupráce. Možná by si mohla vzít příklad od maďarských sousedů. Pak by ale zase potřebovala nějakého svého Petera Maďara. A o tom to asi celé je. Na Slovensku je možná příliš mnoho těch, co si myslí, že mohou Fica nahradit ve vládě. Ale k tomu by ho nejprve museli porazit ve volbách.
1: Cestu slovenského premiéra Fica do Moskvy komentovala Kamila Pešeková. Polsko čekají příští rok parlamentní volby. O situaci v tamní nacionalistické pravici hovoří publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
8: Polská nacionalistická pravice byla dlouho jedním homogenním stmeleným celkem, který měl jednoho vůdce, jehož si nikdo nedovolil zpochybnit, Jaroslava Kaczyńského. Když jeho strana Právo a spravedlnost, čili PiS, byla v Polsku donedávna u moci, on byl neoddiskutovatelným vládcem celé země. Téměř nikdy neměl žádnou ústavní funkci, nebyl prezidentem, premiérem ani ministrem, ale formálně pouhým poslancem a předsedou strany. Běžně se mu říkalo prezes, čili předseda. Ze sídla své strany ovšem rozhodoval, podobně jako kdysi komunisté, ovšem. O tom, kdo bude premiérem, kdo kandidátem na prezidenta, kdo bude v čele Národní banky i velkých státních a polostátních podniků typu Orlen. Parlament a vláda byly jen převodními pákami jeho rozhodnutí. To on prosadil nacionalistický, protiněmecký a protiunijní tón strany PiS, to on rozhodl o bezvýhradné podpoře katolické církvi, jejíž vliv a majetek nemá v Evropě obdoby. To vše proto, aby si udržel neohraničenou moc. Žil a žije jen politikou a dlouho projevoval politický talent. To on vytáhl z klobouku dva kandidáty na prezidenta, Andřeje Dudu i nedávno Karola Navrockého, do té doby neznámé tváře, a díky šikovné kampani je dostal do prezidentského paláce. Ještě po prohraných volbách před 3 lety se mu podařilo udržet si 100% vůdcovství ve straně, nikoli ale už na pravici. Tehdy se totiž v parlamentu objevilo 18 poslanců takzvané konfederace, tehdy čerstvého slepence různých nacionalistických antievropských sil, jejichž krédem byl co nejslabší stát. Kaczyński si myslel, že si je jako dosud všechna menší pravicová uskupení podrobí. Mladíci z konfederace mu ale ukázali prostředníček. Od té doby ta síla posiluje, má ambici stát se místo PiS hegemonem pravice. Spolu s ještě pravicovější antisemickou formací Konfederace koruny polské by dnes obě nové síly získaly 20% hlasů, jen o něco méně než PiS. Kaczyńskému se ještě podařil poslední mistrovský kousek, kdy na prezidenta loni protlačil historika Karola Navrockého, rázného národovce s prokázanými kontakty v podsvětí a mezi fotbalovými rváči. Ten se ale od svého zvolení orientuje stále víc na konfederaci, vede vlastní politiku a nenásleduje nutně Kaczyńského pokyny. Uvnitř strany PiS se zároveň vede stále otevřenější boj o nástupnici po 77-letém prezesovi. Ten vsadil na agresivního, ostře nacionalistického bývalého ministra Přemyslava Čarnka, kterého jmenoval kandidátem na budoucího premiéra, pokud vyhrají volby. Proti němu ale zvedl hlavu bývalý premiér Mateusz Morawiecki, který se zřejmě snaží o nějakou centrističtější pravici, třeba z Lidovci. Před pár dny vytvořil svoji frakci, k níž se připojilo několik desítek poslanců PiS. A co je novum? Kaczyńskému se jí poprvé v dějinách nepodařilo zakázat ani zlikvidovat. Nelze to interpretovat jinak, než že se mu bývalý premiér postavil a nemíní sklonit hlavu. Začala tak bitva na polské nacionalistické pravici o výsledek voleb příští rok. A zatím to vypadá, že ač je v průzkumech na prvním místě Tuskova pravicově liberální strana, v souhrnu by dnes měla nacionalistická pravice přes polovinu poslanců.
1: To byl komentář Petra Janišky. A dnešní scénář už dospěl k závěrečné glose o touze pomoci a ovládání od v Londýně žijící spisovatelky Ivy Pekárkové.
9: Jedné mé tlumočnické klientky, dívky s těžkými duševními problémy, která se ocitla na ulici a nevěděla ani, jak se jmenuje, se ujala rodina jamajského duchovního. Za nějakých 10 dní, co u nich bydlela, zatímco oni se pokoušeli kontaktovat sociálku, volala celkem 14krát tísňovou linku. Neuměla se sama ani umýt, ale vytočit 999 a křičet rape, rape, rape, tedy znásilnění, to zvládla. Když zásahová jednotka přijala, našla jí, jak v pastorově domě v klidu jí, nebo si hraje s telefonem. Stačila zapomenout, že někam volala. Při třetím tísňovém volání už dispečeři věděli, co policisté v pastorově domě najdou, a přesto je tam vyslali. Jeden z našich sousedů v protějším baráku, takovém nenápadném domě na půl cesty, taky s oblibou volal 999. Pokaždé oznámil, že ho unesli mimozemšťané. A hlídka skutečně přijala mimozemšťany zahnat. Povedlo se to díky ošetřujícímu lékaři tohohle pána, který řešil jeho psychózy. Soud nepovolil omezit pánův přístup k telefonu. I když byl v mnoha věcech nesvéprávný, právo kdykoliv zavolat policii, hasiče či záchranku mu zůstalo. Pamatujete se ještě na doby, kdy člověk bez sebe hrůzou, že někdo z jeho blízkých umírá, zavolal záchranku a první, co uslyšel, bylo: udejte číslo telefonní stanice, zatelefonujeme vám. Bylo to pochopitelné, chtěli si být jistí, že jim lidé nevolají z recese. Ale kvůli tomuhle zatelefonujeme vám, zemřela řada lidí, které by bylo možné zachránit. Dnes se ve většině zemí s dobrou infrastrukturou počítá s tím, že určité procento tísňových volání budou hoaxy nebo omily. A nedá se s tím nic dělat. Teď se ale dočítám o dvou chlapících z West Midlands, kteří se dlouho bavili vytáčením 999 a nahlašováním závažných incidentů. Provedli to celkem 122krát. Tušili, že by to dělat neměli, a tak k tomu používali několik různých telefonů a simkaret, představovali se různými falešnými jmény a mluvili s různými přízvuky. Jednou řekli, že jim kdosi vyvraždil celou rodinu, jindy, že byli postřeleni. Jejich nejúspěšnější kousek byl zoufalý telefonát, ve kterém se jeden z nich přiznal, že když zjistil, že mu přítelkyně byla nevěrná, nechal na frekventované trati ležet miminko jménem Josh. Pak si s nadšením filmovali policejní zásah. Ty vole, poslali tam vrtulník, chlubil se jeden v textovce. Opájeli se pocitem moci. Zábava dvou puberťáků ve středním věku přišla státní kasu na víc než 100 000 liber, 3 miliony korun. Když je dopadli, byl jeden odsouzen na 3 roky natvrdo, druhý na rozsudek čeká a dá se počítat s tím, že i on půjde do lochu. Snad se z jejich případu poučí jiní vtipálkové.
1: Glosou Ivy Pekárkové končí úterní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
10: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Dobré odpoledne, 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: NCOZ a vojenská policie zasahuje v pražské ústřední vojenské nemocnici. Prezident Pavel s premiérem Babišem se dohodli na 4 změnách v nominacích velvyslanců a Světová zdravotnická organizace už našla všechny pasažéry výletní lodě s Hantavirem. Tady je Plus a zprávy. Dobré úterní odpoledne vám přeje Ondřej Látal. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v pražské ústřední vojenské nemocnici. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí kriminalistů Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server odkryto.cz. Podle něj souvisí s podezřením z falšování zdravotních posudků. Web píše taky o tom, že mezi zadrženými je jeden z primářů nemocnice. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO dohodl na čtyřech změnách v nominacích velvyslanců. Komentovat je ale teď nebude. Řekl to před odletem na summit slavkovského formátu a bukureštské devítky. Usnesení o vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil. Pokračuje Pavel.
11: Respektuji jeho snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na čtyřech změnách.
0: Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel dnes zopakoval, že respektuje snahu vlády mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Všechny pasažéry z lodi, na které se šířil hantavirus, se podařilo najít. Na tiskové konferenci ve Španělsku to uvedl předseda Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zatím se podle něj podařilo potvrdit 9 případů a u 2 dalších lidí je pravděpodobné, že se nemoc potvrdí. Další případy se podle něj ještě objeví. Rozsáhlé šíření hantaviru ale považuje za nepravděpodobné.
12: Očekáváme, že nějaké případy přibudou. Možná si vzpomenete, že první případ se objevil 6. dubna, jeho nakažlivost se ale prokázala až 25. dubna. Mezitím se odehrála spousta interakcí mezi pasažéry lodi. Inkubační doba nemoci je také 6 až 8 týdnů. Hodnocení Světové zdravotnické organizace je, že riziko z globálního pohledu je malé.
0: Horská služba v Bosně a Hercegovině zachránila v pohoří Prény 5 nezletilých Čechů ve věku 16 až 17 let, informoval o tom server Sarajevo Times. Skupina se ztratila kvůli blížící se bouřce a nezvládla najít ubytování. Záchranou akci navíc komplikovaly extrémně obtížné povětrnostní podmínky. Zároveň byla kvůli sněhovým závějím a sesuvům půdy neprůjezdná silnice. Záchranáři tak museli jít pěšky. Všech 5 lidí našli po 3 hodinách. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 6 jednotek dobrovolných hasičů a pracovníci Národního parku z drony stále hlídají oblast nedávného požáru mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku. Značené turistické cesty jsou otevřené, lidé by ale neměli chodit po lesních cestách přímo v místech, kde hořelo. Může to být nebezpečné. Vysvětluje to mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
13: Ať už tady od ohřelých stromů, anebo od skal, protože i v tom místě, kde hořelo, jsou ty svahy velmi prudké. Odhořela biomasa, která ve svazích držela někdy i docela velké kameny a ty se mohou dát kdykoliv do pohybu.
0: Požár v sobotu 2. května zasáhl asi 100 hektarů lesa. Hasiči ho uhasili po 5 dnech, pomáhali taky vrtulníky. Policie teď vyšetřuje požár pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřuje, jestli šlo o úmysl anebo nedbalost. Přidáme dopravní informace na Plusu. Začínáme na D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy. Opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru se zastavíte, kolona se tak pak táhne na 2. kilometr. Tam pracují silničáři v levém pruhu. Navíc na 3. kilometru řeší nehodu 2 nákladních aut v pravém pruhu. Na D55 z Veselí nad Moravou směrem do Otrokovic zpomalte za sjezdem na Bzenec. Na 61. a 0. kilometru leží kovová kolečka na vozovce. Musí se tam vybočovat. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz hlavně nákladních aut z okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Pomaleji se jede až k Europarku. A v Brněnské popojíždí fronta kamionů od sjezdu na Opatov ke Spořilovské ulici. Dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno, v severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách a teploty 13 až 17 stupňů Celsia, na západě a místy na severu Čech 10 až 13. Tolik zprávy, posloucháte Plus.
14: Dobrý den, je tady prostor vyhrazený rozhovoru na aktuální témata. Podíváme se na ně optikou Denise Hejlové, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vás zdravím a vítám zpět v Česku z vaší cesty po Japonsku. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Zaměříme se především na roli a vliv influencerů v cestovním ruchu, vztahy politiků a novinářů a pochopitelně také mediální scénu Japonska. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
14: Jak už jsem avizovala paní Hilová, vrátila jste se z delší pracovní cesty po Japonsku, přednášela jste na tamních univerzitách, navštívila jste Tokio, Kyoto, Kanazavu, diskutovala jste s novináři z největších japonských médií, tak která mají ten největší vliv, význam? Uveďte nás do té mediální krajiny.
15: Je to zajímavé, protože Japonsko je od nás hodně vzdálené a lze říci, že i v tom mediálním světě tam platí trochu jiná pravidla než u nás. V něčem jsou Japonci vždycky hodně napřed, třeba v té adopci digitálních technologií. Oni byli jedni z prvních, kde masově už před 25 lety jste viděli na ulicích mobilní telefony, technologie, připojení k internetu a tak dále. A na druhou stranu jsou zase v něčem více tradiční. Takže pořád je to země, kde se vlastně nejvíce tisknou noviny a kde lidé stále třeba noviny čtou v té papírové verzi. Takže i společensky je to takové docela zajímavé, že jdete do kavárny a tam vidíte lidi, jak pořád sedí a čtou si ty papírové výtisky, což už v Evropě zase příliš tolik k vidění není.
14: A souvisí to s tím nastavením tamní společnosti, tamní mentalitou, zvyklostmi, nebo co je za tím rozdílem, když to porovnáme třeba s Evropou, kde víme i v České republice klesá ta čtenost a co se týče i vyhledávání informací, tak čím dál více se mnoho lidí orientuje na sociální sítě.
15: Ony ty trendy jsou v Japonsku velmi podobné, takže i tam ta čtenost klesá a ten mediální trh se velmi proměňuje. Ale zároveň lze říct, že ti Japonci vlastně k některým těm proměnám dospívají až nyní. Takže oni vlastně za ty poslední 2-3 roky teprve spatřili opravdu masivní nárůst využívání sociálních médií v té politické komunikaci. Zatímco u nás už ten trend je více než dekádu. A lze říci, že vlastně i ti Japonci používají trošku jiná ta sociální média. Tam třeba po roce 2011, kdy došlo k tragické vlastně zemětřesení a následné tsunami v severní části Japonska, tak Japonci si vymysleli nebo vytvořili takovou vlastní síť, která se jmenuje Line. Je to něco jako WhatsApp, ale můžete vlastně to využívat k celé řadě věcí, které děláte online, komunikovat, dívat se na něco, platit a tak dále. A tato síť je vlastně velmi rozšířená v Japonsku. Zároveň ale docela hodně používají síť dříve Twitter, dneska X, což je vlastně Japonsko je po Americe druhý největší trh, kde je tady ta síť takhle hodně používaná. Takže i ta mediální spotřeba je tam trošku jiná než u nás.
14: Jaké jsou podmínky pro novináře v Japonsku?
15: Ti novináři to v Japonsku mají vlastně tradičně trošku jiné, než zase kdekoliv jinde na světě. Protože tam ta, řekněme, nezávislá žurnalistika se začala odvíjet až po druhé světové válce, kdy tam vznikaly takzvané novinářské kluby. Ono to je takový vlastně pozůstatek těch dříve, úplně původně to byly vlastně kluby zahraničních novinářů, kde se vlastně ti novináři sdružovali a sami si tam sdíleli informace, kontakty a tak dále.
14: Kisha Clubs?
15: Ano, říká se tomu v Japonsku Kisha Clubs, což je spojení toho japonského jména Kisha pro novinář a club jako z angličtiny pro klub. A to jsou vlastně instituce, které jsou přiřazené přímo třeba k ministerstvu anebo i k velkým firmám nebo k nějakým důležitým institucím. A ti novináři tam vlastně sedí skoro na stejném patře jako ti profesionální komunikátoři, PR-isté. Takže to sepětí mezi nimi je velmi těsné. A i třeba tam panuje celá řada takových jako nepsaných nebo neformálních pravidel o tom, co se sdílí a co už ne, což je vlastně velmi specifické.
14: Lze říct, že je to vlastně tyto kluby takové exkluzivní pro určitou část novinářů, jak se na to dívají ti ostatní?
15: No po více než půl století to bylo jako velmi exkluzivní, ale tím, jak se ten svět těch digitálních médií proměňuje, tak čím dál tím větší sílu nabírají i lidé, kteří vlastně si založí třeba vlastní účet na sociálních médiích, ať už je to právě ta síť X nebo třeba YouTube. A v Japonsku jsou specifické takzvané media clips, kdy tito lidé, a to můžou být skutečně jako naprostí amatéři, to nemusí být novináři, tak oni si vyberou něco z nějakého klipu, který vidí někde, ať už v televizi nebo na sociálních médiích, a ten vystříhnou a přesdílí s vlastním komentářem. A tento druh vlastně začíná nahrazovat tu tradiční žurnalistiku a teď je ta společnost jako neví úplně, jak to má přijímat, a ještě více problémů s tím mají ti žurnalisté, kteří vlastně se dívají na to něco, co tak nějak trochu supluje tu jejich práci, ale přitom to není úplně jejich práce. No a samozřejmě do toho nám vstupují vlivy umělé inteligence a šíření nějakého vlastního obsahu se záměrem, který třeba nemusí být vždycky úplně bohulibý.
16: Jak jsou na tom veřejnoprávní média v Japonsku?
15: Já bych řekla, že velmi podobně jako u nás v České republice. Ta debata se tam odehrává opět o způsob financování, o to, jak vysoké má být to financování, co mají ta veřejnoprávní média vlastně přinášet společnosti. Řada těch jejich kritiků je obvinuje z toho, že jsou ideologicky zaměřená, především takovým tím spíše středo- nebo levicovým směrem. A objevují se tam opravdu úplně stejné debaty. Stejně tak jako v Čechách, já si myslím, že tam vlastně chybí od těch veřejnoprávních médií nějaká jasná deklarace toho, co je ta jejich role. Že by tam vznikaly nějaké třeba diskusní skupiny anebo nějaké odborné články, papery a tak dále, kdyby ta veřejnoprávní média řekla, tak my jsme se nad tím zamysleli a tohle to je ten hlavní důvod, proč jsme tady, toto chceme přinášet společnosti, a vlastně tak jako znovu nastavili ten svůj význam.
16: Jenom abychom si rozuměli, teď mluvíte spíše o Japonsku nebo o České republice?
15: Mluvím teď konc o Japonsku, ale myslím si, že tohle to vlastně chybí i u nás v České republice. Ta doba se neuvěřitelně mění a myslím si, že ta veřejnoprávní média musí reflektovat i ten svůj vlastní záměr, cíl a nějakým způsobem znovu přinášet tu hodnotu veřejnosti.
16: V České republice jsou na vzestupu čím dál větším podcasty. Jak je tento formát oblíbený nebo osvědčený v Japonsku?
15: V Japonsku je také hodně osvědčený, protože Japonci velmi dlouho dojíždějí veřejnou dopravou. Zejména v té oblasti Tokia, Tokio, Yokohama, Chiba, tam žije v tom vlastně v té souvislé aglomeraci více než 30 milionů lidí. Takže pro Japonce dojíždět do práce hodinu, ale třeba i hodinu a půl různými dopravními prostředky, to není žádná výjimka. Hodně také chodí pěšky nebo jezdí na kole, a to je pro ně právě příležitost, kdy si mohou nasadit sluchátka, poslouchat, potom když si sednou, tak si něco čtou, a nebo někteří jsou tak unavení, že i častokrát spí v tom metru.
16: Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci a její pohled na japonskou mediální scénu.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
16: Muž obviněný z dubnového pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa se cítí nevinen, jak řekl včera jeho obhájce u federálního soudu ve Washingtonu. Jenom připomenu, že koncem dubna střílel na gala večeři amerického prezidenta a dalších vládních představitelů s korespondenty pro Bílý dům. Teď bych se ráda zaměřila spíše na tu společenskou událost, než na ten incident. Ta gala večeře s novináři se koná už od roku 1924. Pro Bílý dům bývá tradičně jedním ze společenských vrcholů roku. Je to večeře sdružení zpravodajů Bílého domu, tak co si o tom myslíte, paní Hejlová? Mimochodem Donald Trump během svého prvního mandátu toto společenské a významné setkání ignoroval, letos měl připravený projev.
15: Je to zajímavé, že toto nám vlastně navazuje i na tu tradiční formu té žurnalistiky, kdy i ti novináři, a někdy se to právě odehrávalo i v těch třeba klubech zahraničních novinářů. V Japonsku je toto například Foreign Correspondents Club of Japan, tak tam se pořádají tyto vlastně společenská setkání politiků a někdy i na té nejvyšší úrovni a novinářů, protože oni sice na těch obrazovkách nebo v těch novinách stojí proti sobě, ale přitom jsou spolu v častém kontaktu a někdy tam je také důležité prostě nějaká důvěra nějaké osobní vztahy a tak dál. A samozřejmě novináři se snaží získat exkluzivní přístup k těm informacím. Dříve v těch tradičních médiích býval takový boj o to, kdo získá tu informaci první, od koho se potom bude ta informace předávat dál, jaké médium se bude citovat a tak dále.
17: Solo kapr.
15: Ano, přesně tak.
17: Solový pořád.
15: Ale jak jsem říkala, tak ta doba se neuvěřitelně změnila a dneska ty vztahy jsou jiné, takže politici častokrát upřednostňují sdílení těch informací přes vlastní sociální média. Novináři pro ně přestávají být tak trošku důležití, někdy si na ně i hodně dovolují. Někdy i častují nepěknými přízviskami a někdy je prostě nepozvou, prostě je úplně
17: nepustí.
15: Takže ta doba se mění a někdy tu jejich roli začínají zastupovat influenceři, kteří jsou třeba i pozvaní na nějaké výjezdní, na nějakou cestu nebo na nějaké setkání s politiky.
17: Mimochodem, podobný formát, jako je ta americká večeře s korespondenty Bílého domu a zástupci tamního establishmentu, existuje i v Německu, pokud se nepletu, letos se konal už 73. takzvaný Bundespresseball, také pamatuji ještě z bonských a berlínských let, je to obdobná tradice. Potřebují vůbec politici, paní Hillová, klasická média? Když sama jste také řekla, že velká část, možná značná, ta větší, se přesunula, co se týče komunikace na sociální sítě, politici mají nejenom své účty, ale třeba i ty podcasty, o kterých jsme mluvili.
15: To je skutečně otázka za milion. Já si myslím, že žijeme v takové přechodové době a stejně tak jako knihy se tisknou už stovky let a pořád ještě nezmizely z toho trhu, tak stejně tak já si myslím, že v té podobné formě budou existovat i zpravodajská média s profesionálními žurnalisty, kteří jsou specialisté na vyhledávání informací, ale myslím si, že ta doba se skutečně jako velmi promění. A my to vidíme i v tom, že klesá počet lidí, kteří mají zájem o politické informace. A myslím si, že je v zájmu jak těch seriózních novinářů, ale tak ve finále i té občanské společnosti, aby motivovali lidi k tomu, aby o tu správu věcí veřejných zájem měli, protože to je něco, co my všichni konec konců platíme z našich daní a měli bychom mít zájem na tom, aby to fungovalo co nejlépe.
17: Jak už jste také řekla, paní Hillová, ty vztahy mezi médií a politiky bývají napjaté nejenom v České republice. Myslíte, že podobná setkání, společenská setkání, jako zmíněná gala večeře nebo takový ten velký ples pro novináře, zástupce médií, ať už domácích nebo zahraničních v Německu a v jiných zemích, bylo by to, není mi známo, že něco takového existuje teda v České republice, že by to mohla být platforma, kde by se možná obrousily nějaké ty hrany.
15: Česko je plesová země, takže já si myslím, že nějaká taková akce by možná měla úspěch. Těch plesů máme opravdu jako spoustu u nás. A oni ti novináři a politici se častokrát setkávají za zavřenými dveřmi tam, kde ta veřejnost to nevidí. Oni spolu tráví spoustu času, pokud tedy ti novináři vyjdou ze své redakce a sbírají informace v terénu, což už se také tak často jako neděje. Ale tak spolu tráví spoustu času třeba, když je doprovází při volební kampani, na různých mítinzích, anebo právě na těch zahraničních cestách, kdy i někdy cestují jako společně stejným letadlem, ať už je to vládním speciálem. Takže tohle to jsou vlastně ty momenty, ve kterých dochází k nějakým neformálním mezilidským kontaktům spíše, než když jde politik na rozhovor do nějakého média. Tak spíše než toto je toto zákulisí.
2: Jak to vidí?
17: V dnešním vydání máte možnost naslouchat postřehům expertky na strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy Denisy Hejlové. Při výběru dovolené se mnozí nechají rádi inspirovat nejenom nabídkou cestovních kanceláří, doporučením známých, přátel, kolegů, ale také influencery. Dosah jejich videí nebo fotografií na sociálních sítích může přilákat další návštěvníky. Nese to plody i rizika případná, jak vy to vidíte, paní Hejlová, Jinak s těmito, řekněme, cestovatelskými influencery pracuje mimo jiné česká státní agentura Czech Tourism, která pořádá právě cesty pro zahraniční média, mimo jiné.
15: Ta oblast reklamy na sociálních médiích, my tomu říkáme influencer marketing, tak je dneska velmi rozšířená a spočívá v tom, že zadavatel, firma nebo cestovní agentura zaplatí většinou zprostředkovateli anebo přímo tomu influencerovi za to, aby propagoval nějaký jejich produkt. A je potom o zodpovědnosti obou dvou těch stran, aby tato spolupráce byla dobře označená, aby každý uživatel věděl, že toto je skutečně placený příspěvek a že zaplatili nejen za to, že se to zobrazuje na těch sítích jako sponzorovaný příspěvek, ale i za to třeba, že ten influencer byl pozvaný do toho hotelu na víkend a neplatil tam útratu. Takže to je hrozně důležité, protože to samozřejmě ovlivní ten jeho názor a způsob, jakým to ten influencer nebo influencerka prezentují.
17: A prezentují to právě i s tímto, řekněme, dodatkem nebo vysvětlením. My jsme opakovaně mluvili v pořadu o jaksi etických standardech influencerů obecně.
15: Bohužel musím říci, že přestože tady více než 8 let prosazujeme samoregulaci a ono je to vlastně napsané i v zákoně, ono je to v zákoně o ochraně spotřebitele, tak stále se hodně často setkáváme s tím, že ta reklama na sociálních médiích je neoznačená ze strany těch influencerů a hodně často se to právě týká tady toho destinačního marketingu. Takže tam je to potom vždycky na rozvaze nebo i v nějaké gramotnosti toho uživatele sociálních médií, aby se vždycky ptal, a tento příspěvek, skutečně si to ten influencer platil sám? Není tam někde dole v hashtagích schováno, že to je sponzorovaná cesta, že to je vlastně reklama? Chce se mi tomu věřit, nebo je to skutečně tak dobrá destinace, chci tam skutečně jet, nepodívám se jenom na místo, které bude obsazené tisícovkami dalších lidí, kteří jedou na ten stejný výhled jako já.
17: Vy byste se nechala inspirovat třeba takovým videem influencera, nebo ani nedoporučením, ale prostě, když se podíváte na fotografie, záběry?
15: Já jsem taky běžný uživatel, takže já hodně sleduji cestovatelská videa a dokonce i ta z Prahy, například kluků z Prahy, protože i častokrát já se ráda dozvím o tom svém městě, ale většinou ve svém osobním zážitku jdu tou opačnou cestou, že se snažím záměrně vyhýbat těm místům, která oni propagují, protože ta bojují s overturismem, s přelidněním.
17: Co se týče propagace například země v tomto případě a jaksi dopadů v dobrém slova smyslu těch influencerů, tak je to efektivní způsob, jak propagovat třeba krásy Česka v našem případě?
15: Ten influencer marketing dneska my používáme vlastně jako běžnou a úplně standardní součást marketingového mixu. Takže v podstatě, když vy zadáváte tu kampaň, tak si rozdělíte ten rozpočet na podle toho, jaké máte cílové skupiny. A většinou si to rozdělíte na reklamu v televizi, v rozhlase, v novinách nebo magazínech a součást toho je dneska už i ten influencer marketing. Někdy se ty kampaně dělají pouze prostřednictvím influencerů, ale to je pořád stále málo. Většinou vy potřebujete zasáhnout jako pestřejší složku té vaší cílové skupiny, takže používáte vlastně kombinaci těch jednotlivých mediatypů.
17: Jinak, když mluvíme o cestování, tak kdo měl zájem, mohl o víkendu v přímém přenosu sledovat evakuaci výletní lodě, kde se rozšířil hantavirus. Existuje vůbec ještě, paní Hejlová, nějaké tabu, co online neuvidíme, alespoň zatím?
15: No, je to těžké, protože častokrát, i když člověk jde po ulici, tak se setkává s mobilními telefony, které jsou namířeny proti němu a člověk nikdy neví, jestli ta osoba naproti němu telefonuje nebo zda si ho natáčí a zda se potom někde neobjeví na sociálních médiích a tak dále. Takže myslím si, že ten tlak na to zachovávat nějaké soukromí je určitě větší v Evropské unii než asi jinde na světě. Ale je to pořád otázka, se kterou se musíme nějakým způsobem vyrovnávat.
17: Jinak podle nejnovější zprávy agentury Reuters, Texas včera zažaloval streamovací platformu Netflix, firmu viní z údajného špehování uživatelů, shromažďování jejich data z toho, že platformu utváří tak, aby vyvolávala závislost.
18: Já si myslím, že je skvělé, že to můžeme udělat, že jako skutečně můžeme nějakým způsobem se obrátit proti těmto firmám, protože když se podíváte třeba na příklad Číny, která je technologicky opravdu velmi rozvinutá, tak tam v podstatě něco takového je nemyslitelné. A když jsme se tady bavili o tom třeba snímání obličejů, když jde člověk po ulici, tak to je v Číně naprosto běžně rozšířené úplně všude. Takže tam ta osobní data vlastně jsou všude. Vás tam snímají kamery na ulici, v obchodech, dokáží rozpoznat i vaší vlastně jako čočku v oku. Takže takovéhle detaily oni tam vlastně jsou schopni snímat a potom vyhodnocovat třeba způsob, jakým chodíte. Podle toho dokáží vás identifikovat, i když máte na obličeji masku a tak podobně. Takže ta jako diskuze mezi tím, kde je hranice bezpečnosti a kde je hranice ochrany osobní svobody, určitě probíhá všude na světě, ale pouze v těch demokraciích o tom můžeme vyjednávat.
17: Jinak možná se vracím trošku zpět, ale mezi pozvanými influencery, co se týče toho, jak si propagace země, se kterými pracuje mimo jiné, také Czech Tourism, byli loni třeba také čínští influenceři, což byla docela velká debata v loňském roce a někteří sinologové i bezpečnostní informační služba to označili za možné bezpečnostní ohrožení.

0: je prostě zavalená turisty, nezvládá to. Centrum Prahy je špinavé, zanedbané, prostě neprůjezdné častokrát. My nemáme dostatečnou infrastrukturu. Jak jste zmiňovala, já jsem se právě vrátila z Japonska a vždycky, když se vrátím, zažívám takový ten reverzní kulturní šok. A věci, které tady hodně postrádám, jsou veřejné toalety a veřejná pítka. Toto jsou věci, které jsou v Japonsku na každém rohu a zejména ty veřejné toalety jsou zdarma a jsou opravdu jako perfektně čisté a udržované. A u nás v centru Prahy to není. Já vždycky, když se vrátím, tak když jdu na fakultu do práce v centru Prahy, tak já cítím ty pachy, které prostě jinde nejsou. A mě to vadí. A domnívám se, že to město pouze opravdu jako čerpá nějaké finanční prostředky, které ani nejsou moc velké, z přílivu turistů a nestará se o ty klenoty, které my tady máme. Já věřím, že se s tím potýkají i jiná města v České republice, ale v té Praze je to skutečně fyzicky cítit. Takže já si myslím, že ta strategie Czech Tourismu je velmi špatně nastavená. My nepotřebujeme více turistů. My potřebujeme bohatší turisty, kteří tady utratí více peněz a budou se více chovat s respektem. A mimo jiné tyto kampaně třeba zavádějí i jiné státy. Například Amsterdam uvedl kampaň, která varuje britské mladé turisty před tím, aby jezdili do Amsterdamu a chovali se tam tak, jak nemají. Což je úplně stejné v Praze, protože Praha je z pohledu tady toho turismu ještě levnější než ten Amsterdam.
1: Tak a to byla hozená rukavice přímo od Denisy Hejlové, expertky na strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji vše dobré.
0: Naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Dobré odpoledne, je půl druhé.
3: Český rozhlas Plus.
2: Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, informoval o tom předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík. Škody pravděpodobně půjdou do vyšších stovek milionů korun. Jejich rozsah ovocnáři stále sčítají. Přesnější údaje by měly mít v příštím týdnu. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho. O využití umělé inteligence ve vzdělávání jednají v těchto chvílích v Bratislavě prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska. V rámci slavkovského formátu je to teprve druhý summit těchto zemí. První se odehrál loni ve Slavkově. Kyjev jen několik hodin po skončení třídenního příměří čelil ruským dronovým útokům. Na Telegramu o tom informoval šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Podle něj trosky jednoho z bezpilotních letounů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Zatím nejsou žádné informace o případných zraněných anebo obětech. Při leteckém útoku nigerijské armády na tržiště ve státě Zamfara na severozápadě Nigérie zemřelo nejméně 100 civilistů, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na lidskoprávní organizaci Amnesty International. Ta vyzvala úřady k okamžitému zahájení vyšetřování. Nigerijská armáda se zatím nevyjádřila, dříve ale popřela, že by cílila na civilisty. Ve francouzském Cannes začíná 79. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozelandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Česko se do žádné z festivalových soutěžních kategorií nedostalo, podílí se ale na španělském dokumentu Zkoušky na revoluci. Nachystaná je taky čerstvá doprava v odpoledním vysílání Plusu. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje na 1,5. kilometr. Tam pracují silničáři v levém pruhu, navíc na 3. kilometru vyšetřují nehodu dvou nákladních aut v pravém pruhu. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Popůvky na 186. kilometru. Dojíždí se tam do Kolony kamionů, ta pokračuje až do Brna na 196. kilometr. V Praze, v Blance, ve směru na Troju, opatrně na konci tunelu v pravém pruhu odtahují osobní auto. Na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic k Europarku.

0: roku. V brněnské popojiští fronta kamionů na vjezdu do Spořilovské ulice a v ulici pod Krejcárkem v Praze počítejte se zdržením před ohradou. Tam je omezení a kolona asi na 15 minut. Dobře, dojeďte. Je proměnlivá, přechodně i velká oblačnost od západu v Čechách postupně na řadě míst s deštěm anebo přeháňkami i krupkovými, výjimečně i bouřkami. Na Moravě se vyskytnou srážky jenom ojediněle. V polohách nad 800 metrů budou přeháňky sněhové. Večer pak budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploty přes den 10 až 14, v západní polovině Čech místy 7 až 10 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Dobrý den. Je úterý 12. května a jako každý všední den v tuto dobu i dnes vám nabízíme zajímavosti ze světa vědy, výzkumu a technologií. A co konkrétně? Místo skalpelu pulzující vodní paprsek. Zkušenosti z průmyslu teď čeští odborníci přenášejí i do zdravotnictví. Nová metoda by v budoucnu mohla zjednodušit regeneraci po onkologických anebo plastických operacích. Řezání například stavebního materiálu vodním paprskem může být v některých případech levnější a ekologičtější než jiné metody. Proč přesto české firmy, na rozdíl od těch zahraničních, tyto inovace příliš nevyhledávají? Co přináší dětem dětské konference organizace Menza Česko? 3D tisk už dávno netiskne pouze malé plastové modely. V Brně teď vědci zkoušejí vytisknout rovnou dřevobetonový most. A odborníci i firmy se dnes sešli v Ostravě, aby odstartovali Czech AI Factory, nově vytvořené České centrum umělé inteligence. Na co se zaměří především? I o tom budeme mluvit. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
2: Věda plus.
1: Kapající voda naruší i kámen. A proč by nemohla odstranit také nepotřebnou kůži? Právě to si řekli odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd a teď vytvářejí metodu, která může zkrátit regeneraci například po onkologických operacích. Dosavadní výsledky na prasatech ukazují, že nápad je to dobrý. Základním principem je technologie vodního pulzujícího paprsku, která se zatím využívá především v průmyslu. V Ostravě se tomu věnují dlouhodobě.
3: Toto vlastně, co je na tom robotickém ramenu, je generátor pulzujícího vodního paprsku.
4: Říká Petr Hlaváček z oddělení kapalinového paprsku Ústavu geoniky Akademie věd. My jsme ale vešli do takové místnosti, která se krásně ozývá, jako kdybychom byli koupelně.
3: Tím, že tady vlastně pracujeme s vodou, tak máme celou tu místnost vykachličkovanou, aby nám ta voda nepoškodila stěny nebo ty prostory.
4: Nahoře ten valec, jak vidím, tak má průměr možná 5 cm, zatímco dole ta tryska, ze které vlastně vychází ten vodní paprsek, tak to je záležitost několika milimetrů.
3: Tady ještě pustíme ovládací jednotku pro robota.
4: Teď už máme všechno nastaveno a je potřeba udělat tu nejpodstatnější věc, a to znamená zhasnout, abychom dobře věděli, a to už teď dělá Libor Sitek.
5: Potřebujeme velmi přesně nastavit parametry, což pro lékařství je naprosto zásadní, abychom nepoškodili lidskou tkáň. Takže my tady máme takovou destičku, na které uděláme dvě drážky. Jedna bude kontinuálním paprskem a druhá bude paprskem pulzujícím. Uvidíte potom jasně rozdíl.
3: Budeme pomaličky zvyšovat otáčky, pomaličky už se nám zvyšuje tlak, teď už máme 50 barů. Takže zkusíme nastavit na 200.
4: Petr Hlaváček přidává, ale myslím, že už je to i slyšet, že kolem nás je ten hluk trošku silnější.
3: Už se blížíme.
5: Je to paprsek plochý, který vypadá jako jakýsi vodní vějíř.
4: Zatím to tedy vypadá jako jenom obrovský proud vody.
3: Zapínám pulzní generátor a vytvoříme pulzující vodní proud. Tak, vidíme, že ta struktura toho paprsku se změnila.
4: No, z mého pohledu je to jenom takové bělejší, ale nic víc.
3: Ano, ale když si na to posvítíme stroboskopem, tak uvidíme, jak nám vlastně z trysky vytéká ten proud vody.
4: Ano, že teď už to nevypadá to úplně vypadá. Souvislý proud jako před chvílí.
3: Přesně tak, je to takový přerušovaný proud z hluku vody, kterou vypneme.
4: Ty pulzy byly opravdu rychlé, pouhým okem neviditelné. Kolik jich bylo za vteřinu?
5: 40 tisíc.
4: My se teď půjdeme podívat zpátky dovnitř do té v uvozovkách koupelny.
5: Vidíte tady všude kolem tu mlhu. Není tady skoro vidět.
4: A to ten paprsek byl zapnutý možná kolik? Půl minuty?
5: No, to tak je, no. Naštěstí tady máme odsávání, takže to za chvilku bude pryč.
4: Libor si tak bere tu destičku, co vidíme?
5: Vidíte tady markantní rozdíl. Zatímco kontinuální paprsek lehce zmatnil povrch toho vzorku, tak tím pulzujícím jsme se dostali do hloubky 2-3 mm.
4: Tady je drážka, že to udělalo, teda když na to sáhnu, tak je vlastně ostrá.
5: Není to hladké, protože je to způsobeno tím mechanismem, kdy vlastně ty jednotlivé pulzy dopadají na materiál a jakoby je vytavují ven.
4: Těch pulzů bylo 40 tisíc za sekundu. A čím to je, že se tam díky tomu pulzu udělá takový žlábek?
5: Je to takovou cyklickou únavou. Ten materiál je zatěžovaný neustále, víceméně i při tom pohybu na jednom místě a prostě tomu paprsku nakonec neodolá.
4: To je takové to klasické kapající voda i kámen rozdrtí.
5: To tak, ano, je to tak přesně.
4: Takže tady, jak jsme teď viděli tu kovovou destičku, tak stejným způsobem by bylo možné odstranit lidskou kůži?
5: Na podobném principu. Samozřejmě nemůžeme používat tak vysoké tlaky. Zaměřujeme se aktuálně na oblast plastické chirurgie a onkochirurgie pomocí pulzujících vodních paprsků. Bylo by to pro pacienta mnohem méně zatěžující a bylo by to také rychlejší. Regenerace by se několikanásobně zkrátila, pacient by po pár dnech mohl odcházet domů.
4: Testy na prasatech byly úspěšné a tak teď odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd připravují mikrovodní trysky tak, aby splňovaly přísné zdravotnické standardy. Z Ostravy Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: No a téma v následujících minutách ještě neopouštíme. Pouze díky čisté vodě bez chemických přísad dokáže pulzující vodní paprsek nařezat nejrůznější materiály anebo odstranit různé povrchové vrstvy. To se používá od strojírenství přes stavebnictví až po medicínu. A jak jsme slyšeli před chvílí, i čeští vědci stále posouvají možnosti využití této metody. U nás se s vodním paprskem začínalo před 40 lety na Ostravsku. V někdejším Československu ho chtěli využít při těžbě nerostných surovin. Jak ale vzpomíná ředitel Ústavu geoniky Akademie věd Josef Foldina, velmi rychle se tehdy přišlo na to, že pro horníky v podzemí jde o nepoužitelnou technologii.
2: Paprsek už v té době se užíval na těžbu uhlí, ale bylo to v prostorách, kde ty sloje jsou skloněné s tím, že voda, která se tam dopraví pomocí toho paprsku, tak může vytékat ven. Ale u nás na Ostravsku, Karvinsku se těžilo v hloubkách kolem 1000 metrů, tak to bychom spíš ty horníky tam utopili, než bychom toho moc vytěžili.
4: Takže se vlastně obrátila pozornost jiným směrem. Teď se hodně věnujete pulzujícímu vodnímu paprsku a právě na jednu z těch technologií máte i patent, který rozvíjíte dál.
2: Poprvé jsem se setkal s pulzujícím vodním paprskem, když jsem byl na stáži v Kanadě, v Canadian Research Council. Pulzující paprsek jsme tam budili pomocí ultrazvuku a po návratu vyvinuli jsme tady se slovenskými kolegy specialisty na ultrazvuk jiný způsob toho buzení, který je značně efektivnější, takzvanou kapkovou erozi. A to jsme si nakonec nechali patentovat.
4: Zpočátku se vlastně ten pulzující vodní paprsek používal především v tom stavebnictví a strojírenství, takovém tom těžším průmyslu. Kdy došlo k poznání, že je to možné i v těch vozovkách jemnějších odvětvích, jako je právě to zdravotnictví?
2: Ten paprsek má takové vlastnosti, že se dá využít v těch úplně odlišných odvětvích a ono i v té medicíně se začalo zkoumat ty možnosti použití už v 70. letech minulého století. Jedna z prvních aplikací, kde se o to pokoušeli, zejména v Japonsku, byly operace jater, kdy se využívá toho, že ten paprsek je silně selektivní. Když se správně nastaví parametry, tak dokáže třeba tu tkáň jater rozříznout a nepoškodí přitom ani nervy, ani cévy, které tam jsou. Takže v podstatě ve všech těch aplikacích se využívá hlavně ta jeho selektivita. Když správně nastavíte parametry, tak jste schopni rozrušovat nebo rozřezávat, dezintegrovat jenom ty části toho materiálu, který potřebujete tedy nějakýmsi způsobem třeba od sebe oddělit dvě složky. Takže když to správně ty parametry se nastaví, no tak paprsek víceméně spolehlivě je schopen jednu část úplně odstranit s tím, že ta druhá zůstane v podstatě netknutá.
4: Ale právě to nastavování parametrů je velmi náročné a to je právě třeba úkol vašeho ústavu geoniky Akademie věd?
2: Se snažíme najít takové uplatnění toho paprsku, kdy využijeme všech těch jeho vlastností takovým způsobem, aby to bylo nejenom ekonomické, ale i ekologické, protože nakonec, když se jako řezné médium používá čistá voda, která i po tom kontaktu s materiálem se dá zase vyčistit a třeba použít znova, tak je to určitě ekologičtější než řezání nebo broušení nějakými brusnými kotouči. A je spousta aplikaci, kde to vychází i výrazně lépe ekonomicky.
4: V dnešní době se hodně hovoří o umělé inteligenci a průmyslu 4.0. Zatímco váš vodní paprsek z tohoto pohledu, řekla bych, taková klasická technologie. Jak hodně české firmy vůbec vědí o existenci, řekněme, toho vodního paprsku, respektive jak moc ho inovačně využívají pro svoje projekty?
2: Ta otázka je hodně těžká, protože jednak na trhu jsou komerčně dostupné systémy na řezání vodním paprskem například a tyto systémy jsou v republice poměrně rozšířené. Některé firmy, které to mohou využít ve svých výrobních procesech, tak taky paprsek používají, ale co se týče třeba výsledku našeho výzkumu, tak my zjišťujeme, že české firmy až tak velký zájem nemají. Pokud mohu hodnotit, tak daleko lepší spolupráci máme s zahraničníma firmama z Německa, z Holandska, z různých, hlavně teda západních států, ale v Česku a na východ od nás je to problém. Což třeba mě osobně mrzí, protože já bych radši pracoval s českýma firmama inovativníma. Bohužel se to zatím moc nedaří.
6: Trochu smutně říká ředitel Ústavu geoniky Akademie věd Josef Foldina. Eva Kézrová, Český rozhlas.
7: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Organizace Menza Česko pořádá každým rokem dětské konference pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Na akcích, které jsou otevřené i dětem mimo Menzu, účastníci sami představují své projekty, nápady a zájmy. Od vědy a techniky přes historii až po umění nebo programování. Konference fungují na principu od dětí dětem a dávají prostor prezentacím, ukázkám i modelům. Letošní série odstartuje 16. května. V Plzni a ve vysílání už vítám první místopředsedkyni české pobočky Menzy Lucii Měchurovou. Dobrý den, přeji.
8: Dobrý den.
1: Paní Měchurová, tak co návštěvníky čeká hned na té první letošní zastávce celé série, tedy tuto sobotu v Plzni?
8: Tak určitě tam čekají zajímavá témata, která si připravili dětem, tak jak jste říkala, takže máme tam téměř 20 vystupujících přihlášenou, kde děti představí během nějakých 15 minut to, co opravdu je zajímá. Ale kromě toho vlastně v rámci třeba té Plzně máme i připravené takové stánky pro děti, které třeba se necítí úplně dobře v tom, že by prezentovali přímo na pódiu, tak si připravili jenom takové stánky s nějakými materiály a podklady, které rádi dělají a můžou je ukázat i tak.
1: No, zmínila jste dvě věci, na které bych chtěla reagovat. Jaká témata v rámci toho letošního roku mezi dětmi nejvíc rezonují? Co vlastně ty děti, dnešní děti, jako nejvíc zajímá z vašeho pohledu?
8: Ono je to opravdu velmi, velmi různorodé. Já když se podívám třeba tady zrovna na tu Plzeň, tak tady vidím hned třeba tramvaje, zvířata, ochrana ptactva, výrobky z podnikatelského kroužku, vystoupení z pokusy, pak tady vidím třeba magnetickou levitaci. Takže ta témata jsou opravdu velmi různorodá a opravdu mám z toho vlastně radost, že to je fajn, že to není všechno jenom třeba o vesmíru, že můžou si ty diváci i z řad jako dětí a dospělých vybrat to, co se jim bude líbit.
1: No a ta druhá věc, jak pracujete u dětí s trémou nebo s obavou ze selhání? Ty děti, které si netroufají, tak zkrátka jdou na nějaký stánek a tam ukazují svoje práce a ty, které si troufají, jdou vlastně předstoupí před ostatní tváří v tvář, nebo jak je to?
8: Může to i tak být, takhle to třeba je v té Plzni, nebo například i v Českých Budějovicích tento formát bude, ale jinak obecně ty děti, které přijdou a chtějí, tak my je velmi podporujeme, vědí, že o nic nejde, ta atmosféra je tam vždycky přátelská, obecenstvo jsou vlastně poměrně spíš jenom rodiče a ty spolužáci, učitelé, kteří je znají a dáváme to těm dětem jako příležitost si vlastně tu trému zkusit překonat a zvládnout to. A když náhodou se jim to nepodaří, tak vždycky mají k ruce někoho, kdo tam třeba s nimi vede nějaký rozhovor nebo něco, aby tam opravdu nestáli na tom pódiu takový osamělý a nešťastný, takže určitě s tím pracujeme.
1: Paní Měchurová, a proč je vlastně důležité, aby sami děti prezentovali své projekty ostatním dětem? Proč je důležitý ten peer-to-peer jako přístup? Co to dětem přináší, že jo?
8: My máme ten pocit, že vlastně ty děti, především teda ty nadaně děti, kterými my se jako Menza hodně zabýváme, mají obrovské portfolio zájmu, ale vlastně ty nemají ty příležitosti. A ty děti si to vlastně mohou takto vyzkoušet, všichni můžeme vidět, kolik toho vlastně vědí, a mnohokrát se nám stane i těch dětských prezentací, když to přednesou nejdříve dětem a těm vrstevníkům, že tam je takové to jako lepší porozumění, to posluchačstvo, ale oni se otrkají a pak jsou schopni třeba vystoupit i před dospělým publikem, protože mnohdy mají říct, co říct vlastně i třeba středoškolákům nebo vysokoškolákům, tyhle děti ze základních škol.
1: Mimochodem, co je teda pro práci s mimořádně nadanými dětmi klíčové z vašeho pohledu? V čem jsou jiné vlastně než ty ostatní děti, na které se optám v zápětí?
8: Z mého pohledu, pokud už o nich víme, tak je klíčové vlastně se zaměřit na to, aby jsme podpořili ten jejich potenciál. To znamená dát jim najevo, že i když se mohou zdát v běžném kolektivu třeba trošičku divní, a to říkám s veškerým respektem a láskou, takže vlastně je přijímáme a dáváme jim ten prostor ukázat to, co nám ukázat chtějí, a možnost rozvinout jim ten potenciál.
1: A jak do projektu zapojujete i děti, které, řekněme, nepatří mezi mimořádně nadané, a nebo mají například spíše průměrné školní výsledky? A to se vlastně ani ne, jako ani ta vysoká inteligence se nemusí vylučovat s průměrnými výsledky.
8: Jasně, určitě to tak není, protože nadané děti rozhodně nejsou jenom jedničkáři, ale my vlastně máme ty konference otevřené všem dětem, takže pokud se nám přihlásí dítě, které není členem Menzy nebo dokonce nemá nijak ani změřenou výši IQ, tak nám to vůbec nevadí, protože právě v těch konferencích vlastně vidíme tu důležitost nebo tu možnost, že děti ukáží, čemu se věnují, tak vlastně mohou to mít všechny děti, ale vlastně ukazuje se nám, že ty děti, které třeba si to ani nemyslí, nebo jejich rodiče si nemyslí, že patří mezi nadané, nebo prostě nějak se neprojevují, tak ale potom, když přijdou třeba na tu konferenci, zkusí si to a vidí, že vlastně jim to vyhovuje, to prostředí, a i ty ostatní vrstevníci, tak mnohdy se potom k nám zapojí a třeba se i zjistí, že vlastně mezi nadané děti patří, jenom je dosud nikdo neidentifikoval.
1: Dodává první místopředsedkyně české pobočky Menzy Lucie Měchurová. Moc vám děkuji za informace a ať se akce zdaří. Naslyšenou.
8: Já vám také děkuji. Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Vědu Plus na stanici Český rozhlas Plus. Velké robotické rameno a místo plastového vlákna filamentu beton. Vědci z brněnského vysokého učení technického chtějí posunout možnosti 3D tisku ještě o krok dál a tisknout, podržte se, dřevo-betonové mosty. Technologie by mohla výrazně zrychlit a zlevnit stavbu a zároveň omezit práci přímo na místě. Konstrukce, kterou dnes dělníci složitě montují a betonují v terénu za dlouhých dopravních omezení, by totiž mohla vzniknout ještě v hale a na místo se jenom převést.
9: Jsme tady v jedné z hal na VUT. Leží tady dřevěné trámy.
10: Ty trámy jsou určené pro výrobu dřevobetonového mostu. Po 20 cm jsou na nich umístěné vždycky do protisměru dva spřežovací vruty.
9: Popisujeme je David Bečkovský z fakulty stavební VUT, laboratoř robotizace a 3D tisku. Dřevěné trámy leží na zemi a právě do nich robotické rameno postupně zavrtává ocelové kotvy, které budou spojovat dřevo s betonem. Materiálový inženýr Radek Herman mezitím na robota připevňuje speciální hlavu pro nanášení betonové směsi.
11: Ten beton bude následně, jak vidíme, různé ty kotvy, které tam jsou, ty budou dělat to spřežení mezi dřevem a samotným betonem. A vznikne jeřábem přenosná mostová lávka, která je výborná v tom, že si ji můžete připravit předem, přijedete na stavbu, vezmete jeřáb, položíte. Nemusíte dělat zábor silnice, nemusíte dělat další věci.
9: Jeden a ten samý robot tak zvládne několik různých úkonů. Nejdřív přesně navrtá spojovací vruty a pak začne nanášet beton. Stačí mu vyměnit takzvanou hlavu a upravit program. O to se stará stavební inženýr Vojtěch Vaněk, který robota ovládá u kontrolního panelu.
12: Dám to na automatiku. Takže on si teďka vlastně najel a potom už jede po té naší trajektorii, kterou si mu já naprogramoval. Mezitím už tam kydá ten beton, který jsme si odladili zase na té rychlosti předtím.
9: Musí to být velice přesné, protože umístění toho materiálu je velmi důležité. Přesně, kdyby to tam stříkalo někde náhodně, tak by nám ta mostní konstrukce asi moc nedržela.
12: Je to tak. A to nejenom mostní konstrukce, ale veškerý konstrukce 3D tištěný.
9: Princip je podobný běžné 3D tiskárně, jen v mnohonásobně větším měřítku. Robot v prostoru 5x1,5 x 2,5 metru vrství speciální betonovou směs a dokáže tak vytvářet objekty od květináčů přes zdi až po celé mostní konstrukce, ukazuje Radek Herman.
13: Když se na to podíváme, tak ta tryska se pohybuje nad tou samotnou konstrukcí nějakých 20 mm. A ve chvíli, když projede celou tu první vrstvu, tak se na konci posune výš a začne kreslit další vrstvu. Je to jako kdybychom si představili, když někdo dělá třeba šilhačku na mostu.
9: Podle Davida Bečkovského je hlavní rozdíl oproti běžné stavbě mostů v tom, že dnes se většina práce odehrává přímo na místě. Pracovníci ručně zavrtávají tisíce vrutů a beton se následně vylévá až na hotovou konstrukci. Tady ale chtějí tohle připravit dopředu v hale a most na místo jen převést.
10: Jde o maximální prefabrikaci toho mostu, který už tak je docela prefabrikován, ale tady ještě jdeme na hranu těch možností.
9: Takže dá se říct, že vy dokážete zefektivnit stavbu těch mostů, zrychlit a ušetřit.
10: My doufáme, že to takhle v budoucnu bude fungovat. Těch výzev tam je spousta. Nepotřebujeme tolik lešení, bednění a všech tady těle pomocných konstrukcí. A tu rutinní práci asi nikdo nechce celý den šroubovat vruty, kterých tam jsou jako tisíce, desetitisíce, mu to může přenést ten robot.
9: Vědci teď ladí hlavně složení betonové směsi a způsob jejího nanášení. Pokud se technologii podaří dotáhnout do praxe, mohly by se dřevobetonové mosty jednou vyrábět podobně jako auta na montážní lince. Rychleji, přesněji a levněji. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
1: A stále posloucháte Český rozhlas Plus, konkrétně Vědu Plus. Česko má svou továrnu na umělou inteligenci. Součástí evropské sítě se Czech AI Factory stala loni na podzim a dnes se v Ostravě poprvé sešli zástupci univerzit a zájemci z řad firem nebo státních společností. Projekt má miliardový rozpočet a zajímá nás, co všechno a komu nabídne. Budu se teď na to ptát Petra Kadery z Českého institutu robotiky, informatiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
14: Dobrý den.
1: Tak Česká továrna na umělou inteligenci, co si pod tím vlastně mohou naši posluchači představit?
14: Zní to možná trošku zvláštně, ale představme si pod tím doslova továrnu. Stejně jako v 19. století potřebovala země a společnost ocelárny, v 20. století elektrárny, tak dnes potřebujeme infrastrukturu, ve které se takzvaně vyrábí umělá inteligence. To znamená místo, kde se spojuje výpočetní výkon, kvalitní data a know-how, jak AI nasadit do praxe. Czech AI Factory je jenom jednou z 13 takových továren, které vznikají napříč Evropou. A konkrétně tady vznikne nový AI superpočítač Carolina. A dále navazuje ekosystém 6 vědeckých institucí, které otevírají dveře pro firmy a státní správu, které to s umělou inteligencí myslí vážně a chtějí skutečně nasadit a ne o ní mluvit. Mm-hmm.
1: No a co tedy těm například 6 vědeckým institucím, případně dalším partnerům, může ta továrna vlastně konkrétně nabídnout? Můžete říct si nějaké příklady?
14: Ano, rád. Konkrétně se té továrně potká v těchto 6 institucí více jak 100 výzkumníků. Koordinátorem je Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava, která přináší své zkušenosti s provozem superpočítačů. ČVUT do toho vnáší expertízu s výrobními technologiemi, pokročilou automatizací, robotiku a kyberbezpečností. Karlova univerzita do toho vnáší kompetence se zpracováním jazyka a řeči. VUT Brno přináší kybernetiku a technologie pro dopravu budoucnosti a Ústav organické chemie a biochemie společně s Ústavem pro výzkum neurodegenerativních onemocnění přináší znalosti v oblasti vývoje medicínských, diagnostických prostředků a nových léčiv.
1: Čili když jsem se dočetla, že Czech AI Factory se bude zaměřovat na 6 hlavních oblastí, tak to už jste asi teď některé z nich naznačil, že? Bude to zdravotnictví, bude to... Můžete je přeci jen zmínit?
14: Začal bych průmyslovými aplikacemi. Je to pro českou ekonomiku ta klíčová oblast. Většina ekonomické produkce jde právě z průmyslu, takže je to pokročilá výroba, autonomní robotika a systémy pro různou kontrolu kvality. Potom ta druhá oblast, zdravotnictví, kde, jak jsem zmiňoval, vývoj nových diagnostických metod pro včasné odhalení začínajících nemocí anebo vývoj nových léčiv, udržitelná energetika opírající se obnovitelné energie, kde přinášíme nové schopnosti predikce například počasí, optimalizace sítí, státní správa, významný cílový segment, efektivnější služby občanům, práce s úředními dokumenty, doprava, vývoj autonomních systémů, robotické taxíky a vedle toho kybernetická bezpečnost, tak jak AI přináší nové možnosti, přináší nové hrozby, a tomu je třeba systematicky čelit.
1: Rozumím. A vy konkrétně odpovídáte za projekty v oblasti průmyslu. Už se nějaké rýsují jako přímo směrem do praxe?
14: My máme velkou výhodu, že navazujeme na už běžící nebo dřívější projekty. Z evropských prostředků jsme v minulých letech pořídili významné strojní a robotické vybavení, že nezačínáme na zelené louce, ale zásadně akcelerujeme už běžící aktivity a hlavně ty výsledky, které postupně z těchto aktivit vznikají, tak máme možnost uvádět do praxe a konkrétně se rýsují první tři směry v této oblasti. První to je nasazení takzvaných, říkám tomu, Vision Language Action Models v robotice, to je zjednodušeně robotovi přirozeným jazykem, normálně dětou zadávat úkoly, co má udělat, a on bez potřeby nějakého přeprogramování je schopen se v tom obecném prostředí zorientovat a ten úkol splnit. Druhý směr, na kterém už aktuálně pracujeme, tak to je optimalizace výrobních procesů, například ve velkoformátovém 3D tisku a ve strojírenské výrobě, kdy AI dokáže lépe než člověk efektivně vyhodnocovat ten tok dat, které z toho procesu přichází, využít znalosti, které z dřívějších experimentů AI nazbírala a v reálném čase aplikovat. A třetí je revoluce ve stavebnictví, projektování, logistika na staveništi a průběžná kontrola kvality.
1: A jak vím, součástí toho celého projektu je i pořízení nového superpočítače, nebo děti by možná řekly mega superpočítače. Jak bude výkonný?
14: Je to rozhodně nejvýkonnější počítač, který v České republice kdy vznikl. Jmenuje se Carolina, takže AI proniklo i do tohohle názvu. Je předpokládaná cílová kapacita je 850 petaflopů, což abych to přiblížil, to zhruba 20x víc než současný superpočítač Carolina, který aktuálně v Ostravě už běží, takže významně navýšil.
1: Tolik Petr Kadera z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
14: Děkuju a naslyšenou.
1: A tolik i z dnešní Vědy Plus, kterou vás provedla Lucie Vopálenská. Je 14 hodin, právě začínající odpolední plus s datem 12. května právě startuje. Přejeme pěkný den a příjemný poslech.
7: Český rozhlas Plus.
1: V rámci takzvaného slavkovského formátu se dnes setkají prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska. Mohou najít schodu na poli zahraniční politiky? Čemu připsat vlnu prudkého ochlazení, kterou právě zažíváme? Odráží lidová pranostika o ledových mužích jev, který tu byl vždy, anebo má smysl hledat souvislosti i se změnami klimatu? A čelíme rekordnímu nárůstu kybernetických podvodů. Podle policie jsou nejvíce ohroženi lidé, kteří věří, že podvod rozpoznají a nemohou mu naletět. Jak se tedy efektivně bránit? To je v kostce program, nebo alespoň některé body programu úvodní půl hodiny. Začínáme však zprávami, které dnes pro vás připravuje Ondřej Látal.
0: A přeju dobré odpoledne. O využití umělé inteligence ve vzdělávání jednají v těchto chvílích v Bratislavě prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska. V rámci slavkovského formátu je to teprve druhý summit těchto zemí. První se odehrál loni ve Slavkově.
15: Přímo na hraniční řece Dunaji prezidenti Pellegrini, Pavel a van der Bellen při setkání na lodi mluvili o propojení infrastruktury tří zemí, o posilování odolnosti vůči krizovým situacím, například přerušení dodávek energetických surovin. Předtím položili pod hradem Děvín věnce k památníku více než 400 lidí, kteří zahynuli při pokusu překonat železnou oponu přeplaváním soutoku Dunaje a Moravy. Prezidenti také uvidí prezentaci 9 studentských projektů, které využívají umělou inteligenci. Například český projekt Mabelor vyvíjí průzkumný dron s autopilotem, který bude očima hasičů v zamořených a nebezpečných prostorech. Ze Slovenska prezident Pavel zamíří do Bukurešti na summit 9 východoevropských členů NATO. Z Bratislavy Pavel Novák, Český rozhlas.
0: A téma v Odpoledním plusu rozšíříme po zprávách. Škody na úrodě ovoce po dubnových mrazech v Česku nejspíš dosáhnou vyšší stovky milionů korun. Podle Ovocnářské unie je nejvíc zasažená úroda jablek. Poničené jsou ale i další druhy. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho, říká předseda Unie ovocnářů Martin Ludvík.
16: Ovocnářská unie aktuálně sčítá škody po dvou vlnách mrazů. Ta první tu byla kolem 10. dubna a ta druhá to byl vpád arktického vzduchu, který postihl celou střední a východní Evropu. Definitivní výsledky ještě k dispozici nemáme, ale předběžně to vypadá tak, že ta letošní úroda může být zhruba jenom poloviční.
0: Data o celkových škodách by měly mít pěstitelé v příštím týdnu. Ceny ovoce v obchodech by to ale podle Ludvíka ovlivnit nemělo. Česko je totiž závislé na dovozu z dalších zemí. Letošní škody by mohly být druhé největší po historickém propadu v roce 2020. Tehdy byla úroda nejnižší za posledních 100 let a škody přesáhly 1,25 miliardy korun.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Spojené státy zvyšují tlak na Irán. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vypsala odměnu v přepočtu 300 milionů korun za informace o financování iránských revolučních gard. Zároveň uvalila nové sankce na firmy a lidi, které podle ministerstva financí pomáhají vyvážet iránskou ropu do Číny. Stalo se to jen 2 dny před plánovanou schůzkou amerického a čínského prezidenta. After reading the piece of garbage
17: they sent us, I didn't even finish reading it. Životnost měsíc starého příměří mezi Spojenými státy a Íránem se podle prezidenta Donalda Trumpa blíží ke konci. Íránský návrh na ukončení války označil za odpad a řekl, že ho ani nedočetl, protože by jen ztrácel čas. Rozhodl se proto pro finanční útoky na Írán. Ty mají za cíl vysušit jeho ekonomické tepny, a to den před odjezdem na návštěvu Číny. Situace v Íránu bude v Pekingu jedním z hlavních témat. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Státy Evropské unie by podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové měly zadávat mnohem víc společných obranných zakázek. Kalasová to prohlásila před jednáním unijních ministrů obrany v Bruselu. V současnosti podle ní jednotlivé země mají často rozdílné vybavení, což komplikuje vzájemnou spolupráci v obraně.
18: Evropská unie se podle Kalasové může učit od Ukrajiny, zejména v inovacích v obranném průmyslu. Uvedla, že některé země mají na stole spoustu finančních prostředků, ale obranný průmysl přesto nezvyšuje výrobu. K urychlení investic do obrany vyzval před jednáním také litevský ministr obrany Robertas Kaunas. A uvedl, že Rusko dnes vyrábí zbraně 4x či 5x rychleji než celá Evropská unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ceny vstupenek do divadel a na koncerty v Česku vzrostly za 7 let asi o třetinu. Vyplývá to z dat námi oslovených pořadatelů. Částečně za to můžou rostoucí poplatky za samotný nákup lístků.
19: V Česku se pod hlavičkou estonské PLG spojily ticketingové společnosti GoOut, Ticketportal a Ticketstream. Podle Oldřicha Brzobohatého z menší ticketingové společnosti SMS Ticket tím vznikl dominantní hráč, který si účtuje moc velké poplatky.
20: Pro pořadatele je teďka běžný, že platí 8%, pro návštěvníka se poplatek zvýšil na 3,5% z nějakých 15 korun.
19: Generální ředitel PLG Czech Republic Lukáš Jandač namítá, že je to hysterie. Podle něj pouze 3 různé systémy spojili do jednoho.
21: Jediné, co jsme udělali, je to, že jsme zprůměrovali ty hodnoty a vlastně jsme vypustili nový model, který je spravedlivější.
19: Podle Jandače byl starý systém pro prodejce lístků neudržitelný. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Kvůli nedávné kauze s kontaminovanými kojeneckými mléky chtějí ministerstva zdravotnictví a zemědělství zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Někteří rodiče a lékaři totiž české úřady kritizují, že na situaci zareagovali pozdě. V mlécích po celém světě se objevil toxín cereulit, který způsobuje zvracení nebo průjem. Podle ministerstva zdravotnictví je v Česku podezření na otravu u 23 dětí. Tady je doprava Českého rozhlasu Plus. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 6. kilometru se zastavuje do kolony. Ta se táhne na 1,5. kilometr, tam pracují silničáři v levém pruhu. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Popůvky. Na 182. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Fronta se táhne až do Brna. Nakonec omezení ke sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. V Praze na Štěrboholské spojce se popojíždí před Europarkem od konce východní části okruhu. V opačném směru je silnější provoz na jižní spojce od Lanového mostu. Před křižovatkou Ohrada se sune kolona v ulici pod Krejcárkem. Tam je to asi na 15 minut. V Bělohorské z centra Prahy počítejte se zdržením před Vypichem. V centru je pak plná magistrála. Na Nuselském mostě od Kongresového centra do Legerovy ulice taky byl znova před muzeem. A Věčné ulici počítejte s kolonou před náměstím IP Pavlova. Dobře, dojeďte. Dále je proměnlivá, přechodně i velká oblačnost. Od západu čekáme v Čechách postupně na řadě míst déšť anebo přehánky i krupovité a výjimečně i bouřky. Na Moravě se vyskytnou srážky jen ojedinělé, v polohách nad 800 metrů budou přehánky sněhové. Teploty 10 až 14 stupňů, v západní polovině Čech místy 7 až 10, na horách většinou kolem 5, v Krušných horách kolem 1 stupně Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
7: Posloucháte Odpolední Plus.
1: A po zprávách navazujeme publicistikou. Od mikrofonu vás zdraví Lucie Vopálenská. Nikoli bitva tří císařů u Slavkova, ale summit tří prezidentů takzvaného slavkovského formátu se právě teď odehrává v Bratislavě. Je to podruhé, co se prezidenti Česka, Rakouska a Slovenska Petr Pavel, Alexander van der Bellen a Peter Pellegrini scházejí v tomto regionálním uskupení. A je u toho i náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák ze zahraniční redakce. Vítej.
3: Pěkné odpoledne.
1: Pavle, co od rána prezidenti stihli projednat a co se na summitu odehrává teď?
3: Oni začali setkáním na hradě Děvín a pod ním u soutoku Moravy a Dunaje. Tam položili věnce u památníku obětí železné opony, což je taková bílá brána s znatelnými krátery po střelách, protože tam při pokusu o přechod hranice do Rakouska, to znamená při přeplavání, pokusech o přeplavání Moravy nebo Dunaje, tam zahynulo přes 400 lidí. Jejich jména jsou vytesaná na té bráně, také je tam 28 vlastně neznámých jmen. Ti lidé, ty se nepodařilo identifikovat. Potom tedy jednali cestou na lodi po Dunaji přímo. Teď jsou v areálu Danubiana, kde jsem také, což je muzeum moderního umění na poloostrově nad vodním dílem Gabčíkovo, a tady budou sledovat prezentaci 9 studentských projektů z Rakouska, Slovenska a Česka.
1: No a když mluvíš o studentských projektech, tak čím se prezentují studenti z jednotlivých zemí, s jakými projekty?
3: To zadání bylo, že to mají být aplikace nebo projekty, které využívají umělou inteligenci nebo digitální technologie. A to je vlastně hlavní téma tohletošního summitu, kam to dál posune společnost, jak to může využívat mladá generace. Například slovenský projekt Andrema, ten slouží k tréninku pracovníků v dispečerských centrech záchranných služeb. Třeba je to jakýsi virtuální klient, takový člověk v nesnázích, ale vytvořený umělou inteligencí, protože různými hlasy, které mění, volá a navozuje krizové situace. A potom také reaguje na kroky toho operátora, co on mu říká, a vystavuje ho vlastně tréninkově stresu, aniž by tím někdo utrpěl. Velice zajímavý je také český projekt Hope to See, což jsou vlastně brýle vybavené kamerkou, které popisují zrakově postiženým, co nemohou vidět. Ten se zrodil na střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni. Co to vlastně znamená Hope to See, to mi popsal jeden z vývojářů Václav Fiala.
5: Naděje vidět. V podstatě úplně v překladu. Snažíme se tady pomoct slabozrakým, hlavně tedy dětem. Ty se to naučí nejlépe. Budeme dodávat prvních 200 kusů do základní školy pro zrakově postižené v Plzni.
3: A když jsem se ptal, jestli bych si to mohl poslechnout, jak to vlastně popisuje, tak jsem byl informovan, že já bych si nic nahrát nemohl, protože ten mikrofon by to neslyšel. Slyší to jenom ten, kdo má ty brýle nasazené na sobě, protože ty informace se předávají nejenom zvukem, ale také vibracemi těch brýlí.
1: Když se vrátíme k politikům, tak z Bratislavy míří prezident Petr Pavel ještě do rumunské Bukurešti. Z jakého důvodu?
3: No, protože v Bukurešti tam bude zítra summit B9, což je vlastně uskupení 9 východoevropských členů Severoatlantické aliance. Přidají se k ním ještě skandinávské, severské země, Island. To je vlastně uskupení, které koordinuje před summitem aliance, který bude v červenci v Ankaře. Schází se pravidelně. Bude se tam pravděpodobně mluvit velice ostře o výdajích na obranu. Asi tam bude také řeč o snižování americké vojenské přítomnosti v Evropě, protože tam bude i ministr, náměstek ministra zahraničí Spojených států. Pravděpodobně se tam bude přetřásat i téma pokračující války na Ukrajině, izraelsko-amerického konfliktu s Iránem. Včera vyjadřila Litva ochotu poslat asi 40 vojáků na pomoc se spojezděním Hormuzského průlivu, který je tedy zablokovaný v důsledku té americko-izraelské akce na Blízkém východě. Prezident Petr Pavel také navštíví zbrojní veletrh v Bukurešti, který se shodou okolností tam tedy koná. Není to nějak zorganizované zároveň s tím summitem B9. A na tom veletrhu je také několik českých firm, které tam přijede podpořit.
1: Dodává Pavel Novák, který se do vysílání přihlásil z Bratislavy, a mluvili jsme nejen o cestě českého prezidenta, ale i o jednání prezidentů ve slavskovském formátu. Díky moc za to a naslyšenou.
3: Pěkné odpoledne, naslyšenou.
1: Je úterý 12. května a svátek má první ledový muž Pankrác. Tentokrát to opravdu vyšlo. Ti moudřejší dnes vytáhli zimní bundy, jiní se možná i naštvaně diví, cože se to s tím počasím děje. Z jakých důvodů přichází touto dobou ochlazení? Jsou zmrzlí muži stálicí i v době klimatické změny? A už lze říci, jaký bude ten letošní rok? Zda se třeba nezhorší sucho v půdě a v lesích. Já teď ve vysílání odpoledního plusu vítám meteoroložku Alenu Zárybnickou. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne z České televize.
1: Tak co se to stalo, že se většina z nás probudila do dosti studeného rána? Jak byste to vysvětlila jako meteoroložka?
2: Pro nás meteorologi to byla jen další splněná předpověď, splněná prognóza. Do Česka se mělo dostat za studenou frontou chladný vzduch a ještě studenější bude to zítřejší ráno. No a to dnešní, co se vlastně odehrávalo, přišla přes nás fronta, doprovázely ji i silné bouřky, hlavně ve východní části Česka. Během hodiny tam napršilo i kolem 50 mm lokálně na některých stanicích a ten studený vzduch, který je za tou studenou frontou, kterému právě tahle studená fronta dělá jakési čelo, je právě teď u nás. A důsledkem toho proměnlivá oblačnost a relativně chladné i to dnešní ráno.
1: Samozřejmě nevypadáte nijak překvapeně, takže nakolik je takové to, řekněme, zhoupnutí teplot začátkem anebo v první půli května vlastně běžným jevem?
2: Je ostatně i proto je popsáno v pranostikách to, co nám spíš dělá teď výrazné vrásky na čele, je fakt, že od počátku rozvoje přírody na jaře, když začne první pučení, kvetení, tak máme teď daleko víc času do období poloviny května do těch zmrzlých mužů. Zatímco dřív, když to běželo podle nějakých klasických statistik, tak vlastně na to, aby se objevily mrazy, které mohou přírodě uškodit, byl měsíc. Teď jsme protáhli to období minimálně na 2,5 měsíce. Záleží na tom, jak teplý je konec zimy a start jara.
1: Takže se v podstatě zdá, jestli to tak mohu interpretovat z vašich slov, že nejenže fungují pranostiky, speciálně ty jarní o ledových či zmrzlých mužích, ale vlastně mohou být tito ledoví muži i jakousi stálicí v době klimatických změn? Jak je to možné vlastně?
2: Je to možné, protože klimatická změna hovoří o průměru, nehovoří tolik o výkyvech a vlastně to meandrující proudění, buď severní nebo jižní, může způsobit extrémy na obě strany. Ve výsledku pak tam máme ten mírný nadprůměr, protože ty teplé situace jsou četnější, to jsem hodně zjednodušila, ale pravda je, že zkrátka výkyvy teplot, ať už ve smyslu dlouhotrvajících období sucha, tepla, vln, veder, anebo naopak období s chladnějším počasím, přízemními mrazy nebo obecně mrazy se vlastně v rámci těch jednotlivých period střídají. Ta teplejší s větší pravděpodobností a četností, ta chladnější s menší pravděpodobností a s menší četností. Hmm.
1: No já si sama pamatuju 1. máj se sněžením, ale také prvomájové koupání v řece. Čili ty teploty mohou být v první půli května jako zjevně velmi rozličné, ale co to vlastně způsobuje v naší zeměpisné šířce a délce? Dá se to nějak říci?
2: Čím to je, že se rychle střídají teploty, on podobný je vlastně duben, může to být i květen, menší výkyvy pak už zažíváme v letních měsících, v červenci a v srpnu. A ten květen je to prostě živá, probouzející se atmosféra, ve které je díky slunečnímu světu víc energie než v době zimních měsíců. Délka slunečního světu hraje úlohu, velkou úlohu. Navíc ty nadprůměrné teploty ukládají ve vodní páře, která je v tom vzduchu častěji přítomná, víc energie, takže to pak má tendenci k tomu těm bouřkovým projevům počasí a podobně. Takže vlastně to zásadní a to, na co jste se ptala, je asi jednou větou shrnuto tak, že máme delší období pro to, abychom mohli utrpět škody třeba zemědělství právě kvůli přízemním
1: mrazům. Rozumím. No a závěrem, jestli se to dá říct si stručně, už jsme za dobou tání ledů, zajímá mne, co čekají meteorologové, jako třeba vy, od letošního roku, pokud jde o teploty a o vláhu. Dá se to už teď říci, jaký bude ten letošní rok, jestli se máme hodně obávat sucha, anebo ani ne?
2: Neřekla bych, že ta stávající srážková epizoda a to, co nás čeká o víkendu, by mohlo tu vláhovou bilanci úplně vylepšit, takže bychom mohli říct, jsme v uvozovkách za vodou a čeká nás normálně stabilní letní počasí s výkyvy, které k středoevropskému létu patří. Tam bych byla opatrná v tom hodnocení a pokud to někdo ví, tak si jen hraje na to, že tu věc zná a může ji třeba i dobře zúročit, jak se obchodovat. Pro nás meteorologie je vždycky důležité dívat se na to nejbližší období, které máme. V té souvislosti připomínám zítřejší ráno s minimy, která půjdou až k minus 2 stupňům Celsia a relativně deštivou druhou část týdne, kdy ale tlaková níže nad jihovýchodní Evropou může trošku způsobit, řekneme, potíže v odhadování množství srážek třeba pro sobotní den. Tam jsme ještě velmi připraveni na to aktualizovat a reagovat na nový výpočet a prostřednictvím médií, která mají meteorologickou zodpovědnost, což bez pochyby je Český rozhlas i Česká televize, o té věci dávat vědět.
1: Tak hostem odpoledního plusu na Českém rozhlase plus byla meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Díky vám za to a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Krásný den všem.
1: A teď jsou tu zprávy z ekonomiky. Ano, dubnové mrazy v Česku zřejmě zničily polovinu úrody. Ovoce největší propad bude u jablek, škody půjdou do vyšších stovek milionů korun a úrodu může ohrozit i pokračování nynějšího sucha. Právě dnes to uvedl předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Evropská komise bere na vědomí rozhodnutí českých úřadů obnovit dotace pro společnost Agrofert. Zároveň si však vyhrazuje právo situaci dále posoudit po získání úplných informací o případu. Unijní exekutiva podle ČTK rovněž požádala české úřady, aby ji informovali o všech platbách z fondů EU v rámci společné zemědělské politiky, u kterých mezi příjemci figuruje Agrofert. Kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu v Česku opět zdražovaly některé stavební materiály. Například polystyren či další tepelné izolace zdražovaly také některé ocelové výrobky a stavebniny z plastu či asfaltu. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla, důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce, je to pokles o 0,1%, a důvěra investorů v německou ekonomiku v květnu oproti očekávání naopak vzrostla. Nejvíce ohroženi internetovými podvody jsou lidé ve středním věku, kteří mají pocit, že naletět nemohou. Upozorňuje na to policie, podle které případů telefonních a internetových podvodů výrazně přibývá. Je to zejména kvůli organizovaným skupinám ze zahraničí. Ty pracují se strachem lidí, jsou čím dál tím důvěryhodnější a i po zásahu policie jsou schopni znovu začít působit jinde. Detaily teď probereme s redaktorem Vítkem Anderlem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Tak jak výrazný je ten nárůst kyberpodvodů podle policejních statistik?
4: Online podvody podle policistů už představují 3/4 veškeré kybernetické kriminality. Za celý loňský rok policisté zaznamenali přes 21 000 trestných činů v digitálním prostoru a jen letos do dubna jich je už přes 8 000. Tímto tempem by podle policie mohl počet těchto skutků letos překročit 27,5 tisíce. Podle Ondřeje Kapra z odboru hospodářské kriminality kriminální policie jsou v 80% případů oběťmi ženy.
6: Je možné, že pachatelé zjistili, že pro ně je lepší a výhodnější cílit právě na ženy. Rozhodně si nemyslíme, že by to bylo tím, že by tomu ženy jako lépe propadaly nebo ne. Zároveň to ukazuje, že pachatelé od začátku vědí, komu navolávají, ale důležité je říct i, že na straně pachatelů taky nejsou pouze muži, ale jsou tam právě i ženy, což pro někoho může být odzbrojující.
4: Průměrná škoda u telefonních podvodů dosahuje podle Ondřeje Kapra na skoro 3/4 milionu a u romantických podvodů, kde se pachatelé vydávají třeba za americké vojáky, kteří slibují obětem, že s nimi budou žít a chtějí poslat peníze, je průměrná škoda přes 500 000 korun.
1: Teda. No nedávno vydala aktuální data ke kybernetickým útokům také Česká bankovní asociace, konkrétně za letošní první čtvrtletí. Co se v ní ukázalo?
4: Zejména nárůst odcizené částky, která se oproti prvnímu čtvrtletí loni víc než zdvojnásobila, a to na téměř 800 milionů korun. Banky zároveň letos v prvním čtvrtletí zachránily vyšší částku než loni, 3 miliardy a 400 tisíc korun. Podle Zdeňky Hildové z České bankovní asociace je ale stále problém, pokud útočníci donutí lidi vybrat peníze v hotovosti a předat jim je osobně, protože k těm se už těžko dostanou zpátky.
22: Ta částka, co je zachráněná, tak je i ohledně toho, že banky to nějakým stylem zastaví, anebo to ten, který ho podvedou, tak to jde nahlásit na policii, ale ať máme představu, pořád bojujeme s tím, že cca 80% lidí nenahlásí ty podvody na policii a nejsme schopni to tím pádem vlastně vůbec nějakým stylem detekovat, prošetřit.
4: To, že lidé řadu podvodů nenahlašují, potvrzuje i policie. Policisté zároveň varují i před falešnými investicemi, tedy zdánlivě lákavými nabídky výdělků, anebo před inzertními podvody. To jsou třeba případy, kdy lidem přijde zásilka, kterou si ani neobjednali, ale jsou nuceni za ní zaplatit.
1: No a můžeme říct si našim posluchačům, jak se tomu dá bránit, protože podle policie používají podvodníci čím dál tím propracovanější scénáře, takže ty šance odolat mohou být jako čím dál tím těžší.
4: Je to tak. Podle policistů můžou hovory trvat i 12 hodin, střídá se v nich několik lidí a mají pro oběti odpověď prakticky na všechno. Zároveň pracují se strachem a jsou uvěřitelní. Používají třeba jména reálných policistů nebo bankéřů, anebo jsou schopni si vygenerovat přes umělou inteligenci zdánlivě pravý průkaz. Zásadním krokem, jak se útokům bránit, je nejednat ve stresu a uvědomit si, že praví policisté ani bankéři nikdy nechtějí po lidech platební transakce, říká Ondřej Kapr z kriminální policie.
6: Je důležité uvědomit si, jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
4: To znamená co nejdřív kontaktovat banku a policii. Policie zároveň upozorňuje, že pokud policisté nebo bankéři posílají zdánlivě pravý průkaz přes telefon, tak jde v drtivé většině případů o podvod, protože to skuteční policisté ani zaměstnanci bank nedělají.
1: Tak za informace moc děkujeme Vítkovi Anderlemu z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: 14 hodin téměř 25 minut a v odpoledním plusu se přesuneme do zahraničí. Po 5 letech odchází z funkce vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu Christian Schmidt. Oficiálně kvůli soukromým důvodům, ale v médiích se píše o tom, že končí na přání Spojených států amerických. O tom, co znamená odchod německého diplomata pro Bosnu, potažmo pro Evropu, si teď povíme víc s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Tomáši, pěkný den.
23: Pěkné odpoledne.
1: Tak Christian Schmidt je bývalý německý ministr zemědělství, blízko má i k Česku, býval spolupředsedou Česko-německého diskusního fóra. Můžeš tedy říci, z jakého důvodu, z jakých důvodů případně teď tady v Bosně končí na svém postu?
23: Třeba list Süddeutsche Zeitung píše dnes s odvoláním na diplomatické kruhy v Sarajevu, že Christian Schmidt v poslední době čelil masivnímu tlaku ze strany vlády Spojených států. A to prý jednak z ideologických důvodů. Christian Schmidt totiž dá se říct, šlapal na paty nacionalistickému lídrovi bosenských Srbů Miloradu Dodikovi, ve kterém ale část amerického hnutí MAGA vidí takového posledního obránce křesťanství v té mnohonáboženské Bosně. Milorad Dodik teď mimochodem na sociálních sítích odchod Christiana Schmidta oslavuje, ale ta druhá část důvodů, a možná závažnější, to jsou důvody ekonomické či hospodářské. Spojené státy, respektive podnikatelé a investoři z okolí Donalda Trumpa totiž chtějí postavit nové potrubí, kterým by se z chorvatského pobřeží mohl do Bosny dodávat americký zkapalněný zemní plyn.
1: No a to je plán, který asi podporuje americká ambasáda v Sarajevu, podle níž vlastně tento projekt sníží závislost Bosny na ruském plynu. A on to Christian Schmidt nepodporuje?
23: Já bych spíš řekl, že on kritizuje to roznicování, na jedné straně roznicování nacionalistických nálad, které vede k takovému vyprazňování, tunelování už tak slabých centrálních bosenských institucí, a to ve svém důsledku může taky vést právě potom ke schvalování například tak nepodařených zákonů, jako je podle bosenské pobočky Transparency International takové povolení šité na míru právě tomu zmíněnému plynovodu. Čím dál víc separatistická, antimuslimská retorika bosensko-srbského vedení, o níž se mimochodem mluví v půlroční zprávě, kterou má Christian Schmidt ještě dnes prezentovat v Radě bezpečnosti OSN, a není to retorika nějak abstraktní. Třeba teprve včera podal na Milorada Dodika trestní oznámení ředitel památníku v Srebrenici, protože Dodik prohlašuje Radka Mladiče, přezdívaného bosenský řezník, za národního hrdinu. Tedy vlastně dá se říct, že tato retorika jde nakonec v tomto případě k duhu zejména těm velkým zahraničním hráčům, přičemž Schmidt mimo

0: katolickému nacionalismu, tak řekl tomu zmíněnému deníku Süddeutsche Zeitung, že neodchází s lehkým srdcem a rozhodně ne proto, že by všechno bylo hotovo, to, co, čeho chtěl v tom úřadu dosáhnout. Ten úřad, který mu dovoluje v krajním případě například vydávat nebo naopak rušit zákony platné pro celou Bosnu anebo odvolávat úředníky a politiky, tak ten chce vykonávat do doby, než bude vybrán jeho nástupce, což dnes tedy řekla zmocněnkyně Evropské unie pro zahraniční politiku a bezpečnost Kaja Kallasová, že by mohlo být snad někdy v červnu, ale jestli to bude někdo s pochopením pro nacionalisty, kteří v 90. letech rozpoutali v Bosně válku a nebo ne, tak na tom se budou Evropané s Američany muset dohodnout, nicméně už ten vynucený odchod Christiana Schmidta možná ukazuje, že Bosna zůstává pro Evropu pořád takovým přehlíženým zadním dvorkem, když tam nedokáže jaksi regulovat ten americký vliv.
1: Tak tolik náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín, se kterým jsme mluvili o odchodu vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta z funkce. Díky moc a hezké odpoledne, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den.
1: Je 14:30 a další zprávy má pro vás Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
3: Opoziční poslanci se nezúčastní čtvrteční mimořádné schůze k usnesení o chystaném sjezdu sudetských Němců v Brně. Oznámili to zástupci vedení ODS, Hnutí stan, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Koalice chce ve čtvrtek prosadit usnesení, kterým by sněmovna vyjádřila nesouhlas s uspořádáním sjezdu na území Česka. Zdůvodňuje to tím, že na takovou akci na území Brna ještě nepřišla vhodná doba. Podle opozice se koaliční politici pokoušejí rozdmíchávat nenávist. Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května.
4: Budeme zpřísňovat i takzvané dočasné ochrany pro Ukrajince, budeme zpřísňovat i další podmínky pro pobyt cizinců v České republice. Mimo jiné se to bude týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně.
3: Koaliční rada měla původně řešit taky zavedení celostátního referenda v Česku, návrh zákona ale projednat nestihla. Vrátit by se k němu měla na příštím jednání. Podle Okamury se koalice ale už dřív dohodla na tom, že k vyvolání referenda bude potřeba asi 300 tisíc podpisů. K přijetí ústavního zákona by kabinet ve sněmovně potřeboval ústavní většinu, tedy 120 hlasů. Koalice jich má 108. Britský premiér Keir Starmer zůstane ve funkci. Oznámil to členům svého kabinetu na dnešním zasedání. Informoval o tom úřad britského premiéra. Labouristická strana podle něj nespustila proces na jeho odvolání. Podle listu The Telegraph se 6 předních ministrů na zasedání vlády chystalo premiéra vyzvat, aby po neúspěchu v místních volbách odstoupil z funkce. Starmer jim to ale neumožnil. Premiér rozhodnutí zdůvodnil třeba tím, že by jeho demise údajně uvrhla Británii do chaosu. Policisté pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Fotografii pohřešované dívky naleznete na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Nachystaná je taky doprava v odpoledním plusu na dálnici D8 z Ústí nad Labem na příjezdu do Prahy. Počítejte se zdržením za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Zastavuje se na 7. kilometru v pravém pruhu. Fronta se táhne až na 1,5. kilometr, tam pracují silničáři v levém pruhu. Na D5 z Prahy směrem do Německa dejte pozor za sjezdem na Přimdu. Na 139. kilometru zasahují u nehody osobního auta v pravém pruhu. Na místě jsou hasiči, zatím se projíždí plynule levý pruhem. Na jižní spojce v Praze počítejte se silným provozem od Spořilova k Europarku. V opačném směru se jede pomaleji na Štěrboholské spojce od východní části okruhu. Na okruhu směrem na D1 houstne provoz mezi sjezdem na Plzeň a Ořechem mezi 23. a 19. kilometrem. V ulici pod Krejcárkem v Praze brzdí provoz omezení v křižovatce Ohrada, zdržení teď asi 20 minut a na magistrále se popojíždí na Nuselském mostě před Legerovou a taky ve Vilznově od Florence

0: muzeu. Dobře, dojeďte. Zítra má být oblačno až zataženo, ráno a večer, na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách, jinde zaprší jenom ojediněle. Teploty 13 až 17 stupňů na západě a místy taky na severu Čech 10 až 13, na horách většinou kolem 6. To byly zprávy, na Plusu pro vás teď máme reprízu Pro a proti.
1: Odvolací soudy by v budoucnu mohly přijít o možnost zavázat soudy nižší instance k tomu, aby přijali určité rozhodnutí. Počítá s tím novela trestního řádu, která vznikla pod ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za hnutí ANO. Jedná se o reakci na to, že vrchní soud před časem zavázal městský soud, aby uznal premiéra Andreje Babiše a europoslankyni hnutí ANO Janu Naďovou vinnými v kauze Čapí hnízdo? Nebo je potřeba za novelou ministra Tejce vidět principiální důvody?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Našimi hosty jsou na dálku místopředseda České advokátní komory Lukáš Trojan, který se podílel na přípravě novely trestního řádu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A tady ve studiu advokát Aleš Rozehnal. Dobrý den, i vás zdravím.
4: Dobrý den.
1: Pane Trojane, proč podle vás potřebujeme novelu, podle které by odvolací soud už nemohl zavázat soud nižší instance k tomu, aby přijal určité rozhodnutí?
3: Důvodem, pro který Česká advokátní komora v rámci výzvy, která přišla nejenom advokátní komoře, ale všem zainteresovaným institucím, jak to byly státní zástupci, akademická obec, soudy, ve vztahu k určitým dílčím úpravám trestního řádu, tak vybrala toto téma, jsou velmi jednoduché. Advokátní komora v rámci své trestní sekce se setkává s připomínkami, se kterými se advokáti potkávají ve své praxi. A v rámci těchto připomínek bylo zjištěno, že se stává poměrně frekventovanou praxí, kdy odvolací soudy v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2023 zpravodaje pana profesora Fenika.
1: Prosím, ve stručnosti, pokud možno.
3: Začali masivně zavazovat ty nalezací soudy k tomu, aby rozhodovali o vině. Což je vlastně v rozporu s tím samotným nálezem i dalšími nálezy a konec konců je evropskou úpravou a proto advokátní komora seznala, že jediná možnost, jak to upravit, je novela trestního řádu.
1: Na úvod vám děkuju, my to rozebereme v dalších 20 minutách. Pane Rozehnale, rozumíte těmto důvodům, které jste teď slyšel k tomu, proč měnit trestní řád?
4: Já samozřejmě chápu, že je to do určité míry problematické, protože pokud odvolací soud zaváže ten prvostupňový, ten nalezací soud, jak má rozhodnout o vině, trošku se nám ztrácí ta dvojinstačnost soudního rozhodování. Nicméně je potřeba vidět, že pokud bychom to takto odstranili zcela z našeho právního řádu, respektive z trestního řádu, no tak v tom případě dojde k takové zablokování těch rozhodnutí a může to skutečně vést k nekonečnému prodlužování toho soudního řízení, toho trestního řízení v té procesní fázi, což samozřejmě nebude ku prospěchu těm obžalovaným vůbec. Ono totiž podobného účinku, jakého vlastně dosáhneme tím, že odvolací soud zaváže ten prvostupňový soud rozhodnutím o vině, dosáhneme i tím, pokud ten odvolací soud odejme to rozhodování po několika neúspěšných pokusech tomu prvostupňovému soudci dá ho někomu jinému. Akorát se nám to zase o několik let prodlouží.
1: Což taky ta novela, o které dnes diskutujeme, nějakým způsobem upravuje, taky se k tomu dostaneme. Pane Trojane, nedává to smysl, že soud vyšší instance může korigovat rozhodnutí soudu nižší instance a to i tak, že tu nižší instanci zaváže k určitému názoru, k určitému posouzení. A není to pojistka proti tomu, aby ten ping-pong mezi jednotlivými instancemi trval dlouho?
3: Tady rozhodujeme nebo zvažujeme na vahách dva zájmy. První zájem je na zachování dvojinstančnosti trestního řízení, jak uvedl pan kolega. A druhým zájmem je takzvaná rychlost řízení. My hovoříme o velmi úzce vymezeném počtu případů. Jedná se totiž jenom o případy, kdy dojde rozhodnutí nalezacího soudu ke zprošťujícímu výroku. V žádném jiném případě tato situace nastat nemůže. Ten navrhovaná úprava trestního řádu se s tím poměrně jasně vypořádává a ano, může to být na úkor doby toho řízení, ale zároveň to prezentuje zachování základních práv toho obviněného, kterým je právo na spravedlivý proces, ale především respekt k prezumpci neviny.
1: Předpokládám, že tady v této souvislosti narážíte i na zásadu zákazu zhoršení postavení obžalovaného. Je to tak?
3: Ano, to je subsumováno v tom druhém odstavci.
1: Pane Rozehnale, není tou současnou praxí tato zásada ohrožena a nebyla vlastně nějakým způsobem prolomena, když před několika měsíci vrchní soud zavázal městský soud k tomu, aby Andreje Babiše a Janu Naďovou uznal vinnými?
4: No, ona prolomena nebyla, protože ten pokyn, respektive ten názor, že se oba dva obžalovaní dopustili trestného činu, vycházel z toho, že odvolací soud provedl důkazy, které už provedl ten nalezací soud a vyhodnotil jiným způsobem, než je vyhodnotil ten nalezací způsob. Čili on nerozhodoval o těch důkazech od stolu, ale provedl je sám a vyhodnotil je jiným způsobem. Vyhodnotil je tak, že tak, jak byly vyhodnoceny nalezacím způsobem, byly nelogické, byly vytržené z kontextu a vlastně nedávaly vůbec žádnou logiku. Proto si myslím, že měl vlastně dvě možnosti. Buď to tam říct, že skutečně došlo, že podle jeho názoru došlo ke spáchání trestného činu, nebo tento názor nevyslovit, vrátit to bez názoru, ale riskovat to, že to městský soud znova zprostí, znova dojde k odvolání, on to budou muset znova zrušit, ale tentokrát přikázat jinému soudci a celé to řízení se nám protáhne třeba o 3 roky.
1: Čím se zase vracíme k tomu vašemu argumentu, aby ta řízení netrvala tak dlouho, k čemuž už vy jste se, pane Trojane, vyjadřoval. Když jsme tady znovu vzpomenuli kauzu Čapí hnízdo, tak děje se ta změna trestního řádu, o které tady dnes hovoříme a na již přípravě vy jste se v pracovní skupině Ministerstva spravedlnosti, pane Trojane, podílel. Děje se právě kvůli této kauze Čapího hnízda, děje se tedy kvůli premiéru Andreji Babišovi a jeho bývalé spolupracovnici Janě Naďové?
3: Tak můžu ubezpečit vás i všechny posluchače, že v žádném případě. Tato kauza bohužel naopak poměrně významně škodí té odborné debatě, protože ji do určité míry posunuje do toho veřejného nebo politického prostoru. My jsme zcela schválně i v rámci toho našeho návrhu referovali odůvodnění úplně jiných kauz, kdy mám před sebou rozsudek nalezacího soudu z okresního soudu v Teplicích, kde soudce uvádí, že se dostal v odůvodnění toho rozsudku do vnitřního konfliktu se soudcovským slibem, tedy rozhoduje proti svému svědomí a vědomí při hrozbě kárného postihu. To znamená, tato praxe se nám bohužel rozvinula nikoli v pouze v kauze pana premiéra Babiše, ale i v rovině nalezacích soudů v okresním stupni.
1: Dobře, rozumím tomu tak, že tedy problém. Rozumím tomu tak, že tedy zájmem České advokátní komory, kterou vy reprezentujete, není nějakým způsobem, když to řeknu laicky, pomoci Andreji Babišovi a Janě Naďové. Přesto tu novelu trestního řádu prosazuje ministr Jeroným Tejc za hnutí ANO. Tak nevyvolává to přinejmenším pochybnosti, že ta novela je prosazována v politickém zájmu Andreje Babiše?
3: Tak určitě ne ze strany advokacie. A já v tomto kontextu ještě si dovolím jednu drobnou poznámku. Mám před sebou absolutně čerstvý rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 30. dubna 2026 v slovenské kauze, kde tento nejvyšší evropský soud v uvozovkách rozhodl, že není možné postupovat tímto způsobem. To znamená, soud prvého stupně je povinný, cituju z rozsudku, neuplatnit posouzení odvolacího soudu, pokud je v rozporu s prezumpcí neviny. Čili rozhodnutí mezinárodního soudu v tuto chvíli podporuje správnost toho návrhu novely.
1: Pane Rozhenale, co říkáte na tyto argumenty a uklidňuje vás, jak jsme teď slyšeli od pana Trojana, že ta změna přinejmenším z hlediska advokátní komory se neděje v zájmu Andreje Babiše?
4: No, já jsem se ani nemyslel, že by se to bylo takhle prvoplánově v zájmu Andreje Babiše, navíc už se o to asi týkat nebude, nicméně...
1: Nemohlo by se o to týkat hypoteticky, pokud by přišel o poslaneckou imunitu jednou?
4: Bude někdy za 4, možná 8 let, nicméně pokud se podíváme na souladnost s ústavou, tak ústavní soud vlastně posuzoval obdobný případ a řekl, že to souladné s ústavou je, to je první případ. To je první věc, která je důležitá. Druhá věc je ta, že pokud nějaký soudce prvního stupně říká, že rozhoduje v rozporu se svým vědomím a svědomím, tak si to nepřečetlo úplně celé, protože ono je to, že musí rozhodovat v souladu se svým vědomím a svědomím v rámci právního řádu. A součástí toho právního řádu je právě hierarchizace té justiční soustavy. Vlastně není to rozhodnutí jednotlivce, libovolné rozhodnutí jednotlivce, ale je to rozhodnutí celé justiční hierarchické uspořádané soustavy. Takže jeho vědomí a svědomí musí být korigováno tím názorem odvolacího soudu. A je to buď to i tím, že si ten odvolací soud jinak vyhodnotí důkazy, než je vyhodnotil on sám, anebo i to, že dospěje k jinému závěru o vině.
1: Pane Trojane, co říkáte na tento protiargument, že když soudce té nižší instance je zavázán tím, co mu, když to tak řeknu, nakáže soud vyšší instance, ten odvolací soud, tak to neznamená, že by nerozhodoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale znamená to, že se rozhoduje v rámci právního řádu a za daných okolností vzhledem k tomu, jak ho zavázala vyšší instance.
3: No, v prvé řadě to znamená, že soudci to zjevně takto nevnímají, pokud to píšou do svých rozsudků. Ale na druhou stranu je třeba citovat i právě autora předmětného, respektive soudce zpravodaje, pana profesora Fenika, předmětného nálezu, kdy sám tento zpravodaj uvedl a cituji, že pokud v praxi je definován za ten názor o vázanosti názorem odvolacího soudu, neznamená to, a teď cituji, že odvolací soud může běžně diktovat výsledek, odsoudit jako objednávku v restauraci. To znamená, že tady se právě pohybujeme ve výkladové rovině, velmi, velmi senzitivní a velmi citlivé. A pokud sám zpravodaj popírá v podstatě své vlastní rozhodnutí, respektive interpretuje, ono nepopírá, pak je na místě přistoupit k legislativní změně.
1: Byl to, pokud se nepletu, i případ soudce Šota, soudce městského soudu, který právě minulý týden vydal rozsudek nad Janou Naďovou, nad Andrejem Babišem nikoli, protože má poslaneckou imunitu, a pan soudce Šot konstatoval tuto rozepři mezi tím, že on na jedné straně nevnímá ten případ jiný a z jeho pohledu je Jana Naďová nevinná, nicméně musí uznat její vinu, protože byl zavázán stanoviskem vyšší instance odvolacího vrchního soudu v Praze. Tak nesvědčí toto o tom, pane Rozehnale, že to dilema v rámci toho soudcovského slibu tady je?
4: No, já tam to dilema nevidím, protože přece soudce nemůže rozhodovat jenom podle svého vědomí a svědomí, jenom si musí také rozhodovat podle zákona, podle právního řádu, podle zaběhané judikatury, podle nálezu ústavního soudu. A součástí toho našeho právního řádu je právě je hierarchizace rozhodování v rámci soudu. Nemůžeme přece dopustit tomu, aby docházelo například k excesu při vydání prvostupňového rozhodnutí, který by nebylo možno jakkoliv opravit, jakkoliv změnit, jakkoliv reparovat ten stav. A když se podíváme na to rozhodnutí, zrovna v tomto případě, které říkáte, tak ono skutečně bylo v podstatných částech natolik vadné, že musel ten odvolací soud přistoupit takovému to relativně brutálnímu zásahu.
1: Nicméně soudce Šot se nestotožnil s tím názorem, že by to jeho posouzení bylo vadné.
4: Ano, ale právě proto ta rozhodování justice není rozhodování jednotlivců, ale je to rozhodování celého systému.
1: To byste uznal, pane Trojane, že přece není naše justice takto individualizovaná, ale že v ní právě funguje určitá hierarchie soudu?
3: No, tomto konkrétně, obecně to samozřejmě platí, ale nikoli v tomto konkrétním případě, protože my se přece nebavíme o právním hodnocení, ale o hodnocení skutkovým a o hodnocení důkazů. A to je právě ta podstata, protože hodnocení důkazů a skutku primárně vždycky provádí nalézací soud, protože je vázán zásadou, trestní řízení je vázáno zásadou bezprostřednosti a ústnosti. Tedy ten nalézací soud, ten vidí všechny důkazy, on se s nimi bezprostředně seznamuje. A ano, pokud se jedná o nějaký dramaticky jednoduchý případ, jako v tom případě nálezu pana profesora Fenika, kdy šlo pouze o dvě osoby, které byly přítomny na místě činu a řešilo se, která z nich má pravdu, tak pak snad by bylo možné nějakým způsobem přezkoumat to hodnocení v rámci odvolací instance. Ale u komplikovaných soud je to z podstaty, kauz je to z podstaty věci nemožné.
1: Pane Rozenale, tak platí ta vaše argumentace i na tak komplikovaný případ, jako je kauza Čapího hnízda?
4: Jak už jsem říkal, ten odvolací soud nemůže vyhodnotit jiné důkazy, aniž by je sám provedl. A v tomto případě je sám provedl. Sám je provedl a dospěl k jejich jinému hodnocení. Takže myslím, že postupoval naprosto v souladu s trestním řádem. On samozřejmě nemůže vyhodnotit jiné důkazy od stolu, aniž by tam byla porušena ta zásada bezprostřednosti, ale v tomto případě k něčemu takovému nedošlo. On provedl dokazování relativně rozsáhle.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají advokát Aleš Rozehnal a místopředseda České advokátní komory Lukáš Trojan.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Trojane, ta novela, na jejímž vzniku jste se jakožto člen pracovní skupiny pod ministerstvem spravedlnosti podílel, počítá i s tím, že odvolacímu soudu by byla omezena pravomoc odebrat soudu nižší instance případ, pokud v něm tento soud pochybil. Jaký má smysl tahle změna?
3: Já se omlouvám, ale takto tedy ten návrh, který tady mám před sebou, nečtu. Naopak tam v zásadě se uvádí, že ta dosavadní praxe, to znamená v případě, že nalézací soud nerespektuje opakovaně závazný právní názor, eventuálně návrh na doplnění dokazování soudu odvolacího, v takovém případě může být odejmuta ta věc a přikázána jinému předsedovi senátu, případně senátu nebo dokonce jinému soudu. To je právě ta pojistka, aby věc přezkoumával jiný soudce, než který odmítá respektovat ten názor odvolacího soudu.
1: A pletu se, když řeknu, že ovšem takové odebrání případu konkrétnímu soudu ze strany vyšší instance bude, pakliže projde tato novela, složitější?
3: Ne. Myslím si, že naopak, že ta novela tak, jak to vymezuje, zpřesňuje a zjednodušuje tento procesní postup.
1: Tak to děkujeme za tento pohled, protože doposavat se o té věci psalo v médiích tak, jak jsem teď se pokusil laicky reprodukovat. Pane Rozehnale, váš pohled na tuto změnu, k čemu povede?
4: No, pokud by to skutečně v praxi vedlo k tomu, že se zesložiťuje nebo že se znemožní vlastně odebrat případ jednotlivému soudci, tak nedojde.
1: Promiňte, ale podle pana Trojana tomu tak být nemá.
4: Ono, uvidíme, jak to dopadne nakonec ta novela a jak to bude v praxi fungovat. Ale pokud by tomu mělo dojít, tak v takovém případě nedojde k prodloužení těch soudních řízení, ale často dojde k úplnému zablokování těch trestních řízení. Takže pokud by to měl být výsledek té novely, no tak by to byla, myslím, že pro značnou část soudní řízení úplná katastrofa.
1: Nepovedou ty změny, na kterých jste se podílel, pane Trojane, k tomu, že soudní řízení v Česku se ještě budou protahovat?
3: Já se nedomnívám, že by taková situace v České republice nastala. Naopak domnívám se, že tyto změny v zásadě povedou k tomu, aby frustrace soudců prvoinstančních z toho, že se stávají automaty na razítkování a podepisování rozsudků vynesených odvolacími soudy, tak bude odstraněna a bude obnovena ta zásadní rovnováha a ochrana, která respektuje princip právního státu a prezumpce neviny.
1: A tato ochrana dnes není podle vás?
3: Tato ochrana není v případě, že citovaný nález Ústavního soudu z roku 2023 je využíván, a zde si dovolím opět citovat pana profesora Fenika, tedy autora toho nálezu, tak, že odvolací soud má opravovat chyby a vady řízení, ne přepisovat rozsudek nalezacího soudu jen proto, že by sám rozhodl jinak, což je bohužel praxe, která se v poslední době množí a vůbec zde nehovoříme o kauze pana premiéra Babiše.
1: Opět jsme se vrátili k tomu 3 roky starému nálezu ústavního soudu, který tedy, nakolik tomu jako laik rozumím, připouští, že odvolací soud může za určitých okolností zavázat soud nižší instance k určitému závěru. Není ovšem tento nález, pane Rozehnale, jak si myslí pan Trojan, určitým způsobem nadužíván, ne-li zneužíván?
4: Já samozřejmě neznám tu statistiku, která by pro nadužívání hovořila. Samozřejmě tento nástroj by se měl používat na lékárnických vahách, ale ten nález nevznikl ve vzduchoprázdnu, on vznikl právě jako reakce na ten justiční ping-pong a na to, že se v některé případy uměle prodlužovány právě proto, že nalezací soud nechce přijmout tu argumentaci odvolacího soudu, nechce si uvědomit nebo nechce konstatovat a připustit, že v tom hodnocení důkazů provedl nějaké chyby.
1: Pane Trojane, chcete k tomu něco dodat, nějak zareagovat?
3: V tomto smyslu se s panem kolegou neshodnu, protože domnívám se, že podstata je v tom, že velmi často si odvolací soudy učiní na svůj vlastní názor na hodnocení důkazů a na hodnocení té skutkový skutečností, tedy toho, co se vlastně stalo, což ovšem jim primárně nepřísluší. A tím pádem si vynucují na nalezacích soudech ten svůj pohled na věci. A teď to není můj názor, ale zde cituji právě pohled pana profesora Fenika.
1: Pánové, pokud dovolíte, na závěr by mě zajímal váš pohled na kauzu Čapí hnízdo. Připomínám, premiér Babiš označil rozsudek nad svojí bývalou spolupracovnicí, nad europoslankyní hnutí ANO, paní Naďovou, který by se ho jinak týkal, kdyby neměl poslaneckou imunitu, označil tento rozsudek za odsouzení na politickou objednávku. Jak vnímáte takové politické vzkazy, pane Rozehnale?
4: No, já si myslím, že jsou to relativně nebezpečné vzkazy, protože podle mojí důvěru veřejnosti v justici, protože pokud občan se řekne, že je možné ohnout nějaké rozhodnutí u tak vysoce exponovaného člověka, jako je premiér, jak potom může být ohnuto v případech osob, které jsou méně důležité, méně mocné, méně bohaté. Takže to si myslím, že je relativně zahrávání si s ohněm.
1: Předpokládám ale, že panu premiérovi se právě nelíbil ten postup vrchního soudu, který zavázal městský soud k tomu, aby přijal určité rozhodnutí a paní Naďovou de facto odsoudil.
4: Tak on se obdobným způsobem vyjadřoval už při tom prvním zrušení toho rozsudku, ve kterém žádný pokyn ještě nebyl. Takže si myslím, že mu ani tak nejde o tu proceduru, ale spíš jako ten výsledek.
1: Pane Trojane, jak vnímáte takové politické vzkazy, že tady je někdo odsuzován na politickou objednávku vy?
3: Za prvé neznám úplně detailně tu kauzu, ten spis, pouze z veřejných informací a z médií, nicméně rozdělil bych to na dvě části. Pokud hovoříme o vyjádření politickém, pak se plně ztotožňuji a podepisuju to, co pan kolega Rozehnal v tuto chvíli uved. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že v tuto chvíli je pan premiér Babiš dvojí roli, to znamená jednak politika, kdy taková prohlášení jsou za mě zcela nepřípustná, ale jednak také obviněného a je potřeba konstatovat, že obviněný se může hájit v podstatě jakýmkoliv způsobem v České republice a to i na veřejnosti. Takže v tuto chvíli, pokud bych to vnímal jako slova obviněného, bych nad nimi pokrčil rukami.
1: Děkuju.
3: Tak, ale nikoliv jako politika.
1: Tolik místo předseda České advokátní komory Lukáš Trojan diskutoval s advokátem Alešem Rozehnalem. Pánové, oběma vám děkuju, že jste si udělali čas.
4: Naschledanou.
3: Děkuju. Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích.
5: Radioservis představuje
6: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
7: Čeká nás Arras.
6: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
7: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
6: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Ex Libris.
8: Jaký byl vnitřní svět Karla Kryla a jak k nám dodnes promlouvá skrze své písně?
9: Já jsem v Krylových písňových textech vnímal to napětí, to chvění, to zvláštní, opravdu jiskření mezi řádky, v podstatě od kolébky.
8: Pavel Hošek jako anděl s polámanými křídly. Duchovní profil Karla Kryla.
10: Mám pocit, že kdyby mý rodičové bývali, byli tušili, co tenhle špás bude stát nervu, byli by mi snad raději bývali koupili sušenky nebo co.
2: Ex Libris dnes po 20. hodině na Plusu.
11: Odpoledním Plusem provází a příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
2: Český rozhlas Plus.
11: Trest smrti hrozí pachatelům teroristického útoku na Izrael ze 7. října 2023. Izraelský parlament odsouhlasil vznik zvláštního tribunálu. V Maďarsku začne od dnešní půlnoci vládnout nový kabinet Petra Maďara. Ukrajinské protikorupční úřady obvinili z praní špinavých peněz bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. A místo hřiště les, místo klasické třídy zahrada. Rodiče z měst čím dál častěji dávají děti do lesních mateřských škol. Jejich počet v Česku za posledních 10 let výrazně vzrostl. To vše a nejen to vám nabídneme, ale až po zprávách Ondřeje Látala.
0: Přeju hezký den. Izrael vytvoří zvláštní soud pro pachatele teroristického útoku ze 7. října 2023. Obžalované usvědčené z genocidy může čekat trest smrti. Ozbrojenci Hamásu a dalších organizací vtrhli před více než 2 roky přes hraniční plot z pásma Gazy do jižního Izraele. Zabili přitom 1200 izraelských civilistů a vojáků. Odvetná izraelská válka proti Gaze si vyžádala přes 70 tisíc životů.
12: V izraelském parlamentu panovala na vytvoření zvláštního soudu vzácná shoda mezi vládními poslanci a opozicí. 93 poslanců hlasovalo pro nový zákon, žádný nebyl proti. Tribunál bude spadat do kategorie vojenských soudů. Reálně před ním můžou stanout 300 zadržených spolupachatelů velkého teroristického útoku na Izrael. Tyto ozbrojence zadrželi vojáci na izraelském území a 2,5 roku se nacházejí ve vazbě. Celkově se útoku účastnilo 5 až 6 tisíc ozbrojenců. Velkou část z nich zabili izraelští vojáci během následné války. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Český rozhlas.
0: Další kontext přidáme v odpoledním Plusu za chvíli po zprávách. Policie navrhla obžalovat muže podezřelého ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. České televizi to řekl státní zástupce Martin Bílý. Obviněný muž je podle dřívějších zjištění Českého rozhlasu Číňan Yang Yiming. V Česku působil jako novinář nejméně od ledna 2024. Akreditaci mu vydalo a opakovaně prodlužovalo ministerstvo zahraničí. Policie ho obvinila z neoprávněné činnosti pro cizí moc. V Česku jde o prvního člověka stíhaného podle tohoto paragrafu. Muži hrozí až 5 let vězení. Od ledna je ve vazbě. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z ANO dohodl na 4 změnách v nominacích velvyslanců. Komentovat je ale teď nebude. Řekl to před odletem na summit Slavkovského formátu a Bukureštské devítky. Usnesení o vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil. Pokračuje Pavel.
5: Respektuji jeho snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na 4 změnách.
0: Jména velvyslanců musí podepsat prezident a Pavel zopakoval, že respektuje snahu vlády. Ceny pohonných hmot ve středu proti dnešku opět klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Nafta zítra zlevní o 73 haléřů na 42 koruny a 11 haléřů za litr. Sníží se taky cena benzínu, litr řidiči natankují maximálně za 43 koruny a 87 haléřů. Je to o 16 haléřů méně než dnes. Ministerstvo nově cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Všechny pasažéry z lodi, na které se šířil hantavirus, se podařilo najít. Na tiskové konferenci ve Španělsku to uvedl předseda Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zatím se podle něj podařilo potvrdit 9 případů a u 2 dalších lidí je pravděpodobné, že se nemoc potvrdí. Další případy se podle něj ještě objeví. Rozsáhlé šíření hantaviru ale považuje za nepravděpodobné.
13: Očekáváme, že nějaké případy přibudou. Možná si vzpomenete, že první případ se objevil 6. dubna, jeho nakažlivost se ale prokázala až 25. dubna. Mezitím se odehrála spousta interakcí mezi pasažéry lodi. Inkubační doba nemoci je také 6 až 8 týdnů. Hodnocení Světové zdravotnické organizace je, že riziko z globálního pohledu je malé.
0: Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo více než 200 drony a na frontě schodilo přes 80 leteckých bomb. Na síti X o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Po úderech jsou podle něj na Ukrajině zranění i mrtví. Zelensky napsal, že se tím Moskva rozhodla ukončit částečný klid zbraní, který trval 3 dny. Příměří původně vyhlásil americký prezident Donald Trump a obě země ho potvrdili. Po dobu trvání se ale Moskva i Kyjev vzájemně obviňovali z jeho porušování. Tady jsou zprávy Plusu. Dobrý den. Policisté žádají o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka je asi 170 cm vysoká a štíhle postavy. Má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle a černošedý batoh. Obuté měla černočervené tenisky, říká mluvčí jihomoravských policistů Andrá Cejnková.
14: S rodinou byla naposledy v kontaktu minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že jí ujel autobus a přijede pozdějším spojem, domů však už nedorazila. Dle dosavadních informací se měla pohybovat ještě poté v Brně. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat, ovšem s negativním výsledkem.
0: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Začíná filmový festival ve francouzském Cannes. Na 79. ročníku přehlídky soutěží o cenu v podobě Zlaté palmy také nový snímek režiséra Pedra Almodovara.
15: Oscarový filmař Pedro Almodóvar uvede drama Amarga Navidad, Hořké Vánoce. Snímek sleduje hrdinku, která se rozhodne na čas opustit svého partnera a smířit se se smrtí své matky. Na francouzský festival se vrací také další Oscarový tvůrce, íránský autor Asghar Farhadi, a to s filmem Parallel Tales. Ten vypráví o spisovatelce, která špehuje své sousedy. Na červeném koberci se letos objeví také John Travolta. Ten uvede v premiéře svůj režisérský debut o chlapci, který poprvé cestuje letadlem. Filmový festival v Cannes potrvá do 23. května. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kralupy. Na 8. kilometru se zastavuje, fronta pak pokračuje až k omezení na 1,5. kilometr. Tam pracují silničáři v levém pruhu. Na D1 z Prahy směrem do Brna pozorněte za sjezdem na Rosice. Od 180. kilometru se nesouvisle vleče kolona kamionů pravým pruhem a pokračuje až do Brna. A v Praze v ulici pod Krejcárkem postojíte před ohradou, tam je omezení, projíždí se pouze jedním pruhem, zdržení teď asi 15 minut. Dobře, dojeďte. Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno, v severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky a teploty 13 až 17, na severu Čech 10 až 13 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
11: A to 8 minut po 15. hodině. Od mikrofonu vás zdraví Lucie Vopálenská. Izrael zřídí zvláštní tribunál pro pachatele teroristického útoku ze 7. října 2023. Nový zákon odsouhlasil tamní parlament. A jak jste slyšeli ve zprávách, odsouzeným bude hrozit trest smrti. Připomenu, že útok na jih Izraele podnikly palestinské ozbrojené skupiny z pásma Gazy. Ozbrojenci při něm zabili 1200 izraelských civilistů a i vojáků. Izraelské jednotky pak v odvetné válce v Gaze zabily více než 70 tisíc Palestinců. Aktuální informace má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobré odpoledne, Štěpáne.
16: Hezký den.
11: Tak už se ví, kdy začne ten nový soud pracovat a jaké vůbec bude mít v tom izraelském soudním systému postavení?
16: Tak kdy začne pracovat, to je zatím hodně nejisté, může to ještě trvat dost dlouho, už protože není vyjasněné financování. Ministr obrany přišel s tím, že bude potřebovat na tento nový soud více než v přepočtu 30 miliard korun, čemuž se hodně podivil ministr financí, ale ministerstvo obrany to odůvodňuje tím, že je potřeba vybudovat celý zvláštní soudní komplex, kde navíc budou bydlet stovky vojáků a také civilních zaměstnanců. A pokud je o postavení toho navrhovaného soudu v soudním systému Izraele, pak bude spadat mezi vojenské soudy, nikoli v soudy civilní. Jenom připomenu, že už dnes vojenské soudy soudí například zatčené Palestince z okupovaného západního břehu a jsou obecně mnohem přísnější než civilní soudy. Je tam například výrazně omezená možnost odvolat se.
11: Kolik pachatelů teroristického útoku se může před ten zvláštní tribunál vlastně dostat?
16: Reálně se mluví zhruba o 300, což je číslo lidí, kteří byli zatčeni izraelskými vojáky v ten den útoku nebo krátce potom na izraelském území a teď už jsou 2,5 roku ve vazbě izraelských věznic. Celkem se ale na tom teroristickém útoku podílelo 5 až 6 tisíc ozbrojenců Hamásu, Islámského džihádu a dalších organizací. Většinu z nich ale izraelská armáda, izraelští vojáci zabili ať už při samotném teroristickém útoku nebo při té následné válce v pásmu Gazy. Každopádně těch zhruba 300 tedy lidí, 300 ozbrojenců, kteří jsou teď v izraelských věznicích, tak může před tím soudem čelit obvinění z genocidy, z poškození izraelské svrchovanosti, z terorismu nebo z napomáhání nepřítele. A pokud by byli odsouzeni za genocidu, tak tam je skutečně reálné, že dostanou trest smrti. Navíc je stanovené, že kdo bude odsouzený tímto zvláštním tribunálem a ne tedy k trestu smrti, ale bude si odpěkávat trest ve vězení, tak nemůže být součástí nějakých dalších dohod o výměně vězňů mezi palestinskou a izraelskou stranou.
11: Rozumím. Štěpáne, když zmiňuješ trest smrti, tak to je samozřejmě velice citlivá otázka. Tak jakou má vůbec zřízení tohoto zvláštního vojenského soudu v Izraeli politickou podporu u veřejnosti?
16: Já bych řekl, že...
11: I mezi politiky.
16: Ano. My jsme viděli naprosto unikátní, řekl bych, v izraelském politickém systému schodu mezi vládními a opozičními poslanci, protože když se hlasovalo o zřízení toho zvláštního tribunálu, tak 93 poslanců bylo pro a žádný proti. Dokonce navrhovatelé tohoto zákona, tohoto nového soudu, tak byli jak z řad opozice, tak také vládních stran. A jedna z navrhovatelek, Julia Malinovská, z opoziční strany Náš domov Izrael, například uvedla, že soudit bude tento soud novodobé nacisty. Další z navrhovatelů, tentokrát z vládní strany Náboženský sionismus, uvedl, že ten soud přivede ke spravedlnosti pachatele nejhoršího masakru v dějinách Izraele. Mezi veřejností má ten, řekněme, krok podporu, ale zároveň slyšíme rodiny těch unesených, které čekají 2 roky na to, než se jim vrátí jejich blízcí, někteří se nevrátili a tyto rodiny trvají na tom, že by hlavně vláda měla vytvořit, nebo respektive stát měl vytvořit nezávislou komisi, která by také posoudila odpovědnost izraelských politiků za to, co se stalo 7. října 2023 a tomu se vláda v čele s Benjaminem Netanjahuem brání a tu komisi vytvořit nehodlá.
11: Dodává zpravodaj z Blízkého východu, zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček. Moc děkujeme, naslyšenou.
16: Naslyšenou.
11: No a na téma teď navážeme také s odbornicí na Blízký východ, Evou Taterovou z Ústavu pro soudobé dějiny. Vítejte ve vysílání Plusu, hezký den.
17: Hezký den s váma.
11: Paní Taterová, proč podle vás izraelská vláda upřednostňuje vznik toho zvláštního tribunálu, zatímco stále odmítá nezávislé vyšetření možného selhání izraelského vedení před 7. říjnem, respektive během 7. října také? Jak připomíná server Times of Israel, nebo jak jsme slyšeli od Štěpána Macháčka, tu nezávislou komisi požadují například i organizace zastupující příbuzné oběti?
17: Tady jde asi o dvě různé věci. Tou první je snaha potrestat ty viníky událostí 7. října, což je něco, co izraelská společnost vnímá velmi citlivě, protože trauma z těch událostí je pořád velmi značné. Nicméně ty viníci, kteří mají být tímto potrestáni, jsou skutečně ti lidé, kteří útočili na izraelské civilisty, v podstatě členové Hamásu, dalších radikálních organizací a lidé, kteří to podporovali. Co se ale týká té vyšetřovací komise, která by měla soudit i politickou zodpovědnost, tak to je trochu jiná otázka. A je to asi něco, co zejména vláda v tuhle chvíli tak úplně nechce, protože v okamžiku, kdyby se začala vyšetřovat zodpovědnost za to, že vlastně vůbec byly podmínky pro to, aby takovýhle hrozivý masakr mohl proběhnout a kdo vlastně přesně selhal, tak to se stávající vládě tak úplně nehodí. Zvlášť proto, že v Izraeli letos na podzim budou volby a vláda teď jako je ve velmi obtížné situaci.
11: Rozumím. No a jak silně vůbec právě tento požadavek v té izraelské společnosti rezonuje? Mám na mysli to volání po vyšetření možného selhání bezpečnostních složek, ale možná i politického vedení. V Izraeli je společnost zvyklá na to, že se umí a v posledních dekádách, vlastně spousta dekád se bránila těm útokům z arabského světa.
17: A přece jenom ten 7. říjen 2023 byl obrovským zlomem, kdy, i když je pravda, že Izrael a Izraelci dlouhodobě žijí ve velmi netypické a nestabilní bezpečnostní situaci, tak tohle byla natolik traumatizující událost, že řada lidí prostě chce vidět nějaké vyvození zodpovědnosti a chce vidět, aby ti lidé, kteří přispěli nějakým způsobem k tomu, aby se tyhle hrozné události mohly stát, tak aby za tuto zodpovědnost nesli. A my to ostatně vidíme i v nějakých těch stávajících předvolebních průzkumech, kdy se třeba ukazuje, že značná část voličů Likudu, těch, kteří volili vlastně Likud stranu premiéra Benjamina Netanyahu a v těch posledních volbách v roce 2022, tak v tuhle chvíli zvažují svoje preference a zdá se, že třeba jako zhruba 42% těch bývalých voličů není přesvědčená o tom, že ten Likud znovu bude volit, mimo jiné i právě z těchto důvodů, které se váží k vyšetřování 7. října.
11: No ale jestliže je to tak, jak popisujete, více než třetina vlastně z těch voličů Likudu teď zvažuje někoho jiného, tak může podle vás vznik tribunálu Benjaminu Netanyahuovi pomoci zvrátit tento současný trend poklesu jeho podpory ve veřejném mínění?
17: On s tím asi do určité míry kalkuluje, protože v okamžiku, kdyby se konal tribunál, kdyby skutečně byli souzeni palestinští viníci toho masakru, tak by mu to mohlo přinést nějaké plusové body. Ale určitě to není jediná věc. Za mě je v tomhle ohledu velmi důležité i to, jak se bude vyvíjet válka v Iránu, respektive jakým způsobem skončí, protože teď jsme ve stádiu takového neurčitého příměří, které asi nebude definitivní. A pak je tam ještě další důležitá karta a to ta situace ohledně ultraortodoxních židů, kteří odmítají sloužit v armádě, což řada voličů Likudu vnímá velmi negativně.
11: Jasně. Tak toto je už dekády trvající problém. Já se vrátím ještě k Benjaminu Netanyahuovi. Ten předevčírem v rozhovoru pro americkou televizi CBS poprvé připustil alespoň částečnou odpovědnost za nepřipravenost na útok ze 7. října. Je to posun v jeho rétorice?
17: Tak je to určitě posun v tom smyslu, že tedy nějakou zodpovědnost přijal, nicméně on to řekl takovým dost neurčitým způsobem, kdy tvrdil, že vlastně jako nějakou míru za ten útok mají v izraelských politických a bezpečnostních složkách skoro všichni, od premiéra po zpravodajce a pro řadu dalších. Takže je to podle mě spíš taková retorická figura, ale nějaké jako jednoznačné přiznání a vyvození zodpovědnosti to není.
11: Ještě zpátky k tomu tribunálu. Izrael chce některé pachatele soudit například i za genocidu. Jak silný vůbec je to vzkaz jak dovnitř Izraele, tak i navenek, podle vás?
17: Je to určitě jako velmi silná karta, velmi silná rétorika, protože tohle de facto jako pracuje s odkazem na holokaust, což je samozřejmě něco, co hraje v těch moderních židovských dějinách obrovskou roli, i když pamětníci postupně umírají, ale pořád je to takový jako velmi určující moment. A Benjamin Netanyahu se vlastně de facto asi touhle argumentací snaží ty události ze 7. října přirovnat svou vahou a svým významem právě k holokaustu, i když samozřejmě ten počet obětí je výrazně nižší. A vlastně to souvisí možná i s tím, že v současnosti Izrael sice má trest smrti, ale prakticky ho nevykonává. A kdy v podstatě jako jeho známým člověkem, který byl v Izraeli popraven, byl Adolf Eichmann, právě nacistický zločinec.
11: Rozumím. Tak díky moc za vaše odpovědi a za komentář. Tolik Eva Tatarová, odbornice na Blízký východ z Ústavu pro soudobé dějiny. Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
11: Posloucháte Odpolední plus, je 15 hodin a téměř 20 minut. Už za necelou hodinu složí v Maďarsku sliby ministři nové vlády premiéra Pétera Maďara. Oficiálně se kabinet moci ujme od půlnoci. 16členná vláda tak uzavře přechodné období, kdy Maďar řídil i ministry svého předchůdce Viktora Orbána. Současně začal zveřejňovat videa přímo z ministerstev a ukazovat, co v nich po 16 letech Orbánovy éry našel. A další informace má pro nás zpravodajka Bára Vránová. Báro, hezký den.
18: Dobrý den.
11: Tak Peter Maďar už dřív sliboval změny i ve struktuře ministerstev. Jak vlastně bude nová vláda vypadat?
18: Tak jak už jsme řekli, celkem bude ve vládě 16 ministerských postů, což je opět víc, než bylo za Orbána. Maďar totiž vrátil samostatné rezorty pro školství nebo zdravotnictví, které předchůdce roky podřizoval jiným ministerstvům. No a jak upozorňují maďarská média, jako třeba Telex HU nebo HVG, nová vláda bude složená především z odborníků a ne podle v uvozovkách nějaké stranické hodnosti. Za zmínku možná stojí i to, že Maďar a jeho ministři už brzy odpoledne dorazili na schůzku k prezidentovi Tamáši Šujokovi, ale odmítli se s ním společně vyfotit. Maďar stále trvá na tom, že by měla hlava státu rezignovat na svůj post, protože je podle nového premiéra loutkou Viktora Orbána.
11: No a co se týče nějakých politických vlastně vzkazů nebo poselství, tak co ten nový kabinet konkrétně slibuje?
18: Tak mezi nejvýraznější tváře tohoto kabinetu patří například vicepremiérka a ministryně zahraničí Aneta Orbánová. To příjmení je jenom náhoda, ona s bývalým premiérem příbuzná není. Ta má zkušenosti jak z diplomacie, tak i soukromého sektoru a na včerejším slyšení slíbila především nápravu vztahů s Evropskou unií.
19: Maďarsko zaplatilo vysokou cenu za ztrátu důvěry Evropy. Zmrazené fondy, promarněné investice, mladí bez příležitostí. Naším úkolem je tu důvěru obnovit a přivést zpátky peníze, které Maďarům právem patří.
18: Jak už jsme řekli, znovu taky začne samostatně fungovat ministerstvo zdravotnictví. Jeho nový šéf Zsolt Hegedűs se chce zaměřit na zlepšení přístupu k péči, snížení čekacích dob a taky personální deficit. Tento ministr vstoupil do povědomí veřejnosti především díky svému oslavnému tanečku po vítězství v dubnových volbách, ke kterému se vrátil i po včerejším slyšení.
20: Přál bych si, aby tento tanec, tato dobrá nálada, pohyb a cvičení měly přesah. Je to velmi důležité i pro duševní zdraví.
18: Nové vedení ministerstev vnitra a spravedlnosti pak slibují především potlačení korupce a obecně se nová maďarská vláda napříč rezorty hodlá zaměřit na reformy a příklon zpět k Evropské unii. Experti připomínají, že to bude náročné. Maďar totiž přebírá ekonomiku, která od roku 2023 prakticky stagnuje s deficitem kolem 5% hrubého domácího produktu a také rostoucím dluhem.
11: Když na tebe navážu, Báro, tak vlastně o tom, v jakém stavu přebírá zemi, Petr Maďar informoval už včera z jakési té prohlídky ministerstev po Viktoru Orbánovi. Co je vůbec na těch záběrech vidět?
18: Například video z budovy úřadu, který donedávna řídil Orbánův nejmocnější muž Antal Rogány, vidět třeba luxusní salonek na doutníky, podle Maďara byl zaplacený z veřejných peněz. Vidět ale byly i další přepichové prostory, Orbánova pracovna, dokonce divadelní sál, kde se konaly vládní tiskové konference. Maďar to celé komentoval slovy, cituji, kdo tohle vidí, myslí si, že je ve Švýcarsku, konec citace. V jedné z těch budov ale také narazil na zbrusu novou skartovačku. Tady jenom doplním, že jen den po dubnových volbách se objevila informace, že ministerstvo zahraničí ve velkém likviduje dokumenty. To končící šéf diplomacie Péter Szijjártó to odmítal, Maďar ale potom v svém včerejším nálezu nařídil odcházejícím ministrům, aby ho informovali o všech rozhodnutích, která od soboty přijali.
11: Tak tolik z Budapešti naše zpravodajka Bára Vránová. Moc krát děkujeme a přeji hezký den. Naslyšenou.
18: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
11: Antikorupční prokuratura včera v Kyjevě předala obvinění z praní špinavých peněz někdejšímu nejbližšímu spolupracovníkovi prezidenta Volodymyra Zelenského a dlouholetému šéfovi jeho kanceláře Andriji Jermakovi. Měl se podílet na praní peněz získaných z korupce. Mluvčí Zelenského Dmitry Litvin řekl, že prezident nebude komentovat probíhající vyšetřování. No a vývoj v Kyjevě sleduje náš kolega ze zahraniční redakce a komentátor Ondřej Soukup. Vítej.
4: Dobrý den.
11: Ondro, z čeho vlastně protikorupční úřady Andrije Jermaka obvinují? Je to jasné?
4: Tak ono je to pokračování aféry kolem státní společnosti Energoatom, kdy už před měsícem, vlastně no více než měsícem, bylo obviněno několik osob, část z nich skončila za mřížemi, část uprchla do zahraničí. Z toho, že právě byla skupina, která vyváděla řádově desítky milionů dolarů z této státní společnosti. No a co je spojuje s Andrejem Jermakem je to, že tato skupina si začala stavět takové jako luxusní vilové sídliště, mělo tam být asi 6 domů právě pro členy této skupiny a jedním z nich, jak se ukázalo, byl právě i Andrej Jermak. Takže nemáme důkazy, že on se přímo podílel na té korupci, ale máme důkazy o tom, že mu tam patřil dům, na který si asi legálně vydělat nemohl.
11: No a připomeň, kdo je Andrej Jermak a proč je vůbec to jeho obvinění tak důležité a proč vzbuzuje tak velké jaksi pozvižení.
4: Andrej Jermak skutečně dlouhá léta byl prakticky pravou rukou Volodymyra Zelenského. A to až natolik, že v okamžiku, kdy vypukla velká válka a vlastně to vrchní velení ukrajinského státu se různě schovává po bunkrech, tak oni dva právě sdílhli v noci prostě jsou jeden bunkr, takže měli
11: s Volodymyrem
4: Zelenským a měli prostě ty spartakiádní lehátka, jak o tom právě Jermak jednou vzpomínal, tak měli vedle sebe v těch prvních dnech, takže oni byli nesmírně blízcí.
11: No a jaký dopad tedy může mít teď to vyšetřování Andreje Jermaka nebo to obvinění vlastně na pozici ukrajinského prezidenta? Poprosím stručně.
4: Tak určitě mu to rozhodně nepomůže, byť tedy není nikde v těch přinejmenším zveřejněných odposleších jasné, že o tom mohl vůbec vědět. Nicméně, pokud máte takhle blízkého člověka, který je v tomto zapletené, tak buď to jste to věděl, a nebo teda je to vaše chyba, že jste to nevěděl.
11: Uzavírá Ondřej Soukup, komentátor Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou, díky.
4: Naslyšenou.
11: Dopoledne strávené venku za každého počasí. O lesní školky je v Česku stále větší zájem. Za posledních 10 let jejich počet vzrostl skoro 5x. Zatímco dříve fungovaly lesní mateřinky hlavně jako alternativní projekty, dnes některé z nich zřizují i obce a města. Na Jižní Moravě zatím funguje jediná obecní lesní mateřská školka v Brně Bosonohách a vzniknout mají další.
3: Dobrý den! Dneska máme krásný den! Dobrý den!
21: Startuje ranní rituál, který vede průvodkyně Ivona Špačková. Děti si spolu s učitelkami sedají do kruhu na zahradě školy.
3: A víte, kdo za námi? Dneska zase přišel. Podívejte se na něho. Sloníčko!
21: Děti si postupně podávají plyšové slunce. Dopoledne pak tráví venku. Hraním si a učením se. Mezi nimi je i 5letý syn Zuzany Macové.
22: A od září bude nastupovat mladší syn, kterým jsou teďka 2 roky, ale budou mu 3 teda od září už.
21: Pro ní a jejího manžela byla městská lesní školka pro jejich syny jasnou volbou.
22: To, že já sama jako mám velice ráda přírodu, i jsem to studovala, takže jsem chtěla tak nějak to předat i jim. A aby prostě mohli být co nejvíce venku, tak jako jsme bývali my jako malí.
21: Bosonošská školka je přitom jediným takovým

0: Je to tak, že lesní školky hodně vznikají v místech, kde lidé cítí, že děti nemají dostatek kontaktu s přírodou a volí si právě tento typ vzdělávání pro děti, takže proto jich je i víc.
1: Zájem o lesní školky podle asociace dál roste. Od příštího školního roku by měla přibýt lesní třída v základní a mateřské škole Jana Amose Komenského v brněnských Husovicích, která se má postupně proměnit v další městskou lesní školku. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Nejen události, ale i různé pohledy, plus různá témata, plus různé žánry. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
3: Je 15:30 a na řadě jsou zprávy Ondřeje Látala.
2: Český rozhlas Plus.
4: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v pražské ústřední vojenské nemocnici. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí kriminalistů Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server odkryto.cz. Podle něj souvisí s podezřením sfalšování zdravotních posudků. Web píše taky o tom, že mezi zadrženými je jeden z primářů nemocnice. Sněmovní mandátový a imunitní výbor dostal podnět kvůli výrokům Filipa Turka z Motoristů o deratizaci parazitů na ministerstvech. Zabývat se tím ale nemůže, neumožňuje to jednací řád. Po jednání výboru to řekla předsedkyně Helena Válková z Hnutí ANO. Turkův výrok nezazněl v poslanecké sněmovně, ale na akci soukromé internetové televize. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO koaličního poslance kritizoval. Při leteckém úderu nigerijské armády na tržiště ve státě Zamfara na severozápadě Nigérie zemřelo nejméně 100 civilistů, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na lidskoprávní organizaci Amnesty International. Ta vyzvala úřady k okamžitému zahájení vyšetřování. Nigerijská armáda se zatím nevyjádřila, už dřív ale popřela, že by cílila na civilisty. Policie prosí o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu. Podle policie se měla pak pohybovat v Brně. Dívka je hubená a měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Na sobě měla růžofialovou mikinu, světlemodré džíny a černočervené tenisky. U sebe by měla mít černošedý batoh. Fotografii pohřešované najdete na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna se táhne fronta kamionů od sjezdu na Rosice. Na 187. kilometru nesouvisle pokračuje až do omezení v Brně na 196. kilometr. Místy se zastavuje i v levém pruhu. Na D1 z Brna směrem do Prahy stála v omezení na Šmejkalce nepojízdná dodávka na 23. kilometru. Tu se podařilo odtáhnout. Kolona se ale táhne od Naháče z 30. kilometru. Zdržení bezmála půl hodiny. A na Štěrboholské spojce v Praze směrem na Lanový most se popojíždí od sjezdu na Běchovice k Europarku. V opačném směru čekejte silný provoz na jižní spojce od Spořilova. Dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno, v severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky, s vyšší pravděpodobností budou na horách. A teploty 13 až 17, na západě a místy severu Čech 10 až 13 stupňů. To byly zprávy, poslechněte si reprízu Interview Plus.
5: Vláda Andreje Babiše se pokusí ještě v letošním roce dosáhnout na splnění závazku NATO ve výši 2% HDP. Potřebuje proto v rozpočtu najít 20 miliard. Kabinet také jmenoval zmocněnce pro plnění závazku Severoatlantické aliance Jakuba Landovského, který by měl koordinovat spolupráci mezi jednotlivými resorty. Posílí tak současná koalice výrazně obrany schopnost Česka nebo půjde opět o hru čísel? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
5: A naším dnešním hostem je Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany, kterého zdravím do Brna. Dobrý den.
6: Dobrý den přeji všem posluchačům.
5: Vnímáte jmenování Jakuba Landovského, co by zmocněnce pro plnění závazku na to jako signál, že to vláda myslí vážně, i když někteří koaliční představitelé proti navyšování výdajů dlouhodobě vystupují?
6: Tak samozřejmě pozice vládního zmocněnce, tak jak je koncipovaná v současné době, může být užitečná pro zajištění koordinace a sjednocení

0: přístupu jednotlivých rezortů, nejenom rezortu obrany z hlediska plánování a vytváření všeho potřebného pro zajištění obrany schopnosti a zajištění závazků směrem k alianci, ale jde i o to, že bude určitá garance toho, že to, co se započítává do výdajů, národních výdajů na obranu podle metodiky a instrukcí Severoatlantické aliance, bude jaksi zajištěno. V českém prostředí se totiž, nebo dochází k tomu, že část relevantních výdajů se nachází mimo kapitolu Ministerstva obrany, jde například o výstavbu infrastruktury, zajištění kybernetické bezpečnosti, podpory obranného průmyslu, a zmocněnec tak může pomoci vytvořit jednotný výklad pro to, jak zajistit lepší komunikaci mezi rezorty právě směrem k plánovacím orgánům Severoatlantické aliance a zajistit to, aby ty výdaje, se kterými počítáme, jakožto započtený do výdajů pro Severoatlantickou alianci, budou brány v potaz.
1: A ne, ty přepočty se také změnily, ale myslíte si, pane Petrášu, že ta meziresortní spolupráce doposud nefungovala dobře?
0: Tak dá se říct, že meziresortní spolupráce fungovala na určité úrovni, ale nelze říci, že by fungovala směrem k tomu, že by výdaje na obranu pro započtení do výdajů v rámci Severoatlantické aliance byly plně zahrnuty. Je tady otázka zajištění národní obrany schopnosti podle národní legislativy a jsou tady otázky zajištění národních závazků směrem k Severoatlantické aliance. Ty procenta, jestli se jedná o 2%, 3% nebo 5%, jsou důležitá pro plánovací orgány v rámci Severoatlantické aliance, pro výbor pro obranné plánování, ale je nutné si uvědomit, že nemají prakticky žádnou hodnotu, obrazně řečeno, pro vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě, jímže v současné době americký generál Grinčevič, který má zajistit v rámci svého prostoru zodpovědnosti obranu a bezpečnost. Pro plánovací orgány v rámci aliančního velitelství pro operace jsou důležité schopnosti, síly a prostředky, které jednotlivé země poskytují a mají naplnit ten rámec, který je nezbytně nutný pro zajištění této obrany. No a z tohoto titulu oni procenta a výdaje, které jsou plánovány z úrovně národních ministerstev obrany, mají svoji důležitost, ale co je daleko důležitější, je, jak se tyto prostředky, tyto finanční zdroje investují právě do zajištění těch požadovaných schopností.
1: No, i sám Jakub Landovský přiznává, že jeho funkce má spočívat i v komunikaci se zahraničními partnery, aby bylo jasné třeba, jakým způsobem vynakládají a přerozdělují výdaje na obranu oni. To doposud nikdo na úrovni ministerstva nebo českého zastoupení v NATO nedělal?
0: Tak dá se říct, že ty kontakty tam byly, ale ty kontakty, jak vidno, nefungovaly do té míry, aby bylo jednoznačné už na konci fiskálního období, že tato částka bude započítána v rámci Severoatlantické aliance do výdajů na obranu a tato částka ne. Vládní zmocněnec, tak jak je v současné době postavena tato funkce, by měl zajišťovat právě toto. A měl by to zajišťovat, jak už jsem řekl, na úrovni Národního ministerstva obrany, jednotlivých rezortů, které jsou zainteresovány do zajištění obrany a bezpečnosti. No a samozřejmě i směrem k Severoatlantické alianci a k plánování toho, co se očekává od jednotlivých zemí. K tomu bych podotkl jednu věc. Otázkou je, nakolik se budeme dívat na zajištění našich závazků v oblasti obrany a bezpečnosti směrem k Evropské unii. I zde panují požadavky na rozvoj schopností, na zajištění schopností k naplnění ambicí Evropské unie v rámci její společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Takže v tomto se jaksi ta působnost národního vládního zmocněnce pro naplňování závazků směrem k alianci jaksi rozchází.
1: Jinými slovy, na tuto agendu, na kterou byl vybrán zmocněnec, podle vás nestačí ministr obrany?
0: Ministr obrany má plno dalších úkolů a já se domnívám, že vláda v tomto složení, v jakém je, naznala a řekl bych i logicky naznala, že je potřebné tuto záležitost poněkud posílit a zlepšit právě tu už několikrát zmiňovanou komunikaci. A tato směrem k plánovacím orgánům Severoatlantické aliance by měla být poměrně příznivá, protože, jak známo, Jakub Landovský byl nejenom po nějakou dobu náměstkem ministra obrany, ale působil i jako velvyslanec při našem zastoupení Severoatlantické alianci.
1: A očekáváte tedy, že bude Jakub Landovský hledat tedy způsob, jak posílit obrany schopnost Česka, nebo možná hledat způsob, jak nejefektivněji vykazovat čísla?
0: Já bych řekl, že vládní zmocněnec v osobě Jakuba Landovského bude především koordinátorem a řekl bych i takovým facilitátorem těch procesů, které probíhají na národní úrovni. To znamená především otázka obranného plánování, analýza, vyhodnocování schopností, které jsou požadovány ze strany aliance k směrem jednotlivým zemím a pochopitelně i k České republice, identifikací nedostatků v těchto schopnostech a způsobech, jak tyto nedostatky napravit, což je tedy dáno do vínku především složkám generálního štábu armády České republiky. No a o tom, jak vlastně tyto s těmito návrhy, které jsou specifikovány ze strany vojáků, ze strany té vojenské části Ministerstva obrany, naloží civilní sekce a civilní část Ministerstva obrany, to už je o plánování rozpočtu, plánování financí, plánování akvizic a způsobu, jak tyto finance vynaložit. Takže na národní úrovni očekávám, že vládní zmocněnec bude se snažit především nějak zlepšit, harmonizovat tyto procesy. No a tyto procesy pochopitelně musí vyústit směrem k Severoatlantické alianci.
1: No v tuto chvíli činí čisté obranné výdaje Česka zhruba 1,78% HDP. Ministr obrany Jaromír Zuna říká, že tato vláda může být první, která dosáhne 2%, aniž by musela dělat nějaké úhybné manévry s platbami. To jsou jeho slova. Znamená to tedy, že když se těch 20 miliard navíc najde, může to být jasně viditelné i na stavu armády?
0: Podívejte, my tady hovoříme o nějakých nominálních částkách, o nějakých miliardách, ale to, co je klíčové a to, co je důležité, je, jak tato částka bude investována. Obrazně řečeno, a nechytejte mě prosím za slovo, pokud by byly nulové výdaje, ale armáda České republiky by byla schopna vytvořit takové schopnosti, které bude právě velitelství spojeneckých sil v Evropě potřebovat, tak nikdo neřekne prakticky vůbec nic. Na druhou stranu můžeme hovořit o velkých miliardách, o navýšení rozpočtu, tyto částky budou ale investovány jiným směrem, než aliance očekává, a v tomto případě ano, můžeme hovořit o tom, že vláda navýšila rozpočet, že překročila 2%, ale víceméně to bude k ničemu.
1: No, ministr obrany Zuna také říká, že právě hodnocení skrze výdaje na obranu nevypovídají nic o stavu armády, o obrany schopnosti země. Tak je naše armáda v dobrém stavu navzdory tomu, že se Česku nepodařilo plnit ty stanovené spojenecké závazky?
0: Tak předně je potřebné říct, že ministr Zuna v tomto případě má pravdu. O tom, v jakém stavu je armáda, jako jeden z atributů nezávislosti státu, o tom se dá těžko hovořit ve veřejném prostoru, protože pochopitelně informace, které jsou detailnějšího charakteru o tom, jak armáda je schopna plnit své závazky směrem k alianci, směrem k Evropské unii i zajištění vlastní obranné schopnosti, to jsou věci, které mají určitý stupeň utajení. Ale dá se říci, že obecně řečeno o tom, v jakém stavu armáda je a jak je schopna plnit svoje úkoly, to ukáže skutečně až opravdu pouze a jedině reálná situace.
1: To znamená, že v tuto chvíli nelze hodnotit to, jaká je obrany schopnost Česka.
0: Tak lze hodnotit, pochopitelně. Existuje způsob, existuje metodika, jak vyhodnocovat schopnosti, jak identifikovat nedostatky, způsob, jak specifikovat, jakým způsobem by tyto nedostatky mohly být napraveny, ale znovu opakují a potrhují. To jsou opravdu informace, které nelze šířit ve veřejném prostoru.
1: Hostem Interview Plus je Zdeněk Petráš z Univerzity obrany.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Lze už dnes zhodnotit, jestli se za současné vlády nějak výrazně změnila obranná strategie Česka?
0: Obranná strategie, pokud hovoříme o obranné bezpečnostní strategii, obranné strategii, ta vychází z toho z poslední vlastně edice, která byla vypracována na základě agrese Ruské federace proti Ukrajině i na základě posledního summitu Severoatlantické aliance. A tato strategie pochopitelně má a musí mít dlouhodobější charakter, protože nelze strategii a vývoj, jakým způsobem bude koncipována armáda, měnit ze dne na den. V současné době a podle posledních informací do konce května by měla být zpracována koncepce výstavby armády České republiky, která odráží právě závěry této strategie.
1: Do roku 2040.
0: Přesně tak. A z tohoto titulu pochopitelně bude vycházet i to, jakým způsobem se budou rozvíjet ozbrojené síly a armáda České republiky a ty požadavky, které budou na ozbrojené síly a na armádu České republiky kladeny. Takže vaše otázka, pokud se mění strategie, pokud má nějaký jiný směr, jinou orientaci, lze říci, že v duchu toho, že pro nás je Severoatlantická aliance klíčovým bodem pro zajištění obrany a bezpečnosti, vychází to pochopitelně z té nové strategické koncepce Severoatlantické aliance, která byla schválena v roce 2022 na summitu v Hágu. A v tomto duchu samozřejmě lze očekávat i to, že akviziční proces a pořizování zbraní, zbraňových systémů a vojenského materiálu do armády bude v duchu naplňování toho, co se od této strategie a od požadavků především směrem k alianci očekává.
1: No a co od té koncepce očekáváte vy, vzhledem k tomu, že když tato vláda nastoupila, tak mluvila o tom, že bude dávat nižší výdaje na obranu. Teď tedy zase premiér Andrej Babiš tvrdí, že těch 2% lze dosáhnout ještě letos. Tak co z těchto signálů, co si vzít z těchto signálů?
0: Já osobně bych si z těchto signálů vzal to, že generální štáb a plánovací složky generálního štábu se budou snažit analyzovat to, co armáda bude potřebovat k naplnění toho, co jsem zmiňoval, již z hlediska vlastně aliančního velitelství pro operace, které v podstatě má za úkol provádět a vést to, co je nutné k tomu, aby bylo zajištěno především, aby byla zajištěna obrana na východním křídle aliance. No a samozřejmě to, čeho se nebude dostávat, to se bude muset řešit právě v koordinaci mezi plánovacími složkami generálního štábu, koncepčními složkami ministerstva a civilními složkami ministerstva, především pak sekce majetková, sekce vyzbrojování a akvizic, sekce ekonomická, které mají co dočinění s plánováním rozpočtu a financování. A do toho samozřejmě bude zasahovat i vládní zmocněnec pro naplňování závazku směrem k alianci, který by měl vynaložit úsilí o to, aby tento proces proběhl co nejméně problémověji a tak, aby vlastně byly naplněny ty požadavky, které se očekávají od zajištění národní obranné schopnosti i toho, co očekává od České republiky aliance. Takže v tomto duchu nelze nějak předjímat a vyhodnocovat už teď, zdali to, co se děje z hlediska vytváření nové koncepce, z hlediska toho, co připravuje vláda, z hlediska navýšení rozpočtu či stabilizace rozpočtu pro obranu, zdali je to pozitivní či negativní. Na to je opravdu příliš brzo.
1: A je jasné, jakým způsobem, jak by se měla definovat česká obranyschopnost, česká armáda, vzhledem k tomu, že právě třeba, jak jste mluvil o tom, jsme součástí východního křídla aliance, směřujeme k tomu?
0: Tak toto je dáno pochopitelně i takzvanými regionálními plány obrany a regionálními obrannými plány, které připravuje a naplňuje právě ono zmiňované již několikrát velitelství Aliance pro operace a vrchní velitel ozbrojených sil v Evropě. A to tak, že jednotlivé členské země mají samozřejmě své geografické rozmístění, své geografické úkoly, armáda České republiky a pozice rámci České republiky je taková, že tvoří především tranzitní zemi a připravuje tranzitní infrastrukturu pro zajištění obrany na východním křídle a z toho vyplývají i úkoly, které naplňuje Česká republika. Neříkám jen armáda České republiky, ale především Česká republika. No a to souvisí i s tím, že plní Česká republika, rezort obrany a armáda České republiky cíle výstavby sil, což jsou oni známí capability targets, neboli CTčka, jak mnohokrát zmiňovala naše bývalá ministryně obrany. A to je to gro, to je to hlavní, co se očekává z hlediska realizace ze strany Severoatlantické aliance, nejenom od nás, ale de facto od všech členských zemí aliance.
1: Vláda přerušila projednávání unijní půjčky z programu SAFE, která měla být pro Česko zhruba ve výši více než 2 miliard eur. Jak zásadní jsou tyto peníze? A dodám jenom, že se nezapočítávají do těch výdajů závazků na to.
0: Tady mluvíme teď o projektu aktivitě Evropské unie.
1: Ano.
0: To, že vláda přerušila jednání, přerušila vlastně využití této unijní půjčky, nemusí jednoznačně znamenat strategickou chybu. Tento projekt představuje samozřejmě významný posun v evropské obranné politice, protože vytváří mechanismus pro zajištění společného evropského financování a společných evropských obranných investic prostřednictvím úvěru, který čítá, teď nevím přesně, snad 150 miliard euro. Nicméně z pohledu menších a středních států Evropské unie, do kterých samozřejmě započítáváme i Českou republiku, je otázka skutečných přínosů tohoto projektu podstatně složitější. Formálně má program podporovat určitou konsolidaci evropského obranného průmyslu. V praxi však existuje riziko, že hlavní benefity získají především velké státy s dominantním obranným sektorem, jako je ku příkladu Francie, Německo, Itálie, ale i Polsko. No a tyto země pochopitelně disponují rozsáhlou výrobní kapacitou, technologickou základnou i politickým vlivem, což nelze jaksi říct o České republice. Takže využití tohoto programu a využití této půjčky je poněkud diskutabilní.
1: Ministerstvo obrany rozhodlo minulý měsíc o zrušení sekce průmyslové spolupráce, která pomáhala soukromým zbrojním firmám s propojením na kontrakty. Nakonec si vláda převedla pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je to podle vás strategický krok?
0: Převod agendy průmyslové spolupráce na Ministerstvo průmyslu, řekl bych, lze z určitého úhlu pohledu považovat za logický krok. Obranný průmysl, náš národní obranný průmysl, dnes není pouze otázkou zajišťování armádních zakázek pro armádu České republiky, ale je to, řekl bych, aspekt průmyslové politiky, inovací, exportní podpory, technologického rozvoje. A rezort průmyslu obchodu má v těchto oblastech, pokud takhle hovoříme, přirozeně širší kompetence a může lépe koordinovat podporu domácích firem nebo zapojení českého obranného průmyslu do aliančních projektů. Takže tento krok lze vnímat opravdu jako takovou nějakou jako logické vyústění celé této problematiky. Na druhou stranu...
1: No ale kritici tohoto kroku říkají, že přece jenom k těm zajímavým kontraktům se skutečně dá dostat nejlépe skrze kontakty Ministerstva obrany, když to řeknu velmi nadneseně, skrze prostě vojenskou uniformu.
0: No a v tomto případě tady znovu se můžeme vrátit k roli vládního zmocněnce pro koordinaci nebo respektive pro naplňování závazků směrem k Severoatlantické alianci. Samozřejmě, co jste řekla, má svoje opodstatnění. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že náš národní obranný průmysl nestojí pouze na armádních zakázkách, protože naše armáda, ať se na to díváme z jakéhokoliv úhlu pohledu, nemůže zajistit to, že by náš národní průmysl byl vázán rozsáhlými sériemi, rozsáhlou výrobou vojenského materiálu pro armádu, že by armáda tento materiál odebírala jej dlouhodobě. Ale musíme se dívat na náš obranný průmysl jako na element, jehož hlavní zaměření bude směrem ven. A v tomto případě řekl bych i ten projekt a projekty, které organizuje Evropská unie, mají své opodstatnění a po dlouhých letech, kdy de facto mezi Severoatlantickou aliancí a Evropskou unii neexistovala nějaký hmatatelný moment spolupráce, tak právě konsolidace evropského obranného průmyslu a technologické základy obranného průmyslu by měl být přínosem pro naplňování schopností materiálem, který by měl být k dispozici ze strany evropského zbrojního průmyslu. Takže vrátím se k vaší otázce. To posílení národního obranného průmyslu ze strany vlastně pohledu, že je potřebné být přímo na ministerstvu obrany a mít informace, které přímo vychází z ministerstva obrany, částečně ano, má to své opodstatnění, ale český obranný průmysl nebude žít jenom ze zakázek armády České republiky.
1: Hostem Interview Plus je Zdeněk Petráš z Univerzity obrany. Jak se daří navyšovat kapacitně armáda? To je dlouhodobý problém. Ministr obrany Zuna tvrdí, že letošní cíl se podařilo naplnit už v prvním čtvrtletí ze 2/3. To ale asi nebude stačit, předpokládám.
0: Tak pokud jde o personální naplnění armády, požadavků na početní stav armády, to je opravdu svízelná záležitost a otázka, na kterou se těžko hledají odpovědi. Pokud se na to podíváme šířeji, tak v debatě o armádě, a nejenom o naší armádě, na naší národní úrovni, často převažuje důraz na techniku, na proces akvizice, pořizování majetku, zatímco ta menší pozornost je skutečně věnována personální udržitelnosti a schopnosti armádu dlouhodobě personálně naplnit a stabilizovat. Dá se říci, že česká armáda dnes čelí řadě strukturálních problémů a právě ony personální záležitosti jsou jedny z nejklíčovějších a takovými nejhmatatelnějšími. Konkurenci, když se podíváme na ty strukturální problémy, tak se můžeme podívat na konkurenci civilního trhu práce, stárnutí populace, což jsou takové nějaké demografické aspekty, rostoucí pochopitelně požadavky na technickou kvalifikaci vojáků a otázka vlastně samotného početního naplňování armády a toho, co se očekává od těch početních stavů. Tady hraje důležitou demografickou roli fakt, že nevždy výhodná ekonomická situace ve společnosti vede k tomu, že kvalitní personál se hlásí do armády. Spíše je tomu naopak, že ta těžká ekonomická situace, těžká řada sociálních problémů, pokud existují, spíš nahrává tomu, že se do armády hlásí kvalitní personál a kvalitní lidé, kteří jsou schopni posílit armádu v tom duchu, jak armáda očekává.
1: No, to je dlouhodobý problém, řeší ho i řada okolních států. Přece jenom nemáte pocit, že ale se začátkem války na Ukrajině se zájem o armádu přinejmenším o vstup do aktivních záloh zvýšil?
0: Je to možné sledovat, je možné se na tuto skutečnost takhle dívat, takhle pohlížet. Já bych spíše ale řekl, že konflikt na Ukrajině, situace, která vlastně je v současné době z hlediska obrany a bezpečnosti v Evropě, spíše nahrává tomu, že se můžeme pozastavovat nad tím, do jaké míry je populace v Evropě, populace v jednotlivých zemích na takové výši, aby byla ochotna bránit svou zemi, bránit svou vlast, měla natolik kvalitní morální vlastnosti, které souvisí i s tím, jak je ochota bojovat a bránit svoji vlast, a z toho vyplývá i vlastně otázka, do jaké míry lze počítat s tím, že by v případě potřeby nastala situace, která by se dala připodobnit k tomu, co se stalo v roce 1938, když byla vyhlášena všeobecná mobilizace v tehdejším Československu a tehdejší vlastně populace se hlásila naprosto bezproblémově a samostatně ke svým útvarům a vlastně to nadšení a ten bojový étos a ta morálka byla na takové úrovni, že šlo hovořit o tom, že by byl tady potenciál pro to bránit hodnoty, na kterých tehdejší Československo stálo. Což může být otázkou do diskuze nejenom v rámci současné České republiky, ale de facto Evropy a světa jako takového.
1: Hostem Interview Plus byl Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií z Univerzity obrany. Děkujeme za to.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Ve válkách, armádách a bojových operacích jsou dominantní muži. Málo kdo ale ví, jak statečné dokázaly být v bojích ženy. Cyklus portrétů ženy na frontě vypráví příběh čtyř výjimečných vojaček, které ve druhé světové válce odvahou a nasazením často předčily muže. Zdravotnice a telegrafistka Marie Kvapilová, snajperka Marie Ljalková-Lastovecká, Malvína Friedmanová-Fantová, která zachraňovala životy na bojišti i pod nepřátelskou palbou, a Eva Kočandová, která bojovala jako protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: 16 hodin. Pokračuje úterní odpolední Plus s datem 12. května a příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
2: Český rozhlas Plus.
3: Spojené státy Evropské unie by podle šéfky unijní diplomacie Kalasové měly zadávat mnohem více společných obranných zakázek. Prohlásila to v Bruselu, kde dnes jednají unijní ministři obrany. Rozdílné vybavení jednotlivých členských států podle ní snižuje spolupráci. Dcera bývalého prezidenta Filipín Rodriga Duterteho, současná viceprezidentka Sara Duterte, čelí odvolání z funkce. Co tento impeachment znamená pro boj o moc na Filipínách? Zavedeme vás na filmový festival v Cannes, kde je naše kolegyně, editorka Martina Vacková, a v knize dne přivítáme Jakuba Řeháka, který představí knihu esejů před 6 lety zesnulého českého básníka a grafika Stanislava Dvorského. Máte se na co těšit, ale nejprve jsou tu zprávy s Ondřejem Látalem.
4: A přeju dobrý den. O využití umělé inteligence ve vzdělávání jednají v těchto chvílích v Bratislavě prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska. V rámci slavkovského formátu je to teprve druhý summit těchto zemí. První se odehrál loni ve Slavkově.
5: Přímo na hraniční řece Dunaji prezidenti Pellegrini, Pavel a van der Bellen při setkání na lodi mluvili o propojení infrastruktury tří zemí, o posilování odolnosti vůči krizovým situacím, například přerušení dodávek energetických surovin. Předtím položili pod hradem Děvín věnce k památníku více než 400 lidí, kteří zahynuli při pokusu překonat železnou oponu přeplaváním soutoku Dunaje a Moravy. Prezidenti také uvidí prezentaci 9 studentských projektů, které využívají umělou inteligenci. Například český projekt Mabelor vyvíjí průzkumný dron s autopilotem, který bude očima hasičů v zamořených a nebezpečných prostorech. Ze Slovenska prezident Pavel zamíří do Bukurešti na summit 9 východoevropských členů NATO. Z Bratislavy Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Stavební jeřáb s nalomeným ramenem v Brně Horních Heršpicích se podařilo částečně zajistit. Policie po 4 hodinách obnovila dopravu ve Vodařské ulici a jejím okolí, potvrzuje policejní mluvčí Petr Vala.
6: Došlo z větší části zajištění jeřábu. V současné době již silnice, to znamená ulice Vodařská, spoluvězněna jak pro vozidla, tak i pro pěší. Stále platí omezení podle řeky Svatka na cyklostezce, kde se nachází pěší hlídka. Stále probíhají práce na tom jeřábu.
4: Dopoledne policisti z okolních firem a mateřské školy evakuovali asi 100 lidí.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Francouzská policie vyšetřuje 27-letého muže původem z Tuniska, který údajně plánoval útok na pařížský Louvre a tamní židovskou komunitu. Informoval o tom deník Le Monde. Podle něj se muž na internetu zajímal o takzvaný Islámský stát i o sestavení výbušniny. Zadržený muž obvinění odmítá.
7: Zadržený muž se narodil v roce 1999 v tuniské Džerbě. V roce 2022 přicestoval do Francie, kde si chtěl najít práci. Policisté ho zadrželi koncem dubna, kdy jel s falešným řidičským průkazem. Při prohledávání jeho telefonu objevili džihadistická videa i fotografie střelných zbraní a nožů. Muž si psal s několika kontakty v zahraničí, které podle deníku Le Monde mohly být napojené na různé džihadistické skupiny. Popisoval, že zná přístupové cesty do Louvru a zmiňoval výrobu výbušniny, kterou by mohl přinést před muzeum. Umělé inteligence se přitom ptaly, jak se bomba vyrábí a jaké škody by napáchalo 100 gramů TNT. Na to prý umělá inteligence odmítla odpovědět. Zadržený muž se taky snažil zjistit podrobnosti o působení džihadistických skupin v Sýrii, Mozambiku a Nigeru. Popřel, že by plánoval teroristický útok a vyhledávání na internetu zdůvodnil svou zvědavostí. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z okresu Brno-Venkov. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer s tím, že před půlnocí dorazí do svého bydliště v Domašově. Potom se měla ještě pohybovat v Brně. Pokračuje mluvčího moravských policistů Andrea Cenková.
8: Dívka by měla být vysoká asi 170 cm štíhlé postavy, má světle hnědé vlasy po ramena. Co se týká oblečení, tak měla na sobě fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle, černočervené tenisky, měla mít s sebou batoh a údajně dle rodičů vypadá starší přibližně na 18 let.
4: Informace o pohřešované volejte na linku 158, její fotografii najdete taky na serveru irozhlas.cz. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpozorněte za sjezdem na Domašov. Od 176. kilometru se nesouvisle vleče kolona kamionů pravým pruhem. Pokračuje až do Brna ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Nárazově se zastavuje i v levém pruhu. D1 ještě jednou, tentokrát z Vyškova směrem do Prahy. Opatrně za sjezdem na Rohlenku. Na 201. kilometru se zastavíte, kolona pak pokračuje do omezení v Brně na kilometr 196. V Praze, v Holešovičkách se brzdí u Bulovky, fronta se táhne až do Nové Povltavské před Blanku, v Blance stále regulují vjezdy do tunelu, stojí se kvůli tomu ve Svatovícké, Milady Horákové a taky Patočkově ulici. V křižovatce Ohrada počítejte s omezením, popojíždí se kvůli tomu v ulici pod Krejcárkem, naberete tam 20 minut navíc a v Kbelské v Praze se jede nesouvisle od Poděbradské až ke sjezdu na Letňany. Celé je to na 15 minut. Dobře dojeďte. Zítra čekáme oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech může být polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty 13 až 17 na západě a místy severu Čech 10 až 13, na horách kolem 6 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
3: A to 6 minut po 16. hodině. Členské státy Evropské unie je podle šéfky unijní diplomacie Kai Kallasové zapotřebí tlačit k většímu počtu společných zakázek v obraně a také k inovacím. Kallasová to prohlásila v Bruselu, kde dnes jednají ministři obrany států 27. Kaja Kallasová mluvila také o nutnosti navýšit investice do obrany. V tom se podle ní Evropská unie může učit od Ukrajiny. Jednání ministrů obrany sleduje naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. To vás, Zdeňko, dobré odpoledne.
9: Dobrý den.
3: Tak proč je podle Kai Kallasové zapotřebí, aby státy zadávaly více společných zakázek nebo více zakázek společnou cestou?
9: Protože jinak to vede k roztříštěnosti toho armádního vybavení. Každý členský stát nakupuje trochu jiné zbraně a tím pádem to pak stěžuje vzájemnou spolupráci. Konec konců právě z toho důvodu například Evropská komise stanovila společné zakázky jako podmínku pro čerpání výhodných půjček na obranu z toho unijního nástroje SAFE, do kterého se zapojilo třeba také Česko. Tím dalším důvodem také je, že pokud se ty zakázky zadávají společně ve větším měřítku, tak samozřejmě to také má pozitivní dopad na cenu. Pokračuje Kaja Kallasová.
10: Máme příliš mnoho projektů v různých členských státech, které nejsou interoperabilní, takže musíme členské země tlačit, aby zadávali více veřejných zakázek společně a také je podporovat v inovacích. V tom se máme hodně co učit od Ukrajiny.
9: Právě s ukrajinským ministrem... Právě s ukrajinským ministrem obrany Michailem Fedorovem dnes unijní ministři mají také mluvit, mimo jiné o tom, jak Ukrajina bude moct využít 90 miliard eur, což je půjčka, kterou jí má poskytnout Evropská unie na letošní a příští rok. Co se týče těch investic do obranného průmyslu tady v Evropské unii, tak řada ministrů už při příchodu na to dnešní jednání mluvila o nutnosti navýšit ty investice. Například litevský ministr obrany Roberta Skaunas varoval, že Rusko vyrábí zbraně skoro pětkrát rychleji než celý zbytek Evropy.
11: Teď není čas mluvit o evropské armádě. Teď se musíme zaměřit na dosažení cílů NATO v oblasti evropských vojenských schopností. To je teď nejdůležitější. A v tomto ohledu jsou klíčové priority Litvy jasné. Musíme posílit východní křídlo Evropy, musíme zvýšit rychlost protivzdušné obrany a obrany proti dronům, musíme podporovat Ukrajinu, dokud nezvítězí. A samozřejmě musíme posílit náš evropský obranný průmysl.
3: Zdeňko, a mají dnes ministři obrany na programu i nějaká další jiná témata?
9: Ano, mluvit budou také o situaci na Blízkém východě. Jedním z témat je posílení unijní námořní obranné mise Aspides v Rudém moři, která by mohla pomoct v aktuálně stále zablokovaném Hormuzském průlivu, kterým, jak víme, za běžných okolností proplouvají tankery s ropou a skapalněným zemním plynem. Kaja Kalasová uvedla, že Evropská unie může v této misi pokračovat a ještě ji rozšířit. Členské státy by podle ní mohly tu misi posílit a poskytnout více lodí. Nicméně ta struktura této mise už je zavedená a podle šéfky unijní diplomacie dobře funguje. Ještě dodám, že českého ministra obrany Jaromíra Zunu dnes na jednání tady v Bruselu zastupuje náměstek Radovan Vích.
3: Zdeňko, pojďme ještě k jednomu tématu. V Bruselu v pondělí večer zasedala koalice států pro návrat unesených ukrajinských dětí. S jakým výsledkem? Co v tom vlastně Evropa může udělat?
9: Ano, tato mezinárodní koalice pro návrat ukrajinských dětí už zahrnuje víc než 40 zemí, včetně Česka, a v pondělí jejich zástupci právě tady v Bruselu jednali o způsobech, jak těmto dětem pomoci. A zmiňovaná Kaja Kalasová mluvila o tom, že dojednat návrat těchto dětí je velmi náročné, protože například válečné zajatce si mohou Ukrajina a Rusko vyměňovat, ale Ukrajina na rozdíl od Ruska žádné děti neunesla a tak nemá vyjednávací páky v této věci. Evropská unie alespoň včera přijela další sankce zaměřené na lidi, kteří mají tyto únosy na svědomí nebo s těmi unesenými dětmi dál v Rusku nakládají. Konkrétně se na tom sankčním seznamu objevilo dalších 16 lidí a 7 subjektů v Rusku, včetně několika státních institucích, které jsou napojené na ruské ministerstvo školství. A tyto instituce podle Evropské komise organizují právě pro ruskou indoktrinaci těch ukrajinských dětí. Dodám, že ukrajinská iniciativa pro repatriaci unesených dětí uvádí, že Rusko aktuálně zadržuje 20 tisíc ukrajinských chlapců a dívek.
3: Do odpoledního plusu přispěla zpravodajka Českého rozhlasu při bruselských institucích Zdeňka Trachtová. Děkujeme za to, naslyšenou.
9: Naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus, je 16 hodin a 11 minut. Tripartita se včera neshodla na zastropování penzijního věku na 65 letech. Vláda a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají. Zaměstnavatelé ho ale ostře kritizují. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů pak nenašli shodu ani na řešení důchodů v náročných profesích. Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček v Ranním plusu řekl, že ze strany zaměstnavatelů na tripartitě jednoznačně zaznělo, že stanovení pevného data a snížení věku odchodu do důchodu vnímají jako riziko udržitelnosti důchodového systému.
12: Z dlouhodobého hlediska zvyšování nároku na ten důchodový systém, který v následujících letech pod obrovským tlakem, protože do důchodu budou odcházet věkové kohorty 70. ročníků, a to samozřejmě nebude kompenzováno zase příchodem nových zaměstnanců, tedy těch, kteří budou zase ten průběžný důchodový systém plnit. A tohle to je riziko, které před námi stojí, a nakonec to, když se tato operace nezvládne, když se politici nedohodnou na rozumném kritériu toho, jak by ten věk do důchodu měl vypadat, tak to může skončit podobně, jako to momentálně vypadá na Slovensku, kde skutečně výdaje na důchodový systém a sociální systém jsou v tak extrémní poloze, že dnes už se vážně mluví o tom, že Slovensko nastupuje řeckou cestu.
3: řekl prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Na jeho slova pak v Ranním plusu reagoval také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
13: Vůbec není čeho se obávat, protože i v tom nejhorším scénáři, který byl kdy namalován na ministerstvu práce, tak bychom se dostali maximálně na nějaký 12% HDP, to znamená platby na právě nároky vyplývající z důchodového účtu, což některé země mají už v dnešních dnech za prvé. Za druhé, český zaměstnanec ve srovnání s německým, co se týká délky pracovní doby, tak odchází v 74 letech, kdyby byla hranice věku pro odchod do důchodu 65 let. Proč to říkám? Že český zaměstnanec totiž pracuje mnohem déle, dokonce ročně je to asi o 400 hodin více než v průměru zaměstnanec v Německu a není důvod takto přetěžovat českého zaměstnance, obzvláště když drtivá většina zaměstnanců pracuje v průmyslu. Ten, kdo se cítí být zdrav a je v pořádku, může pracovat déle, v tomu nikdo nebrání, ani nemůže nikdo bránit. Ale tady se bavíme o tom, kdy získá důchodové nároky.
3: Tolik šéf odborových svazů Josef Středula. Ekonoma Petra Jánského z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy jsme se potom ptali na to, jak chápe rozhodnutí vlády odložit zastropování věku do důchodu až do druhé vlny změn.
14: Rozumím tomu tak, že nejspíše i ve vládě tak vidí to, co říkám já, že nemůžou financovat všechny sliby, které naslibovali, jakkoliv s nimi jednotlivě můžeme souhlasit, že potřebujeme platit učitele více, potřebujeme dostavět železniční a jinou dopravní infrastrukturu a tak dále, a tak dále. Ale uvědomují si, že na všechno ty peníze nemáme. Takže to odložení o ten rok může znamenat to, že to vidí realisticky ten rozpočet a já bych byl velmi otevřen tomu, abychom se bavili nejen o zastropování na 65 nebo 67 letech, ale například to, abychom navázali ten věk odchodu do důchodu na dobu dožití.
3: Dodal v našem vysílání Petr Jánský z Pražského institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd. K tématu jsme se do odpoledne pokoušeli sehnat i ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelku z hnutí ANO. Pozvání do našeho vysílání ale nepřijal. Je 16:45, stále posloucháte Odpolední plus a míříme do zahraničí. Viceprezidentka Filipín Sara Duterte čelí impeachmentu. Dolní komora tamního parlamentu schválila návrh, aby o jejím případném odvolání rozhodl Senát. Viceprezidentce hrozí nejen ztráta funkce, ale také doživotní zákaz ucházet se o další volené funkce. Dcera bývalého prezidenta Rodriga Duterteho, který čeká v Hágu na proces před Mezinárodním trestním soudem kvůli obvinění ze zločinů proti lidskosti, přitom patřila mezi favority prezidentských voleb na Filipínách. Ty tam mají proběhnout už za 2 roky. Aktuální politickou krizi v této ostrovní zemi jihovýchodní Asie teď přiblíží náš spolupracovník a zahraničně politický analytik Milan Slezák. Milane, vítej, hezké odpoledne.
15: Dobré odpoledne.
3: Tak proč se vůbec filipínští zákonodárci rozhodli pro impeachment viceprezidentky Sary Duterte? Jen kvůli jejímu vyhrožování prezidentovi?
15: To přišlo až poté. Začalo to tím, že Dutertová byla obviněna ze zneužití veřejných prostředků, z toho se vyvinula aféra a když ta aféra byla na největším stupni, tak se Dutertová na pozdní tiskové konferenci, noční tiskové konferenci, poněkud rozvášnila, naznačila, že někdo si objednal její smrt a řekla, že v tom případě, pokud tedy ona zemře, že zemře i prezident, jeho žena a jeho bratranec, který v té době byl předsedou dolní komory filipínského parlamentu. A že už si na to objednala muže, který ty vraždy spáchá. Takže to je ten nejdůležitější moment, proč nyní viceprezidentce hrozí
3: to odvolání, ten impeachment.
15: Přesně tak. Ale předtím právě to začalo všechno tím obviněním se zneužívání veřejných prostředků.
3: Milane, a jak si vlastně ten proces odvolání, impeachment na Filipínách můžeme představit? Nakolik se podobá třeba americkému?
15: Je to v podstatě obdoba, protože filipínský politický systém je modelován podle amerického vzoru. To znamená, že proces impeachmentu začíná tím, že se členové dolní komory parlamentu na Filipinách také sněmovny reprezentantů, dohodnou, že tu kauzu postoupí Senátu a Senát potom rozhodne o tom, zda ten vlastně funguje v roli jakéhosi kolektivního soudce a ten rozhodne o tom, zda je ten vysoký činitel, na kterého tedy byl podán ten trestní podnět, hoden zastávat svůj úřad anebo nikoli.
3: Dolní komora toho filipínského parlamentu se pro ústavní obžalobu viceprezidentky vyslovila přesvědčivou většinou. Pro bylo 10x víc zákonodárců, než kolik jich bylo proti. Proč tak drtivý rozdíl? Klan Duterteů ztrácí na Filipínách v podstatě moc?
15: To bych ani tak neřekl, on má stále ještě mnoho stoupenců, ale na druhou stranu složení dolní komory obráží situaci po posledních volbách a dostali se do té dolní komory převážně stoupenci současného prezidenta. A současný prezident Marcos se rozhádal se svou viceprezidentkou Dutertovou a právě proto tedy ta většina v té dolní sněmovně rozhodla tak, jak rozhodla, protože je věrná prezidentovi a je to vlastně nepřítelkyně viceprezidentky Dutertové. Ale pozor, v Senátu, který bude o Dutertové rozhodovat, nemají převahu Marcosovi stoupenci, ale převládají tam stoupenci viceprezidentky. Takže je velmi nejisté, zda Senát rozhodne v neprospěch viceprezidentky. Osobně se spíše domnívám, že tu kauzu Senátu ustojí.
3: Já si trošku ten souboj o moc na Filipínách představuju jako Montekové versus Capuletové. A pověz, když mají Marcos a Dutertová vlastně docela velké spory, tak proč v posledních volbách kandidovali společně jako tandem? To je docela nepochopitelné, ne?
15: A protože si spočítali, že se hodně doplní, pokud jde o získávání hlasu. Řekla jsi to naprosto správně. Oba, jak Marcos, tak Dutertová, jsou členové politické rodiny, která má mnoho klientů a stoupenců. No a řekli si, že když půjdou tedy do voleb spolu, že musí vyhrát. A to se jim také opravdu podařilo. Mimochodem, Marcos je také potomkem bývalého prezidenta.
3: Ano,
15: prezidenta Marcose, který byl známým diktátorem. A neméně známá byla jeho žena, tedy maminka současného prezidenta, která prosula svou sbírkou luxusních bot, což jí na Filipínách velice, ty mnohé byly z diamanty a podobně, což jí na Filipínách, které byly chudé, velice vytýkali.
3: Milane, závěrem jenom hodně stručně jednou větou. Pokud teda filipínský senát rozhodne, že Dutertová je vinná, dojde k impeachmentu, co teda té viceprezidence hrozí?
15: A já mohu odpovědět jednou větou, protože ty už to shrnula za mě v úvodu. Hrozí nejen to, že přijde o funkci, ale hlavně to, že nebude moci kandidovat v následujících prezidentských volbách, ve kterých by byla podle průzkumu veřejného mínění favoritem. A již nikdy nebude moci během svého života být zvolena do nějaké volené vyšší funkce.
3: Uzavírá náš zahraničně politický analytik a spolupracovník Milan Slezák. Moc děkujeme, naslyšenou.
15: Také děkuji, hezký den.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
3: 79. ročník největšího filmového festivalu na světě, a to ve francouzských Cannes, začne právě dnes večer. Festival očekává mnoho významných filmařů. V hlavní soutěži se budou promítat nové filmy režisérů, jako jsou třeba Pedro Almodovar, Asghar Farhadi, Pavel Pavlikovský, James Gray. Mimo soutěž se objeví další umělci jako John Travolta, Kate Blanchett nebo Barbara Streisand. Festival zahájí mimo soutěžní francouzsko-belgický film Elektrická Venuše, a od zítřka se začne promítat celkem 22 soutěžních snímků a mnoho dalších pak v paralelních sekcích. Ceny budou předány příští sobotu večer. No a já už do Cannes zdravím naši kolegyni Martinu Vackovou, filmovou publicistku a editorku Plusu. Vítej.
16: Dobrý den.
3: Tak Martino, čestnou zlatou palmu má dostat Peter Jackson. Bude on dnes večer tou největší hvězdou?
16: Ano, novozélandský režisér Peter Jackson, je to autor trilogie Pán prstenů, dostane tu čestnou zlatou palmu, ale nebude to jenom on, kdo tam bude to velké jméno světového filmu. Představí se tam i mezinárodní porota a v ní jsou také velká jména. Například a všechny můžu jmenovat americkou herečku Demi Moorovou, která excelovala ve filmu Substance, který se nedávno také promítal úspěšně v Cannes. A nebo loni se tu promítal film Citová hodnota v hlavní roli se švédským hercem Stellanem Skarsgård. Ten je taky současně členem té hlavní mezinárodní poroty. Když jsem mluvila o tom Petru Jacksonovi, tak mimochodem on zítra má randevu s ním je. To je takové setkání s diváky, kde on bude mluvit o své tvorbě. A ta palma za čestná přichází jako uznání za dílo, které, jak říkají ředitelé festivalu, spojuje velké hollywoodské filmy a malé autorské filmy s mimořádnou uměleckou vizí a technologickou odvahou. To vlastně znamená, a jak festival uvedl, že Jackson přinesl prestiž žánru hrdina fantasy.
3: Martino, a co je to za film, snímek, který nese název Elektrická Venuše? Má dnes večer celý festival vlastně zahájit. O co jde?
16: Je to francouzsko-belgický film, ono právě je docela zajímavé, jak to přeložit, protože Elektrická Venuše by se to přeložilo z francouzštiny, z angličtiny možná jako Jiskřící polibek nebo Elektrická láska. Prostě natočil to režisér Pierre Salvatore, je to francouzský režisér tuniského původu. Když se bavíme o těch francouzských filmech, tak festival se vždycky snaží zahájit filmem ze svého domácího ranku. Mimochodem francouzských filmů je v soutěži opravdu hodně a dokonce i tři zahraniční režiséři letos natočili film ve francouzštině, které se budou v Cannes uvádět. Ale když se dostanu zpátky k tomu zahajovacímu filmu, ten nás postaví o 100 let dozadu do Paříže roku 1928 a podle anotace, protože film jsem ještě neviděla, je to film o malíři, který po smrti své ženy ztratí chuť malovat a jeho služebná v duchařských sezeních se vydává za hlas jeho mrtvé ženy a začíná s ním manipulovat. Ono to zní vážně, ale má to být komedie, tak
3: může být docela
16: doufáme,
3: pěkný horor.
16: Že snad festival začne vesele.
3: Ano. Martino, a protože jako editorka se zabýváš také politikou, tak samozřejmě vnímáš spojení filmy a politika. Má letošní Cannský festival nějaké téma, které se tam řeší, jako to například byla loni plánovaná cla amerického prezidenta Trumpa na neamerické filmy a filmaře?
16: Je to zase taková politika se Spojenými státy, respektive filmová politika, protože letos se tu hodně řeší, že na festivalu nejsou žádné velké hollywoodské filmy, ty filmy z velkých amerických studií, i když v hlavní soutěži jsou třeba dva americké filmy, ale ty jsou nezávislé. Ono se těmi velkými filmy myslí jako třeba Mission Impossible nebo Top Gun nebo Indiana Jones. Tyhle filmy většinou festival promítl a obvykle šly buď souběžně s festivalem, anebo krátce po festivalu do celosvětové distribuce. Ale to tady takovýhle film žádný není a může zatím být víc faktorů. Jeden je takový prostý, že ty filmy prostě ještě nejsou hotové a druhý, možná trochu vážnější, je určitá ta politika těch amerických studií, že ty rozmýšlejí hodně, zda film v Cannes ukážou nebo ne, protože se opravdu i dnes stále bojí negativní reakce kritiků, protože v době sociálních sítí to hodně kazí pak přijetí filmu později v kinech.
3: Tak tolik z Cannes v Odpoledním plusu, naše kolegyně editorka a filmová publicistka Martina Vacková. Díky moc, naslyšenou, ať se daří.
16: Naslyšenou.
3: A u kultury zůstáváme. Nakladatelství Malvern aktuálně vydalo knižní soubor esejů básníka a grafika Stanislava Dvorského, nazvaný Mezi spodními proudy. Rozsáhlé dílo budí respekt nejen dokumentární hodnotou, ale především obsahem, stylistickou a myšlenkovou úrovní a je cenným příspěvkem k dějinám české kultury zdejšího surrealismu. Za vznikem knihy stojí básník a editor Jakub Řehák, sám někdejší laureát Magnézie litery za poezii, kterého teď srdečně vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
17: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
3: Tak Jakube, co pro vás tento člověk a tvůrce vůbec znamenal Stanislav Dvorský? Můžete ho také blíže představit posluchačům, kteří o něm třeba nikdy neslyšeli?
17: Tak Stanislav Dvorský byl významný český básník, jak už jste řekla, byl to i grafik, v mládí se věnoval dokonce jazzové hudbě a je spojován často s okruhem s poválečným okruhem českých surrealistů, s okruhem kolem Vratislava Effenbergera nebo okruhem, kterému se taky kdysi říkávalo okruh UDS. Já jsem Stanislava Dvorského poznal jako básníka, kterého jsem si velmi vážil a jehož poezie mne fascinovala. A když říkám básníka Stanislava Dvorského, nemohu jedním dechem dodat jméno básníka Petra Krále. Oni oba dva byli nerozluční přátelé. Oba se tady na tomto okruhu podíleli a vlastně můj vstup do poezie mě jako autora byl rámován těmito dvěma osobnostmi. Takže to byla pro mě obrovská osobnost, k níž jsem vzhlížel a s níž jsem měl později i tu čest a možnost se seznámit osobně.
3: Petr Král, Stanislav Dvorský, mluvíme o poezii, ale kam byste zařadil v rámci české literatury Dvorského esejistiku? Protože když budeme mluvit vlastně o tom díle Mezi spodními proudy, tak to mají být eseje.
17: Jsou to eseje, jsou to třeba i úvody k výstavám spřízněných přátel, jsou to rozhovory, je to opravdu taková velká suma Dvorského teoretického psaní a já bych jeho knihu Mezi spodními proudy zařadil do podobného hájemství, jako jsou třeba eseje Věry Linhartové, které vyšly před 10 lety pod názvem Soustředné kruhy. Věra Linhartová se v určitou chvíli kolem okruhu UDS také pohybovala a spojoval ji určitě podobný zájem nebo podobná témata, která zajímaly i Stanislava Dvorského. To znamená například velkou pozornost vůči řeči a vůči tomu, jak řeč ovlivňuje vnímání a myšlení člověka, jak se projevuje básnická řeč a mnoho dalších témat dalších.
3: No, když na vás navážu, ten název Mezi spodními proudy, to evokuje nějaké skryté souvislosti, mě třeba melancholii nebo deprese. V čem teda spočívají ty Dvorského spodní proudy, ta jakoby spodní struna?
17: Stanislav Dvorský se celý život

0: Předsedkyně Helena Válková z ANO. Turkův výrok nezazněl v poslanecké sněmovně, ale na akci soukromé internetové televize. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO koaličního poslance kritizoval. Další člověk s podezřením na nákazu hantavirem je v karanténě. Informovala o tom italská agentura ANSA. 25-letý Itál se krátce v letadle společnosti KLM setkal se ženou, která později na následky viru zemřela. Italská nemocnice Spallanzani se specializací na infekční nemoci v Římě uvedla, že čeká na mužovi biologické vzorky, aby je mohla analyzovat. Při leteckém útoku nigerijské armády na tržiště ve státě Zamfara na severozápadě Nigérie zemřelo nejméně 100 civilistů. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na lidskoprávní organizaci Amnesty International. Ta vyzvala úřady k okamžitému zahájení vyšetřování. Nigerijská armáda se zatím nevyjádřila, dřív už ale popřela, že by cílila na civilisty. Policisté prosí o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu. Volala, že jí ujel autobus a vrátí se domů až před půlnocí dalším spojem. Podle policie se pak měla pohybovat v Brně. Dívka je hubená a měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světlemodré džíny a černočervené tenisky. U sebe by měla mít černošedý batoh. Fotografii pohřešované dívky najdete na serveru iRozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Máme taky čerstvou dopravu ve vysílání Plusu na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Bratislavu. Na 196. kilometru se dojíždí do Kolony. Ta pokračuje až na 189. kilometr, tam řeší nehodu, dodávky a osobního auta. Je to v levém pruhu. D1 ještě jednou směrem do Prahy za sjezdem na Choceradi se zastavíte. Kolona se táhne až na 25. kilometr na začátek omezení. Tam stojí porouchané nákladní auto v pravém pruhu. Zdržení teď asi 20 minut. V Praze na okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Zastavíte se tam, kolona se táhne až k Ořechu na 19. kilometr. Zdržíte se asi 20 minut. A ucpaný je taky příjezd po D5 z Plzně ze 3. kilometru. Na východní části Pražského okruhu ve směru na Běchovice dejte pozor u sjezdu z Hradecké D11. Srazil se tam kamion s osobním autem a blokují pravý pruh. Dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách a teploty zítra 13 až 17 stupňů na severu a západě 10 až 13. To byly zprávy, tady je repríza Osobnosti Plus.
1: Oni nedělají politiku, oni dělají cirkus pro lidi, napsal na adresu české vlády můj dnešní host. Co jsme o dnešní vládě před 4 měsíci nevěděli a dnes už víme. Andrej Babiš členům své vlády spíš nadbíhá nebo je krotí? Je slabým nebo silným premiérem? Začíná Osobnost Plus a mým hostem je politolog a novinář Vratislav Dostál. Vítám vás tady, Vráťo, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Stechající.
3: Osobnost Plus.
1: Tak kruciální otázka na začátek, je Andrej Babiš silným nebo slabým premiérem?
2: No tak, ta odpověď bude záviset na tom, ve vztahu k čemu to budeme hodnotit. Pokud bychom to hodnotili podle mě ve vztahu k opozici, tak mám silný dojem, že Andrej Babiš to má rozehraný, takže bude premiérem ještě dalších 8 let, to znamená i po příštích volbách. Jinými slovy, Andrej Babiš v tomto kontextu je tak silný, jak slabá jeho konkurence. Ale pokud bychom to poměřovali situací uvnitř koalice ve vládě, tak mám dojem, že už bylo několik situací, několik momentů, kdy se ukázalo, že Andrej Babiš ustupuje svým koaličním partnerům. Naposledy například v otázce sjezdu sudeckých Němců v Brně. A v tomto ohledu bych skoro řekl, že je spíš slabší premiér.
1: No, když jste řekl, že je silný, pokud je o opozici, tak není to tak, že vy jste to naznačil, že to není síla Babiše, ale slabost opozice.
2: Je to tak.
1: Čili celkově slabší premiér, si myslíte. A mimochodem, podle čeho to poznáte? Protože i ústup koaličním partnerům může být taktika nějaká.

0: Rozumíte?
1: Rozumím, tak víme to moc dobře. Andrej Babiš není žádný velký ideolog, nikdy neměl v tomto ohledu nějaké velké ambice. Jemu šlo vždycky především o sebe a o Agrofert. A samozřejmě udržet se co nejdále u moci. Ale na druhou stranu právě ta otázka, která se týká koaličních partnerů a témata, se kterými oni přicházejí, tak si myslím, že lze říct, že ty témata nejsou nová. Jo? Některý z nich se v české politice vyskytují dlouho, ale nikdy se nedostali takhle do centra. A to je zodpovědnost Andreje Babiše v tom slova smyslu, že ustoupil těm koaličním partnerům. A témata, která jsou okrajová nebo která řeší prostě pár procent lidí, tak se stávají ústředním politickou debatou.
0: Podle Reflexu, a já se pokusím to nečíst, ale jenom shrnout, podle Reflexu to, jak Andrej Babiš, který nemá sám osobně žádné důvody o tom, co se sekávat hlavy, pokud jde o Pražský hrad a prezidenta Pavla, tak jestli se nakonec opravdu přidá na stranu motoristů a bude tímhle způsobem ze svého pohledu zbytečně rezolutní směrem k prezidentovi, tak ukáže, jak v područí koaličních partnerů je. Taky si myslíte, že tohle bude ten zásadní bod?
1: No je to jeden z těch bodů, protože to nejmenování Filipa Turka a reakce motoristů, především jejich předsedy, je něčím, co jsme v české politice ještě nezažili. Že ten konflikt, který rozehrává Petr Macinka, je podle mě, nemá precedent.
0: No je to extrémní případ kohabitace.
1: Přesně tak, on sám to řekl, je to extrémní případ kohabitace. Ale zároveň je to především hra jako koaličům, jo? Pokud jste na začátku říkala, že ta vláda nevládne, ale spíš dělá jako cirkus pro voliče, tak tohle
0: to
1: je...
0: To jste říkal vy.
1: To, já vím, tak tohle je jedna z těch věcí, na kterých to lze ilustrovat. Jo? Prostě tady se už 4 měsíce řeší, kdo kam pojede, místo toho, aby se dělala politika.
0: Jasně. Nepřijde takhle. Nechci to hodnotit, ale jestliže jedno úvodní a velké naštvání na straně motoristů kvůli panu Turkovi se potáhne zbylý čas v tomto volebním období, tak se můžeme dočkat ještě čeho podle vás?
1: No, jsou to vlastně takový, jsou to takový naschvály a šprajci. Jo, vidíme to na jmenování velvyslanců, vidíme to na tom, kdo kam pojede, jaká bude sestava.
0: Mimochodem jsou schválením čerstvě čtyři velvyslanci.
1: Jo, tak prostě nějakým způsobem tam, kde to ústava umožňuje a tam, kde si Petr Macinka bude myslet, že mu to přihraje nějaké politické body u jeho voličů nebo u části veřejnosti, tak tam bude prostě v tomhle z tom ohledu pokračovat. Ale já si myslím, že jako ten manévr, který podstoupil a ten konflikt, který otevřel s prezidentem, je dost riskantní, protože přece jenom v české tradici je, že velká část veřejnosti tu instituci, teď ani nejde o konkrétního prezidenta, ale tu instituci má poměrně v oblibě a v tomto ohledu se Petr Macinka pouští dost na ten gílet.
0: Ale nejen to. Ono platí, že většina voličů motoristů
1: ještě navíc
0: Petra Pavla uznává, takže tam úplně jde. A nakonec jste říkal, jestli se mu to vyplatí, ale vždyť už ukazuje, že se mu to nevyplácí. Už když se podíváte na ty preference a jejich pokles v době vládnutí motoristů, tak něco říká, že to není úplně dobře.
1: Já Petru Macinkovi do hlavy nevidím, ale myslím si, že on skutečně to pojal jako plán a jako způsob, jak se odlišit od svých koaličních partnerů, protože určitě moc dobře ví, že ti minulí koaliční partneři Andreje Babiše nedopadli zrovna dobře a myslím si, že prostě on bude chtít udělat maximum pro to, aby ten scénář, který potkal komunisty a sociální demokraty, aby nepotkal i motoristy.
0: Aby se prostě nenechal vcucnout takhle, jak to udělali voliči Andreje Babiše a ostatních stran po minulé vládě. Ale řekněte mi, to všechno, co jakoby Andrej Babiš jako premiér zkousává, a to nejsou jenom slova, to jsou i činy, úplně netradiční postupy prostě na ministerstvech, směrem k prezidentovi a tak dále. Nevysvětluje to, proč je vlastně působí ta vláda relativně stabilně? Rozumíte, protože jakoby Andrej Babiš už řekl, že zkousne všechno.
1: Ano, tak on skutečně ustoupil, nebo aspoň na veřejnosti to působí tak, že ustoupil. Ale já vám něco řeknu, takový příklad. Jo. Každé pondělí, ještě donedávna, každé pondělí byla koaliční rada, po které navazovalo jednání vlády. A na tu koaliční radu chodil Tomio Okamura, který současně není ve vládě a vždycky využil té chvilky a předstoupil před novináře, zatímco ostatní šli prostě pokračovat v jednáních. A například tam oznámil poprvé ty mediální zákony. A myslím si, že třeba Andrej Babišovi v tomhle ohledu už trpělivost přece jenom došla. A nějakým způsobem se snaží tohoto Tomia Okamuru v tomto ohledu jakoby usměrnit.
0: Já vím, ale já mluvím o situaci, ne že budou různí členové té koalice na sebe vzájemně naštvaní, ale že by někoho byť vzdáleně napadlo, že je tady eventualita, že by tu koalici rozbil. Prostě v téhle sféře fungování té vlády ani zdaleka není, je to tak.
1: To si myslím taky, no. Jak mají to rozhraný, takže budou ty menší koaliční strany k tomu nemají důvod. Andrej Babiš zdá se, zatím zkousne všechno. To znamená, že to je rozhraný, takže ta koalice vydrží celé 4 roky.
0: A taky já jenom parafrázuju to, co jste řekl, tak je to dané tím, že si vlastně každý dělá a říká, co chce, dokud není ohrožena moc premiéra. A ekonomika, to jsou věci, které hlídá, tak vlastně každý si může zvesele tančit volebním obdobím, že?
1: No, uvidíme. Například právě ty mediální zákony, to bude podle mě první velká zkouška, protože zas Andrej Babiš je pragmatik a umím si představit, že v situaci, kdyby měl v ulicích víc lidí, než by mu bylo příjemný, tak by zakročil. Ale to teprve se ukáže.
0: Ale mimochodem hnutí ANO mělo v předvolebním programu také konec koncesionářských poplatků.
1: To je pravda.
0: Takže tam, kdyby jakoby někdo měl protestovat, tak by to byli motoristé, kteří jako díky svému ministrovi Klempířovi se teď naprosto zásadně podílí na tom, aby ta nová vize médií veřejné služby financované z rozpočtu, tak aby vyšla. Že jo?
1: Jo, ten jejich předvolební slib jim vydržel asi 2 týdny.
0: Je to tak?
1: Po volbách.
0: No, mimochodem, ale když jsme u toho tak oni pustili vlastně téměř všechny své předvolební sliby, závazky, programy a teď jakoby měli jedno jediné téma, to je rozklad institucí a být viděn.
1: Přesně tak. To jsme už říkali, tak jako ukazuje to, pokud jde o ten rozklad institucí, tak to zilustrovat na ministerstvu životního prostředí, o tom už máme svědectví, o propouštění úředníků a podobně. Pokud jde o ministerstvo kultury, což je další rozhod, který mají, tak toho jsme se už také dotkli, tam to myslím bude největší konflikt a největší risk, protože to může dopadnout čiliak. No a pak tam máme ministra, jak někdo poznamenal, chození do schodů a ten... Ten je sice mediálně vidět, ale...
0: Myslíte, Boris je šťastného?
1: Myslím, Boris je šťastného, ale tam pravděpodobně žádný problém nebude. Ale v tomto ohledu je to tak, jak říkáte. No?
0: Ještě před sestavením této vlády a nebo předtím, než dostala důvěru, tak tady hodně padalo slov o tom, nemyslím tady, ale obecně, že totiž tou radikální složkou té vlády bude SPD. A najednou SPD vypadá totálně ve stínu těch věcí, které dělají motoristé. Tak se ptám, překvapilo vás to, že SPD najednou bude méně vidět než oni?
1: Jo, z části mě to překvapilo. Jako já, na druhou stranu člověk, když se nad tím zpětně zamyslí, tak motoristé, rozumíte, tak s SPD už nějakou zkušenost máme, přece jenom to bylo dlouhá roky opoziční strana, motoristé jsou nováček. Ale když se to vezme kolem a kolem, tak vlastně zas tak překvapivé to není. No. Dostali se do sněmovny díky Filipu Turkovi, toho jim zároveň prezident odmítl jmenovat do vlády. Petr Macinka to moc dobře ví a teď prostě na to reaguje způsobem, jakým na to reaguje. A zároveň, to už jsem říkal, prostě ta hrozba, že dopadnou jako zelení, kteří také hned po té, co se dostali do sněmovny, vstoupili do vlády, tady existuje a on to moc dobře ví.
0: Co vy vlastně, co vidíte pod tím zatím radikalismem téhle partaje? Protože ona zároveň vypadá, že je ideologická, na rozdíl od zbylých koaličních partnerů. Zároveň dělají dojem někteří členové, že zcela neideologicky chtějí být hlavně vidět. Takže já se ptám, co vy za, jako skutečně za tím radikalismem téhle strany vidíte?
1: Tak ono to taky souvisí s tím, jaká ministerstva mají v té vládě. Jo? To, že zrovna motoristé, jejich odpor k čemukoliv, co by jenom náznakem připomínalo ochranu přírody a nebo prostě cokoliv, co se týká nějak životního prostředí, tak to, že oni dostali ten rezort, je vlastně tak trošku výsměch. Protože nemůžou mít jinou ambici a právě z ideologických důvodů, než de facto ten rezort zdestruovat. A tam se to ukazuje úplně nejvíc. No a pokud jde o ministerstvo zahraničních věcí, tak tam to není tak patrný, ale myslím si, že Petr Macinka se nikterak netají tím, že ani i v tomto rezortu chtějí věci dělat jinak, než je dělala vláda Petra Fialy.
0: Petr Pavel se nechal slyšet, že fakticky jako ministr zahraničí pan Macinka není vůbec špatný ministr. A já teď nevím, jestli je to jenom vlastně připravená náruč k obejmutí, když to přeženu, prostě chceme mír a takhle vám nabízíme. A nebo je to, že vážně přesvědčen, a nejen on tady musím říct, třeba Lenka Zlámalová taky psala o tom, že Macinka není špatný ministr. Co si myslíte vy?
1: Já si myslím, nevím přesně, v jakém kontextu nebo s jakou motivací to říkal pan prezident. Já si myslím, že v tomto, jakože pokud jde o ministerstvo zahraničních věcí, tak jako jistě, některé výroky už známe, některé jsou skandální víc, některé méně, ale třeba například to, co utrousil právě na adresu toho připravovaného sjezdu sudetských Němců tento týden, myslím, zrovna šťastné nebylo. A já bych ještě jako počkal, myslím si, že ještě je docela brzo jako.
0: Jo, myslíte na to hodnotit?
1: Na to hodnocení, přesně.
0: No, ale na druhou stranu už toho zase předvedl docela dost, aby se dalo jako mnohé usoudit, ne?
1: Já mám pocit, že ale je to pořád podobný mustr, jako, že prostě provokuje a snaží se zaujmout určitou skupinu voličů, že vlastně ta motivace je stále jedna a táž. A pokud doma si dovolí víc než v zahraničí a je tam opatrnější, tak pro mě to není důvod, abych netvrdil, že ještě přece jenom je jakž takž dobrý ministr zahraničních věcí.
0: S novou vládou tady dokonce v osobnosti, tak jste řekl před několika měsíci, s novou vládou nelze čekat systémové věci. Ale není to chyba? Myslím, tahle úvaha není chybná, protože ono se ukazuje teď bez ohledu na to, jak budeme různé systémové změny hodnotit. Bez ohledu na to prostě přišly systémové změny s neuvěřitelnou kadencí a jsou tady.
1: Ale dobře, tak možná by to platilo, pokud bychom za systémové opatření považovali tu destrukci. A pokud jako systémově například motoristé destruují rezort životního prostředí, tak v tom případě bych ten výrok poupravil. Ale na druhou stranu, když si vezmete, jakým způsobem například Otto Klempíř představil a vůbec se vyvíjel všechno okolo těch zákonů týkajících se veřejnoprávních médií, tak to přece není nic jiného než jedna velká improvizace. Já vím moc dobře, že 4 dny předtím, než ten zákon představil ve sněmovně, tak měl schůzku s řediteli Českého rozhlasu a České televize. A podle mých informací na té schůzce, která proběhla v pátek, neměl nic černé na bílém. Andrej Babiš se tehdy vrátil z dovolené v ten samý den nebo v sobotu a Otto Klempíř, který vystoupil ve sněmovně a s tím zákonem takhle mával v ruce.
0: Jasně, ale teď proto jsem říkala, odmyšleme si obsah těch věcí, ale těch systémových změn byla celá a je a jsou v přípravě.
1: Jsou v přípravě.
0: Celá řada, že jo? Nový služební zákon, nové EET, nový cizinecký zákon a tak dále, nový systém řízení státní správy. A já vím, že u každého z těch bodů vy byste ho mohl vzít a říct, ale tenhle problém, já to vím. Ale marná sláva s těmi systémovými změnami prostě přišly a roztrh se s nimi pytel.
1: Dobře, no tak ale v tom případě bych stejně ještě počkal, jakým způsobem ty změny projdou zákonodárným procesem. To je mimochodem také zajímavé a myslím si, že to možná to měli připravené, ale možná je to dílem taky improvizace, že spoustu těch zásadních věcí do sněmovny nedávají klasicky skrz vládu a její připomínková řízení. Jasně. Ale prostě jako poslanecké návrhy, protože se k tomu chtějí vyhnout.
0: Připomínkovému řízení, ano. No. Jasně, to už jsme zjistili a tak, ale jinak přece není otázka, co jim projde ve sněmovně. Tam mají
1: většinu.
0: Jasně,
1: mají tam většinu. Ale přece jenom se kolem toho odehraje nějaká politická debata, určitě se ta témata budou objevovat v médiích a v různých diskuzích a tam se ukáže, jakým způsobem jsou připraveni a jakým způsobem ty věci budou hájit. A na druhou stranu, jasně, Karel Havlíček to říkal, že mají připraveno docela dost věcí, říkal to už před Obama a sliboval to, takže zase tak úplný překvapení to není.
0: Ale mimochodem, o jaké obhajobě tady mluvíte? Vždyť to vidíte na příkladu těch médií veřejné služby. Oni žádné obhajoby nepotřebují. Žádná jakoby relevantní obhajoba tohoto kroku nikdy nepřišla. Ale mají většinu, takže to projde. Takže já si myslím, a to se vás ptám, jestli se v tom mýlím nebo ne, že oni nic obhajovat nepotřebují.
1: Já jsem, tak dobře, já řeknu to takto, jsem na to zvědavý. To, že pokud jde o ta média veřejné služby, žádná debata neproběhla, to je pravda, ale tím bych právě potvrdil to, že Otto Klempíř improvizoval, že skutečně nic nepřipravoval, s nikým to nekonzultoval, nějakým způsobem na to dlouho nepracoval, ale prostě během pár dnů splodil něco, o čem pak mluvil, že to stejně není definitivní a že to ještě projde spoustou změn, protože se ještě o tom bude debatovat. Jo?
0: A takže širší otázka teď zní, jako jestli tahle vláda na vás víc dělá dojem chaosu, anebo velmi z jejich pohledu dobře zacílených změn, o kterých si řekli, že by bylo dobré za nimi jít.
1: No, tady bych odlišil dvě věci. Jedna věc je, jakým způsobem se snaží mediálně vystupovat a co řeší retoricky. To je typický příklad ten Petr Macinka, prostě tady ty jeho útoky, permanentní útoky a okopávání kotníků prezidentovi. A druhá věc je, co reálně dělají. V té druhé věci já si prostě myslím, že kosa na kámen teprve přijde, jako, že prostě přece jenom mají většinu 108 poslanců, jasně, že si můžou všechno prohlasovat, ale to ještě neznamená, že některé ty věci jim projdou zase tak snadno.
0: No,
1: budou obstrukce ve sněmovně, budou blokády, budou prostě demonstrace v ulicích a tak dále.
0: Ale nemyslíte si, že by byli přeběhlíci, že by prostě...
1: Já to si nemyslím.
0: Takže o tom mluvím, že může se demonstrovat, obstruovat, všechno možné, ale nakonec rozhodne ten, kdo má většinu samozřejmě.
1: Ale zase víme, že Andrej Babiš je pragmatik, prostě jemu nejsou příjemní ti lidé v těch ulicích a já si umím představit, že on v některých věcech, protože je pragmatik a protože do toho nejde s nějakou ideologickou výbavou a jasným plánem, takže v některých věcech bude schopen prostě vzít zpátečku, couvnout, ukázat vstřícnější tvář a podobně. Tuhle hru hrát bude.
0: Jasně, a tahle hra přichází v úvahu u jakých bodů? Tedy myslíte u médií veřejné služby a kde ještě?
1: Já si umím představit, že i ve vztahu k prezidentovi, jasně, za rok a půl jsou prezidentské volby, nevíme přesně, s čím vlastně ta nejsilnější vládní strana a nejsilnější strana v zemi, s čím do těch voleb půjde, ale umím si představit, že i ve vztahu prezidentovi prostě dokáže být pragmatičtější než Petr Macinka, kterému v tom prostě zatím vychází vstříc.
0: No, jasně, ale tak to uvidíme podle dopravního prostředku, kterým prezident Pavel poletí, či pojede, či jak tady jeden z hostů řekl, se skočí parákem na té schůzce, na tom summitu
1: v Ankaře.
0: Tak. Ale čili kdyby se jako měl chuť Andrej Babiš vymezit nějak, nebo říct, já tady šéfuju, tak to řekne už asi v tomhle bodě, je to tak?
1: Je to tak, pokud je nějaké překvapení z vlády Andreje Babiše, tak pro mě to teda je, že zatím nedokázal ani v jedné situaci, která nastala, která mu k tomu skýtala prostor, se nějakým způsobem vymezit vůči těm koaličním partnerům. Že vlastně ve všem jim vyšel vstříc a ve všem jim ustoupil. A má mu to teda za zlý. Jo? V některých věcech vyloženě myslím si, že to škodí i naší pověsti v zahraničí. A netýká se to jenom prezidenta. Ale znova to zopakuju. V únoru byl na návštěvě v Mnichově, jednal tam s bavorským premiérem, když se ho pak novináři ptali na ten sjezd v Brně, který bude za 2 týdny sudeckých Němců, tak Andrej Babiš působil, že ho to nezajímá, že to jde kolem něj, že to není jeho téma, že vlastně říkal, že to prostě organizuje občanský spolek a že to vláda neřeší. Neuběhlo pár týdnů a máme ve sněmovně prostě cirkus kolem usnesení, který tam byl minulý týden a bude pokračovat ještě tento týden.
0: Já tomu rozumím, ale ruku na srdce, není to zvenku tak podíváno se v komplexu na to, že prostě sraz sudeckých Němců v porovnání se zásadními změnami, které tady tahle vláda prosazuje a chce ještě prosadit, tak není tohle marginálie?
1: Myslíte v zahraniční politice nebo obecně?
0: Obecně. Jo, oni mají práci, prostě podívejte se teď na to soudnictví, že jo. Chtějí dát do latě a představme si pod tím cokoliv.
1: Vím.
0: Soudnictví, jo. Tak co je proti tomu nějaký prostě sraz sudeckých Němců?
1: No, ale na druhou stranu to, že názor nebo pozice extrémní, radikální, kterou v této věci zastává jeho koaliční partner a Andrej Babiš tuto radikální nebo extrémní pozici legitimizuje svými prostě 80 poslanci, tak z tématu, které je možná marginální, jako nakonec bude velký poprask, protože nebýt tohoto jeho postoje, tak to usnesení, který projednává sněmovna, by se nikdy nedostalo na pořad schůze.
0: Já tomu rozumím, ale nebyla Babišova metoda spíše to dělat, že to není, než že by se nějak vymezoval, že prostě přehlížel tu situaci.
1: No to je podle mě, to platilo ještě v tom únoru, ale v momentě, kdy to prošlo na program té poslanecké sněmovny, když už to komentují prostě němečtí politici, nejenom bavorští, ale prostě z německé vlády. Jo. To je prostě věc, která může se hrát určitou roli ve vztazích česko-německých.
0: A teď mi řekněte, když vezmeme v úvahu postoje té vlády k čemukoliv, změny, které proběhly a které se chystají. Vidíte tady něco, co si myslíte, že by téhle společnosti a téhle zemi pomohlo a zároveň něco, co si myslíte, že by jí výrazně nepomohlo?
1: Z toho, co se chystá?
0: Ano.
1: Tak pokud by, jako, no, na první otázku popravdě řečeno, odpověď mě nenapadá.
0: To znamená, nevíte, co by jí mohlo pomoct?
1: No, z těch, který oni připravují, jo. Andrej Babiš, víme to už z minulé jeho vlády, z té předešlé, se sociální demokracií. Myslím si, že ta jeho úvaha ani nejde tímto směrem. Jo? To jestli on tam či onde ušetří pár desítek milionů a pak to prezentuje jako kroky, je to všechno mikromanagement, že prostě nakupuje na úřady méně toaletní papíru, nebo že tam se nerozdávají chlebíčky.
0: A taky zefektivní chod státní
1: no,
0: správy.
1: No jasně, tak on to takhle prezentuje, ale že by přišel s nějakou jako systémovou reformou čehokoliv, to si myslím, že není jeho ambicí ani není jeho cílem. To takhle on neuvažuje a nelze to ani čekat. Tudíž nemám odpověď na to, jestli něco
0: může pomoci.
1: No,
0: a teď mi řekněte, kde jste si jist, že to uškodí.
1: Vrátím se zase k médiím veřejné služby. Já se obávám, že ta situace a jejich kondice vlastně už taky je složitá, že ten proces nezačal loni v listopadu nebo v prosinci, kdy tato vláda se ujala moci, ale že je dlouhodobý. Já nechci ani mluvit o Českém rozhlasu, ale tu situaci v České televizi sleduju dlouho a tam je to teda komplikovaný už několik let.
0: Politolog a novinář Vratislav Dostal. Děkuju moc.
1: Já také děkuju.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Radioservis představuje knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz. O 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Disciplinární komise udělila nejvyšší tresty v dějinách českého fotbalu.
4: U Slávie Praha došlo k rozhodnutí o kontumaci utkání, udělení pokuty 10 milionů korun a odehrání 4 soutěžních utkání bez přítomnosti diváků.
3: Vláda Viktora Orbána v Maďarsku končí, nový kabinet se ujme vlády od půlnoci.
5: Vytvoříme lidské a fungující Maďarsko.
3: Fotbalisté Slovácka v nadstavbové skupině o ligovou záchranu hostí ostravský Baník. Nehoda brzdí provoz Praze v Novopatské ulici směrem na Ústí nad Labem. A zítra bude oblačno, je zataženo, místy přehánky, teploty do 17 stupňů. Je úterý 12. května, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousrisovou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Fotbalová Slavia dostala od disciplinární komise ligové fotbalové asociace nejvyšší pokutu v historii České ligy za to, že v závěru sobotního derby pražských S vtrhli diváci předčasně na trávník v Edenu, napadli hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků házeli pyrotechniku, zaplatí 10 milionů korun.
6: Proti rozhodnutí disciplinární komise se Slavia odvolávat nebude. Vršovický klub zároveň musí nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy odehrát bez diváků.
7: Pokud jde o finanční pokutu 10 milionů, ta samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám v zásadě způsobuje škodu 50 milionů korun.
6: Komise taky zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slávii. Pokračuje místopředseda představenstva AC Sparta Praha František Čupr.
8: Ten verdikt v tuto chvíli vůbec není důležitý. Důležité je to, že těm, kteří říkali, že fotbal je místo, kde se schází výtržníci, tak těm jsme pouze nahráli.
6: Říká Čupr. Sparta za výtržnosti letenských fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu Eden, dostala pokutu 600 tisíc korun. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
3: Zahalování obličejů na stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. A víc informací má reportérka Adéla Burešová.
9: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmějí využívat, říká Šťastný.
10: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
9: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slavií. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Ministři nové maďarské vlády dnes parlamentu složili přísahy. Definitivně tím končí 16-letá éra Viktora Orbána. Nový kabinet pod vedením premiéra Pétera Maďara se ujme moci od půlnoci. První jednání má už zítra.
11: 16 nových ministrů a ministryň složilo přísahu před historickými maďarskými vlajkami a čestnou stráží. Kabinet má o 5 členů víc než předchozí. Například rezorty školství nebo zdravotnictví totiž budou opět samostatné. Nový premiér Péter Maďar pak zdůraznil závazek vůči veřejnosti.
12: Fungování vlády bude týmová práce. Budeme odpovědní a rozhodovat veřejně. Jen tak lze obnovit důvěru ve stát.
11: Zemi přebírá v době ekonomické stagnace, vysokého státního dluhu i zablokovaných eurofondů. Právě na tyto problémy se nový kabinet chce zaměřit co nejdříve. U části evropských peněz má ale čas na reformy jen do léta. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Česko čelí rekordnímu nárůstu kyberpodvodů. Jen od ledna do dubna jich meziročně přibylo skoro o třetinu. Nejvíce ohrožení jsou podle policie lidé ve středním věku. Útočníci ale začali třeba falšovat průkaz policisty anebo zaměstnance banky.
13: Já mám telefon z kriminální policie, chtějí se mnou sepsat protokol o tom, že se někdo dostal na moje konto.
14: Oni vypadá to jako podvodníci, je ten hovoří, tak ukončit, vůbec se na to nereagujte.
15: Radí policista ženě, které se dovolal podvodník. Stejný postup by měli lidé dodržovat i podle Ondřeje Kapra z kriminální policie, zejména pokud útočníci na lidi tlačí, aby jim co nejrychleji poslali peníze nebo sdělili citlivé údaje.
16: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit.
15: Policii nebo banku by měli lidé co nejdřív kontaktovat i v případě, že podvodníkům naletí. Zvyšují tím šanci, že se jim peníze vrátí. Vít Anderle, Radiožurnál.
3: Policie v Česku loni vykázala z domácností 1640 násilníků. Vyplývá to z dat Asociace pracovníků intervenčních center. Je to nejvíc od zavedení opatření v roce 2007.
15: Podle asociace je za nárůstem vykázání větší ochota obětí útoky nahlašovat, říká Lucie Paprštajnová.
17: Že vlastně získávají ty informace a že jim to dodá sílu k tomu, že se rozhodnou tu pomoc vyhledat.
15: Asociace upozorňuje, že v Česku chybí pro agresory povinné intervenční programy. Jsou pouze dobrovolné. Letos na ně dalo ministerstvo vnitra 30 milionů korun.
18: Doufáme, že se nám podaří ty programy rozšířit a ty kapacity navýšit.
15: Říká Kateřina Bělohlávková z ministerstva vnitra. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Přirazí v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech kriminalisté zadrželi 11 lidí. Policie je podezírá zmaření spravedlnosti z podvodu padělání lékařských zpráv anebo přijímání úplatků. Na zásah upozornil server odkryto.cz. Mezi zadrženými je podle webu i jeden z primářů. Stále je v platnosti výzva Dítě v ohrožení. Policisté pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči i vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Ve Francii začíná filmový festival v Cannes. Slavnostní zahájení doprovodí projekce filmu Elektrický polibek. 22 filmů se bude ucházet o hlavní cenu festivalu Zlatou palmu. Na místě Pavel Sladký.
19: Tady v Cannes festival za malou chvíli vypukne. Hlavní hvězdou slavnostního zahájení bude patrně režisér Peter Jackson, proslavený mimo jiné trilogií Pán prstenů a dalšími snímky. A pozici zahajovacího snímku má francouzská romantická komedie Elektrický polibek. Mezi 22 filmy, které se budou ucházet o Zlatou palmu, hlavní cenu festivalu je mimo jiné novinka Pedra Almodovara Hořké Vánoce nebo taky nové filmy Američana Jamese Greye nebo Exilového Rusa Andreje Zvjaginceva. Po loňské premiéře filmu Karavan letos v Cannes český zástupce v oficiálním programu chybí. Z Cannes Pavel Sladký, Radiožurnál.
20: Fotbalisté Sparty se můžou v tabulce šance ligy zase přiblížit vedoucí Slávy. Po kontumaci derby ve prospěch letenského klubu ztrácí druhá Sparta na první místo 5 bodů a ve 20 hodin nastoupí proti Plzni. Už teď se bojuje o záchranu v nejvyšší domácí soutěži. Slovácko přivítalo Baník Ostrava a je u toho reportér Tomáš Perutka.
21: 38. minuta, stav utkání Slovácko-Baník Ostrava je 0-0. Jdeme na duel Mladá Boleslav Dukla Praha za Pavlem Petrem.
22: 36. minuta, domácí fotbalisté prohrávají s pražskou Duklou 0-1. Zlín Teplice u mikrofonu David Nekvinda.
23: Ve 38. minutě utkání Zlín Teplice 2-1. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.
20: Basketbalista Jan Veselý, třetí Čech v NBA, ukončí po sezóně kariéru. Reprezentačnímu pivotovi vyprší v létě smlouva v Barceloně a dál už nikde hrát nebude.
24: Kolony na D1 v Brně a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz. Brzdí se na 180. kilometru a kolona hlavně kamionů se sune v pravém pruhu až do Brna. Osobním autem v levém pruhu zastavíte jen místy. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se zdržíte v koloně po pojíždí před sjezdem na Ořech a je to asi na 20 minut. Ucpává se kvůli tomu i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam je fronta od 4. kilometru. V Praze je stále silný provoz, stále taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. V okolí tunelu se tvoří kolony, třeba v Patočkově v Radlické ulici směrem do centra. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme ráno a večer na některých místech až skoro jasno, jinak oblačno je zataženo, v severní polovině přehánky. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky vydatnější. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů, na západě a místy taky na severu Čech jen od 10 do 13 a na horách zítra většinou naměříme kolem 6 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou. Dostala fotbalová Slavia přiměřený trest za výtržnosti, kvůli kterým předčasně skončilo sobotní derby se Spartou? Jak moc slabou pozici má britský premiér Starmer po drtivé porážce Labouristů v místních volbách? A co všechno mají zaznamenávat drony, které strážníci v Ústí nad Labem vysílají nad problémové části města? O tom všem budeme mluvit. Disciplinární komise rozhodla o trestu za výtržnosti fanoušků před koncem zápasu mezi Slaví a Spartou v pražském Edenu. Zápas skontumovala ve prospěch Sparty, vršovický klub dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. To bude znamenat pro Slávii finanční ztrátu zhruba 50 milionů korun. Předseda disciplinární komise Jiří Macner k uzavření stadionu v Edenu řekl.
0: My jsme uvažovali s ohledem na to, co proběhlo v sobotu a i s ohledem na další možný trest, který byl, a to je uzavření stadionu, to znamená, že by se odehrálo na jiném stadionu, a vyhodnotili jsme, že ve všech těch ohledech i s ohledem na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj klubu, návrh přijatých opatření do budoucna je rozsah 4 soutěžních utkání odpovídající.
3: Slavia se nebude proti rozhodnutí odvolávat a chce zavést přísná opatření. U turniketu bude možná kontrola občanských průkazů a na tribunách stadionu v Edenu bude zakázané zakrývání obličeje a pyrotechnika, která je ovšem zákonem zakázaná na stadionech už od roku 2022. Výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta k otázce, jak se na stadion Slavie mohlo dostat takové množství pyrotechniky, poznamenal pro Radiožurnál, že tam byla zřejmě doručena někdy v týdnu před samotným zápasem, a dodal.
1: Stadion není tělocvična, takže jako těch vchodů, tam jsou desítky vchodů, tam je možnost desítek úkrytů na tom stadionu. Tam může být ta dohoda těch lidí, co tam chtějí mít tu pyrotechniku, s někým, kdo na ten stadion může chodit, ale to nemusí být nikdo, kdo má nutně nějakou souvislost s tím klubem.
3: A pokud tu dostala i Sparta, za výtržnosti fanoušků, kteří házeli světlice, musí zaplatit 600 tisíc korun. Podrobnosti dodáme s Lukášem Michalíkem ze sportovní redakce. Dobrý den.
4: Hezký den.
3: Když jsme slyšeli o těch světlicích, tak jak obstojí tohle prohlášení ve smyslu, že se v podstatě nedá uhlídat každý vchod?
4: Tak samozřejmě neobstojí, tedy alespoň u mě, protože pyrotechnika, jak už bylo několikrát zmíněno, je zakázaná a samozřejmě jde o to, jak my k tomu přistoupíme. Já bych nebyl naivní, určitě si nemyslím, že fanoušci pronášejí pyrotechniku na stadion bezprostředně před tím zápasem, že se to děje úplně jinak, k čemuž se asi dostaneme. Každopádně i kdybych připustil tu variantu, že to tak je, tak zkrátka ty kluby jsou povinné zajistit tu pořadatelskou službu tak, aby zkrátka se nikdo s pyrotechnikou na stadion nedostal. A my to víme, že řekněme v obyčejné lidi v uvozovkách kluby často kontrolují hodně pečlivě. I já jako novinář to znám, že musím ukazovat batoh a podobně. Chápu, že třeba fanoušci bezprostředně před tím zápasem se srocují u toho vchodu, ale to pro mě není omluva zkrátka nějakým způsobem odbít tu kontrolu. Musí tam těch pořadatelů být tolik, aby každého skutečně zodpovědně zkontrolovali, ale jak říkám, bylo by naivní si myslet, že ta pyrotechnika se dostává na ten stadion bezprostředně před utkáním.
3: No a té pyrotechniky teď tam bylo opravdu hodně, protože se čekalo, že Slavia už může být tedy mistrem. Tak ví se víc o tom, jak se konkrétně v tomto případě ty světlice a ta pyrotechnika v tak velkém množství na stadion dostali?
4: Jsou to samozřejmě spekulace, ale mluvil o tom částečně i tedy výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta, že si myslí, že ta pyrotechnika už byla na stadionu, dejme tomu několik dní před utkáním. V našem vysílání, tedy ve vysílání Radiožurnálu Sport, o tom mluvil v pořadu Na rovinu také Jaromír Šetrle, což je dlouholetý fotbalový funkcionář, mimochodem bývalý generální ředitel Slavie. Ten mluvil o tom, že se zkrátka myslí, že fanoušci mají už na stadionu, řekněme, nějaký sklad, kde mají tu pyrotechniku schovanou, a co si budeme povídat, nahrává to tomuto scénáři, byť to jsou spekulace, protože skutečně si nemyslím, že by fanoušci byli schopní protáhnout na stadion takové masivní množství pyrotechniky, která byla k vidění třeba při tom sobotním derby. Konec konců k tomuto se vyjadřoval i sám šéf Slávie Jaroslav Tvrdík v podcastu Přímák na Sport.cz. Mluvil o tom, že Slávia má přes 200 zaměstnanců stánků, vozí se jídlo a catering, pak asi 150 zaměstnanců ochranky a další stovky v klubu. Stačí, když zaplatíte jednoho, aby vám vzal dovnitř bedínku. To byla tedy doslovná citace.
3: A pak ještě je tu jedna velká otázka. Už někdo ze Slávie odpověděl na to, proč byla při utkání tak málopočetná bezpečnostní služba, proč nezasahovala, jak měla, a proč ani nebyla přivolaná policie?
4: No, šéf Slávie Jaroslav Tvrdík v nedělní epizodě podcastu Odbor přátel Slávie přiznal, že ta situace se měla řešit jinak, že ve chvíli, kdy první fanoušci opustili tribuny a srocovali se tedy u postranních čar, tak měl bezpečnostní ředitel požádat hlavního pořadatele o to, aby byl zápas přerušený a aby se fanoušci tedy vrátili zpět na tribuny. To se nestalo, bezpečnostní ředitel následně na svůj post rezignoval, ale možná ještě víc nepochopitelné je to, co jste naznačila, že policisté, kteří podle mluvčího Richarda Hrdiny byli připraveni v tubusech, nedostali od pořadatelů pokyn zasáhnout, a to ani ve chvíli, kdy fanoušci vtrhli na trávník, takže policisté reagovali následně až z vlastní iniciativy, až ve chvíli, kdy došlo k napadení hráčů Sparty a k házení světlic do sektoru hostujících fanoušků. Jaroslav Tvrdík přiznal, že za pochybení nese jako vrcholný představitel klubu zodpovědnost, Slávia vymění pořadatelskou službu, ale vysvětlení toho, proč nebyli policisté přivoláni včas, to jsem nezaznamenal.
5: To rozhodnutí disciplinární komise dnešní bylo očekávatelné, včetně té pokuty, kterou dostala i Sparta?
4: Když začnu Slaví, tak očekávatelné z mého pohledu bylo. Očekával jsem tu nejvyšší možnou pokutu, tedy 10 milionů korun pro Slávy. To je naprosto bezprecedentní. Do této chvíle byla nejvyšší pokuta 600 tisíc korun, tedy totožná, kterou dostala Sparta. Následně tedy Slávisté se musí vypořádat i s kontumací ve prospěch Sparty, plus tedy uzavření stadionu na 4 ligové dueli. Disciplinárka mohla Slávii uzavřít stadion kompletně, tím pádem by domácí zápasy musela hrát jinde, ale už jsme slyšeli i zvuk Jiřího Macnera, ten mluvil o tom, že i s ohledem na rychlý kategorický postoj klubu a návrh přijatých opatření do budoucna je ten současný trest adekvátní. Sparta tedy musí zaplatit 600 tisíc korun. Je potřeba říct, že ani její fanoušci se v Edenu nechovali úplně vzorně, mimo jiné poničili zařízení stadionu, včetně toalet, a vazovali pyrotechniku na trávník, a to i poblíž hráčů. Takže si myslím, že adekvátní trest, každopádně Sparta stejně jako Slavia ho bez výhrad přijala.
5: Klub taky řekl, že v rámci budoucích bezpečnostních opatření navzdory možným pokutám spustí ten kamerový systém na rozpoznávání obličejů, který zatím nemá oporu v legislativě právě kvůli GDPR. Tak jak by tohle v reálu mělo fungovat? Co si pod tím představit pro toho, kdo nezná přesně, co to jsou kamerové systémy?
4: Budu se snažit mluvit srozumitelně. Jde o systém, který pomocí umělé inteligence dokáže identifikovat konkrétního člověka. Dá se uplatňovat dvěma způsoby. Buď jen na lidi se zákazem vstupu na stadion, jejich fotka se nahraje do databáze a ten systém v případě, že by se ten člověk chtěl dostat na stadion, dotyčného odhalí, a nebo se takto dají mapovat v podstatě všichni fanoušci, a to v případě, že klub využívá takzvaný adresný ticketing. Vysvětlím, znamená to, že člověk k nákupu vstupenek nahrává do nějakého systému i svůj osobní doklad s fotografií, tím pádem je velmi rychle stotožnitelný. Mimochodem, ministr sportu Boris Šťastný z motoristů sobě dnes setkání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou a šéfem Ligové fotbalové asociace Tomášem Bártou novinářům řekl, že chystá schůzku s Úřadem pro ochranu osobních údajů právě ohledně možnosti využití kamerových systémů s rozpoznáním obličejů, takže je dost možné, že ta situace se v nejbližších dnech či týdnech nějakým způsobem pohne.
5: A ta schůzka by tuším měla být zítra a i o tom budeme informovat. Lukáš Michalík ze sportovní redakce, děkuji, naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
5: Neodstoupím, zopakoval dnes britský premiér Keir Starmer po ranní schůzi vlády. Po drtivých ztrátách, které lejbristé utrpěli minulý týden v místních volbách, je pod sílícím tlakem z řad jeho lejbristické strany, aby přinejmenším nastínil plán svého odchodu z pozice stranického lídra, a tedy i ministerského předsedy. Přibývá poslanců i členů vlády, kteří veřejně deklarují, že Starmer by neměl vést stranu do příštích parlamentních voleb. Do Londýna teď zdravím novinářku Terezu Hepburn. Dobrý den.
6: Dobrý podvečer.
5: Jak silné jsou ty hlasy ve vládním kabinetu a v dolní sněmovně, které volají po rezignaci premiéra Starmera?
6: Tak hlasy sílí de facto každou hodinu, myslím, můžeme říci. Samozřejmě se volá potom, aby Sir Keir předložil plán svého odchodu a tím nepřispíval k jakési hysteričnosti situace, která, myslím, můžeme říci, začíná být pomaličku kritická. Jenže problém je v tom, že zkrátka strana by si měla dát velký pozor na to, co v tuto chvíli chce a po čem volá. Je potřeba stabilita země, což samozřejmě tato psychodramata ve straně nepodporují, právě naopak. Toto má obrovský vliv například na situaci země, na finanční
7: finančních trzích. Problém je, že to, co začalo ve čtvrtek večer nebo v pátek ráno jako výsledek prohraných komunálních voleb, se nesmírně rychle rozšířilo de facto do všech křídel Labour Party. A dnes, v úterý večer tedy, tato vlna už žije vlastním životem. Toto samozřejmě připomíná velmi markantně pády konzervativních vlád, které se děly v rychlém sledu. A jak říká bývalý premiér Boris Johnson, pokud se stádo dá do pohybu, nelze ho zastavit. A to se přesně teď v těchto hodinách a minutách děje v Labour Party. Teď to skutečně tady vypadá tak, že jsme v situaci, ze které už není návratu a že Sir Keir Starmer toto může chtít nebo ne zkrátka.
8: O stádu v pohybu jsme mluvili i před mnou chvílí, týkalo se to fotbalu, ale zpátky do Anglie.
7: Já myslím, že ta britská politika fotbal tak trošičku připomíná.
8: To tak. Zase je potřeba říci, že za Starmera se naopak aktuálně postavilo přes 100 lejbristických poslanců a poslankyň. Tak jak tu svoji pozici obhajuje on sám? Proč říká, že se rozhodl neodstoupit?
7: Tak Starmer stále trvá na tom, že si zaslouží více času k tomu, aby mohl zkrátka uvést v platnost ten program, se kterým strana vyhrála téměř před 2 lety volby. Ale problém samozřejmě je, že pokud slibujete také kompetentnost a následuje 16 obratů s ohledem na nově plánované zákony, tak samozřejmě toto o vládě pevné ruky a o tom, že zkrátka víte, co děláte a kam směřujete, nesvědčí. A voliči toto samozřejmě nejenom vidí, ale také to cítí na svých peněženkách. A problém je, že ten premiérův včerejší projev byl postavený na negativitě a varováním před nebezpečím, ale ne na ničem novém. Například ještě během jeho projevu volal jeden z lejbristických poslanců po jeho odchodu. Během několika málo hodin bylo poslanců na 60 a další přibývali. I toto, myslím, krásně ukazuje tu neúnosnou situaci, v jaké britský premiér v těchto hodinách je.
8: Když jsme mluvili o tom, kolik z lejbristů vyzývá premiéra k odchodu, tak mají ale oni ten plán B, kdo by ho měl nebo mohl nahradit?
7: Tak samozřejmě to je otázka, tak říkajíc, za milion liber v tuto chvíli. Ona samozřejmě těch jmen je celá řada, ale téměř nikdo z nich není v tuto konkrétní hodinu a den připravený, protože každý z těch soupeřících zkrátka řeší jakési své legální téměř problémy v zákulisí. Takže skutečně ta situace je nepřehledná a v tuto chvíli ani není jisté, kdo by ho jednoznačně nahradil. Samozřejmě zajímavá je situace, že před několika málo hodinami přijel do Londýna starosta Manchesteru Andy Barnham, který je podle různých průzkumů prozatím nejpopulárnější volbou na křeslo předsedy strany a tedy i potenciálně premiéra, ale on zase nejprve musí být poslancem. Takže podle mého názoru teď běží zákulisní vyjednávání, jaké poslanecké křeslo mu který z poslanců přenechá v zájmu budoucnosti strany a vlády jako takové. Ale jak si dnes, ať už dnes nebo zítra, nebo ve dnech příštích přijde kdokoliv. Pád lejbristů ve volbách v budoucnu, ať už se budou konat kdykoliv, to zkrátka nezastaví. Ta jakási intelektuální únava Labour Party po necelých 2 letech u vlády je téměř srovnatelná, nebo dalo by se říct téměř srovnatelná s konzervativci po 14 letech. A rozhodně toto také nevyřeší problémy, které Británii dnes hýbou. To je přesně také ten důvod té barvitější a rozdrobenější britské politiky po minulém čtvrtku. Extremisté napravo nebo nalevo vítězí ne proto, že by nabízeli lepší, respektive vůbec nějaká řešení problémů, ale díky rozčarování voličů a náladě, která dnes v britské společnosti je, toto trvá od Brexitu a bude trvat i nadále, pokud nepřijde strana, která bude schopná zavést stabilitu, respekt a kompetentnost. Problém dnešní Labour Party, ale stejně taky konzervativců, není v jednotlivých osobách, ale v politice, jakou strany zastávají a nabízejí. Britové chtějí, aby se zemi vládlo lépe, ale ten recept na toto prozatím chybí. A tak se dnes Británie zkrátka stává zemí, která je politicky nestabilní. Pokud by došlo k výměně Starmera, tak by Británie měla 7. premiéra v posledních 10 letech, což je více než v předchozích letech 40.
8: No a jsou už k dispozici nějaké průzkumy veřejného mínění, které by říkaly, jestli si lidé přejí odchod Keira Starmera nebo ne?
7: Tak včerejší průzkum veřejného mínění poslal Reform UK na Nigela Farage, tu extrémně pravicovou stranu, na první místo s rekordními 28%. To je vůbec nejlepší výsledek, jaký strana kdy v průzkumech veřejného mínění získala, celých 11% před dalšími stranami. Na druhém místě jsou konzervativci s procenty 17% a následuje strana zelených a lejbejsté schodně se 16%. Ale zase musíme si uvědomit, že lidé v těchto průzkumech vyjadřují svůj názor na základě nespokojenosti s Labour Party. Ukazují, že by volili emočně. Jinými slovy, kdokoliv jiný, hlavně ne Labour Party. A ten průzkum také ukazuje, že ten fakt, že Keir Starmer přivádí jako jednoho ze svých nově klíčových poradců bývalého premiéra Gordona Browna, tedy muže, který je více nalevo než právě Starmer, je samozřejmě také chybou, pokud si vzpomeneme, jak lidé ve čtvrtek ve volbách do komunálu volili. Lidé stále volí podle Brexitu, podle brexitového referenda. Toto rozdělení v britské společnosti stále trvá. A s ohledem na ty problémy, které se dnes v Británii řeší, tak zkrátka voliči se více přiklání doprava než právě doleva.
8: Novinářka žijící v Londýně Tereza Hepburn, díky naslyšenou.
7: Také děkuji a těším se naslyšenou.
8: Městští strážníci v Ústí nad Labem dnes poprvé v praxi vyzkoušeli nové drony. Pomohli jim odhalit a zkontrolovat přístřežky lidí bez domova na městském pozemku a černou skládku. O drony se budou strážníci dělit s městskou společností Metropolnet. Ústí koupilo za 12 milionů korun 4 různě velké drony s různým vybavením. Poskytují online přenos přes mobilní síť. Víc si řekneme s primátorem za hnutí ANO Petrem Nedvědickým. Dobrý den.
9: Dobrý den vám i posluchačům.
8: Tak k čemu konkrétně, kromě odhalování černých skládek a míst, kde pobývají bezdomovci, se budou v Ústí nad Labem drony využívat?
9: Tak to využití vlastně našeho dronového centra je daleko širší. Ono nemělo sloužit pouze městským policistům, ale má sloužit kompletně všem městským službám. Počínaje mapováním 3D modelů, monitoringu zeleně a sucha, inspekce budov, vzdělávání, ale také termálním inspekcím.
8: Budou se používat i k pořizování videozáznamu a fotografií, nebo jde jen o online přenos?
9: Nejde jenom o online, samozřejmě, že budou sloužit i k pořizování videí a fotografií a zároveň tedy ke tvorbě vlastně toho zhluku bodů, které se následně budou analyzovat v případě třeba modelů 3D.
8: V souvislosti s používáním dronů se často mluví o zachování určitého soukromí, tak kde všude se ty drony policie nebo strážníků mohou a kde naopak nemohou pohybovat?
9: V každém případě já musím říct, že data, která získáme díky dronům, tak budou pouze a pouze sloužit městu a jeho organizacím. Samozřejmě budou poskytována případně policii České republiky v případě žádosti a zároveň integrovanému záchrannému systému. Jinak musíme jako město dodržovat tu zásadu, že platí GDPR a že je nutné zajistit vlastně anonymitu i osob.
8: To znamená, když například monitorujete ta místa, kde žijí bezdomovci, tak nejde o ztotožnění lidí, ale spíše o ty skládky a podobně?
9: Ano, v žádném případě nemůžeme využívat jakákoliv videa, která by ty bezdomovce dokázala ztotožnit s nějakou osobou, ale opravdu by to mělo sloužit k tomu, abychom díky třeba termovizi získali přehled o tom, kde oni žijí, jakým způsobem tam žijí, protože my jsme povinni také nabídnout těm bezdomovcům případně i nějakou sociální pomoc. Takže k tomu spíš tedy budeme používat tady tuhle tu činnost dronu.
8: V Ústí nad Labem, stejně jako v jiných městech, jsou místa, kam se lidé tak trochu bojí chodit. Tak můžou i v tomto pomoci drony, například při monitorování nějakých výtržností a podobně?
9: Zcela určitě. Já předpokládám, že tam, kde máme dneska hlášeny oblasti, kde dochází eventuálně k nějakým střetům nebo obtěžování občanů, tak tam by měli tedy strážníci městské policie právě drony využívat v rámci prevence. Předpokládám, že i ti, kteří páchají ty přestupky, takže když uvidí nad hlavou dron, tak i ustoupí od toho jednání.
8: Jak je to propojené potom s tím samotným zásahem, když například pomocí dronu je zaznamenána nějaká trestná činnost, tak za jak dlouho mohou být policisté na místě?
9: To je právě výhoda toho okamžitého spojení 5G systému. To znamená, že my máme ten přenos z dronu online a přímo do toho služebního vozidla strážníků městské policie, které v případě, že to budeme vypouštět za tímhle posledním důvodem, tak bude nepochybně v nějaké velmi rychlé dojezdové vzdálenosti.
8: Primátor za hnutí ANO z Ústí nad Labem Petr Nedvědický byl ve vysílání. Díky za to, naslyšenou.
9: Já děkuji, naslyšenou.
8: To byla podvečerní publicistika. Vy se k rozhovorům a komentářům hlavních zpráv můžete vrátit i v podcastových aplikacích a v aplikaci Českého rozhlasu Můj rozhlas CZ. Hezký podvečer.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Policie v Česku loni vykázala z domovů kvůli domácímu násilí 1640 lidí. Je to nejvíc od zavedení opatření v roce 2007. Oznámila to Asociace pracovníků intervenčních center. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde policisté zasahovali už předtím, evidovali odbory ochrany dětí. Vykázání násilníků má chránit ohrožené osoby před dalšími útoky.

0: se pak měla pohybovat v Brně. Dívka je hubená a měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světlemodré džíny a černočervené tenisky. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. České hokejistky nově povede americký trenér Brian Idalsky. Kouč Vancouveru v zámořské PVHL nahradí Kanaďanku Karlu McLeodovou. Ekvádorský cyklista Jonathan Narváez byl nejrychlejší ve finiši čtvrté etapy Gira d'Italia. Novým lídrem je domácí Giulio Ciccone. Jan Hirt dojel také ve skupince největších favoritů na 31. místě ve stejném čase jako vítěz a posunul se na průběžné 10. místo. A na zápasy fotbalové šance ligy se vydáme po zprávách.
1: Nehoda na plzeňské dálnici před Prahou a kolona na D1 v Brně. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona. Kousek před sjezdem na Pražský okruh na prvním kilometru blokuje levý pruh nehoda. Zdržíte se asi 10 minut od benzinky Rudná. A silný provoz čekejte pak i dál na okruhu, hlavně ve směru na D1. Na dálnici D1 připomínáme kolony hlavně kamionů na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od Kývalky 182. kilometru až do Brna k omezení u D2. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Ucpává se taky dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Od 4. kilometru opět hlavně kamiony až ke stavbě u dálnice D1. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude ráno a večer, na některých místech až jasno, jinak oblačno až zataženo, v severní polovině přehánky. Později večer budou v severozápadní polovině Čech vydatnější. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů na západě a místy na severu Čech od 10 do 13. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Reakce na fotbalový skandál, politici a ústavní soud či vývoj v polské nacionalistické pravici. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
3: Skandální závěr utkání, které mělo být vyvrcholením první fotbalové ligy, derby mezi tradičními pražskými rivaly, prvním a druhým týmem ligové tabulky Slavií a Spartou. O tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
4: Dobrý den.
3: Na skandál už reagovali mnozí zástupci fotbalu, veřejnosti i politici. Jak ty to reakce hodnotíš?
4: Podle očekávání se objevují reakce, které vyjadřují překvapení, někdy zděšení, ale kdo dlouhodobě sleduje dění na fotbalových stadionech v České republice, tak úplně překvapen a zděšen být nemůže, protože věci týkající se například používání pyrotechniky i vůči jiným fanouškům na stadionech, tak toho už jsme svědky byli. Byli jsme svědky i dalších věcí, takže není pravda, že když nyní politici tvrdí, že se musí zásadně změnit legislativa, aby byla zajištěna bezpečnost na stadionech, takže je to nutné. Samozřejmě potřebné je to v té části, která se týká využívání kamer systému umělé inteligence na rozpoznávání obličejů a vytváření určité databáze problémových fanoušků, tak aby jim bylo zamezeno ve vstupu na stadion, aby se zkrátka, když něco provedou závažného, už na stadion dlouhodobě nebo nikdy nepodívali, tak v tom případě je potřeba upravit legislativu, aby to bylo nutné, ale v těch ostatních věcech tomu tak zdaleka být nemusí. Týká se to například toho, že premiér této země vyjádřil překvapení, že na stadionech lze používat v takovémto měřítku pyrotechniku, tak k tomu lze dodat, že už nyní je to zakázané a kluby to tolerují a dokonce se dá tvrdit, že když vidíte, v jak masivním měřítku se pyrotechnika na stadionech někdy používá, tak to není možné, aby přes ty kontroly to ti jednotliví fanoušci dostali do hlediště, takže tam musí být určitá součinnost a kdyby pořadatelský klub tedy chtěl tomu zamezit, tak by určitě měl možnost, jak to učinit. Rovněž se objevují názory, že k té identifikaci je potřeba, aby lidé tedy na stadionu byli tak říkajíc normálně, to znamená, aby neměli zahalený obličej.

0: ale i v současné době podle platných pravidel toto je zakázané a opět se to nějak nevymáhá. Nebyli jsme svědky toho, že by pořadatelská služba přišla k lidem, kteří si třeba nasadí kuklu a vyvedla je za stadionu. Takže je to určité pokrytectví, kdy opět, když dojde k něčemu zcela mimořádnému, tak všichni mají potřebu se vyjadřovat, chtějí s tím něco dělat, ale pak, když ten rozruch utichne, tak většinou k zásadnímu posunu nedojde a pokud tedy české fotbalové prostředí se bude chovat pokriticky, tak jak se chovalo v minulosti, tak žádná změna legislativy k tomu nepomůže. Ostatně nejde pouze o fotbalové prostředí, když se podíváme na to, jak třeba politici přistupují k dodržování některých zákonů, tak také jsme svědky toho, že zákony máme, ale jsou porušovány nebo nedodržovány. Možná nejčerstvější příklad je ten, který se týkal sestavování státního rozpočtu a zákona o rozpočtové odpovědnosti, který také nebyl dodržen, byť tedy vláda přišla s tvrzením, že ho naopak dodržuje. Takže fotbal zkrátka v tomto není výjimečný a pokud nebude skutečná vůle řídit se platnými zákony, vymáhat je, tak se nic nezmění.
1: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Ústavní soud není od toho, aby politikům vyhrával jejich bitvy, varuje politolog Lukáš Jelínek. Více už v jeho komentáři.
3: První měsíce Babišovy vlády se ústavního soudu nějak nedotkly. Brzy se ale muži a ženy v talárech budou mít co ohánět. V minulém volebním období tomu nebylo jinak. V tomto ale nápor stížností směřujících z Prahy do Brna může zesílit. V míře větší než malé zatím vězí pokrytectví politiků. Na jedné straně často varují před aktivismem justice a před tendencí dělat z ústavního soudu třetí parlamentní komoru. Na straně druhé ale jakmile jim někdo šlápne na kuří oko, nebo když legislativní proces ve sněmovně, v senátu a na hradě nedopadne podle jejich přání, už se pisují podání. První dva zákony, které mohou doputovat k ústavnímu soudu, jsou už na obzoru. Předsedovi Starostů a nezávislých Vítu Rakušanovi vadí snaha rozvolnit zákon týkající se rozpočtové odpovědnosti. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel má zase spadeno na obnovující se elektronickou evidenci tržeb, do níž mají být zahrnuty i platby kartou. Byl by div, kdyby nepřibyly i další položky. Opozice bude například nepochybně pečlivě zkoumat nový zákon zaměřený na veřejnoprávní média a jejich financování. Tam, kde hrozí kolize s Ústavou České republiky nebo Listinou základních práv a svobod, jsou podobné kroky pochopitelné. O takové situace nemusí být nouze, zvlášť když mnozí vládní politici vidí protivníky v občanské společnosti, neziskovkách, médiích či akademickém prostředí. Jenže opozice, byť v ní pokaždé sedí někdo jiný, si také zvykla vnímat ústavní soud, co by jedno z mnoha bitevních polí, na nichž válčí s koaliční přesilou. Strany chtějí svým voličům ukázat, že to nevzdávají až do posledního okamžiku, zvlášť když vládní většina může mít sklon ulehčovat si legislativní proces i za cenu porušování jednacího řádu sněmovny. Kromě toho opozice cítí šanci prosadit skrze soudní korekci aspoň něco málo ze svých představ, když už s nimi neuspěla v parlamentu. Jen by si měla uvědomit, že zahlcením ústavního soudu banalitami může oddálit verdikty týkající se skutečně závažných kauz. A to ani nemluvě o tom, že se nakonec můžeme dočkat též oficiálního kompetenčního sporu prezidenta s vládou. Když šlo o nejmenování Filipa Turka ministrem, mohl se kabinet tímto způsobem bránit. K tomu se ale neměl ani premiér Andrej Babiš, ani předseda motoristů Petr Macinka. V této souvislosti z koalice zaznělo, že by soudci mohli jít prezidentovi Petru Pavlovi na ruku, což není v jejím zájmu. Teď je situace opačná. Vláda se chystá hlavě státu reprezentující zemi navenek bránit v účasti na letním summitu Severoatlantické aliance. Nedojde-li k dohodě, Pavel kompetenční žalobu nejspíš podá a ústavní právníci předpokládají, že by mohla mít šanci na úspěch. Také nám ale mohou z Brna vzkázat, že ústava je schválně napsána obecně a volně, aby ji šlo interpretovat na základě politických dohod a zvyklostí. Jinými slovy, je to na vás, milí politici, nikoli na paragrafech. Vzhledem k tomu, že napjaté vztahy mezi vládní většinou a prezidentem, ale i senátem, budou pokračovat, mohou následovat i další pokusy přenést konfliktní témata k ústavnímu soudu. Pokud ale zrovna nepůjde o brutální ohýbání zákonů nebo o ignorování elementárních ústavních práv a svobod, měli by být politici zdrženliví. Jinak také mohou jejich voliči získat dojem, že si ulehčují práci a svoji lenost či neschopnost uzavírat kompromisy nahrazují přehazováním míče z politického na justiční hřiště.
2: Uzavřel politolog Lukáš Jelínek. Včerejší strach. Tak nazval svůj příspěvek k vyhrocené diskusi o sudetoněmeckém sjezdu u nás dramaturg Českého rozhlasu a autor pořadu o historii na naší stanici David Hertl.
4: Bylo to před více než 30 lety v květnu 1995. S kolegyní Květou Tošnerovou jsme v okresních novinách publikovali rozsáhlé články o událostech v Postoloprtech v červnu 1945. Za asistence naší armády tam bylo bez rozsudku zastřeleno nebo umučeno na 2,5 tisíce německých civilistů ze Žatce, Postoloprt a okolí. V tom květnu 1995 to bylo poprvé, kdy se o masakru u nás tak obsáhle psalo. Reakce byly bouřlivé. Několik týdnů nám do redakce chodili anonymy s výhruškami, dopisy s nakreslenými šibenicemi a ráno co ráno bylo na záznamníku několik sprostých vzkazů od neznámých volajících. Ale právě na základě těch článků podal spisovatel Ludvík Vaculík trestní oznámení a případ byl nakonec detailně vyšetřen. Proč o tom mluvím? Mezi záplavou negativních reakcí byla jedna, na kterou jsem si vzpomněl v minulých dnech. Věta, kterou jsem zaregistroval v diskuzi k chystanému setkání vysídlených českých a moravských Němců v Brně, byla doslovně shodná s jednou z vět, které před více než 30 lety dorazily v těch anonymech. Nedopusťte revizi výsledků druhé světové války. Jenže jakých výsledků? Měli jsme tu po válce rozdělený Berlín a dvě Německa a máme zase jen jedno. Byl tady Sovětský svaz, ten neexistuje. Země, které okupoval, třeba ty pobaltské, jsou opět samostatné. Neexistuje Československo, neexistuje Jugoslávie a sovětští okupanti odtáhli v roce 1955 i z Rakouska. Co víc, s Německem, Rakouskem, pobaltskými státy i některými z nástupnických států Jugoslávie žijeme v jednom společném soustátí v Evropské unii. Tak nevím, o jaké výsledky druhé světové války těm, kteří tak trvají na jejich dodržení, vlastně jde. Publicista a vězeň komunistických lágrů Josef Škrábek napsal před lety knížku, ve které se, co by rodák z národnostně smíšené vesnice na Karlovarsku, důkladně vyrovnal s Čechy i Němci. Nikoho nešetřil, rozdával to na obě strany, ale ne ve zlém. Knížka byla tak úspěšná, že se od roku 2002 dočkala 3 vydání. Ke čtvrtému v němčině napsal předmluvu Václav Havel. Ta kniha má příznačný název, který by si odpůrci brněnského setkání mohli dát na transparenty. Včerejší strach. Ať už je skutečný nebo přiživovaný těmi, kterým se dnes hodí, je ten strach opravdu včerejší. Dnešní ne strach, ale spíš dnešní výzvy přicházejí z opačné světové strany.
2: Slyšeli jste komentář Davida Hertla.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Izraelský parlament schválil zákon, který ustavuje zvláštní tribunál pro pachatele útoku ze 7. října 2023. Autoři zákona mluví o unikátním rozsahu a závažnosti činů, kvůli kterým soud vzniká. A také nezvykle vysokém počtu možných pachatelů míst činu a obtížím při shromažďování důkazů. Jde tedy prý o bezprecedentní výzvu pro tamní soudní systém. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
6: Naposledy se podobný zvláštní soud konal před více než 60 lety s nacistickým zločincem Adolfem Eichmannem. S jehož procesem je nový tribunál srovnáván. Hamás pravděpodobně provedl svůj vpád tak, aby Izraelcům doby holokaustu připomněl a Izraelci celou věc také tak chápali. Zhruba ve stejnou dobu, jako byl přijat zmíněný zákon, byla zveřejněna zpráva občanské vyšetřovací komise o sexuálním násilí spáchaném 7. října. Podle jejich autorů byl vpád organizován tak, aby terorizoval nejen přímé oběti, ale i izraelskou veřejnost. Co se tribunálu týče, má před ně předstoupit až několik tisíc Palestinců, zatčených či zajatých během války v Gaze. Soudit je bude 15 soudců, vesměs lidí, kteří mají dostatečnou kvalifikaci, aby mohli sloužit u nejvyššího soudu, nebo jsou specialisté na specifické druhy práva. Zákon má dva předkladatele, poslankyni za stranu Izrael náš domov Julii Malinovsky a ministra Becalela Smotriče za stranu náboženský sionismus. V prvním případě jde o sekulárně nacionalistickou stranu, v druhém o nábožensky nacionalistickou. Každý ale zdůrazňuje něco jiného, Malinovsky potřebu spravedlnosti a dodržení práva, Smotrič odplatu. Zákon ovšem získal podporu od poslanců vládní koalice i opozice a také nejvyšší státní zástupkyně, která je provládně orientovanými Izraelci považována za odpůrkyni premiéra Netanyahua. 7. říjen zanechal na izraelské společnosti velmi hluboké stopy nejen mírou a podobou násilí, ale i ztrátou pocitu bezpečnosti a také novou ztrátou důvěry vůči některým institucím. Ke kontroverzním stránkám zákona patří skutečnost, že počítá s trestem smrti pro pachatele. V Izraeli dosud trest smrti neexistoval. Podle nové úpravy může být uplatňován vůči palestinským pachatelům zvláště závažných útoků. Kritici zákona poukazují i na skutečnost, že absolutní trest se vztahuje jen na Palestince, nikoli na Izraelce. Obhájci zákona namítají, že tak byly konstruované i tresty ve zvláštních tribunálech, které po druhé světové válce ustavili spojenci, a také, že dosud měli palestinští pachatelé teroristických činů naději, že budou už po pár letech propuštěni, například výměnou za rukojmí, a jejich rodiny finančně odměňovány. Zatím není jisté, zda budou tyto tresty skutečně udělovány, případně vykonávány. Oponenti také kritizují skutečnost, že podezřelí čekali na soud 2,5 roku bez obvinění, že nebyl dostatečný dohled na podmínky jejich věznění. Zákon ve sněmovně kritizoval mimo jiné poslanec arabské strany Hadash Ta'al Ahmad Tibi, který hovořil k plénu v arabštině. Přerušovali ho výkřiky pozůstalých, kteří přišli sledovat debatu na tribunu, a obvinovali ho z podpory terorismu. Větší část pozůstalých, zorganizovaných do říjnové rady, se zaměřila na jiné téma, zejména požadavek zřízení státní vyšetřovací komise, která by prozkoumala selhání vedoucí k této katastrofě, a také zvážila odpovědnost politických představitelů, včetně premiéra. Na jednom se shodují takřka všichni. 7. říjen byl zásadním přelomem v izraelských dějinách a od společnosti i státu vyžaduje adekvátní odezvu.
2: U mikrofonu byl kolega Jan Fingerland. Slovenský premiér Robert Fico se jako jediný lídr členské země Evropské unie zúčastnil oslav konce druhé světové války v Moskvě. I když nešel na vojenskou přehlídku na Rudém náměstí, recepce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se zúčastnil a mezi oběma delegacemi proběhla bilaterální jednání. Slovo má editorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
7: Nebylo to poprvé, co byl slovenský premiér v Moskvě, ačkoliv ostatní západní státníci se jí od ruského vpádu na Ukrajinu vyhýbají. Reakce na Fica byla letos stejná jako loni. Jeho kolegové z řad ostatních evropských premiérů nevěřícně kroutili hlavou. K ním patřil třeba německý kancléř Friedrich Merz, který uvedl, že chce o tom se slovenským premiérem mluvit během své návštěvy Slovenska koncem května. Fico jako vždy vydával svou cestu do Moskvy jako něco, co se dělo ve vyšším zájmu. I tentokrát to odůvodňoval nutností zajistit dodávky energií Slovensku. Kromě toho ale také dodal, že měl údajně pro Putina vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který mohl tím pádem v Kremlu předat. Zelenský prý Putinovi vzkázal, že je ochotný se s ním setkat v jakémkoliv formátu. Negativní reakce ostatních evropských premiérů na Ficovu cestu do Moskvy byla očekávatelná, ale jak zareagují občané Slovenska, není jisté. Není vyloučeno, že právě oni byli ve skutečnosti hlavním adresátem premiérovy cesty. Podpora strany Smer podle průzkumu dlouhodobě klesá, občané na Slovensku začínají být stále více nespokojeni především s ekonomickou situací v zemi. Životní úroveň neroste, ceny v obchodech naopak stoupají. Průmyslová produkce je v útlumu, rating země se snížil na úroveň z roku 2002. Slovensko čekají letos na podzim komunální volby, příští rok především ty parlamentní. A pokud nechce Fico prohrát, musí si najít nové voliče. Ty hledá mezi těmi, kteří podporují zbližování Slovenska s Ruskem, naopak Západ a jeho hodnoty považují za něco nebezpečného. Teď Fico ztratil důležitého spojence v zahraničí, a sice v osobě někdejšího maďarského premiéra Viktora Orbána. Teoreticky získal nového a tím je český premiér Andrej Babiš. Jestli se Babiš s Ficem skutečně na všem shodnou, jak dávají najevo, se musí teprve ukázat. Ačkoliv Ficova strana v průzkumech ztrácí, stále to ještě neznamená, že skončí po příštích volbách mimo vládu. Co jí ale silně nahrává, je nejednotnost slovenské opozice. Ta zatím nenašla dost důvodů k tomu, aby vytvořila něco jako velkou protificovskou koalici a shodla se aspoň na základních parametrech spolupráce. Možná by si mohla vzít příklad od maďarských sousedů. Pak by ale zase potřebovala nějakého svého Pétera Maďara. A o tom to asi celé je. Na Slovensku je možná příliš mnoho těch, co si myslí, že mohou Fica nahradit ve vládě. Ale k tomu by ho nejprve museli porazit ve volbách.
2: Cestu slovenského premiéra Fica do Moskvy komentovala Kamila Pešeková. Polsko čekají příští rok parlamentní volby. O situaci v tamní nacionalistické pravici hovoří publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
8: Polská nacionalistická pravice byla dlouho jedním homogenním stmeleným celkem, který měl jednoho vůdce, jehož si nikdo nedovolil zpochybnit, Jaroslava Kaczyńského. Když jeho strana Právo a spravedlnost, čili PiS, byla v Polsku donedávna u moci, on byl neoddiskutovatelným vládcem celé země. Téměř nikdy neměl žádnou ústavní funkci, nebyl prezidentem, premiérem ani ministrem, ale formálně pouhým poslancem a předsedou strany. Běžně se mu říkalo prezes, čili předseda. Ze sídla své strany ovšem rozhodoval, podobně jako kdysi komunisté, ovšem. O tom, kdo bude premiérem, kdo kandidátem na prezidenta, kdo bude v čele Národní banky i velkých státních a polostátních podniků typu Orlen. Parlament a vláda byly jen převodními pákami jeho rozhodnutí. To on prosadil nacionalistický, protiněmecký a protiunijní tón strany PiS, to on rozhodl o bezvýhradné podpoře katolické církvi, jejíž vliv a majetek nemá v Evropě obdoby. To vše proto, aby si udržel neohraničenou moc. Žil a žije jen politikou a dlouho projevoval politický talent. To on vytáhl z klobouku dva kandidáty na prezidenta, Andřeje Dudu i nedávno Karola Navrockého, do té doby neznámé tváře, a díky šikovné kampani je dostal do prezidentského paláce. Ještě po prohraných volbách před 3 lety se mu podařilo udržet si 100% vůdcovství ve straně, nikoli ale už na pravici. Tehdy se totiž v parlamentu objevilo 18 poslanců tzv. Konfederace, tehdy čerstvého slepence různých nacionalistických antievropských sil, jejichž krédem byl co nejslabší stát. Kaczyński si myslel, že si je jako dosud všechna menší pravicová uskupení podrobí. Mladíci z konfederace mu ale ukázali prostředníček. Od té doby ta síla posiluje, má ambici stát se místo PiS hegemonem pravice. Spolu s ještě pravicovější antisemickou formací Konfederace koruny polské by dnes obě nové síly získaly 20% hlasů, jen o něco méně než PiS. Kaczyńskému se ještě podařil poslední mistrovský kousek, kdy na prezidenta loni protlačil historika Karola Navrockého, rázného národovce s prokázanými kontakty v podsvětí a mezi fotbalovými rváči. Ten se ale od svého zvolení orientuje stále víc na konfederaci, vede vlastní politiku a nenásleduje nutně Kaczyńského pokyny. Uvnitř strany PiS se zároveň vede stále otevřenější boj o nástupnicí po 77-letém prezesovi. Ten vsadil na agresivního, ostře nacionalistického bývalého ministra Přemyslava Čarnka, kterého jmenoval kandidátem na budoucího premiéra, pokud vyhrají volby. Proti němu ale zvedl hlavu bývalý premiér Mateusz Morawiecki, který se zřejmě snaží o nějakou centrističtější pravici, třeba z Lidovci. Před pár dny vytvořil svoji frakci, k níž se připojilo několik desítek poslanců PiS. A co je novum? Kaczyńskému se jí poprvé v dějinách nepodařilo zakázat ani zlikvidovat. Nelze to interpretovat jinak, než že se mu bývalý premiér postavil a nemíní sklonit hlavu. Začala tak bitva na polské nacionalistické pravici o výsledek voleb příští rok. A zatím to vypadá, že ač je v průzkumech na prvním místě Tuskova pravicově liberální strana. V souhrnu by dnes měla nacionalistická pravice přes polovinu poslanců.
2: To byl komentář Petra Janišky. A dnešní scénář už dospěl k závěrečné glose o touze pomoci a ovládání od v Londýně žijící spisovatelky Ivy Pekárkové.
9: Jedné mé tlumočnické klientky, dívky s těžkými duševními problémy, která se ocitla na ulici a nevěděla ani, jak se jmenuje, se ujala rodina jamajského duchovního. Za nějakých 10 dní, co u nich bydlela, zatímco oni se pokoušeli kontaktovat sociálku, volala celkem 14krát tísňovou linku. Neuměla se sama ani umýt, ale vytočit 999 a křičet rape, rape, rape, tedy znásilněný, to zvládla. Když zásahová jednotka přijala, našla jí, jak v pastorově domě v klidu jí, nebo si hraje s telefonem. Stačila zapomenout, že někam volala. Při třetím tísňovém volání už dispečeři věděli, co policisté v pastorově domě najdou, a přesto je tam vyslali. Jeden z našich sousedů v protějším baráku, takovém nenápadném domě na půl cesty, taky s oblibou volal 999. Pokaždé oznámil, že ho unesli mimozemšťané. A hlídka skutečně přijala mimozemšťany zahnat. Povedlo se to díky ošetřujícímu lékaři tohohle pána, který řešil jeho psychózy. Soud nepovolil omezit pánův přístup k telefonu. I když byl v mnoha věcech nesvéprávný, právo kdykoliv zavolat policii, hasiče či záchranku mu zůstalo. Pamatujete se ještě na doby, kdy člověk bez sebe hrůzou, že někdo z jeho blízkých umírá, zavolal záchranku a první, co uslyšel, bylo:
10: udejte číslo telefonní stanice, zatelefonujeme vám.
9: Bylo to pochopitelné, chtěli si být jistí, že jim lidé nevolají z recese. Ale kvůli tomuhle zatelefonujeme vám, zemřela řada lidí, které by bylo možné zachránit. Dnes se ve většině zemí s dobrou infrastrukturou počítá s tím, že určité procento tísňových volání budou hoaxy nebo omily. A nedá se s tím nic dělat. Teď se ale dočítám o dvou chlapících z West Midlands, kteří se dlouho bavili vytáčením 999 a nahlašováním závažných incidentů. Provedli to celkem 122krát. Tušili, že by to dělat neměli, a tak k tomu používali několik různých telefonů a simkaret, představovali se různými falešnými jmény a mluvili s různými přízvuky. Jednou řekli, že jim kdosi vyvraždil celou rodinu, jindy, že byli postřeleni. Jejich nejúspěšnější kousek byl zoufalý telefonát, ve kterém se jeden z nich přiznal, že když zjistil, že mu přítelkyně byla nevěrná, nechal na frekventované trati ležet miminko jménem Josh. Pak si s nadšením filmovali policejní zásah. Ty vole, poslali tam vrtulník, chlubil se jeden v textovce. Opájeli se pocitem moci. Zábava dvou puberťáků ve středním věku přišla státní kasu na víc než 100 000 liber, 3 miliony korun. Když je dopadli, byl jeden odsouzen na 3 roky natvrdo, druhý na rozsudek čeká a dá se počítat s tím, že i on půjde do lochu. Snad se z jejich případu poučí jiní vtipálkové.
2: Glosou Ivy Pekárkové končí úterní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
5: Ex libris.
11: Jaký byl vnitřní svět Karla Kryla a jak k nám dodnes promlouvá skrze své písně?
12: Já jsem v Krylových písňových textech vnímal to napětí, to chvění, to zvláštní, opravdu jiskření mezi řádky, v podstatě od kolébky.
11: Pavel Hošek jako anděl s polámanými křídly. Duchovní profil Karla Kryla.
13: Mám pocit, že kdyby mý rodičové bývali, byli tušili, co tenhle špás bude stát nervu, byli by mi snad raději bývali koupili sušenky nebo co.
5: Ex libris, dnes po 20. hodině na Plusu. 19 hodin. Český rozhlas Plus, zprávy.
14: Šéf fotbalové ligy Bárta nevyloučil po nedohraném derby Slavia Sparty zpřísnění disciplinárních trestů. Dětský ombudsman vytváří poradní tým složený z mladistvých. Gólman Philadelphie Vladař se k hokejové reprezentaci na světovém šampionátu ve Švýcarsku nepřipojí. Nehoda brzdí provoz z Mladé Boleslavy do Nymburka. A zítra bude oblačno, je zataženo místy přehánky, teploty do 17 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Vedení nejvyšší fotbalové soutěže uvažuje o zpřísnění disciplinárních trestů za výtržnosti fanoušků. Radiožurnálu to po sobotním nedohraném derby mezi Sláví a Spartou řekl výkonný ředitel Šance ligy Tomáš Bárta.
15: Není možné v tuto chvíli se vymýšlet nějaká nová opatření. To není jenom naše záležitost, protože my se řídíme disciplinárním řádem fotbalové asociace České republiky. Téma na otevření disciplinárního řádu, no to zcela jistě je.
14: Zápas Slavia Sparty se nedohrál kvůli diváckým nepokojům. Fanoušci domácích vtrhli na hřiště, napadli hráče soupeře a hazeli pyrotechniku do sektoru hostů. Ligová disciplinárka poté utkání zkontumovala ve prospěch Sparty. Zároveň udělila se šívaným nejvyšší možnou 10milionovou pokutu a zavřela stadion v Edenu na 4 domácí utkání. Sparta zachování svých fandů zaplatí 600 tisíc korun. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Mladí ve věku od 12 do 18 let se můžou na webových stránkách úřadu přihlásit do 18. května. Funkce dětského veřejného ochránce práv vznikla loni v červenci a zákon počítá právě i s vytvořením poradní skupiny mladých. Martin Beneš chce své nové poradce brát jako zástupce všech dětí v republice.
16: Poradní tým by měl mít asi 30 členů, měl by se setkávat 4x ročně s dětmi, kde by probírat otázky, které buď oni přinesou a které je zajímají a nějakým způsobem se jich dotýkají, eventuálně které my jim předložíme k diskuzi a budeme potom z toho společně dělat nějaké výstupy.
14: Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z okresu Brno-Venkov. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer s tím, že před půlnocí dorazí do svého bydliště v Domašově. Poté se měla ještě pohybovat v Brně, pokračuje mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
17: Dívka by měla být vysoká asi 170 cm, štíhlé postavy, má světlé hnědé vlasy po ramena. Co se týká oblečení, tak měla na sobě fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle, černo-červené tenisky, měla mít sebou batoh a údajně dle rodičů vypadá starší přibližně na 18 let.
14: Informace o pohřešované volejte na linku 158, její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz.
18: Fotbalisté Plzně se ve třetím kole nadstavby Šance ligy představí na hřišti Sparty. Zápas začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport už za necelou hodinu. Už teď se ale bojuje o body ve skupině o záchranu. Stav a čas z duelu Slovácko-Ostrava doplní Tomáš Perutka.
19: 78. minuta, Slovácko vede nad ostravským Baníkem poměrem 2-0. Mladá Boleslav, Dukla Praha, to je duel, který sleduje Pavel Petr.
20: 72. minuta, domácí prohrávají 1-2. Jak je to v zápase z Zlín Teplice, to řekne David Nekvinda.
21: 79. minuta zápasu z Zlín Teplice 2-2. Hosté dohrávají bez vyloučeného Niarka. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.
18: Čeští hokejisté už jsou ve Švýcarsku a poprvé v dějišti mistrovství světa trénují. Národní tým tam kvůli zranění neposílí brankář Philadelphia v NHL Daniel Vladař. Šampionát zahájí Rulíkův výběr v pátek proti Dánsku v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
22: Překážka na D1 u Lipníka a nehoda na 38 ve Vlkavě. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna. Teď dejte pozor mezi sjezdy na Hranice a Lipník nad Bečvou. Na kilometru 301 leží v levém pruhu koště. Smeták, varují policisté a jedou na místo. Pozor i na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně. Za sjezdem na Zdice na 30. kilometru v jízdních pruzích kusy roztrhané pneumatiky. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka čekejte kolony ve Vlkavě. Přímo v obci je omezení. V omezení se srazila 3 auta. Je to větší nehoda, tvoří se kolony v obou směrech, delší ve směru z Mladé Boleslavy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Zítra bude zpočátku skoro jasno, jinak většinou oblačno až zataženo v severní polovině přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky vydatnější. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů, na západě a místy severu Čech 10 až 13, na horách naměříme většinou kolem 6 stupňů nad nulou. Tolik zprávy.
23: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
0: Kreml zpřísňuje bezpečnost kolem prezidenta Vladimira Putina.
1: O tom vypovídají i zprávy evropských tajných služeb poskytnuté médií.
3: Podle některých průzkumů zároveň klesá i Putinova popularita.
4: Vše 45 minut, pěchota i nikakoj techniky.
24: Přehlídka k výročí konce druhé světové války v Moskvě byla letos kratší a bez vojenské techniky.
25: Na Rudém náměstí přihlíželo přehlídce jen několik zahraničních politiků.
26: Putin má strach, skrývá se prý v bunkrech. Čeho se bojí víc? Ukrajinských dronů nebo vzpoury svého okolí? A co když nás všechny ve skutečnosti jen lakuje? Ptám se Daniely Kolenovské z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy. Dnes je úterý, 12. května. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
27: Dobrý den, děkuji za pozvání.
26: Krátce mluvil, poměrně krátce Vladimír Putin na moskevské přehlídce v rámci oslav Dne vítězství.
28: My vždy budeme pamatovat podvih sovětského národa.
26: Zmínil se o spravedlivém boji proti Ukrajincům, zmínil se o úspěších, které má ruská armáda navzdory tomu, že stojí proti celé Severoatlantické alianci.
28: I nesmátrě na to, naše heroje jdou vpřed.
26: Nicméně, to trvalo jenom pár minut, k tomu chyběl ten doprovod, ta vojenská technika, která tam před lety bývala, která tam letos nebyla. Přišlo vám to celé takové ponurejší, kratší, ostrouhanější?
28: S dňom pobědy! Hurra!
27: Já bych neřekla ponurejší, určitě limitovanější, úspornější, také uděláno pro oko televizního diváka, protože ta zhruba 45-minutová estráda byla v televizi doprovázena vlastně umělými efekty. Stále více je to rituál. Ono by to bylo vlastně trochu i přirozené, protože, jak říkám, veteráni ze života odcházejí a ta aktuální válka s tou druhou světovou má hodně málo společného, takže to vyprázdnění válečných oslav a oslav hrdinů, kteří za nás ztratili život, určitě by bylo na místě, i pokud by jako Rusko z té oslavy neudělalo vrcholný rituál.
26: Jedno pojítko zmíním, totiž ta současná agrese proti Ukrajině trvá už déle než válka proti nacistickému Německu.
27: Ano.
26: Zároveň, když mluvíme o té ostrouhanosti, tak mnohem méně zahraničních hostů taky bylo na té vojenské přehlídce nebo na té přehlídce na Rudém náměstí. Vy jste zmínila ten vývoj počas let, ale letos byla taky přeci velká změna v tom, že se hodně debatovalo, jestli Vladimír Putin vůbec vystoupí.
27: No, tak je to muž, který má prostě obavy o svoje bezpečí. Ta ostuda, která by byla spojená s tím, pokud by ho museli nutně jako nějak evakuovat při ohrožení na té tribuně, by asi byla veliká, takže tady ty obavy asi odpovídají jeho postavení a situaci, v jaké se Rusko nachází. Vedou se spekulace o tom, nakolik je tohleto realita, nakolik je to vlastně úspěšná ukrajinská snaha Rusko vyvést z omylu, že tedy vede nějakou speciální vojenskou operaci a ve válce vlastně není. A nakolik je to nějaká zákulisní hra, která povede k tomu, že Putina utvrdí v tom, že tedy kolem něho může docházet k nějakému ohrožení, spiknutí, k nějakým hrozbám a že tedy má naslouchat jen těm nejvěrnějším a uzavřít se znovu do nějaké izolace.
26: Ale ta reálná hrozba, pardon, ta reálná hrozba tady přeci teoreticky být mohla, když ještě pár dní předtím, než ta přehlídka se udála na Rudém náměstí, tak jeden z ukrajinských dronů zasáhl výškovou budovu v Moskvě, jen pár kilometrů od Kremlu. Takže ta obava Rusů, že se něco takového může přihodit i na takto pro Rusy významný den, tu byla.
27: Určitě riziko, pokud vedete válku, tak tady vždycky je. A Putin hodně tu válku stělesňuje, je s ním spojená jako s jeho rozhodnutími. Ruský režim se hodně koncentroval s rokem 2014 a potom definitivně s rokem 22 právě v jeho rukou. Takže zasáhnout toho lídra by jistě nějakým způsobem dynamiku té války změnilo. Takže to riziko tady určitě je. Je otázka, jestli je jak si teďka vyšší nebo nižší, protože úspěšné ukrajinské atentáty v Moskvě už jsme vlastně viděli jako zpátky několik let.
26: Zaznamenal jsem, že Ruská federální služba pro ochranu ústavních činitelů měla v poslední době významně zpřísnit ostrahu. Prezidenta Vladimíra Putina informovala o tom velká, nejenom západní média s odvoláním na report jedné blíže nespecifikované evropské tajné služby. Jakou váhu těmhle informacím přikládáte?
27: Velmi podobnou jako těm obavám Putina nebo těm opatřením, tak ruské bezpečnostní složky tvoří několik organizací, ty mezi sebou soupeří. Tahleta FSO, tedy Federální služba ochrany, má nejrůznější pravomoce, které se střetávají s pravomocemi FSB. Taky aktuálně prožíváme už několik jako měsíců, bych řekla, vlastně neustále se opakující vyšetřování na ministerstvu obrany. Sergej Šojgu byl často zabírán během té přehlídky, takže se spekulovalo o tom, jestli tady tam je napětí, nebo jestli ho více sledují, nebo naopak, jestli to je jako za Stalina, že musíte být vidět, aby bylo jasné, že vliv máte.
26: Rozhodně neseděl teda blízko Vladimíra Putina.
27: Ano, takže myslím, když se vrátím k tomu rozložení těch silových struktur v Rusku, tak určitě je na místě uvažovat i o tom, nakolik si tyhle ty služby konkurují a vlastně prosazují se směrem k Putinovi a získávají jeho důvěru právě tím, že dodají nějaké informace o tom, že by tu mohlo být ohrožení, on pak jim více naslouchá. Takže, jak říkám, je to prostě situace války, ten člověk ji vede, vyhlásil ji, nechce ji ukončit, rozhodně je ohrožený, ale jestli to je dneska víc, než to bylo před týdnem, nebo před měsícem, nebo před rokem, nejsem si tím úplně jistá.
26: Protože podle dané zprávy, proč se na to ptám? Prezident už nenavštěvuje své známé rezidence v Moskvě ani ve městě Valdaj, většinu času tráví v bunkrech, například v Krasnodarském kraji. Což jsou asi ty bunkry, o kterých ukrajinská rozvědka už někdy před 2 lety tvrdila, že ví, kde jsou. Skutečně se teď tak málo objevuje na veřejnosti, protože ta přehlídka, to je jeden příklad. Potom taky byl v Petrohradě teď nedávno, že jo?
27: No tak Navalný o Putinovi mluvil jako o dětkovi z bunkru, jemu to nějakým způsobem vlastní, teda skrývat se před tou veřejností ve chvíli, kdy má pocit, že by mu nemusela být nakloněna. Aktuální průzkumy veřejného mínění, pokud se jedná o výsledky z měst, z Moskvy, tak naznačují, že tu je určitý pokles jeho popularity. Ty výsledky, které sbírá ten státní moloch v CIOM, ten, který vychází více z odpovědí v regionech, tak ten přináší jako informace o tom, že jeho popularita neklesá. Já si skutečně myslím, že tady se jedná o nějaké informační uzavírání Putina mezi věrné, mezi ty, na které se tedy dokáže spolehnout, a jeho izolaci od nějakých jako jiných informačních kanálů. Takže popravdě ty zprávy, jakési zahraniční rozvědky, ty informace o tom, že mu klesá popularita, možná by někoho mohly vést jaksi k optimismu, ale ta zkušenost post-covidová, kdy Putin na základě mylných informací vyhlásil prostě speciální vojenskou operaci a myslel si, že za týden ho budou vítat v Kyjevě, tak mě vede k určité obezřetnosti i v tomhle případě. Není to v pořádku, že Putin nemá informace a že se tedy soustředí do okruhu věrných, který mu stabilně nepřináší správné informace, na základě kterých se rozhoduje člověk, který má kontrolu nad jadernými zbraněmi. Tak určitou obavu z toho, že nebude zas tak veselo, pokud se Putin absolutně izoluje a znovu se spolehne na jakési informace, tak ta je určitě, myslím, na místě.
26: Neizoluje se on sám, protože podle té dotyčné zprávy, kterou jsem tu zmiňoval, tak se izolují i bodyguardi nebo jeho kuchaři. Mají ve svých domovech nainstalované kamery, nemohou jezdit veřejnou dopravou. Mají Rusové nějaké náznaky, že by se někdo mohl pokusit o jeden z dalších atentátů na Vladimíra Putina?
27: Těžko můžu říct, jestli Rusové mají nebo nemají náznaky, to by bylo trochu věštění z křišťálové koule, ale možná si dovolím tady určitou historickou paralelu. I Stalin svůj poslední proces založil na tom, že se proti němu spikli jeho lékaři. Takže to, že tito lidé nabydou po čase své absolutní vlády obav i z těch, kteří pro ně vaří, uklízejí nebo je ošetřují, tak to asi je běžná věc a dá se to čekat i v tom případě Putinovi.
26: A jsou tu tedy dvě varianty. Buď by teda takový potenciální atentát mohli spáchat ukrajinští agenti, anebo by mohlo jít teda o puč nějakých spiklenců v blízkosti Vladimíra Putina. Kdyby to byli ti ukrajinští agenti, mohl ve Vladimíru Putinovi ten strach nynější vyvolat ten útok, který to zavraždění v prosinci generála Fanila Sarvarova, který na ruském generálním štábu vedl oddělení operačního výcviku ozbrojených sil?
27: Myslím si, že Putina daleko víc vyděsila ta situace americko-izraelského útoku proti Iránu, protože se ukázalo, že s vámi Spojené státy americké mohou jednat, mohou si sedat s vámi za stůl a přesto to nemusí znamenat, že jste v bezpečí.
26: A pak jeden den vypálí pár raket.
27: Ano, takže tadyhle ta skutečnost určitě nebyla stranou pozornosti Putinově. Rusko má velké zájmy, velkou ekonomickou spolupráci, velké investice Rosatomu v Iránu, tak podezřívat Rusko z toho, že by si nevšimlo, jistě nejde. Takže tam si myslím, že ta aktivita amerického prezidenta v čele americké zahraniční politiky, americké armády je mnohem víc jakoby zdviženým prstem pro Putina z toho důvodu, že se Američané samozřejmě nemusí účastnit nějaké aktivity ukrajinské na území Ruska, ale už jejich zpravodajské informace a jejich možnosti, jak si informační, jsme viděli, jakým způsobem fungují na té rusko-ukrajinské frontě, tak i toho se může Putin obávat.
26: Takže Putin se obává, že může skončit jako Chameny.
27: Neviděla jsem nikde takhle jasně řečený jako konstatování tohohle toho typu, ale dá se to předpokládat. Jo. Vidí prostě, jak končí diktátoři jiných zemí a může se na to připravovat stejně tak, jako ano, stejně tak, jako se na to jistě musí připravovat i jeho okolí.
26: No a to okolí, kdyby nechtělo do budoucna, aby Putin jim vládl, jakože asi mezi těmi lidmi, kterými se obklopuje, takový mohou být, tak kdo by je mohl vést? Sergej Šojgu, už zmíněný?
27: V tuhle chvíli určitě žádný
26: bývalý ministr obrany.
27: Žádný adept na moc nevystoupí. Jsme několik měsíců před volbami. Myslím si, že teď se vyplatí, pokud jde o vnitřní politiku ruskou, sledovat, s jakou agendou, kdo vstupuje do toho předvolebního boje. Zatím jsme viděli akorát odpovědi té klíčové strany Jednotné Rusko na případné otázky těch voličů potenciálních a to se postavilo za omezování internetu, vlastně za tu stávající Putinovu politiku, která vede k omezování toho společenského života, ale zatím jsem neviděla absolutně žádnou osobnost, která by tuhle tu politiku jaksi zpochybňovala nebo se vymezovala proti tomu, že tedy lidé nemají přístup k bankovnictví, k posílání SMS. Přitom to je ten způsob, jakým moderní stát funguje a jak asi se řada lidí, kteří nemůžou najít byt třeba v Moskvě, protože jsou prostě ty byty strašně drahé a odstěhovala se někam na venkov, odkud si mysleli, že budou jaksi po internetu pracovat, tak to jim reálně dělá velké potíže, že se na tu funkční síť nemůžou spolehnout. Takže to je určitě moment, kdyby mohla vystoupit nějaká osobnost a začít o tom mluvit, ale z nějakých reálných kandidátů myslím si, že zatím je neuvidíme. Jediný je ten Boris Naděždin, který nám tak jakoby zbyl po těch prezidentských volbách.
26: O tom my jsme tady společně před lety mluvili.
27: Toho jsme probírali spolu. Tak ten se občas zjeví v nějakých jako protestních aktivitách, stále zůstává v rovině té akceptované opozice, tak jak i do těch voleb šel a myslím, že uvažovat o tom, že by on mohl z války ven, byť i tak to bylo formulováno v tom jeho programu, tak myslím, že je lichá, že se tam připravuje určitě nějaké řešení v rovině těch silových složek a jistě se připravuje řešení v rovině těch ekonomických složek, těch, kteří vládnou tedy těmi penězi toho režimu.
26: Zmínila jste ten internet, to je pochopitelně velmi ožehavé téma. Současném Rusku politickým elitám to tedy nevadí, to, že čím dál častěji dochází k odstávkám mobilního internetu v Rusku a izoluje se tím ten stát ještě víc než doteď.
27: Tak ruské současné ruské elity, pokud jakoby můžu ty, kdo Rusku vládnou dneska takhle nazvat tímhletím slovem, tak ty jsou vlastně na deklarované cestě, kdy chtějí dosáhnout vlastně elektronické suverenity, řekněme, nebo internetové suverenity. Budují si ten svůj runet, ruskou síť, ruský net, nabízejí četovací aplikace a všechny ty možnosti, které internet nabízí v nějaké ruské verzi, která je ale zároveň velmi jako kontrolovaná ruským státem.
26: Rusy a Rusky tohle pochopitelně trápí, že se nemohou dostat na internet tak, jak by chtěli, protože v tu tuhle chvíli se konkrétně už ta válka, kterou vede Vladimír Putin, dotýká i jich samotných, zasahuje do jejich podnikání, do jejich životů. Vidíte, že by se zvedala teď nějaká vlna odporu proti ruskému prezidentovi mezi běžnými Rusy?
27: No, čekalo se na konci března, byl vyhlášen po sítích takový protest, že tedy lidé se mají někde zpřítomnit a demonstrovat svoji nespokojenost právě s těmi omezeními, které nepramení z čistě jako politických názorů, ale vlastně týkají se nějaké internetové svobody nebo elektronické svobody. No a na těch náměstích se nikdo jaksi neobjevoval. Po sítích jako kolují různá videa, jak jsou tam lidé sami, takže ten strach určitě převládá. Myslím si, že část je strach, část je určitě taky to, že po těch letech fungování stále se upevňující kontroly Ruska nad jeho obyvatelstvem, ti lidé mohou mít představu, že nemá smysl proti takhle silnému partnerovi možná v tuhle ještě chvíli vystupovat, zatěžovat se tím, že vás pak bude nějakým způsobem trestat, ukazovat mu, kde ještě jakoby mohl přitvrdit, že je lepší, tak jako to bylo prostě v 80. letech nebo 70. letech, zkrátka udělat, co režim požaduje a potom si dělat svoje, prostě nevšímat si tolik toho, co ten režim chce, ale splnit ty jeho rituály a ty požadavky.
26: Takže vám nepřijde, že by u Rusů Putin přicházel o své kouzlo natolik, že by proti tomu vyjádřil nějaký kohlasitý nesouhlas?
27: Že to je určitě jako možné, ale skutečně ta data, sociologická data, nemůžeme v tuhle chvíli mít, protože řada těch průzkumů se dělá prostě telefonicky. A pokud vám někdo zavolá v tomhle režimu, jestli podporujete Putina, řeknete ano. Prostě.
26: Otázka je taky samozřejmě, jestli by se to k němu dostalo jako informace. Jestli není natolik odtržený už od toho lidmi, kteří jsou v jeho okolí, jestli by tohle dokázal vnímat.
27: No tak ten skandál kolem té módní blogerky Viktorie Boni, ten jak si teď provětral právě tuhletu rovinu.
26: Která si stěžovala na to, že Rusko nebo Kreml nereaguje na potřeby běžných lidí.
27: Ano, jinými slovy, car nás neslyší, úředníci jsou zlí, ale kdyby naše informace doputovaly k carovi, tak by u nás bylo všechno v pořádku a mnohem lépe. Takže to určitě jak si zní. Já si myslím, že právě ten den vítězství, ten 9. květen a ta obava toho režimu pustit lidi na náměstí, nezapomeňme, že vlastně se letos vůbec nepořádal ten tradiční pochod pluku nesmrtelných v Moskvě, teda, že by lidé vzali fotografie svých příbuzných a masově v milionech se pustili do ulic, tak tohle se v Moskvě neodehrálo. Takže ta obava z toho, že lidé by se mohli při tom zhromáždění nějak jako vymknout kontrole, tak to tady asi je, asi ji vnímá i ten režim, že jak se je nechce dávat takhle dohromady. Na druhou stranu, když jsem sledovala to nejen moskevské prostředí, a musím říct, že z toho mi běhal mráz po zádech, záběry z toho, jak se matky, které přišly v téhle aktuální válce o syny, teda oblékli do jejich uniform, měli modré šaty, tuším, že takové jako modrošedé, a přesto měli ty kabáty těch svých synů a pochodovali teda nějakým takovýmhle plukem nesmrtelných.
2: Ženy i mámy herojev speciální vojenné operaci.
27: Nicméně zároveň to ukazovalo na ohromný rozdíl těch matek, které se zhromažďovaly kolem ruské války proti Gruzii nebo ruské války v Čečně, kdy ty matky protestovaly proti tomu, aby ta válka se vedla a aby synové umírali. Tady to byl jako sice velice jako dojemný a silný pochod, nicméně pochod v pluku nesmrtelných a pochod loajální.
2: Nízký poklon sěmím našich vojnů.
26: No a proto se musím zeptat, když Vladimír Putin naopak tvrdí, že se nic neděje, že vítězství na Ukrajině je blízko, do Moskvy za ním mimochodem přijel slovenský premiér se vzkazem od ukrajinského prezidenta ohledně dalších vyjednávání, Putin si jako novou spojku chce vybrat bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera, se kterým má dlouhodobě dobré vztahy, tak nelakuje nás, nemůže nás nakonec všechny převést, že si všichni budeme, jak jste říkala, že jste opatrná, nejste pozitivní, že si Západ bude myslet, schovávám se v bunkrech, všech se bojím. A já nakonec chystám něco, čím je všechny ještě jednou překvapím.
27: Souběžně s tou přehlídkou na Rudém náměstí se chystal a realizoval test jaderné zbraně, takže toho je asi potřeba se pořád obávat, jestli Putin stále ještě, jak si ty jaderné zbraně kontroluje. To je to, co ho podle mého názoru mezinárodně drží na místě, kde je, protože kdybychom se nebáli, že se jaksi to tajemství jaderné zbraně nebo použití jaderné zbraně, takže se bude šířeji distribuovat mezi méně spolehlivé osoby, tak by asi ta pozice Putinova nebyla tak jistá, protože on zatím v tomhletom jaksi partnerem je. Tak tohleto riziko tady určitě je. Pokud se ptáte na přítomnost zahraničních partnerů na Rudém náměstí, což jakoby tradičně vlastně ukazuje ten spojenecký rámec Ruska, tak nebyl přítomen čínský zástupce.
26: Robert Fico tam taky nebyl teda na místě, oni se sešli.
27: Tak. Robert mimo. Fico jako představitel země NATO, které byly vlastně přímo terčem toho Putinova projevu, tak také stál mimo, ale to je docela tradice. Myslím si, že už delší dobu ani velvyslanci v časech lepší vztahů se neúčastnili přímo té ceremonie na Rudém náměstí, a tak, že jak si tedy Fico jako nějaký zprostředkovatel, Schröder, ten má nejenom jako hezké vztahy s Putinem, ale také silné ekonomické zájmy dlouhodobě v Rusku, tak jestli bychom se dočkali nějakého řešení, tak jako jsme to viděli v těch americko-ruských vztazích, tedy Kiril Dmitrijev ze začátku vysmívaný a najednou klíčový vyjednavač vlastně změny toho kurzu amerického vůči Rusku a spíš symbol těch otevřených dveří, tak jestli tohle tady někde rozehráváme, nemyslím si. Myslím si, že tam bych se spíš bála asi, nebo předpokládám, že se můžou zhoršovat ty rusko-čínské vztahy, že ta nepřítomnost někoho z Číny na Rudém náměstí skutečně může něco znamenat.
26: Dobře, takže jinými slovy, abych to zaobalil, upozorňujete na to, že Putin může mít z dobrých důvodů strach, na druhou stranu to spíš vypadá, že se nic tak závažného zatím dít nebude, byť jsme mohli zejména na tom Rudém náměstí vidět, že k ostrouhání tradičních rituálů nějakým způsobem došlo. Může to být nějaký signál, ale taky vůbec nemusí.
27: Pokud jde o Putina jako člověka, ten rámec té války samozřejmě dává jaksi větší interpretační možnosti, protože prostě je to 140 milionů lidí ve válce a mezi nimi jistě jsou různé názory a Putin má svůj smysl, protože tu válku rozpoutal a zatím vypadá, že by mohli jí dál vést a nebo potom řešit nějaké její jako ukončení, ale ve chvíli, kdy se dostaneme ke konci nebo se uvidí, že to řešení jaksi nenachází, což může být důvod té jeho slábnoucí podpory, tak se může objevit někdo jiný, kdo ten mír dokáže uzavřít, kdo tu válku dokáže vyhrát a kdo dokáže Rusku nabídnout nějakou funkční rekonvalescenci po té válce.
26: Ale z vašich slov odezírám, že tam ještě nejsme v téhle.
27: Myslím si, že ne.
26: Tak jo, tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
27: Děkuju.
26: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Daniela Kolenovská, politoložka, která působí na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ptal jsem se jí na Vladimíra Putina a na pravdivost zpráv o tom, že se začal ještě víc bát o svůj život. V souvislosti s dnešní epizodou se hodí připomenout, že Český rozhlas Plus pořádá příští týden konferenci Křehká bezpečnost. Do Pražského kulturního centra Vzlet dorazí spousta významných osobností, třeba nositelka Nobelovy ceny míru Alexandra Matvíčuková nebo bývalý šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore. Jste zváni i vy? Vstupenky najdete na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.
23: Posloucháte Český rozhlas Plus. Před 80 lety začalo v Praze zúčtování s nacistickým vrahem K.H. Frankem. Někdejší státní ministr v protektorátu Čechy a Morava se měl zodpovídat ze zločinů proti českému národu. Lucie Korcová a Vojtěch Koval spolu s historikem Vojtěchem Kinclem zmapovali klíčové okamžiky největšího poválečného procesu na našem území. Vydali se také na místa, která jsou přímo spojená s tehdejším terorem. Do Lidic nebo do Terezína. V pětidílné dokumentárně publicistické sérii Kat K.H. Frank dokreslují atmosféru doby unikátní nahrávky, které se dochovaly v Českém rozhlase. Díky práci rozhlasových archivářů se tak posluchači mohou přenést přímo do soudní síně a poslouchat mrazivé výpovědi a hrůzná svědectví. Všechny díly si můžete poslechnout v pondělí 18. května na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A také od pondělí do pátku v 1:30 odpoledne na Plusu. 19.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9%, oproti březnu se snížila o 0,1% bodu. Údaje zveřejnil Úřad práce. Lidí bez práce ubylo zhruba o 8 tisíc. Úřady teď evidují přes 364 tisíc uchazečů. Zároveň mírně přibylo i volných pracovních míst. Francouzská policie vyšetřuje 27letého muže původem z Tuniska, který údajně plánoval útok na pařížský Louvre a tamní židovskou komunitu. Informoval o tom deník Le Monde. Podle něj se muž na internetu zajímal o takzvaný Islámský stát a taky o sestavení výbušniny. Zadržený muž obvinění odmítá. Další člověk s podezřením na nákazu hantavirem je v karanténě. Informovala o tom italská agentura ANSA. 25letý Ital se krátce v letadle společnosti KLM setkal se ženou, která později na výsledky viru zemřela. Nemocnice v Římě uvedla, že čeká na mužovi biologické vzorky, aby je mohla analyzovat. Policie prosí o pomoc při pátrání po 15leté Lence Karásko.

0: sestupu, ale už také nemůže opustit barážové příčky po triumfu Teplic ve Zlíně 4-2. Předposlední Dukla má po třetím kole na stavby ve skupině o udržení a výhře v Mladé Boleslavi 2-1 tříborový náskok na Baník a 4 body ztrácí na 14. Slovácko. A už za necelou půl hodinu začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport duel skupiny o titul mezi Spartou a Plzní.
1: Zavřená D8 z Německa do Česka, nehoda na 38 ve Vlkavě. Dálnice D8 z Drážďan směrem do Prahu je teď neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na kilometru 77 budou vyprošťovat kamion po ranní nehodě. Dopravu odklání na 80. kilometru na Chlumec a na Žandov na silnici 13. Zpět najedete za Chlumcem. Dálnice má být zavřená několik hodin. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka čekejte kolony ve Vlkavě. Přímo v obci, navíc v omezení, se srazila 3 auta. Silnice byla chvilku zavřená, teď už se projíždí alespoň kyvadlově. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci bude oblačno, místy déšť a teploty 4 stupně až 0, při uklidnění větru místy kolem minus 2 stupňů a objeví se četné přízemní mrazíky. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý den. Je úterý 12. května a jako každý všední den v tuto dobu i dnes vám nabízíme zajímavosti ze světa vědy, výzkumu a technologií. A co konkrétně? Místo skalpelu pulzující vodní paprsek. Zkušenosti z průmyslu teď čeští odborníci přenášejí i do zdravotnictví. Nová metoda by v budoucnu mohla zjednodušit regeneraci po onkologických anebo plastických operacích. Řezání například stavebního materiálu vodním paprskem může být v některých případech levnější a ekologičtější než jiné metody. Proč přesto české firmy, na rozdíl od těch zahraničních, tyto inovace příliš nevyhledávají? Co přináší dětem dětské konference organizace Menza Česko? 3D tisk už dávno netiskne pouze malé plastové modely. V Brně teď vědci zkoušejí vytisknout rovnou dřevobetonový most. A odborníci i firmy se dnes sešli v Ostravě, aby odstartovali Czech AI Factory, nově vytvořené České centrum umělé inteligence. Na co se zaměří především? I o tom budeme mluvit. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
2: Věda plus.
3: Kapající voda naruší i kámen. A proč by nemohla odstranit také nepotřebnou kůži? Právě to si řekli odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd a teď vytvářejí metodu, která může zkrátit regeneraci například po onkologických operacích. Dosavadní výsledky na prasatech ukazují, že nápad je to dobrý. Základním principem je technologie vodního pulzujícího paprsku, která se zatím využívá především v průmyslu. V Ostravě se tomu věnují dlouhodobě.
4: Toto vlastně, co je na tom robotickém ramenu, je generátor pulzujícího vodního paprsku.
5: Říká Petr Hlaváček z oddělení kapalinového paprsku Ústavu geoniky Akademie věd. My jsme ale vešli do takové místnosti, která se krásně ozývá, jako kdybychom byli koupelně.
4: Tím, že tady vlastně pracujeme s vodou, tak máme celou tu místnost vykachličkovanou, aby nám ta voda nepoškodila stěny nebo ty prostory.
5: Nahoře ten válec, jak vidím, tak má průměr možná 5 cm, zatímco dole ta tryska, ze které vlastně vychází ten vodní paprsek, tak to je záležitost několika milimetrů.
4: Tady ještě pustíme ovládací jednotku pro robota.
5: Teď už máme všechno nastaveno, je potřeba udělat tu nejpodstatnější věc, a to znamená zhasnout, abychom dobře věděli, a to už teď dělá Libor Sitek.
6: Potřebujeme velmi přesně nastavit parametry, což pro lékařství je naprosto zásadní, abychom nepoškodili lidskou tkáň. Takže my tady máme takovou destičku, na které uděláme dvě drážky. Jedna bude kontinuálním paprskem a druhá bude paprskem pulzujícím. Uvidíte potom jasně rozdíl.
4: Budeme pomaličky zvyšovat otáčky, pomaličky už se nám zvyšuje tlak, teď už máme 50 barů. Takže zkusíme nastavit na 200.
5: Petr Hlaváček přidává, ale myslím, že už je to i slyšet, že kolem nás je ten hluk trošku silnější.
4: Už se blížíme.
6: Je to paprsek plochý, který vypadá jako jakýsi vodní vějíř.
5: Zatím to tady vypadá jako jenom obrovský proud vody.
4: Zapínám pulzní generátor a vytvoříme pulzující vodní proud. Tak, vidíme, že ta struktura toho paprsku se...

0: změnila?
1: No, z mého pohledu je to jenom takové bělejší, ale nic víc.
0: Ano, ale když si na to posvítíme stroboskopem, tak uvidíme, jak nám vlastně z prysky vytéká ten proud vody.
1: Ano, že teď už to nevypadá to úplně bych... souvislý proud jako před chvílí.
0: Přesně tak, je to takový přerušovaný proud z hluku vody. Proud vypneme.
1: Ty pulzy byly obrovsky rychlé, pouhým okem neviditelné. Kolik jich bylo za vteřinu?
2: 40 tisíc.
1: My se teď půjdeme podívat zpátky dovnitř do té v uvozovkách koupelny.
2: Vidíte tady všude kolem tu mlhu, není tady skoro vidět.
1: A to ten paprsek byl zapnutý možná kolik? Půl minuty?
2: No, to tak je, no. Naštěstí tady máme odsávání, takže to za chvilku bude pryč.
1: Libor si tak bere tu destičku, co vidíme?
2: Vidíte tady markantní rozdíl. Zatímco kontinuální paprsek lehce zmatnil povrch toho vzorku, tak tím pulzujícím jsme se dostali do hloubky 2-3 mm.
1: Tady je drážka, že to udělalo, teda když na to sáhnu, tak je vlastně ostrá.
2: Není to hladké, protože je to způsobeno tím mechanismem, kdy vlastně ty jednotlivé pulzy dopadají na materiál a jakoby je vytavují ven.
1: Těch pulzů bylo 40 tisíc za sekundu. A. Čím to je, že se tam díky tomu pulzu udělá takový žlábek?
2: Je to takovou cyklickou unavou. Ten materiál je zatěžovaný neustále, víceméně i při tom pohybu na jednom místě a prostě tomu paprsku nakonec neodolá.
1: To je takové to klasické kapající voda i kámen rozdrtí.
2: To tak, ano, je to tak přesně.
1: Takže tady, jak jsme teď viděli tu kovovou destičku, tak stejným způsobem by bylo možné odstranit lidskou kůži?
2: Na podobném principu, samozřejmě nemůžeme používat tak vysoké tlaky. Zaměřujeme se aktuálně na oblast plastické chirurgie a onkochirurgie pomocí pulzujících vodních paprsků. Bylo by to pro pacienta mnohem méně zatěžující a bylo by to také rychlejší. Regenerace by se několikanásobně zkrátila, pacient by po pár dnech mohl odcházet domů.
1: Testy na prasatech byly úspěšné a tak teď odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd připravují mikrovodní trysky tak, aby splňovaly přísné zdravotnické standardy. Z Ostravy Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: No a téma v následujících minutách ještě neopouštíme. Pouze díky čisté vodě bez chemických přísad dokáže pulzující vodní paprsek nařezat nejrůznější materiály anebo odstranit různé povrchové vrstvy. To se používá od strojírenství přes stavebnictví až po medicínu. A jak jsme slyšeli před chvílí, i čeští vědci stále posouvají možnosti využití této metody. U nás se s vodním paprskem začínalo před 40 lety na Ostravsku. V někdejším Československu ho chtěli využít při těžbě nerostných surovin. Jak ale vzpomíná ředitel Ústavu geoniky Akademie věd Josef Foldina, velmi rychle se tehdy přišlo na to, že pro horníky v podzemí jde o nepoužitelnou technologii.
4: Paprsek už v té době se užíval na těžbu uhlí, ale bylo to v prostorách, kde ty sloje jsou skloněné s tím, že voda, která se tam dopraví pomocí toho paprsku, tak může vytékat ven. Ale u nás na Ostravsku, Karvinsku se těžilo v hloubkách kolem 1000 metrů, tak to bychom spíš ty horníky tam utopili, než bychom toho moc vytěžili.
1: Takže se vlastně obrátila pozornost jiným směrem. Teď se hodně věnujete pulzujícímu vodnímu paprsku a právě na jednu z těch technologií máte i patent, který rozvíjíte dál.
4: Poprvé jsem se setkal s pulzujícím vodním paprskem, když jsem byl na stáži v Kanadě, v Canadian Research Council. Pulzující paprsek jsme tam budili pomocí ultrazvuku a po návratu vyvinuli jsme tady se slovenskými kolegy, specialisty na ultrazvuk, jiný způsob toho buzení, který je značně efektivnější, takzvanou kapkovou erozi. A to jsme si nakonec nechali patentovat.
1: Zpočátku se vlastně ten pulzující vodní paprsek používal především v tom stavebnictví a strojírenství, takovém tom těžším průmyslu. Kdy došlo k poznání, že je to možné i v těch vozovkách jemnějších odvětvích, jako je právě to zdravotnictví?
4: Ten paprsek má takové vlastnosti, že se dá využít v těch úplně odlišných odvětvích a ono i v té medicíně se začalo zkoumat ty možnosti použití už v 70. letech minulého století. Jedna z prvních aplikací, kde se o to pokoušeli zejména v Japonsku, byly operace jater, kdy se využívá toho, že ten paprsek je silně selektivní. Když se správně nastaví parametry, tak dokáže třeba tu tkáň jater rozříznout a nepoškodí přitom ani nervy, ani cévy, které tam jsou. Takže v podstatě ve všech těch aplikacích se využívá hlavně ta jeho selektivita. Když správně nastavíte parametry, tak jste schopni rozrušovat nebo rozřezávat, dezintegrovat jenom ty části toho materiálu, který potřebujete tedy nějakým si způsobem třeba od sebe oddělit dvě složky. Takže když to správně ty parametry se nastaví, no tak paprsek víceméně spolehlivě je schopen jednu část úplně odstranit s tím, že ta druhá zůstane v podstatě netknutá.
1: Ale právě to nastavování parametrů je velmi náročné a to je právě třeba úkol vašeho ústavu geoniky Akademie věd?
4: Se snažíme najít takové uplatnění toho paprsku, kdy využijeme všech těch jeho vlastností takovým způsobem, aby to bylo nejenom ekonomické, ale i ekologické, protože nakonec, když se jako řezné médium používá čistá voda, která i po tom kontaktu s materiálem se dá zase vyčistit a třeba použít znova, tak je to určitě ekologičtější než řezání nebo broušení nějakými brusnými kotouči. A je spousta aplikací, kde to vychází i výrazně lépe ekonomicky.
1: V dnešní době se hodně hovoří o umělé inteligenci a průmyslu 4.0. Zatímco váš vodní paprsek z tohoto pohledu řekla bych taková klasická technologie. Jak hodně české firmy vůbec vědí o existenci, řekněme, toho vodního paprsku, respektive jak moc ho inovačně využívají pro svoje projekty?
4: Ta otázka je hodně těžká, protože jednak na trhu jsou komerčně dostupné systémy na řezání vodním paprskem například a tyto systémy jsou v republice poměrně rozšířené. Některé firmy, které to mohou využít ve svých výrobních procesech, tak taky paprsek používají, ale co se týče třeba výsledku našeho výzkumu, tak my zjišťujeme, že české firmy až tak velký zájem nemají. Pokud mohu hodnotit, tak daleko lepší spolupráci máme s zahraničníma firmama z Německa, z Holandska, z různých, hlavně teda západních států, ale v Česku a na východ od nás je to problém. Což třeba mě osobně mrzí, protože já bych radši pracoval s českýma firmama inovativníma. Bohužel se to zatím moc nedaří.
1: Trochu smutně říká ředitel Ústavu geoniky Akademie věd Josef Foldina. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Organizace Menza Česko pořádá každým rokem dětské konference pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Na akcích, které jsou otevřené i dětem mimo Menzu, účastníci sami představují své projekty, nápady a zájmy. Od vědy a techniky přes historii až po umění nebo programování. Konference fungují na principu od dětí dětem a dávají prostor prezentacím, ukázkám i modelům. Letošní série odstartuje 16. května. V Plzni a ve vysílání už vítám první místopředsedkyni české pobočky Menzy Lucii Měchurovou. Dobrý den, přeji.
6: Dobrý den.
3: Paní Měchurová, tak co návštěvníky čeká hned na té první letošní zastávce celé série, tedy tuto sobotu v Plzni?
6: Tak určitě tam čekají zajímavá témata, která si připravili dětem, tak jak jste říkala, takže máme tam téměř 20 vystupujících přihlášenou, kde děti představí během nějakých 15 minut to, co opravdu je zajímá. Ale kromě toho vlastně v rámci třeba té Plzně máme i připravené takové stánky pro děti, které třeba se necítí úplně dobře v tom, že by prezentovali přímo na pódiu, tak si připravili jenom takové stánky s nějakými materiály a podklady, které rádi dělají a můžou je ukázat i tak.
3: No, zmínila jste dvě věci, na které bych chtěla reagovat. Jaká témata v rámci toho letošního roku mezi dětmi nejvíc rezonují? Co vlastně ty děti, dnešní děti, jako nejvíc zajímá z vašeho pohledu?
6: Ono je to opravdu velmi, velmi různorodé. Já když se podívám třeba tady zrovna na tu Plzeň, tak tady vidím hned třeba tramvaje, zvířata, ochrana ptactva, výrobky z podnikatelského kroužku, vystoupení z pokusy, pak tady vidím třeba magnetickou levitaci. Takže ta témata jsou opravdu velmi různorodá a opravdu mám z toho vlastně radost, že to je fajn, že to není všechno jenom třeba o vesmíru, že můžou si ty diváci i z řad jako dětí a dospělých vybrat to, co se jim bude líbit.
3: No a ta druhá věc, jak pracujete u dětí s trémou nebo s obavou ze selhání? Ty děti, které si netroufají, tak zkrátka jdou na nějaký stánek a tam ukazují svoje práce a ty, které si troufají, jdou vlastně předstoupí před ostatní tváří v tvář, nebo jak je to?
6: Může to i tak být, takhle to třeba je v té Plzni, nebo například i v Českých Budějovicích tento formát bude, ale jinak obecně ty děti, které přijdou a chtějí, tak my je velmi podporujeme, vědí, že o nic nejde, ta atmosféra je tam vždycky přátelská, obecenstvo jsou vlastně poměrně spíš jenom rodiče a ty spolužáci, učitelé, kteří je znají a dáváme to těm dětem jako příležitost si vlastně tu trému zkusit překonat a zvládnout to. A když náhodou se jim to nepodaří, tak vždycky mají k ruce někoho, kdo tam třeba s nimi vede nějaký rozhovor nebo něco, aby tam opravdu nestáli na tom pódiu takový osamělý a nešťastní, takže určitě s tím pracujeme.
3: Paní Měchudová, a proč je vlastně důležité, aby sami děti prezentovali své projekty ostatním dětem? Proč je důležitý ten peer-to-peer jako přístup?
6: My máme ten pocit, že vlastně ty děti, především teda ty nadaně děti, kterými my se jako Menza hodně zabýváme, mají obrovské portfolio zájmu, ale vlastně ty nemají ty příležitosti. A ty děti si to vlastně mohou takto vyzkoušet, všichni můžeme vidět, kolik toho vlastně vědí, a mnohokrát se nám stane i u těch dětských prezentací, když to přednesou nejdříve dětem a těm vrstevníkům, že tam je takové to jako lepší porozumění, to posluchačstvo, ale oni se otrkají a pak jsou schopni třeba vystoupit i před dospělým publikem, protože mnohdy mají říct, co říct vlastně i třeba středoškolákům nebo vysokoškolákům, tyhle děti ze základních škol.
3: Mimochodem, co je teda pro práci s mimořádně nadanými dětmi klíčové z vašeho pohledu? V čem jsou jiné vlastně než ty ostatní děti, na které se optám v zápětí?
6: Z mého pohledu, pokud už o nich víme, tak je klíčové vlastně se zaměřit na to, aby jsme podpořili ten jejich potenciál. To znamená dát jim najevo, že i když se mohou zdát v běžném kolektivu třeba trošičku divní, a to říkám s veškerým respektem a láskou, takže vlastně je přijímáme a dáváme jim ten prostor ukázat to, co nám ukázat chtějí, a možnost rozvinout jim ten potenciál.
3: A jak do projektu zapojujete i děti, které, řekněme, nepatří mezi mimořádně nadané a nebo mají například spíše průměrné školní výsledky? A ani ta vysoká inteligence se nemusí vylučovat s průměrnými výsledky.
6: Jasně, určitě to tak není, protože nadané děti rozhodně nejsou jenom jedničkáři, ale my vlastně máme ty konference otevřené všem dětem, takže pokud se nám přihlásí dítě, které není členem Menzy nebo dokonce nemá nijak ani změřenou výši IQ, tak nám to vůbec nevadí, protože právě v těch konferencích vlastně vidíme tu možnost, že děti ukáží, čemu se věnují, tak vlastně mohou to mít všechny děti, ale vlastně ukazuje se nám, že ty děti, které třeba si to ani nemyslí, nebo jejich rodiče si nemyslí, že patří mezi nadané, nebo prostě nějak se neprojevují, tak ale potom, když přijdou třeba na tu konferenci, zkusí si to a vidí, že vlastně jim to vyhovuje, to prostředí, a i ty ostatní vrstevníci, tak mnohdy se potom k nám zapojí a třeba se i zjistí, že vlastně mezi nadané děti patří, jenom je dosud nikdo neidentifikoval.
3: Dodává první místopředsedkyně české pobočky Menzy Lucie Měchurová. Moc vám děkuji za informace a ať se akce zdaří. Naslyšenou.
6: Já vám také děkuji. Naslyšenou.
3: Stále posloucháte Vědu Plus na stanici Český rozhlas Plus. Velké robotické rameno a místo plastového vlákna filamentu beton. Vědci z brněnského vysokého učení technického chtějí posunout možnosti 3D tisku ještě o krok dál a tisknout, podržte se, dřevobetonové mosty. Technologie by mohla výrazně zrychlit a zlevnit stavbu a zároveň omezit práci přímo na místě. Konstrukce, kterou dnes dělníci složitě montují a betonují v terénu za dlouhých dopravních omezení, by totiž mohla vznikat ještě v hale a na místo se jenom převést.
7: Jsme tady v jedné z hal na VUT. Leží tady dřevěné trámy.
8: Ty trámy jsou určené pro výrobu dřevobetonového mostu. Po 20 cm jsou na nich umístěné vždycky do protisměru dva spřežovací vruty.
7: Popisujeme je David Bečkovský z fakulty stavební VUT, laboratoř robotizace a 3D tisku. Dřevěné trámy leží na zemi a právě do nich robotické rameno postupně zavrtává ocelové kotvy, které budou spojovat dřevo s betonem. Materiálový inženýr Radek Herman mezitím na robota připevňuje speciální hlavu pro nanášení betonové směsi.
9: Ten beton bude následně, jak vidíme, různé ty kotvy, které tam jsou, ty budou dělat to spřežení mezi dřevem a samotným betonem. A vznikne jeřábem přenosná mostová lávka, která je výborná v tom, že si ji můžete připravit předem, přijedete na stavbu, vezmete jeřáb, položíte. Nemusíte dělat zábor silnice, nemusíte dělat další věci.
7: Jeden a ten samý robot tak zvládne několik různých úkonů. Nejdřív přesně navrtá spojovací vruty a pak začne nanášet beton. Stačí mu vyměnit takzvanou hlavu a upravit program. O to se stará stavební inženýr Vojtěch Vaněk, který robota ovládá u kontrolního panelu. modelu.
10: Dám to na automatiku. Takže on si teďka vlastně najel a potom už jede po té naší trajektorii, kterou si mu já naprogramoval. Mezitím už tam kydá ten beton, který jsme si odladili zase na té rychlosti předtím.
7: Musí to být velice přesné, protože umístění toho materiálu je velmi důležité, přesně, kdyby to tam stříkalo tak. Někde náhodně, tak by nám ta mostní konstrukce asi moc nedržela.
10: Je to tak. A to nejenom mostní konstrukce, ale veškerý konstrukce 3D tištěný.
7: Princip je podobný běžné 3D tiskárně, jen v mnohonásobně větším měřítku. Robot v prostoru 5x1,5x2,5 metru vrství speciální betonovou směs a dokáže tak vytvářet objekty od květináčů přes zdi až po celé mostní konstrukce, ukazuje Radek Herman.
11: Když se na to podíváme, tak ta tryska se pohybuje nad tou samotnou konstrukcí nějakých 20 mm. A ve chvíli, když projede celou tu první vrstvu, tak se na konci posune výš a začne kreslit další vrstvu. Je to jako kdybychom si představili, když někdo dělá třeba šilhačku nebo.
7: Podle Davida Bečkovského je hlavní rozdíl oproti běžné stavbě mostů v tom, že dnes se většina práce odehrává přímo na místě. Pracovníci ručně zavrtávají tisíce vrutů a beton se následně vylévá až na hotovou konstrukci. Tady ale chtějí tohle připravit dopředu v hale a most na místo jen převést.
8: Jde o maximální prefabrikaci toho mostu, který už tak je docela prefabrikován, ale tady ještě jdeme na hranu těch možností.
7: Takže dá se říct, že vy dokážete zefektivnit stavbu těch mostů, zrychlit a ušetřit.
8: My doufáme, že to takhle v budoucnu bude fungovat. Těch výzev tam je spousta. Nepotřebujeme tolik lešení, bednění a všech tady těle pomocných konstrukcí. A tu rutinní práci asi nikdo nechce celý den šroubovat vruty, kterých tam jsou jako tisíce, desetitisíce, mu to může přenést ten robot.
7: Vědci teď ladí hlavně složení betonové směsi a způsob jejího nanášení. Pokud se technologii podaří dotáhnout do praxe, mohly by se dřevobetonové mosty jednou vyrábět podobně jako auta na montážní lince. Rychleji, přesněji a levněji. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
3: A stále posloucháte Český rozhlas Plus, konkrétně Vědu Plus. Česko má svou továrnu na umělou inteligenci. Součástí evropské sítě se Czech AI Factory stala loni na podzim a dnes se v Ostravě poprvé sešli zástupci univerzit a zájemci z řad firem nebo státních společností. Projekt má miliardový rozpočet a zajímá nás, co všechno a komu nabídne. Budu se teď na to ptát Petra Kadery z Českého institutu robotiky, informatiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
12: Dobrý den.
3: Tak česká továrna na umělou inteligenci, co si pod tím vlastně mohou naši posluchači představit?
12: Zní to možná trošku zvláštně, ale představme si pod tím doslova továrnu. Stejně jako v 19. století potřebovala země a společnost ocelárny, v 20. století elektrárny, tak dnes potřebujeme infrastrukturu, ve které se takzvaně vyrábí umělá inteligence. To znamená místo, kde se spojuje výpočetní výkon, kvalitní data a know-how, jak AI nasadit do praxe. Je jenom jednou z 13 takových továren, které vznikají napříč Evropou. Konkrétně tady vznikne nový AI superpočítač Carolina, dále navazuje ekosystém 6 vědeckých institucí, které otevírají dveře pro firmy a státní správu, které to s umělou inteligencí myslí vážně a chtějí skutečně nasadit a nejen o ní mluvit. Mm-hmm.
3: No a co tedy těm například 6 vědeckým institucím, případně dalším partnerům, může ta továrna vlastně konkrétně nabídnout? Můžete říct si nějaké příklady?
12: Konkrétně se té továrně potká z těchto 6 institucí více jak 100 výzkumníků. Koordinátorem je Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava, která přináší své zkušenosti s provozem superpočítačů. ČVUT do toho vnáší expertízu s výrobními technologiemi, pokročilou automatizací, robotiku a kyberbezpečností. Karlova univerzita do toho vnáší kompetence se zpracováním jazyka a řeči. VUT Brno přináší kybernetiku a technologie pro dopravu budoucnosti a ústav organické chemie a biochemie společně s Ústavem pro výzkum neurodegenerativních onemocnění přináší znalosti v oblasti vývoje medicínských, diagnostických prostředků a nových léčiv.
3: Čili když jsem se dočetla, že Czech AI Factory se bude zaměřovat na 6 hlavních oblastí, tak to už jste asi teď některé z nich naznačil, že? Bude to zdravotnictví? Můžete je přeci jen zmínit?
12: Ano, začal bych průmyslovými aplikacemi. Je to pro českou ekonomiku ta klíčová oblast. Většina ekonomické produkce jde právě z průmyslu, takže je to pokročilá výroba, autonomní robotika, systémy pro různou kontrolu kvality. Potom ta druhá oblast, zdravotnictví, kde, jak jsem zmiňoval, vývoj nových diagnostických metod pro včasné odhalení začínajících nemocí anebo vývoj nových léčiv, udržitelná energetika opírající se obnovitelné energie, kde přinášíme nové schopnosti predikce například počasí, optimalizace sítí, státní správa, významný cílový segment, efektivnější služby občanům, práce s úředními dokumenty, doprava, vývoj autonomních systémů, robotické taxíky a vedle toho kybernetická bezpečnost, tak jak AI přináší nové možnosti, přináší nové hrozby, a tomu je třeba systematicky čelit.
3: A vy konkrétně odpovídáte za projekty v oblasti průmyslu. Už se nějaké rýsují jako přímo směrem do praxe?
12: My máme velkou výhodu, že navazujeme na už běžící nebo dřívější projekty. Z evropských prostředků jsme v minulých letech pořídili významné strojní a robotické vybavení, takže nezačínáme na zelené louce, ale zásadně akcelerujeme už běžící aktivity a hlavně ty výsledky, které postupně z těchto aktivit vznikají, tak máme možnost uvádět do praxe a konkrétně se rýsují první tři směry v této oblasti. První to je nasazení takzvaných, říkám tomu, Vision Language Action Models v robotice, to je zjednodušeně robotovi přirozeným jazykem, normálně větou zadávat úkoly, co má udělat, a on bez potřeby nějakého přeprogramování je schopen se v tom obecném prostředí zorientovat a ten úkol splnit. Druhý směr, na kterém už aktuálně pracujeme, tak to je optimalizace výrobních procesů, například ve velkoformátovém 3D tisku a ve strojírenské výrobě. Ty AI dokáže lépe než člověk efektivně vyhodnocovat tok dat, které z toho procesu přichází, využít znalosti, které z dřívějších experimentů AI nazbírala, a v reálném čase aplikovat. A třetí je revoluce ve stavebnictví, projektování, logistika na staveništi a průběžná kontrola kvality.
3: Součástí toho celého projektu je i pořízení nového superpočítače, nebo děti by možná řekly mega superpočítače. Jak bude výkonný?
12: Je to rozhodně nejvýkonnější počítač, který v České republice kdy vznikl. Jmenuje se Carolina, takže AI proniklo i do tohohle názvu. Předpokládaná cílová kapacita je 850 petaflopů, což abych to přiblížil, to je zhruba 20x víc než současný superpočítač Carolina, který aktuálně v Ostravě už běží, takže významně navýšil.
3: Tolik Petr Kadera z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
12: Děkuju a naslyšenou.
3: A tolik i z dnešní Vědy Plus, kterou vás provedla Lucie Vopálenská.
5: Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Ministr Šťastný plánuje kvůli výtržnostem na derby změny v přestupkovém zákoně. Jarní mrazy podle pěstitelů nejspíš zničily úrodu ovoce za stovky milionů korun. Sestoupit z šance ligy může po třetím kole nadstavby už jen Ostrava a Dukla. Fotbalisty Slovácka čeká baráž. A zítra bude převážně oblačno, je zataženo, místy přeháňky, teploty do 17 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Zahalování obličejů přímo na sportovních akcích by nově mohlo být přestupkem. Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný to řekl po setkání s představiteli fotbalových asociací. S nimi jednal v reakci na výtržnosti fanoušků Slávie během sobotního derby se Spartou. Doteď zákaz zahalování na fotbalových stadionech ošetřoval jen návštěvní řád klubů. Přestupek to byl mimo sportovní areál. Dalším novým opatřením by podle Šťastného mohlo být například zpřísnění trestu za vstup diváků na hřiště.
14: To znamená, my budeme, podobně jako je to třeba ve Velké Británii, chtít zpřísnit ten konkrétní přestupek vstupu na plochu tak, aby skutečně nešlo o banální záležitost, aby všichni věděli, že jde o protiprávní jednání.
13: Šťastný bude zítra jednat i se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit by měli možné používání kamer s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Škody na úrodě ovoce po dubnových mrazech nejspíš dosáhnou vyšší stovky milionů korun. Podle Ovocnářské unie je nejvíce zasažená úroda jablek. Poničené jsou ale i další druhy. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho, říká předseda Unie ovocnářů Martin Ludvík.
15: Ovocnářská unie aktuálně sčítá škody po dvou vlnách mrazů. Ta první tu byla kolem 10. dubna a ta druhá to byl vpád arktického vzduchu, který postihl celou střední a východní Evropu. Definitivní výsledky ještě k dispozici nemáme, ale předběžně to vypadá tak, že ta letošní úroda může být zhruba jenom poloviční.
13: Data o celkových škodách by měly mít pěstitelé v příštím týdnu. Ceny ovoce v obchodech by to ale podle Ludvíka ovlivnit nemělo. Česko je totiž závislé na dovozu z dalších zemí. Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z okresu Brno-Venkov. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer s tím, že před půlnocí dorazí do svého bydliště v Domašově. Pak se měla ještě pohybovat v Brně, pokračuje mluvčí jihomoravských policistů Andrea Ceňková.
16: Dívka by měla být vysoká asi 170 cm, štíhlé postavy, má světlé hnědé vlasy po ramena. Co se týká oblečení, tak měla na sobě fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle, černočervené tenisky. Měla mít s sebou batoh a údajně dle rodičů vypadá starší přibližně na 18 let.
13: Informace o pohřešované volejte na linku 158, její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz.
17: Ve fotbalové šancelize je po třetím kole nadstavby jasno, že ve skupině o udržení jsou ve hře o přímý sestup už jen Ostrava a Dukla. Baník prohrál na stadionu Slovácka 1-2, z poslední příčky tabulky ztrácí 3 body na Duklu, která zvítězila v Mladé Boleslavi 2-1. Slovácko má na pražský celek 4bodový náskok a už se může připravovat na baráž, protože Teplice si odváží ze Zlína triumf 4-2. Úvod duelu skupiny o titul mezi druhou Spartou a třetí Plzní sleduje na Letné Tadeáš Skalický.
18: Polovina třetí minuty zápasu Sparta a Plzeň zatím 0-0. Plzeňská sestava je neobměněná oproti minulému kolu, kromě jednoho hráče, tím je Amar Memič. Oproti tomu Spartané museli udělat několik změn oproti derby, protože jim několik hráčů stojí kvůli kartám nebo jsou zranění. Z Letné Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
19: Zavřená D8 za tunely a překážka na D35 u Olomouce. Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Objíždí se to po silnici 13 přes Chlumec. Před odklonem na 80. kilometru už se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Část vozidel sjíždí už před tunely na 87. kilometru a volí cestu přes Nakléřov a Varvažov. Na dálnici D35 počítejte s omezením u Olomouce ve směru na Ostravu. Za sjezdem na Tovačov a Nemilany na kilometru 272 je kvůli odstavenému vozidlu uzavřený pravý pruh, kolona se netvoří. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburku brzdí provoz nehoda ve Vlkavě. Bourala tam 3 osobní auta, provoz je pomalejší, tvoří se tam kratší kolona. A v Praze pozor, ve Vinohradské ulici před sady Svatopluka Čecha vyšetřují nehodu. V křižovatce se Šumavskou a Třebíského se srazilo auto s cyklistou. Opatrně projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Zítra čekáme ráno a večer, na některých místech skoro jasno, jinak oblačno je zataženo, v severní polovině přehánky, později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky vydatnější. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů, na západě a místy taky na severu Čech od 10 do 13. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Existuje mnoho publikací, které zpracovávají život a dílo Karla Kryla. Nedávno k ním přibyla nová. Nese název Jako anděl s polámanými křídly. Vydalo ji Centrum pro studium demokracie a kultury v roce 2025. Pavel Hošek se v knize pokouší nahlédnout za veřejný obraz Karla Kryla jako autora písní, které se staly symbolem odporu proti komunistickému režimu. Rozhodl se přiblížit jeho vnitřní svět, jeho duchovní krajinu. Proč a jak? O tom bude řeč v dnešním Ex Libris s Pavlem Hoškem a Jitkou Šlichcovou, která dnešní pořad připravila a knihu za vás přečetla. Uslyšíte v něm také ukázky tvorby samotného Karla Kryla. Jeho písně a postřehy z pořadu Krylogie, vysílaného na vlnách Rádia Svobodná Evropa mezi lety 1975 a 1989. Přejeme vám pěkný poslech.
5: Ex Libris. Mnozí v něm viděli básníka s kytarou, zpívajícího barda, krále českého protest songu. Někteří ho považovali za jasnovidce, pro jiné to byl věčný rebel, vzpurný hochštapler a drzý klaun. Stoupenci i odpůrci u něj nalézali rysy prokletého básníka, samozvaného či naopak bohem povolaného proroka. Pro některé to byl apoštol v civilu a anděl v lidské podobě, pro jiné permanentně nespokojený štváč a nadsti utrhač. Nebude úplně snadné za všemi těmi portréty, ikonami a karikaturami spatřit skutečného Karla Kryla. Prosím.

0: čemž nic nemění. Svatozář.
1: Prosím, nehažte kamení. Touto písní začínal každý pořad Krylogie na rádiu Svobodná Evropa. V těch slovech slyšíme cosi podstatného. Vzdor, zranitelnost, ironii i vědomí toho, že básník bývá často souzen i obdivován. A také první biblický obraz. Ve studiu vítám autora knihy, teologa a religionistu Pavla Hoška.
2: Dobrý den, srdečně zdravím.
1: Pavle, tvoje kniha nechce zopakovat známý příběh slavného písničkáře, pokouší se číst Kryla hlouběji, jako autora jehož texty vyrůstají nejen z té politické zkušenosti, ale také z velmi silného mravního a duchovního napětí. Jak tě to napadlo a jakého Kryla si tedy vlastně objevil?
2: Já jsem v Krylových písňových textech vnímal to napětí, to chvění, to zvláštní, opravdu jiskření mezi řádky, v podstatě od kolébky. Moji rodiče zažili tu traumatickou událost invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 68 a téměř nad mojí tedy kolébkou zpívali ty smutné a drsně hořce pravdivé Krylové písně a mně se to nějak vpíjelo do podvědomí, moje duše byla hnětena těmi Krylovými verši, ale zároveň mě samozřejmě jako mnohé jiné posluchače trochu mátl, trochu jsem mýval pocit, že tomu nerozumím, zvlášť když znovu a znovu zajížděl na takovou tu tajemnou rovinu, kašlu vám na fangle, já jsem chtěl kněze, nebo debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. Co chvíli se prostě v těch Krylových verších najednou zatřpítí jakési tajemství, které nás přesahuje a mě to provokovalo a nakonec jsem si teda řekl, že by možná stálo za to pokusit se tuhle duchovní krajinu Krylova vnitřního světa trochu probádat.
1: Tak si tedy nyní poslechneme, jak si své záměry vylíčil v úvodu k tvé knize ty sám.
3: Chystám se na základě dostupných pramenů zjistit a doložit, jakou roli hrála v Krylově tvorbě jeho víra. Jaká byla ta zvláštní filozofie, která se zrcadlí v jeho písních. Odkazů na Bibli je totiž v Krylově díle mnoho. Už dávno jsem zjistil, že zdaleka nejsem jediný, kdo si celé roky myslel, že Salome je exotické jméno záhadné tanečnice z písně Karla Kryla. Abych se mnohem později dozvěděl, že je to postava biblického příběhu, nad kterým Kryl v tom slavném songu přemýšlí.

0: Přijde mi nesmírně zajímavé zmapovat krajinu Krylova duchovního života, zjistit, co si myslel o Bohu, o světě, o člověku a o smyslu života před tváří věčnosti.
1: Noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát.
2: Ano, Salome, no opravdu nejsi jediný, kdo znal mnohem dříve tuhle píseň než tu samotnou biblickou postavu. A když ji použijeme jako příklad, koho nebo co tedy Salome zastupovala v té Krylově tvorbě, jak se ten biblický příběh Salome vztahoval k té československé realitě?
3: Kryl je v téhle práci s pozoruhodným biblickým příběhem naprosto typický také v tom, že s tím, co v Bibli nachází, pracuje velmi tvořivě. My se z Bible vůbec nedozvídáme, co se dělo v srdci nebo v mysli té nádherné princezny Salomé, ale Kryl nás vlastně pozve do jejího vnitřního světa, tedy do jejího velkého selhání, je třeba říct. Ona se prostě zaplete se zlem, ona přistoupí na to, že se stane součástí zločinu, a pak toho pozdě lituje. To je Krylova myšlenka, kterou to propojuje se žhavou současností, tedy druhé půlky 20. století, socialistické Československo, lidé, kteří se zapletou se zlem, kteří prostě přistoupí na to, že se stanou součástí něčeho ohavného, tak jako nádherná tanečnice Salomé. A pak, když toho začnou litovat, tak je příliš pozdě, protože tedy už přinesli na míse hlavu Jana Křtitele. To jest, už došlo k nevratným škodám, což je tedy problém zcela aktuální, který se týká Krylovy generace, a on ho takhle zajímavě promítne do toho prastarého biblického příběhu.
2: Konec konců aktuální možná i pro dnešní dobu. Karel Kryl proměnil ty své zkušenosti v jazyk, kterému rozumí i současná generace. Jaké ale ty jeho životní zkušenosti byly? Nechme o těch nejstarších vzpomínkách na cestu ke kytaře promlouvat samotného Kryla. Ukázka je z prvního dílu pořadu Krylogie vysílaného v rádiu Svobodná Evropa.
4: Sbírával jsem známky, později mince, historické do značné míry. Jinak řečeno, zabýval jsem se numismatikou, což každý z nás víceméně činí s oblibou dodnes. Při jedné z kamenových bitev jsem shledal, že kámen, který držím v ruce, je zajímavý a pěkný. I přišlo na řadu sbírání kamenků, šutrologie, jak říkával otec. Přes sbírání kaktusů dospěl jsem věku pubertálního a ve 14 nastoupil cestu sebevzdělávací. Stával jsem se keramikem v Bechyni a spolužáci hráli na kytary. Učil jsem se taky. Rok 59 konečně rok, v němž poprvé mi vlastníte kytaru a stejně poprvé v mém životě, dokonce co dar k vysvědčení. Mám pocit, že kdyby mi rodičové bývali byli tušili, co tenhle špás bude stát nervu, byli by mi snad raději bývali koupili sušenky nebo co.
2: Tak jsme slyšeli, jak se Karel Kryl dostal ke kytaře, ale o čem Karel tady nevypráví, co předcházelo, jaké zkušenosti předznamenaly tu jeho budoucí tvorbu a tu jeho budoucí dráhu?
3: Karel Kryl se narodil v roce 1944 v Kroměříži v rodině knihtiskaře, tedy Karla Kryla, jeho otce, nositele téhož jména, a také dědečka, rovněž Karla Kryla, který tu tiskárnu založil. A malý Karel tedy vyrůstal v prostředí velmi kulturním, vzhledem k tomu, že tiskaři Krylové byli velmi pečliví a v jejich tiskařské firmě přicházely na svět poklady české duchovní poezie, sbírky Jakuba Demla a Bohuslava Reinka, Jana Zahradníčka. Prostě a tohle byla dětská četba Karla Kryla. K tomu jeho dětství a mládí patří i krásné chvíle, třeba právě v té bechyňské střední škole, kde potkal řadu vynikajících osobností, a je to také klíčová doba jeho hudebních začátků. On sice úplně začínal u Moravské lidové písně, kterou maminka s oblibou zpívala a doma jí společně zpívali, to je první jeho hudební impuls, ale pak teda je to trampské písničkářství, se kterým se setkal úplně napřímo v té Bechyni na keramické střední škole, a jsou to trampské osady u Lužnice, kde vlastně se učí postupně jako samouk tedy vybrnkávat a posléze brzy i také skládat první melodie. To znamená, tohle jsou ty formující zkušenosti té dětské a mládenecké etapy Krylova života, kterého tedy jako poznamenali v podstatě natrvalo. On tuhle inspiraci moravskou lidovou písní a také trampským písničkářstvím, stejně jako tu hlubokou duchovní a jazykovou inspirací těmi nádhernými sbírkami poezie, které tisknul dědeček a tatínek v rodinné tiskařské firmě, nese jako jakési dědictví a jako vnitřní poklad, ze kterého čerpá celý život.
2: Dalším zajímavým obdobím, které také bezesporu formovalo Kryla, bylo období, kterému se říká takzvaně teplické. Vlastně byly to dvě teplická období v jeho životě, první před vojnou a druhé po. Poslechněme si nyní ukázku z knihy Pavla Hoška, kde o teplickém období a jeho inspiracích mluví.
0: Důležitým a vlastně otřesným zážitkem teplického období, který natrvalo poznamenal Krylovu představivost, byl pohled na zející ruiny sakrálních staveb. Kryl si na výletech s přáteli se zájmem prohlížel zbytky rozbitých církevních památek a uměleckých děl křesťanské duchovní kultury, které dávaly vysídlené a posléze znovu živelně osidlované sudetské krajině zvláštní děsivé kouzlo. Zkušenost okázalé bezbožnosti, které byl na tradičně katolické Moravě přece jen do jisté míry ušetřen, na něj v Sudetech dolehla plnou vahou. Jedním z opakovaně používaných básnických obrazů Krylova díla se tak stanou ožívající sochy biblických postav, které jsou němými, ale vnímajícími a někdy dokonce mluvícími svědky zkázy a ničení.
4: Zajezdy do Vůkolí s Božolem a Dolfíkem, z nichž prvý Hochem, který přezdívku vlastnil kdo ví od kdy, minimálně v 17 se mu jinak neříkalo. Dolfík pak jeho autíčko starý Opel, pakliže se nepletu. Popojížděli jsme krajinami opuštěnými rabovacími gardami, krajinami se zničenými, splundrovanými kostely a božími mukami, rozšlapané dřevěné varhany, vzduchovkami a praky rozstřílenými barokními suškami a zlámanými krucifixy a anděli s ulámanými kříži.

0: úryvek z druhého dílu řady Krylogie na Svobodné Evropě, asi nejznámější, nejhranější Krylova píseň, aspoň co se začátečníků na kytaru týče, mě nevyjímaje. Ty si toho anděla použil i v názvu knihy, i vlastně v jejím jádru, jako svého druhu interpretační klíč, ukazuje to Kryla jako bytost, která je na jedné straně vstažená k výškám a zároveň tak bolestně vržená k zemi, jako člověka, který měl mimořádnou citlivost pro spravedlnost, lež, ponížení, také těžce nesl kompromisy toho světa kolem sebe i světa vlastního nitra. Možná byl také člověkem, který se celý život pokoušel dát řád světu, který se mu znovu a znovu rozpadal pod rukama. Jakou roli v tom hrálo Krylovo duchovní zázemí?
1: Ono je to zřejmé vlastně z toho šoku, který zakusil moravský katolík Karel Kryl, když tedy se najednou ocitl v těch severočeských Sudetech rozmlácených, roztřískaných, teda velmi nemilosrdně. A to zejména právě ty symboly duchovní kultury, ke kterým se jaksi hlásila jeho rodina. On prostě nebyl připraven na to, že až takovéhle barbarství ve vztahu ke kostelům a kaplím a všelijakým těm sakrálním památkám v těch severočeských Sudetech spatří, a k tomu se samozřejmě přidávali také kněží a řeholnice, žalářovaní a všelijak pronásledovaní a pronásledované tím režimem. A on na jednu stranu, jaksi to nebyl žádný plachý mládenec s modlitební knížkou na prsou, ale byl to člověk, který prostě nějak o těch duchovních věcech přemýšlel, a stali se mu také jakousi výchozí platformou k tomu vzdoru a k tomu docela vlastně statečnému zému odporu vůči režimu veličenstva kata, jak on tomu říkal, vůči tomu stalinismu 50. let, v němž mu tedy hold bylo dáno strávit dětství a mládí.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hostem dnešního dílu Ex Libris je Pavel Hošek a spolu s ním hovoříme o jeho knize Jako anděl s polámanými křídly, duchovní profil Karla Kryla. Mluvil jsi o Krylovi jako divokém dítěti. On byl celkem divoký i jako dospělý, rozhodně nebyl ostrovem, měl kolem sebe spoustu přátel, mužů i žen. Všeobecně známé je i jeho přátelství s Opatem a Anastázem Opaskem. Jsou i další osobnosti, které formovaly duchovní zázemí Karla Kryla?
1: Rozhodně ano, Karel Kryl měl vlastně štěstí na duchovní, které na své životní pouti potkal už oba kroměříští faráři, páter Bart a páter Konvička, v něm zanechali velmi dobré vzpomínky na to kroměřížské dětství, ale potkával také, když pracoval v rádiu Svobodná Evropa, řadu kněží, kteří nějak spolupracovali s tím rádiem, a vesměs o nich mluví velmi pěkně, jo? Třeba Felix Mikula nebo Alexander Heidler nebo Karel Vrána nebo Karel Skalický, se kterým se vídal, když byl v Římě, ale také Václav Malý, se kterým se zblížil po sametové revoluci, takže je to pěkná řádka kněží. Někteří se k němu hlásili, protože znali jeho rodinné jméno z tiráže těch dobrých katolických knih, které tiskl jeho děda a jeho tatínek. Jo? To znamená, on měl velké štěstí, měl taky přátelé evangelíky, třeba slavného filozofa Erazima Koháka, a zdá se, že tito lidé, zejména v té exilní době, kdy vlastně pro Kryla bylo strašně důležitým novým zázemím a pevnou půdou pod nohama přátelství právě s Anastázem Opaskem, jo, který ho tehdy pozval ke štědrovečernímu stolu a tak se ho otcovsky ujal, jo, a to přátelství skutečně prokryla, znamenalo strašně moc. Tak také ty kruhy těch českých a slovenských exulantů, kde byla celá řada vynikajících duchovních, vytvořili takové prostředí, ve kterém se Kryl cítil jako doma, a ten duchovní rozměr těch jejich společných setkání, konferencí a všelijakých počinů byl poměrně důležitý, i když zdaleka ne jediný, tam šlo hodně taky o poezii, o umění, o historii, o filozofii, o promýšlení toho, jak by tedy vlastně ti Češi a Slováci žijící v nuceném exilu měli dál, pokud možno, pracovat pro svoji vlast.
0: Ale zdaleka ne všichni Čechoslováci v exilu splňovali tato Krylova očekávání, ne všechna jeho setkání s bývalými Čechoslováky v zahraničí byla pozitivní, a i tuto zkušenost Kryl tematizoval ve svém pořadu na Svobodné Evropě.
3: Uměrně s blahobytem vzrůstalo i prťáctví, souběžně také oportunismus. Zkusil jsem tuhle pohodlnost svědomí zaznamenat. Já sám mám z té písničky pocit poněkud zvracivý. Kain 9.

0: úryvku z 6. dílu trilogie Svobodné Evropy je řeč o chování československých emigrantů v prostředí blahobytného západu. Kryl pro popis vlastně těch svých aktuálních zkušeností používá nadčasový jazyk. Mluví tady o vině, soudu, pádu, milosti, zradě, obětech. Kde podle tebe ten rozměr vystupuje nejzřetelněji?
1: Určitě je to v písních, které měly tvořit kytarovou mši. Karel Kryl se svého času natchnul myšlenkou, kterou mu vnukl jeden přítel kněz, jak vzpomíná, že vytvoří pásmo písní, které budou tvořit zpívanou mši. A ačkoliv tenhle projekt nedokončil, tak přece jenom z něho je několik písní, Žalm 71, Zapření Petrovo, Jidáš a píseň Děkuji, které vlastně asi úplně nejzřetelněji vyjadřují to, jak Kryl v návaznosti na ty biblické příběhy, které čítal celý život, na to duchovní zázemí vlastní rodiny prohloubené společenstvím kolem Opata a Anastáze Opaska, tvoří východisko toho jeho pohledu na svět, toho, jakým způsobem on sám prožívá naději a taky ty nadčasové situace, které do lidských životů přináší všelijaké výzvy a pokušení a taky politická nesvoboda, kterou velmi bolestně vnímal ve své vlasti.
0: Když jsi zmiňoval kytarovou mši, pojďme si nyní poslechnout ukázku z písně Žalm 71.
2: Nebe je růžové, po cestě křížové, snad konečně spočinem.

0: je hlásat ti lásku.
1: V písni Žalm 71 Kryl hovoří o cestě kříže, o tom, že lidský život přináší taky bolest a že člověk, pokud dokáže tu bolest obejmout tak jako kříž, tak se mu může stát nástrojem proměny. On sám po sametové revoluci, po té euforii v roce 89 měl před sebou vlastně už jen několik let života a bylo to těžké období. On totiž trval na některých kritických názorech, někteří ho ani vlastně nepoznávali a ztratil velkou část toho chvíli nadšeného, ale pak čím dál tím víc rozčarovaného publika. Takže bylo to už po druhé v jeho životě, kdy vlastně velká část posluchačů se od něj nějakým způsobem odvrátila, poprvé při tom nuceném odchodu do zahraničí a po druhé najednou, protože on měl za to, že musí trvat na některých věcech, že musí bourat některé pomníky a že musí varovat a burcovat tak jako za doby normalizace, tak také po té sametové revoluci, kdy se domníval, že vidí spoustu velmi varovných trendů a příznaků. No a tak se stalo, že ta jeho křídla, pokud použijeme tu metaforu z jeho slavné písně, byla znovu lámána. On si jistě za některé věci taky mohl sám, ale hlavně on některé věci viděl, na které mnozí z nás tehdy nebyli připraveni. Takže se zdálo, že je poněkud příliš kritický a teprve pozdější léta, mnohem pozdější, než aby je sám mohl zažít, protože v roce 94 zemřel, mu v mnohem dala za pravdu. Nicméně tahle doba není ve znamení úplné diskontinuity, že by to byl najednou nějaký jiný Kryl. On v podstatě pokračuje v tom příběhu toho ano, ostrého pranířování věcí, před kterými varoval, protože věřil, že musí. A také z tohoto důvodu se tedy ocital docela často na té křížové cestě. On ale vždycky o té cestě kříže jako dobrý katolík říká, že to je vlastně bytostná součást života, že prostě pokud kříž obejmeme, může se stát nástrojem proměny a takhle to taky sám Karel Kryl, který byl smutný a rozčarovaný z mnoha věcí, ale nebyl zahořklý. Nakonec dokázal brát tedy i ty těžké věci takzvaně z boží ruky, jak to ve své písni Děkuji konec konců říká, děkuji za bolest, jež učí mě se tázat. To je teda nakonec vlastně jeho smířlivá a laskavá perspektiva, která obklopuje i to úplně poslední období jeho života po sametové revoluci.

0: A závěrem písně Děkuji končí i dnešní Ex Libris. Citace z knihy Pavla Hoška Jako anděl s polámanými křídly, duchovní profil Karla Kryla, četl Ivo Timer. Zazněly též ukázky a písně vysílané v pořadu Krylogie na rádiu Svobodná Evropa v letech 1975 až 1989. Dramaturgii měla na starosti Naďa Reviláková, technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Hostem pořadu byl Pavel Hošek. Děkuji, že si přijal pozvání.
1: A já moc děkuji za možnost hovořit o Krylovi.
0: Spolu s ním se od mikrofonu loučí Jitka Šlichcová.
2: S Českým rozhlasem Plus můžete číst i se zavřenýma očima. Přesvědčit se o tom můžete na veletrhu Svět knihy. V sobotu 16. května popolední představíme unikátní historickou sérii o procesu s K.H. Frankem, která je sestavená ze záznamů přímo ze soudní síně. Přesně ve 2 hodiny odpoledne usedne do křesla Interview Plus Timothy Snyder a po 3. odpoledne bude hostem Plusu kontroverzní alžírský spisovatel Boulem Sansal, který se dostal do vězení kvůli svým geopolitickým názorům. Že literatura je plus a plus je literatura, se můžete přesvědčit na veletrhu Svět knihy. V sobotu 16. května v expozici Českého rozhlasu v pavilonu D na pražském výstavišti. Radiokniha.
3: Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů podsvětí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
2: Radiokniha dnes 30 minut před půlnocí na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Nic osobního.
5: Prostě biznis.
4: Jana Klímová.
5: Petr Šimůnek.
4: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
5: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska?
4: Jaké jsou největší ropné firmy světa? Komu patří a vydělávají na současných ropných šocích?
5: Jak je na tom petroliářská firma Total, s níž se nedávno spojil český miliardář Daniel Křetínský?
4: Akcie zbrojovky CSG Michala Strnada prožily zatím největší pád na burze. Byl příběh o novém Rheinmetallu střední Evropy je

0: začala válka na Ukrajině.
1: Někdy vyletí i výš, někdy trochu spadnou.
2: Ceny ropy aktuálně prudce klesají.
1: To záleží, co zrovna řekne americký prezident Donald Trump, tedy jestli válku vyhrál, nebo jestli se spíš zrovna chystá na další kolo útoku.
2: Trhy tak reagují i na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hlásí velký pokrok v mírových jednáních s Íránem.
1: Trhy jsou tak jako na houpačce, která ale stále visí tedy hodně vysoko, kolem $100 za barel. V posledních dnech to bylo i víc, někdy zase méně. Na nás to dopadá o třetinu vyššími cenami pohonných hmot u pump. Prodejci benzínu a nafty mají také vládou omezené marže a stát platí miliardu měsíčně za snížení spotřební daně z nafty. My tedy proděláváme, ale kdo vydělává? Tak samozřejmě to jsou největší ropné firmy světa a jejich majitelé. Uvedu příklad, britská firma Shell s jejímiž akciemi se obchoduje na burzách, tak za první kvartál reportuje skoro o čtvrtinu vyšší zisk. Pro zajímavost to bylo 143 miliard korun v přepočtu za 3 měsíce. S tím, že Shell uvádí, že jí k tomu pomohl právě růst cen ropy a plynu. Petře, co ostatní ropné giganty, kdo za nimi stojí a jak na tom jsou, komu patří?
3: Jsou na tom dobře, ale je potřeba říct, že největší ropné firmy světa spatří spíš státům než jednotlivcům, akcionářům a miliardářům. My si to rozdělíme podle částí světa, ale u těch států jsou to většinou ty s jinými než demokratickými režimy. To znamená, že ty ropné šoky jsou nejenom vidět v našich peněženkách, ale měly by se promítnout trochu i do naší mysli, protože jestli je někde argument pro Green Deal, tak je to teď v Hormuzském průlivu.
1: Třeba Saúdská Arábie je typický příklad asi.
3: Přesně tak, největší firma, ropná firma světa se jmenuje Aramco, ta právě patří Saudské Arábii. Další velká firma CNPC je čínská a taky Sinopec je čínský. Abu Dhabi má firmu ADNOC, Qatar, Qatar Energy a podobně. Tyhle státy prostě ovládají trh s ropou na světě. Pak tady máme ty giganty, ty jsi jednoho zmiňovala, to je Shell, jsou další firmy jako Chevron, Exxon nebo Total Energies, o téhle firmě, která je spojena s Danielem Křetínským, ještě bude dneska řeč. A tyhle firmy patří akcionářům, obchodují se na burzách, ale z velké části patří velkým fondům typu Vanguard, BlackRock nebo State Street.
1: Jasně, miliardáři každopádně se v některých firmách objevují. Já bych si tipla, že třeba u amerických firm, tak tam předpokládám, že stát třeba nebude hlavní akcionář. Víme všichni, že běžní Američané doplácí na cenách benzínu a nafty, kterou mají asi o polovinu dražší než před tím konfliktem. Takže ty asi prodělávají, ale kdo teda v Americe, Petře, vydělává?
3: Teď řeknu pár jmen, které vám možná nic neřeknou, protože nejsou v Česku tak známá, ale jsou to všechno miliardáři, kteří mají majetky v hodnotách desítek miliard dolarů. Rodinu Kochů asi všichni známe, Charles Koch, Elany Marshall. To není přímo ropný biznis, ale mají rafinérie, mají energetický průmysl. To je jedna z těch rodin, která vydělává hodně. Firma, která se jmenuje Lyndall Stephenson Grath, která má ropná pole v Texasu, dneska už patří v podspolečnost Endeavor Energy Resources, vydělává právě na tom, jak ropa jde nahoru. A tam na ně je zajímavé, že tuhle firmu dlouhá léta jako CEO vedla žena v tom ropném biznisu. Představ si Texas, Ewingovi a prostě...
1: No právě, tam bylo spousta, já si pamatuju, že spousta.
3: No, a žena jim vládne v tom klobouku. Ve Spojených státech je spoustu dalších men, která na těch ropných šocích vydělávají. Richard Kinder, Kinder Morgan, to jsou poplatky za distribuci. Harold Hamm, zakladatel Continental Resources, to je symbol takové té americké břidlicové revoluce, kde se ropa i zemní plyn těží povrchově téměř.
1: Díky tomu se vlastně USA staly velkými exportéry LNG, které proudí k nám do České republiky.
3: Vlastně každý dražší barel ropy znamená dražší zemní plyn a to jsou peníze tady pro ty novodobé Ewingy z Texasu.
1: No, jak to vypadá v těch zemích Blízkého východu, jako je třeba, už jsme zmiňovali ropnou velmoc Saudskou Arábii a jeho Aramco, jak jsou na tom?
3: To se vrátíme k tomu, že to nejsou úplně demokratické režimy, jsou to velkými královskými rodinami ovládané státy a tím pádem i firmy. To platí i o Aramku. Aramco se sice obchoduje na burze, ty si teoreticky můžeš akcie Aramka přímo v Saudské Arábii koupit přes saudsko-arabského broukra, ale na trhu je jenom strašně malé procento, 97% vlastní státní fond, který Aramco kontroluje. Kdyby si bývala do těch akcí investovala, tak bys vydělala od začátku roku 14% a ještě 5% dividendu.

0: Takže té firmě se daří díky vyšším cenám ropy, ale má to i tu druhou stranu mince. Rafinérie byla taky, Aramco byla cílem jednoho z těch iránských útoků. To znamená, že trpí i tím, co se kolem toho Hormuzského průlivu děje.
1: Že se zvyšuje riziko přesně kolem těch firm.
0: Přesně tak. Takže nenajdeme tam nějakého jednoho miliardáře. Samozřejmě princ Al-Walid bin Talal je ten nejviditelnější arabský miliardář, který má hodnotu majetku 20 miliard a víc dolarů, ale spíše to prostě všechno kontrolované státem. Podobné je to v dalších státech kolem Perského zálivu.
1: Tak posuneme se dál. Další ropnou velmocí je, nebo bylo, a já myslím, že pořád je Rusko. A kvůli válce, kterou rozpoutalo na Ukrajině na dovoz ropy z Ruska, ale uvalila Evropa embargo, až na pár výjimek, které to dostalo Slovensko a Maďarsko, které potrubím mohou pořád dovážet. Sankce proti Rusku u ropy mají i Spojené státy. Každopádně odběratele ropy, ale Rusko pořád má a díky současné situaci také bohatné. I v Rusku je hodně států samozřejmě v tomhle odvětví, ale nejenom, Petře.
0: Přesně tak, tam ta situace je trochu komplikovanější, protože Rusko vydělává, samozřejmě díky tomu, že ropa stojí teď 100 dolarů místo 60, takže v březnu ruské příjmy z exportu ropy a ropných produktů se skoro zdvojnásobily z 10 miliard dolarů v únoru na 19 miliard dolarů v březnu, ale vlastně nevydělají na tom všechno, protože mají daleko dražší dopravu, kvůli těm sankcím mají daleko dražší pojištění, to všechno se promítá do toho, jak na tom vydělávají nebo nevydělávají. Samozřejmě stát tam hraje zase zásadní roli, ale jsou tam i soukromá jména. Asi číslo jedna je Vagit Alekperov z Lukoilu, to je bývalý šéf Lukoilu a podle Forbesu má majetek skoro 30 miliard dolarů. Leonid Mikkelson z firmy Novatek, Gennady Timčenko ze stejné firmy, kteří obchodují se zemním plynem a ti se mají taky dobře.
1: Já ještě navážu, je tam jedna obrovská firma a to je firma Rosneft, která má 40% podíl na ruské těžbě ropy a 30%, pokud jde o zpracování v rafinériích. Státní má víc než 50% podíl, ale zbytek se, myslím, že také obchoduje na burze. Jenom jak se téhleté firmě daří, nedávno teda zveřejnila zisky za rok 2025. Pro představu, při mírně nižších tržbách meziročních, tak vydělala o 70% míň, což teda v přepočtu je 73 sankcí. Miliard. A právě firma si tam stěžuje, protože ty výsledky zveřejňovala teďka v dubnu, takže už samozřejmě reflektovala i tu situaci na trhu, kde Rosneft varoval, že i přes tu cenově příznivou situaci, když to tak řeknu, v ropě teď, takže stejně ona z toho zas až tak těžit nebude, právě kvůli těm obrovským rizikům, které má jednak kvůli sankcí, že jí vlastně obrovsky roste pojištění a má samozřejmě také problémy s vůbec profinancováním obchodu. A ještě mě tam zaujala jedna věc vlastně, kde Rosneft uvedla, že přepravní sazby z Baltského moře do Indie, což je její klíčové teritorium teďka po těch sankcích, takže vzrostly desetinásobně z 2 dolarů na 20 dolarů za barel. Takže je to znát.
0: To, že jsi z Ruska, no.
1: Přesně tak, jako. My už ruskou ropu nabereme, tak se vrátíme do Evropy. A kdo je kdo v Evropě, Petře, v Evropě?
0: Já neudělám úplný výčet toho, jak to vypadá na evropském trhu, to bychom tady byli strašně dlouho, ale vybral jsem pár jmen, která budou možná překvapivá a zajímavá. Já sám jsem nevěděl, že jedno z největších jmen v ropném průmyslu v Evropě je z Francie, je to rodina Perrodot. Tahle firma se specializuje na to, že kupuje po celém světě skoro vytěžená ropná pole od těch velkých firm, které jsme jmenovali, a vytahá je úplně na dřeň. Z toho jsou bohatí, zase trošku to připomíná ten Dallas, ale ta rodina je strašně samozřejmě zajímavá v tom, že tím, že je z Francie, tak taky hodně ve Francii investuje, má spoustu nemovitostí v Paříži, zámky, vína v Chateau Margaux, investuje do umění, do londýnských nemovitostí a tak podobně. Mají spoustu nemovitostí v Courchevelu, ale taky jedna věc, která je trochu podobná osudu našeho předního miliardáře Petra Kellnera, i Hubert Perrodot, jeden z pokračovatelů toho slavného rodu, zemřel v roce 2006 při ski alpinismu právě v Courchevelu. Jiné zajímavé evropské jméno je John Fredriksen, který má norský původ, ale sídlí na Kypru, jako spoustu dalších podobných firm. Je to tankerový magnát, má flotilu tankerů, offshore a lodní dopravu, která samozřejmě teď na tom geopolitickém mumraji a cirkusu vydělává podobně jako těžaři. No a pak je tady jedno jméno, které je nám notoricky známé, a to je Daniel Křetínský.
1: Ten se propracoval do Totalu. Je to
0: právě,
1: tak?
0: Jako mě pořád překvapuje, že tahle transakce v Česku vzbudila tak málo pozornosti. Myslím, že to je největší globální transakce Daniela Křetínského v historii. On dostal za 5 miliard euro podíl 4,1% v Totalu, stal se tak jedním z největších akcionářů Total Energies. A Total patří vedle BP a Shellu, které jsme jmenovali, k největším firmám globálně právě v tom ropném biznesu.
1: Já ještě připomenu jenom, že vlastně ten podíl v tom celém Totalu dostal
0: výměnou
1: vlastně, nebo bylo to součástí transakce, kde on založil společný podnik s Totalem, Total Energies, kam vložil nějaký svůj majetek, respektive
0: a
1: jeho
0: EPH. A zase zajímavé pro Česko, kde pořád mluvíme o Green Dealu, on tam vložil především firmy, které jsou založeny na obnovitelných zdrojích. Protože to Total potřeboval.
1: Jasně, a Daniel Křetínský,
0: ano, Daniel Křetínský to měl a díky tomu se propracoval k tomuhle tomu podílu. A proč je to zajímavé teď, je to, že Total Energies vydělává na tom ropném šoku, hlavně na tradingu. Tyhle firmy nevydělávají jenom na samotném růstu ceny, ale na tom, že ta cena furt kolísá a jenom za první kvartál se odhaduje, že Total Energies vydělal přes miliardu dolarů jenom na těchto těch obchodech. Já jsem se nedávno bavil s finančním ředitelem EP Holding nebo celé té skupiny Pavlem Horským. On říkal, že to je hezké, protože akcie Totalu rostou o 37%, mám pocit, k dnešnímu dni, ale že na to úplně nesázejí, protože vidí, že ropa se příští rok už obchoduje zase za 60 a 70. Takže sice, že to je hezký zisk, ale je vlastně teoretický. Ale je zajímavé, že tohle jméno...
1: Vítr.
0: Přesně tak, ale tohle jméno, když si zadáš do Financial Times, tak Daniel Křetínský se objevuje mezi vítězi té ropné minikrize v Hormském zálivu.
1: Já bych dodala ještě přece jenom nějaké evropské firmy, které už jsme tady zmiňovali, že mají spoustu akcionářů, obchodují se na burze. Už jsem mluvila o Shellu, ale podobné úspěchy hlásí také třeba firma BP a její zisk za první kvartál letošního roku byl skoro dvojnásobný. Sama firma to komentovala s tím, že příspěvek z obchodování s ropou za první čtvrtletí byl výjimečný ve srovnání s průměrným výsledkem ve stejném období roku 2025. A pak mě ještě zaujala zmínka o plynu, kdy firma řekla, že výsledek z prodeje a obchodování s plynem byl průměrný ve srovnání se slabým výsledkem za stejné období předchozího roku. Tak aspoň něco.
0: Ale je to podobná pohádka jako u toho Total Energies.
1: Je to tak.
0: Ale Jano, mě vlastně zajímá, ty jsi říkala na začátku, že my to všechno platíme v cenách ropy. A kdo vlastně z pohledu Česka je mezi těmi firmami zajímavý? Kdo k nám teď vlastně ropu vozí?
1: Neřeknu ti konkrétní jméno firem, protože kontrakty na dovoz ropy pro české rafinérie má v rukou vlastník těch českých rafinérií, což je polský PKN Orlen. Ten domlouvá také nákupy ropy. Můžeme samozřejmě odhadovat ty firmy, když se podíváme na data Ministerstva průmyslu a obchodu, odkud ta ropa, která se dostává do Česka, pochází, jde k nám tedy přes státní ropovody MERO. Takže loni bylo 42% ropy z Azerbajdžánu, 21% z Norska, 18% bylo kazašské ropy a 11% ze Saúdské Arábie. Tak já bych začala tou norskou, když jsme předtím mluvili o Evropě, tak tam asi víš, kdo je největší norská firma, věď?
0: Equinor znám.
1: Je to Equinor, je to státní kolos. Mimochodem to, že Norsko vydělává nejenom na ropě, ale samozřejmě i na plynu, kdy mimochodem plyn právě z Norska pokrývá velkou část výpadku bývalého ruského plynu v Evropě. Tak víš, že se to nelíbí našemu premiérovi Andreji Babišovi? Že,
0: to mě úplně nepřekvapuje, protože jak víme, jemu sice Agrofert nepatří, ale Agrofert vyrábí především hnojiva a hádej, co je pro výrobu hnojiv nejdůležitější?
1: To, asi to bude zemní plyn, bych si tipla.
0: Je to tak? Tak ho Norsko asi trochu rozčiluje.
1: No takže koncem dubna Andrej Babiš řekl, je to k nalezení u nás na serveru iRozhlas, že Norsko vydělalo stovky miliard eur, neboli biliony korun, neskutečné peníze od začátku války na Ukrajině a nezohlednili vůbec tu situaci Evropy. Už nevědí, jakože Norsko, co s penězi a samozřejmě my všichni ostatní to platíme. kdyby Andrej Babiš.
0: Kdyby býval měl Andrej Babiš podíl v nějaké ropné firmě, určitě by nám to prodával levněji.
1: No, přesně tak.
0: No, ale pojďme se o trochu zastat, protože on se vypravil na přelomu dubna a května kupovat ropu a zemní plyn do postsovětských republik, do Asie. Jak to tam dopadlo?
1: Začnu tedy Ázerbajdžánem, o kterém jsem mluvila, který je opravdu klíčový pro dodávky.
0: To jsem vůbec netušil, že nejvíc ropy v Česku je z Ázerbajdžánu.
1: Je z Ázerbajdžánu, veď. Ale je to tak, Česká republika je pro Ázerbajdžán po Itálii druhým největším odběratelem její ropy. Je to ropa Azeri Light. A my ji máme také ve státních rezervách. Mimochodem, dívala jsem se na burzu, tak Azeri Light je ještě o trochu dražší než ropa Brent třeba.
0: Dokonce.
1: A zároveň tedy ropa je pro Azerbajdžán naprosto klíčová věc. Ropný sektor se podílí asi 41% na tvorbě HDP. A předloni vytvářel tenhle sektor 51% příjmu státního rozpočtu. No a v Azerbajdžánu je největší ropná firma, víš, jak se jmenuje?
0: Sokar.
1: Je to Sokar a je plně státní překvapivě a má pod sebou tedy všechno. Je to průzkum, těžba, zpracování, trading. Když se řekne Sokar, na jméno firmy si vzpomněl a vzpomněl si ještě na něco jiného?
0: Já jsem se na to jméno vzpomněl přesně, protože jsem si vzpomněl na něco jiného a to něco jiného, to se teďka ponoříme hluboko do karibských vod, protože to je Viktor Kožený. Já jsem za ním byl několikrát na Bahamách a Sokar byl začátek jeho konce.
1: Je to tak?
0: On chtěl Sokar privatizovat kuponovou privatizací podobně jako v Česku, nasliboval americkým investorům hory doly, že právě...
1: Tak on Azerbajdžání připravoval, nějak se inspiroval tady, ale to nevěděl, že existuje takzvaný pirát z Prahy.
0: No věděl, jako on se na tom jako velice aktivně podílel, ale oni ho vlastně podvedli, chudáka Viktora Koženého, a naslibovali mu taky hory doly, on to nasliboval dál, koupil kvůli tomu dům v Aspenu, a pak ale musel říct, že naletěl v Azerbajdžánu, protože se to prostě nechali, protože by to privatizovali s nějakým Čechem z Karibiku. A to ho uvěznilo na Bahamách, tady je zajímavá ropná spojka na Bahamy.
1: Je to tak, tak doufujeme, že na Piráta z Prahy už se tam snad zapomnělo.
0: Já myslím, že se nezapomnělo, že se mu smějou do dneška.
1: Protože teď tam tady vládní delegace v čele s Andrejem Babišem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem předjednala dlouhodobý kontrakt na plyn.
2: O smlouvě na dodávky zhruba 2 miliard metrů krychlových plynů ročně včera jednala česká delegace v čele s premiérem Babišem v Azerbajdžánu. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka sice není kontrakt podepsaný, ale je přislíbený.
1: Jde o 2 miliardy kubíků plynu ročně, což je opravdu velké množství, když si vezme, že naše celková spotřeba, no necelých přes 7 miliard kubíků je teďka celá spotřeba česká. Akorát je tam teda jeden malý problém a to je, že Azerbajdžánci mají vyčerpanou kapacitu jak těžby, tedy tak těch cest, kterými by se ten plyn dal dostat do Evropy, ale plné rozšíření by snad mohlo naběhnout někdy po roce 2028, že Azerbajdžán logicky má samozřejmě zájem zvyšovat prodeje.
0: Takže vedle ropy budeme mít i azerbajdžánský plyn z takhle velkého.
1: Možná.
0: Obrovské překvapení pro mě, že Azerbajdžán je pro nás takhle důležitý partner, ale my se podíváme ještě dál po Asii do Kazachstánu, protože i tam měl premiér Babiš s tou vládní výpravou zajišťovat dodávky plynu a ropy.
1: Jednali s tamním prezidentem Tokájevem. Andrej Babiš řekl, že máme zájem o dodávky přímo surové ropy, ale podle Karla Havlíčka jde tedy spíš o produkty.
3: Nám jde v tuto chvíli spíše o ty ropné produkty. Ropy máme relativně dostatek, ale v současné neklidné době nikdy nevíme, čemu může dojít.
1: Což si myslím, že je asi spíš pravděpodobnější ty produkty, protože upřímně surovou ropu to by musel dojednat s Orlenem. Tady je i pravděpodobné to, že by to šlo dojednat přes stát, protože velký obchodník s pohonnými hmotami je, jak víme, státní Čepro. Ale to jsou moje spekulace, nic moc k tomu totiž ani Andrej Babiš, ani Karel Havlíček zatím nezdělil, takže uvidíme, co z toho bude. Každopádně, jak je to v Kazachstánu, tam těžbu, zpracování, obchod obstarává tamní státní ropná firma Kazmunajgaz, má 4 rafinérie v Kazachstánu a 2 v Rumunsku a vlastníci jsou z 97% stát a 3% jsou volně obchodované na kazašské burze.
0: Tak to je podobný model jako v tom zálivu.
1: Přesně tak, taky mě to zaujalo. A něčím jsou si podobné tady ty země. Ten stát tam reprezentuje ze 2/3 fond, fond Samruk Kazina se jmenuje a ten ovládá tedy nejenom ropu v Kazachstánu, ale taky další infrastrukturální, řekněme, věci, jako je pošta, železnice, aerolinky, anebo taky těžba uranu.
0: A to je pro nás zajímavé?
1: Je to pro nás zajímavé a mimochodem Kazachstán má opravdu obrovské zásoby uranu. Je to pro nás zajímavé z toho důvodu, že v loňském roce s ním podepsal dlouhodobou smlouvu na dodávky uranu ČES, což mě vlastně dost překvapilo, protože my sami uran nespracováváme, ale ČES ho tam nakupuje a dodává ho americkému Westinghouse, který z něj vyrábí palivo pro Temelín konkrétně a v tom mixu toho paliva do toho Temelína tak kazašský uran tvoří asi třetinu. A právě i o tom uranu se zmínil premiér Babiš, že o tom jednal, ale opět neřekl k tomu víc, ale fakt je, že stavíme další velké bloky a tak dále, takže budeme asi potřebovat víc uranu. Jinak také, když se řekne Kazmunajgaz, vybaví se ti něco?
0: Ne, vůbec nic, ale já teda po dnešním dnu budu díky tobě daleko chytřejší a spojení Kazachstán a Azerbajdžán je pro mě fantastické, ale Kazmunajgaz mi neřeká vůbec nic.
1: Ale já jenom krátce mě, jo, protože si toho bohužel už hodně pamatuju, ale Kazmunajgaz byl před 20 lety jeden z vážných zájemců o koupi Unipetrolu, to jsou rafinérie a chemie v České republice a dokonce nabídl v prvním kole za Unipetrol o 5 miliard víc než pozdější vítěz, současný majitel polský PKN Orlen. A tehdejší vláda Vladimíra Špidly, která stála za tou privatizací, tak asi si vzpomene, že v té vládě seděl Stanislav Gross jako ministr vnitra, myslím, kamarád Andreje Babiše. Tehdy to byla veřejná věc. A ta vláda prostě ty Kazachy z tendru nějak vyřadila navzdory doporučení poradní komise. Vyhrál to tedy polský PKN Orlen, který měl shodou okolností smlouvu o pozdějším prodeji některých firm ze skupiny Unipetrol Agrofertu Andreje Babiše. Což se nestalo nakonec a byly z toho dlouhé arbitráže několik let. Tak ale je to historie a doufejme, že také Kazaši už třeba zapomněli.
0: A druhé téma, CSG přišla na burze v minulých týdnech až o polovinu hodnoty svých akcí. My se CSG věnujeme dlouhodobě a teď znovu.
1: Je to tak, připomenu náš pořad, kde jsme pozorňovali na nutnost pořádně číst prospekt firmy před tím prvotním uvedením akcí na burzu. Jaké jsou poslední zprávy tady, Petře?
0: No já jsem vlastně rád, že došlo na naše slova malinko, nebo rád nejsem, ale prostě tak to je. Akcie zažívají velice těžké časy, oni minulý týden v pondělí spadly až na 15 euro, nejvýš byly přitom na 35 euro, CSG je pod velkým tlakem, ceny se střelila analýza společnosti Hunter Brook, která zpochybnila její obchodní model a především schopnost samostatné výroby munice.
1: Ty se věnuješ ekonomické žurnalistice, biznisu dlouho. Slyšel jsi někdy o Hunter... 100 let. Slyšel jsi někdy mezi tom století o Hunter Brooku?
0: A kdo, ne, kdo vůbec. To je? A díval jsem se na to. To je jako super zajímavý příběh. Podobně zajímavý jako CSG samo. Ta analýza Hunter Brooku, a k Hunter Brooku se dostaneme za chvilku znova, tvrdí, že většina tržeb a zisku je z přeprodeje, ne ze samotné výroby. A tam je samozřejmě rozdíl
1: munice,
0: v udržitelnosti.
1: Munice.
0: A tam je rozdíl v udržitelnosti toho obchodního modelu a v marži. CSG reagovala vysvětlením, že to tak není, že dokážou vyrábět tolik, kolik tvrdili, ale pro mě teda to vysvětlení nebylo úplně jednoznačné a je tam trochu moc mlhy na můj vkus.
1: Na můj taky, musím říct, že bych očekávala nějakou jako razantnější reakci, tahle mi vlastně přišla taková jako umírněná i ze strany CSG. Já jsem ještě narazila na zajímavou analýzu, kterou posílal analytik Timur Barotov z BHS a ten napsal, že pokud jsou repase munice pro CSG skutečně tak zásadní, tak když pomine to období akutní poptávky po munici, které teď samozřejmě prožíváme, tak pokud dojdou snadno dostupné zásoby té zastaralé munice, takže se může hospodaření CSG skutečně ostře zhoršit.
0: No, CSG tvrdí, že si svoji munici vyrobí, že na to má celý obchodní model, to uvidíme, ale já se vrátím k tomu Hunter Brooku, protože to je super zajímavá věc. Kromě toho, že vydávala tuhle analýzu, tak zároveň shortcelovala akcie CSG, to znamená, že tou analýzou si sama vlastně nahrávala do kapsy, protože sázela na to, že ceny akcí CSG poklesnou. Pro mě to je nepochopitelný konflikt zájmu, je to ale legální. Oni mají newsroom, který vyrábí ty analýzy a vedle toho mají brokerskou společnost, která shortceluje. To znamená, ty vytvoříš situaci, řekneš, tahle firma je mizerná, akcie spadnou a pak ty akcie koupíš, rychle prodáš, aby si vydělala a koupíš je zpátky za nižší cenu. To je zajímavý model a je potřeba se na to dívat takhle, jako, že není to jen tak, že CSG někde něco zatajilo v prospektu anebo nemá všechno úplně v pořádku. Tohle taky se mi nezdá úplně v pořádku.
1: Tak jo, tak jsme na konci. Chtěl jsem se tě zeptat ještě, co říkáš dění na Slavii.
4: Bíhají na trávník, ale pozor, ještě rozhodčí. Neodpískali konec zápasu.
5: No tak tohle může být velký průšvih.
4: No pozor, pozor.
1: Že ty jsi velký fanoušek, jestli jsi tam náhodou třeba nebyl.
0: Krista pána, ale moje červeno-bílé srdce pláče, protože takovouhle ostudu jsem neviděl nikdy v životě a nikdo to neviděl.
5: Se nedokázali udržet a létají, pozor, světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které sledujeme.
0: Zajímavá věc, jen 3 dny předtím Ivana Tykač, manželka majitele Slavie.
1: Pavla Tykače.
0: Pavla Tykače.
1: Ale dala jsem se k tomu nějak nevyjádřil, ale zatím se mi
0: ne, ale zveřejnila, že Slavie bude stavět nový stadion pro 45 000 lidí, tak tam doufám, že už se tohle nestane. Tohle byla prostě příšerná ostuda, mohli jsme slavit titul a teď prostě máme z ostudy červeno-bílý kabát. Je mi stydno, ale Slavii samozřejmě držím palce dál a budu jí fandit dál.
1: Možná se fanoušci rozhodli pomoct Ivaně Tykač zlikvidovat ten starý stadion.
0: Já myslím, že tyhle fanoušci nemají v hlavě mozek, aby tohle dokázali nějak domyslet. Ne, myslím si, že to je jenom čistá stupidita, to, co se stalo.
1: Tak dneska je to všechno.
0: Dnes je to všechno, další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis. Uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
1: A příští týden v tomto čase se uslyšíme spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
0: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
1: a Jana Klímová.
6: Pro a proti. Česko podle prezidenta Petra Pavla nemá zůstat stranou, pokud se budou další evropské země zbližovat. Na setkání se studenty dokonce mluvil o tom, že zastává myšlenku Spojených států evropských. Obejdeme se bez hlubšího propojení v obraně a dalších oblastech? Nebo bychom měli víc spoléhat na spolupráci jednotlivých suverénních států a integraci dokonce brzdit? Zeptám se nezařazené europoslankyně Nikoly Bartušek a europoslance TOP 09 Luďka Niedermayera.
7: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Ministr Šťastný chce kvůli výtržnostem na sobotním derby zpřísnit tresty za přestupky. Fotbalisté druhé Sparty hrají v lize z třetí Plzní po prvním poločase 0-0. A zítra bude převážně oblačno, je zataženo, místy přeháňky, teploty většinou do 17 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce, aby zahalování obličejů na sportovních akcích bylo považované za přestupek. Oznámil to po jednání s představiteli fotbalových asociací. Společně se sešli kvůli výtržnostem fanoušků Slávie při sobotním derby se Spartou. Zahalování přímo na stadionech teď řeší jen návštěvní řády jednotlivých klubů. Přestupek je to mimo sportovní areál. Šťastný chce taky významně zpřísnit tresty za vstup diváků na hřiště anebo za používání pyrotechniky. Kluby by se taky měly zaměřit na to, kudy fanoušci, světlice a dýmovnice na stadiony dostávají. Pokračuje předseda fotbalové asociace David Trunda.
9: Je to komplikované. U menších stadionů těch možností je méně. U těch větších stadionů typu Slavia, Sparta těch přístupových pozic je hodně, ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudma to jde. Jo, jestli to jde přes hlavní vchod, nebo přes fanshop, nebo všude jinde.
8: Za první 4 měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu. Informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři anebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby anebo citlivé údaje.
10: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
8: To znamená, co nejdříve kontaktovat policii nebo banku. Na ně by se podle Kapra měli lidé taky obrátit, pokud si chtějí ověřit, že volající je skutečně policista anebo zaměstnanec banky. Policisté stále pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči i vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158.
11: Tepličtí fotbalisté zvítězili ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu ve Zlíně 4-2 a odvrátili hrozbu baráže o šance ligu. Na tu se už může chystat Slovácko, které se díky triumfu nad Ostravou 2-1 vyhne přímému sestupu. Ten teď nejvíc hrozí právě poslednímu Baníku, který zaostává v tabulce o 3 body za předposlední Duklou Praha po její výhře v Mladé Boleslavi 2-1. Ve skupině o titul přijela Plzeň na stadion Sparty a z Letné se hlásí Tadeáš Skalický.
12: Uzavřená D8 za tunely a překážka na D1 u Větrného Jeníkova. Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují kamion po ranní nehodě. Dopravu odklánějí na 80. kilometru na Chlumec na silnici 13. Zpátky najedete za Chlumcem, před exitem už je jen kratší zdržení. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce stojí za odbočkou do náměště Nahané kamion s defektem. Na kilometru 255 počítejte s uzavírkou v pravém pruhu, musí se vybočovat. Na D1 z Brna do Prahy opatrně u Větrného Jeníkova. Na kilometru 103,5 stojí minibus. Má poruchu, je v odstavném pruhu a už je označený šipkou. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova podobná překážka před Panenským Týncem. Na kilometru 35,5 nepojízdné vozidlo zasahuje do pravého pruhu, čeká tam na odtažení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: V noci bude oblačno, místy déšť a teploty plus 4 stupně až 0 při uklidnění větru i kolem minus 2. Zítra pak čekáme ráno a večer na některých místech až skoro jasno, jinak oblačno je zataženo v severní polovině přehánky. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky vydatnější. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů na západě a místy taky na severu Čech jen od 10 do 13 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Po konci druhé světové války se Československo muselo vyrovnat s potrestáním kolaborantů s nacisty a nejen s nimi. Soud čekal i ty nacisty, kterým se nepodařilo uprchnout, případně byli spojeneckými armádami předáni Československu k potrestání. Týkalo se to i Karla Hermana Franka. Jak se u nás po válce řešilo vyrovnání s minulostí, o tom více v repríze dokumentárního pásma, které připravil Milan Kudrys.
7: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.
14: Brutální činy, jich se dopouštějí nacističtí okupanti, nejsou ničím novým a všechny národy či území, které upadly do jejich spárů, trpí nejhoršími formami hrůzovlády. Němečtí důstojníci a vojáci a členové nacistické strany, kteří jsou odpovědní za uvedená zvěrstva, masakry a popravy, nebo kteří s nimi projevili souhlas, budou odesláni zpět do země, kde byly jejich ohavné skutky spáchány, aby mohli být souzeni a potrestáni v souladu se zákony těchto osvobozených zemí a svobodných vlád, jež v nich budou ustaveny. Ve všech těchto zemích budou ustaveny co nejpodrobnější seznamy a speciální zřetel bude brán na území, která byla okupována.
15: To byla ukázka z deklarace přijaté na konferenci ministrů zahraničních věcí v říjnu 1943 v Moskvě. Tomu, jak byla tato proklamace naplněna v poválečném Československu, věnujeme dnešní pořad cyklu Dokument. Nerušený poslech vám přeje Milan Kudrys. Dosud žádný konflikt v lidských dějinách nebyl tak hrozný jako druhá světová válka. Během 6 let byla porušena snad všechna pravidla boje. Skutečnost byla o to hrůznější, že ve válce nešlo pouze o územní expanzi, ale její neoddělitelnou součástí byla také genocida civilního obyvatelstva. Genocida, která je tragická sama o sobě, protože vždy je zbytečná a krutá. Genocida, která však nezůstala bez trestu.

0: Právní předpisy, na jejich základě měly být na území Československa potrestáni váleční zločinci a kolaboranté, nevznikly náhle. První osnovu příslušného dekretu předložil ministr spravedlnosti prezidentu Benešovi ještě v Londýně v červnu 1943. O podobě normy se pak diskutovalo až do října 1944, kdy exilová vláda schválila její konečnou podobu. Nutno dodat, že ne všichni ministři souhlasili. Proti dekretu hlasoval ministr Feyerabend a Lichtner. Ladislav Feyerabend poukazoval mimo jiné na nebezpečí zneužití, které by mohlo vést k politickým procesům. Norma byla publikována ještě 1. února 1945 jako dekret prezidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomáčů a o mimořádných lidových soudech. První vláda na osvobozeném území dekret převzala, upravila a rozšířila. Nový dekret pak prezident Beneš podepsal 19. června 1945. Běžně se mu říkalo velký retribuční dekret, a to kvůli odlišení od tzv. Malého retribučního dekretu, kterým se trestala některá provinění proti národní cti. Ani jeden z dekretů neměl však celostátní působnost. Na Slovensku vydala Národní rada vlastní normu. V jedné republice se tak soudilo podle odlišných pravidel, což vedlo k četným politickým a právním konfliktům. K sjednocení práva došlo až v roce 1946. Provinění v době války bývají vždy tvrdě trestána. Platilo to i pro poválečné Československo. Každý, kdo byl souzen podle velkého retribučního dekretu, si nemohl být jistý, jestli neskončí v rukou kata. Ještě dnes, po 60 letech, při odčtení, běhá mráz po zádech.
1: O přísnou spravedlnost volají neslýchané zločiny, kterých se dopustili nacisté a jejich zrádní spoluvinníci na Československu. Porobení vlasti, vraždění, zatročování, loupení a ponižování, jehož obětí byl československý lid a všechna ta stupňovaná německá zvěrstva, kterým bohužel pomáhali nebo asistovali i spronevěřivší se občané českoslovenští, z nichž někteří zneužili přitom i vysokých úřadů, mandátů nebo hodností, musí dojít zaslouženého trestu bez průtahů, aby nacistické a fašistické zlo bylo vyvráceno z kořene. Proto ustanovují k návrhu vlády takto. Za prvé, zločiny proti státu. Kdo se v době zvýšeného ohrožení republiky dopustil na území republiky nebo mimo ně některého z těchto zločinů podle zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923. Úkladu o republiku trestá se smrtí. Kdo se dopustil přípravy úkladu ohrožení bezpečnosti republiky, prorady, zrady státního tajemství, vojenské zrady, násilí proti ústavním činitelům, trestá se těžkým žalářem od 20 let až na doživotí a za okolností zvláště přitěžujících smrtí. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky byl členem organizací Die Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei nebo Freiwillige Schutzstaffeln nebo Rodobrany, nebo jiných zde nejmenovaných organizací podobné povahy, trestá se nedopustili se činu přísněji trestného za zločin těžkým žalářem od 5 do 20 let a za okolností zvláště přitěžujících těžkým žalářem od 20 let až na doživotí. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky propagoval nebo podporoval fašistické nebo nacistické hnutí, nebo kdo v oné době tiskem, rozhlasem, filmem nebo divadlem nebo na veřejném shromáždění schvaloval nebo obhajoval nepřátelskou vládu na území republiky nebo jednotlivé nezákonné činy okupačních velitelství a úřadů a orgánů jim podřízených, trestá se nedopustili se činu přísněji trestného za zločin těžkým žalářem od 5 do 20 let. Spáchali však takový zločin v úmyslu, aby rozvrátil mravní, národní nebo státní vědomí československého lidu, zejména československé mládeže, trestá se těžkým žalářem od 10 do 20 let a za okolností zvláště přitěžujících těžkým žalářem od 20 let až na doživotí nebo smrtí. Kdo v téže době byl činovníkem nebo velitelem v organizacích Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei nebo Sudeten Deutsche Partei nebo Vlajka Hlinkova nebo Svatoplukova garda nebo v jiných fašistických organizacích podobné povahy, trestá se, nedopustili se činu přísněji trestného, za zločin těžkým žalářem od 5 do 20 let. Československý občan, který v době zvýšeného ohrožení republiky v zahraničí rozvracel hnutí směřující k osvobození republiky Československé v její předmnichovské ústavě a jednotnosti, anebo jinak vědomně poškozoval zájmy republiky Československé, zejména kdo ohrožoval bezpečnost občanů pracujících pro osvobození republiky doma, trestá se, nedopustili se zločinu přísněji trestného, těžkým žalářem od 5 do 20 let. Za druhé, zločiny proti osobám. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky dopustil se ve službách nebo v zájmu Německa nebo jeho spojenců nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů těchto zločinů. Zločinu veřejného násilí loupeží lidí, veřejného násilí nakládání s člověkem jako s otrokem, vraždy a těžkého poškození na těle. Trestá se smrtí. Kdo sám nebo v součinnosti s jinými v době zvýšeného ohrožení republiky, ve službách nebo v zájmu Německa nebo jeho spojenců nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů zavinil ztrátu svobody obyvatele republiky bez jiných následků, trestá se za zločin těžkým žalářem od 5 do 20 let. Způsobili viník takto ztrátu svobody většího počtu obyvatel republiky, může soud uložit trest těžkého žaláře od 20 let až na doživotí. Za okolností pak zvláště přitěžujících trest smrti. Kdo v téže době za týchž okolností, za týmž účelem a týmž způsobem způsobil obyvateli republiky těžké ublížení na těle bez těžkých následků, trestá se za zločin těžkým žalářem od 10 do 20 let. A za okolností zvláště přitěžujících žalářem od 20 let až na doživotí. Byli však takto postižen větší počet osob, může soud uložit trest smrti. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky ve službách nebo v zájmu nepřítele nebo využívaje situace přivoděné nepřátelskou okupací jiného pro nějakou skutečnou nebo vymyšlenou činnost udal, trestá se za zločin těžkým žalářem od 5 do 10 let. Zavinili však udavač svým udáním ztrátu svobody československého občana, trestá se těžkým žalářem od 10 do 20 let. Mělo-li udání za přímý nebo nepřímý následek ztrátu svobody většího počtu lidí nebo těžkou újmu na zdraví, trestá se doživotním žalářem, mělo-li za následek něčí smrt, trestá se smrtí. Odsoudí-li soud pro zločin v tomto dekretu uvedený a neupustí-li od trestu, vysloví zároveň za a, že odsouzený pozbývá na určitou dobu nebo navždy občanské cti. Za b, že odsouzený část trestu na svobodě nebo celý trest odpiká ve zvláštních nucených pracovních oddílech, které se zřídí zvláštním zákonem. Za c, že celé jeho jmění nebo část jeho jmění propadá ve prospěch státu.
0: Prezidentský dekret navíc vnesl do českého práva také instanci mimořádných lidových soudů, které se nenáhodou podobaly staným soudům.
2: Mimořádným lidovým soudům přísluší souditi všechny zločiny trestné podle tohoto dekretu, odpovídají-li za ně trestně jako pachatelé, spolupachatelé, spoluviníci, účastníci nebo nadržovatelé. Mimořádný lidový soud vykonává svou pravomoc v 5členných senátech složených z předsedy, jímž musí být soudce z povolání, a ze 4 soudců z lidu. Přednosty mimořádných lidových soudů, jejich náměstky a soudce z povolání jmenuje prezident republiky k návrhu vlády ze seznamu osob pořízených za tím účelem okresními národními výbory. Z jiných seznamů okresními národními výbory pořízených jmenuje vláda soudce z lidu. Při hlasování hlasují nejprve soudcové z lidu, a to starší před mladšími. Veřejné žalobce mimořádných lidových soudů jmenuje vláda nebo z jejího pověření ministr spravedlnosti pro určité období, pro určité případy nebo pro celou dobu činnosti soudu z prokurátorů nebo jiných osob, které dosáhly doktorátu práv nebo složily 3 státní zkoušky právnické, nejméně však státní zkoušku judiciální. Byl-li obžalovaný rozsudkem mimořádného lidového soudu osvobozen, nevylučuje se tím jeho stíhání před příslušným soudem řádným. Řízení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se k návrhu veřejného žalobce. Celé řízení proti jednotlivému obžalovanému koná se pokud možno bez přerušení od počátku až do konce před mimořádným lidovým soudem. Řízení proti jednotlivému obžalovanému nesmí trvat déle než 3 dny. Tato lhůta se počítá od okamžiku, kdy byl obžalovaný před soud postaven. Nedospěje-li lidový soud v 3denní lhůtě k rozsudku, postoupí věc příslušnému soudu řádnému. V tomto případě rozhodne také, zda se má obžalovaný ponechati ve vazbě. Jestliže se obžalovaný nedostavil anebo nemůže dostaviti k soudu z jakýchkoliv důvodů, může veřejný žalobce navrhnouti, aby se hlavní přelíčení konalo v nepřítomnosti obžalovaného. V takovém případě musí soud zřídit obhájce z úřední moci. Řízení před mimořádným lidovým soudem je ústní a veřejné. Obžalovaný má právo zvolit si sám obhájce nebo požádat soud, aby mu zřídil obhájce, je-li nemajetný. Nepoužije-li obžalovaný svého práva, zřídí mu soud obhájce z moci úřední. Hlavní přelíčení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se po vyvolání věci a zjištění generálií výkladem veřejného žalobce, které skutky jsou obžalovanému kladeny za vinu. Výslech obžalovaného a provádění důkazů řídí se obecně předpisy trestního řízení. Řízení se zpravidla omezí na čin nebo činy, pro které byl obviněný před mimořádný soud lidový pohnán. Na činy, které nejsou trestné, podle tohoto dekretu nemá tudíž býti brán zřetel. Řízení před mimořádným lidovým soudem nesmí býti zdržováno zjišťováním nároků na náhradu škody trestným činem způsobené. Zjištění spoluviníků nebudiž sice opominuto, avšak vynesení a výkon rozsudku se tím nemá oddalovat. Po ukončení původního řízení zhodnotí veřejný žalobce jeho výsledky a podá svůj konečný návrh. Na to udělí předseda slovo obžalovanému a jeho obhájci k přednesení obhajoby. Odpoví-li veřejný žalobce na její vývody, mají obžalovaný a jeho obhájce právo na poslední slovo. Poté usnese se soud v neveřejné poradě na rozsudku. Opírá-li se výrok o vině u zločinu, na který tento dekret ukládá trest smrti, toliko o 3 hlasy, anebo dospěl-li soud k názoru, že byly zjištěny takové okolnosti, že by trest smrti byl nepřiměřeně přísný, může soud uložiti trest těžkého žaláře od 20 let až na doživotí. Rozsudek budiž ihned vyhlášen ve veřejném zasedání soudu. Proti rozsudku mimořádných lidových soudů není opravných prostředků. Žádost o milost kýmkoliv podaná nemá odkladného účinku. Trest smrti se vykoná zpravidla do 2 hodin po vyhlášení rozsudku. Na výslovnou prosbu odsouzeného může být lhůta prodloužena o další hodinu. Konalo-li se řízení v nepřítomnosti obžalovaného, provede se rozsudek smrti do 24 hodin po dopadení odsouzeného. Mimořádný lidový soud může také rozhodnouti, že trest smrti se vykoná veřejně. Učiní tak zejména, když surový způsob, jímž byl zločin spáchán, nebo zvrhlá povaha pachatele, počet jeho zločinů nebo jeho postavení mluví pro veřejný výkon rozsudku. V tomto případě může soud, aby se zajistila veřejnost výkonu trestu, lhůtu 2 hodin prodloužiti, ne však nad 24 hodin.
0: Je těžké se dnes vžít do atmosféry roku 1945 a zároveň zapudit pochyby o správnosti takového výkonu spravedlnosti. Válka byla natolik hrozná, že ten, kdo se provinil, měl být potrestán rychle a nesmouvavě. To chtěl každý, kdo byl svědkem nelidského běsnění. Na straně druhé mimořádné lidové soudy spolu vytvářely v republice revoluční ovzduší a otevíraly dveře radikálům. A tak stejně jako v době Jakobínu nikdo neměl jistotu, jestli neskončí před soudem proto, že kromě času odplaty nastal také čas msty. Dokument. Do roku 1947 bylo 778 lidí mimořádným lidovým soudem odsouzeno k trestu smrti. Jedním z nich byl i nejnenáviděnější okupant, státní ministr K.H. Frank. Muž, jemuž se zcela po právu neřeklo jinak, než kat českého národa. Frank si nedělal iluze o tom, jak by s ním Češi naložili, pokud by byl dopaden. Proto ráno 9. května 1945 nasedl do své osmiválcové mercedesky s neprůstřelnými skly a věrný řidič Angres s ním zamířil směrem na Plzeň. Spolu se státním ministrem vyjeli z Černínského paláce, kde měl své sídlo, další tři vozy, v nich seděli Frankovi věrní a jeho rodina. Frank utekl z Prahy doslova na poslední chvíli. Ještě nebyl ani v Berouně, když na severní okraj Prahy dorazily první sovětské tanky. Možná právě nyní si uvědomil naplno realitu. Aspoň tak o tom na podzim vyprávěl.
2: Ještě při svém odjezdu z Prahy v noci z 8. na 9. května do amerického zajetí nebyla mi zcela jasná vina nacistického systému, rozsah národní tragédie a velikost zhroucení a zničení říše a národa. V několika hodinách, nejvýše v několika dnech, poznával jsem náhle a dodatečně stále více obrovitost německé tragédie, systém a jeho vinu. Především jsem si uvědomil po námaze a nocích beze spánku v autě cestou z Prahy do Plzně naprosté zhroucení německé věci v Čechách. Když jsem to všechno viděl, začínaje mou ženou a mými plačícími, unavenými dětmi, až k přesmutným obrazům, které představovalo 15 tisíc až 20 tisíc plahočících se lidí v německých uniformách nebo civilistů, když jsem viděl bídu Němců a ubohé lidi. Potom přišlo mnoho německých velkoměst, měst, městeček a vesnic, které ležely vypálené a v troskách, jimiž jsme v otevřeném autě projížděli do Wiesbadenu, přičemž v mnohých byl ještě cítit zápach mrtvol ležících v troskách. A potom to líčení a vyprávění amerických důstojníků o brutálnosti systému, hrůzách koncentračních táborů a tak dále. A konečně zážitky Němců, které nejsem sto opakovat.
0: V poledne 9. května Frankova malá kolona dorazila do Rokycan, které již několik dní byly obsazeny Američany. Na náměstí bylo mnoho lidí, takže auta musela zpomalit. Netrvalo dlouho a Franka poznal český četník strážmistr Štefl. Upozornil důstojníka americké armády, který se za kolonou vydal na motorce. To už však se mercedesce postavil do cesty strážmistr Ranz a nekompromisně řekl: K.H. Franku, jménem zákona jste zatčen. Již obklopen americkými vojáky nasedl Frank poslušně do jejich auta. V tu chvíli byl asi rád, že unikl Čechům i Rusům.

0: Místem Frankovy internace byl Wiesbaden ve středním Porýní. Netrvalo dlouho a o místě Frankova pobytu se dozvěděl československý delegát v Komisi spojených národů pro vyšetřování válečných zločinců, plukovník Echer, který necelé 3 týdny po Frankově útěku 28. května poprvé Franka vyslýchal. O měsíc později plukovník Echer na zasedání Komise spojených národů v Londýně požádal o Frankovo vydání do Československa. Žádosti bylo vyhověno a tak se Frank 7. srpna 1945 vrátil zpět do Prahy. Reportáž o jeho příletu na ruzyňské letiště se zachovala v archivu Českého rozhlasu.
1: Bílá přistávací plocha ruzyňského letiště. K přistávací ploše se blíží a přistává kurýrní letadlo typu Douglas. Sedá si právě. Na letišti je mnoho lidí, mnoho vozů. Letadlo již stojí zde před námi, otevírají se dveře a z letadla vystupuje nepřítel českého národa číslo 1, vrah našeho národa, Karl Hermann Frank. Doktor Echer, který Karla Hermana Franka vyslýchal spolu s ostatními původci této války, mu dělá průvodce i na této cestě, sem k nám na letiště, kam se nyní Karl Hermann Frank vrací, na to letiště, kde dával popravit naše studenty. Blízko letadla stojí připraveno zelené auto, které tak všichni dobře známe, je to pověstný zelený Anton, kterým bude tentokrát Karl Hermann Frank, ten nadutec, kterého dobře znáte, který ale nyní vypadá podstatně jinak, dopraven odtud z ruzyňského letiště tam, kam patří, do věznice na Pankrác. Byla to jenom chvilička, kdy jsme ho mohli vidět a kdy jsme ho zahlédli, už je uvnitř vozu, vše se tady musí dít hrozně rychle, protože lidé, kteří jsou tady, kdyby poznali, jakého hosta dnes má ruzyňské letiště, jistě by se vrhli k vozu a rozsápali by ho na kousky, nemohli bychom se mu divit. Pokusíme se prodrat hloučkem novinářů a promluvit několik slov s panem plukovníkem doktorem Echerem.
2: Dnes ráno v 8:30 jsme na letišti u Frankfurtu spatřili automobil amerického vojenského velitelství, který přivážel Franka. Frank byl vsazen do kurýrního amerického letounu, který odvážel amerického kurýra do Prahy. Spolu s Frankem letěla eskorta. Vydání Frankovo se poněkud zdrželo proto, poněvadž bylo potřeba sjednat dohodu o jeho souzení, jak naším soudem, tak soudem mezinárodním, který bude zasedat, myslím, už v měsíci září. Za velmi účinné pomoci delegátů velmocí byla tato dohoda sjednána na principu priority československé trestní jurisdikce v případu Karla Hermana Franka. Frank bude nyní podroben zde řádným výslechům jednak československými vyšetřujícími orgány, jednak také podle dohody mezi vládou naší a vládou americkou sjednané bude podroben výslechům také pro mezinárodní soud vyšetřovacími orgány spojeneckými. Rozsudek nad Frankem zde vynesený, u nás vynesený, bude podle dohody odložen v případě, že mezinárodní soud si Franka vyžádá jako obviněného nebo jako svědka. Rozpor nebo nějaký konflikt jurisdikce mezinárodní a národní, ten zde není. Frank bude námi souzen za zločiny spáchané v Československé republice, kdežto mezinárodním soudem bude souzen jako člen německé vlády, která je celá zodpovědná za teroristický režim v obsazené Evropě. Vydáním Karla Hermana Franka, kterou možno označit za válečného zločince číslo 1, pokud jde o náš stát, se splňuje moskevská deklarace z 1. listopadu 1943, potvrzená konferencí krymskou a nedávnou konferencí ustupinskou. Tato deklarace vyslovila pevnou a rozhodnou vůli tentokrát válečné zločince potrestat a vyslovila to slavnostním způsobem, že budou tyto zločinci váleční vypátráni a zatčeni, i kdyby se utekli na kraj světa. Frankovi se podařilo utéct do Wiesbadenu jen. Tam jsme jej chytili, vyslechli, výslechy trvaly přes 7 dní a nyní byl nám vydán a bude souzen tam, kde souzen podle moskevské federace má být. Kromě Franka jsme provedli v Německu výslechy několika vedoucích nacistů, o tom o výsleších a jejich obsahu nemohu vám sdělit nic. Protokoly budou čteny jistě při přelíčení s Frankem, ale mohu vám říct jen všeobecně. Všichni si počínají při výsleších nejenom slušně, nýbrž dokonce často velmi servilně. Jej svým chováním chtějí vzbudit dojem, že nejsou suroví SS Übermenschen, nýbrž obyčejní prostí lidé. A tak se u jednoho nebo druhého také občas objeví v oku slza. Když jsem vyslýchal SS generála Bernarda Fosse, který v Praze komandoval SS Totenkopfstandarte číslo 6, jež poslala na ruzínské letiště popravčí četu proti studentům, tu tento Foss se dokonce při výslechu tak trochu rozplakal. Je to taková dvojí tvář, dvojí jejich, dvojí morálka. Dokud byli u moci, neměli na slzy přirozeně čas, ani je nechtěli mít. Teď jsou ve vězení, tak slzí a dokonce trošku také pláčou. Všichni bez výjimky se odpovídají tak, že přiznávají jenom to, co přiznat musí, skutečné lítosti vnitřního obratu u nich absolutně není, kde mohou, tam mluví nepravdu, a když musí přiznat něco, na základě nějakých dokumentů, tak hned připojují, za to já nemohu, to mě bylo nařízeno. To jsem udělat musel, i když jsem s tím nesouhlasil. A když se ho zeptal,

0: Mluví o těch druzích jako o gangsterech, nebo o Brecher und Halunken a tak dále. Tu se doví naše veřejnost zajímavé věci, až se bude konfrontovat do lídě s Karlem Hermanem Frankem. Všichni svoji roli v tom německém systému teroristickém zmenšují. Nic nebyl než Ribbentrop. Já byl jenom nástrojem Führerovým. Frank, já jsem se zabýval pouze otázkami organizačními a politickými. Gestapo a SS nebyla moje věc. Dalík, já jsem vůbec v Praze ani skoro nebyl, jenom dvakrát za týden. Hoffmann, SS major policie, Frankův pobočník, ten říkal, já jsem byl úplně, moje funkce byla naprosto bezvýznamná. Co jste byl? Já jsem byl Verbindungsoffizier mezi komandantem policie v Praze a Frankem, ale moje funkce byla nepatrná. Já jsem, co jste dělal, Hoffmane? No, za prvé jsem pomáhal panu Frankovi do kabátu, za druhé jsem mu dával do aktovky jeho spisy, za třetí jsem mu tu aktovku nosil k autu. Já jsem mu na to říkal, no to jste potom úplně jenom sluha, takový kamrzín. Ano, velmi správně se to vysvětlil, já jsem byl takovým jenom sluhou. Ale on to je tak daleko, že se ze sebe dělají sluhy, jenom aby svoji roli zmenšili. Myslím, že všechno to jsou triky, na které tentokrát Evropa nenaletí a že teda to, co jsem řekl v úvodu, bude splněno, že budou souzeni a odsouzeni z soudy těch zemí, kde svoje zločiny spáchali, a ti velcí kriminálníci mezinárodním soudem o jehož zřízení už se, myslím, velmi dohodli.
1: Pane plukovníku, prosím vás, jak se choval Frank při cestě?
0: Frank při cestě se choval tak, jak při výslechu. Bylo jen vidět, že je postrašen, že ví, co na něho čeká. Choval se absolutně apaticky, oči měl vytřeštěny do prázdna a přemýšlel asi o své minulosti a patrně také o své budoucnosti. Ta krátce byla to po stránce morální plná ruína. Nebylo ani vidět absolutně nic z té bývalé arogance, kterou se tito lidé vyznačovali.
1: Děkuji, pane plukovníku. A teď Frank tráví svůj pražský pobyt v trestnici na Pankrátu.
0: Já se domnívám. Pro nás to byla tato cesta, tento let 7. srpna 45 z Frankfurtu sem byl pro nás Čechoslováky, myslím, který jsme v letadle letěli, jednou z největších událostí našeho života.
1: Děkuji, pane plukovníku. Plukovník doktor Ečer opouští hlouček novinářů a zároveň je připraven policejní vůz, aby odvezl Karl Hermana Franka, SS Obergruppenführera, do trestnice na Pankrát, kam Karl Hermann Frank posílal dříve tolik českých lidí a kam je posílal na těžkou mučednickou smrt. Vůz se rozjíždí a Frank nastupuje svou cestu.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
3: Následoval první výslech. Kdysi nelítostný Frank, kterému slovo milosrdenství nic neříkalo, ho záhy začal sám vyžadovat. Věřil, že se ho může dočkat. Několikrát psal ministru spravedlnosti Stránskému. V dopisech úpěnlivě prosil o jediné. O život. Výslechy pokračovaly den za dnem. Frank stejně jako ostatní nacisté volil prostou taktiku obhajoby. Na nic z toho, co mu bylo kladeno za vinu, si nespomínal. Teprve, když pod váhou důkazů se musel upamatovat, začal svalovat odpovědnost na nadřízené a Hitlera. Vyšetřování trvalo až do února 1946. V pondělí 4. března podal veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze návrh na zahájení soudního řízení. Žaloba měla 150 stran, 204 příloh a 29 svědeckých výpovědí. Franka vinila ze zločinů podle 15 paragrafů retribučního dekretu prezidenta republiky.
2: Dokument.
3: Přelíčení začalo 22. března 1946 ve velkém sále soudní budovy na Pankráci. Jediným Frankovým důvěrníkem byl jeho obhájce, známý pražský advokát Kamil Ressler, který byl Frankovi přidělen soudem. Připadla mu tak nevděčná úloha hájit někoho, kdo mu byl z duše odporný. Přestože věděl, že osud jeho mandanta je spečetěn, snažil se dostát svým povinnostem. Na jeho radu Frank tvrdil, že je stále poslancem Národního shromáždění a že chce být souzen nestranným mezinárodním soudem v Norimberku. Soud jeho námitky zamítl. Proces trval 29 dní. Poslední

0: den, 27. dubna 1946, pronesl Frank svoji obhajovací řeč. Vinu popřel. Obhájce požádal o zproštění obvinění, protože prý Frank trpí duševní chorobou. Rozsudek byl vyhlášen až 21. května. Frank byl odsouzen k smrti a jeho jmění propadlo státu. Po vynesení trestu začal předseda senátu předčítat zdůvodnění rozsudku, které mělo 274 stran. Čtení skončilo druhý den dopoledne. Krátce po 10. hodině 22. května byl K.H. Frank odveden zpátky do cely. Zbývaly mu 3 hodiny života. Trávil je se svým obhájcem, napsal dopis rodině, závěť, čekal, jestli bude vyřízena jeho žádost o milost. Krátce po 13. hodině byl vyveden na dvůr pankrácké věznice, kde se již tísnily stovky lidí. Jeho poprava byla veřejná. Průběh exekuce zaznamenal obhájce Kamil Ressler.
1: Soudní tlumočník dočetl výrok o trestu. Upustil od čtení překladu zprošťovací části rozsudku. Předseda doktor Kozák, rozuměl jste? Tlumočník překládal. K.H. Frank, ano. Předseda, vašemu přání, abyste nebyl spoután, jsem vyhověl. Máte nějaké další přání? K.H. Frank klidně, bez zájmu, bezezvukým hlasem. Ne. Předseda, o žádostech za milost, které byly podány, nedošlo dosud vyřízení, protože pak podle retribučního dekretu nemá žádost za milost odkladný účinek, musí být rozsudek vykonán. Chcete k tomu něco poznamenat? K.H. Frank jako ve snu s přimouřenými víčky, nepřítomným tichým hlasem, ztraceně, jen jako pro sebe, ale zřetelně, sotva se ovládaje, z posledních sil, s bolestným šklebem kolem bledých úst bez krve, s obličejem teď už zcela strhaným, v němž se úzké rty pohybovaly se zřejmým přemáháním, s netajeným vědomím marnosti, promlouval svůj poslední proslov. Německo musí žít, i když my musíme zemřít. Katovi pomocníci se stoupili s lešení, vkročili do polokruhu hlídky vězeňské stráže, jeden uchopil Franka levicí pod pravou paží, druhý obešel těžkými plíživými kroky, vsunul mu těžkým pohybem pravici pod jeho levici, obrátili se s ním vpravo čelem vzad a vedli ho posehnuti těžkými kroky ke schůdkům lešení. Frank, než vykročil, spatřil před sebou kout nádvoří se strojem své smrti. Zaváhal a pak vykročil potácivými kroky ke schůdkům. Vystupuje po nich, zřetelně se zapotácel a podpírán Katovými pomocníky stanul konečně na plošince lešení těsně v sousedství šibeniční desky s nohama v širokém oku provazu, vedoucího sem zespod dolní šibeniční kladky. Pomocníci ho obrátili tváří do dvora. Stál teď ze svého místa vlevo od šibeniční desky. Bylo 13:26. K.H. Frank stanul u šibeniční desky s vysoko zvednutou hlavou, s tuhlým výrazem v tváři, byl jako průsvitný, duchovitý zjev, který se odrážel od drsné skutečnosti stroje a jeho černých obsluhovatelů. Byl již mimo svět, ve vytržení, zíral vytřeštěně bez hnutí, v tu chvíli snad již nic nevnímal. Usoudil jsem, že zemřel, ne strachem před smrtí, ale hrůzou před neznámem a prázdnotou, do nichž měl vkročit. Můj tajemník, který stál blízko u lešení, usoudil. Myslím, že již svým fyzickým zrakem nic neviděl. Katovi pomocníci drželi Franka každý za jedno zápěstí. Kat schýbl se zezadu k nohou odsouzencovým a hbitými, zručnými, úsečnými pohyby stáhl oko provazu a spoutal nohy. Pak sněl se schůdku u šibenice prsní pás. Pomocníci pozvedli odsouzencovi ruce vpřed, Kat odzadu levicí podvlékl pás rychlým pohybem pod odsouzencovi paže, hbitě jej uchopil z druhé strany pravicí, jediným téměř plynulým pohybem jej nasadil odsouzenci na prsa a rychlým hmatem jej spěl na zádech. Pomocníci odevzdali odsouzencova zápěstí svému mistru. Odešli vpravo za šibeniční desku a chopili se provazů. V první vteřině smíkly se odsouzencovi nohy náhlým, mocným trhnutím dolního provazu prudce doprava k desce. Horní část těla, která se zakymácela, přisunul kat rovněž směrem k desce, takže se tělo octlo téměř na jejím středu. Dlouhým přitažením provazu a novým smykem octlo se tělo, které kat přidržoval za paže a pohybem rukou i nohou přirazil k desce, právě na jejím středu. Frank stál zde strnulým do dálky upřeným pohledem, s povýšeným bolestným výrazem v obličeji, s trpným rysem na rtech. Než stál tak jen zlomek vteřiny. Sotva se dotkl zády středu desky, pomocníci úsilnými, soustředěnou silou provedenými pohyby paží zatáhli za horní provaz. Kat napomáhal s výraje v rukou odsouzencova stehna a tak jedním rázem rychle ba prudce vytáhli odsouzence až zcela nahoru, k hořejší kladce vysoké desky, takže se do této výšky takřka vznesl. Při náhlém pohybu přitiskl ruce s křečovitě sevřenými pěstmi těsně k bokům. A Kat již obešel šibeniční schůdky a stoupal po nich rychle a hbitě nahoru. Odsouzenec zadíval se na moře tisícihlavého davu, ne víc než na vteřinu, již potřeboval Kat, aby k němu vstáhl ruce se sněhobílou konopnou oprátkou a pak obrátil hlavu od lidí nahoru. Zahleděl se do oblohy, trpný a neúčastný, usnadnil tímto pohybem hlavy mimo děk podsunutí oprátky pod bradu a převlečení smyčky přes temeno hlavy. Kat provedl to v mžiku, levou rukou zručně pověsil oprátku okem na jejím konci na hák vedle pravé tváře odsouzencovi. Mírně stáhl smyčku ke krku a v témže okamžiku na neslyšitelný povel sjelo tělo rychle po desce dolů, mocně zrychleným pádem. Oprátka se prudce zdrhla, sevřela těsně krk vysoko pod bradou a v témž okamžiku klesla hlava trhnutím v pravém úhlu bradou až na prsa. Katovi pomocníci mocným tahem za dolní provaz stupňovali tíhu těla a zaškrcení hrdla. Bylo 13:29. V touž chvíli sevřel Kat do pravé dlaně oběšencovu bradu tak, že prsty zakrývaly obličej a bezpečným násilným chvatem soustředěnou silou vyvrátil oběšencovu hlavu co nejvíc dozadu směrem k desce. Stupňuje stále sílu tlaku několika krátkými mocnými nárazy. Pomocníci přitom táhli úsilně dál na dolním provaze, až se tělo křečovitě napínalo a zachvívalo a ramena se vysunula značně vpřed. Z úst kanuly řídké kapky slin. Kat sněl mrtvole prsní pás, sestoupil se schůdků a stanul stranou u příčného křídla budovy. Provedl tu se svými pomocníky vpravdě mistrovský výkon překvapivé rychlosti a obratnosti. Trval pouhé 3 minuty. Za 4 měsíce od 21. ledna 1946 se vykonavatelé trestu podstatně zdokonalili. Na desce visí tělo s vysunutými rameny a zachvívá se. Rukama, které leží hřbetem dopředu na stehnech s nataženými prsty, probíhá křečovité škubání. Skloněný obličej má hluboce přemýšlivý výraz. Prsty obou rukou se pomalu posevřely až skoro v pěst. O 13. hodině 33. minutě Kat poodhrnul levý rukáv, podíval se na hodinky, svlékl bílé rukavice, odhodil je pod šibenici, jeho pomocníci odstoupili ke zdi budovy. Kat se stoupil po schůdkách lešení na pískovou cestu, kam mu pokročil vstříc předseda soudu doktor Kozák. Kat pozdravil po vojensku a hlásil, že vykonal trest. Předseda mu poděkoval, podal mu ruku, Kat znovu vojensky pozdravil a vystoupil opět na lešení. Za ním o 13. hodině 34. minutě vystoupil vězeňský lékař doktor Oldřich Navara, Kat rozepjal oběšenci vojenský kabátec, vytáhl z kalhot košily obyčejnou vězeňskou a vyhrnul ji ke krku. Doktor Navara zkoumal na slouchátkem tep srdce. Sestoupil opět z lešení, hlásil předsedovi o 13. hodině 34. minutě, že oběšenec dosud žije a vrátil se na lešení. Předseda vystoupil tam za ním. Doktor Navara zkoumal tep na oběšencově zápěstí. Pak o 13. hodině 35. minutě hlásil předsedovi, že nastala smrt. Tak zemřel bývalý německý poslanec Československého národního shromáždění, říšský štátsminister für Böhmen und Mähren a SS-Heerer und Polizeiführer K.H. Frank 22. května 1946 o 13. hodině 35. minutě star 48 let. Pomocníci vyprostili oběšencovi nohy z provazové smyčky a ponechali mrtvolu viset volně na oprátce. Vítr povíval chvílemi pramenem šedivých vlasů na temeni hlavy, chvílemi dal zaplápolat okraji košile, která vyčnívala spod kabáce, dává je podnět k úvahám o životě věcí na mrtvém těle. Předseda soudu sestoupil z lešení, vrátil se ke křeslům, kde se rozloučil s přísedícími, s ostatními účastníky a hosty, především s lidickými ženami. Byl ke všem velmi srdečný, zřejmě uspokojen ukončením nejtěžšího úkolu, který měl kdy ve svém životě. Setrval jsem stranou u lešení s praporčíkem Jankovským, abychom vyčkali sejmutí mrtvoly. Přicházeli četní novináři, vyslovovali souhlasně úsudek, že K.H. Frank zemřel jako statečný muž. Tázali se na podrobnosti jeho posledních 3 hodin, opisovali si přesné znění jeho posledních vět. Několik prostých mužů z lidu požádalo mne o podpis na kus papíru nebo na vstupní lístek k popravě. Učinili tak s takovou prostotou mysli a srdečností, že jsem jim to nedovedl odepřít. Redaktor Cigánek vzal přitom snímek, jiný nás zachytil společně s Kyšem. Zatím se již přihlásili učenliví hrobaříci z pohřebního ústavu s nákladním vozem a zřízenci z ústavu pro soudní lékařství. Přihrnuli se pod lešení, přivlekli sebou nosítka tvaru jako spodní díl rakve s krátkými nosidly, jak říkali, transportku. Kat jim houšem na tě bránil, aby sněli mrtvolu dříve, než uplyne předepsaná hodina. Stáhli se z lešení, ale nedali se. Obrátili se na úředního lékaře, který vystoupil na lešení, ohledal znovu pečlivě mrtvolu a dal souhlas, aby ji sněli. Leč Kat trval pevně na splnění svých předpisů, proto lékař ještě snětí mrtvoly poodsunul. Asi o 14. hodině 15. minutě dal souhlas ke snětí mrtvoly. Katovi pomocníci povytáhli mrtvolu, Kat ze schůdků uvolnil smyčku, vyprostil z ní hlavu a pomocníci spustili mrtvolu na lešení, kde se pomalu pokládala, až se zlomila v pase a zhroutila horní částí těla na pravý bok. Zřízenci vynesli nosítka na lešení, čile do nich vložili mrtvolu a odnesli ji šumícím davem k automobilu, vsunuli nosítka dovnitř a vůz se hrnul směrem k vězeňské nemocnici. Projel železnými tyčkovými vraty, které vězeňská stráž hned uzavřela a propustila malými vrátky jen vrchního ředitele Bohdaneckého, úředního lékaře, praporčíka Jankovského a mne. Dali jsme se pomalu k márnici, kam nás automobil po chvíli následoval. V těsné úzké místnosti márnice leželi u obou delších zdí ve stejných nosítkách, na jakých leželo tělo K.H. Franka, 2 nahé ženské mrtvoly. Jedna stará, šedivých vlasů, druhá mladší, nuzně přioděná měsíčním páskem. Jak jsem pak zvěděl, byly to ženy odsouzené předešlého dne pro udavačství. Klára Vyskočilová a Anna Karasová. Mezi nosítky bylo právě ještě místo pro nosítka s tělem bývalého státního ministra. Zřízenci je sem vnesli, svlékli mrtvolu, stejnokroj bílý šátek z krku, vězeňskou košili, modré spodky, boty a ponožky odevzdali praporčíku Jankovskému. Vedoucí zřízenec ústavu pro soudní lékařství Pánek vyňal zubní protézu i umělé oko a uložil je na ponožku, do níž je praporčík Jankovský zabalil. Vyšli jsme. Viděli jsme zřízence, když vsunovali nosítka s nahou mrtvolou K.H. Franka do auta a přinášeli nosítka s mrtvolami obou družek jeho jízdy. Krátce poté nás předjelo k vězeňské bráně. Vůz pohřebního ústavu dovezl svůj náklad 3 popravených nejprve na Albertov k ústavu pro soudní lékařství Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze, profesora doktora Hájka, kde složil 2 mrtvoly, o něž se nikdo z jejich blízkých osob nehlásil, mrtvolu K.H. Franka a Kláry Vyskočilové. S mrtvolou Karasové, o jejíž vydání požádali její příbuzní, odjel dál. Ve skladovém seznamu mrtvol Ústavu pro soudní lékařství je s číslem 26 zaznamenána jen mrtvola Kláry Vyskočilové. Mrtvolu K.H. Franka dopravili zřízenci přímo do pitevní síně, takže se do skladu lednice v podzemí ústavu vůbec nedostala a ve skladovém seznamu je jen jméno bez čísla. V deníku pitvaných mrtvol je pod záhlavím květen 1946 zapsán červeným inkoustem s číslem 590 22.5. Karl Hermann Frank, oběšení, poprava, TBC plic a červeným inkoustem vývoz dne 28.5.1946 rakev číslo 51 a s číslem 602 24.5. Klára Vyskočilová, oběšení, poprava, vývoz dne 28.5.1946, rakev číslo 52. Vývoz znamená, že ústav dal rakve s mrtvolami odvést je na hřbitov v Ďáblicích k pohřbu do společného hrobu.
0: Těžko říct, jestli na popravčím lešení byl Frank skutečně mimo tento svět, jak si myslel jeho obhájce. Možná si vzpomněl na svůj horoskop, v němž mu astrolog dr. Hittner předpovídal, že se dočká stáří a bude mít pokojnou smrt. Možná věřil, že v posledním okamžiku nastane zvrat a on uslyší slovo milost. Hvězdy mu však lhaly. Končí další díl cyklu Dokument. Na pořadu spolupracovali Markéta Bidžovská, Jaroslava Tvrzníková a David Schneider. Ze studia Českého rozhlasu se s vámi loučí autor pořadu Milan

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Před 80 lety začalo v Praze zúčtování s nacistickým vrahem K.H. Frankem. Někdejší státní ministr v protektorátu Čechy a Morava se měl zodpovídat ze zločinů proti českému národu. Lucie Korcová a Vojtěch Koval spolu s historikem Vojtěchem Kinclem zmapovali klíčové okamžiky největšího poválečného procesu na našem území. Vydali se také na místa, která jsou přímo spojená s tehdejším terorem. Do Lidic nebo do Terezína. V pětidílné dokumentárně publicistické sérii Kat K.H. Frank dokreslují atmosféru doby unikátní nahrávky, které se dochovaly v Českém rozhlase. Díky práci rozhlasových archivářů se tak posluchači mohou přenést přímo do soudní síně a poslouchat mrazivé výpovědi a hrůzná svědectví. Všechny díly si můžete poslechnout v pondělí 18. května na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A také od pondělí do pátku v 1:30 odpoledne na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Ferdinand Lesseps byl francouzský diplomat a administrátor. Především se ale zasloužil o jeden z největších úspěchů francouzského inženýrství, ale také o jednu z největších potup francouzské třetí republiky. Stál totiž u vzniku Suezského průplavu a u francouzského pokusu o panamský průplav.
2: Kariéru začal v roce 1825 jako asistent konzula v Lisabonu a v diplomatické kariéře pokračoval až do roku 1850. Mezitím se spřátelil s Mohamedem Saidem Pašou, synem místokrále Egypta. Said Paša v roce 1854 převzal pozici svého otce a pozval Ferdinanda de Lessepse, aby zvážil možnost stavby v průplavu v Suezu. Ferdinand prostudoval mnoho dřívějších plánů, které vznikaly už za vlády Napoleona Bonaparte. Ferdinand sice nebyl inženýr, ale byl skvělým diplomatem a vizionářem. Přesvědčil francouzský lid, aby investoval do tohoto projektu a v roce 1859 započali práce.
1: Stavba, byť bez zdymadel, byla náročná. V jednu chvíli na ní pracovalo až 30 tisíc dělníků a celkově se tam vystřídalo na 1,5 milionu pracovníků. Stavělo se celkem 10 let a rozpočet byl více než dvojnásobně překročen. Slavnostního otevření průplavu se Lesseps dočkal v roce 1869. Po tomto úspěchu se zaměřil na Panamu. Dopustil se ale několika fatálních chyb. První a asi i největší bylo rozhodnutí zbudovat panamský průplav stejně jako suezký, a to bez zdymadel. A to bylo od samého začátku kvůli výškovým rozdílům neuskutečnitelné. Dalším bylo financování projektu. Od začátku de Lesseps tvrdil, že stavba bude stát maximálně 600 milionů franků a potrvá 6 let. A to i když nejoptimističtější posudky odhadovaly cenu na víc než miliardu franků a 12 let práce.
2: Stavbu od začátku provázely technické problémy. Vedle toho v důsledku klimatických podmínek a nedostačující zdravotní péče zemřelo v Panamě na 20 tisíc dělníků, většinou na malárii a žlutou zimnici. V roce 1888 bylo do stavby investováno už 1,2 miliardy franků, přičemž postavena byla asi jen třetina projektu. To vedlo ke krachu společnosti pro výstavbu průplavu. V té době to byl historicky největší finanční krach. De Lesseps byl obviněn z uplácení tisku a parlamentu, aby utajili rozsah problému při stavbě. Umírá v prosinci 1894 jako zlomený muž.
1: Kanál nakonec dokončili v roce 1914 Američané. V současnosti se pracuje na novém rozšíření průplavu, což umožní cestu lodím s větší tonáží.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Šéf fotbalové ligy Bárta nevyloučil po nedohraném derby Slavie a Sparty zpřísnění disciplinárních trestů. Ve Francii zadrželi muže, který údajně plánoval útok na Louvre a židovskou komunitu v Paříži. Fotbalisté pražské Sparty remizovali v ligové nadstavbě s Viktorií Plzeň 0-0 a zítra bude oblačno, je zataženo místy přehánky, teploty do 17 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vedení nejvyšší fotbalové soutěže uvažuje o zpřísnění disciplinárních trestů za výtržnosti fanoušků. Radiožurnálu to po sobotním nedohraném derby mezi Slaví a Spartou řekl výkonný ředitel Šance ligy Tomáš Bárta.
4: Není možné v tuto chvíli se vymýšlet nějaká nová opatření. To není jenom naše záležitost, protože my se řídíme disciplinárním řádem fotbalové asociace České republiky. Téma na otevření disciplinárního řádu, no to zcela jistě je.
3: Zápas Slavia Sparty se nedohrál kvůli diváckým nepokojům. Fanoušci domácích vtrhli na hřiště, napadli hráče soupeře a hazeli pyrotechniku do sektoru hostů. Ligová disciplinárka poté utkání zkontumovala ve prospěch Sparty. Zároveň udělila se šívaným nejvyšší možnou 10milionovou pokutu a zavřela stadion v Edenu na 4 domácí utkání. Sparta zachování svých fanoušků zaplatí 600 000 korun. Neznámý pachatel dnes podvečer odcizil z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Uvedla to na webu policie a její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Policie zároveň žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Francouzská policie vyšetřuje 27letého muže původem z Tuniska, který údajně plánoval útok na pařížský Louvre a tamní židovskou komunitu, informoval o tom deník Le Monde. Podle něj se muž na internetu zajímal o takzvaný islámský stát i o sestavení výbušniny. Zadržený muž obvinění odmítá.
5: Zadržený muž se narodil v roce 1999 v tuniské Džerbě. V roce 2022 přicestoval do Francie, kde si chtěl najít práci. Policisté ho zadrželi koncem dubna, kdy jel s falešným řidičským průkazem. Při dávání jeho telefonu objevily džihadistická videa i fotografie střelných zbraní a nožů. Muž si psal s několika kontakty v zahraničí, které podle deníku Le Monde mohly být napojené na různé džihadistické skupiny. Popisoval, že zná přístupové cesty do Louvru a zmiňoval výrobu výbušniny, kterou by mohl přinést před muzeum. Umělé inteligence se přitom ptal, jak se bomba vyrábí a jaké škody by napáchalo 100 gramů TNT. Popřel, že by plánoval teroristický útok a vyhledávání na internetu zdůvodnil svou zvědavostí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Policisté žádají o pomoc při pátrání po 15leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka je 170 cm vysoká, štíhlá, má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle a černošedý batoh. Obuté měla černočervené tenisky, říká mluvčí jihomoravských policistů Andra Ceňková.
6: S rodinou byla naposledy v kontaktu minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že jí ujel autobus a přijede pozdějším spojem domů, však už nedorazila. Dle dosavadních informací se měla pohybovat ještě poté v Brně. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat, ovšem s negativním výsledkem.
3: Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Spartianští fotbalisté remizovali ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul v Šancelize z Plzní 0-0. Ze druhé příčky tak neúplné tabulce zaostávají o 4 body za první Slávii, která má ale zítřejší duel s Jabloncem k dobru. Slovácko se díky výhře 2-1 nad Baníkem Ostrava vyhne přímému sestupu. Ale ne baráži, protože Teplice otočili duel ve Zlíně na 4-2. V posledním duelu skupiny o udržení pražská Dukla zvítězila v Mladé Boleslavi 2-1 a má z předposlední příčky náskok 3 bodů na přímou sestupu. Vstupovou pozici Baníku.
7: D8 opět průjezdná a nehoda na D1 za Koberovicemi. Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je už za tunely Panenská a Libouchec průjezdná. Na 77. kilometru dokončili likvidaci následků ranní nehody po kamionu a projíždí se opět bez omezení, odklon je zrušený. Na D1 z Brna do Prahy se před odbočkou na Kutnou horu na 69. kilometru střetlo osobní auto se Srnou. Řidiči hlásili zvěř v pravém pruhu, projíždějte opatrně. Na dálnici D55 z Uherského Hradiště do Hulína podobná nehoda za Otrokovicemi. Na 22. kilometru osobní auto srazilo zvěř, čekejte překážku na vozovce. A na D2 z Brna do Bratislavy počítejte s překážkou za Hustopečemi. Na kilometru 33,5 stojí v pravém pruhu porouchaný autobus a vybočuje se doleva. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude postupně oblačno a zataženo, v severní polovině přehánky, později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky vydatnější. Teploty do 17 stupňů, na západě Čech jen kolem 13. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Syndrom vyhoření, divadlo o psychoterapii, prezident Petr Pavel a jeho rétorické schopnosti. To jsou témata spojená s jedním hercem z Uherského Hradiště. Josef Kubáník je ale taky dabér, scénárista, moderátor, spisovatel a také hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus. Ahoj Joško.
9: Ahoj Renčo.
8: U mikrofonu je Renata Kalenská.
0: Hovory.
8: Tak teď by mě zajímalo, jestli v tom výčtu něco chybí, nebo jsem tam něco dala a nepatří to tam.
9: Já jsem byl překvapený, kolik toho je hlavně. Spoustu těch věcí, myslím si, ani nedělám.
8: Ale dělal jsi.
9: Dělal jsem, přemýšlím, kdy jsem daboval naposledy. To už je hodně dávno. Mm-hmm. Ale ono se to tak prolíná.
8: A tak ty jsi ani léta nehrál teď, protože jsi měl syndrom vyhoření, k čemuž se chci dostat v druhé půlce.
9: Ano, chvilku jsem nehrál, protože mi to nešlo, protože mě to nebavilo a nedávalo mi to smysl.
8: Tak než se dostaneme k tomuto, tak já bych chtěla mluvit o tom, že jsi školitel v retorice. A zajímalo by mě, protože já vím, že jsi školil kandidáta na prezidenta Petra Pavla v prezidentské kampani a evidentně jsi byl úspěšný v tom školení. Jestli byl vlastně Petr Pavel jediný tvůj klient, anebo to je tvoje normální práce?
9: Já mám těch klientů víc, ale samozřejmě, že oni o tom nechtějí hovořit, takže je to vždycky tak jako trošku tajné, zároveň to tajné není, ale veřejně o tom nemluvíme.
8: Ale je to v podstatě nečekané, nebo je to dobrý job učit budoucího prezidenta? Jak ses k Petru Pavlovi dostal?
9: Dobrý job je to v případě, že se tím prezidentem stane. Ano. Pokud by se jim nestal, tak to zas tak dobrý job asi nebyl, nebo já bych neobstál. To byla schoda tolika okolností, tolika náhod. Já jsem dostal nabídku, abych školil jiného kandidáta na prezidenta. To jsem odmítl.
8: Co se ti nelíbilo na Andreji Babišovi?
9: Tam jsou asi nějaké hodnoty, které jsou pro mě důležité a zrovna Andrej Babiš ty hodnoty nezosobňuje. Ale já jsem o téhleté nabídce mluvil se svým kamarádem a kolegou v Českém rozhlase, protože tam mám svůj pořad ve Zlíně.
8: Na Pohovce nebo něco?
9: Na Pohovce. Aha. Jošky Kubáníka se ten pořad jmenuje. A ten den on měl zrovna 30. narozeniny, tak jsme šli k němu domů a on mi říká, řekni tady mé přítelkyni Petře, jakou dostal nabídku, tak já jsem jí to říkal a ona, to je zvláštní. A moje nejlepší kamarádka z výšky dostala nabídku jít k Petru Pavlovi, ale taky to odmítla, jako ty. Pak se nic nestalo.
8: Taky kvůli nějakým morálním hodnotám.
9: Ne, ta nemohla, tam byly nějaké překážky v práci. Nic se nedělo a za 14 dnů telefon a ona mi říká, člověče, já jsem to té mé kamarádce vyprávěla. A ona říká, já do toho nakonec můžu jít a zrovna někoho takového, o kterým mi teď vyprávíš, my hledáme. Takže shodou těch okolností jsem se dostal k Petru Pavlovi.
8: Jaký bylo to první setkání? Asi jste si museli vyjasnit, jestli si budete sedět, protože já si myslím, že mít svého kouče na to, aby mě učil mluvit, je strašně intimní záležitost.
9: A to je pravda. Já totiž nejsem příznivcem takových těch mentoringů, kdy člověk přijde a řekne ti, musíš se usmívat, musíš dělat tohle. Já tomu moc nevěřím, protože každý člověk je úplně jiný, každý člověk je individualista. Já k němu tak jako k individualitě přistupuju. A první setkání s Petrem Pavlem bylo, no takhle, ono to ještě bylo předtím setkání s týmem, s šéfem celé té kampaně, se strategem Michalem Repou a s šéfkou kampaně. A když jsme se potkali, tak oni se mě ptali, jak dlouho vám to bude trvat, než
8: ho naučíte mluvit.
9: Něco stane. A já jsem říkal, nevím. A oni říkali, dobře. A jak budete postupovat? A já jsem říkal, nevím. A oni říkali, a jak začnete? A já jsem říkal, nevím. A oni říkali, takže vy se ucházíte o takovou pozici a vy nic nevíte.
8: To jsi jim dal lákavou nabídku.
9: No. A já jsem říkal, víte co, půjčte mi ho a uvidíme. A oni ještě říkají, půjčte mi ho? No ale potom
8: asi
9: nikoho nesehnali, takže mi ho půjčili. A my jsme se potom s panem Petrem Pavlem potkali. To setkání byla ještě u toho kolegyně. To setkání vlastně bylo tak jako v pohodě, oni se o něčem povídali, nějakých pracovních věcech, já jsem tam tak jako poposedával a pak jsem říkal, pane generále, protože všichni jsme mu říkali pane generále, tak jsem říkal, pane generále, asi bychom spolu měli mluvit o tom, jak bychom spolu pracovali. A ve chvilce, kdy jsem řekl slovo pracovali, tak on si sedl a založil si ruce.
8: Ano.
9: A to je samozřejmě informace o tom, že moc pracovat asi nechce. A já jsem mu to hned řekl. Já jsem říkal, vy máte založené ruce, tak nechcete pracovat. A on, no mě to je jako pohodlné. A teďka ty ruce začal sundávat a zase zakládat. A bylo to vlastně dojemné.
8: To mi promiň, to mi sedí k tomu, že vy jste každou lekci končili tím, že jste sedali panáka Slivovice.
9: To bylo později, je to pravda. Ale tak jsme si jako povídali a pan generál řekl, že by to teda rád zkusil. A potom ta první, už pracovní, to první setkání, to bylo 4-hodinové. A pan generál, pan prezident, přišel jenom s takovým deníčkem a s tuškou. A takhle jako celou tu dobu, kdy jsme si povídali, je tu tušku měl ve vzduchu a nic si nezapsal. A mě už to potom bylo až jako nepříjemné. A když jsem, pak už jsem to nevydržel po těch 4 hodinách a říkám, pane generále, já jsem tady říkal věci, jako které třeba už znáte, nebo vám to nebylo milé, nebo jako k čemu tady došlo, že jste si nic nezapsal z těch 4 hodin. A on říkal, já jsem vás nechtěl přerušovat. Mě to tak zajímalo, že jsem se bál, že ztratíte nit.
8: A mě by zajímalo, jestli on je člověk tvárný, protože třeba Andrej Babiš je z toho, co jsem slyšela od lidí právě, když se snažili s Andrejem Babišem v tomto smyslu pracovat, tak Andrej Babiš absolutně není tvárný. Ale Jiří Paroubek absolutně ano. Takže jak je na tom Petr Pavel?
9: Petr Pavel je...
8: Tvárný generál, to zní jako oxymoron trochu.
9: Petr Pavel je houba. Aha. Ať mu říkáš, co mu říkáš, on to do sebe nasává a někdy to může vypadat, že to třeba neslyší nebo že se tím neřídí, ale potom po nějaké době najednou uvidíš, že ty věci začínají fungovat a že on si je uvědomuje, ale potřebuje si to udělat podle sebe, potřebuje svoje tempo, potřebuje ty věci zpracovat tak, jak jemu to vyhovuje a ve chvíli, kdy to zjistíš a trošku mu vlezeš do té hlavy a vidíš, jak funguje, že je třeba introvert, vidíš, jak na některé věci reaguje, vidíš, jestli je citlivý. Pamatuju si na jednu situaci, kdy jsme si povídali a on říká, dali jsme si pauzu a on říkal, já jdu Evě něco poslat. A já si říkám, můžu se zeptat, co on říká, fotku, tady na balkoně jsou malé holoubátka. A on vyfotil holoubátka a šel poslat manželce něco tak vlastně pro něho dojemného. A to je taky informace. A potom, když tyhle ty všechny informace máš, tak si s tím klientem najednou začneš povídat nějak a už víš, kudy ho směřovat.
8: Trochu působí jako introvert v extrovertním těle, protože když člověk ho dneska vidí, tak on vypadá jako, že je fakt, že to strašně užívá.
9: Jo. Ale je to
8: běhání po Praze, jo, ale s finským kolegou a podobně.
9: Myslím si, že je to tím, že on se už na to naladil, že už jede na té vlně a že ho to baví, protože během té práce, kdy jsme spolu chystali spousty věcí a bavili jsme se a pracovali jsme, tak on častokrát říkal, že ho trápím, častokrát říkal, že už nemůže, že už jako tomu nerozumí a mě ho bylo až líto, ale věděl jsem, že potřebuje všechny ty informace dostat.
8: A Jožko, co se ho učil?
9: Třeba jsem ho učil, ať nemluví příliš rozvláčně, protože v tom se potom posluchač nevyzná a ztratí. Učil jsem ho, ať se usmívá, ale to taky musí udělat člověk, který potom pochopí, kde je for, kde není for, co je zábavné, co není zábavné. To je takový komplex toho všeho, dělali jsme spolu na projevech a ty projevy musí být nějak strukturované. Něco se může, něco se nemůže říkat. Pamatuju si, jak jsme jednou řešili, jestli paní Eva dostane kytičku nebo nedostane kytičku. A tohle to všechno dohromady je potom takový ten balíček.
8: A když jsi byl vlastně členem jeho komunikačního týmu, jak komunikačně zvládl situaci, kdy Andrej Babiš přišel pozdě na minulý týden na jejich tak očekávanou schůzku a jak Petr Pavel zareagoval, protože oba byli kritizováni za to, co tam předvedli.
9: Já musím říct, že teď už v tom týmu nejsem.
8: Já vím.
9: Pan prezident už má svůj tým, byť se občas potkáváme, ale o tomhle tom, jak přesně reagoval, nevím. Ale spousta věcí, tak jak ho znám, se v něm odehrává vevnitř. A když už bouchne, tak to už jo musí být. To už toho musí být hodně, protože on věci v sobě zpracovává, vstřebává. Pamatuju si jednou na situaci, kdy jsme chystali nějakou věc a pracujeme a mu to nešlo ten den. To se stane, stane se to každému. Nedařilo se mu a nezačal se rozčilovat, nezačal křičet ani na mě, ani na sebe.
8: Tak ale taky je to jenom člověk, že jo?
9: No jasně, no přesně tak. A já jsem to vnímal, že to je úplně normální, děje se to každému. A on se sebral a řekl, že se jde ostříhat. Dvě hodiny, ano, sám. 2 hodiny jsme ho neviděli, A po dvou hodinách se vrátil ostříhaný. Já jsem říkal, vy jste se stříhal 2 hodiny. A on říkal, já jsem se šel ještě procházet po Václaváku. Takže to v sobě potřeboval zpracovat, něco se v něm potřebovalo udít.
8: Takže on není člověk, který zařve?
9: Já jsem ho nezažil, že bych řval. Umí být přísný, umí být, pamatuju si jednou, jak jsme byli po nějaké situaci a byl naštvaný na něco, to je celkem jedno, všichni se jednou naštveme, a šel takovým rázným krokem a paní Eva mi říkala, tomu já říkám generálský krok.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Hostem dnešních Hovorů Českého rozhlasu Plus je herec, moderátor Josef Kubáník. Já ještě jenom k panu prezidentovi, byť ho již bylo dost, tak jenom zmíním, že vy spolu děláte teď nějaký podcast. Zahlédla jsem ukázku, kde ti prezident Petr Pavel vysvětlil, jaký hrníček má nejradši. Trochu mě to překvapilo, já jsem u něj na Hradě byla dělat rozhovor minulý týden a přišel mi jako přísný muž, který za prvý každé slovo velice váží a taky každou vteřinu váží. Byť mi dal hodinu, tak ale absolutně jsme je vyplnili a vůbec si neumím představit, že by mi tam ukazoval nějaké hrnky.
9: No, to je právě tím, že my jsme se během té kampaně poznali i osobně, znám o něm spoustu, vím o něm spoustu věcí mi povídal, ale mně přišlo líto, že se to lidi nedozví. Tak jsme se spolu domluvili a natočili jsme sérii takových kratonkého povídání, já to mám na svém instagramovém účtu, kdy mi povídá, jaký má rád hrníček, nebo kde nakupuje, nebo kdo u nich doma vyskládává myčku.
8: A kdo?
9: No, oni to tam naskládají a panu prezidentovi je líto, že to tam je, tak to zase vyndá, zase to a on to umije.
8: To je hezký. Mě dneska v parku říkala jedna paní, že o víkendu byli a jeli kolem vesnice, kde Petr Pavel bydlí a že ho tam viděli, jak ze sebe pumpuje, nebo pumpuje, naopak dostává ten vztek, že tam jezdil s tou sekačkou.
9: To dělá. To dělá, ale taky se stalo to, že když jsme třeba byli v kampani a blížili se dušičky, tak jsme přestali pracovat, protože se jelo na hrobičky. Takže se objížděla republika a my jsme nepracovali. Takže on tyhle ty věci, tyhle ty opravdu velmi osobní, bytostně osobní věci ctí, respektuje, uznává a pořád dělá.
8: Jak jsem říkala, dost bylo prezidenta, obzvlášť když si vezmu, jak krásně o něm mluvíš, tak blíží se premiéra, představení se bude jmenovat Terapie, nebude se odehrávat, bude to v Uherském Hradišti, ale nebude to v divadle, bude to v poliklinice místní. Tvojí hereckou partnerkou bude Nela Boudová a vychází to, ne, ten příběh není podle tebe, ale vychází to z toho, co ty jsi zažil, a to je to vyhoření?
9: Ten příběh úplně z toho nevychází. Já jsem opravdu vyhořel, dostal jsem se do situace, kdy jsem musel přestat hrát divadlo, protože už mi to nedávalo smysl a nešlo mi to. Stalo se mi, že jsme zkoušeli inscenace a já jsem se nemohl naučit text ani slovo, takže jsem potom všechno četl. Samozřejmě dělal jsem to tak, aby to diváci nepoznali.
8: Mohl to nejde.
9: Mohl jsem si to dovolit, já jsem hrál předsedu Senátu, takže jsem měl před sebou papíry. Ale ta představa, že by před začátkem představení mi ten jeden papír někdo vzal nebo já o něj přišel, tak nemůžeme hrát, protože já nevím, já jsem vůbec nevěděl, co mám říkat. Stalo se mi, že jsme hráli jinou inscenaci a já jsem se nemohl převlíkat do kostýmu, tak jsem vždycky hrál ve svém, v tom, v čem jsem přišel. A to už bylo tolik kontrolek, že jsem si říkal a dost, takže jsem odstoupil od té hraní. A teď jsem si říkal, že bych chtěl vyzkoušet, jestli bych se k němu mohl vrátit a co by to udělalo. Napsal jsem hru, jmenuje se Terapie. Je to trošku detektivka, je to trošku takový napínavý příběh mezi terapeutkou a jejím klientem. A 28. května budeme mít právě, jak jsi říkala, v Uherském Hradišti na poliklinice premiéru.
8: A proč zrovna Nela Boudová? Je to proto, že ona sama je nějaká psychoterapeutická nebo terapeutická koučka, jak jsem četla?
9: Nela dělá koučku, ano, je to tak, ale zároveň známe se, jsme na sebe naladění, je podle mě vynikající herečka, takže tam jsou věci, které do té skládanky tak zapadaly a já jsem mi to poslal letos 2. února, kdy ona má svátek. Napsal jsem mi, mám pro tebe dárek a ona, no tak to by mě zajímalo. Tak jsem mi to poslala a ona pak hned mi volala, že by do toho chtěla jít a že jí to baví, byť budeme muset jezdit z Pride do Uherského Hradiště.
8: Proč to bude v poliklinice?
9: Nám se osvědčily ty prostory, které souvisí s hrou. Hráli jsme inscenaci Teror, tam jsem hrál toho předsedu Senátu, tu jsme hráli u soudu, přímo v soudní síni. komedii Uča musí pryč, která zase pojednává o takovém sdružení rodičů a jak chtějí odvolat učitelku. Hráli jsme přímo ve školní třídě. Mm-hmm. A mě tahle ta věc baví a mě baví to, že najednou diváci sedí jinak. Není to úplně to klasické kukátkové divadlo. Nemusíš hrát až do 15. řady. Hraješ tak, že diváky máš od sebe pár metrů.
8: A počkej, diváci jdou v uvozovkách do divadla, ano. Ve skutečnosti jdou do školy a prostě se nastrojejí a mají ty šaty, ty ženy a všechno, kabelčičky prostě chtějí.
9: Některé mají.
8: Mají to opravdu jako tu společenskou událost a přitom jdou do školy? Nebo některé, na polikliniku?
9: Některé ano, ale myslím, že už jako velice rychle pochopili, že když budou mít večerní robu z vídeňské opery, že se to sem úplně nebude hodit, takže to přizpůsobují to už.
8: Jak to vlastně to představení ovlivní? To, že to prostě není v divadle.
9: Ona ta jedna část bude ta představení té inscenace, té hry. Mm-hmm. A druhá část, a to je taky pro mě důležité, si budeme v té druhé části si s diváky budeme povídat. Budeme se jich ptát, jak to udělat, aby se nestalo to, co se stalo těm postavám. Jestli máme své duševní zdraví pod kontrolou, jestli některé věci nás někdy moc nepřeváží a budeme třeba hledat nějaké řešení. Já bych si přál, aby to ve finále vlastně byla terapie i pro ty diváky, že se třeba o sobě něco dozvědí, že se rozví i o nás, že se rozví i o tom, jaká je naše profese, dozví se něco o vzniku té hry, takže to bude jedna velká terapie.
8: Jak to teda, Joško, udělat, aby člověk nedospěl až k tomu syndromu vyhoření? Teď se tě ptám, jako kdyby to bylo o tom.
9: Já si myslím, že je důležité poslouchat svoje tělo, poslouchat sám sebe, poslouchat intuici. Že ve chvilce, kdy ti začne svítit ta kontrolka, že už ti tam není dobře, tak přemýšlet nad tím, proč ti tam není dobře. Přemýšlet nad tím, jak z toho teda ven. A někdy to, že odejdeš, je opravdu řešení. Ale taky jenom proto, aby ses třeba nadechla a vrátila se zpátky.
8: Takže ty teď stojíš před velkou otázkou, jestli to půjde. Jestli nebudeš chodit s textem po poliklinice.
9: To já si myslím, že půjde, ale zároveň, protože už jsme si to s tou Nelou říkali a baví nás to spolu, ale zároveň vím, že už se nevrátím k tomu každodennímu hraní divadla, ke každodennímu zkoušení, že po premiéře terapie si dám zase oraz v tom, že budu dělat spoustu jiných věcí, protože to by nedělalo dobrotu a nebavilo by mě to. A potom by to nebavilo ty diváky a to jim nemůžu udělat.
8: Takže ty v podstatě z té herecké profese odcházíš s tím, že si necháváš tenhle bombónek?
9: Tenhle bombónek a třeba budou další, ale ty bombónky nemusí po sobě hned následovat. Nemusí to být celý pytlík bombónů, ale můžu ho jíst postupně, jeden po druhém třeba po půl roce.
8: A jak tě baví to učení? Já se tím vracím vlastně k tomu původnímu tématu. Baví tě pracovat s těmi lidmi, kteří se potřebují naučit mluvit?
9: Baví. Baví mě to moc, protože oni mě k sobě pustí mě k sobě do hlavy. Je to velice intimní, je to velice osobní, to, co si říkáme. Musí mít odvahu, musí to chtít udělat a to je potom úplně úžasná jízda.
8: Takže taky trochu terapie vlastně.
9: No jasně, je to terapie a spousta klientů se potom ke mně vrací a jednou za čas se sejdeme znovu a tak se jako refreshujeme ty věci, o kterých jsme si říkali. A dokonce mám jednu paní doktorku, s kterou jsem pracoval a tam měla takovou těžkou situaci, že měla tak obrovskou trému, že se třásla, nemohla vůbec mluvit, tak mě oslovila a ta mi teď jednou za čas napíše a píše, kam se posunula a všechno se v jejím životě proměnilo. Najednou ty věci začala dělat jinak a bože můj, z toho mám potom tak velkou radost.
8: A jak pracovat s trémou? To je podle mě hodně těžká otázka.
9: Je to těžká otázka, ale zase záleží, jaký jsi typ člověka. Jestli si trémou schopná mluvit a zamotat se do toho, nebo si s trémou, nebo tě s tréma tak paralyzuje, že stojíš a řekneš dvě věty a nevíš, jak pokračovat dál.
8: Tak dejme tomu, že bych byla tento typ člověka.
9: Tak bych ti doporučil, aby si nakreslila
8: takovou... Tak si našla doktora.
9: No, tak našla doktora. Ale tak bychom spolu vymysleli zaprvé, co ti překáží v tom, aby jsi mluvila, co je ta překážka, kde se to v tobě jako děje, jestli máš nějakou zkušenost, která ti tohleto způsobila. A potom, když bychom to odstranili, tak bychom se bavili a hledali bychom třeba, že by si ty věty napsala by si se třeba. Mm-hmm. A pak, nebo napsala nejdřív věty, souvětí, a ty by se naučila, takže bys to měla najednou před sebou, poslala bys do hlavy informaci, že se může spolehnout na to, jak se sama si to se sebou připravíš a potom už si napíšeš třeba jenom okruhy a potom ta hlava už se Já vždycky říkám, že tam vyrijeme novou drážku v té hlavě. Mm-hmm. A když ji vyrijeme, tak to najednou jde úplně někam jinam a to tělo
8: ti poděkuje. Takže jsi vlastně přerýval drážky v hlavě prezidenta Petra Pavla.
9: Řekněme, vyrýval jsem nové. Jo.
8: A jestli teda znamená to zároveň, že ty jsi herec, který nemá trému? Protože když umíš trémy zbavit ostatní, tak ty asi taky netrpíš.
9: No, trpím samozřejmě. Tréma je zdravá, protože tréma je zodpovědnost. Když máš trému, je to dobré znamení, že to bereš vážně. A samozřejmě, že trému mám. A když se mě zeptáš 28. května v podvečer, jak se cítím, tak ti možná odpovím, takže to nebude souvislá věta, protože trému mi ty prsty vycvakají úplně jiná písmena.
8: Protože budeš stát třást, na poliklinice a bude premiéra.
9: No, přesně tak. Takže trému má každý, je to v pořádku, že ji máme.
8: A třeba co se týče trémy Petra Pavla, měl jí, zbavoval si ho trémy nebo ne? On mně přijde vlastně trošku až robotický.
9: Já si myslím, že trému neměl. Jenom si s některýma věcma jako nevěděl rady. Teď bylo zvláštní, že jsme se potkali nedávno a byla to akce, kdy já jsem měl představit nějakého člověka a ten člověk se jmenoval jako nějaká postava z hororu, podobně. A já jsem se naklonil k panu prezidentovi a říkal jsem, tak a teď mám hrůzu, že tam vylezu a řeknu samozřejmě blbě to jméno z toho hororu. A on se tak na mě usmál a říká, víte, co jste mi celou dobu říkal? Neopakujte si předtím to špatné jméno, nebo to řeknete. A já jsem si říkal, hej, tak on si to pamatuje. Já jsem mu to někdy řekl při nějaké příležitosti.
8: A on si říkal, tak to by mě u něj teda nepřekvapilo.
9: No.
8: On je vlastně strašně takovej, no jak jsem říkala, robotický. Není to až sociopatický nemít trému?
9: Já si myslím, že on má trému. Má trému.
8: Ale perfektně ji kryje.
9: Je nervózní. Tak on má tu svoji vojenskou průpravu. Tam si myslím, že to je trochu taky jinak. Že už
8: to ty jsi můj přeril, vej?
9: Já jsem ho trošku předrápal. Ale když on ti potom vypráví vtipy z Cimrmana a vypráví ti, jak si hraje s vnukama. A ze začátku, kdy jsme se potkávali a on si se spoustou věcí neuměl poradit, jako každý, tak na konci, když už se blížil do finále kampaně, já jsem se ho jenom na to ptal, jak se cítí a věděl jsem, co mi odpoví a taky, že jo, on řekl, a teď už si to užívám. Že to všecko pochopil, ta skláračka do sebe zacvakla, zapadla, všechno, co jsem mu říkal, on jako pochopil a najednou už to frčelo.
8: A teď teda nevypadá, že si tu prezidentskou funkci užívá, musím říct.
9: Tak já si myslím, že jsou překážky, které se kterýma nepočítala, které mu dělají těžkou hlavu, protože on je jako velmi odpovědný člověk.
8: Jožko, já ti děkuju, že jsi přišel. Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus byl herec, moderátor, taky spisovatel Josef Kubáník.
9: Děkuju, ahoj.
8: Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská. Interview
10: Plus. Fotbalová Slavie už zná tresty za nedohrané derby se Spartou poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli některé hráče soupeře. Byl to ojedinělý exces nebo důsledek dlouhodobé tolerance nedodržování pravidel ze strany vedení klubu? Jak se podobné případy řeší jinde, třeba v nejslavnější anglické Premier League? Petr Vizina se zeptá Karla Heringa ze sportovní stanice Kanál Plus Sport. Interview
11: Plus. Zítra půl hodinu předpolednem na Plusu. Radiokniha.
12: Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů pod světí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
11: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
13: Deputy Prime Minister Karel Havlíček says the government will not increase this year's budget deficit over the country's defence commitments, Slovenky.cz reported. Mr. Havlíček said the cabinet would instead seek out expenditures that could be classed as defence spending in projects already approved by the Ministries of Health, Industry and, above all, Transport. President Petr Pavel and Prime Minister Andrej Babiš have agreed to four changes in a proposed list of new Czech ambassadors, the former said on Tuesday, adding that he wouldn't comment on the matter further right now. Organized crime police made 11 arrests in connection with a raid at the Central Military Hospital in Prague on Tuesday. Those detained are suspected of obstruction of justice, fraud, accepting bribes, bribery, forging medical records, and issuing false expert opinions. The 81st edition of the Prague Spring Music Festival got underway at the Smetana Hall of the Czech capital's municipal house on Tuesday evening. The disciplinary committee of the Czech Football Association has awarded victory in last Saturday's game between Slavia Prague and Sparta Prague to the latter by default. The game was abandoned after fans invaded the field. Slavia received a 10 million crown fine and were ordered to play their next four league games behind closed doors. Weather. It should be mainly overcast in Czechia on Wednesday with an average high temperature of 13 degrees Celsius. For decades, Wolfgang Beltrachi fooled the art world with paintings he passed off as lost works by famous artists. Now the German former forger is exhibiting his own paintings here in Prague. Ruth Frankova has more.
14: His works hung in galleries, museums and private collections as supposedly rediscovered masterpieces. However, they were not copies of existing paintings. Beltrachi created entirely new works, invented their stories and provenance, and convinced galleries, auction houses and experts around the world that they were authentic. His downfall came when investigators discovered that one supposedly historic painting contained a pigment that did not yet exist at the time it was allegedly created. Beltrachi was later convicted in one of Europe's biggest art forgery scandals. The judge estimated the damages at around 16 million euros, covering only the proven cases. Of his six-year sentence, he served roughly half. Speaking to Czech radio at the opening of his exhibition at Prague's Municipal House, Beltrachi explained that his forgeries were never simple copies. Instead, he says he would absorb a painter's style and create entirely new works in that artistic handwriting.
15: In my last profession as forger, I need normally for the handwriting 10 minutes. I look at the painting and I absorb the handwriting. You know, every painting is movement in color, and the time is important, how to do it.

0: the world. Beltracchi says what set him apart from other forgers was his ability to work across many different styles and historical periods, whether creating a pop art painting or working in the style of Leonardo da Vinci. He describes the process as a kind of free method painting, similar to method acting.
1: It's like free method acting, you know? You go inside of the painter and you want to be like him. You want his mind. You want to work in his mind. And in painting, I do that when I paint.
0: Today, Beltracchi continues to move freely between very different artistic styles. That range is on full display in the exhibition Divine Stories, which features more than 80 paintings and sculptures created between 2010 and 2026, exploring themes such as temptation, truth, punishment and redemption. Most of the works belong to private collectors.
2: And that's all for now in English.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Odvolací soudy by v budoucnu mohly přijít o možnost zavázat soudy nižší instance k tomu, aby přijali určité rozhodnutí. Počítá s tím novela trestního řádu, která vznikla pod ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za hnutí ANO. Jedná se o reakci na to, že vrchní soud před časem zavázal městský soud, aby uznal premiéra Andreje Babiše a europoslankyni hnutí ANO Janu Nagyovou vinnými v kauze Čapí hnízdo? Nebo je potřeba za novelu ministra Tejce vidět principiální důvody?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty jsou na dálku místopředseda České advokátní komory Lukáš Trojan, který se podílel na přípravě novely trestního řádu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A tady ve studiu advokát Aleš Rozehnal. Dobrý den, i vás zdravím.
6: Dobrý den.
4: Pane Trojane, proč podle vás potřebujeme novelu, podle které by odvolací soud už nemohl zavázat soud nižší instance k tomu, aby přijal určité rozhodnutí?
5: Důvodem, pro který Česká advokátní komora v rámci výzvy, která přišla nejenom advokátní komoře, ale všem zainteresovaným institucím, jak to byly státní zástupci, akademická obec, soudy, ve vztahu k určitým dílčím úpravám trestního řádu, tak vybrala toto téma, jsou velmi jednoduché. Advokátní komora v rámci své trestní sekce se setkává s připomínkami, se kterými se advokáti potkávají ve své praxi. A v rámci těchto připomínek bylo zjištěno, že se stává poměrně frekventovanou praxí, kdy odvolací soudy v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2023 z zpravodaje pana profesora Fenika.
4: Prosím, ve stručnosti, pokud možno.
5: Začali masivně zavazovat ty nalezací soudy k tomu, aby rozhodovali o vině. Což je vlastně v rozporu s tím samotným nálezem i dalšími nálezy a konec konců je evropskou úpravou a proto advokátní komora seznala, že jediná možnost, jak to upravit, je novela trestního řádu.
4: Na úvod vám děkuju, my to rozebereme v dalších 20 minutách. Pane Rozehnale, rozumíte těmto důvodům, které jste teď slyšel k tomu, proč měnit trestní řád?
6: Já samozřejmě chápu, že je to do určité míry problematické, protože pokud odvolací soud zaváže ten prvostupňový, ten nalezací soud, jak má rozhodnout o vině, trošku se nám ztrácí ta dvojinstačnost soudního rozhodování. Nicméně je potřeba vidět, že pokud bychom to takto odstranili zcela z našeho právního řádu, respektive z trestního řádu, no tak v tom případě dojde k takové zablokování těch rozhodnutí a může to skutečně vést k nekonečnému prodlužování toho soudního řízení, toho trestního řízení v té procesní fázi, což samozřejmě nebude ku prospěchu těm obžalovaným vůbec. Ono totiž podobného účinku, jakého vlastně dosáhneme tím, že odvolací soud zaváže ten prvostupňový soud rozhodnutím o vině, dosáhneme i tím, pokud ten odvolací soud odejme to rozhodování po několika neúspěšných pokusech tomu prvostupňovému soudci dá ho někomu jinému. Akorát se nám to zase o několik let prodlouží.
4: Což taky ta novela, o které dnes diskutujeme, nějak

0: způsobem upravuje, taky se k tomu dostaneme. Pane Trojane, nedává to smysl, že soud vyšší instance může korigovat rozhodnutí soudu nižší instance, a to i tak, že tu nižší instanci zaváže k určitému názoru, k určitému posouzení, a není to pojistka proti tomu, aby ten ping-pong mezi jednotlivými instancemi trval dlouho?
1: Tady rozhodujeme nebo zvažujeme na vahách dva zájmy. První zájem je na zachování dvojinstančnosti trestního řízení, jak uvedl pan kolega, a druhým zájmem je takzvaná rychlost řízení. My hovoříme o velmi úzce vymezeném počtu případů. Jedná se totiž jenom o případy, kdy dojde rozhodnutí nalezacího soudu ke zprošťujícímu výroku. V žádném jiném případě tato situace nastat nemůže. Ten navrhovaná úprava trestního řádu se s tím poměrně jasně vypořádává, a ano, může to být na úkor doby toho řízení, ale zároveň to prezentuje zachování základních práv toho obviněného, kterým je právo na spravedlivý proces, ale především respekt k prezumci neviny.
0: Předpokládám, že tady v této souvislosti narážíte i na zásadu zákazu zhoršení postavení obžalovaného. Je to tak?
1: Ano, to je subsumováno v tom druhém odstavci.
0: Pane Rozehnale, není tou současnou praxí tato zásada ohrožena a nebyla vlastně nějakým způsobem prolomena, když před několika měsíci vrchní soud zavázal městský soud k tomu, aby Andreje Babiše a Janu Naďovou uznal vinnými?
2: No, ona podle mě nebyla, protože ten pokyn, respektive ten názor, že se oba dva obžalovaní dopustili trestného činu, vycházel z toho, že odvolací soud provedl důkazy, které už provedl ten nalezací soud, a vyhodnotil jiným způsobem, než je vyhodnotil ten nalezací způsob. Čili on nerozhodoval o těch důkazech od stolu, ale provedl je sám a vyhodnotil je jiným způsobem. Vyhodnotil je tak, že tak, jak byly vyhodnoceny nalezacím způsobem, byly nelogické, byly vytržené z kontextu a vlastně nedávaly vůbec žádnou logiku. Proto si myslím, že měl vlastně dvě možnosti. Buď to tam říct, že skutečně došlo, že podle jeho názoru došlo ke spáchání trestného činu, nebo tento názor nevyslovit, vrátit to bez názoru, ale riskovat to, že to městský soud znova zprostí, znova dojde k odvolání, on to budou muset znova zrušit, ale tentokrát přikázat jinému soudci, a celé to řízení se nám protáhne třeba o 3 roky.
0: Čím se zase vracíme k tomu vašemu argumentu, aby ta řízení netrvala tak dlouho, k čemuž už vy jste se, pane Trojane, vyjadřoval. Když jsme tady znovu vzpomenuli kauzu Čapí hnízdo, tak děje se ta změna trestního řádu, o které tady dnes hovoříme, a na již přípravě vy jste se v pracovní skupině Ministerstva spravedlnosti, pane Trojane, podílel. Děje se právě kvůli této kauze Čapího hnízda, děje se tedy kvůli premiéru Andreji Babišovi a jeho bývalé spolupracovnici Janě Naďové?
1: Tak můžu ubezpečit vás i všechny posluchače, že v žádném případě. Tato kauza bohužel naopak poměrně významně škodí té odborné debatě, protože ji do určité míry posunuje do toho veřejného nebo politického prostoru. My jsme zcela schválně i v rámci toho našeho návrhu referovali odůvodnění úplně jiných kauz, kdy mám před sebou rozsudek nalezacího soudu z okresního soudu v Teplicích, kde soudce uvádí, že se dostal v odůvodnění toho rozsudku do vnitřního konfliktu se soudcovským slibem, tedy rozhoduje proti svému svědomí a vědomí při hrozbě kárného postihu. To znamená, tato praxe se nám bohužel rozvinula nikoli v pouze v kauze pana premiéra Babiše, ale i v rovině nalezacích soudů v okresním stupni.
0: Dobře, rozumím tomu tak, že tedy problém. Rozumím tomu tak, že tedy zájmem České advokátní komory, kterou vy reprezentujete, není nějakým způsobem, když to řeknu laicky, pomoci Andreji Babišovi a Janě Naďové. Přesto tu novelu trestního řádu prosazuje ministr Jeroným Tejc za hnutí ANO. Tak nevyvolává to přinejmenším pochybnosti, že ta novela je prosazována v politickém zájmu Andreje Babiše?
1: Tak určitě ne ze strany advokacie. A já v tomto kontextu ještě si dovolím jednu drobnou poznámku. Mám před sebou absolutně čerstvý rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 30. dubna 2026 v slovenské kauze, kde tento nejvyšší evropský soud v uvozovkách rozhodl, že není možné postupovat tímto způsobem. To znamená, soud prvého stupně je povinný, cituju z rozsudku, neuplatnit posouzení odvolacího soudu, pokud je v rozporu s prezumpcí neviny. Čili rozhodnutí Mezinárodního soudu v tuto chvíli podporuje správnost toho návrhu novely.
0: Pane Rozhenale, co říkáte na tyto argumenty a uklidňuje vás, jak jsme teď slyšeli od pana Trojana, že ta změna při nejmenším z hlediska advokátní komory se neděje v zájmu Andreje Babiše?
2: No, já jsem se ani nemyslel, že by se to bylo takhle prvoplánově v zájmu Andreje Babiše, navíc už se o to asi týkat nebude, nicméně...
0: Nemohlo by se o to týkat hypoteticky, pokud by přišel o poslaneckou imunitu jednou?
2: Bude někdy za 4, možná 8 let, nicméně pokud se podíváme na souladnost s ústavou, tak ústavní soud vlastně posuzoval obdobný případ a řekl, že to souladné s ústavou je, to je první případ. To je první věc, která je důležitá. Druhá věc je ta, že pokud nějaký soudce prvního stupně říká, že rozhoduje v rozporu se svým vědomím a svědomím, tak si to nepřečetlo úplně celé, protože ono je to, že musí rozhodovat v souladu se svým vědomím a svědomím v rámci právního řádu. A součástí toho právního řádu je právě hierarchizace té justiční soustavy. Vlastně není to rozhodnutí jednotlivce, libovolné rozhodnutí jednotlivce, ale je to rozhodnutí celé justiční hierarchické uspořádané soustavy. Takže jeho vědomí a svědomí musí být korigováno tím názorem odvolacího soudu. A je to buď to i tím, že si ten odvolací soud jinak vyhodnotí důkazy, než je vyhodnotil on sám, anebo i to, že dospěje k jinému závěru o vině.
0: Pane Trojane, co říkáte na tento protiargument, že když soudce té nižší instance je zavázán tím, co mu, když to tak řeknu, nakáže soud vyšší instance ten odvolací soud, tak to neznamená, že by nerozhodoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale znamená to, že se rozhoduje v rámci právního řádu a zadaných okolností vzhledem k tomu, jak ho zavázala vyšší instance.
1: No, v prvé řadě to znamená, že soudci to zjevně takto nevnímají, pokud to píšou do svých rozsudků. Ale na druhou stranu je třeba citovat i právě autora předmětného, respektive soudce zpravodaje, pana profesora Fenika, předmětného nálezu, kdy sám tento zpravodaj uvedl a cituji, že pokud v praxi je definován ten názor o vázanosti názorem odvolacího soudu, neznamená to, a teď cituji, že odvolací soud může běžně diktovat výsledek, odsoudit jako objednávku v restauraci. To znamená, že tady se právě pohybujeme ve výkladové rovině, velmi, velmi senzitivní a velmi citlivé. A pokud sám zpravodaj popírá v podstatě své vlastní rozhodnutí, respektive interpretuje, ono nepopírá, pak je na místě přistoupit k legislativní změně.
0: Byl to, pokud se nepletu, i případ soudce Šota, soudce městského soudu, který právě minulý týden vydal rozsudek nad Janou Naďovou, nad Andrejem Babišem nikoli, protože má poslaneckou imunitu, a pan soudce Šot konstatoval tuto rozepři mezi tím, že on na jedné straně nevnímá ten případ jiný a z jeho pohledu je Jana Naďová nevinná, nicméně musí uznat její vinu, protože byl zavázán stanoviskem vyšší instance odvolacího vrchního soudu v Praze. Tak nesvědčí toto o tom, pane Rozehnale, že to dilema v rámci toho soudcovského slibu tady je?
2: No, já tam to dilema nevidím, protože přece soudce nemůže rozhodovat jenom podle svého vědomí a svědomí, jenom si musí také rozhodovat podle zákona, podle právního řádu, podle zaběhané judikatury, podle nálezu ústavního soudu. A součástí toho našeho právního řádu je právě je hierarchizace rozhodování v rámci soudu. Nemůžeme přece dopustit tomu, aby docházelo například k excesu při vydání prvostupňového rozhodnutí, který by nebylo možno jakkoliv opravit, jakkoliv změnit, jakkoliv reparovat ten stav. A když se podíváme na to rozhodnutí, zrovna v tomto případě, které říkáte, tak ono skutečně bylo v podstatných částech natolik vadné, že musel ten odvolací soud přistoupit takovému to relativně brutálnímu zásahu.
0: Nicméně soudce Šot se nestotožnil s tím názorem, že by to jeho posouzení bylo vadné.
2: Ano, ale právě proto ta rozhodování justice není rozhodování jednotlivců, ale je to rozhodování celého systému.
0: To byste uznal, pane Trojane, že přece není naše justice takto individualizovaná, ale že v ní právě funguje určitá hierarchie soudu?
1: No, obecně to samozřejmě platí, ale nikoli v tomto konkrétním případě, protože my se přece nebavíme o právním hodnocení, ale o hodnocení skutkovým a o hodnocení důkazů. A to je právě ta podstata, protože hodnocení důkazů a skutků primárně vždycky provádí nalezací soud, protože je vázán zásadou, trestní řízení je vázáno zásadou bezprostřednosti a ústnosti. Tedy ten nalézací soud, ten vidí všechny důkazy, on se s nimi bezprostředně seznamuje. A ano, pokud se jedná o nějaký dramaticky jednoduchý případ, jako v tom případě nálezu pana profesora Fenika, kdy šlo pouze o dvě osoby, které byly přítomny na místě činu a řešilo se, která z nich má pravdu, tak pak snad by bylo možné nějakým způsobem přezkoumat to hodnocení v rámci odvolací instance. Ale u komplikovaných soud je to z podstaty, kauz je to z podstaty věci nemožné.
0: Pane Rozenale, tak platí ta vaše argumentace i na tak komplikovaný případ, jako je kauza Čapího hnízda?
2: Jak už jsem říkal, ten odvolací soud nemůže vyhodnotit jiné důkazy, aniž by je sám provedl. A v tomto případě je sám provedl. Sám je provedl a dospěl k jejich jinému hodnocení. Takže myslím, že postupoval naprosto v souladu s trestním řádem. On samozřejmě nemůže vyhodnotit jiné důkazy od stolu, aniž by tam byla porušena ta zásada bezprostřednosti, ale v tomto případě k něčemu takovému nedošlo. On provedl dokazování relativně rozsáhle.
0: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají advokát Aleš Rozehnal a místopředseda České advokátní komory Lukáš Trojan.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane Trojane, ta novela, na jejímž vzniku jste se jakožto člen pracovní skupiny pod ministerstvem spravedlnosti podílel, počítá i s tím, že odvolacímu soudu by byla omezena pravomoc odebrat soudu nižší instance případ, pokud v něm tento soud pochybil. Jaký má smysl tahle změna?
1: Já se omlouvám, ale takto tedy ten návrh, který tady mám před sebou, nečtu. Naopak tam v zásadě se uvádí, že ta dosavadní praxe, to znamená v případě, že nalezací soud nerespektuje opakovaně závazný právní názor, eventuálně návrh na doplnění dokazování soudu odvolacího, v takovém případě může být odejmuta ta věc a přikázána jinému předsedovi senátu, případně senátu nebo dokonce jinému soudu. To je právě ta pojistka, aby věc přezkoumával jiný soudce, než který odmítá respektovat ten názor odvolacího soudu.
0: A pletu se, když řeknu, že ovšem takové odebrání případu konkrétnímu soudu ze strany vyšší instance bude, pakliže projde tato novela, složitější?
1: Ne. Myslím si, že naopak, že ta novela tak, jak to vymezuje, zpřesňuje a zjednodušuje tento procesní postup.
0: Tak to děkujeme za tento pohled, protože doposavat se o té věci psalo v médiích, tak jak jsem teď se pokusil laicky reprodukovat. Pane Rozehnale, váš pohled na tuto změnu, k čemu povede?
2: No, pokud by to skutečně v praxi vedlo k tomu, že se zesložituje nebo že se znemožní vlastně odebrat případ jednotlivému soudci, tak nedojde.
0: Promiňte, ale podle pana Trojana tomu tak být nemá.
2: Ono, uvidíme, jak to dopadne nakonec ta novela a jak to bude v praxi fungovat. Ale pokud by tomu mělo dojít, tak v takovém případě nedojde k prodloužení těch soudních řízení, ale často dojde k úplnému zablokování těch trestních řízení. Takže pokud by to měl být výsledek té novely, no tak by to byla, myslím, že pro značnou část soudní řízení úplná katastrofa.
0: Nepovedou ty změny, na kterých jste se podílel, pane Trojane, k tomu, že soudní řízení v Česku se ještě budou protahovat?
1: Já se nedomnívám, že by taková situace v České republice nastala, Naopak domnívám se, že tyto změny v zásadě povedou k tomu, aby frustrace soudců prvoinstančních z toho, že se stávají automaty na razítkování a podepisování rozsudků vynesených odvolacími soudy, tak bude odstraněna a bude obnovena ta zásadní rovnováha a ochrana, která respektuje princip právního státu a prezumpce neviny.
0: A tato ochrana dnes není podle vás?
1: Tato ochrana není v případě, že citovaný nález Ústavního soudu z roku 2023 je využíván, a zde si dovolím opět citovat pana profesora Fenika, tedy autora toho nálezu, tak, že odvolací soud má opravovat chyby a vady řízení, ne přepisovat rozsudek nalezacího soudu jen proto, že by sám rozhodl jinak, což je bohužel praxe, která se v poslední době množí a vůbec zde nehovoříme o kauze pana premiéra Babiše.
0: Opět jsme se vrátili k tomu 3 roky starému nálezu Ústavního soudu, který tedy, nakolik tomu jako laik rozumím, připouští, že odvolací soud může za určitých okolností zavázat soud nižší instance k určitému závěru. Není ovšem tento nález, pane Rozehnale, jak si myslí pan Trojan, určitým způsobem nadužíván, ne-li zneužíván?
2: Já samozřejmě neznám tu statistiku, která by pro nadužívání hovořila. Samozřejmě tento nástroj by se měl používat na lékárnických vahách, ale ten nález nevznikl ve vzduchoprázdnu, on vznikl právě jako reakce na ten justiční ping-pong a na to, že se v některé případy uměle prodlužovány právě proto, že nalezací soud nechce přijmout tu argumentaci odvolacího soudu, nechce si uvědomit nebo nechce konstatovat a připustit, že v tom hodnocení důkazů provedl nějaké chyby.
0: Pane Trojane, chcete k tomu něco dodat, nějak zareagovat?
1: V tomto smyslu se s panem kolegou neshodnu, protože domnívám se, že podstata je v tom, že velmi často si odvolací soudy učiní na svůj vlastní názor na hodnocení důkazů a na hodnocení té skutkový skutečností, tedy toho, co se vlastně stalo, což ovšem jim primárně nepřísluší. A tím pádem si vynucují na nalezacích soudech ten svůj pohled na věci. A teď to není můj názor, ale zde cituji právě pohled pana profesora Fenika.
0: Pánové, pokud dovolíte, na závěr by mě zajímal váš pohled na kauzu Čapí hnízdo. Připomínám, premiér Babiš označil rozsudek nad svojí bývalou spolupracovnicí, nad europoslankyní hnutí ANO, paní Naďovou, který by se ho jinak týkal, kdyby neměl poslaneckou imunitu, označil tento rozsudek za odsouzení na politickou objednávku. Jak vnímáte takové politické vzkazy, pane Rozehnale?
2: No, já si myslím, že jsou to relativně nebezpečné vzkazy, protože podle mojí důvěru veřejnosti v justici, protože pokud občan se řekne, že je možné ohnout nějaké rozhodnutí u tak vysoce exponovaného člověka, jako je premiér, jak potom může být ohnuto v případech osob, které jsou méně důležité, méně mocné, méně bohaté. Takže to si myslím, že je relativně zahrávání si s ohněm.
0: Předpokládám ale, že panu premiérovi se právě nelíbil ten postup vrchního soudu, který zavázal městský soud k tomu, aby přijal určité rozhodnutí a paní Naďovou de facto odsoudil.
2: Tak on se obdobným způsobem vyjadřoval už při tom prvním zrušení toho rozsudku, ve kterém žádný pokyn ještě nebyl. Takže si myslím, že mu ani tak nejde o tu proceduru, ale spíš jako ten výsledek.
0: Pane Trojane, jak vnímáte takové politické vzkazy, že tady je někdo odsuzován na politickou objednávku vy?
1: Za prvé neznám úplně detailně tu kauzu, ten spis, pouze z veřejných informací a z médií, nicméně rozdělil bych to na dvě části. Pokud hovoříme o vyjádření politickém, pak se plně ztotožňuji a podepisuju to, co pan kolega Rozehnal v tuto chvíli uved. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že v tuto chvíli je pan premiér Babiš dvojí roli, to znamená jednak politika, kdy taková prohlášení jsou za mě zcela nepřípustná, ale jednak také obviněného a je potřeba konstatovat, že obviněný se může hájit v podstatě jakýmkoliv způsobem v České republice a to i na veřejnosti. Takže v tuto chvíli, pokud bych to vnímal jako slova obviněného, tak bych nad nimi pokrčil rukami. Tak, ale nikoliv jako politika.
0: Tolik místo předseda České advokátní komory Lukáš Trojan diskutoval s advokátem Alešem Rozehnalem. Pánové, oběma vám děkuju, že jste si udělali čas.
2: Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Přijeli, viděli a zase odjeli. Zahraniční návštěvy politiků, umělců, kosmonautů, monarchů i teroristů proudily jak do socialistického Československa, tak i do demokratické České republiky. Atmosféru doby si můžete připomenout s třídílným květnovým cyklem Archivu Plus. Jak jsme vítali Gagarina, Brežněva a další komunistické prominenty. Co v Praze jedl legendární jazzman Louis Armstrong? Proč českoslovenští komunisté milovali libýského diktátora Kadáfiho? Zpívali opravdu katolické řádové sestry buddhistovi Dalajlámovi? Jezdila britská královna Alžběta II. Po Praze Rolls-Roycem? A jak si pobyt v Česku užila popová ikona Michael Jackson? To a mnohem víc se dozvíte ve třech květnových pátcích. 1., 8. a 15. vždy po 8. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Do řeky Moravy unikla neznámá látka, na místě zasahují desítky hasičů. Světová zdravotnická organizace už našla všechny pasažéry výletní lodě s hantavirem. Fotbalisté Sparty remizovali v Šancelize z Plzní 0-0, na vedoucí Slávy tak ztrácí 4 body a zítra bude převážně oblačno i zataženo, místy přehánky, teploty do 17 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Hasiči zasahují u Otrokovic na Zlínsku kvůli úniku neznámé látky do řeky Moravy. Barevné skvrny se v okolí Kroměříže objevily v podvečer. Hasiči se snaží látku z vody odstranit, popisuje jejich mluvčí David Martinec.
5: U Bělovského jezu natáhli hasiči přes řeku Nornou stěnu, kde látku zachycují, následně ji posypávají sorbentem a jí mají. Na místě byli rovněž zaměstnanci Povodí Moravy, kteří provedli na několika místech odběr vzorků.
4: Povodí Moravy odebralo z řeky vzorky a bude zjišťovat, o jakou látku se jedná. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Hasiči budou na místě zasahovat až do rána. Všechny pasažéry z lodi, na které se šířil hantavirus, se podařilo najít. Na tiskové konferenci ve Španělsku to uvedl předseda Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zatím se podle něj podařilo potvrdit 9 případů a u 2 dalších lidí je pravděpodobné, že se nemoc potvrdí. Další případy se podle něj ještě objeví. Rozsáhlé šíření hantaviru ale považuje za nepravděpodobné.
6: Očekáváme, že nějaké případy přibudou. Možná si vzpomenete, že první případ se objevil 6. dubna, jeho nakažlivost se ale prokázala až 25. dubna. Mezitím se odehrála spousta interakcí mezi pasažéry lodi. Inkubační doba nemoci je také 6 až 8 týdnů. Hodnocení Světové zdravotnické organizace je, že riziko z globálního pohledu je malé.
4: Italská agentura ANSA informovala, že v karanténě je další člověk s podezřením na nákazu hantavirem. 25-letý Ital se krátce v letadle společnosti KLM setkal se ženou, která později na následky viru zemřela. Policie prosí o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu. Volala rodině, že jí ujel autobus a vrátí se domů až před půlnocí dalším spojem. Podle policie se pak měla pohybovat v Brně. Dívka je hubená a měří 170 cm, má hnědé oči a hnědé vlasy. Na sobě měla růžofialovou mikinu, světlemodré džíny a černočervené tenisky. U sebe by měla mít černošedý batoh. Fotografii pohřešované dívky najdete na serveru iRozhlas. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Fotbalistům Sparty se vzdálil ligový titul. Na svém stadionu remizovali s Plzní 0-0. Na vedoucí Slávii ztrácí teď 4 body. Lídrovi tabulky stačí k obhajobě loňského triumfu zítra porazit Jablonec. Ostrava si pak výrazně zkomplikovala boj o záchranu. Ve třetím kole skupiny o udržení prohrála na Slovácku 1-2 a je stříbodovou ztrátou poslední. V následujících utkáních budou hráči Baníku muset spoléhat i na pomoc soupeřů. Pokračuje trenér Josef Dvorník.
7: Když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe, tak to prostě teďka je ta situace, už to nemáme ve svých rukou, my musíme vyhrát oba dva zápasy a doufat v to, že Dukla teďka ztratí v Teplicích a pojedeme hrát po vítězném zápase se Zlínem doma o všechno na Duklu.
4: Ve zbylých zápasech skupiny o udržení Mladá Boleslav prohrála s Duklou 1-2 a Zlín s Teplicemi 2-4.
8: Nebezpečí na D1 před Mirošovicemi a nehoda na D6 za Loktem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně ve zúžení za mostem Šmejkalka. Na 23. kilometru je na vozovce rozsypaný štěrk. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu se uklízí po nehodě za Loktem. Na kilometru 128 osobní auto srazilo srnu. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy počítejte s překážkou za Hustopečemi. Na kilometru 33,5 stojí v pravém pruhu porouchaný autobus, vybočuje se doleva. Na D46 z Olomouce do Vyškova podobná situace za Prostějovem. Na 22. kilometru dodávka v pravém pruhu. A dálnice D8 je v tunelech Prackovice a Radejčín opět průjezdná. Mezi 58. a 59. kilometrem silničáři přestavili dopravní značení kvůli údržbě. Nově se jezdí obousměrně v tubusech na Drážďany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 4 stupně až 0, při uklidnění větru až na minus 2 stupně a objeví se četné přízemní mrazíky. Zítra čekáme převážně oblačno i zataženo, hlavně v severní polovině území, spíše na horách lokálně přehánky. Později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách nejčastěji kolem 6. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Reakce na fotbalový skandál, politici a ústavní soud či vývoj v polské nacionalistické pravici. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím rušený poslech přeje Petr Švárc.
3: Názory a argumenty.
9: Skandální závěr utkání, které mělo být vyvrcholením první fotbalové ligy, derby mezi tradičními pražskými rivaly, prvním a druhým týmem ligové tabulky Slávií a Spartou. O tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
10: Dobrý den.
9: Na skandál už reagovali mnozí zástupci fotbalu, veřejnosti i politici. Jak ty to reakce hodnotíš?
10: Podle očekávání se objevují reakce, které vyjadřují překvapení, někdy zděšení, ale kdo dlouhodobě sleduje dění na fotbalových stadionech v České republice, tak úplně překvapen a zděšen být nemůže, protože věci týkající se například používání pyrotechniky i vůči jiným fanouškům na stadionech, tak toho už jsme svědky byli. Byli jsme svědky i dalších věcí, takže není pravda, že když nyní politici tvrdí, že se musí zásadně změnit legislativa, aby byla zajištěna bezpečnost na stadionech, takže je to nutné. Samozřejmě potřebné je to v té části, která se týká využívání kamer, systému umělé inteligence na rozpoznávání obličejů a vytváření určité databáze problémových fanoušků, tak aby jim bylo zamezeno ve vstupu na stadion, aby se zkrátka, když něco provedou závažného, už na stadion dlouhodobě nebo nikdy nepodívali. Tak v tom případě je potřeba upravit legislativu, aby to bylo nutné, ale v těch ostatních věcech tomu tak zdaleka být nemusí. Týká se to například toho, že premiér této země vyjádřil překvapení, že na stadionech lze používat v takovémto měřítku pyrotechniku, tak k tomu lze dodat, že už nyní je to zakázané a kluby to tolerují a dokonce se dá tvrdit, že když vidíte, v jak masivním měřítku se pyrotechnika na stadionech někdy používá, tak to není možné, aby přes ty kontroly to tím ti jednotliví fanoušci dostali do hlediště, takže tam musí být určitá součinnost a kdyby pořadatelský klub tedy chtěl tomu zamezit, tak by určitě měl možnost, jak to učinit. Rovněž se objevují názory, že k té identifikaci je potřeba, aby lidé tedy na stadionu byli tak říkajíc normálně, to znamená, aby neměli zahalený obličej, ale i v současné době podle platných pravidel toto je zakázané a opět se to nějak nevymáhá. Nebyli jsme svědky toho, že by pořadatelská služba přišla k lidem, kteří si třeba nasadí kuklu a vyvedla je za stadionu. Takže je to určité pokrytectví, kdy opět, když dojde k něčemu zcela mimořádnému, tak všichni mají potřebu se vyjadřovat, chtějí s tím něco dělat, ale pak, když ten rozruch utichne, tak většinou k zásadnímu posunu nedojde a pokud tedy české fotbalové prostředí se bude chovat pokriticky, tak jak se chovalo v minulosti, tak žádná změna legislativy k tomu nepomůže. Ostatně nejde pouze o fotbalové prostředí, když se podíváme na to, jak třeba politici přistupují k dodržování některých zákonů, tak také jsme svědky toho, že zákony máme, ale jsou porušovány nebo nedodržovány. Možná nejčerstvější příklad je ten, který se týkal sestavování státního rozpočtu a zákona o rozpočtové odpovědnosti, který také nebyl dodržen, byť tedy vláda přišla s tvrzením, že ho naopak dodržuje. Takže fotbal zkrátka v tomto není výjimečný a pokud nebude skutečná vůle řídit se platnými zákony, vymáhat je, tak se nic nezmění.
9: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
10: Naslyšenou.
9: Ústavní soud není od toho, aby politikům vyhrával jejich bitvy, varuje politolog Lukáš Jelínek. Více už v jeho komentáři.
11: První měsíce Babišovy vlády se ústavního soudu nějak nedotkly. Brzy se ale muži a ženy v talárech budou mít co ohánět. V minulém volebním období to by nebylo jinak. V tomto ale nápor stížností směřujících z Prahy do Brna může zesílit. V míře větší než malé zatím vězí pokrytectví politiků. Na jedné straně často varují před aktivismem justice a před tendencí dělat z ústavního soudu třetí parlamentní komoru. Na straně druhé ale jakmile jim někdo šlápne na kuří oko, nebo když legislativní proces ve sněmovně, v senátu a na hradě nedopadne podle jejich přání, už se pisují podání. První dva zákony, které mohou doputovat k ústavnímu soudu, jsou už na obzoru. Předsedovi Starostů a nezávislých Vítu Rakušanovi vadí snaha rozvolnit zákon týkající se rozpočtové odpovědnosti. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel má zase spadeno na obnovující se elektronickou evidenci tržeb, do níž mají být zahrnuty i platby kartou. Byl by div, kdyby nepřibyly i další položky. Opozice bude například nepochybně pečlivě zkoumat nový zákon zaměřený na veřejnoprávní média a jejich financování. Tam, kde hrozí kolize s Ústavou České republiky nebo Listinou základních práv a svobod, jsou podobné kroky pochopitelné. O takové situace nemusí být nouze, zvlášť když mnozí vládní politici vidí protivníky v občanské společnosti, neziskovkách, médiích či akademickém prostředí. Jenže opozice, byť v ní pokaždé sedí někdo jiný, si také zvykla vnímat ústavní soud, co by jedno z mnoha bitevních polí, na nichž válčí s koaliční přesilou. Strany chtějí svým voličům ukázat, že to nevzdávají až do posledního okamžiku, zvlášť když vládní většina může mít sklon ulehčovat si legislativní proces i za cenu porušování jednacího řádu sněmovny. Kromě toho opozice cítí šanci prosadit skrze soudní korekci aspoň něco málo ze svých představ, když už s nimi neuspěla v parlamentu. Jen by si měla uvědomit, že zahlcením ústavního soudu banalitami může oddálit verdikty týkající se skutečně závažných kauz. A to ani nemluvě o tom, že se nakonec můžeme dočkat též oficiálního kompetenčního sporu prezidenta s vládou. Když šlo o nejmenování Filipa Turka ministrem, mohl se kabinet tímto způsobem bránit. K tomu se ale neměl ani premiér Andrej Babiš, ani předseda motoristů Petr Macinka. V této souvislosti z koalice zaznělo, že by soudci mohli jít prezidentovi Petru Pavlovi na ruku, což není v jejím zájmu. Teď je situace opačná. Vláda se chystá hlavě státu reprezentující zemi navenek bránit v účasti na letním summitu Severoatlantické aliance. Nedojde-li k dohodě, Pavel kompetenční žalobu nejspíš podá a ústavní právníci předpokládají, že by mohla mít šanci na úspěch. Také nám ale mohou z Brna vzkázat, že ústava je schválně napsána obecně a volně, aby ji šlo interpretovat na základě politických dohod a zvyklostí. Jinými slovy, je to na vás, milí politici, nikoli na paragrafech. Vzhledem k tomu, že napjaté vztahy mezi vládní většinou a prezidentem, ale i senátem budou pokračovat, mohou následovat i další pokusy přenést konfliktní témata k ústavnímu soudu. Pokud ale zrovna nepůjde o brutální ohýbání zákonů nebo o ignorování elementárních ústavních práv a svobod, měli by být politici zdrženliví. Jinak také mohou jejich voliči získat dojem, že si ulehčují práci a svoji lenost či neschopnost uzavírat kompromisy nahrazují přehazováním míče z politického na justiční hřiště.
9: Uzavřel politolog Lukáš Jelínek. Včerejší strach. Tak nazval svůj příspěvek k vyhrocené diskusi o sudetoněmeckém sjezdu u nás dramaturg Českého rozhlasu a autor pořadu o historii na naší stanici David Hertl.
12: Bylo to před více než 30 lety v květnu 1995. S kolegyní Květou Tošnerovou jsme v okresních novinách publikovali rozsáhlé články o událostech v Postoloprtech v červnu 1945. Za asistence naší armády tam bylo bez rozsudku zastřeleno nebo umučeno na 2,5 tisíce německých civilistů ze Žatce, Postoloprt a okolí. V tom květnu 1995 to bylo poprvé, kdy se o masakru u nás tak obsáhle psalo. Reakce byly bouřlivé. Několik týdnů nám do redakce chodili anonymy s výhruškami, dopisy s nakreslenými šibenicemi a ráno co ráno bylo na záznamníku několik sprostých vzkazů od neznámých volajících. Ale právě na základě těch článků podal spisovatel Ludvík Vaculík trestní oznámení a případ byl nakonec detailně vyšetřen. Proč o tom mluvím? Mezi záplavou negativních reakcí byla jedna, na kterou jsem si vzpomněl v minulých dnech. Věta, kterou jsem zaregistroval v diskuzi k chystanému setkání vysídlených českých a moravských Němců v Brně, byla doslovně shodná s jednou z vět, které před více než 30 lety dorazily v těch anonymech. Nedopusťte revizi výsledků druhé světové války. Jenže jakých výsledků? Měli jsme tu po válce rozdělený Berlín a dvě Německa. A máme zase jen jedno. Byl tady Sovětský svaz, ten neexistuje. Země, které okupoval, třeba ty pobaltské, jsou opět samostatné. Neexistuje Československo, neexistuje Jugoslávie a sovětští okupanti odtáhli v roce 1955 i z Rakouska. Co víc, s Německem, Rakouskem, pobaltskými státy i některými z nástupnických států Jugoslávie žijeme v jednom společném soustátí v Evropské unii. Tak nevím, o jaké výsledky druhé světové války těm, kteří tak trvají na jejich dodržení, vlastně jde. Publicista a vězeň komunistických lágrů Josef Škrábek napsal před lety knížku, ve které se, co by rodák z národnostně smíšené vesnice na Karlovarsku, důkladně vyrovnal s Čechy i Němci. Nikoho nešetřil, rozdával to na obě strany, ale ne ve zlém. Knížka byla tak úspěšná, že se od roku 2002 dočkala 3 vydání. Ke čtvrtému v němčině napsal předmluvu Václav Havel. Ta kniha má příznačný název, který by si odpůrci brněnského setkání mohli dát na transparenty. Včerejší strach. Ať už je skutečný nebo přiživovaný těmi, kterým se dnes hodí, je ten strach opravdu včerejší. Dnešní ne strach, ale spíš dnešní výzvy přicházejí z opačné světové strany.
9: Slyšeli jste komentář Davida Hertla.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Izraelský parlament schválil zákon, který ustavuje zvláštní tribunál pro pachatele útoku ze 7. října 2023. Autoři zákona mluví o unikátním rozsahu a závažnosti činů, kvůli kterým soud vzniká. A také nezvykle vysokém počtu možných pachatelů míst činu a obtížím při shromažďování důkazů. Jde tedy prý o bezprecedentní výzvu pro tamní soudní systém. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
13: Naposledy se podobný zvláštní soud konal před více než 60 lety s nacistickým zločincem Adolfem Eichmannem. S jehož procesem je nový tribunál srovnáván. Hamás pravděpodobně provedl svůj vpád tak, aby Izraelcům doby holokaustu připomněl a Izraelci celou věc také tak chápali. Zhruba ve stejnou dobu, jako byl přijat zmíněný zákon, byla zveřejněna zpráva občanské vyšetřovací komise o sexuálním násilí spáchaném 7. října. Podle jejich autorů byl vpád organizován tak, aby terorizoval nejen přímé oběti, ale i izraelskou veřejnost. Co se tribunálu týče, má před ně předstoupit až několik tisíc Palestinců, zatčených či zajatých během války v Gaze. Soudit je bude 15 soudců, vesměs lidí, kteří mají dostatečnou kvalifikaci, aby mohli sloužit u nejvyššího soudu, nebo jsou specialisté na specifické druhy práva. Zákon má dva předkladatele, poslankyni za stranu Izrael náš domov Julii Malinovsky a ministra Becalela Smotriče za stranu náboženský sionismus. V prvním případě jde o sekulárně nacionalistickou stranu, v druhém o nábožensky nacionalistickou. Každý ale zdůrazňuje něco jiného, Malinovsky potřebu spravedlnosti a dodržení práva, Smotrič odplatu. Zákon ovšem získal podporu od poslanců vládní koalice i opozice a také nejvyšší státní zástupkyně, která je provládně orientovanými Izraelci považována za odpůrkyni premiéra Netanyahua. 7. říjen zanechal na izraelské společnosti velmi hluboké stopy nejen mírou a podobou násilí, ale i ztrátou pocitu bezpečnosti a také novou ztrátou důvěry vůči některým institucím. Ke kontroverzním stránkám zákona patří skutečnost, že počítá s trestem smrti pro pachatele. V Izraeli dosud trest smrti neexistoval. Podle nové úpravy může být uplatňován vůči palestinským pachatelům zvláště závažných útoků. Kritici zákona poukazují i na skutečnost, že absolutní trest se vztahuje jen na Palestince, nikoli na Izraelce. Obhájci zákona namítají, že tak byly konstruované i tresty ve zvláštních tribunálech, které po druhé světové válce ustavili spojenci, a také, že dosud měli palestinští pachatelé teroristických činů naději, že budou už po pár letech propuštěni, například výměnou za rukojmí, a jejich rodiny finančně odměňovány. Zatím není jisté, zda budou tyto tresty skutečně udělovány, případně vykonávány. Oponenti také kritizují skutečnost, že podezřelí čekali na soud 2,5 roku bez obvinění, že nebyl dostatečný dohled na podmínky jejich věznění. Zákon ve sněmovně kritizoval mimo jiné poslanec arabské strany Chadash Ta'al Ahmad Tibi, který hovořil k plénu v arabštině. Přerušovali ho výkřiky pozůstalých, kteří přišli sledovat debatu na tribunu, a obvinovali ho z podpory terorismu. Větší část pozůstalých, zorganizovaných do říjnové rady, se zaměřila na jiné téma, zejména požadavek zřízení státní vyšetřovací komise, která by prozkoumala selhání vedoucí k této katastrofě, a také zvážila odpovědnost politických představitelů, včetně premiéra. Na jednom se shodují takřka všichni. 7. říjen byl zásadním přelomem v izraelských dějinách a od společnosti i státu vyžaduje adekvátní odezvu.
9: U mikrofonu byl kolega Jan Fingerland. Slovenský premiér Robert Fico se jako jediný lídr členské země Evropské unie zúčastnil oslav konce druhé světové války v Moskvě. I když nešel na vojenskou přehlídku na Rudém náměstí, recepce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se zúčastnil a mezi oběma delegacemi proběhla bilaterální jednání. Slovo má editorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
14: Nebylo to poprvé, co byl slovenský premiér v Moskvě, ačkoliv ostatní západní státníci se jí od ruského vpádu na Ukrajinu vyhýbají. Reakce na Fica byla letos stejná jako loni. Jeho kolegové z řad ostatních evropských premiérů nevěřícně kroutili hlavou. K ním patřil třeba německý kancléř Friedrich Merz, který uvedl, že chce o tom se slovenským premiérem mluvit během své návštěvy Slovenska koncem května. Fico jako vždy vydával svou cestu do Moskvy jako něco, co se dělo ve vyšším zájmu. I tentokrát to odůvodňoval nutností zajistit dodávky energií Slovensku. Kromě toho ale také dodal, že měl údajně pro Putina vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který mohl tím pádem v Kremlu předat. Zelenský prý Putinovi vzkázal, že je ochotný se s ním setkat v jakémkoliv formátu. Negativní reakce ostatních evropských premiérů na Ficovu cestu do Moskvy byla očekávatelná, ale jak zareagují občané Slovenska, není jisté. Není vyloučeno, že právě oni byli ve skutečnosti hlavním adresátem premiérovy cesty. Podpora strany Smer podle průzkumu dlouhodobě klesá, občané na Slovensku začínají být stále více nespokojeni především s ekonomickou situací v zemi. Životní úroveň neroste, ceny v obchodech naopak stoupají. Průmyslová produkce je v útlumu, rating země se snížil na úroveň z roku 2002. Slovensko čekají letos na podzim komunální volby, příští rok především ty parlamentní. A pokud nechce Fico prohrát, musí si najít nové voliče. Ty hledá mezi těmi, kteří podporují zbližování Slovenska s Ruskem, naopak Západ a jeho hodnoty považují za něco nebezpečného. Teď Fico ztratil důležitého spojence v zahraničí, a sice v osobě někdejšího maďarského premiéra Viktora Orbána. Teoreticky získal nového a tím je český premiér Andrej Babiš. Jestli se Babiš s Ficem skutečně na všem shodnou, jak dávají najevo, se musí teprve ukázat. Ačkoliv Ficova strana v průzkumech ztrácí, stále to ještě neznamená, že skončí po příštích volbách mimo vládu. Co jí ale silně nahrává, je nejednotnost slovenské opozice. Ta zatím nenašla dost důvodů k tomu, aby vytvořila něco jako velkou protificovskou koalici a shodla se aspoň na základních parametrech spolupráce. Možná by si mohla vzít příklad od maďarských sousedů. Pak by ale zase potřebovala nějakého svého Petera Maďara. A o tom to asi celé je. Na Slovensku je možná příliš mnoho těch, co si myslí, že mohou Fica nahradit ve vládě. Ale k tomu by ho nejprve museli porazit ve volbách.
9: Cestu slovenského premiéra Fica do Moskvy komentovala Kamila Pešeková. Polsko čekají příští rok parlamentní volby. O situaci v tamní nacionalistické pravici hovoří publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
15: Polská nacionalistická pravice byla dlouho jedním homogenním stmeleným celkem, který měl jednoho vůdce, jehož si nikdo nedovolil zpochybnit, Jaroslava Kaczyńského. Když jeho strana Právo a spravedlnost, čili PiS, byla v Polsku donedávna u moci, on byl neoddiskutovatelným vládcem celé země. Téměř nikdy neměl žádnou ústavní funkci, nebyl prezidentem, premiérem ani ministrem, ale formálně pouhým poslancem a předsedou strany. Běžně se mu říkalo prezes, čili předseda. Ze sídla své strany ovšem rozhodoval, podobně jako kdysi komunisté, ovšem. O tom, kdo bude premiérem, kdo kandidátem na prezidenta, kdo bude v čele Národní banky i velkých státních a polostátních podniků typu Orlen. Parlament a vláda byly jen převodními pákami jeho rozhodnutí. To on prosadil nacionalistický, protiněmecký a protiunijní tón strany PiS. To on rozhodl o bezvýhradné podpoře katolické církvi, jejíž vliv a majetek nemá v Evropě obdoby. To vše proto, aby si udržel neohraničenou moc. Žil a žije jen politikou a dlouho projevoval politický talent. To on vytáhl z klobouku dva kandidáty na prezidenta, Andřeje Dudu i nedávno Karola Navrockého, do té doby neznámé tváře, a díky šikovné kampani je dostal do prezidentského paláce. Ještě po prohraných volbách před 3 lety se mu podařilo udržet si 100% vůdcovství ve straně, nikoli ale už na pravici. Tehdy se totiž v parlamentu objevilo 18 poslanců takzvané konfederace, tehdy čerstvého slepence různých nacionalistických antievropských sil, jejichž krédem byl co nejslabší stát. Kaczyński si myslel, že si je jako dosud všechna menší pravicová uskupení podrobí. Mladíci z konfederace mu ale ukázali prostředníček. Od té doby ta síla posiluje, má ambici stát se místo PiS hegemonem pravice. Spolu s ještě pravicovější antisemickou formací Konfederace koruny polské by dnes obě nové síly získaly 20% hlasů, jen o něco méně než PiS. Kaczyńskému se ještě podařil poslední mistrovský kousek, kdy na prezidenta loni protlačil historika Karola Navrockého, rázného národovce s prokázanými kontakty v podsvětí a mezi fotbalovými rváči. Ten se ale od svého zvolení orientuje stále víc na konfederaci, vede vlastní politiku a nenásleduje nutně Kaczyńského pokyny. Uvnitř strany PiS se zároveň vede stále otevřenější boj o nástupnicí po 77-letém prezesovi. Ten vsadil na agresivního, ostře nacionalistického bývalého ministra Přemyslava Čarnka, kterého jmenoval kandidátem na budoucího premiéra, pokud vyhrají volby. Proti němu ale zvedl hlavu bývalý premiér Mateusz Morawiecki, který se zřejmě snaží o nějakou centrističtější pravici, třeba z lidovci. Před pár dny vytvořil svoji frakci, k níž se připojilo několik desítek poslanců PiS. A co je novum? Kaczyńskému se jí poprvé v dějinách nepodařilo zakázat ani zlikvidovat. Nelze to interpretovat jinak, než že se mu bývalý premiér postavil a nemíní sklonit hlavu. Začala tak bitva na polské nacionalistické pravici o výsledek voleb příští rok. A zatím to vypadá, že ač je v průzkumech na prvním místě Tuskova pravicově liberální strana, v souhrnu by dnes měla nacionalistická pravice přes polovinu poslanců.
9: To byl komentář Petra Janišky. A dnešní scénář už dospěl k závěrečné glose o touze pomoci a ovládání od v Londýně žijící spisovatelky Ivy Pekárkové.
16: Jedné mé tlumočnické klientky, dívky s těžkými duševními problémy, která se ocitla na ulici a nevěděla ani, jak se jmenuje, se ujala rodina jamajského duchovního. Za nějakých 10 dní, co u nich bydlela, zatímco oni se pokoušeli kontaktovat sociálku, volala celkem 14krát,

Krejčířův scénář byl tedy jasný. Uplatit soudce, aby rozhodl o přijetí kauce. Ta se zaplatí a Krejčíř bude volný. Jenže Krejčíř neměl ani potuchy, co se děje za zdmi věznice. Myslel si, že se blíží jeho propuštění na svobodu a že všechno půjde hladce. Peníze na úplatky nebyly problém. Krejčíř se domluvil s Bešarou, že mu peníze nechá poslat z tajných kont ve Švýcarsku. V dopisech si přece řekli, že si věří jako bratři. Krejčíř ho navíc pověřil i dalším úkolem, aby převedl do bezpečí část jeho majetku v Česku. Něco z toho, na čem se dohodli v dopisech, skutečně fungovalo. Už v srpnu obdržela bankéřka Dana Vedenik příkazy od Radovana Krejčíře, aby poslala 3x400 000 švýcarských franků z jeho curišského konta na účet Tareka Bešary. V září pak Bešarovi přišla na účet do Libanonu jedna platba ve výši 400 000 švýcarských franků v přepočtu asi 8 milionů korun. Další platby by následovaly, pokud by všechno klapalo, jak se s Krejčířem dohodli. Peníze, které mu přišly, měl Bešara použít na úplatky. Zejména soudců. Bešara dostal pokyn, aby 1 000 000 korun předal advokátce Lence Vyslocké, která měla částku darovat soudci Pavlu Sedláčkovi. Otec Lambert měl instrukce obejít synovi věřitele a získat od nich cash peníze na složení kauce. Advokáti předpokládali, že kauce se bude pohybovat do 30 000 000 korun. Lambert Krejčíř však takovou sumu neměl na účtech. Musel ji tedy sehnat, legálně, aby mohl doložit jejich původ a čistotu, tedy že nepocházejí z podvodů. Takže v tomto případě nemohli zopakovat stejný proces jako s penězi na úplatky. Přestože na Krejčířových účtech v cizině ležely ladem stovky milionů, nemohl je oficiálně použít, aby policii a justici neupozornil na to, kde má peníze z podvodů zaparkované. Celé to navíc komplikoval ještě úvěr, který měl Radovan Krejčíř u živnostenské banky a který používal k financování svých rodinných aktivit. Když byl na svobodě, úvěr umořoval ze švýcarských kont. Tímto způsobem si čistil peníze ze Švýcarska. Jenže splatnost úvěru končila v září a Krejčíř musel splatit bance 30 milionů. V nejkrajnějším případě hrozila Krejčířovi až exekuce majetku a to si nemohl dovolit. Takže před Lambertem stál mnohem náročnější úkol sehnat 2x30 000 000 korun. Snažil se, jak mohl. Sešel se s kdekým a jednal do noci. V srpnu nakonec přesvědčil ke krátkodobé půjčce přerovského podnikatele Františka Pivodu a také Richarda Chlada ze Všenor. Takže první žhavý problém s úvěrem v živnobance byl zažehnán. Pokud šlo o peníze na kauci, vydal Radovan Krejčíř instrukce, aby otec došel za příbramským fotbalovým bosem Jaroslavem Starkou. Krejčíř tvrdil, že mu měl Starka do konce července zaplatit 10 milionů, které mu předtím půjčil. A další miliony měl od něj obdržet v září jako první splátku z prodeje fotbalových hráčů Drnovic. Lambert Krejčíř Starku kontaktoval, ale narazil na tvrdou skálu. Starka se tvářil, jako by o tom slyšel poprvé v životě. A Lamberta Krejčíře vyhodil. Tarek Bešara mezitím na přání Radovana Krejčíře domluvil prodej vily v Černošicích v Karlštejnské ulici, kterou získal od Jakuba Konečného a která byla příšerně kontroverzním dědictvím po mrtvém Romanu Pjajkovi. Krejčíř chtěl za prodej vily 20 milionů korun. Počítal s tím, že pokud mu Starka vrátí minimálně 10 milionů, tak mu to pak v součtu dá požadovanou sumu na kauci. Bešarovi se vilu sice podařilo prodat, jenže peníze Krejčířovi na účet nedorazily. Káčko supěl. Pochopil, že s ním Bešara nehraje

Fér. Tarek Bešara se začal bát o život. Věděl, že teď si to krejčíř všechno postupně složí dohromady a zjistí, že Bešara mu v ničem nepomohl. A taky už tušil, že víc peněz z krejčíře nevymačká, protože krejčíř vydal pokyn, aby s ním rodina i švýcarská bankéřka přestali spolupracovat. Bešara cítil, že stojí nad propastí a že jeho jedinou šancí bude ochrana policie. Rozhodl se proto kontaktovat Karla Tichého a říct mu téměř vše, co před ním do té doby tajil. Z dopisů, které od krejčíře dostával, sděloval Tichému vždy jen určité typy a vyselektované informace. Nyní už nezbývalo, než mu sdělit převážnou část příběhu. Ve středu 18. září 2002 byl Bešara z republiky už raději pryč. Z bezpečnostních důvodů. Rozhodl se, že nějaký čas bude měnit místa pobytu, ale ještě předtím, než začal migrovat, se sešel s Jakubem Konečným ve Vídni, kam se Konečný po svém únosu uklidil. Bešara se mu svěřil, že končí a že s krejčířem už nechce nic mít. Konečný se naopak potěšeně usmál a řekl, pro mě to teprve začíná. Na rozdíl od krejčíře zastával názor, že pomsta chutná nejlépe za tepla. Na krejčíře jsou všichni nasraný, Starka, Mrázek. Myslím, že někdo ukázal prstem dolů a už to jede, řekl Konečný. Jak jede, kam to jede? Zeptal se Bešara. S krejčířema do hajzlu. Starý Lambert už moc otravuje, Příbram se nenechá vydírat, řekl Konečný. No jo, schání mu prachy na kauci, prohodil Bešara. Jestli v tom otravování bude starý Káčko pokračovat, tak skončí špatně, dodal Konečný.

Policie měla v té době plné ruce práce. Připravovala se na hladký průběh listopadového summitu NATO v Praze. Do metropole se chystalo na 10 000 demonstrantů a extrémistů. A ministr vnitra Stanislav Gross rozhodl, že v ulicích na ně bude čekat stejný počet policistů. Pokud policie situaci nezvládne, jsem ochoten rezignovat na funkci, prohlásil Gross. Tichý i Kopp sice nebyli v týmech, které se na organizaci summitu přímo podíleli, ale i tak se museli účastnit různých porad, aby věděli, co rezort chystá. Protože i oni byli v pohotovosti pro případ nouze. Detektivům tedy nezbyl čas na dennodenní vytěžování svých zdrojů.

Lambert Krejčíř nakonec částku sehnal od přátel, kteří jeho synovi vyšli vstříc a peníze mu půjčili. Sumu ale museli složit do banky, aby Lambert Krejčíř mohl soudu prokázat, že jde o řádné peníze v držení jeho rodiny. Soudce Pavel Sedláček rozhodoval o přijetí kauce ve středu 16. října 2002. Na tento den si tedy Lambert Krejčíř naplánoval cestu do Prahy, aby v živnostenské bance vydal pokyn odeslat peníze na účet pražského soudu. Jakmile by k soudu peníze dorazily, soudce nebo státní zástupce by museli nejpozději do 5 pracovních dnů vydat usnesení o propuštění Krejčíře z vazby. Proto Lambert Krejčíř tak spěchal. Čím dříve peníze pošle, tím dříve bude syn na svobodě. Krejčíř měl hlavní účet v pražské živnostenské bance. Do téhle banky chodil nejraději. Všechny ty moderní, krychle nebo naopak zastaralé a neudržované budovy českých bank Krejčíř neměl rád. Připomínalo mu to socialismus. Ale centrála živnostenské banky v Praze v ulici Na Příkopě ho vždycky přitahovala jako magnet. Připadal si v ní jako doma. Cítil se tam jako pravý miliardář. Krejčíř se téměř vždy, než do banky vstoupil, před budovou na chvíli zastavil a podíval se na úchvatné mozaiky zářící zlatem. Líbily se mu lunety, tedy půlkruhové plochy nad okny podvalenou klenbou. Mozaikové obrazy v lunetách představovaly vlastenecké alegorie nebo výjevy hospodářského blahobytu československé historie. Rybí pana s veslem má znázorňovat řeku Vltavu, pasačka připomíná polní hospodářství. Ale Krejčíře nejvíc bavilo zírat na obrazy středověké ražby, což znázorňovalo mincovnictví. Miloval i skřítka, který byl stvárněn, jak nese skříňku z poklady, což je alegorie na zlato. Živnostenská banka byla první bankou v rakousko-uherském mocnářství a za první republiky podporovala levnými úvěry živnostníky a rolníky, ale financovala také velké podniky a spořitelní družstva. V době komunismu pak spravovala všechny devizové účty Čechů a Slováků, žijících v cizině, ale také zahraničních firem, působících v Československu. Byla to vlivná a vážená instituce s patřičnou historií. O něčem podobném Krejčíř snil. I on chtěl být jednou mocný a úctyhodný podnikatel se vzornou minulostí. Den před cestou Lamberta Krejčíře do Prahy se však stalo něco, co změnilo život rodiny Krejčířů a později i všech ostatních v podsvětí. Lambert Krejčíř se v úterý 15. října 2002 chystal do práce. Jako obvykle vyšel ze svého domu v Olšové ulici v Českém Těšíně. Otevřel bránku a vyjel na ulici se svou zelenou Škodou Fabia. Bylo 6 hodin a 15 minut. Práce v těšínských tiskárnách začínala v 6:30. Do podniku to měl kousek, pouhých 10 minut. Manželka Naděžda Krejčířová byla zvyklá, že jí muž vždycky z kanceláře zavolá, jakmile si uvaří kafe a projedná pár provozních záležitostí. Jenže v ten den Lambert Krejčíř nezavolal. Naděžda Krejčířová ho proto začala schánět. Jeho mobil nikdo nebral. Kolem 8:30 zavolala do těšínských tiskáren. Sekretářka jí sdělila, že Lambert Krejčíř do práce vůbec nedorazil. Naděžda Krejčířová a Stanislav Recmaník, což byl jeho nejbližší spolupracovník v tiskárnách, obvolali každého, kdo se s Lambertem jen trochu znal, ale nikdo o něm nevěděl. V poledne proto oba kontaktovali policii. Druhý den se objevila v policejních databázích fotka Lamberta Krejčíře. Vedle ní bylo napsáno, že se pohřešuje osoba Lambert Krejčíř. Lambert Krejčíř se nikomu neozval. Prostě nebyl. Slehla se po něm zem.

Starší muž vešel do vestibulu živnostenské banky. Koutkem oka pohlédl na nádherné obrazy od Maxe Švabinského z roku 1896. Vlevo na stěně visel svatý Václav žehnající lidu, vpravo byla alegorie blahobytu a práce. Vystoupal po schodišti, kde ho přivítali dvě velké bronzové sochy světlonošů od Bohuslava Šnircha. Teprve pak se ocitl ve velké bankovní dvoraně. Byla to rozlehlá místnost plná soch, oblouků, mramoru a žuly. Nad dvoranou byl skleněný strop, takže to dělalo dojem, jako kdyby byl nahoře obří lustr. Muž lehce zaváhal, k jaké přepážce se má vydat, ale pak se uklidnil a namířil do místa, nad kterým stála socha od Františka Hergezela, jež měla znázorňovat kraj Plzeňska. Všechny sochy ve dvoraně byly totiž alegorií jednotlivých českých krajů. Instrukce proto zněla doprava k přepážce pod sochu Plzeňska. Bankéři byli zvyklí, že si rodina Krejčířů vybírá v peněžním ústavu velké částky. Takže se nikdo nedivil rychlé telefonické výzvě, že si Lambert Krejčíř přijede vyzvednout 30 milionů korun. Muž tedy přistoupil k přepážce. Za ní seděla krásná mladá žena. Měla modré oči, vlasy spořádaně sepnuté do culíku a když se rychle otočila, rozhoupal se na její velké hrudi modrý svetr, který kopíroval její tělo. Muže to na chvíli zmátlo, ale pak řekl, jmenuji se Lambert Krejčíř a telefonicky jsem avizoval a domluvil vyzvednutí 30 milionů korun. Bankovní úřednice se podívala do podkladů a řekla, je to pro vás připravené, můžeme to vyřídit v privátním salonku. Muž nesouhlasil. Nemusíme, převezmu si to tady, řekl a ukázal černou koženou brašnu, kterou držel v ruce. Žena se podivila, ale přání klienta respektovala. Po vyplnění nezbytných formalit si muž naplnil brašnu svázanými balíčky 5000. Byly zatavené v igelitu, přelepené páskami a řádně orazítkované. Jakmile transakci ukončil, okamžitě odešel. S nikým se nebavil. Jen tak, že se rozloučil s úředníky. Venku na ulici stáli dva bodyguardi. Všichni pak ihned naskákali do limuzíny, která stála na ulici. Bylo to tak rychlé, že to připomínalo spíš rychlou bankovní loupež. Jen neměli na hlavě masky a v ruce samopaly. Bankovní úředníci by dali krk na to, že to byl Lambert Krejčíř. Buď ho tam únosci ještě stačili dovést a donutili ho peníze vybrat, nebo to byl dvojník, kterého si zločinci museli vyrobit. Ve středu 16. října zasedl soud a rozhodl, že v kauze Radovana Krejčíře přijímá kauci ve výši 28 milionů korun. Kladívko prásklo a soudce Pavel Sedláček byl hotov. Jenže peníze nebyly. A nebyl ani Lambert Krejčíř, který je měl soudu poslat. Odpoledne pak volal Bešarovi na mobil Jakub Konečný. Bešara byl právě v Libanonu, seděl ve své oblíbené kavárně a usrkával kafe. Starý Krejčíř zmizel a už ho nikdo nenajde, řekl najednou Konečný. Cože, vy jste se úplně zbláznili, řekl Bešara a málem vyprskl kafe. Nezbláznili. A ty se sklidni, ty budeš díky tomu taky v pohodě, řekl Konečný. Byl neobyčejně klidný a jistý. Já s vámi nechci nic mít, reagoval Bešara. Teď je na řadě mladý Krejčíř, nasral už moc vlivných lidí. Buď ho oddělají ještě ve vazbě, nebo až vyjde ven z vězení, řekl Konečný.

Krejčířově únosu volal Jaroslavu Starkovi vlivný kontroverzní podnikatel a boss pražského podsvětí František Mrázek. Byl to jeden z nejpodivnějších telefonátů. Mrázek v něm vlastně nic důležitého neřekl, jen se zeptal, jestli slyšel o zmizení Krejčíře. Prej zmizel starej ten fotr toho, říkal Mrázek, a naschvál nevyslovil jméno, ale bylo jasné, že měl na mysli Lamberta Krejčíře. Starka ho taky hned pochopil. Já nevím, Franti, já jsem včera mluvil s jedním klukem z Prahy a říkal, že je snad nějaký problém s tím starým, ale já jsem ho neznal, viděl jsem ho jednou v životě, říkal Starka. Prej zmizel někam, řekl Mrázek a zase větu naschvál nedokončil. Starka mu zopakoval, že opravdu nic neví. Mrázek se ptal jen tak, jen chtěl vědět, co se o případu říká.

0: Krejčíř to na sobě nechtěl nechat znát, ale byl na dně. Stál u mříží a zadržoval v sobě zlost. Jenže pak přiskočil k posteli a vší silou do ní udeřil pěstí. Hned na to postel popadl, otočil ji na bok a hodil s ní o zeď. Křičel přitom a běsnil. Krejčíř byl od prvního okamžiku přesvědčen, že to byla solo akce Bešary. Bešara vypustil v pražském podsvětí informaci o naší dohodě, že mu peníze ze Švýcarska odešlu na účet, ale že převodu může zabránit můj otec. Bankovní úředník z Curychu by se totiž s otcem mohl skontaktovat. Bešara tedy informoval pražské podsvětí o tom, že by bylo vhodné, aby můj otec během této transakce, aby jí nemohl zabránit. Svěřil se později Krejčíř. Když se po pár hodinách v celé sklidnil, slíbil všem pomstu. Jestli si ty zmrdy nevezme boží spravedlnost, tak se usmaží v pekle, až se z tohodle sajrajtu dostanu ven. Mé spravedlnosti nikdo neunikne. Jak s oblibou říkal, na každé prase se vaří voda. Na základě knižní trilogie Jaroslava Kmenty Padrino Krejčíř připravil pro rozhlas Marcel Peterka. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Lukáše Kopeckého četl Pavel Hromádka. V pořadu hovořil také autor. Zvuková spolupráce Antonín Kánský.
1: Dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
2: Život k nezaplacení. Které domácnosti nejvíce ohrožuje příjmová chudoba? Jak se zvýšily výdaje na bydlení? Které společenské skupiny nezvládají splácet hypotéku? Odpovědi hledá unikátní projekt Českého rozhlasu Plus a radiožurnálu v reportážích, rozhovorech a diskuzích. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Fotbalová Slavia dostala nejvyšší pokutu v historii České ligy. Zaplatit musí 10 milionů korun. V Maďarsku přísahali noví ministři. Kabinet Pétera Maďara se od půlnoci ujímá vlády. Jarní mrazy podle pěstitelů mohly zničit až polovinu letošní úrody ovoce. A dnes bude převážně oblačno a zataženo, místy přehánky, teploty do 17 stupňů. Je středa 13. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: SK Slavia Praha dostala od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nejvyšší pokutu v historii České ligy za to, že v závěru sobotního derby pražských S vtrhli diváci předčasně na trávník v Edenu, napadli hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků házeli pyrotechniku. Zaplatí 10 milionů korun.
5: Proti rozhodnutí disciplinární komise se Slavia odvolávat nebude. Vršovický klub zároveň musí nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy odehrát bez diváků.
6: Pokud jde o finanční pokutu 10 milionů, ta samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám v zásadě způsobuje škodu 50 milionů korun.
5: Komise taky zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. Pokračuje místopředseda představenstva AC Sparta Praha František Čupr.
7: Ten verdikt v tuto chvíli vůbec není důležitý. Důležité je to, že těm, kteří říkali, že fotbal je místo, kde se schází výtržníci, tak těm jsme pouze nahráli.
5: Říká Čupr. Sparta za výtržnosti letenských fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu Eden, dostala pokutu 600 000 korun. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
4: Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovaly jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
8: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmějí využívat, říká Šťastný.
9: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
8: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slávií. Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: V Maďarsku se o půlnoci ujímá vlády kabinet pod vedením premiéra Pétera Maďara. Definitivně tím končí 16-letá éra Viktora Orbána. Ministři nové maďarské vlády složili přísahy v parlamentu už včera. Na dnešek mají naplánované první jednání.
10: 16 nových ministrů a ministryň složilo přísahu před historickými maďarskými vlajkami a čestnou stráží. Kabinet má opět členů víc než předchozí. Například rezorty školství nebo zdravotnictví totiž budou opět samostatné. Nový premiér Péter Maďar pak zdůraznil závazek vůči veřejnosti.
11: Fungování vlády bude týmová práce. Budeme odpovědní a rozhodovat veřejně. Jen tak lze obnovit důvěru ve stát.
10: Zemi přebírá v době ekonomické stagnace, vysokého státního dluhu i zablokovaných eurofondů. Právě na tyto problémy se nový kabinet chce zaměřit co nejdříve. U části evropských peněz má ale čas na reformy jen do léta. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Policie v Česku loni vykázala z domácností 1640 násilníků. Vyplývá to z dat Asociace pracovníků intervenčních center. Je to nejvíc od zavedení opatření v roce 2007.
12: Podle asociace je za nárůstem vykázání větší ochota obětí útoky nahlašovat, říká Lucie Paprštajnová.
13: Že vlastně získávají ty informace a že jim to dodá sílu k tomu, že se rozhodnou tu pomoc vyhledat.
12: Asociace upozorňuje, že v Česku chybí pro agresory povinné intervenční programy. Jsou pouze dobrovolné. Letos na ně dalo ministerstvo vnitra 30 milionů korun.
14: Doufáme, že se nám podaří ty programy rozšířit a ty kapacity navýšit.
12: Říká Kateřina Bělohlávková z ministerstva vnitra. Jakub Vik, Radiožurnál.
4: Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, poničené jsou ale i další druhy. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho, říká předseda Unie ovocnářů Martin Ludvík.
15: Ovocnářská unie aktuálně sčítá škody po dvou vlnách mrazů. Ta první tu byla kolem 10. dubna a ta druhá to byl vpád arktického vzduchu, který postihl celou střední a východní Evropu. Definitivní výsledky ještě k dispozici nemáme, ale předběžně to vypadá tak, že ta letošní úroda může být zhruba jenom poloviční.
4: Data o celkových škodách by měly mít pěstitelé v příštím týdnu. Ceny ovoce v obchodech by to ale podle Ludvíka ovlivnit nemělo. Česko je totiž závislé na dovozu z dalších zemí. Z oltáře v boční kapli baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku někdo v úterý v podvečer ukradl lebku svaté Zdislavy. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
16: Dosud neznámý pachatel rozbil skřínku, ve které byla lebka uložena a následně z místa činu i s ní utekl. Hodnota odcizené lebky je v tuto chvíli předmětem probíhajícího šetření. Historicky je však její hodnota zřejmě nevyčíslitelná.
4: Zloděje na místě zachytila kamera. Byl oblečený celý v černém a měl bílé tenisky. Pokud ho lidé ze záznamu poznají nebo ví, kde by lebka mohla být, mají se obrátit na linku 158. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl označil informaci o krádeži za zdrcující. Relikvie má podle něj především historickou a prověřící i duchovní hodnotu. Památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev 30. května. Začalo pražské jaro. Letošní 81. ročník festivalu Večer odstartovala Smetanova má vlast v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Přímý přenos z obecního domu sledovali v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce i desítky lidí v pražských rýgrových sadech.
17: Co vás sem přilákalo i v tomto počasí?
18: Kultura.
17: No, nikdy jsme tu nebyli, tak jsme si to chtěli zažít.
5: Mezi diváky byli i manželé Jana a Jaroslav. Pozorně vyslechli všech 6 básní a po Blaníku, který cyklus uzavřel, následoval mohutný aplaus.
18: Mně se to moc líbilo, to je super nápad od pražského jara, takhle dát to ven open air pro lidi.
5: Proč jste přišla?
18: Tak já jsem houslistka a milovnice klasické hudby, takže já prostě to ráda podpořím, pražské jaro.
5: Pražské jaro letos nabídne 41 koncertů. Stejný program jako v úterý rozhlasový symfonikové zahrají v Obecním domě i dnes večer. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
4: Fotbalisté Sparty remizovali ve 3. kole nadstavbové části šance ligy z Plzní 0-0. Pražané tak nevyužili šanci přiblížit se vedoucímu rivalovi ze Slávie na 2 body. Obránce Sparty Jaroslav Zelený chválil za výkon golmana Jakuba Surovčíka, kterého v závěru nedohraného sobotního derby napadli v Edenu slávističtí fanoušci.
19: Přesto, že teďka měl trošku zpestření, tak navázal na ty výkony, které podával. Řekl bych, že zase tam byly situace, kdy nás podržel a jsem rád, že ho to nepoznamenalo natolik, že by to ovlivnilo jeho výkon. Na hřišti to nebylo poznat.
4: Slavia aktuálně vede tabulku šance ligy o 4 body před Spartou. Pokud dnes porazí Jablonec, získá mistrovský titul. V dalších úterních zápasech fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky. Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2 a Dukla v Mladé Boleslavi 2-1.
12: Překážka na D1 za Chocerady a nehoda na D46 za Vyškovem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně před odbočkou na Benešov. Na 21. kilometru stojí porouchaná dodávka a blokuje pruh pro pomalá vozidla. Už je označená, na místě pracuje asistence. Dejte pozor na pohyb lidí okolo. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte pozornost za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 14. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Na D46 z Vyškova do Olomouce pozor na nehodu za sjezdem nad Rysice. Na 9. kilometru osobní auto srazilo zvěř. A překážku čekejte i na dálnici D55 z Přerova do Olomouce. Na kilometru 6,5 leží na vozovce pravděpodobně sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Během noci se ochladí na 4 stupně až 0, při uklidnění větru až na minus 2 a objeví se četné přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme ráno a večer na některých místech až jasno, jinak oblačno i zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na západě a místy na severu Čech 10 až 13, na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Jak zareaguje vedení fotbalové ligy na sobotní řádění fanoušků na stadionu v pražském Edenu? Proč se zatím nepodařilo vymítit z prvoligových stadionů pyrotechniku a vulgární agresivní pokřiky? A budou teď kluby i celá liga k fanouškům, hráčům i realizačním týmům přísnější? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace, která řídí fotbalovou první ligu, tedy šance ligu. Tomáš Bárta, dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
21: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
20: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme a to po 13. hodině, takže na pozdější informace nemůžeme reagovat a zatím neznáme ani očekávaný verdikt disciplinární komise v reakci na nedohrané sobotní derby pražských S. Přitom už večer se hraje další zápas skupiny o titul mezi Spartou a Viktorií Plzeň. Neuvažovali jste o nějakém odkladu tohoto zápasu nebo třeba dokonce o nedohrání celé skupiny o titul?
21: Ne, tak to vůbec samozřejmě nebylo na stole. Disciplinární komise zahájila řízení v neděli bezprostředně po skončení nebo vlastně neukončení toho nešťastného sobotního zápasu s tím, že vlastně pondělí si nechala na nějaké zpracování veškerých informací televizních záznamů, záznamů třeba i od Policie České republiky, protože ne všechno, co bylo vidět na záznamu do televize OnePlay, ukázalo tu skutečnost, která byla asi v mnoha případech mnohem horší, než to v té televizi vypadalo. A dneska ve 12 hodin, od 12 hodin zasedá disciplinární komise. Její verdikt budeme znát později, než přetáčíme tento rozhovor. Ale abych se vrátil k té otázce, samozřejmě utkání Slavie se hraje zítra, to znamená, že tam se jakékoliv rozhodnutí, které vůbec nechci předjímat, už jednoznačně promítne, a že by bylo na stole nedohrání celé skupiny nebo odložení utkání Sparty, to jsme se vůbec, o tom jsme vůbec neuvažovali.
0: Já si říkám, jestli po tom sobotním zážitku, po těch sobotních událostech, mají lidé ve vedení asociace, ve vedení Slavie, vůbec ve Slavii, ve Spartě, v dalších týmech náladu a myšlenky na to bojovat o titul?
21: Tak já samozřejmě asi neznám, ani nemohu znát náladu, jaká panuje v tuto chvíli na Slavii. Určitě tam, vzhledem k tomu, že byly opravdu 2-3 minuty od zisku mistrovského titulu, tak ta nálada tam asi nebude nic zvláštního. Ale jak jsou na tom a jak se dokáží do zítřka zkoncentrovat na utkání, to je opravdu na nich, na hráčích, na trenerském štábu.
0: My tedy, tak jak jsme oba říkali, v tuto chvíli nevíme, jaké tresty padly, ale už dopředu zaznívá, že maximální možné postihy za to sobotní řádění fanoušků jsou kontumace toho zápasu, maximálně 10milionová pokuta pro pořadatelský tým a zavření stadionu. Jsou to dostatečné možnosti?
21: Tak jsou to možnosti, které ukládá disciplinární řád. A my
0: jsme by za to je třeba rozšířit ty možnosti, změnit sazebník?
21: Možná je to téma v tuto chvíli na otevření diskuze, ale samozřejmě stalo se to v sobotu, máme disciplinární řád, takže musíme jednat podle něj. Není možné v tuto chvíli se vymýšlet v podstatě nějaká nová opatření. No, takže podle toho jednáme. Se Slaví Praha je vedeno řízení podle paragrafu 65 disciplinárního řádu, který, jak jste správně uvedl, obsahuje tyto možné sankce.
0: Budete třeba pro příští sezonu otevírat možnost, že by ty sankce byly přísnější?
21: Tak to není jenom naše záležitost, protože my se řídíme disciplinárním řádem Fotbalové asociace České republiky. Ligová fotbalová asociace jako taková svůj vlastní disciplinární řád nemá. To, že se tím řádem musíme řídit, je i pevně stanoveno v rámcové smlouvě mezi fotbalovou asociací. A námi téma na otevření disciplinárního řádu, no to zcela jistě je.
0: Ve včerejším pořadu televize OnePlay Tiki-Taka jste řekl na otázku, jaké máte na ten sobotní duel a jeho závěr reakce ze zahraničí, že v tom vlastně nejsme až taková výjimka. Připomněl jste nedávné utkání druhé německé ligy mezi Dynamem Drážďany a Hertou Berlín, kde fanoušci obou táborů vběhli na hřiště a házeli po sobě světlice. Když to takhle zmiňujete, nedá se to vyložit jako, řekněme, přílišná smířlivost k takovýmto věcem?
21: No to určitě ne, já jenom, že ta otázka tam zazněla tak, jako kdyby to se to stalo poprvé a u nás. Tomu tak není. Tento problém, jak říkám, mají v Německu, velký problém s tím mají ve Francii a i v zemích, o které bychom si řekli, že to tam není možné, jako je třeba Anglie, tak i tam se to začíná zejména v nižších soutěžích jako hodně objevovat.
0: Když se to takto říká, nevede to k nějakému pocitu, nebo nemůže to vést k nějakému pocitu, že zkrátka takovéhle věci k fotbalu patří? A berme to tak?
21: Ne, takovéto věci k fotbalu samozřejmě nepatří. Chyba se člověk učí, já si myslím, že disciplinární komise i Slavie Praha si sama vyhodnotí, kde udělali chybu, protože jednoznačně k nějakému pochybení z jejich strany došlo a to zohlední disciplinární komise dneska při svém verdiktu. A smířit se s tím rozhodně nehodláme, protože takovéto věci na fotbal zcela jednoznačně nepatří. My chceme, aby fotbal byl zábava, aby byl fotbal zábavou rodinou, aby se nebáli tatínkové, maminky, děti chodit na fotbalové zápasy. Na druhou stranu musím říct, že zápasů nejen v Čechách, ale po celém světě se hraje, a i v Čechách se hraje několik tisíc zápasů každý víkend. A tady to je výjimečný exces, který, věřím se, jen tak nebude opakovat.
0: Neříkáte si, že liga i kluby byly příliš tolerantní k agresivitě, ať už na hřišti, nebo od realizačních týmů, nebo od diváků?
21: Tak ono to je také dané trošku tou společností a náladou ve společnosti, jaká momentálně je, a začínalo se to projevovat po covidu, kdy prostě nevraživost a špatná nálada ve společnosti začaly trošku eskalovat. No a bohužel fotbal je nejenom nejrozšířenější sport světa, takže se na to bohužel nabalují kolikrát prostě individua, která která s fotbalem vlastně nemají nic společného, ani ho nemají rádi, ale berou to jako nějakou možnost na sebe upozornit. Tím se dostáváme k tomu, že jaká je ta nálada, je to chování skutečně u některých hráčů, realizačních týmů, je to kolikrát za hranou, ale to je také samozřejmě na nějaké odpovědnosti rozhodčího utkání, jestli si to dokáže usměrnit.
20: Neměla by být disciplinární komise přísnější?
21: Tak disciplinární komise samozřejmě jedná na základě vždycky nějakých zpráv delegátů, ze zápisu utkání od rozhodčího.
20: Na druhé straně všude jsou kamery, existují záznamy, i když rozhodčí třeba něco nepopíše tak, aby se dalo přísně trestat, tak přece ty informace se dají dohledat zpětně.
21: Tak já nechci zasahovat do nezávislosti disciplinární komise, já si myslím, že kolegové z disciplinární komise dělají, co mohou.
20: Bývalý dlouholetý předseda disciplinární komise LFA, současný člen etické komise Richard Baček v našem vysílání řekl, že vina za sobotní události je jednoznačně na vedení fotbalové Slavie, že podle něj dlouhodobě podceňovalo situaci, ustupovalo a omlouvalo excesy jednak fanoušků, ale také některých členů realizačního týmu. S tím byste souhlasil?
21: Já se k tomuto nechci vůbec vyjadřovat. Já s panem Richardem Bačkem mám velmi dobrý vztah, je to jeho názor. A já tohle nebudu komentovat.
20: A vy takový názor nemáte? Nebo obecně názor směrem k roli vedení klubu?
21: Já jsem ředitel fotbalové ligy a já musím být nestranný, to znamená, tady nebudu komentovat, jestli někdo něco zanedbal, pochybil nebo dlouhodobě se takhle choval.
20: Já se omlouvám, ale to přece není nestrannost. Tady došlo k nějakému problému, bavíme se o tom, co vedlo k tomu problému.
21: Richard Baček je bývalý předseda disciplinární komise, můžu říct dokonce, že to je můj kamarád. Se rozvážím tvrdit, myslím si, že by to ani on nepopřel. Je to jeho názor, je to nějakého dlouhodobé pozorování z chování, dejme tomu, nějakých představitelů Slavie Praha. Je to jeho názor, já mu ho neberu, ale já tady nebudu říkat, jestli s ním souhlasím nebo ne.
20: Výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace a tím i ředitel fotbalové šance ligy Tomáš Barta je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Výraznou roli v sobotu sehrála pyrotechnika, se kterou část diváků vtrhla na hrací plochu, odpalovala ji směrem ke kotli Sparty, pyrotechnikou ohrožovali někteří lidé na hřišti i brankáře Sparty. Používání pyrotechniky je přitom na fotbalových stadionech přísně zakázané, u vchodu každý návštěvník prochází kontrolou. Řešili jste někdy v rámci Ligové fotbalové asociace s kluby, jak je možné, že přestože to je zakázané, přestože jsou prohlídky u vchodu, že tolik pyrotechniky se na tribuny dostane?
21: Tak samozřejmě, když je klub předvolán k vysvětlení, jak je tohleto možné, tak vysvětlují disciplinární komisi, já nejsem členem, jak je tohleto možné. Samozřejmě my víme i ze zpráv našich delegátů, že obvykle, pokud se tam dostane takovéto množství pyrotechniky, tak se to nestává v den utkání. No, protože v den utkání probíhají prohlídky a opravdu ty prohlídky jsou poměrně důsledné, to víme. Ale ta pyrotechnika se tam z největší pravděpodobností dostává již v týdnu před tím daným utkáním, protože to utkání na takovéto úrovni se připravuje samozřejmě několik dní dopředu. A těch možností, jakým způsobem se ta pyrotechnika může během vlastně těch všedních pracovních dnů, které jsou před mistrovským utkáním, které se hraje obvykle o víkendu, je tolik, že to asi ty kluby ani nemohou kolikrát uhlídat. A není to, pardon, omlouvám se, ještě doplním, a opět nechci říct, aby to vypadalo, že to je nějaké smíření se situací a že to je zase opět jen u nás, ale musím říct, já jsem sám delegát UEFA, jezdím po celé Evropě na utkání a tenhle problém, můžu vám říct, je úplně všude. Nevědí, nikdo neví, jak tomu má zabránit.
20: Vy si dokážete představit, že takové množství pyrotechniky se na ten stadion mimo den zápasu dostane tak, aby to minimálně netušila nebo netoleroval někdo z toho klubu?
21: Vy mě dostáváte do touhle otázkou do situace, že já bych se měl proti někomu vymezit. Já nemám žádný důkaz, že tomu tak je, že nějaký klub spolupracuje aktivně s fanouškama na tom, aby tam byla pyrotechnika, teď je to proti jejich vlastnímu zájmu. Já si to nedokážu moc představit.
20: Tak jak je možné, že tam je? Přece jestli stadion, což je
21: stadion není, případů... Já vím, ale že... stadion není tělocvičná, takže jako těch vchodů, tam jsou desítky vchodů, tam je možnost desítek úkrytů na tom stadionu. může to být, říkám, tam může být ta dohoda těch lidí, co tam chtějí mít tu pyrotechniku s někým, kdo na ten stadion může chodit, ale to nemusí být nikdo, kdo má nutně nějakou souvislost s tím klubem.
20: Když teď zaznívá, že bude třeba ze strany Slávie nulová tolerance k pyrotechnice, při tom, co říkáte, je to reálný slib?
21: No, je to poměrně ambiciozní slib, protože si myslím, že to není vůbec jednoduché tady to ohlídat, uhlídat, jako ještě zatím se to nepovedlo nikomu na celém světě, že by tohle to dokázal ovlivnit, takže nic takového tam nebude. Pokud se to někomu povede a bude první, tak já budu jenom nadšený.
20: Takže úplně nevěříte, že by ta sobotní událost byla koncem pyrotechniky na českých prvoligových stadionech?
21: To si bohužel nemyslím.
20: Analyzujete jako Ligová fotbalová asociace, co všechno v sobotu v Edenu selhalo?
21: No, zcela jistě, právě proto v neděli zahájila disciplinární komise.
20: To je záležitost tedy disciplinární komise.
21: Přesně tak. A já očekávám stejně jako veřejnost netrpělivě její závěry.
20: Až ty závěry budou, uvažujete třeba o tom, že vznikne nějaký manuál pro kluby, co mají v takových vypjatých zápasech, kdy se dá upřímně řečeno očekávat, že třeba fanoušci budou chtít oslavit titul na hrací ploše. Co mají zajistit, jak to má vypadat?
21: Ale oni ten manuál znají, oni vědí, jak se mají chovat, to jsou na těch klubech, jsou zkušení bezpečnostní manažeři, máme uzavřenou smlouvu o spolupráci s policií České republiky, kde jsou přesně vymezené podmínky, za jakých okolností třeba policie může nějakým způsobem vstoupit do průběhu utkání, dokonce ho zastavit a podobně. Takže tohle to tady existuje, akorát teď se bavíme o tom, že v sobotu to bohužel na Slávii nezafungovalo.
20: Jak moc to sobotní derby a jeho konec poškodili fotbalovou šanci ligu?
21: No, tak samozřejmě je to událost, ze které nikdo nemůže mít radost, ale jak moc to šance ligu poškodilo, to se budeme vyhodnocovat. Každopádně my jsme v kontaktu s našimi hlavními partnery, kteří ocenili naši reakci hned v sobotu po utkání, jak jsme se k tomu postavili jako Ligová fotbalová asociace. A náš vlastně hlavní partner, společnost Šance, nám vyjádřil podporu. My si toho nesmírně vážíme, že i v takto těžké situaci jsou s námi.
20: Žádný náznak od někoho z partnerů, že by na základě toho, co se odehrálo v sobotu, zvažoval, jestli dál být spojován s fotbalovou ligou, nemáte?
21: Ne, takový signál jsme nezaznamenali. A moc si toho vážíme.
20: Očekáváte, že to bude mít dopad na návštěvnost ligy?
21: Já si to nemyslím. Říkám, k těmto situacím, a nech se to bagatelizovat, tak prostě občas dojde všude. Nejenom v Evropě, po celém světě. Prostě těch zápasů se hraje hrozně moc a většina je v dobré atmosféře a není vůbec nebezpečné chodit na fotbal. Není tomu tak. Tady se stalo něco, co se stát samozřejmě nemělo, ale způsobili to zejména lidé, kteří vlastně na ten fotbal ani nepřišli na ten fotbal, kteří tam nepřišli primárně slavit, dejme tomu, oslavu titulu. Byli to lidé, kteří tam přišli dělat od počátku, přišli tam dělat nějakou neplechu, když to řeknu takhle, a s tím v podstatě na ten stadion šli.
20: Výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Barta zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak na sobotní události v Edenu jako Ligová fotbalová asociace budete dál reagovat? Jste domluveni s šéfy klubů, s majiteli klubů, že třeba se mimořádně sejdete a budete řešit, co dál?
21: Tak v tuhle chvíli my máme pravidelná zasedání ligového výboru. Požadavek na mimořádné setkání v tuhle chvíli nezazněl.
20: To znamená, že z žádných klubů nějaké signály, že by chtěli zareagovat na to, co se stalo, urychlit nějaké věci, přijmout nějaké systémové kroky, tak takové reakce nemáte?
21: No, nemáme, protože my ty systémové kroky připravené máme, akorát tady došlo k selhání jednotlivců.
20: To znamená, že nějaká plošná nová opatření podle vás v tuto chvíli nejsou potřeba?
21: Já se vás budu opakovat, ale ta opatření jsou nastavená, akorát se bohužel neuplatnila v sobotu.
20: Já se ptám, protože když poslouchám vyjádření šéfa Slávie, pana Tvrdíka, tak ten říká, že on chtěl už spoustu věcí udělat, že chtěl, aby byl zapojen software, který bude rozpoznávat, nebo systémy kamerové, které budou rozpoznávat tváře návštěvníků, aby ti hříšníci se tam nemohli dostat. Mluvil o tom, že je potřeba měnit zákony, že je potřeba tlačit na politiky, tak
21: to jsou
20: vy říkáte, že nic systémového není potřeba, že všechno je. On říká, že naopak nemá nástroje pro to, aby tomu zabránil. Tak jak to jde dohromady?
21: My jsme se nerozuměli. Já jsem myslel, že máte na mysli vy konkrétně. postupně nějaké opatření z hlediska pořadatelské služby, rozmístění těch pořadatelů, spolupráce s policií. Samozřejmě to, o čem mluvil pan Tvrdík, tak to je náš dlouhodobý problém, který by celou řadu věcí samozřejmě dokázal vyřešit. Je to v podstatě face recognition systém, na který jsou třeba Slavie, Sparta už tento systém má, akorát ho nemohou používat, protože se protipostavila Evropská komise a i náš úřad pro ochranu osobních údajů. My to máme připravené, předali jsme na ministerstvo vnitra, jak bychom si představovali, jak by to mohlo fungovat, kamerový systém před stadionem, aby nám ty lidi, o kterých víme, že nám prostě, že na těch stadionech nechceme díky jejich chování, tak aby nám dopředu nám to ukázalo, tenhle ten člověk sem nesmí. Ale bohužel, i když systémy jsou vytvořené, nemůžeme je používat.
20: Jak to máte vymyšlené? To by bylo už před stadionem nebo v turniketu by to bylo ty kamery?
21: Ano, ty kamery, co jsou na stadionech přímo uvnitř, tak ty už monitorují to hlediště, jestli tam někdo nedělá nějaké výtržnosti. A to je také důležité samozřejmě. Ale daleko důležitější z mého pohledu je prevence. To znamená, aby se tam ty lidi vůbec nedostali. A samozřejmě ty kamery jsou nejenom uvnitř stadionu, ale jsou i mimo stadion. Mám třeba kontrolují nějaké přístupové cesty a podobně. A právě u těch turniketů by tady ta kamera byla a v podstatě by ten software ukázal, jako tenhle ten člověk má zákaz. Ten sem nepůjde.
20: Budete se teď s Úřadem na ochranu osobních údajů snažit dohodnout, aby třeba od příští sezóny už to bylo možné?
21: Chceme to urychlit, my už o tom jednáme několik let. Měli jsme samozřejmě už i několik schůzek, jak třeba s panem ministrem bývalým Rakušanem, ministrem vnitra, tak v tuhle chvíli dneska odpoledne mám spolu s panem předsedou fotbalové asociace s panem Davidem Trundou schůzku s panem ministrem pro sport Borisem Šťastným. A pokusíme se samozřejmě opět tohleto pro nás naprosto zásadní záležitost zvednout.
20: A vaše představa je, že by to bylo povinně na všech ligových stadionech?
21: Tak v tuhle chvíli se bavíme o tom, že ty kluby by se mohly určit, jestli tento systém chtějí používat nebo ne. Zcela jistě ty největší kluby by ho používat chtěli. Pokud se k tomu dostaneme, můžeme přehodnotit naše stanovisko, mohlo by to být i povinné úplně všude.
20: Budete chtít od pana ministra nebo od politiku nějaké další legislativní změny, krom tedy toho, aby bylo možné používat tento systém?
21: Já bych asi v tuhle chvíli nepředjímal výsledky našeho nějakého setkání, protože vlastně jsme se na tom domluvili včera, že se dnes potkáme a já bych předtím asi nechtěl vůbec nic komentovat.
20: Do konce tohoto ročníku zbývají 3 kola, ale na konci července už začne nový ročník. Je reálné, že by něco bylo jinak v tom příštím ročníku z hlediska zabezpečení stadionu?
21: Tak jestli se bavíme o tom, jestli budeme v červenci, ale tam v červenci by schopný face recognition systém, tak to, na to se asi neptáte, to je jasný, že to ještě nebude. Já očekávám možná trošku proaktivnější přístup ze strany klubů, to si musíme totiž mi říct taky sami. Jako jedna věc je, že rozpoznáme obličeje, dokážeme si přečíst, že tenhle ten člověk tady nemá co dělat na tom stadionu. A druhá věc je i o tom, jestli opravdu děláme všechno pro to, aby jsme tam třeba tu pyrotechniku měli nebo neměli.
20: Čekáte, že se změní přístup prvoligových týmů?
21: Takhle, to si musí vyhodnotit ty kluby sami, já nemůžu říct, já nechci nikoho obvinit, ale proto dělá všechno.
20: Vy znáte ty představitele, vy se s nimi o tom bavíte, předpokládám, že sobota a sobotní události nejsou první příležitostí k tomu, abyste debatovali o pyrotechnice na stadionech.
21: No, odpovědi jsou většinou takové, že děláme všechno, co můžeme. A při těch zápasech, jak říkám, máme zprávy od našich delegátů, že opravdu ty prohlídky před utkáním přímo na těch stupech u těch turniketů jsou velmi důkladné. Třeba i tohle to povede k tomu, že i v těch dnech, kdy se nehraje a ten zápas se připravuje, tak třeba ty kluby budou k té kontrole těch vlastně lidí, co na ten stadion, a jsou mimo klub, ale pohybují se tam v zájmu zabezpečení toho víkendového utkání z nějakého důvodu, tak třeba budou i víc pod kontrolou, než jsou dosud.
20: My jsme hodně mluvili o pyrotechnice, ale naprosto běžným koloritem zápasů šance ligy jsou vulgární agresivní pokřiky a chorály, které znějí na tribunách před 22. hodinou. Je samozřejmě nemůžeme v rozhlasovém vysílání citovat. Není po sobotě čas i tohleto přestat tolerovat na fotbalových stadionech?
21: To je velmi těžká otázka. My to jako tolerance, co znamená tolerance?
20: Výsledek je, že se to ozývá týden co týden prakticky na všech stadionech. Tak to bych řekl, že je tolerance, protože ty zápasy se odehrají, dohrají, ano, vlastně tak, se to neřeší a zní to tam
21: neřeší,
20: velkou část.
21: To není pravda, že se to neřeší, protože zase všechny tyto handlivé pokřiky, které zaznívají bohužel na stadionech, tak samozřejmě delegáti utkání zaznamenávají do svých zpráv a zabývá se tím disciplinární komise. Takže to, že to tolerujeme a že nám to nevadí, to vůbec není pravda.
20: Přesto se znovu a znovu ozývají. Tak můj dotaz je, jestli sobotní zápas není nebo neměl by být impulzem k tomu, že se bude řešit i tohleto.
21: Jako máte třeba na mysli to, že když se objeví nějaký handlivý pokřik, jako třeba směrem k jednomu druhému klubu, že se přeruší utkání a nedohraje se.
20: Nebo že přijdou takové postihy, že klub udělá opravdu všechno pro to, aby se ty postihy neozývaly, včetně toho, že třeba ty, kdo je křičí, takže jim zakáží vstup na stadion. Tohle přece je možné, nebo není?
21: Je to určitě možné.
20: A děje se to?
21: To se týká těch klubů. Když začne třeba někde nějaký rasistický pokřik, tak už jsou případy, že rozhodčí přerušil utkání, ty lidi se dohledali a dostali třeba zákaz vstupu na stadion. To není jako, že bychom to neřešili. Řešíme to.
20: Bude se to řešit víc? Přísněji? Důsledněji?
21: Já vám asi na této nedokážu odpovědět, protože my se snažíme ty situace řešit už takhle. Jestli jako vy vlastně říkáte, jako kdybychom to neřešili.
20: Já neříkám, že to neřešíte. Já říkám, že když jdu na fotbal, tak v každém zápase to slyším.
21: No a upřímně řečeno, nám to vadí samozřejmě. A snažíme se to řešit, snažíme se to nějakým způsobem trestat. Věřím tomu a mám informace z klubu, že se snaží se svými fanoušky nějakým způsobem vlastně jednat, domlouvat, ale nemůžete mít vždycky všechny pod kontrolou. To nejde.
20: Vy jste na začátku říkal, že chcete, aby na ligu chodili rodiny s dětmi. Konec konců pořádáte v řadu akcí víkend nebo kolo otců, kdy vyloženě motivujete, aby rodiny přicházely. Když potom je vidět to, co jsme viděli v sobotu, když je slyšet to, co je slyšet každý týden na stadionech, máte pocit, že to může lidi, běžné lidi motivovat k tomu, aby vzali děti a šli na stadion?
21: Tak motivovat určitě, když tam slyší tyhle ty věci, tak k tomu, aby ten stadion šli, tak je to rozhodně nemotivuje. Ale já jsem to říkal na začátku, já si myslím, že fotbal je lidová zábava i pro rodiny a my se tady bavíme

0: problém kazí, tak je to sice smutné, ale nemyslím si, že by to mělo lidi odrazovat od návštěvy fotbalových utkání, protože v drtivé většině případů je to naprosto v pohodě.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání a hezký den vám i posluchačům.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Interview Plus.
3: Fotbalová Slavie už zná tresty za nedohrané derby se Spartou poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli některé hráče soupeře. Byl to ojedinělý exces nebo důsledek dlouhodobé tolerance nedodržování pravidel ze strany vedení klubu? Jak se podobné případy řeší jinde, třeba v nejslavnější anglické Premier League? Petr Vizina se zeptá Karla Heringa ze sportovní stanice Kanál Plus Sport.
2: Interview Plus. Dnes půl hodinu předpolednem na Plusu. Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Kreml zpřísňuje bezpečnost kolem prezidenta Vladimíra Putina.
6: O tom vypovídají i zprávy evropských tajných služeb poskytnuté médií.
7: Podle některých průzkumů zároveň klesá i Putinova popularita.
8: Svo 45 minut, pěchota i nikakoj techniky.
9: Přehlídka k výročí konce druhé světové války v Moskvě byla letos kratší a bez vojenské techniky.
10: Na Rudém náměstí přihlíželo přehlídce jen několik zahraničních politiků.
11: Putin má strach, skrývá se prý v bunkrech. Čeho se bojí víc? Ukrajinských dronů nebo vzpoury svého okolí? A co když nás všechny ve skutečnosti jen lakuje? Ptám se Daniely Kolenovské z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy. Dnes je úterý, 12. května. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: Poměrně krátce Vladimír Putin na moskevské přehlídce v rámci oslav dne vítězství.
13: My vždy budeme pamatovat podvig sovětského národa.
11: Zmínil se o spravedlivém boji proti Ukrajincům, zmínil se o úspěších, které má ruská armáda navzdory tomu, že stojí proti celé Severoatlantické alianci.
13: I nesmatřeně na to, naši heroji idut vpěrjot.
11: Nicméně, to trvalo jenom pár minut, k tomu chyběl ten doprovod, ta vojenská technika, která tam před lety bývala, která tam letos nebyla. Přišlo vám to celé takové ponurejší, kratší, ostrouhanější?
13: S dňom pobědy! Hurá!
12: Já bych neřekla ponurejší, určitě limitovanější, úspornější, také uděláno pro oko televizního diváka, protože ta zhruba 45-minutová estráda byla v televizi doprovázena vlastně umělými efekty. Stále více je to rituál. Ono by to bylo vlastně trochu i přirozené, protože, jak říkám, veteráni ze života odcházejí a ta aktuální válka s tou druhou světovou má hodně málo společného, takže to vyprázdnění válečných oslav a oslav hrdinů, kteří za nás ztratili život, určitě by bylo na místě, i pokud by jako Rusko z té oslavy neudělalo vrcholný rituál.
11: Jedno pojítko zmíním, totiž ta současná agrese proti Ukrajině trvá už déle než válka proti nacistickému Německu.
12: Ano.
11: Zároveň, když mluvíme o té ostrouhanosti, tak mnohem méně zahraničních hostů taky bylo na té vojenské přehlídce nebo na té přehlídce na Rudém náměstí. Vy jste zmínila ten vývoj počas let, ale letos byla taky přeci velká změna v tom, že se hodně debatovalo, jestli Vladimír Putin vůbec vystoupí.
12: No, tak je to muž, který má prostě obavy o svoje bezpečí. Ta ostuda, která by byla spojená s tím, pokud by ho museli nutně jako nějak evakuovat při ohrožení na té tribuně, by asi byla veliká, takže tady ty obavy asi odpovídají jeho postavení a situaci, v jaké se Rusko nachází. Vedou se spekulace o tom, nakolik je tohleto realita, nakolik je to vlastně úspěšná ukrajinská snaha Rusko vyvést z omylu, že tedy vede nějakou speciální vojenskou operaci a ve válce vlastně není. A nakolik je to nějaká zákulisní hra, která povede k tomu, že Putina utvrdí v tom, že tedy kolem něho může docházet k nějakému ohrožení, spiknutí, k nějakým hrozbám a že tedy má naslouchat jen těm nejvěrnějším a uzavřít se znovu do nějaké izolace.
11: Ale ta reálná

0: hrozba, pardon, ta reálná hrozba tady přeci teoreticky být mohla, když ještě pár dní předtím, než ta přehlídka se udála na Rudém náměstí, tak jeden z ukrajinských dronů zasáhl výškovou budovu v Moskvě, jen pár kilometrů od Kremlu. Takže ta obava Rusů, že se něco takového může přihodit, i na takto pro Rusy významný den, tu byla.
1: Určitě riziko, pokud vedete válku, tak tady vždycky je. A Putin hodně tu válku stělesňuje, je s ním spojená jako s jeho rozhodnutími. Ruský režim se hodně koncentroval s rokem 2014 a potom definitivně s rokem 22 právě v jeho rukou, takže zasáhnout toho lídra by jistě nějakým způsobem dynamiku té války změnilo, takže to riziko tady určitě je. Je otázka, jestli je jak si teďka vyšší nebo nižší, protože úspěšné ukrajinské atentáty v Moskvě už jsme vlastně viděli jako zpátky několik let.
0: Zaznamenal jsem, že Ruská federální služba pro ochranu ústavních činitelů měla v poslední době významně zpřísnit ostrahu. Prezidenta Vladimíra Putina informovala o tom velká, nejenom západní média, s odvoláním na report jedné blíže nespecifikované evropské tajné služby. Jakou váhu těmhle informacím přikládáte?
1: Velmi podobnou jako těm obavám Putina nebo těm opatřením, tak ruské bezpečnostní složky tvoří několik organizací, ty mezi sebou soupeří. Tahleta FSO, tedy Federální služba ochrany, má nejrůznější pravomoce, které se střetávají s pravomocemi FSB. Taky aktuálně prožíváme už několik měsíců, bych řekla, vlastně neustále se opakující vyšetřování na ministerstvu obrany. Sergej Šojgu byl často zabírán během té přehlídky, takže se spekulovalo o tom, jestli tady tam je napětí, nebo jestli ho více sledují, nebo naopak, jestli to je jako za Stalina, že musíte být vidět, aby bylo jasné, že vliv máte.
0: Rozhodně neseděl teda blízko Vladimíra Putina.
1: Ano, takže myslím, když se vrátím k tomu rozložení těch silových struktur v Rusku, tak určitě je na místě uvažovat i o tom, nakolik si tyhle ty služby konkurují a vlastně prosazují se směrem k Putinovi a získávají jeho důvěru právě tím, že dodají nějaké informace o tom, že by tu mohlo být ohrožení, on pak jim více naslouchá. Takže, jak říkám, je to prostě situace války, ten člověk ji vede, vyhlásil ji, nechce ji ukončit, rozhodně je ohrožený, ale jestli to je dneska víc, než to bylo před týdnem, nebo před měsícem, nebo před rokem, nejsem si tím úplně jistá.
0: Protože podle dané zprávy, proč se na to ptám? Prezident už nenavštěvuje své známé rezidence v Moskvě ani ve městě Valdaj, většinu času tráví v bunkrech, například v Krasnodarském kraji. Což jsou asi ty bunkry, o kterých ukrajinská rozvědka už někdy před dvěma lety tvrdila, že ví, kde jsou. Skutečně se teď tak málo objevuje na veřejnosti, protože ta přehlídka, to je jeden příklad. Potom taky byl v Petrohradě teď nedávno, že jo?
1: No tak Navalný o Putinovi mluvil jako dětkovi z bunkru, je mu to nějakým způsobem vlastní, teda skrývat se před tou veřejností ve chvíli, kdy má pocit, že by mu nemusela být nakloněna. Aktuální průzkumy veřejného mínění, pokud se jedná o výsledky z měst, z Moskvy, tak naznačují, že tu je určitý pokles jeho popularity. Ty výsledky, které sbírá ten státní moloch v CIOM, ten, který vychází více z odpovědí v regionech, tak ten přináší jako informace o tom, že jeho popularita neklesá. Já si skutečně myslím, že tady se jedná o nějaké informační uzavírání Putina mezi věrné, mezi ty, na které se tedy dokáže spolehnout, a jeho izolaci od nějakých jako jiných informačních kanálů. Takže popravdě ty zprávy, jakési zahraniční rozvědky, ty informace o tom, že mu klesá popularita, možná by někoho mohly vést jaksi k optimismu, ale ta zkušenost post-covidová, kdy Putin na základě mylných informací vyhlásil prostě speciální vojenskou operaci a myslel si, že za týden ho budou vítat v Kyjevě, tak mě vede k určité obezřetnosti i v tomhle případě. Není to v pořádku, že Putin nemá informace a že se tedy soustředí do okruhu věrných, který mu stabilně nepřináší správné informace, na základě kterých se rozhoduje člověk, který má kontrolu nad jadernými zbraněmi. Tak určitou obavu z toho, že nebude zas tak veselo, pokud se Putin absolutně izoluje a znovu se spolehne na jakési informace, tak ta je určitě, myslím, na místě.
0: Neizoluje se on sám, protože podle té dotyčné zprávy, kterou jsem tu zmiňoval, tak se izolují i bodyguardi nebo jeho kuchaři. Mají ve svých domovech nainstalované kamery, nemohou jezdit veřejnou dopravou. Mají Rusové nějaké náznaky, že by se někdo mohl pokusit o jeden z dalších atentátů na Vladimíra Putina?
1: Těžko můžu říct, jestli Rusové mají nebo nemají náznaky, to by bylo trochu věštění z křišťálové koule, ale možná si dovolím tady určitou historickou paralelu. I Stalin svůj poslední proces založil na tom, že se proti němu spikli jeho lékaři. Takže to, že tito lidé nabydou po čase své absolutní vlády obav i z těch, kteří pro ně vaří, uklízejí nebo je ošetřují, tak to asi je běžná věc a dá se to čekat i v tom případě Putinově.
0: A jsou tu tedy dvě varianty. Buď by teda takový potenciální atentát mohli spáchat ukrajinští agenti, anebo by mohlo jít teda o puč nějakých spiklenců v blízkosti Vladimíra Putina. Kdyby to byli ti ukrajinští agenti, mohl ve Vladimíru Putinovi ten strach nynější vyvolat ten útok, který, to zavraždění v prosinci generála Fanila Sarvarova, který na ruském generálním štábu vedl oddělení operačního výcviku ozbrojených sil?
1: Myslím si, že Putina daleko víc vyděsila ta situace americko-izraelského útoku proti Iránu, protože se ukázalo, že s vámi Spojené státy americké mohou jednat, mohou si sedat s vámi za stůl a přesto to nemusí znamenat, že jste v bezpečí.
0: A pak tadyhle jeden den vypálí pár raket.
1: Ano, takže tadyhle ta skutečnost určitě nebyla stranou pozornosti Putinově. Rusko má velké zájmy, velkou ekonomickou spolupráci, velké investice Rosatomu v Iránu, tak podezřívat Rusko z toho, že by si nevšimlo, jistě nejde. Takže tam si myslím, že ta aktivita amerického prezidenta v čele americké zahraniční politiky, americké armády je mnohem víc jakoby zdviženým prstem pro Putina z toho důvodu, že se Američané samozřejmě nemusí účastnit nějaké aktivity ukrajinské na území Ruska, ale už jejich zpravodajské informace a jejich možnosti, jak si informační jsme viděli, jakým způsobem fungují na té rusko-ukrajinské frontě, tak i toho se může Putin obávat.
0: Takže Putin se obává, že může skončit jako Chameneji.
1: Neviděla jsem nikde takhle jasně řečený jako konstatování tohohle toho typu, ale dá se to předpokládat. Jo. Vidí prostě, jak končí diktátoři jiných zemí. A může se na to připravovat stejně tak,
0: jako
1: ano, stejně tak, jako se na to jistě musí připravovat i jeho okolí.
0: No a to okolí, kdyby nechtělo do budoucna, aby Putin jim vládl, jakože asi mezi těmi lidmi, kterými se obklopuje, takový mohou být, tak kdo by je mohl vést? Sergej Šojgu, už zmíněný?
1: V tuhle chvíli určitě žádný adept na moc nevystoupí. Jsme několik měsíců před volbami. Myslím si, že teď se vyplatí, pokud jde o vnitřní politiku ruskou, sledovat, s jakou agendou kdo vstupuje do toho předvolebního boje. Zatím jsme viděli akorát odpovědi té klíčové strany Jednotné Rusko na případné otázky těch voličů potenciálních a to se postavilo za omezování internetu, vlastně za tu stávající Putinovu politiku, která vede k omezování toho společenského života, ale zatím jsem neviděla absolutně žádnou osobnost, která by tuhle tu politiku jaksi zpochybňovala nebo se vymezovala proti tomu, že tedy lidé nemají přístup k bankovnictví, k posílání SMS. Přitom to je ten způsob, jakým moderní stát funguje a jak asi se řada lidí, kteří nemůžou najít byt třeba v Moskvě, protože jsou prostě ty byty strašně drahé a odstěhovala se někam na venkov, odkud si mysleli, že budou jaksi po internetu pracovat, tak to jim reálně dělá velké potíže, že se na tu funkční síť nemůžou spolehnout. Takže to je určitě moment, kdyby mohla vystoupit nějaká osobnost a začít o tom mluvit, ale z nějakých reálných kandidátů myslím si, že zatím je neuvidíme. Jediný je ten Boris Naděždin, který nám tak jakoby zbyl po těch prezidentských volbách.
0: O tom my jsme tady společně před lety mluvili.
1: Toho jsme probírali spolu. Tak ten se občas zjeví v nějakých jako protestních aktivitách, stále zůstává v rovině té akceptované opozice, tak jak i do těch voleb šel a myslím, že uvažovat o tom, že by on mohl Rusko vést z války ven, byť i tak to bylo formulováno v tom jeho programu, tak myslím, že je lichá, že se tam připravuje určitě nějaké řešení v rovině těch silových složek a jistě se připravuje řešení v rovině těch ekonomických složek, těch, kteří vládnou tedy těmi penězi toho režimu.
0: Zmínila jste ten internet, to je pochopitelně velmi ožehavé téma. Současném Rusku politickým elitám to tedy nevadí, to, že čím dál častěji dochází k odstávkám mobilního internetu v Rusku a Izoluje se tím ten stát ještě víc než doteď?
1: Tak ruské současné, ruské elity, pokud jakoby můžu ty, kdo Rusku vládnou dneska takhle nazvat tímhletím slovem, tak ty jsou vlastně na deklarované cestě, kdy chtějí dosáhnout vlastně elektronické suverenity, řekněme, nebo internetové suverenity. Budují si ten svůj runet, ruskou síť, ruský net, nabízejí četovací aplikace a všechny ty možnosti, které internet nabízí v nějaké ruské verzi, která je ale zároveň velmi jako kontrolovaná ruským státem.
0: Rusy a Rusky tohle pochopitelně trápí, že se nemohou dostat na internet tak, jak by chtěli, protože v tuhle chvíli se konkrétně už ta válka, kterou vede Vladimír Putin, dotýká i jich samotných, zasahuje do jejich podnikání, do jejich životů. Vidíte, že by se zvedala teď nějaká vlna odporu proti ruskému prezidentovi mezi běžnými Rusy?
1: No, čekalo se na konci března, byl vyhlášen po sítích takový protest, že tedy lidé se mají někde zpřítomnit a demonstrovat svoji nespokojenost právě s těmi omezeními, které nepramení z čistě jako politických názorů, ale vlastně týkají se nějaké internetové svobody nebo elektronické svobody. No a na těch náměstích se nikdo jaksi neobjevoval. Po sítích jako kolují různá videa, jak jsou tam lidé sami, takže ten strach určitě převládá. Myslím si, že část je strach, část je určitě taky to, že po těch letech fungování stále se upevňující kontroly Ruska nad jeho obyvatelstvem, ti lidé mohou mít představu, že nemá smysl proti takhle silnému partnerovi možná v tuhle ještě chvíli vystupovat, zatěžovat se tím, že vás pak bude nějakým způsobem trestat, ukazovat mu, kde ještě jakoby mohl přitvrdit, že je lepší, tak jako to bylo prostě v 80. letech nebo 70. letech, zkrátka udělat, co režim požaduje a potom si dělat svoje. Prostě nevšímat si tolik toho, co ten režim chce, ale splnit ty jeho rituály a ty požadavky.
0: Takže vám nepřijde, že by u Rusů Putin přicházel o své kouzlo natolik, že by proti tomu vyjádřili nějaký hlasitý nesouhlas?
1: Že to je určitě jako možné, ale skutečně ta data, sociologická data, nemůžeme v tuhle chvíli mít, protože řada těch průzkumů se dělá prostě telefonicky. A pokud vám někdo zavolá v tomhle režimu, jestli podporujete Putina, řeknete ano.
0: Prostě. Otázka je taky samozřejmě, jestli by se to k němu dostalo jako informace. Jestli není natolik odtržený už od toho lidmi, kteří jsou v jeho okolí, jestli by tohle dokázal vnímat.
1: No tak ten skandál kolem té módní blogerky Viktorie Boni, ten jak si teď provětral právě tuhletu rovinu.
0: Která si stěžovala na to, že Rusko nebo Kreml nereaguje na potřeby běžných lidí.
1: Ano, jinými slovy, car nás neslyší, úředníci jsou zlí, ale kdyby naše informace doputovaly k carovi, tak by u nás bylo všechno v pořádku a mnohem lépe. Takže to určitě jaksi zní. Já si myslím, že právě ten den vítězství, ten 9. květen a ta obava toho režimu pustit lidi na náměstí, nezapomeňme, že vlastně se letos vůbec nepořádal ten tradiční pochod pluku nesmrtelných v Moskvě, teda že by lidé vzali fotografie svých příbuzných a masově v milionech se pustili do ulic, tak tohle se v Moskvě neodehrálo. Takže ta obava z toho, že lidé by se mohli při tom zhromáždění nějak jako vymknout kontrole, tak to tady asi je, asi ji vnímá i ten režim, že jak se je nechce dávat takhle dohromady. Na druhou stranu, když jsem sledovala to nejen moskevské prostředí, a musím říct, že z toho mi běhal mráz po zádech, záběry z toho, jak se matky, které přišly v téhle aktuální válce o syny, teda oblékli do jejich uniform, měli modré šaty, tuším, že takové jako modrošedé, a přesto měli ty kabáty těch svých synů a pochodovali teda nějakým takovýmhle plukem nesmrtelných.
2: Ženy i mámy, herojev speciální vojenné operaci.
1: Nicméně zároveň to ukazovalo na ohromný rozdíl těch matek, které se zhromažďovaly kolem ruské války proti Gruzii nebo ruské války v Čečně, kdy ty matky protestovaly proti tomu, aby ta válka se vedla a aby synové umírali. Tady to byl jako sice velice jako dojemný a silný pochod, nicméně pochod v pluku nesmrtelných a pochod loajální.
2: Nízký poklon sémjem našich vojnů.
0: No a proto se musím zeptat, když Vladimír Putin naopak tvrdí, že se nic neděje, že vítězství na Ukrajině je blízko, do Moskvy za ním mimochodem přijel slovenský premiér se vzkazem od ukrajinského prezidenta ohledně dalších vyjednávání, Putin si jako novou spojku chce vybrat bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera, se kterým má dlouhodobě dobré vztahy, tak nelakuje nás, nemůže nás nakonec všechny převést, že si všichni budeme, jak jste říkala, že jste opatrná, nejste pozitivní, že si Západ bude myslet, schovávám se v bunkrech, všech se bojím. A já nakonec chystám něco, čím je všechny ještě jednou překvapím.
1: Souběžně s tou přehlídkou na Rudém náměstí se chystal a realizoval test jaderné zbraně, takže toho je asi potřeba se pořád obávat, jestli Putin stále ještě, jak si ty jaderné zbraně kontroluje, to je to, co ho podle mého názoru mezinárodně drží na místě, kde je, protože kdybychom se nebáli, že se jaksi to tajemství jaderné zbraně nebo použití jaderné zbraně, takže se bude šířeji distribuovat mezi méně spolehlivé osoby, tak by asi ta pozice Putinova nebyla tak jistá, protože on zatím v tomhletom jaksi partnerem je, tak tohleto riziko tady určitě je. Pokud se ptáte na přítomnost zahraničních partnerů na Rudém náměstí, což jakoby tradičně vlastně ukazuje ten spojenecký rámec Ruska, tak nebyl přítomen čínský zástupce.
0: Robert Fico tam taky nebyl teda na místě, oni se sešli.
1: Tak. Robert mimo. Fico jako představitel země NATO, které byly vlastně přímo terčem toho Putinova projevu, tak také stál mimo, ale to je docela tradice. Myslím si, že už delší dobu ani velvyslanci v časech lepších vztahů se neúčastnili přímo té ceremonie na Rudém náměstí a tak, že jak si tedy Fico jako nějaký zprostředkovatel, Schröder, ten má nejenom jako hezké vztahy s Putinem, ale také silné ekonomické zájmy dlouhodobě v Rusku, tak jestli bychom se dočkali nějakého řešení, tak jako jsme to viděli v těch americko-ruských vztazích, tedy Kiril Dmitrijev ze začátku vysmívaný a najednou klíčový vyjednavač vlastně změny toho kurzu amerického vůči Rusku a spíš symbol těch otevřených dveří, tak jestli tohle tady někde rozehráváme, nemyslím si. Myslím si, že tam bych se spíš bála asi, nebo předpokládám, že se můžou zhoršovat ty rusko-čínské vztahy, že ta nepřítomnost někoho z Číny na Rudém náměstí skutečně může něco znamenat.
0: Dobře, takže jinými slovy, abych to zaobalil, upozorňujete na to, že Putin může mít z dobrých důvodů strach, na druhou stranu to spíš vypadá, že se nic tak závažného zatím dít nebude, byť jsme mohli zejména na tom Rudém náměstí vidět, že k ostrouhání tradičních rituálů nějakým způsobem došlo. Může to být nějaký signál, ale taky vůbec nemusí.
1: Pokud jde o Putina jako člověka, ten rámec té války samozřejmě dává jaksi větší interpretační možnosti, protože prostě je to 140 milionů lidí ve válce a mezi nimi jistě jsou různé názory a Putin má svůj smysl, protože tu válku rozpoutal a zatím vypadá, že by mohli jí dál vést a nebo potom řešit nějaké její jako ukončení, ale ve chvíli, kdy se dostaneme ke konci nebo se uvidí, že to řešení jaksi nenachází, což může být důvod té jeho slábnoucí podpory, tak se může objevit někdo jiný, kdo ten mír dokáže uzavřít, kdo tu válku dokáže vyhrát a kdo dokáže Rusku nabídnout nějakou funkční rekonvalescenci po té válce.
0: Ale z vašich slov odezírám, že tam ještě nejsme v téhle.
1: Myslím si, že ne.
0: Tak jo, tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
1: Děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Daniela Kolenovská, politoložka, která působí na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ptal jsem se jí na Vladimíra Putina a na pravdivost zpráv o tom, že se začal ještě víc bát o svůj život. V souvislosti s dnešní epizodou se hodí připomenout, že Český rozhlas Plus pořádá příští týden konferenci Křehká bezpečnost. Do Pražského kulturního centra Vzlet dorazí spousta významných osobností, třeba nositelka Nobelovy ceny míru Alexandra Matvíčuková nebo bývalý šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore. Jste zváni i vy? Vstupenky najdete na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Ondřej Soukup,
5: Josef Pazderka,
4: míříme na východ. ruské ztráty se pohybují někde mezi 20-30 tisíci lidmi za měsíc, což je počet, který také Rusko stačilo donedávna rekrutovat.
5: Jsou zdokumentované příklady, kdy ten člověk za to, že mohl odjet do Ruska, dostal ta víza a zaplatil 4 tisíce dolarů.
4: Jsou přímo na frontové linii a tuší, že jsou úplně v pasti.

0: Řekl státní zástupce Martin Bílý. Obviněný muž je podle dřívějších zjištění radiožurnálu Číňan Yang Iming v Česku působil jako novinář nejméně od ledna 2024. Akreditaci mu vydalo a opakovaně prodlužovalo ministerstvo zahraničí. Policie ho obvinila z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muži hrozí až 5 let vězení. Od ledna je ve vazbě. Spojené království do mezinárodní mise na zajištění Hormuzského průlivu přispěje drony, stíhacími letouny a válečnou lodí, oznámila to britská vláda. Součástí obranné mise budou i autonomní systémy na vyhledávání min nebo stíhačky Tajfun. Ministr obrany John Haley závazek oznámil během virtuálního summitu více než 40 zemí, který s cílem zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem spojovalo Spojené království a Francie. Dopravou skrz průliv brzdí válka Spojených států a Izraele proti Iránu. Běžně jim prochází asi 1/5 světové ropy. Medaile a poháry pro červnovou olympiádu dětí a mládeže představili její organizátoři na pražském výstavišti. Mísy pohárů jsou skleněné, jejich spodní polovinu tvoří zlatý, stříbrný anebo bronzový kužel. Medaile mají svou podobou připomínat vavřínové věnce, říká autor jejich návrhu Anton Jablonský z Vysoké školy umělecko-průmyslové.
1: Bylo o nějakou repetitivnost, kdy se vlastně opakuje furt stejný pohyb, když skládáte vlastně tu větvičku květvičce, a chtěl jsem to přenést do nějaký jednodušší minimalističtější formy a vzniklo z toho ohýbání plíšku.
0: Olympiádu dětí a mládeže bude poprvé v historii hostit Praha, a to od 21. do 26. června. Fotbalisté Sparty remizovali ve 3. kole nadstavbové skupiny o titul z Plzní 0-0. V neúplné tabulce šance ligy tak zaostávají o 4 body za vedoucí Slavií, která má ale dnešní duel s Jabloncem k dobru. Zlín prohrál ve skupině o záchranu doma s Teplicemi 2-4. Ševci přitom v zápase vedli 2-0 a v závěru hráli přesilovku po vyloučení teplického Benjamina Jarka. Trenér Bronislav Červenka nebyl spokojený s přístupem svých svěřenců.
2: V tom druhém poločase si mysleli, že to bude samo. A potom, když je to proti 10, tak si mysleli, že se nemůže vůbec nic stát. Tak to vůbec není. My si musíme uvědomit, že tady hrajeme si o názor těch lidí na ten náš fotbal, a to, co jsme předvedli ve druhém poločase, nepatří do první ligy. Jestli se velice rychle nespamatujeme, tady v tomto, tak tady nemáme vlastně co dělat.
0: Slovácko doma porazilo Baník Ostrava 2-1 a Dukla stejným výsledkem vyhrála v Mladé Boleslavi.
3: Překážky na D11 před Sadskou i na D11 za Chocerady. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se vyhněte překážce před sjezdem na Sadskou. Na 23. kilometru leží na vozovce sražená srna. Na D1 z Prahy do Brna za odbočkou na Chocerady stojí porouchaný kamion. Na 33. kilometru u čerpací stanice blokuje odstavní pruh. Pozor na vybočující vozidla. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně podobná překážka před sjezdem do centra Berouna. Na 18. kilometru stojí pojízdné nákladní auto. A na D8 počítejte s omezeným provozem v tunelech Prackovice a Radejčín. Mezi 58. a 59. kilometrem se po přestavbě dopravního značení jezdí obousměrně v tubusech na Drážďany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme ráno a večer na některých místech až jasno, jinak ale oblačno i zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
5: Czech Radio, news in English.
6: Deputy Prime Minister Karel Havlíček says the government will not increase this year's budget deficit over the country's defence commitments, Slovenský.cz reported. Mr. Havlíček said the cabinet would instead seek out expenditures that could be classed as defence spending in projects already approved by the ministries of health, industry and, above all, transport. President Petr Pavel and Prime Minister Andrej Babiš have agreed to 4 changes in a proposed list of new Czech ambassadors, the former said on Tuesday, adding that he wouldn't comment on the matter further right now. Organized crime police made 11 arrests in connection with a raid at the Central Military Hospital in Prague on Tuesday.

0: Those detained are suspected of obstruction of justice, fraud, accepting bribes, bribery, forging medical records, and issuing false expert opinions. The 81st edition of the Prague Spring Music Festival got underway at the Smetana Hall of the Czech Capital's Municipal House on Tuesday evening. The Disciplinary Committee of the Czech Football Association has awarded victory in last Saturday's game between Slavia Prague and Sparta Prague to the latter by default. The game was abandoned after fans invaded the field. Slavia received a 10 million crown fine and were ordered to play their next four league games behind closed doors. Weather. It should be mainly overcast in Czechia on Wednesday with an average high temperature of 13 degrees Celsius. For decades, Wolfgang Beltrachi fooled the art world with paintings he passed off as lost works by famous artists. Now the German former forger is exhibiting his own paintings here in Prague. Ruth Frankova has more.
1: His works hung in galleries, museums and private collections as supposedly rediscovered masterpieces. However, they were not copies of existing paintings. Beltrachi created entirely new works, invented their stories and provenance, and convinced galleries, auction houses and experts around the world that they were authentic. His downfall came when investigators discovered that one supposedly historic painting contained a pigment that did not yet exist at the time it was allegedly created. Beltrachi was later convicted in one of Europe's biggest art forgery scandals. The judge estimated the damages at around 16 million euros, covering only the proven cases. Of his six-year sentence, he served roughly half. Speaking to Czech radio at the opening of his exhibition at Prague's Municipal House, Beltrachi explained that his forgeries were never simple copies. Instead, he says he would absorb a painter's style and create entirely new works in that artistic handwriting.
2: In my last profession as forger, I need normally for the handwriting 10 minutes. I look at the painting and I absorb the handwriting. You know, every painting is movement in color, and the time is important, how to do it. If you make it slowly like this, it's very different than you make it very quick, or left hand or right hand or whatever. And I see that after 5-10 minutes, I look at the painting, I see the handwriting, and then I can make a new one, not a copy, a new one in the same handwriting.
1: Beltrachi says he worked in the styles of around 120 painters across four centuries and claims many of his forged works are still hanging in museums and collections around the world. Beltrachi says what set him apart from other forgers was his ability to work across many different styles and historical periods, whether creating a pop art painting or working in the style of Leonardo da Vinci. He describes the process as a kind of free method painting, similar to method acting.
2: It's like free method acting, you know? You go inside of the painter and you want to be like him. You want his mind, you want to work in his mind. And in painting, I do that when I paint.
1: Today, Beltrachi continues to move freely between very different artistic styles. That range is on full display in the exhibition Divine Stories, which features more than 80 paintings and sculptures created between 2010 and 2026, exploring themes such as temptation, truth, punishment and redemption. Most of the works belong to private collectors.
0: And that's all for now in English.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Dobrý den. Je tady prostor vyhrazený rozhovoru na aktuální témata. Podíváme se na ně optikou Denisy Hejlové, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vás zdravím a vítám zpět v Česku z vaší cesty po Japonsku. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Zaměříme se především na roli a vliv influencerů v cestovním ruchu, vztahy politiků a novinářů a pochopitelně také mediální scénu Japonska. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Jak to vidí?
4: Jak už jsem avizovala paní Hilová, vrátila jste se z delší pracovní cesty po Japonsku, přednášela jste na tamních univerzitách, navštívila jste Tokio, Kyoto, Kanazavu, diskutovala jste s novináři z největších japonských médií, tak která mají ten největší vliv, význam? Uveďte nás do té mediální krajiny.
5: Je to zajímavé, protože Japonsko je od nás hodně vzdálené a lze říci, že i v tom mediálním světě tam platí trochu jiná pravidla než u nás. V něčem jsou Japonci vždycky hodně napřed, třeba v té adopci digitálních technologií. Oni byli jedni z prvních, kde masově už před 25 lety jste viděli na ulicích mobilní telefony, technologie, připojení k internetu a tak dále. A na druhou stranu jsou zase v něčem více tradiční. Takže pořád je to země, kde se vlastně nejvíce tisknou noviny a kde lidé stále třeba noviny čtou v té papírové verzi. Takže i společensky je to takové docela zajímavé, že jdete do kavárny a tam vidíte lidi, jak pořád sedí a čtou si ty papírové výtisky, což už v Evropě zase příliš tolik k vidění není.
4: A souvisí to s tím nastavením tamní společnosti, tamní mentalitou, zvyklostmi, nebo co je za tím rozdílem, když to porovnáme třeba s Evropou, kde víme i v České republice klesá ta čtenost a co se týče i vyhledávání informací, tak čím dál více se mnoho lidí orientuje na sociální sítě.
5: Ony ty trendy jsou v Japonsku velmi podobné, takže i tam ta čtenost klesá a ten mediální trh se velmi proměňuje. Ale zároveň lze říct, že ti Japonci vlastně k některým těm proměnám dospívají až nyní. Takže oni vlastně za ty poslední 2-3 roky teprve spatřili opravdu masivní nárůst využívání sociálních médií v té politické komunikaci. Zatímco u nás už ten trend je více než dekádu. A lze říci, že vlastně i ti Japonci používají trošku jiná ta sociální média. Tam třeba po roce 2011, kdy došlo k tragické vlastně zemětřesení a následné tsunami v severní části Japonska, tak Japonci si vymysleli nebo vytvořili takovou vlastní síť, která se jmenuje Line. Je to něco jako WhatsApp, ale můžete vlastně to využívat k celé řadě věcí, které děláte online, komunikovat, dívat se na něco, platit a tak dále. A tato síť je vlastně velmi rozšířená v Japonsku. Zároveň ale docela hodně používají síť dříve Twitter, dneska X, což je vlastně Japonsko je po Americe druhý největší trh, kde je tady ta síť takhle hodně používaná. Takže i ta mediální spotřeba je tam trošku jiná než u nás.
4: Jaké jsou podmínky pro novináře v Japonsku?
5: Ti novináři to v Japonsku mají vlastně tradičně trošku jiné, než zase kdekoliv jinde na světě. Protože tam ta, řekněme, nezávislá žurnalistika se začala odvíjet až po druhé světové válce, kdy tam vznikaly takzvané novinářské kluby. Ono to je takový vlastně pozůstatek těch dříve úplně původně, to byly vlastně kluby zahraničních novinářů, kde se vlastně ti novináři sdružovali a sami si tam sdíleli informace, kontakty a tak dále.
4: Kisha Clubs?
5: Ano, říká se tomu v Japonsku Kisha Clubs, což je spojení toho japonského jména Kisha pro novinář a club jako z angličtiny pro klub. A to jsou vlastně instituce, které jsou přirazené přímo třeba k ministerstvu anebo i k velkým firmám nebo k nějakým důležitým institucím. A ti novináři tam vlastně sedí skoro na stejném patře jako ti profesionální komunikátoři, PR-isté. Takže to sepětí mezi nimi je velmi těsné. A i třeba tam panuje celá řada takových jako nepsaných nebo neformálních pravidel o tom, co se sdílí a co už ne, což je vlastně velmi specifické.
4: Lze říct, že je to vlastně tyto kluby takové exkluzivní pro určitou část novinářů, jak se na to dívají ti ostatní?
5: No po více než půl století to bylo jako velmi exkluzivní, ale tím, jak se ten svět těch digitálních médií proměňuje, tak čím dál tím větší sílu nabírají i lidé, kteří vlastně si založí třeba vlastní účet na sociálních médiích, ať už je to právě ta síť X nebo třeba YouTube. A v Japonsku jsou specifické takzvané media clips, kdy tito lidé, a to můžou být skutečně jako naprostí amatéři, to nemusí být novináři, tak oni si vyberou něco z nějakého klipu, který vidí někde, ať už v televizi nebo na sociálních médiích, a ten vystříhnou a přesdílí s vlastním komentářem. A tento druh vlastně začíná nahrazovat tu tradiční žurnalistiku a teď ta společnost tak on neví úplně, jak to má přijímat, a ještě více problémů s tím mají ti žurnalisté, kteří vlastně se dívají na to něco, co tak nějak trochu supluje tu jejich práci, ale přitom to není úplně jejich práce. No a samozřejmě do toho nám vstupují vlivy umělé inteligence a šíření nějakého vlastního obsahu se záměrem, který třeba nemusí být vždycky úplně bohulibý.
6: Jak jsou na tom veřejnoprávní média v Japonsku?
5: Já bych řekla, že velmi podobně jako u nás v České republice. Ta debata se tam odehrává opět o způsob financování, o to, jak vysoké má být to financování, co mají ta veřejnoprávní média vlastně přinášet společnosti. Řada těch jejich kritiků je obvinuje z toho, že jsou ideologicky zaměřená, především takovým tím spíše středo- nebo levicovým směrem. A objevují se tam opravdu úplně stejné debaty. Stejně tak jako v Čechách, já si myslím, že tam vlastně chybí od těch veřejnoprávních médií nějaká jasná deklarace toho, co je ta jejich role. Že by tam vznikaly nějaké třeba diskusní skupiny anebo nějaké odborné články, papery a tak dále, kdyby ta veřejnoprávní média řekla, tak my jsme se nad tím zamysleli a tohle to je ten hlavní důvod, proč jsme tady, toto chceme přinášet společnosti, a vlastně tak jako znovu nastavili ten svůj význam.
6: Jenom abychom si rozuměli, teď mluvíte spíše o Japonsku nebo o České republice?
5: Mluvím teďkonc o Japonsku, ale myslím si, že tohle to vlastně chybí i u nás v České republice. Ta doba se neuvěřitelně mění a myslím si, že ta veřejnoprávní média musí reflektovat i ten svůj vlastní záměr, cíl a nějakým způsobem znovu přinášet tu hodnotu veřejnosti.
6: V České republice jsou na vzestupu čím dál větším podcasty. Jak je tento formát oblíbený nebo osvědčený v Japonsku?
5: V Japonsku je také hodně osvědčený, protože Japonci velmi dlouho dojíždějí veřejnou dopravou. Zejména v té oblasti Tokia, Tokio, Yokohama, Chiba, tam žije v tom vlastně v té souvislé aglomeraci více než 30 milionů lidí. Takže pro Japonce dojíždět do práce hodinu, ale třeba i hodinu a půl různými dopravními prostředky, to není žádná výjimka. Hodně také chodí pěšky nebo jezdí na kole a to je pro ně právě příležitost, kdy si mohou nasadit sluchátka, poslouchat, potom když si sednou, tak si něco čtou, a nebo někteří jsou tak unavení, že i častokrát spí v tom metru.
6: Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci a její pohled na japonskou mediální scénu.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
6: Muž obviněný z dubnového pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa se cítí nevinen, jak řekl včera jeho obhájce u federálního soudu ve Washingtonu. Jenom připomenu, že koncem dubna střílel na gala večeři amerického prezidenta a dalších vládních představitelů s korespondenty pro Bílý dům. Teď bych se ráda zaměřila spíše na tu společenskou událost, než na ten incident. Ta gala večeře s novináři se koná už od roku 1924. Pro Bílý dům bývá tradičně jedním ze společenských vrcholů roku. Je to večeře sdružení zpravodajů Bílého domu, tak co si o tom myslíte, paní Hejlová? Mimochodem Donald Trump během svého prvního mandátu toto společenské a významné setkání ignoroval, letos měl připravený projev.
5: Je to zajímavé, že toto nám vlastně navazuje i na tu tradiční formu té žurnalistiky, kdy i ti novináři, a někdy se to právě odehrávalo i v těch třeba klubech zahraničních novinářů. V Japonsku je toto například Foreign Correspondence Club of Japan, tak tam se pořádají tyto vlastně společenská setkání politiků a někdy i na té nejvyšší úrovni a novinářů, protože oni sice na těch obrazovkách nebo v těch novinách stojí proti sobě, ale přitom jsou spolu v častém kontaktu a někdy tam je také důležité prostě nějaká důvěra nějaké osobní vztahy a tak dál. A samozřejmě novináři se snaží získat exkluzivní přístup k těm informacím. Dříve v těch tradičních médiích býval takový boj o to, kdo získá tu informaci první, od koho se potom bude ta informace předávat dál, jaké médium se bude citovat a tak dále.
7: Solo kapr.
5: Ano, přesně tak.
7: Salový pořád.
5: Ale jak jsem říkala, tak ta doba se neuvěřitelně změnila a dneska ty vztahy jsou

0: jiné, takže politici častokrát upřednostňují sdílení těch informací přes vlastní sociální média. Novináři pro ně přestávají být tak trošku důležití, někdy si na ně i hodně dovolují. Někdy je i častují nepěknými přízviskami a někdy je prostě nepozvou, prostě je úplně
1: odstraní,
0: nepustí. Takže ta doba se mění a někdy tu jejich roli začínají zastupovat influenceři, kteří jsou třeba i pozvaní na nějaké výjezdní, na nějakou cestu nebo na nějaké setkání s politiky.
1: Mimochodem podobný formát, jako je ta americká večeře s korespondenty Bílého domu a zástupci tamního establishmentu, existuje i v Německu, pokud se nepletu, letos se konal už 73. takzvaný Bundespresseball, také pamatuji ještě z bonských a berlínských let, je to obdobná tradice. Potřebují vůbec politici, paní Hillová, klasická média? Když sama jste také řekla, že velká část, možná značná, ta větší, se přesunula, co se týče komunikace na sociální sítě, politici mají nejenom své účty, ale třeba i ty podcasty, o kterých jsme mluvili.
0: To je skutečně otázka za milion. Já si myslím, že žijeme v takové přechodové době a stejně tak jako knihy se tisknou už stovky let a pořád ještě nezmizely z toho trhu, tak stejně tak já si myslím, že v té podobné formě budou existovat i zpravodajská média s profesionálními žurnalisty, kteří jsou specialisté na vyhledávání informací, ale myslím si, že ta doba se skutečně jako velmi promění. A my to vidíme i v tom, že klesá počet lidí, kteří mají zájem o politické informace. A myslím si, že je v zájmu jak těch seriózních novinářů, ale tak ve finále i té občanské společnosti, aby motivovali lidi k tomu, aby o tu správu věcí veřejných zájem měli, protože to je něco, co my všichni konec konců platíme z našich daní a měli bychom mít zájem na tom, aby to fungovalo co nejlépe.
1: Jak už jste také řekla, paní Hillová, ty vztahy mezi médií a politiky bývají napjaté nejenom v České republice. Myslíte, že podobná setkání, společenská setkání, jako zmíněná gala večeře nebo takový ten velký ples pro novináře, zástupce médií, ať už domácích nebo zahraničních, v Německu a v jiných zemích, bylo by to, není mi známo, že něco takového existuje teda v České republice, že by to mohla být platforma, kde by se možná obrousily nějaké ty hrany.
0: Česko je plesová země, takže já si myslím, že nějaká taková akce by možná měla úspěch. Těch plesů máme opravdu jako spoustu u nás. A oni ti novináři a politici se častokrát setkávají za zavřenými dveřmi tam, kde ta veřejnost to nevidí. Oni spolu tráví spoustu času, pokud tedy ti novináři vyjdou ze své redakce a sbírají informace v terénu, což už se také tak často jako neděje. Ale tak spolu tráví spoustu času třeba, když je doprovází při volební kampani na různých mítinzích, anebo právě na těch zahraničních cestách, kdy i někdy cestují jako společně stejným letadlem, ať už je to vládním speciálem. Takže tohle to jsou vlastně ty momenty, ve kterých dochází k nějakým neformálním mezilidským kontaktům spíše, než když jde politik na rozhovor do nějakého média. Tak spíše než toto je toto zákulisí.
2: Jak to vidí?
1: V dnešním vydání máte možnost naslouchat postřehům expertky na strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy Denisy Hejlové. Při výběru dovolené se mnozí nechají rádi inspirovat nejenom nabídkou cestovních kanceláří, doporučením známých, přátel, kolegů, ale také influencery. Dosah jejich videí nebo fotografií na sociálních sítích může přilákat další návštěvníky. Nese to plody i rizika případná, jak vy to vidíte, paní Hejlová. Jinak s těmito, řekněme, cestovatelskými influencery pracuje mimo jiné i Česká státní agentura Czech Tourism, která pořádá právě cesty pro zahraniční média, mimo jiné.
0: Ta oblast reklamy na sociálních médiích, my tomu říkáme influencer marketing, tak je dneska velmi rozšířená a spočívá v tom, že zadavatel, firma nebo cestovní agentura zaplatí většinou zprostředkovateli anebo přímo tomu influencerovi za to, aby propagoval nějaký jejich produkt. A je potom o zodpovědnosti obou dvou těch stran, aby tato spolupráce byla dobře označena, aby každý uživatel věděl, že toto je skutečně placený příspěvek a že zaplatili nejen za to, že se to zobrazuje na těch sítích jako sponzorovaný příspěvek, ale i za to třeba, že ten influencer byl pozvaný do toho hotelu na víkend a neplatil tam útratu. Takže to je hrozně důležité, protože to samozřejmě ovlivní ten jeho názor a způsob, jakým to ten influencer nebo influencerka prezentují.
1: A prezentují to právě i s tímto, řekněme, dodatkem nebo vysvětlením?
0: Bohužel musím říci, že přestože tady více než 8 let prosazujeme samoregulaci a ono je to vlastně napsané i v zákoně, ono je to v zákoně o ochraně spotřebitele, tak stále se hodně často setkáváme s tím, že ta reklama na sociálních médiích je neoznačená. A hodně často se to právě týká tady toho destinačního marketingu. Takže tam je to potom vždycky na rozvaze nebo i v nějaké gramotnosti toho uživatele sociálních médií, aby se vždycky ptal, a tento příspěvek, skutečně si to ten influencer platil sám? Není tam někde dole v hashtagích schováno, že to je sponzorovaná cesta, že to je vlastně reklama? Chce se mi tomu věřit, nebo je to skutečně tak dobrá destinace, chci tam skutečně jet, nepodívám se jenom na místo, které bude obsazené tisícovkami dalších lidí, kteří jedou na ten stejný výhled jako já.
1: Vy byste se nechala inspirovat třeba takovým videem influencera, nebo ani nedoporučením, ale prostě, když se podíváte na fotografie, záběry?
0: Já jsem taky běžný uživatel, takže já hodně sleduji cestovatelská videa a dokonce i ta z Prahy, například kluků z Prahy, protože i častokrát já se ráda dozvím o tom svém městě, ale většinou ve svém osobním zážitku jdu tou opačnou cestou, že se snažím záměrně vyhýbat těm místům, která oni propagují, protože ta bojují s overturismem, s přelidněním.
1: Je to efektivní způsob, jak propagovat třeba krásy Česka v našem případě?
0: Ten influencer marketing dneska my používáme vlastně jako běžnou a úplně standardní součást marketingového mixu. Takže v podstatě, když vy zadáváte tu kampaň, tak si rozdělíte ten rozpočet na podle toho, jaké máte cílové skupiny. A většinou si to rozdělíte na reklamu v televizi, v rozhlase, v novinách nebo magazínech a součást toho je dneska už i ten influencer marketing. Někdy se ty kampaně dělají pouze prostřednictvím influencerů, ale to je pořád stále málo. Většinou vy potřebujete zasáhnout jako pestřejší složku té vaší cílové skupiny, takže používáte vlastně kombinaci těch jednotlivých mediatypů.
1: Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji vše dobré.
0: Naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jezita Senková.
2: Čistě, bez ruchů, praskání a šumu. Český rozhlas Plus si můžete naladit ve všech digitálních sítích. Digitální rozhlasové vysílání DAB Plus nabízí vysokou kvalitu zvuku, multimediální doprovodné služby, stabilní příjem a také energetickou šetrnost. Naladit si nás můžete i ve standardní digitální televizi nebo v nabídce kabelových televizí. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Český rozhlas Plus. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nezaměstnanost v Česku byla v dubnu 4,9%. Oproti březnu se tak snížila o 0,1% bodu. Informoval o tom úřad práce s tím, že za poklesem stojí například sezónní práce. Bez zaměstnání bylo v dubnu asi 360 tisíc lidí. Nejvyšší nezaměstnanost je dál v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Naopak nejnižší zůstává v Praze. V prvním kole peruánských prezidentských voleb zatím vede pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová. Sečtená je naprostá většina hlasů. Fujimoriová má se 17% 5% náskok před levicovým kandidátem Robertem Sanchezem. Výsledky prvního kola oznámí peruánská národní volební komise 15. května. Volby podle agentury Reuters provází logistické problémy a obvinění z podvodů. Horská služba v Bosně a Hercegovině zachránila v pohoří Prenil 5 nezletilých Čechů ve věku 16 až 17 let. Informoval o tom server Sarajevo Times. Skupina se ztratila kvůli blížící se bouři a nezvládla najít ubytování. Záchrannou akci komplikovaly extrémně obtížné povětrnostní podmínky. Zároveň byla kvůli sněhovým závějím a sesuvům půdy neprůjezdná silnice a záchranáři museli jít pěšky. Všech 5 lidí našli po 3 hodinách. A městský soud v Praze potvrdil trest bývalému řidiči tramvaje za loňské napadení ukrajinského páru s dítětem. Nevyhověl tak odvolání státního zástupce ani obhajoby. Rozhodnutí je pravomocné. Obvodní soud pro Prahu 10 řidiči Danielovi Bejblovi nařídil 200 hodin obecně prospěšných prací, absolvování programu na zvládání stresu a zaplatit finanční odškodnění napadené rodině 55 tisíc korun. Bejbl v minulosti vinu popřel. Rozhodnutí soudu nekomentoval. České hokejistky nově povede americký trenér Brian Idalsky. 55-letý kouč Vancouveru v zámořské PVHL nahradí Kanaďanku Karlu McLeodovou. Informoval o tom Český svaz ledního hokeje.
4: Překážka na D1 za Chocerady a omezení na D11 u Poděbrad. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Chocerady. Na 33. kilometru u čerpací stanice stojí porouchaný kamion. Blokuje odstavní pruh, dejte pozor na vybočující vozidla. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové ještě platí výstraha před Sadskou. Na 23. kilometru ještě může ležet na vozovce sražená srna, buďte proto ve střehu. Dál na D11 ve směru do Hradce Králové pak počítejte i s omezením. Mezi sjezdy na Kolín a Jičín na 41. kilometru je kvůli údržbě vozovky uzavřený pravý pruh. A u Šumperku je zavřená silnice 11 do Rýmařova. Mezi Rapotínem a Petrovem nad Desnou opravují železniční přejezd. Osobním autem se dá objíždět směr Jeseník a přes místní část Terezín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme převážně oblačno i zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přeháňky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na západě a místy na severu Čech 10 až 13, na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Oni nedělají politiku, oni dělají cirkus pro lidi, napsal na adresu české vlády můj dnešní host. Co jsme o dnešní vládě před 4 měsíci nevěděli a dnes už víme. Andrej Babiš členům své vlády spíš nadbíhá nebo je krotí? Je slabým nebo silným premiérem? Začíná Osobnost Plus a mým hostem je politolog a novinář Vratislav Dostál. Vítám vás tady, Vráťo, dobrý den.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: A hezký den z Plusu přeje Barbora Stechající.
2: Osobnost Plus.
5: Kruciální otázka na začátek, je Andrej Babiš silným nebo slabým premiérem?
6: No tak, ta odpověď bude záviset na tom, ve vztahu k čemu to budeme hodnotit. Pokud bychom to hodnotili podle mě ve vztahu k opozici, tak mám silný dojem, že Andrej Babiš to má rozehraný tak, že bude premiérem ještě dalších 8 let, to znamená i po příštích volbách. Jinými slovy, Andrej Babiš v tomto kontextu je tak silný, jak slabá jeho konkurence. Ale pokud bychom to poměřovali situací uvnitř koalice ve vládě, tak mám dojem, že už bylo několik situací, několik momentů, kdy se ukázalo, že Andrej Babiš ustupuje svým koaličním partnerům. Naposledy například v otázce sjezdu sudetských Němců v Brně. A v tomto ohledu bych skoro řekl, že je spíš slabší premiér.
5: No, když jste řekl, že je silný, pokud je o opozici, tak není to tak, že vy jste to naznačil, že to není síla Babiše, ale slabost opozice.
6: Je to tak.
5: Čili celkově slabší premiér, si myslíte. A mimochodem, podle čeho to poznáte? Protože i ústup koaličním partnerům může být taktika nějaká, rozumíte?
6: Rozumím, tak víme to moc dobře. Andrej Babiš není žádný velký ideolog, nikdy neměl v tomto ohledu nějaké velké ambice. Jemu šlo vždycky především o sebe a o Agrofert. a samozřejmě udržet se co nejdéle u moci. Ale na druhou stranu právě ta otázka, která se týká koaličních partnerů a témata, která, se kterými oni přicházejí, tak si myslím, že lze říct, že ty témata nejsou nová. Některý z nich se v české politice vyskytují dlouho, ale nikdy se nedostali takhle do centra. A to je zodpovědnost Andreje Babiše v tom slovo smyslu, že ustoupil těm koaličním partnerům. A témata, která jsou okrajová, nebo která řeší prostě pár procent lidí, tak se stávají ústředním politickou debatou.
5: Podle Reflexu, a já se pokusím to nečíst, ale jenom shrnout, podle Reflexu. To, jak Andrej Babiš, který nemá sám osobně žádné důvody o tom se sekávat hlavy, pokud jde o Pražský hrad a prezidenta Pavla, tak jestli se nakonec opravdu přidá na stranu motoristů a bude tímhle způsobem ze svého pohledu zbytečně rezolutní směrem k prezidentovi, tak ukáže, jak v područí koaličních partnerů je. Taky si myslíte, že tohle bude ten zásadní bod?
6: No je to jeden z těch bodů, protože to nejmenování Filipa Turka a reakce motoristů, především jejich předsedy, je něčím, co jsme v české politice ještě nezažili. Že ten konflikt, který rozehrává Petr Macinka, je podle mě nemá precedent.
5: No je to extrémní případ kohabitace.
6: Přesně tak, on sám to řekl, je to extrémní případ kohabitace. Ale zároveň je to především hra jako količům, jo? Pokud jsme jste na začátku říkala, že ta vláda nevládne, ale spíš dělá jako cirkus pro voliče, tak tohle je...
5: To jste říkal vy.
6: To, já vím, tak tohle je jedna z těch věcí, na kterých to lze ilustrovat. Jo? Prostě tady se už 4 měsíce řeší, kdo kam pojede, místo toho, aby se dělala politika.
5: Jasně. Nepřijde takhle. Nechci to hodnotit, ale jestliže jedno úvodní a velké naštvání na straně motoristů kvůli panu Turkovi se potáhne zbylý čas v tomto volebním období, tak se můžeme dočkat ještě čeho, podle vás?
6: No, jsou to vlastně takový, pardon, jsou to takový naschvály a šprajci. Jo, vidíme to na jmenování velvyslanců, vidíme to na tom, kdo kam pojede, jaká bude sestava.
5: Mimochodem jsou schválení čerstvě 4 velvyslanci.
6: Jo, tak prostě nějakým způsobem tam, kde to ústava umožňuje a tam, kde si Petr Macinka bude myslet, že mu to přihraje nějaké politické body u jeho voličů nebo u části veřejnosti, tak tam bude prostě v tomhle z tom ohledu pokračovat. Ale já si myslím, že jako ten manévr, který podstoupil a ten konflikt, který otevřel s prezidentem, je dost riskantní, protože přece jenom v české tradici je, že velká část veřejnosti tu instituci, teď ani nejde o konkrétního prezidenta, ale tu instituci má poměrně v oblibě a v tomto ohledu se Petr Macinka pouští dost na ten kýlet.
5: Ale nejen to. Ono platí, že většina voličů motoristů
6: ještě navíc.
5: Petra Pavla uznává, takže tam úplně ne. A nakonec jste říkal, jestli se mu to vyplatí, ale vždyť už ukazuje, že se mu to nevyplácí. Už když se podíváte na ty preference a jejich pokles v době vládnutí motoristů, tak něco říká, že to není úplně dobře.
6: Já Petru Macinkovi do hlavy nevidím, ale myslím si, že on skutečně to pojal jako plán a jako způsob, jak se odlišit od svých koaličních partnerů, protože určitě moc dobře ví, že ti minulí koaliční partneři Andreje Babiše nedopadli zrovna dobře a myslím si, že prostě on bude chtít udělat maximum pro to, aby ten scénář, který potkal komunisty a sociální demokraty, aby nepotkal i motoristy.
5: Aby se prostě nenechal vcucnout takhle, jak to udělali voliči Andreje Babiše a ostatních stran po minulé vládě. Ale řekněte mi, to všechno, co jakoby Andrej Babiš jako premiér zkousává, a to nejsou jenom slova, to jsou i činy, úplně netradiční postupy prostě na ministerstvech, směrem k prezidentovi a tak dále. Nevysvětluje to, proč je vlastně působí ta vláda relativně stabilně? Rozumíte, protože jakoby Andrej Babiš už řekl, že zkousne všechno.
6: Ano, tak on skutečně ustoupil, nebo aspoň na veřejnosti to působí tak, že ustoupil. Ale já vám něco řeknu, takový příklad. Jo. Každé pondělí, ještě do nedávna, každé pondělí byla koaliční rada, po které navazovalo jednání vlády. A na tu koaliční radu chodil Tomio Okamura, který současně není ve vládě a vždycky využil té chvilky a předstoupil před novináře, zatímco ostatní šli prostě pokračovat v jednáních. A například tam oznámil poprvé ty mediální zákony. A myslím si, že třeba Andrej Babišovi v tomhle ohledu už trpělivost přece jenom došla. A nějakým způsobem se snaží tohoto Tomia Okamuru v tomto ohledu jakoby usměrnit.
5: Já vím, ale já mluvím o situaci, ne že budou různí členové té koalice na sebe vzájemně naštvaní, ale že by někoho byť vzdáleně napadlo, že je tady eventualita, že by tu koalici rozbil. Prostě v téhle sféře fungování té vlády ani zdaleka není, je to tak.
6: To si myslím taky, no. Jak mají to rozhraný, takže budou ty menší koaliční strany k tomu nemají důvod. Andrej Babiš zdá se, zatím zkousne všechno. To znamená, že to je rozhraný, takže ta koalice vydrží celé 4 roky.
5: A taky já jenom parafrázuju to, co jste řekl, tak je to dané tím, že si vlastně každý dělá a říká, co chce, dokud není ohrožena moc premiéra. A ekonomika, to jsou věci, které hlídá, tak vlastně každý si může zvesele tančit volebním obdobím, že?
6: No, uvidíme. Například právě ty mediální zákony, to bude podle mě první velká zkouška, protože zas Andrej Babiš je pragmatik a umím si představit, že v situaci, kdyby měl v ulicích víc lidí, než by mu bylo příjemný, tak by zakročil. Ale to teprve se ukáže.
5: Ale mimochodem hnutí ANO mělo v předvolebním programu také konec koncesionářských poplatků.
6: To je pravda.
5: Takže tam, kdyby jakoby někdo měl protestovat, tak by to byli motoristé, kteří jako díky svému ministrovi Klempířovi se teď naprosto zásadně podílí na tom, aby ta nová vize médií veřejné služby financované z rozpočtu, tak aby vyšla. Že jo?
6: Jo, ten jejich předvolební slib jim vydržel asi 2 týdny.
5: Je to tak?
6: Po volbách.
5: No, mimochodem, ale když jsme u toho tak oni pustili vlastně téměř všechny své předvolební sliby, závazky, programy a teď jakoby měli jedno jediné téma, to je rozklad institucí a být viděn.
6: Přesně tak. To jsme už říkali, tak jako ukazuje to, pokud je o ten rozklad institucí, tak to ilustrovat na ministerstvu životního prostředí, o tom už máme svědectví o propouštění úředníků a podobně. Pokud je o ministerstvo kultury, což je další rozhod, který mají, tak toho jsme se už také dotkli, tam to myslím bude největší konflikt a největší risk, protože to může dopadnout čeliak. No a pak tam máme ministra, jak někdo poznamenal, chození do schodů a ten... Ten je sice mediálně vidět, ale...
5: Myslím Borise Šťastného,
6: ale tam pravděpodobně žádný problém nebude. Ale v tomto ohledu je to tak, jak říkáte. No?
5: Ještě před sestavením této vlády, a nebo předtím, než dostala důvěru, tak tady hodně padalo slov o tom, nemyslím tady, ale obecně, že totiž tou radikální složkou té vlády bude SPD. A najednou SPD vypadá totálně ve stínu těch věcí, které dělají motoristé. Tak se ptám, překvapilo vás to, že SPD najednou bude méně vidět než oni?
6: Jo, z části mě to překvapilo. Jako já, na druhou stranu, člověk, když se nad tím zpětně zamyslí, tak motoristé... Rozumíte, tak s SPD už nějakou zkušenost máme, přece jenom to bylo dlouhá roky opoziční strana, motoristé jsou nováček, ale když se to vezme kolem a kolem, tak vlastně zas tak překvapivé to není. No. Dostali se do sněmovny díky Filipu Turkovi, toho jim zároveň prezident odmítl jmenovat do vlády, Petr Macinka to moc dobře ví a teď prostě na to reaguje způsobem, jakým na to reaguje. A zároveň, to už jsem říkal, prostě ta hrozba, že dopadnou jako zelení, kteří také hned po té, co se dostali do sněmovny, vstoupili do vlády, tady existuje a on to moc dobře ví.
5: Co vy vlastně, co vidíte pod tím zatím radikalismem téhle partaje? Protože ona zároveň vypadá, že je ideologická, na rozdíl od zbylých koaličních partnerů. Zároveň dělají dojem někteří členové, že zcela neideologicky chtějí být hlavně vidět. Takže já se ptám, co vy za jako skutečně za tím radikalismem téhle strany vidíte?
6: Tak ono to taky souvisí s tím, jaká ministerstva mají v té vládě. Jo? To, že zrovna motoristé, jejíž odpor k čemukoliv, co by jenom náznakem připomínalo ochranu přírody a nebo prostě cokoliv, co se týká nějak životního prostředí, tak to, že oni dostali ten rezort, je vlastně tak trošku výsměch. Protože nemůžou mít jinou ambici a právě z ideologických důvodů, než de facto ten rezort zdestruovat. A tam se to ukazuje úplně nejvíc. No a pokud jde o ministerstvo zahraničních věcí, tak tam to není tak patrný, ale myslím si, že Petr Macinka se nikterak netají tím, že ani i v tomto rezortu chtějí věci dělat jinak, než je dělala vláda Petra Fialy.
5: Petr Pavel se nechal slyšet, že fakticky jako ministr zahraničí pan Macinka není vůbec špatný ministr. A já teď nevím, jestli je to jenom vlastně připravená náruč k obejmutí, když to přeženu, prostě chceme mír a takhle vám nabízíme, a nebo je to, že vážně přesvědčen, a nejen on, tady musím říct, třeba Lenka Zlámalová taky psala o tom, že Macinka není špatný ministr. Co si myslíte vy?
6: Já si myslím, nevím přesně, v jakém kontextu nebo s jakou motivací to říkal pan prezident. Já si myslím, že v tomto, jakože pokud jde o ministerstvo zahraničních věcí, tak jako jistě, některé výroky už známe, některé jsou skandální víc, některé méně, ale třeba například to, co utrousil právě na adresu toho připravovaného sjezdu sudetských Němců tento týden, myslím, zrovna šťastné nebylo. A já bych ještě jako počkal, myslím si, že ještě je docela brzo jako.
5: Jo, myslíte na to hodnotit?
6: Na to hodnocení, přesně.
5: No, ale na druhou stranu už toho zase předvedl docela dost, aby se dalo jako mnohé usoudit, ne?
6: Já mám pocit, že ale je to pořád podobný muster, jako, že prostě provokuje a snaží se zaujmout určitou skupinu voličů, že vlastně ta motivace je stále jedna a táž. A pokud doma si dovolí víc než v zahraničí a je tam opatrnější, tak pro mě to je na ní důvod, abych tvrdil, že ještě přece jenom je jakž takž dobrý minister zahraničních věcí.
5: S novou, vy jste řekl, s novou vládou tady, dokonce v osobnosti, tak jste řekl před několika měsíci, s novou vládou nelze čekat systémové věci. Mm-hmm. Ale není to chyba? Myslím, tahle úvaha není chybná, protože ono se ukazuje tedy bez ohledu na to, jak budeme různé systémové změny hodnotit. Bez ohledu na to prostě přišly systémové změny s neuvěřitelnou kadencí a jsou tady.
6: Ale dobře, tak možná by to platilo, pokud bychom za systémové opatření považovali tu destrukci. A pokud jako systémově například motoristé destruují rezort životního prostředí, tak v tom případě bych ten výrok poupravil. Ale na druhou stranu, když si vezmete, jakým způsobem například Otto Klempíř představil a vůbec se vyvíjel všechno okolo těch zákonů týkajících se veřejnoprávních médií, tak to přece není nic jiného než jedna velká improvizace. Já vím moc dobře, že 4 dny předtím, než ten zákon představil ve sněmovně, tak měl schůzku s řediteli Českého rozhlasu a České televize. A podle mých informací na té schůzce, která proběhla v pátek, neměl nic černé na bílém. Andrej Babiš se tehdy vrátil z dovolené v ten samý den nebo v sobotu. A Otto Klempíř, který vystoupil ve sněmovně a s tím zákonem takhle mával v ruce.
5: Jasně, ale teď proto jsem říkala, odmysleme si obsah těch věcí, ale těch systémových změn byla celá a je a jsou v přípravě.
6: Jsou v přípravě.
5: Celá řada, že jo? Nový služební zákon, no, nové EET, nový cizinecký zákon a tak dále, nový systém řízení státní správy. A já vím, že u každého z těch bodů vy byste ho mohl vzít a říct, ale tenhle problém, já to vím. Ale marná sláva s těmi systémovými změnami prostě přišly a roztrh se s nimi pytel.
6: Dobře, no tak ale v tom případě bych stejně ještě počkal, jakým způsobem ty změny projdou zákonodárným procesem. To je mimochodem také zajímavé a myslím si, že to možná to měli připravené, ale možná je to dílem taky improvizace, že spoustu těch zásadních věcí do sněmovny nedávají klasicky skrz vládu a její připomínková řízení. Jasně. Ale prostě jako poslanecké návrhy, protože se k tomu chtějí vyhnout.
5: připomínkovému řízení. Ano. No, jasně, to už jsme zjistili a tak, ale jinak přece není otázka, co jim projde ve sněmovně. Tam mají,
6: jasně, mají tam většinu. Tak. Ale přece jenom se kolem toho odehraje nějaká politická debata. Určitě se ta témata budou objevovat v médiích a v různých diskuzích. A tam se ukáže, jakým způsobem jsou připraveni a jakým způsobem ty věci budou hájit. A na druhou stranu, jasně, Karel Havlíček to říkal, že mají připraveno docela dost věcí. Říkal to už před Obama a sliboval to. Takže zase tak úplný překvapení to není.
5: Ale mimochodem, o jaké obhajobě tady mluvíte? Vždyť to vidíte na příkladu těch médií veřejné služby. Oni žádné obhajoby nepotřebují. Žádná jakoby relevantní obhajoba tohoto kroku nikdy nepřišla. Ale mají většinu, takže to projde. Takže já si myslím, a to se vás ptám, jestli se v tom mýlím nebo ne, že oni nic obhajovat nepotřebují.
6: Já jsem, tak dobře, já řeknu to takto, jsem na to zvědavý. To, že pokud je o ta média veřejné služby, žádná debata neproběhla, to je pravda, ale tím bych právě potvrdil to, že Otto Klempíř improvizoval, že skutečně nic nepřipravoval, s nikým to nekonzultoval, nějakým způsobem na to dlouho nepracoval, ale prostě během pár dnů splodil něco, o čem pak mluvil, že to stejně není definitivní a že to ještě projde spoustou změn, protože se ještě o tom bude debatovat. Jo?
5: Takže širší otázka teď zní, jako jestli tahle vláda na vás víc dělá dojem chaosu, anebo velmi z jejich pohledu dobře zacílených změn, o kterých si řekli, že by bylo dobré za nimi jít.
6: No, tady bych odlišil dvě věci. Jedna věc je, jakým způsobem se snaží mediálně vystupovat a co řeší retoricky. To je typický příklad, je ten Petr Macinka, prostě tady ty jeho útoky, permanentní útoky a okopávání kotníků prezidentovi. A druhá věc je, co reálně dělají. V té druhé věci já si prostě myslím, že kosa na kámen teprve přijde, jakože prostě přece jenom mají většinu 108 poslanců, jasně, že si můžou všechno prohlasovat, ale to ještě neznamená, že některé ty věci jim projdou zase tak snadno.
5: No, ne,
6: budou obstrukce ve sněmovně, budou blokády, budou prostě demonstrace v ulicích a tak dále.
5: Ale nemyslíte si, že by byli přeběhlíci, že by prostě...
6: Ne, to si nemyslím.
5: Takže o tom mluvím, že může se demonstrovat, obstruovat, všechno možné, ale nakonec rozhodne ten, kdo má většinu, samozřejmě.
6: Ale zase víme, že Andrej Babiš je pragmatik, prostě jemu nejsou příjemní ti lidé v těch ulicích a já si umím představit, že on v některých věcech, protože je pragmatik a protože do toho nejde s nějakou ideologickou výbavou a jasným plánem, takže v některých věcech bude schopen prostě vzít zpátečku, couvnout, ukázat vstřícnější tvář a podobně. Tuhle hru hrát bude.
5: Jasně, a tahle hra přichází v úvahu u jakých bodů? Tedy myslíte u médií veřejné služby a kde ještě?
6: Já si umím představit, že i ve vztahu k prezidentovi, jasně, za rok a půl jsou prezidentské volby, nevíme přesně, s čím vlastně ta nejsilnější vládní strana a nejsilnější strana v zemi, s čím do těch voleb půjde, ale umím si představit, že i ve vztahu k prezidentovi prostě dokáže být pragmatičtější než Petr Macinka, kterému v tom prostě zatím vychází vstříc.
5: No, jasně, ale tak to uvidíme podle dopravního prostředku, kterým prezident Pavel poletí, či pojede, či jak tady jeden z hostů řekl, se skočí parákem. Na té schůzce, na tom sametu
6: v Ankaře.
5: Tak. Ale čili kdyby se jako měl chuť Andrej Babiš vymezit nějak, nebo říct, já tady šéfuju, tak to řekne už asi v tomhle bodě, je to tak?
6: Je to tak, to je, pokud je nějaké překvapení z vlády Andreje Babiše, tak pro mě to teda je, že zatím nedokázal ani v jedné situaci, která nastala, která mu k tomu skýtala prostor, se nějakým způsobem vymezit vůči těm koaličním partnerům. Že vlastně ve všem jim vyšel vstříc a ve všem jim ustoupil. A má mu to teda za zlý. Jo? V některých věcech vyloženě myslím si, že to škodí i naší pověsti v zahraničí. A netýká se to jenom prezidenta. Ale znova to zopakuju. V únoru byl na návštěvě v Mnichově, jednal tam s bavorským premiérem, když se ho pak novináři ptali na ten sjezd v Brně, který bude za 2 týdny sudeckých Němců, tak Andrej Babiš působil, že ho to nezajímá, že to jde kolem něj, že to není jeho téma, že vlastně říkal, že to prostě organizuje občanský spolek a že to vláda neřeší. Neuběhlo pár týdnů a máme ve sněmovně prostě cirkus kolem usnesení, který tam byl minulý týden a bude pokračovat ještě tento týden.
5: Já tomu rozumím, ale ruku na srdce, není to zvenku tak podíváno se v komplexu na to, že prostě sraz sudeckých Němců v porovnání se zásadními změnami, které tady tahle vláda prosazuje a chce ještě prosadit, tak není tohle marginálie?
6: Myslíte v zahraniční politice nebo obecně?
5: Obecně. Jo, oni mají práci prostě, podívejte se teď na to soudnictví, že jo. Chtějí dát do latě a představme si pod tím cokoliv.
6: Vím.
5: Soudnictví, jo. Tak co je proti tomu nějaký prostě sraz sudeckých Němců?
6: No, ale na druhou stranu to, že názor nebo pozice extrémní, radikální, kterou v této věci zastává jeho koaliční partner a Andrej Babiš tuto radikální nebo extrémní pozici legitimizuje svými prostě 80 poslanci, tak z tématu, které je možná marginální, jako nakonec bude velký poprask, protože nebýt tohoto jeho postoje, tak to usnesení, který projednává sněmovna, by se nikdy nedostalo na pořad schůze.
5: Já tomu rozumím, ale nebyla Babišova metoda spíše to dělat, že to není, než že by se nějak vymezoval, že prostě přehlížel tu situaci.
6: No to je podle mě, to platilo ještě v tom únoru, ale v momentě, kdy to prošlo na program té poslanecké sněmovny, když už to komentují prostě němečtí politici, nejenom bavorští, ale prostě z německé vlády, jo, to je prostě věc, která může se hrát určitou roli ve vztazích česko-německých.
5: A teď mi řekněte, když vezmeme v úvahu postoje té vlády k čemukoliv, změny, které proběhly a které se chystají, vidíte tady něco, co si myslíte, že by téhle společnosti a téhle zemi pomohlo a zároveň něco, co si myslíte, že by jí výrazně nepomohlo?
6: Z toho, co se chystá?
5: Ano.
6: Tak pokud by, jako, no, na první otázku popravdě řečeno, odpověď mě nenapadá.
5: To znamená, nevíte, co by jí mohlo pomoct?
6: No, z těch, který oni připravují, jo. Andrej Babiš, víme to už z minulé jeho vlády, z té předešlé, se sociální demokracií. Myslím si, že ta jeho úvaha ani nejde tímto směrem. Jo? To jestli on tam či onde ušetří pár desítek milionů a pak to prezentuje jako kroky, je to všechno mikromanagement, že prostě nakupuje na úřady méně toaletní papíru nebo že tam se nerozdávají chlebíčky.
5: A taky z efektivních od státní
6: no,
5: zprávy.
6: No jasně, tak on to takhle prezentuje, ale že by přišel s nějakou jako systémovou reformou čehokoliv, to si myslím, že není jeho ambicí ani není jeho cílem. To takhle on neuvažuje a nelze to ani čekat. Tudíž nemám odpověď na to, jestli něco
5: může pomoci. No, a teď mi řekněte, kde jste si jist, že to uškodí.
6: Vrátím se zase k médiím veřejné služby. Já se obávám, že ta situace a jejich kondice vlastně už taky je složitá, že ten proces nezačal loni v listopadu nebo v prosinci, kdy tato vláda se ujala moci, ale že je dlouhodobý. Já nechci ani mluvit o Českém rozhlasu, ale situaci v České televizi sleduju dlouho a tam je to teda komplikovaný už několik let.
5: Politolog a novinář Vratislav Dostal. Děkuju moc.
2: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministr Šťastný plánuje kvůli výtržnostem na Derby změny v přestupkovém zákoně. V Izraeli vznikne zvláštní tribunál pro pachatele útoku ze 7. října. Hrozí jim tresty smrti. Fotbalisté Sparty remizovali v Šancelize z Plzní 0-0. Na vedoucí Slávii tak ztrácí 4 body. A dnes bude převážně oblačno i zataženo, místy přehánky, teploty do 17 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Zahalování obličejů přímo na sportovních akcích by nově mohlo být přestupkem. Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný to řekl po setkání s představiteli fotbalových asociací. S nimi jednal v reakci na výtržnost fanoušků Slávie během sobotního derby se Spartou. Doteď zákaz zahalování na fotbalových stadionech ošetřoval jen návštěvní řád klubů. Přestupek to byl mimo sportovní areál. Dalším novým opatřením by podle Šťastného mohlo být například zpřísnění trestů za vstup diváků na hřiště.
7: To znamená, my budeme, podobně jako je to třeba ve Velké Británii, chtít zpřísnit ten konkrétní přestupek vstupu na plochu tak, aby skutečně nešlo o banální záležitost, aby všichni věděli, že jde o protiprávní jednání.